0: místem opatrně. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
2: Dnes očekáváme oblačno až polojasno, na Moravě a ve Slezsku ráno a dopoledne až zataženo. Ojedinělé se vyskytnou přehánky, hlavně na horách, na severovýchodě ráno a dopoledne občasný déšť. Nejvyšší teploty 25 až 30 stupňů Celsia, na jihu Moravy až 32 a na horách kolem 20. Tolik zprávy. Posloucháte Noční radiožurnál s Jiřím Šteflem.
3: 2:05 neděle 2. srpna, tak je pravdou, že ta dnešní noc je o něco chladnější, než byly ty předchozí. A tropické noci se ale vrátí opět příští týden v plné parádě. No a jednu tropickou noc pro vás mám i teď v telefonické soutěži Nočního radiožurnálu. Právě takhle se totiž jmenuje nová audiokniha, je to psychologický thriller o tajemstvích, která měla zůstat navždy skryta. Autorem je Jakub Fránek, no a vyhrát tropickou noc můžete právě teď. Tady jsou telefonní čísla, vytáčejte 221 552 155 anebo 221 552 255. Těším se na vás, volejte.
4: Noční radiožurnál
1: a Jiří Šteflek.

0: Velmi slavný DJ, taky rozhlasový moderátor a velmi sympatický člověk, když jsem měl tu možnost ho poznat a na pár minut s ním mluvit, dělat rozhovor, tohle byl Armin van Buuren ve vysílání nočního radiožurnálu. Teď je 10 minut po druhé hodině, startuje telefonická soutěž o novou audioknihu Jakub Fránek Tropické noci, vydal radioservis vydavatelství Českého rozhlasu. Tady jsou telefonní čísla ještě jednou 221 552 155 a nebo na konci 255.
1: Radiožurnál pro vás má Tropické noci. Poslechněte si psychologický thriller o tajemstvích, která měla zůstat navždy skryta.
2: Krátce na prázdnosti skl dlaně. Necítil v nich nic divného. Přesto věděl, že už nejsou stejné jako dřív. Vzali život.
1: Audioknihu z pera Jakuba Fránka ve skvělém podání Jiřího Vyorálka. Tropické noci na Radiokartě dostanete tento týden v soutěži nočního radiožurnálu.
0: Radomír je na telefonu, já vás zdravím, dobrý den.
3: Dobrý den.
0: Dobrou noci vám. Odkud nám voláte dneska v noci?
3: Z Krnova.
0: A jak se tam máte v Krnově?
3: No, dobře, no. Vykradlí mě pan Masinka s panem Turkem.
0: Tak ty nechme spát v tuhle chvíli, pojďme každopádně vyhrát v telefonické soutěži. Hrajete o audioknihu Tropické noci, je to nová audiokniha, kterou vydal Radioservis. My se zaměříme trochu na ten název, ten úplně evokuje tu soutěžní otázku. Radomíre, ptám se, pod kolik stupňů nesmí v noci venkovní teplota klesnout, abychom mohli mluvit o takzvané tropické noci. Za A 35 stupňů, za B 10 stupňů, za C 20 stupňů. Ano, je to 20 stupňů. Já se dívám na tu teplotní mapu aktuální, tak o tropické noci dneska si můžou mluvit na jižní Moravě. To v Čechách je to o něco lepším. Třeba v Praze teploty po 16 stupni, na horách dokonce třeba v tuhle chvíli na Sněžce necelých 10 stupňů Celsia. Tak ano, opravdu se dnes ochladilo. Kolik máte doma vy stupňů?
3: Nevím.
0: Ale už je to příjemnější
3: já
0: noc. Teď už je to hlavně příjemnější noc, než byly ty předchozí. Radomíre, prosím, zůstaňte mi na telefonu, vyhráváte v telefonické soutěži a přeju hezkou neděli. Naslyšenou.
3: Naschválenou.
0: Telefonická soutěž za námi, dobrou noci vám. Tu další otevřeme zase zítra po druhé hodině v noci.

0: Telefonická soutěž nočního radiožurnálu za námi, teď další téma. Atmosféra má stále větší žízeň a právě to vysvětluje, proč Evropu trápí stále silnější sucho. Taky to, zjednodušeně řečeno, vyplývá z nové analýzy vědců z iniciativy World Weather Attribution, která zkoumá vliv klimatických změn na konkrétní extrémní projevy počasí. Přestože srážky výrazněji neubývají, vyšší teploty podle výzkumníků zásadně zvyšují výpar vody z krajiny a prohlubují dopady sucha. Na studii se jako jediný český vědec podílel hydrolog Oldřich Rakovec z České zemědělské univerzity.
1: Tady, když se nadhneme, tak vidíme, jak část ta řetiště je obnažená. Je vidět, že ten průtok je teď poměrně nízký.
2: S hydrologem Oldřichem Rakovcem teď pozorujeme Unětický potok, jeden z přítoků Vltavy. Kameny, které bývají pod hladinou, jsou na suchu a kořeny stromů vykukují z vody.
1: Pršelo málo na jaře, ale když si to sečteme třeba na nějakých 3 nebo 6 měsíců, jsou to velice nízká čísla, ale zase nejsou tak jako extrémně nízká. Ale co je naopak jakoby velká změna, kterou můžeme přičíst klimatické změně, je to, že ta atmosféra je žíznivější a tím pádem rychleji nasává tu vodu a ztrácí se z vegetace, z půdy i z otevřených koryt řek a jezer.
2: Právě tady se tedy vypařilo velké množství vody, ale to neplatí jenom pro ty malé potůčky, ale i pro větší řeky.
1: Přesně tak, tento obrázek není pouze ukázkou jednoho malého povodí zde uprostřed středních Čech, ale ten region, který je zasažený, má opravdu velkém evropské měřítko. Je to střední Evropa, je to východní Evropa. Na Dunaji musí zastavovat lodní dopravu, protože je velice málo vody v korytech řek. Podobná situace i na řece Rýn, kde také se musí snižovat zátěž lodí pouze na 10%.

0: Tím pádem ta cena té dopravy lodní se velmi zvýšila.
1: Zjištěním nové studie je tak to, že hlavní příčinou sucha je horko. Pokračuje jedna z jejich autorek, klimatoložka Sarah Kew z Nizozemského královského meteorologického ústavu.
2: Evropská léta se rychle mění. Naše studie ukázala, že hlavní příčinou sucha už není nedostatek deště, ale extrémní horko. To odpařuje vodu z půdy mnohem rychleji, než by tomu bylo bez klimatické změny. Jinými slovy, klimatická změna proměňuje období, která bychom dříve zvládali bez větších problémů, v těžká sucha. Pokud bude oteplování pokračovat, mohou se podobná sucha stát běžnou součástí evropského klimatu.
1: Vědci spočítali, že v západní Evropě je letošní půdní sucho kvůli klimatické změně přibližně 5x pravděpodobnější než ve světě bez vlivu člověka. Ve východní Evropě je to dokonce zhruba 10x. Jak se letošní sucho promítlo do českých řek, zkoumal pro mezinárodní tým právě Oldřich Rakovec. Analyzoval jejich průtoky za posledních 75 let a výsledkem je i jeden z varovných příkladů celé studie. Řeka Labe.
0: Koukal jsem se, jak rok 2026 je horší nebo lepší v porovnání s ostatními známými roky, kdy nastalo hydrologické sucho, jako například rok 2018, 2022 nebo 2025. Například ten průtok na Labi na jaře, duben, květen, červen, když si spočítáme ten průměr, tak je to nejnižší hodnota v porovnání s těma ostatními roky.
1: Podle vědců proto bude stále důležitější vracet vodu zpátky do krajiny, tedy obnovovat mokřady, říční nivy nebo zlepšovat vsakování vody do půdy, protože nejde jen o to, kolik vody spadne z nebe, ale kolik jí dokážeme v krajině udržet, než ji stále žíznivější atmosféra zase vysaje. Karolína Burdová, Radiožurnál.

0: První srpnový týden vám připomeneme to nejlepší z hosta Radiožurnálu.
1: Výběr z oblíbených dopoledních rozhovorů moderátorů Libora Boučka a Jana Pokorného.
0: Připomeňte si hosty, kteří vás nejvíc zaujali.
2: Jeli jsme 9 hodin vlakem z Prahy do Varšavy. Koupili jsme si kupečko pro 4. Udělali jsme si tam studio a napsali jsme tu písničku.
1: Upřímně pobavili?
3: A bylo to tak příjemně, jak je to v té písni.
4: No, slyši? Úplně tak jako příjemně to zase tak bylo.
0: Vzdělali nebo překvapili?
5: Všimněte si, že my jsme jediná země z celého bývalého Rakouska a Uherska, která do dneška platí měnou s názvem koruna.
0: To nejlepší z hosta Radiožurnálu.
1: Každý všední den hned po zprávách v 9 hodin.
0: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.
0: I o prázdninách.
6: Dvě hodiny 30 minut. Ve studiu je taky Lukáš Pastejřík.
7: Dnes končí platnost nejstarších občanských průkazů vydaných do konce června roku 2000. Jde o knížkové doklady nebo zalaminované kartičky. Od zítřka už je jejich držitelé nebudou moct používat jako doklad totožnosti. Vyměnit je ale podle mluvčího rezortu Adama Rezlera můžou i po skončení platnosti. V Peru se zřítilo malé turistické letadlo při přeletu nad archeologickým nálezištěm na Salines. Zemřelo všech 13 lidí na palubě, 11 cestujících a 2 piloti. Letadlo startovalo z letiště ve městě Pisco a několik minut poté s ním kontrolní věž ztratila spojení. Irsko, které tento půl rok předsedá Evropské unii, svolalo na úterý mimořádnou schůzku kvůli masovému průniku migrantů do španělské enklávy Ceuta na pobřeží Maroka. Ministři vnitra členských států prostřednictvím videokonference projednají aktuální vývoj situace. K takovému jednání dříve vyzvalo 22 členských států unie. Do španělské Ceuty na africkém kontinentu se ve čtvrtek dostalo na 60 tisíc migrantů ze sousedního Maroka. Podle Madridu už v pátek většina z nich město opustila. A v Hradci Králové se zítra otevře další část přestavované křižovatky Mileta na městském silničním okruhu. Chodci a cyklisti budou moct využívat nové podchody a v provozu budou i dvě zastávky městské hromadné dopravy.
0: Sport.
7: 37-letý skokan na lyžích Roman Koudelka obsadil na úvod letní Grand Prix 5. místo v polské Visle. Pro dlouholetou českou jedničku je to v této sérii nejlepší výsledek po 8 letech. Závod ve zdaleka ne nejsilnější konkurenci vyhrál Japonec Nakamura. Mezi ženami triumfovala Slovinka Klinecová. Kvůli problémům s kombinézami mohla do závodu nastoupit jen jedna z českých reprezentantek. Natálie Nejedlová a ve své premiéře skončila na 34. místě.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
8: Překážka na D1 za Prahu a omezení na D2 v Brně. Na dálnici D1 z Prahy do Brna opatrně u nájezdu od Pražského okruhu. Na kilometru 11,5 stojí na kraji nepojízdná dodávka. Místo je označené, na místě už je i asistence a pohybují se tam lidé, tak dejte pozor. Na D2 se dnes v noci pracuje v Brně. Na začátku dálnice u napojení z Hněvkovského ulice silničáři instalovali nový portál. V každém směru je provoz svedený jen do jednoho pruhu a teď je provoz plynulý. A se zdržením počítejte na silnici 43 z Brna do Svitav. Na příjezdu do Letovic budou v následujících dnech opravovat vozovku. Projíždět se bude kyvadlově jedním pruhem, řídit to bude semafor a tvořit se mohou kolony. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
0: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
7: Dnes očekáváme oblačno až polojasno, na Moravě a ve Slezsku ráno a od dopoledne až zataženo. Ojedinělé se vyskytnou přehánky, hlavně na horách a na severovýchodě ráno a dopoledne občasný déšť. Nejvyšší teploty 25 až 30 stupňů Celsia, na jihu Moravy až 32 a na horách kolem 20. Tolik zprávy. Dál je s vámi noční Radiožurnál a Jiří Štefl.
6: A jsme za polovinou dnešního nočního vysílání, 3,5 minuty po půl třetí. Jestli ještě nevíte, co budete během druhé poloviny víkendu dělat, tak se určitě podívejte na náš web radiožurnál.cz. Právě tam najdete víkendové tipy i na neděli 2. srpna.
0: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.
0: I o prázdninách.

0: Dneska v noci vás z Radiožurnálu zdravíme taky do Humpolce. Tamní koupaliště Žabák má vlastní ochranku. Na začátku léta museli plavčíci a pokladní řešit ostrý konflikt několika návštěvníků. A taky město jako zřizovatel zaplatilo bezpečnostní agenturu. Plavčíci řeší provoz ve vodě. Muži v černých tričkách s nápisem Security dohlížejí na dění na souši a dodržování provozního řádu.
1: Začátek odpoledne je tady celkem dost lidí, takže začínáme mít pozoru.
2: S majitelem bezpečnostní agentury Janem Kolářem a kolegou se tady vydáme po koupališti Žabák. Místa, která teďka je dobré projít, máte asi ty ve stínu.
1: Asi nejvíce ty ve stínu, protože se tam zdržuje nejvíce lidí.
2: Dva ostatní muži tady mají spíš úlohu takového antikonfliktního týmu.
1: A přesně tak. Snažíme se, aby tady bylo lidem příjemně a ne, aby se nás ba naopak báli. Jsme schopni a jsme připraveni i pomáhat lidem na pokladně, kdy se tvoří fronty.
3: Jdete taky, šupce, to máte rychlejší, tak.
4: My se ani nevšimli.
5: Tady byl vždycky klid, ale tak když tady je, tak je to jen dobře.
4: Ladislava.
5: Taky Ladislav.
2: Ladislava a Ladislav.
4: Jo.
2: Ochranku městské koupaliště najelo po incidentu z první vlny veder. Konflikt mezi dětmi v bazéně se přelil na souš mezi dospělé a známé.
6: My máme o starost míň, že víme, že jsme trošičku bezpečnější.
2: Popisuje strojník Jaroslav Bláha.
7: Já si myslím, že je to určitě dobře, no.
2: Třeba i právě kvůli tomu, že se máte malou dcerku.
7: Přesně tak, se tu někdo třeba prál, přičemž dostal ránu ve vodě, že jo, ať už malá nebo já, takže za mě dobrý, já s tím souhlasím.
2: Akorát asi se jim nedá závidět to, že chodí v těch černých tričkách.
7: No, to bohužel ne a kdyby si možná sundali, bylo by to lepší, že jo?
2: Zdeňka i kamarádka Lída mají takový zlepšovák, další úkol.
7: Zavazování plavek a podobné věci. A
8: mazání prostě,
7: ano, ano, mazání
8: ty,
7: zá.
8: Ano.
2: Přeji si další vlny veder a pokračování pobytu ochranky. Z humpoleckého koupaliště Žabák, Daniel Zach, Radiožurnál.

0: Provozovatelé dětských letních táborů musí nově zajistit oplachování nádobí pod tekoucí vodou od letoška, to všem nařizuje novela hygienické vyhlášky. Některé letní tábory kvůli tomu mají větší spotřebu pitné vody.
1: Je přesně 13 hodin a děti na táboře u spáleného mlýna u řeky Berounky si berou ešusy a jdou na výdej oběda. Po jídle jde každý táborník k vaničkám s vodou, kde si umije svůj ešus. Vedoucí tábora Vlasta Vasková ale popisuje letošní novinku.
2: Ještě navíc máme jeden podstavec, kde máme barel s vodou, kde je voda čistá a je v tom přidan ocet a tím ještě uděláme ten konečný oplach.
1: Postup při mytí mi popisuje 11-letá Nikol.
3: Tady je asi voda s jarem, si myslím.
1: Bereš do ruky takový velký kartáč, tím ten ešus vydrhneš.
3: Jo. A když to mám, no tak půjdu ještě k jedné vaničce.
1: Vypláchnout, aby tam nezůstal žádný jar.
3: Jo.
1: Posunuli jsme se tedy k barelu.
3: A tady jste už umyl.
1: Pustíš si vodu a pod tekoucí vodou oplachuješ.
3: Ano.
1: Kvůli nové vyhlášce mají na táboře větší spotřebu vody. To řeší taky skauti z pražské Bubenče, kteří táboří nedaleko obce Krty na Rakovnicku, říká vedoucí tábora Mimi Irena Goldflamová.
4: Příští rok s tím budeme muset počítat a nejspíš dojde k zvýšení účastnického poplatku.
1: Podle mluvčí středočeské hygienické stanice Dany Šalamunové ale oplach pod tekoucí vodou snižuje riziko šíření nemocí.
5: Protože když máte například 100 lidí na táboře, dáte nádobí do té hromadné nádoby s pitnou vodou, tak stejně může jedno nádobí kontaminovat druhé.
1: Středočeští hygienici zatím nezaznamenali na žádném táboře v kraji rozšíření infekční nemoci. Petr Kastner, Radiožurnál.

0: Radiožurnál ve 3 hodiny. Lukáš Pastejřík má zprávy.
1: Žena s podezřením na nebezpečnou nemoc je v pražské nemocnici na Bulovce. Většina evakuovaných kvůli požárům v jihozápadní Francii se může vrátit domů. Fotbalový Artis Brno získal historicky první bod v nejvyšší domácí soutěži. Zbrojovka remizovala v Plzni. A počasí dnes čekáme oblačno až polojasno, hlavně na horách ojediněle přehánky teploty do 30 stupňů.
2: Radiožurnál zprávy. Víme, co se děje.
1: Pražská nemocnice Bulovka přijala ženu, která se vrátila z Ugandy a je u ní podezření na vysoce nebezpečnou nákazu. Původně ji přijali lékaři ve fakultní nemocnici v Hradci Králové. Odtud ji zdravotníci s pomocí hasičů převezli na specializované pracoviště v Praze. Záchranné složky mají v takových případech jasně rozdělené funkce. Zásah hradeckých hasičů popsal jejich mluvčí Radek Mencl.
3: My jako hasiči jsme okolo té ambulance příjmové vytyčili nebezpečnou zónu, připravili jsme tam dekontaminační stanoviště a pomohli jsme s transportem té pacientky v bioboxu, ve kterým je převážena do sanitního vozu.
1: Do pražské nemocnice dorazila pacientka odpoledne. Nemocnice na Bulovce je na podobné případy vybavená a žena byla ihned přemístěna do speciálního izolačního boxu. Jestli se nakazila a čím přesně, by měli lékaři vědět do jednoho dne. V oblasti Gironde na jihozápadě Francie se v sobotu mohlo vrátit domů dalších 10 tisíc evakuovaných. Rozsáhlý lesní požár mají hasiči pod kontrolou. Úřady na konci července evakuovali kvůli ohňům přes 200 tisíc lidí. Oheň se zatím nešíří ani v Provence na jihu země.
4: Starosta Xavier Dany v sobotu odpoledne vítal obyvatele obce Ar nedaleko Bordeaux. Malé 5000 město hasiči uchránili před plameny. Z 200 tisíc evakuovaných lidí v jeho západní Francii se domů mohla vrátit většina. Úřady taky obnovily regionální vlakovou dopravu v departmánu Gironde. Nadále je vážná situace v okolí turistického městečka Le Porche, kde hasiči stále bojují s plameny. Naopak v departmánu Vach na jihu země se hasičům podařilo udržet oheň pod kontrolou. Na místě pomáhá i česká jednotka. Z Bordeaux Marcel Faltis, Radiožurnál.
1: Na jezu Mazourov na řece Sázavě se objevily další nepovolené úpravy. Těžká technika tam přebudovává koryto řeky. Situaci řeší s majitelem jezu vodoprávní úřad i Česká inspekce životního prostředí. Už začátkem léta tam taky někdo umístil na vodáckou propust traverzu. Podle předsedy Asociace vodní turistiky a sportu Petra Ptáčka jde o nebezpečné zásahy.
5: Na jezu Mazourov pokračují nepovolené stavební práce, které ohrožují vodáky i životní prostředí. Zhotovitel zatarasil vodovou propust ocelovou traverzou a zarovnává korunu jezu štětovnicemi. Do vody navíc vjíždí bagr, který demoluje břehy a ničí biotopy chráněných živočichů.
1: S majitelem jezu se nám nepodařilo spojit. Sport. Fotbalisté Artisu Brno získali premiérové prvoligové body. Nováček šance ligy totiž ve druhém kole remizoval na hřišti Slovácka 1-1, stejně jako Zbrojovka Brno na stadionu Plzně. Teplice vyhráli v Liberci 1-0 a Slavia v Ostravě 4-0. Českou premiéru světové série cyklistů v disciplíně gravel vyhrál v Hlinsku Dan Lindberg. Nejlepším z Čechů byl Petr Vakoč, který skončil třetí.
6: Myslím, že to bylo maximum, jsem hodně spokojený. Bohužel měl jsem defekt na začátku, docela důležitý moment, takže mi dostalo hodně sil a ve finále to vypadalo, že budeme zájem o vítězství. Dostali jsme se na nějakých 30 vteřin od pozdějšího vítěze, ale pak už chyběly síly v tom závěru a třetí místo bylo maximum a užil jsem si to, nechal jsem na všechno a byla skvělá atmosféra, bylo to super závěr v domácím prostředí.
1: Mezi amatéry dojel na 32. místě finský pilot Formule 1 Valtteri Bottas. Elitní ženskou kategorii ovládla Australanka Freinová, druhá skončila Kristýna Zemanová.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
7: Překážka na D1 za Prahu a nové omezení u Pardubic. Na dálnici D1 z Prahy do Brna stojí u nájezdu od Pražského okruhu. Na kilometru 11,5 nepojízdná dodávka zastavila na šráfování mezi pravým pruhem a nájezdem na dálnici. Je označená světelnou šipkou. U Pardubic počítejte s novým omezením na silnici 36 do Lázní Bohdaneč. Před areálem Syntézie začnou frézovat povrch vozovky. A průjezdné to je teď jedním pruhem Kivadlově a provoz řídí semafor. A na Plzeňsku vyšetřují nehodu v Dýšině. Na silnici 180 do Chrásti havarovalo osobní auto a v ulici 5. května budou v křižovatce zasahovat záchranáři. Počítejte s omezeným průjezdem. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Dnes očekáváme oblačno až polojasno, na Moravě a ve Slezsku ráno a dopoledne až zataženo. Ojediněle se vyskytnou přehánky, hlavně na horách, na severovýchodě ráno a dopoledne občasný déšť. Nejvyšší teploty 25 až 30 stupňů Celsia, na jihu Moravy až 32 a na horách kolem 20. Tolik zprávy. V nočním radiožurnálu je s vámi Jiří Štefl.
0: 3 hodiny skoro 6 minut neděle 2. srpna přeju vám dobrý start do druhé poloviny víkendu. Americké ministerstvo spravedlnosti stáhlo žalobu proti bývalému olympijskému kanoistovi. Toho obvinilo z poškození vodní nádrže u Lincolnova památníku ve Washingtonu. Případ jsem odpoledne probíral s naší zpravodajkou ve Spojených státech Janou Ciglerovou. Detaily uslyšíte za pár minut.
2: Noční radiožurnál
8: a Jiří Štefl.

0: Posloucháte Radiožurnál, obvinili ho z vandalismu, ale pak uznali, že se mýlili. Americký kanoista David Hearn byl federální prokuraturou obžalovaný, že poničil reflexní nádrž v centru Washingtonu. Tu nechal Donald Trump natřít na modro před oslavami 250. výročí nezávislosti. Barva se ale začala záhy odlupovat a bývalý olympionik Hearn k nádrži přijel a z částí nátěru se vyfotil právě na sociální sítě. Byl obžalován z vandalismu, hrozilo mu vězení. Teď ale prokuratura žalobu náhle stáhla. Proč? Tak i to už probereme s naší americkou zpravodajkou Janou Ciglerovou. Jano, hezké odpoledne.
1: Dobrý den.
0: Rád vás slyším. Tak proč je kauza s obžalovaným olympionikem tak sledovaná?
1: Donald Trump totiž letos na jaře nařídil drahou opravu reflexní nádrže u Lincolnova památníku ve Washingtonu. Tam měla stát přes nějakých 14 milionů dolarů. Bylo to velmi sledované, protože on to dno nádrže nechal poněkud kontroverzně natřít modrou barvou. Jenže i ta se začala brzy odlupovat, dokonce kvůli řasám zezelenala a to odloupení lidé si tam začali fotit a poukazovat na to a Donald Trump a opakovaně obvinil vandaly, mluvil o zvrhlých zločincích, kterým prý patří roky vězení a podobně. A jedním z těch lidí, kteří se u té odloupnuté barvy vyfotil na sociálních sítích, byl bývalý olympijský kanoista David Hearn, který byl záhy na to obviněn z vandalismu a hrozilo mu vězení dokonce. Ta kauza začala být sledovaná i proto, že řada lidí v ní viděla určitou ukázku toho, jak administrativa hledá viníky mezi občany místo toho, aby přiznala vlastní chybu. A to se ukázalo teď.
0: A co přesně americké ministerstvo spravedlnosti oznámilo a Jano, proč zrovna teď žalobu stahuje?
1: Ministerstvo spravedlnosti totiž přiznalo, že celá ta oprava nádrže byla uspěchaná a spackaná. Udělalo se na to takové vyšetřování. Zjistilo, že to poškození toho dna nezpůsobili žádní vandalové, ale že to byla nekvalitní a narychlo provedená instalace nátěru. Toto zveřejnili v takovém reportu z toho vyšetřování. Ukázali nové doklady o stavu nádrže. Ukázali, že to zničení vlastně bylo patrné až po dalším vypuštění té vody, kterou nastalo v polovině července. A i tehdy se zase ukázalo, že je poškození i uprostřed té nádrže. To znamená, tam by se nikdo nemohl dostat, aby tam odloupal ten nátěr. Takže ministerstvo vnitra podle žalobců zpočátku neposkytlo úplné informace a kdyby to udělalo dřív, tak k obžalobě by nejspíš vůbec nedošlo. Takže teď prokuratura žalobu proti Davidu Hearnu stáhla i dalším obviněním.
0: I tohle sleduje naše americká zpravodajka Jana Ciglerová. Jano, prozatím děkuju, naslyšenou, hezký den.
1: Pěkný den.

0: oproti předchozím nocím je ta dnešním na mnoha místech výrazně chladnější, no příští týden budou podle předpovědi teploty opět šplhat nad 30 stupňů Celsia. Nejhůře můžou horko snášet lidé v rozpálených městech, kde se mnohdy není kam před vedrem schovat. Kde se ale schladit, třeba v Praze, tak tohle najdete nově v interaktivní mapě. Funguje i v mobilu, nabízí přehled o mlžítkách, fontánách, pítkách i plochách ke koupání.
1: Teď se nacházíme na dolní části Václavského náměstí u Můstku, kde v rámci rekonstrukce náměstí vznikla i také fontána.
2: 16 vodních trysek tady ochlazuje nejen okolní vzduch a rozpálenou dlažbu, ale i kolem jdoucí. Jak říká specialista adaptace na změnu klimatu Jan Richter z magistrátu hlavního města Prahy.
1: Je to vlastně ten příjemný prvek, který pomáhá v těch vlnách veder se trochu schladit.
2: Nejen tuhle fontánu, ale stovky dalších vodních prvků Pražané nově najdou pohromadě v interaktivní mapě.
3: Všichni samozřejmě, kteří mají zájem podívat se do té mapy, tak ji naleznou na oazychladu.mojepraha.eu.
2: My jsme si teď mapu v mobilním telefonu otevřeli spolu s Vladimírem Antonínem Bláhou z městské společnosti Operátor ICT, která projekt dělá.
3: Teďka tam máte, jak jsme říkali, pítka, mlžítka, fontány, veřejně přístupné pumpy, studánky, prameny.
2: Když si mapu přiblížíme jen na naší oblast, tak vidíme, že poblíž máme i pítko.
3: Se nachází tady pasáží kousíček od nás, to znamená, je možné se napít, doplnit si vodu během těch horkých dní. A vy tady máte i samozřejmě třeba možnost navigovat k tomu místu.
2: Takže nám to ukáže cestu, jak se k pítku dostat. A co dalšího se v mapě objeví, protože teď to ukazuje pouze vodní prvky.
3: Tu mapu chceme dále rozšiřovat, aby tam byly i třeba takzvané chladné zóny, to znamená prvky, chladnější místa. Dovedeme si výhledově představit třeba klimatizované prostory, kde bude možná opravdu v těch největších vedrech a budou otevřené třeba se schladit.
2: Už první červnová vlna veder ukázala, jak moc jsou taková místa potřeba. Klimatizované prostory otevřela třeba radnice Prahy 7 a 10. Lidé si tam mohli odpočinout od úmorných veder.
1: Třeba Paříž, Barcelona, takovéto prostory, které jsou klimatizované, otevírá právě na ty vlny veder. Máme v plánu oslovit městské části, aby se do té mapy zapojili a právě na příští rok se zamysleli, zda takovéto prostory by v rámci jejich městských částí nešly zřídit.
2: Doplňuje Jan Richter. Centrum Prahy patří k nejteplejším oblastem u nás. Přibývá tu tropických dnů a teplota vzduchu tady roste vyšším tempem než ve zbytku republiky.
4: Je to vlastně důsledek spojení dvou vlivů, jak klimatické změny, tak teplné ostrova města. Ty oba dva efekty se navzájem zesilují.
2: Říká Pavel Zahradníček z Ústavu výzkumu globální změny Akademie věd. Nevýhodou měst je, že i v noci teploty neklesnou tolik jako v okolí.
4: Západem slunce se okolní krajina dokáže vychladit, ale centrum města tolik ne. A ten rozdíl je 7 až 10 stupňů. V centru města jsou takzvané uliční kaňony, které brání lepšímu proudění vzduchu a teplo, které sálá z těch nahřátých budov zpátky do okolí, tak se nedokáže tak vyventilovat jako právě v té venkovské krajině.
2: Jednou z možností, jak proti tomu bojovat, je přidávat do měst nejen vodní prvky, ale také zeleň. Hlavně stromy dokáží snížit okolní teplotu, dodává za magistrát Prahy Jan Richter.

0: Dom je ta nejlepší přirozená klimatizace a my potřebujeme dostat do ulic co nejvíce velkých, vzrostlých a zdravých stromů.
1: V Praze tak vznikají nová stromořadí, sází se nové klimaticky odolné stromy, podporují se zelené střechy a fasády. Opatření jdou ale někdy pomaleji, než by si město přálo. Tereza Jarouškovcová, Radiožurnál.

0: Dobré jitro, je půl čtvrté. Přehled zpráv má Lukáš Pastejřík.
1: Při dopravních nehodách v Česku zemřelo v červenci 41 lidí, tedy o 6 víc než loni. Jde zatím o nejtragičtější měsíc v letošním roce. Vyplývá to z policejních statistik. Nejvíc obětí si vyžádalo pondělí 27. července, kdy na silnicích zahynulo 6 lidí. Od začátku roku eviduje policie 222 obětí. Je světový týden kojení. Lékaři při této příležitosti připomínají, že mateřské mléko snižuje u dětí riziko alergií, astmatu nebo obezity a pomáhá chránit je před infekcemi. Podle odborníků prospívá kojení taky zdraví matek. Přínosy podle nich převažují i v případech, kdy se dítě kojí jen částečně a přikrmuje se. 70 ukrajinských hasičů míří do Francie pomáhat s hašením lesních požárů. Podle šéfky Evropské komise Ursuly von der Leyenové se tím Kyjev poprvé zapojí do mechanismu civilní ochrany Evropské unie. Na síti X napsala, že tím Ukrajina ukazuje, že do unijních struktur patří. V rámci mechanismu civilní ochrany vyslalo do Francie protipožární techniku také státy jako Česko, Chorvatsko, Německo, Slovensko nebo Turecko. V Dolánkách u Turnova se otevřel nový rekreační areál s biotopem. Na místě bývalého koupaliště vzniklo přírodní jezírko se zázemím a místem k odpočinku. Stavbaři tento týden odstranili zábrany, zprovoznili technologie, sprchy a veřejné osvětlení. Práce stály 25 milionů korun. Sport. Daniel Křetínský se největším akcionářem fotbalového West Hamu nestane. Český miliardář a majitel Sparty měl původně koupit 16% akcií londýnského klubu od spolupředsedkyně Vanessy Goldové. Ta ale v prohlášení uvedla, že svůj zhruba čtvrtinový podíl prodá konsorciu vedenému Amandou Stelviovou. Křetínský tak ve West Hamu dál drží 27% klubu.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Překážka na D1 za Prahu a nehoda na čtyřce u Čimelic. Na dálnici D1 opatrně ve směru z Prahy do Brna. U nájezdu od Pražského okruhu na kilometru 11,5 stojí na kraji nepojízdná dodávka. Je v odstavném pruhu a stojí za ní světelná šipka. Na nehodu pozor na silnici 4 z Prahy do Strakonic. Na začátku Čimelic na Písecku havarovalo osobní auto. Na místo museli přijet záchranáři. S opatrností je to ale zatím průjezdné. A na Královéhradecku zpomalte na silnici 308 z Černilova do Libřic. V okolí odbočky na Výravu je na vozovce nebezpečný výtluk, hrozí poškození vozidla, tak raději zpomalte. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Dnes očekáváme oblačno až polojasno, na Moravě a ve Slezsku ráno a dopoledne až zataženo. Ojedinělé se vyskytnou přehánky, hlavně na horách a na severovýchodě ráno a dopoledne občasný déšť. Nejvyšší teploty 25 až 30 stupňů Celsia, na jihu Moravy až 32 a na horách pak kolem 20. Tolik zprávy. V nočním radiožurnálu vás provází Jiří Štefl.
0: Přeju dobré velmi brzké nedělní ráno, 4 minuty po půl čtvrté. Tady vysílání víkendového radiožurnálu, skupina Opět a Radeček, nová hudba z našeho vysílání za pár minut, ještě do 3:15, teď je zpěvačka Colby Kylet.
2: Radiožurnál.
4: Každý den s vámi.
2: I o prázdninách.

0: U Vranovské přehrady můžete na vlastní oči pozorovat, jak rychle kvůli suchu ubývá voda. Hladina tam kvůli nedostatku srážek a horku klesá rychleji než v předchozích letech. S nedostatkem vody v Dyji by v téhle oblasti do budoucna mohl pomoct kanál z Dunaje. Ten je ale zatím ve fázi studie.
1: Paní Ilona Vranovskou přehradu navštívila naposledy před několika lety. To, jak nízko je hladina letos, ji překvapilo.
2: Nečekala jsem až takhle málo vody. No. Tady, co se týče té pláže, tak to bylo všechno vlastně pod vodou.
1: Ukazuje paní Ilona směrem ke břehu. Blíž se jdeme podívat s provozovatelem Vranovské pláže Pavlem Svobodou.
3: Tyto vody, tak jak je letos méně, tak bývá spíše koncem srpna nebo až září, když už je potom létě.
1: Voda tady stále ubývá, což dokazují i čáry na břehu pláže, které vytvořily nánosy lehčího písku v místech, kde byla hladina včera.
3: Je to vidět jakoby i tady ty nánosy, že to je zhruba ten metr a půl, to plus minus udělá za den, jakoby na délku, jo?
1: Svoboda tak musí bedlivě sledovat zakotvené lodě s občerstvením u pláže. Mohly by totiž skončit na souši.
3: Musíme to častěji posouvat, jo? Takže má to vliv na to, že máme větší písečnou pláž.
1: Nedostatek vody v Dyji je dlouhodobý problém. Letos v kombinaci s horkem a sinicemi dál potoku uhynuly tuny ryb. Jednou z možností, jak situaci zlepšit, je i odběr vody z Dunaje 70 km dlouhým kanálem. Studie už potvrdila proveditelnost projektu. Na řadě jsou teď jednání s rakouskou stranou. Projektem se zabývá i pracovní skupina Dolních Rakous a Jihomoravského kraje. Pokračuje náměstek hejtmana lidovec Jan Zámečník.
4: Pokud by to mělo dávat z hydrologického hlediska největší smysl, tak by ta voda se měla čerpat na naší straně před nátokem Dyje do Vranovské přehrady.
1: Přítoky do přehrady jsou teď podle Povodí Moravy asi na desetině normálu. Hladina nádrže klesá rychlostí asi 60 cm za týden. Kromě odpařování i tím, že z ní voda odtéká, upřesňuje mluvčí Povodí Moravy Jana Kučerová.
5: Nádrž zajišťuje především odběr vody pro zásobování pitnou vodou a dotuje do řeky Dyje vodu ze svých zásob. Jen za první pololetí letošního roku z nádrže odteklo o 35 milionů kubíků vody více, než do ní přiteklo.
1: Jestli nakonec kanál Dunaj-Dyje bude do přehrady vodu opravdu jednou přivádět, se ale zatím s jistotou říct nedá. Šimon Franz, Radiožurnál.

0: Necelých 11 minut a budou 4 hodiny v neděli 2. srpna poslouchat Radiožurnál. Do čtvrté třeba ještě Tears for Fears nebo zpěvačka Adele. No a teď máme něco pro vás, kteří řídíte taxík, ale i pro vás, kteří taxíkem třeba právě teď cestujete. Od 1. srpna si totiž připlatíte za jízdu taxíkem v Praze. Maximální ceny, které si řidiči taxislužby můžou naúčtovat, reguluje hlavní město. Sazba za kilometr se zvýšila z 630 na 42 korun. Takzvaná nástupní sazba může být nově až 70 korun.
1: Nám to samozřejmě nestačí a nejhorší je vlastně ta nástupní sazba, která absolutně nepokrývá vlastně naše náklady.
2: Říká pan Petr, který dělá taxikáře už 23 let.
1: Cena třeba do 3 kilometrů je pro mě naprosto prodělečná. Podle mě by se to mělo zvedat každoročně o inflaci.
2: Podle prezidenta komory provozovatelů taxislužby Arnošta Drozda by se cena za kilometr měla zvýšit na zhruba 65 korun.
3: V principu ten vzorec pro ten výpočet té ceny v tom taxíku vychází z ceny litru pohonné hmoty plus 50%.
2: A doplňuje, že zvýšit by se měla i takzvaná nástupní sazba.
3: To by měl být čtyřnásobek základního jízdného. V našem případě je to 260 korun, kdybych vycházel z ceny 65 za kilometr.
2: Podle Drozdanově zákazníci taxislužeb zaplatí na průměrné 5-kilometrové jízdě o zhruba 30 korun navíc. Novou maximální sazbu za kilometr zvýšil pražský magistrát po 6 letech, říká náměstek primátora Jaromír Beránek z Pirátů.
4: My jsme k tomuto navýšení přistoupili na základě více důvodů, ale zejména se jedná o vývoj cenových hladin, kdy skutečně od roku 2020 tady byla celková inflace přes 40% v kumulovaném vyjádření.
2: Od srpna cestující v hlavním městě za kilometr jízdy v taxi zaplatí 42 korun místo původních 36 korun. Nástupní sazba se zvyšuje o 10 korun na současných 70 korun. Regulace maximální sazby neplatí pro poskytovatele alternativních taxislužeb typu Uber nebo Bolt. Z Prahy Mikuláš Vochoska, Radiožurnál.

0: Fotbalová liga na Radiožurnálu.
1: Nabízíme vstupy ze všech zápasů.
0: Klíčová střetnutí sezony v přímých přenosech.
1: A pravidelné postřehy a glosy našeho fotbalového experta Pavla Horváta.
0: Fotbalová liga na Radiožurnálu.
1: Poslouchejte a nepřijdete o nic podstatného z nejvyšší tuzemské soutěže.
0: Fotbalová liga.
1: Pravidelně ve vysílání Radiožurnálu.
0: Radiožurnál.
1: Fandíme s vámi.
2: Dobré jitro, jsou 4 hodiny. U mikrofonu je také Lukáš Pastejřík.
3: Pro víc než 238 tisíc domácností začala 1. srpna platit takzvaná superdávka. Singapur vydal zákaz koncertů kapely Massive Attack kvůli vyjádření jejich podpory Palestině. Fotbalisté Artisu Brno remizovali na hřišti Slovácka 1-1 a mají premiérový prvoligový bod v historii klubu. A počasí čekáme oblačno až polojasno, hlavně na horách ojediněle přehánky, teploty do 30 stupňů.
0: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
3: Pro víc než 238 tisíc domácností začala platit takzvaná superdávka. Jedna dávka sociální pomoci nahradila 4 sociální dávky, příspěvek a doplatek na bydlení, příspěvek na živobytí a přídavek na dítě.
4: Nejméně o 500 korun si má polepšit víc než třetina příjemců, skoro polovině se naopak dávka o stejnou částku sníží. Zákon o superdávce platí už od loňského října, kdy ji začali pobírat noví žadatelé. Dlouhodobé příjemce dávek stát nechal ve starém systému kvůli nepřipravenosti administrace. Od listopadu se ale výše superdávky znovu změní, a to kvůli úpravě životního minima i pravidel pro započítávání nákladů na bydlení. Podle ministerstva by změny měly pomoct hlavně menším domácnostem a samoživitelům. Kristýna Vašíčková, Radiožurnál.
3: Bývalý americký olympionik, vodní slalomář Davy Hearn si může oddechnout. Federální prokurátorka stáhla žalobu na něj z vandalismu ve vodní nádrži u slavného Lincolnova památníku ve Washingtonu. Žalobci přiznali, že nové výstelky nádrže nepoškodil on. Příčinou jejich odlupování byla vadně provedená rekonstrukce.
5: U reflexní nádrže se tehdy odlupovalo nově natřené dno a bývalý slalomář se u ní vyfotil. Prokuratura ho obvinila z vandalismu a za poškození majetku v hodnotě přes 20 tisíc korun mu hrozilo i vězení. On od začátku tvrdil, že je nevinný, a jeho právníci teď od úřadů žádají omluvu. Žalobci uznali, že nešlo o vandalismus, ale o důsledek uspěchané rekonstrukce, kterou se dodavatelé snažili stihnout před červencovými oslavami vzniku Spojených států. Obžalobu ještě musí zrušit soud, mělo být ale jen o formalitu. Jana Ciglerová, Radiožurnál.
3: Singapur zakázal další vystupování britské hudební skupině Massive Attack v zemi. Úřady této asijské zemi to odůvodnili tím, že dva členové kapely na závěr svého koncertu tento týden rozvinuli palestinskou vlajku. Singapur nedovoluje vystavovat na veřejnosti zahraniční státní symboly bez povolení úřadů. Policie uvedla, že kvůli tomu taky zakázala vstup do země těmto dvěma členům. Massive Attack, britská trip-hopová kapela, to nekomentovala. Hygienici při červencových kontrolách letních táborů nenašli žádná větší pochybení. Ve vysílání Radiožurnálu to řekla hlavní hygienička Barbora Macková. Během téměř 900 kontrol rozdali hygienici 27 pokut, celkově za 84 tisíc korun. Kontroly se zaměřily na nová pravidla, jako je povinné oplachování nádobí pod tekoucí vodou místo v nádobě. Nejčastější nedostatky se podle Mackové týkají stravování.
6: Většinově jdou o pochybení v rámci zajištění stravování, protože my kontrolujeme kromě kvality stravování také pestrost stravování. Pár pokut nebo těch nedostatků bylo zaznamenáno, ale v jednotkách, také v nedostatečné zdravotnické dokumentaci nebo v nějakém problému v rámci ubytování dětí.
3: Sport. Fotbalisté Artisu Brno ve druhém kole šance ligy remizovali 1-1 na hřišti Slovácka a získali svůj historicky 1. bod v nejvyšší soutěži. Ten zařídil vyrovnávacím gólem v 84. minutě střídajícího Fomba, který po pasu Aderdina zakončoval do prázdné branky. Ten Slovácka z 80. minuty si navíc srazil do branky obránce Golosa. Také o tom mluvil trenér Artisu Roman Nádvorník.
7: Šťastný gól, že se tam dvakrát odráželo, dvakrát jsme ten balon měli na noze, měli jsme ho odehrát ven z vápna. Nakonec náš hráč trefil našeho hráče, takže my jsme vlastně dali 2 góly a i přesto jsme remizovali. Musím už to pochválit za reakci po tom gólu směrem nahoru a že se nám povedlo rychle vyrovnat, a myslím si, že tomu zápasu ve finále ta remíza si sluší.
3: Druhý brněnský nováček Zbrojovka remizoval v Plzni 1-1. Slavia zvítězila v Ostravě nad Baníkem 4-0 a Liberec, hrající víc než poločas o 9, podlehl Teplicím 0-1.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
8: Překážka na D1 u Pražského okruhu a nehoda u Čimelic na Písecku. Na dálnici D1 z Prahy do Brna opatrně u nájezdu od Pražského okruhu. Na kilometru 11,5 stojí na kraji nepojízdná dodávka. Místo je označené, některá vozidla v místě vybočují. Nehodu vyšetřují na staré silnici 4 z Prahy do Strakonic. Na příjezdu do Čimelic zasahují záchranáři uhavarovaného osobního auta. Je to s opatrností průjezdné. A se zdržením počítejte na silnici 43 z Brna do Svitav. Na příjezdu do Letovic na Blanensku budou v následujících dnech opravovat vozovku. A projíždět se bude kyvadlově jedním pruhem. Řídit to bude semafor a přes den se mohou tvořit kolony. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
0: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
3: Dnes očekáváme oblačno až polojasno, na Moravě a ve Slezsku ráno a dopoledne až zataženo. Ojediněle se vyskytnou přehánky, hlavně na horách, na severovýchodě ráno a dopoledne občasný déšť. Nejvyšší teploty 25 až 30 stupňů Celsia, na jihu Moravy až 32 a na horách pak kolem 20. Tolik zprávy. Posloucháte Noční radiožurnál s Jiřím Šteflem.
2: A dobré jitro, neděle 2. srpna 6 minut po 4. hodině. Zdravíme vás z vysílání víkendového radiožurnálu. Jestli ještě nevíte, co podniknete během druhé poloviny víkendu, tak pro vás máme opravdu řadu víkendových tipů. Stačí si vybrat a kliknout si klidně hned teď na náš web radiožurnál.cz.
1: Radiožurnál
0: a Jiří Štefl.

0: Letošní sezóna lesních požárů ve Francii je vůbec nejhorší od konce druhé světové války. Většinu rozsáhlých požárů už mají hasiči pod kontrolou. Jejich dohašování ale bude trvat ještě týdny. Po celé zemi oheň spálil od začátku roku přes 90 000 hektarů půdy. S hašením pomáhají i Češi. Mluvil s nimi i náš nový zahraniční zpravodaj ve Francii, Marcel Faltis.
1: Dva vrtulníky Black Hawk nabírají vodu. Do jednoho bambivaku se vejde asi 2500 litrů vody, takže celkem 5000. Bambivaky jsou plné a vrtulníky teď vzlétají a letí hasit požár, který je asi 3 kilometry odsud.
2: Jsme v okolí obce Brio a teď se nacházíme u nějakého bývalého lumu zatopeného, kde máme krnící stanoviště pro oba vrtulníky střední třídy, které tady lítají. A odsud to lítají požářiště, který se nám každý den mění nějakým směrem.
3: Říká Jiří Buček z Hasičského záchranného sboru Jihomoravského kraje. Denně tady na jihu Francie, nedaleko Saint-Tropez, čeští hasiči vzlétnou zhruba 30krát. Podle velitele mise českých hasičů ve Francii Václava Novotného je sice zdejší požár menší, ale v náročnějším terénu.
4: U Bordeaux to mělo přes 42 000 hektarů, čili na evropský poměr je ohromný požár, kde ty síly a prostředky fungují trošku jinak než tady v Provence, kde to máme zatím v rámci nějakých stovek hektarů, takže ten rozdíl je ve ploše. Nicméně zase my jsme byli u toho Bordeaux na rovině, tady jsme v kopcovitém terénu, takže přístup k některým ohniskům je problematický.
3: Říká Václav Novotný. Podle Jiřího Bučka je velkou výhodou to, že tu můžou hasiči brát sladkou vodu z lomu.
2: Samozřejmě to, že je voda sladká, je pro nás výhodou a hlavně pro ty techniky, protože se ten vrtulník nemusí procházet tak složitým servisem jako poté, co nabereme někde z moře slanou vodu.
3: Kdybyste právě nabírali slanou vodu, to už jste tady taky dělali u toho Bordeaux. Tak co to pro vás znamená?
2: Je to pro nás asi o hodinu a půl víc práce večer, ale když se to nezdá, 8 hodin lítání a každá hodina potom k tomu je dobrá.
3: Kolik hodin denně tady čeští hasiči pracují a kolik hodin mají na odpočinek?
2: Ono, ten režim se řídí spíš podle pilotů, takže ti mají maximálně 8 hodin lítání a potom musí mezi lety mít 10 hodin minimálně odpočinku, z toho 8 hodin spánku. A když tomu připočteme nějaký servis, nějaký jídla, přesuny, tak to vychází v rotaci hasit, jest, spát.
3: Říká Jiří Buček. Čeští hasiči pomáhali likvidovat i rozsáhlý lesní požár nedaleko Bordeaux. Letošní sezóna lesních požárů ve Francii je nejhorší od konce druhé světové války. Z Francie Marcel Faltis, Radiožurnál.

0: Pojďme za sportem. Po více než roční pauze se vrátil na dostihovou dráhu a hned z toho bylo vítězství v kvalifikaci na Velkou Pardubickou. Sedmiletý Ryzák Fort Medoc vyhrál v sedle s žokejem Ondřejem Velkem. Pátý skončil Greek Desert se sedminásobným vítězem Velké Pardubické žokejem Janem Faltejskem. Podle něj bylo tempo dostihu i přes rostoucí teplotu poměrně rychlé. Byl u toho i náš reportér Jakub Marek.
1: Musím říct, že byl velice poctivý. Vyhlášili jsme, já jsem se dobře svezl, myslím si, že příště by to zase bylo trošku lepší, je to o tom, že potřebuje trošku měkčej, ale na to se nikdo neptá, kvalifikovali jsme se.
2: Když vezmeme ty podmínky, teče z vás asi jako z každého tady na závodišti, tak dobré rozhodnutí, že se běhalo dopoledne.
1: No to určitě, jako ještě to trošku, to počasí samozřejmě pomohlo, není úplně ten pečák, zaplať pámbu, ale to, že jedeme od 9 hodin je super. Trošku jsem se díval po tribunách a jako lidi přišli, takže to je super, jako to se mi líbí.
2: Pro koho je to těžší, pro koně nebo pro jezdce?
1: Ne, tak ty koně, to jsou ty hlavní závodníci, my jim samozřejmě se snažíme pomoct, jako co je v našich silách, ale oni to mají těžší, si myslím.
3: To říkal po hlavním dostihu sobotního mítinku v Pardubicích Jan Faltejsek. S přesunem závodu z odpoledních hodin na dřívější čas souhlasil i předseda Českého jockey klubu a také majitel vítězného koně z kvalifikace Fort Medoca Jiří Charvát.
4: Z pohledu aktuální situace se zdá to, nebo je to rozhodnutí, bylo dobrý, ale ono, víte jak, ono, ten termín dosti musíte oznámit několik dní dopředu a ono to několik dní dopředu se to počasí těžko předvídá.
2: Přesto to vypadá, že fanoušku dorazilo skoro ještě více než na jiné kvalifikace.
4: Nevím, jestli taky je to sebe nemuset počítat, ale tady jde jenom o zvyk. Já už jsem starý člověk a já vidím, že prostě za posledních 5 let se ta situace ve všem na světě nebo v Evropě minimálně hrozně změnila. A jako je čas přijímat prostě nekonvenční rozhodnutí.
2: Nakonec ten hlavní dostih pro vás dopadl parádně.
4: Byl papírovým favoritem, ale já myslím, že 15 měsíců neběhal, ono to je vždycky těžký, že on i v tom pedoku nevypadal úplně dobře, nevypadal atleticky, byl z nich nejtlustší, skoro bych řekl. Ale to prostě svědčí o tom, že o to větší je to třída toho koně.
2: Bude 2. říjnovou neděli na startu Velké Pardubické v atletičtější ještě formě?
4: Já si myslím, že by měl být, ale to víte, to rozhoduje v zásadě trenér, to se můžete dohodnout a on když nechce, tak mám 14 dní předtím zavolá, že se koň škrábnul a jste prostě pryč. No.
3: Zmiňuje Jiří Charvát trenéra Pavla Tumu, který připravuje právě Fort Medoca. Pro mladého Ryzáka to byl v sobotu 12. start v kariéře a z toho 10. vítězství. Z Pardubic Jakub Marek, Radiožurnál.

0: První srpnový týden vám připomeneme to nejlepší z hosta radiožurnálu.
1: Výběr z oblíbených dopoledních rozhovorů moderátorů Libora Boučka a Jana Pokorného.
0: Připomeňte si hosty, kteří vás nejvíc zaujali.
2: Jeli jsme 9 hodin vlakem z Prahy do Varšavy. Koupili jsme si kupečko pro 4. Udělali jsme tam studio a napsali jsme tu písničku.
1: Upřímně pobavili.
3: A bylo to tak příjemné, jak je to v té písni.
4: No, úplně tak jako příjemně to nebylo.
0: Vzdělali nebo překvapili.
5: Všimněte si, že my jsme jediná země z celého bývalého Rakouska a Uherska, která do dneška platí měnou s názvem koruna.
0: To nejlepší z hosta radiožurnálu.
1: Každý všední den hned po zprávách v 9 hodin.
0: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.
0: I o prázdninách.
6: Dobré jítro, 4:30. A ještě jednou Lukáš Pastejřík a zprávy.
7: Brněnský soud poslal do vazby zaměstnance České národní banky, kterého ve čtvrtek zadrželi policisté. Informoval o tom mluvčí krajského státního zastupitelství v Brně Petr Lužný. Muž pracoval v brněnské pobočce centrální banky. Podle kriminalistů kradl v instituci peníze a způsobil tak škodu za desítky milionů korun. Generálmajor Jaroslav Míka se ujal funkce velitele velitelství pro operace České armády. Nahradil generálporučíka Václava Vlčka, který bude nově působit jako nejvyšší vojenský zástupce Česka při NATO a Evropské unii v Bruselu. Velitelství pro operace plánuje a řídí nasazení českých vojáků doma i v zahraničí. Míka mezi své priority zařadil hlavně schopnost armády reagovat na bezpečnostní hrozby. Už skoro 3/4 hotelů na Kubě museli kvůli americkým sankcím a ropnému embargu ukončit provoz. V souvislosti s energetickou krizí totiž podle agentury AFP do země jezdí výrazně méně turistů. Od ledna do června je pokles 60% oproti stejnému období v minulém roce. Na Novém Zélandu začal platit zákaz chrtích závodů. Až 150 psů jejich trenéři přepraví do Austrálie, kde je na většině území tento sport stále legální. Chtějí tam pokračovat v jejich tréninku, informuje o tom server BBC. Nový Zéland sport zakázal kvůli jeho rizikovosti. Závody podle něj doprovází vysoká míra zranění a úmrtí psů.
0: Sport.
7: Juniorka Barbora Bukovská obhájila na mistrovství Evropy horských kol bronz v cross country. Ve Švýcarsku tak navázala na čtvrteční triumf v short tracku. Další Češka Lucie Grohová byla osmá. Zvítězila domácí závodnice Anja Grossmanová.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
8: Překážka na D1 za Prahou a omezení na dálnici D2 v Brně. Na dálnici D1 z Prahy do Brna stojí u nájezdu od Pražského okruhu. Na kilometru 11,5 nepojízdná dodávka. Blokuje prostor mezi pravým pruhem dálnice a nájezdem. Na místě už je odtahová služba, je to označené šipkou, na vozovce se ale pohybují lidé tak opatrně. Na D2 se dnes v noci pracuje v Brně. Na začátku dálnice u napojení z Hněvkovského ulice silničáři instalovali nový portál nad vozovkou. V každém směru je provoz svedený do jednoho pruhu. A na Hodonínsku nebezpečná situace na silnici 71. Ve Velké nad Veličkou utekly koně, pobíhají po hlavní silnici, tak projíždějte opatrně. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
0: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
7: Dnes očekáváme oblačno až polojasno, na Moravě a ve Slezsku ráno a dopoledne až zataženo. Ojedinělé se vyskytnou přehánky, hlavně na horách, na severovýchodě ráno a dopoledne občasný déšť. Nejvyšší teploty 25 až 30 stupňů Celsia, na jihu Moravy až 32 a na horách pak kolem 20. Tolik zprávy. V nočním radiožurnálu je s vámi dál Jiří Štefl.
6: Přeju dobré ráno, neděle 2. srpna, skoro 4 minuty po 4:30, když se podíváme na tu aktuální teplotní mapu Česka, tak opravdu ta dnešní noc byla na mnoha místech, na většině místech v Česku, v České republice chladnější, v Čechách výrazněji, ale třeba na jižní Moravě, tam na některých místech tedy i ta dnešní noc byla tropická, tedy místa, kde teplota se nesnížila pod 20 stupňů Celsia. Přeju dobré jítro. Teď hrajeme dál Orange Blue.
0: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.

věc, ale prachy si za ní nekoupíš. Jo, jo, karton na bůrek, já taky po ruce lám. Jsem odrýma cibulkama, tapety parmazán.

0: Taky si nekoupíš.
1: Teď se s námi vydejte na řeku Sázavu. Začátkem léta na jezu Mazourov v Soběšíně překvapila vodáky traverza. Teď tam dokonce bagry upravují koryto řeky a přibývají další železné prvky. Obě události řeší jak vodoprávní úřad v Benešově, tak Česká inspekce životního prostředí. Podle Asociace vodní turistiky a sportu jsou zásahy nepovolené, nenávratně poškozují koryto řeky a jsou navíc nebezpečné pro vodáky.
2: Změny na jezu Mazourov jsou viditelné. I když zrovna teď těžká technika nepracuje, odstavená hned vedle, přibývají tady takové zabudované železné sloupy a potom je tady vidět, jak se vedle koruny hráze hromadí haldy kamení a sedimentu. A přesně tyhle zásahy kritizuje předseda Asociace vodní turistiky a sportu Petr Ptáček.
3: Na jezu Mazourov pokračují nepovolené stavební práce, které ohrožují vodáky i životní prostředí. Zhotovitel zatarasil vodovou propust ocelovou traverzou a zarovnává korunu jezu štětovnicemi. Do vody navíc vjíždí bagr, který demoluje břehy a ničí biotopy chráněných živočichů.
2: Před podobnými zásahy, jako se dějí právě na jezu Mazourov, je podle ochránců přírody běžné, že se provádí průzkumy a případně transfery ohrožených živočichů. Tady se tomu tak podle Aleny Konvalinové z Českého svazu ochránců přírody Vlašim nestalo.
4: Je to tak, jako v případech, kdy se třeba dělalo nějaké odbahnění, tak vlastně my jsme tam nejdřív prováděli monitoring výskytu chráněných živočichů a následně vlastně i během těch úprav biodozor. Za mě by to určitě bylo potřeba a tady se to tak nestalo.
2: Zastavila jsem se kousek od Soběšína ve vodáckém kempu, z vody teď za mnou přišel pan.
5: Lukáš. Je tam ta traverza, je to nic moc, je to škoda pro ty vodáky.
2: A vy jste říkal, že jste tam zrovna viděli ten bagr fakci.
5: Ano, přesně tak, byl tam bagr, nějaký auto. Chtěli jsme to i minulý rok a docela se to za ten rok změnilo.
2: Marek Horáček, další vodák, co vy a je z Mazourov, jak jste se s ním popral?
6: Bylo to určitě zajímavý. Přijde mi to jako nebezpečný, tak i jako nemorální.
2: Majitelem jezu je soukromá osoba, jak v případě umístění traverzy, tak i dalších stávajících úprav jezu koryta a řeky se nám s ním ale nepodařilo spojit. Od Sázavy Věra Hájíková, Radiožurnál.

0: Znojmo slaví 800 let. Pochází odtamtud i Robert Knebel, který se rozhodl tohle výročí oslavit trochu netradičně. Stopem se chce podívat do partnerských měst Znojma. Trasu si naplánoval právě na 800 kilometrů. Mezi partnery Znojma patří i východočeská Chrudim. Právě tam byla první zastávka. Byl u toho i náš reportér Josef Kopecký.
1: Batoh, široký úsměv a v ruce mapa. Tohle bude náš stopař.
2: Vítejte v Chrudimi. Dobrý den.
3: Robert Knebel.
1: Jak se jelo? Kolikrát jste přesedal?
3: Jel jsem vlastně na 5 stopů a teď mě vezl velmi sympatický pán. Byl to velmi příjemný, popovídali jsme si, byla tam klima, takže jsme pojížděli vlastně po celém Chrudimsku a on rozvážel nábytek, tak to bylo moc příjemný. Jako fakt perfektní cesta.
1: Vy jste tu cestu nazval stopem za přátelstvím. Co si po tím člověk může představit?
3: Já už jsem absolvoval 3x mistrovství České republiky v autostopu.
1: V tom je mistrovství?
3: Ano, v tom je mistrovství, už byl 10. ročník a plus jsem vlastně mistr zimního autostopu. A já jsem chtěl, abych tím stopem zažil něco jako unikátního, zajímavého, takže jsem se rozhodl, že pojedu stopem po partnerských městech, že to asi ještě nikdo v Česku a v Evropě a možná i na světě neudělal. A chtěl bych inspirovat prostě lidi, ať cestují. To je jedno, jestli vlakem, autobusem, pěšky, na kole nebo takhle stopem. A aby aspoň každý Znojmák nebo každý z České republiky jednou jel do nějakého svého partnerského města. S rodinou, s blízkým, s kamarádem navštívil ty svoje partnerské města. Těší mě, Robert Knebel.
4: My jsme spolu mluvili.
3: Těší mě.
1: První kroky v Chrudimi jdou na radnici, na oficiální přivítání, protože nikdy tady nic podobného ještě nebylo.
5: Dobrý den. Buď jenom stopou palcem, nebo mám nápisy. A tady mám ještě připravené vlajky jako do jiných zemí, až pojedu do těch jiných partnerských měst.
6: Polsko,
5: Polsko, Německo, Slovensko, Rakousko, Itálie.
1: Dojet stopem do 5 států chce Robert Knebel stihnout během 10 dnů. S Chrudimi Josef Kopecký, Radiožurnál.

0: Radiožurnál je 5 hodin. Zprávy a Tereza Tomášková.
1: Nejstarším občanským průkazům dnes končí platnost. Itálie zavedla kontroly na letištích a v přístavech pro cestující ze Španělska. Fotbalisté brněnské Zbrojovky ve fotbalové lize uhráli remízu v Plzni. Artis na hřišti Slovácka. A bude oblačno až polojasno, ojediněle přehánky a teploty většinou do 30 stupňů.
2: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
1: Itálie na měsíc obnovila kontroly v přístavech a na letištích pro cestující, kteří jedou ze Španělska. Řím to odůvodňuje krizí v autonomním španělském městě Ceuta na severu Afriky. V minulých dnech tam ze sousedního Maroka přišlo asi 60 tisíc lidí. Při pokusu dostat se do Ceuty po moři se jich nejméně 67 utopilo.
3: Několik hodin potom, co španělské televize přinášely záběry desítek tisíc lidí na plážích Ceuty, ráno už stejné davy lidí obklopovaly hraniční přechody zpět do Maroka. Část jich doprovázela armáda, povolaná vládou na žádost města. Do moře taky instalovala ochranné bariéry. Navzdory návratu většiny migrantů do Maroka, teď Madrid řeší diplomatickou roztržku s Itálií. Její diplomacie zavedení hraničních kontrol pro cestující ze Španělska označila za krok nutný k posílení bezpečnosti. Podle španělského premiéra Pedra Sancheze to ale porušuje unijní smlouvy. Jiří Kordík, Radiožurnál.
1: Irsko, které tento půlrok předsedá Evropské unii, svolalo na úterý kvůli masovému průniku migrantů do španělské enklávy mimořádnou schůzku. Ministři vnitra členských států přes videokonferenci projednají aktuální vývoj situace. Dnes končí platnost nejstarších občanských průkazů vydaných do konce června 2000. Jde o knížkové doklady nebo zalaminované kartičky. Podle ministerstva vnitra je stále může mít asi 4700 lidí. Od zítřka už je jejich držitelé nebudou moct používat jako doklad totožnosti. Vyměnit je můžou i po skončení platnosti, říká mluvčí rezortu Adam Rezler.
4: Neplatný doklad může seniorům zbytečně zkomplikovat každodenní život. Platný občanský průkaz je potřeba v řadě běžných situací, například na úřadech, u lékaře, v bance nebo na poště.
1: Navštěvníci památníku holokaustu v Hodoníně u Kunštátu si dnes připomenou oběti genocidy Romů. Během tragické noci z 2. na 3. srpna 1944 nacisté zlikvidovali romský rodinný tábor v Osvětimi Březince a zavraždili přes 4200 lidí. Lidé oběti uctí vzpomínkovým koncertem. Zpěvačka a houslistka Iva Bitová na něm společně s cymbalistou Petrem Pavlincem zahrají zapomenuté písně Romů z Horňácka. Projekt s názvem Kala Zingarika přibližuje Iva Bitová.
5: Ty písně jsou o hladu, o smrti, o lásce, takové ty základní věmy, které prožívá každý. Takže my se vracíme k tomu materiálu, který samozřejmě uchopíme po svém, aranžujeme, upravujeme a oživujeme zapomenuté písně.
1: Sport. Fotbalisté brněnské Zbrojovky i ve druhém zápase po návratu do šance ligy obrali o body favorita. Po výhře nad Spartou remizovali v Plzni 1-1. Domácí poslal v první půli do vedení Kabongo. Za hosty po změně stran srovnal Daniel Vašulín. Ten v létě přestoupil do Brna právě z Viktorie a stejně jako před týdnem proměnil sólový únik.
6: Teď jsem šel jako dva zápasy sám na bránu, no. Musím říct, že hodně dlouho se mi to nestalo. Posledního půl roku jsem toho moc nenahrál a mám obrovskou motivaci do tady té sezóny. Dokázat, že ty góly budu dávat. A věřím, že to bude pokračovat a že nebudu úspěšný já, ale budem úspěšný jako tým.
1: Bod, svůj první v nejvyšší domácí soutěži v historii, získal i další brněnský nováček Artis. Remizoval na Slovácku 1-1. Ve zbylých sobotních duelech Baník Ostrava podlehl pražské Slavii 0-4 a Liberec Teplicím 0-1.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
7: Překážka na D8 za Duxany a nové omezení u Pardubic. Na dálnici D8 z Prahy do Ústí nad Labem čekejte překážku za odbočkou na Duxany. Na 39. kilometru máme hlášené odstavené osobní auto, zatím není výrazněji označené. U Pardubic počítejte s novým omezením na silnici 36 do Lázní Bohdaneč. A před areálem Syntézie začnou frézovat povrch vozovky. A průjezdné to bude 3 týdny vždy pouze jedním pruhem a provoz bude řídit semafor. A u Českých Budějovic pozor na nehodu. Na silnici 143 z Křemže do Brlohu. Za Rojšínem havarovalo osobní auto. Na místo museli přijet záchranáři. Čekejte proto omezený průjezd. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Bude oblačno až polojasno, ráno a dopoledne místy až zataženo, ojediněle přehánky, hlavně na horách. Teploty 25 až 30 stupňů, na jihu Moravy až 32, na horách většinou kolem 20 a foukat má slabý, na Moravě mírný, severovýchodní až východní vítr. Tolik zprávy. A začíná ranní radiožurnál se Štěpánem Pokorným.
8: Dobré ráno vám přejeme, 5:05. Ve vedrech lidé hledají stín pod korunami stromů, města zase řeší, jak svou zeleň udržet v dobré kondici. No a v Bohumíně se zaměřili na nejstarší dvouřadou lipovou alej, která patří k dominantám jedné z hlavních ulic. Jak stromy ošetřují, tak to uslyšíte v úvodu dnešního ranního víkendového radiožurnálu. Přejeme vám pěkný den a hezký poslech.
2: Víkendový radiožurnál a Štěpán Pokorný.

0: tropických dnech, které Česko stále častěji trápí, jsou k nezaplacení vzrostlé aleje. Pod korunami stromů lidé nacházejí stín i úlevu od rozpálených ulic. Bohumín proto své nejstarší lipové stromořadí chrání ozdravnými ořezy větví, které pomáhají předcházet napadení stromů škůdci a chorobami.
1: Je to v podstatě jediná oboustranná lipová alej v tomto věku, kterou v Bohumíně máme.
2: Bohumín podle mluvčí Jany Končítkové musí provést ozdravné ořezy.
1: Ty suché větve se opravdu musí odstraňovat i z toho důvodu, že oni představují takovou vstupní bránu pro ty škodlivé organismy. Ve chvíli, když se provedou ty ořezy správně a včas, tak ten strom lépe hospodaří s energií a má lepší kondici a vitalitu.
2: Když je horko, tak lidé vyhledávají ten stín, vy o ně takhle bojují. Aby zůstaly zdravé ty lípy.
1: V podstatě každým rokem o ty stromy bojujeme. Když se podíváte naproti té cesty, vidíte tady dva stromy, které už tou odbornou péčí prošly.
2: Aha, tady vidím ty ořezy, ano.
1: Ono je potřeba opravdu každoročně ty stromy hlídat a kontrolovat, tak aby nám ty stromy vydržely co nejdéle.
2: Teď už se blíží poledne a je cítit, jak se to slunce opírá. To slunce je opravdu intenzivní.
1: Fungují jako čistička vzduchu a tím, že jsou vlastně ty stromy vedle toho parku našeho největšího dohromady, ta zóna opravdu tvoří takovou zelenou plíci toho Bohumína.
3: Já bydlím tu v tom baraku.
2: Aha.
3: Zaprvé mi to tlumí ty auta, ty stromy a mám pořád otevřené okna.
2: Senior Jiří Guňa. Právě teď tady pod korunami těch vzrostlých stromů hledá milosrdný stín opřený o své kolo.
3: Jsem na slunku, jsem ve stínu, vzduch tu je dobrý, no bydlím tu od roku 68. Jak jsem se nastěhoval, byly to poloviční ty stromy.
2: Zrají s váma.
3: Zrají.
2: Město už ve dvou lokalitách nechalo vysadit další stromy pro nové parky. Z Bohumína Andrea Brtníková, Radiožurnál.

0: Počasí.
1: Česká republika vstává do nedělního rána, které je polojasné nebo skoro jasné na Moravě a ve Slezsku. Tam se ale tvoří nízká oblačnost. Většinou se teploty drží mezi 19 a 15 stupni. Ještě do východu slunce budou teploty lehce klesat, potom už půjdou rychle nahoru. Očekáváme oblačno až polojasno, teď po ránu a dopoledne místy i zataženo, ojediněle přehánky, které se vyskytnou hlavně na horách. A nejvyšší teploty 25 až 30 a na jižní Moravě až 32 stupňů.
0: Radiožurnál.
2: Každý den s vámi.
0: I o prázdninách.

0: Asi jste poznali kapelu Queen v ranním víkendovém radiožurnálu. Americký prezident Donald Trump uvedl, že Spojené státy a Izrael se dohodli, že na žádost Teheránu a dalších zemí regionu odloží chystaný tvrdý útok na Irán. Podmínkou je podle něj brzké dosažení dohody, která umožní plné otevření Hormuzského průlivu. Samozřejmě se tomu budeme věnovat i v dalším vysílání radiožurnálu. Teď jiné téma. Po 84 letech se můžou perutě větrného mlýna v Nových Dvorech na Novojičínsku opět roztočit. Muzeum v Bílovci opravilo poslední součástku, která k tomu byla zapotřebí. Teď už jen musí foukat správný vítr, nebo se musí najít několik párů hodně silných rukou.
1: Tak máme smůlu. Vítr fouká ze špatné strany. A abychom pohli s perutěmi, na to je nás tady málo. Mlýn se zatím roztočil jenom jednou, a to díky lidské síle. Do perutí tlačil i tatínek malého Matyáše.
2: Vždycky byli tam na levé straně toho mlýnu a rozběhli se a tlačili to. A jsem se bál trochu.
1: Dřevěný mlýn je z roku 1870 a k tomu, aby se mohl točit, chyběla jen speciální mechanická brzda, říká ředitel Bílovického muzea Petr Haverland.
3: Když si vyměnili perutě v minulém roce, my jsme mohli mlýn roztočit, ale neuměli jsme ho zastavit. A v letošním roce už díky mechanické brzdě ho umíme i zastavit.
1: Ta brzda je dřevěná z několika částí a objímá takzvané palečné kolo. Když je potřeba otáčení zastavit, brzda se přitiskne a kolo se vře.
4: Tady je vlastně hlavní soukolí mlýna, kde se sype samozřejmě zrní, nebo případně už namletá mouka, protože ono se to třeba mlelo na 12krát.
1: Mouka se tady ale v současném stavu mlít nedá. Dříve bylo možné mlýn natočit podle větru. To dnes taky nejde, pokračuje Petr Haverland.
3: Problém je v tom, že na tomto mlýně, ale vlastně na všech mlýnech, není nic do pravého úhlu. Nic není rovné. Každá ta součástka je trošičku jiná.
1: Pracovníci muzea tak objíždí jiné mlýny v Česku, aby mohli napodobit součástky, které se nedochovaly. Do budoucna by chtělo muzeum určit stáří dvou hlavních a nejtlustších trámů mlýna, takzvaného tatíka a hlavy. Mlynáři je tehdy ukládali na desítky let do země, aby pořádně stvrdli. Jak jsou staré, má odhalit historikům metoda dendrochronologie, která analyzuje letokruhy dřeva. Z Nových Dvorů Natálie Janišková, Radiožurnál.

0: Vinohradská 12.
1: Zpravodajský podcast Českého rozhlasu.
0: Vinohradská 12.
1: Tým v čele s moderátorem Matějem Skalickým pro vás chystá každý všední den jedno aktuální téma.
0: Podrobně a v souvislostech.
1: Vinohradská 12.
0: Předpremiéra v 15:30 ráno na Radiožurnálu.
1: A kompletní textový přepis od 6 hodin ráno na webu iRozhlas nebo v aplikaci Můj rozhlas.
0: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.

0: Dnes večer v České televizi.
1: ČT1, série vražd dívek, které nikomu nechybí. Ivan Trojan v kriminální minisérii Docent. ČT2, městečko ohrožované bandity, přijíždí ochránit tajemný pistolník bez tváře, jména a minulosti. Tulák z Horských plání. A ČT Art uvádí setkání Miroslava Horníčka s Milošem Kopeckým, na kterém zavzpomínají na legendární zábavný pořad. Hovory H ještě po 20 letech. Nedělní večer s Českou televizí.
0: Radioservis představuje
2: audioknihu Petry Štarkové Dej mi pokoj.
3: Přijde na kontrolu sociálka. Už zas? A proč jako?
2: 6 příběhů mladých lidí, kteří hledají odvahu a sílu změnit svůj život.
4: Luis už zase cítí, jak se mu do hlavy valí krev.
2: Dej mi pokoj.
3: Tohle neskončí dobře.
2: Nová audiokniha v e-shopu radiotheka.cz.
5: Pět hodin a 30 minut. Zprávy a Tereza Tomášková.
6: Tři oběti má výbuch poblíž italské restaurace v centru Moskvy. Zraněných je přes 20. S odkazem na Národní protiteroristický výbor o tom informuje ruská státní agentura TASS. Po domácku vyrobené výbušné zařízení se do restaurace snažila vnést neznámá žena. Člen ostrahy jí v tom ale chtěl zabránit. Oba při výbuchu zemřeli. Třetí z obětí má být jeden z hostů. Motiv činu zatím není jasný. Podle ruské mutace BBC se v restauraci v tu dobu měla konat soukromá oslava generála ruských ozbrojených sil. Hackři napadli web státního zdravotního ústavu. Žádná citlivá data, laboratorní údaje ani provoz ústavu není ohrožený. Ústav to uvedl na síti X. Útok nahlásil Národnímu úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost. Ten bude útok analyzovat. Speciální prohlídky pořádá dnes hrad Valdštejn v Českém ráji. Památkou návštěvníky provede buď hrabě nebo hraběnka, kteří představují reálné postavy z historie hradu. Valdštejn bude tyto prohlídky nabízet každou neděli až do konce prázdnin. Sport. Fotbalisté Plzně ani ve druhém kole šance ligy nevyhráli. Doma remizovali se Zbrojovkou Brno 1-1. 100% naopak zůstávají Slavia a Teplice. Ty zvítězili v Liberci 1-0. Obhájci titulu porazili domácí Baník Ostrava 4-0. Historicky první bod v nejvyšší soutěži získal Artis Brno, když v Uherském Hradišti remizoval se Slováckem 1-1.
7: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
8: Nehoda na D2 za Blučinou a překážka na D8 za Doksany. Na dálnici D2 z Bratislavy do Brna pozor na nehodu za nájezdem od Židlochovic. Na 11. kilometru u ní zasahují záchranáři. Je to s opatrností průjezdné levým pruhem. Kolona se tam zatím netvoří, ale zpomaluje se. Na D8 z Prahy do Ústí nad Labem stojí za odbočkou na Doksany na 39. kilometru nepojízdné osobní auto. A projíždějte se zvýšenou opatrností. A se zdržením počítejte na silnici 43 z Brna do Svitav. Na příjezdu do Letovic budou v následujících dnech opravovat vozovku a projíždět se bude Kyvadlově jedním pruhem. Řídit to bude semafor a mohou se tvořit kolony. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
7: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
9: Jsou teplotní rozdíly. Dnes třeba Cheb má po ránu 11 stupňů Celsia. Na druhé straně republiky, když se podíváme do Ostravy, tam má aktuálně 19. V Brně je kolem 20 stupňů Celsia. 19 stupňů hlásí České Budějovice. Ústí nad Labem potom teplota aktuálně na 13 stupních a v centru Prahy se teplota drží kolem 19 taky. Málo srážek a mírnější teploty. Asi tak bychom mohli charakterizovat dnešní den. Očekáváme oblačnost až polojasno, teď po ránu a dopoledne ještě může být místy zataženo nízkou oblačností. Ojediněle se vyskytnou přehánky, dnes to bude hlavně na horách.
10: Dnes budou mírnější teploty než včera, vystoupí na 25 až 30 stupňů, na jihu Moravy může být až 32 stupňů Celsia. I během pondělí bude poměrně slunečno, hlavně odpoledne se bude tvořit kupovitá oblačnost, jen výjimečně se vyskytnou přehánky nebo bouřky.
9: Podle meteoroložky Marie Odstrčilové budou zítřejší teploty mnohem vyšší než ty dnešní. Budou sahat až k 36 stupňům a na jihu Moravy až k 39. No a velmi teplé počasí to bude pokračovat i příští týden. Teď je tady Štěpán Pokorný, hezké ráno.
5: Dobré ráno, Radiožurnál posloucháte v 5 hodin 34 minuty a teď pro vás máme Ellie Goulding.
2: Radiožurnál.
0: Každý den s vámi.
2: I o prázdninách.

Vysoké teploty lákají k vodě, má taky na vodu. Výbornou sezónu hlásí například loděnice na Jizeře. Řada dalších řek v Česku se ale dá splouvat jen obtížně. K tématu se za chvilku vrátíme.

0: Česku se aktuálně dá splouvat jen 7 řek, další pouze v některých úsecích, vyplývá to z webu raft.cz. Mezi splavné řeky teď patří například Jizera, kde si letošní sezónu chválí.
1: Jsou tady stovky lidí na lodích, ale hodně se jich přijelo také vykoupat. Extrémně vysoké teploty lákají turisty k chladné řece a jezera má vody dostatek na obojí.
2: Tak jeli jsme 4 loděma, 3 rafty a jeden kák.
3: A dobrý?
2: Jo, dobrý, jede to.
3: Byli jste poprvý?
2: Ne.
3: Jezdíme takhle každý rok.
2: Já ho poštravdu.
3: Vždycky sem?
2: Ne. Už jsme byli několikrát na Vltavě, na Berounce, na Sázavě a ostatní řeky.
4: A máme stejný trička.
3: Máte všichni stejný trička?
4: Mám tyhle.
2: Nemáte jméno?
3: Nemám, no.
2: A palucha na vodě.
1: Podle webu raft.cz je na tom hůř například Lužická Nisa, kde se dá splouvat jen část řeky a pouze na kánoji.
5: Tady byli kamarádi včera a my jdem teď. Jo, sjeli to. Asi dobrý, jo. Nevím, jednou dvakrát drhli, ale jinak asi dobrý.
1: Turisté tady v Dolánkách si obvykle nejčastěji půjčují loď na malé skále a doplují do Dolánek a zpátky k autu jedou na koloběžce. Když jsou ale velká vedra, lidé jedou zpátky raději vlakem, říká z půjčovny koloběžek Matěj Marek.
6: No, jako bylo to i lepší. Třeba minulý rok to opravdu v ty soboty to se člověk nezastavil.
1: Podle Českého hydrometeorologického ústavu je na většině řek málo vody. Extrémní sucho panuje zejména u podzemních vod. Z Libereckého kraje Johana Tománková, Radiožurnál.

0: počasí.
1: Máme tu většinou polojasné nebo skoro jasné ráno, i když takové Karlovy Vary teď mají oblohu oblačnou, ve městě teplotu kolem 9 stupňů Celsia. Naopak skoro jasno je nad Prahou, v centru Prahy se teplota drží kolem 19 stupňů, na okrajích kolem 17. Když se podíváme do Beskyd, Beskydy, Lysá hora aktuálně hlásí 13 stupňů Celsia a předpověď říká, že bude málo srážek a taky mírnější teploty. Očekáváme oblačno až polojasno. Teď po ránu a dopoledne, ale může být místy i zataženo. Jenom ujediněle se budou vyskytovat přehánky, pokud ano, pak to bude spíš na horách. Nejvyšší teploty 25 až 30 stupňů a na jižní Moravě odpoledne naměříme až 32 stupňů Celsia.
0: Radiožurnál.
2: Každý den s vámi.
0: I o prázdninách.

všetky slová túžbou. Všetko je tu cudzie.

0: Poslouchali jste taky zpěvačku Janu Kiršner, stále s vámi ranní víkendový radiožurnál, 5 hodin 50 minut. Ve fakultní nemocnici u svaté Anny v Brně vyšetřili jednu z nejstarších pacientek. Pomocí počítačové tomografie skenovali sošku žaršické Madony starou více než 700 let. Je zobrazená jako královna nebe zdržící Ježíška. Farníci ze Žarošic na Kyjovsku se o gotické sošce chtějí pomocí neinvazivní metody dozvědět co nejvíc informací.
1: Můžete dýchat. Socha žarošické Madony položená na stole pomalu vjela do otvoru přístroje s počítačovou tomografií. Podle radiologického asistenta Radima Slobody má socha přes 140 cm a snímky jí vytvoří takzvaně od hlavy až k patě.
2: V podstatě tak, jak snímkujeme lidi, akorát bez kontrastní látky a z těch snímků, které jsou nasnímkované zhruba po půl milimetru, se pak dají vytvářet různé rekonstrukce.
1: Skenování trvá několik minut a potom už se s lékařem Mírem Červeňákem na počítači díváme na jednotlivé vrstvy.
3: Tady je zajímavý, tady je vidět kontura toho dřeva. Je tam spousta takových drážek a takových tunílků a takových defektů, které asi jsou způsobené tím červotočem, ale zároveň jsou tam do toho zavzaté kovové materiály, takže tady například je zavedený nějaký šroub.
1: Soška je z lipového dřeva. Podle struktur zjistili, že je téměř celá z jednoho kusu.
3: Tam jsou poměrně dobře vidět letokruhy, tyhle ty obloučky, ty linie, tak to opravdu by odpovídalo těm letokruhům.
1: Na CT vyšetření sošku přivezli, protože na podobném průzkumu ještě nebyla a znají o ní jen informace z literatury. Přibližuje opat a bývalý žarošický farář Marián Rudolf Kosík.
4: Cokoliv se zjistí, například to, že je socha celá z jednoho kusu dřeva, tak jsou poznatky, které jsme neměli podložený a které nám zase osvětlují takové drobnosti, které pro nás mají význam.
1: Ve fakultní nemocnici u svaté Anny v Brně už zkoumali například sochu Krista z brněnského kostela svatého Jakuba nebo černou Madonu z paláce Šlechtičen. Hana Novotná, Radiožurnál.

0: Fotbalová liga na Radiožurnálu.
1: Nabízíme vstupy ze všech zápasů.
0: Klíčová střetnutí sezony v přímých přenosech.
1: A pravidelné postřehy a glosy našeho fotbalového experta Pavla Horváta.
0: Fotbalová liga na Radiožurnálu.
1: Poslouchejte a nepřijdete o nic podstatného z nejvyšší tuzemské soutěže.
0: Fotbalová liga.
1: Pravidelně ve vysílání Radiožurnálu.
0: Radiožurnál.
1: Fandíme s vámi.

0: Radiožurnál je 6 hodin. Jsou tu zprávy s Terezou Tomáškovou.
1: V pražské nemocnici Bulovka pečují o pacientku s podezřením na nákazu nebezpečnou nemocí. Většina evakuovaných kvůli požárům v jihozápadní Francii už se vrací domů. Fotbalisté mistrovské Slavie zvítězili v lize v Ostravě, Teplice v Liberci. A bude oblačno až polojasno, ojedinělé přehánky, teploty většinou do 30 stupňů.
2: Radiožurnál, hlavní zprávy. Víme, co se děje.
1: Pražská nemocnice Bulovka přijala pacientku s podezřením na nákazu nebezpečnou nemocí. Žena se nedávno vrátila z Ugandy, kde je posledních měsících epidemie eboli. Pacientku proto zdravotníci umístili do speciálního izolačního bioboxu.
3: Ženu původně přijala nemocnice v Hradci Králové. Kvůli podezření na vážnou nákazu ji ve speciálním bioboxu zdravotníci převezli na kliniku infekčních nemocí pražské nemocnice Bulovka. Podle mluvčí ministerstva zdravotnictví Nadi Chatové je pravděpodobnost potvrzení nákazy malá.
4: Provoz fakultní nemocnice Hradec Králové probíhá ve standardním režimu a veřejnosti v tuto chvíli nehrozí žádné riziko.
3: Podle primářky kliniky infekčních nemocí Hany Roháčové nemá pacientka vedle horečky další příznaky.
5: Nyní se budou odesílat vzorky do specializované laboratoře do Německa a během zítřka bychom měli mít výsledky.
3: Vedle eboli se žena mohla nakazit i jinou z několika typů krvácivých horeček. Může ale jít o úplně běžnou infekci. Josefína Báčová, Radiožurnál.
1: V oblasti Gironde na jihozápadě Francie se v sobotu mohlo vrátit domů dalších 10 tisíc evakuovaných. Rozsáhlý lesní požár mají hasiči pod kontrolou. Úřady na konci července evakuovali kvůli ohňům přes 200 tisíc lidí. Požár se zatím nešíří dál ani v Provence na jihu země.
6: Starosta Xavier Dany v sobotu odpoledne vítal obyvatele obce Ar nedaleko Bordeaux. Malé pětitisícové město hasiči uchránili před plameny. Z 200 tisíc evakuovaných lidí v jeho západní Francii se domů mohla vrátit většina. Úřady taky obnovily regionální vlakovou dopravu v departmánu Gironde. Nadále je vážná situace v okolí turistického městečka Le Porche, kde hasiči stále bojují s plameny. Naopak v departmánu Váh na jihu země se hasičům podařilo udržet oheň pod kontrolou. Na místě pomáhá i česká jednotka. Z Bordeaux Marcel Faltis, Radiožurnál.
1: Dnes začne několikaměsíční výluka vlaků mezi Krnovem a Jeseníkem. Část tratí vede přes Polsko. Tamní dopravce bude rekonstruovat trať až do 12. prosince. Budou zrušené spěšné vlaky v úseku Jeseník, Jindřichov ve Slezsku. Osobní vlaky na trase Jeseník, Mikulovice, Zlaté hory pojedou bez omezení, potvrzuje mluvčí Českých drah Vanda Rajnochová.
7: Po dobu výluky zajistí České dráhy za všechny spěšné vlaky z Jeseníku do Krnova a Moravského Berouna v úseku Jeseník Jindřichov ve Slezsku náhradní autobusovou dopravu. Skupinové přepravy jako turistické akce, výlety a podobně je nutné nahlásit kontaktnímu centru Českých dráh nejpozději 72 hodin před odjezdem vybraného spoje.
8: Sport. Fotbalisté Slávie vyhráli i druhé utkání v sezóně Šance ligy. V Ostravě zvítězili nad domácím Baníkem 4-0. Góly Pražanů dali Novák, Zima, Sadílek a Aja Osi. Úvodní dvě branky padly po rohových kopech. Trenér Slávie Jindřich Trpišovský si pochvaluje, že má v týmu několik obránců, kteří umí skorovat hlavou.
9: Když to zjednoduším, tak nemůžete šáhnout vedle, takže je to, jak když máte 8 dobrých lahví vína a šáhnete a vždycky vytáhnete tu dobrou. Což je samozřejmě ale práce celý toho týmu, to není samozřejmě, že ty hráči se nahromadí. O té typologii těch hráčů, kteří tady budou, protože ne každý to umí. Ta jako útočná hlava začíná být čím dál tím větší vzácnost u hráčů.
8: 100% jsou po dvouligových kolech i Teplice, které zvítězily v Liberci 1-0. Plzeň remizovala se Zbrojovkou Brno 1-1 a stejným výsledkem skončilo taky utkání Slovácka s brněnským Artisem. Dnes změří síly Olomouc s Mladou Boleslaví, Bohemians s Hradcem Králové a Pardubice s Jabloncem.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
10: Nehody na D5 za Benešovicemi a na D2 u Blučiny. Na dálnici D5 z Rozvadova do Plzně teď je čerstvá nehoda za odbočkou na Stříbro. Na kilometru 117 osobní auto srazilo zvěř. Čekejte překážku na vozovce a raději zpomalte. Na dálnici D2 z Bratislavy do Brna pozor za odbočku na Židlochovice. Na 11. kilometru těsně před omezením došetřují nehodu. Už je to průjezdné bez větších problémů, kolona se netvoří. A na dálnici D2 se stále ještě pracuje v Brně na začátku dálnice u napojení z Hněvkovského ulice a silničáři instalovali nový portál na dovozovku. V každém směru se teď jezdí pouze jedním pruhem. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
1: Bude oblačno až polojasno, ráno a dopoledne místy až zataženo, ojediněle přehánky. Teploty 25 až 30 stupňů, na jihu Moravy až 32 a na horách kolem 20. A ještě informace o energetické situaci. Základní stupeň platí po celých 24 hodin. Odběr zemního plynu podle základního odběrového stupně. Tolik zprávy.
2: Repríza pořadu Desítka Pavla Horváta.
11: Krásný den, milí posluchači, Desítka Pavla Horváta je tady. Pavel se napil a je přítomen a připraven.
12: Nevím, proč jsi měl, že jsem se napil, ale dobrý den.
11: Ano, kdyby tě náhodou zaskočilo, tak aby jsme byli takzvaně připraveni. Dobře. No a ty jsi dneska pozval dokonce dva hosty do Desítky. To si myslím, že je premiéra, Pavle.
12: Byli tady dva brankaři. Byli tady
11: dohromady,
12: Tomáš Holý a Tomáš Vaclík, Honzo, ale to už je, protože jsi starší člověk přes rok, tak ty si to nepamatuješ. Takže dneska je tady, já to jsem podle věku a hodnosti, je tady Antonín Barák starší, který už tady s námi byl, Tondo, ahoj.
13: Ahoj,
12: a je tady Ondra Lípa, já jsem ho tady zmiňoval, měl spoustu funkcí a má spoustu funkcí, je to taky mimo jiný, jako bývalý celkem solidní fotbalista, kde jsem měl možnosti proti němu nebo s ním párkrát zahrát, takže vím, že balon mu není cizí, tak jsem rád, že je tady i Ondra. Ahoj.
14: Ahoj, dobrý den.
11: Tak vítejte, pánové, jdeme na to.
2: Host Desítky Pavla Horváta.
11: Tak host, nemáme ten jingle na dva, tak to musíme ještě když tak rozšířit, když to je takhle obvyklé, Pavle, teda, že
12: já
11: to není premiéra.
12: Já jsem tam slyšel hosti.
11: Dobře, tak jenom pro přesnost, s Ondrou Lípou se známe dlouhá léta, protože je to fotbalový komentátor, vlastně kolega Antonína Baráka se měl možnost už potkat dříve, tak jsme si nějak řekli, že si asi tady dneska budeme tykat, což nebývá obyčejem, že bych
12: já
11: tykal hostům.
12: Já si nemám vůbec problém.
11: A Pavlovi Horvátovi jsem si dovolil před pár lety taky začít tykat teda na třetí výzvu asi.
12: Co už, no.
11: Pánové, jste tady v době, kdy se mluví a velmi horentně o tom, jak by ten český fotbal měl vypadat a samozřejmě to v důsledku toho, jak dopadlo to mistrovství světa. Tak nejprve, když to začneme právě tímhle tématem, tak si můžeme poslechnout, co říkal tehdejší trenér Koubek po té, co se remizovalo utkání na mistrovství světa číslo 2 ve skupině s Jihoafrickou republikou.
15: My nejsme favorit mistrovství světa, my máme svoji úroveň. Kusy dneska vydali úplně všecko, dali ze sebe úplně všecko. Já ten výkon akceptuji a já ho přijímám. Že ty soupeři budou na balonu silnější v té skupině, to víme od samého počátku. Nám se to nelíbí, abych taky radši hrál ještě fotbal. Jo, byli jsme daleko víc na balon než zápasy třeba minulých, takže je to nějaký vývoj toho mužstva a hrajeme proti těžkým soupeřům.
11: Vypadá to, že to mistrovství se jenom ukázalo vlastně dlouhodobější problém českého fotbalu. Je to, pane Baráku, v té hernosti? Ten primární problém?
13: Určitě je to jeden z hlavních momentů, který jsme tam všichni asi viděli. Pan doktor Bukač tohle nazýval hráčstvím a mně připadá už několik let, že vychováváme mnohem menší procento, a to není jenom ve fotbale, ve všech kolektivních sportech, mnohem menší procento doopravdy hráčů. Já vím, že asi ten vrchol nám ukazuje Messi, nebo ukázal na to mistrovství se téměř ve 40 letech. On dokáže vyhodnocovat ty situace prostě bravurně. Pomíním jeho jakoby technický dovednosti, ale především to čtení té hry a vůbec vnímání těch herních situací. A tady já si myslím, že my pokulháváme hrozně silně před většinou Evropy už dneska.
11: Hmm. Já jsem uvedl Antonína příjmením, aby lidi věděli, kdo jak mluvíte, než si zvyknou, tak pane Lípo, ten trenér, konkrétně to jedno jméno, byl na paškále a vždycky bývá na paškále ten trenér, ale jako nepřehlížíme tím, Ondro, prostě nějakou širší třeba souvislost, širší problém.
14: Určitě jo, já si myslím, že je potřeba to oddělit, když se bavíme o tom, jestli by se měl změnit reprezentant, kdo by měl být reprezentačním trenérem, tak je to samozřejmě nějaká figura, nějaká persona, která by měla zvládnout pracovat s tím daným materiálem, který máme, jo, a my si musíme říct, jako, jak chceme, abychom se prezentovali a podle toho i toho trenéra vybírat. A ta druhá věc, která s tím nedílně souvisí, tak je to, jakým způsobem vlastně dlouhodobě vychováváme trenéry, hráče, vlastně i pedagogy, kteří pracují s těmi dětmi a co vlastně v těch dětech jako nějakým způsobem zaséváme a pak to sklízíme na té vrcholové úrovni. A jestli ten reprezentační trenér pak s tím dokáže pracovat tak nebo tak, to už to už je ta druhá věc.
12: Já jenom se připojím, Tonda zmiňoval Messiho, jo? To je jasný, že vždycky máš to mužstvu nějakýho, ať už šéfa jenom co se týká nějakého řízení toho mužstva, nebo hráčsky, Messi je ten hráč, ale vlastně je obklopený obrovskou kvalitou, že jo? A to je si myslím to, že my nemáme tu základnu takovou těch opravdu talentovaných hráčů, který jsou schopní vlastně přijmout tu roli jakoby té dvojky a dělat servis těm nejlepším. Jo, my nemůžeme mít jenom toho nejlepšího, teď beru fakt jako Patrika Šika, kterýho jsme všichni vzývali, že je to ten hráč, který by měl zakončovat naše akce, no, ale když nemáš ten zbytek, tak nemůžeš zakončovat nic.
11: Ale může si třeba člověk nechat poradit i v těch horních strukturách a myslím, že vy dva jste taky určitou fázi nedávno strávili jako členové sportovní rady, která tedy měla za funkci poskytnout odborný pohled na fungování českého fotbalu. Měli jste být určitým poradním orgánem výkonného výboru. Ondro, jak to vlastně nakonec dopadlo? Já mám pocit, že to netrvalo zas tak dlouho, jak si možná mnozí mysleli, ne?
14: Já bych začnu od píky. Je potřeba říct, co měla splňovat ta sportovní rada. My historicky jsme viděli sportovní radu jako orgán, který by měl přesahovat působnost výkonného výboru. To znamená, že by to mělo být nějaký senátní uspořádání, byl by tam nějaký dva členové, kteří by měli třeba šestiletý období, pak nějaký dva, kteří by měli čtyřleté, nebo čtyřletý a nějaký dva, kteří by měli třeba dvouleté. Takže chtěli jsme díky tomu jsme chtěli udržet nějakou konzistenci toho nastavení metodického a vůbec strategického, koncepčního a tak dále. A to byla ta první vlastně myšlenka. Potom se na to zatlačilo, aby se vůbec ta rada ustanovila kvůli tomu, že dlouhodobě chyběl technický ředitel a tak dál. Je to jako hodně věcí, které by bylo potřeba vysvětlit a nejde to tady, ať nemarním čas. Takže ano, sportovní rada měla, řekl bych, nosnou myšlenku, dělala tu práci pečlivě, dělali jsme spoustu různých analýz i nějakých nastavení, jak vybírat ty, který lidi k reprezentacím, technický ředitel a tak dál. To B je potom, jak moc ta práce té sportovní rady je reflektovaná. To znamená, jestli si vůbec někdo ty materiály ve výkonném výboru přečte, jak s nima pracuje, jestli je bere dostatečně na zřetel a tak dál a tak dál. Což teda tím odpovídám na tvoji otázku. Bohužel, my jsme se s tím všichni setkali, to není můj názor, ale bohužel ta reflexe té naší práce vlastně nebyla taková, jak my jsme si představovali a proto vlastně ta sportovní rada potom skončila.
11: A jak si představit teď vlastně analýzu té neúspěšné anabáze na mistrovství světa, když vlastně i předseda asociace Trunda mluvil i tady na Radiožurnálu Sport, že Pavel Nedvěd, generální manažer reprezentace, připravuje analýzu, která zhodnotí to vystoupení, ale ještě předtím vlastně trenér Koubek oznámil, že končí. Tak to se mi zužuje teda na menší počet a vztahuju to i k tomu výběru nového reprekouče.
12: Aha. Tak na tu analýzu čekáme samozřejmě. Já si myslím, že to úplně nejrozhodující, protože jsme viděli, jak to dopadlo. Samozřejmě, kdyby jsme asi porazili v prvním zápase Koreu, měli jsme k tomu našláplo, nepovedlo se to celkem logicky, tak možná bychom měli 3 body a možná bychom si říkali, jak to mistrovství bylo jako super, ale vlastně si myslím, že to stejně odhaluje ten spodek. Určitě se k tomu dostaneme. Já jsem tady před chvílí nadhodil to, jak jako získávání licencí a co ti ta licence vlastně přináší. Trenérská teďka, já vím, že jsem přeskočil, ale pro mě to je jako zásadní téma, protože se s tím potkávám. Mám 18-letýho syna, který tím vlastně prošel a myslím si, že by to prostě mělo být lepší, že je hrozná škoda, že nemáme v těch realizačních týmech, ať už od těch mini dětí, po mládež, dorosty, že tam není daleko víc těch bývalých fotbalistů, který by měli výrazný slovo, je to vlastně stejný, jako ty jsi mluvil o vás, že jste nedostali jako vlastně prostor k tomu, aby to mělo nějakou váhu. Já si myslím, že názory hráčů, který hráli na vysoký úrovni, by měly být braný hrozně vážně nebo velmi vážně i v té výchově těch hráčů, protože oni tím prošli, oni byli ty dobrý, že se dostali z té mládeže někam a měli by mít podle mě zásadní jako vliv na to, jak ty tréninky se budou vyrábět, co ty hráči na těch tréninkách budou dělat. A pak by k ním měli být ty kluci, který mají vystudovaný licence, třeba už ve 20, ve 22, 4 letech už mají licenci, tu nejvyšší třeba a hodí se k mužstvu a nemají vlastně jako herní žádný zkušenost. Já vím, že mají ty licence, respektuju to, že tomu obětovali nějaký čas, ale pro mě by to mělo být hráč, top hráč nějaký a k němu dobrý, chytrej kluk, který mu bude říkat, hele, tady to cvičení by se nám hodilo, nevím, na rychlej přechod, tady to na defenzivu a já si tuhle spolupráci dovedu představit, ale já ji vlastně nikde nevidím.
14: Hrozně důležitá věc k tomu, že je důležitý, která kategorie by měla mít jaký zastoupení v rámci těch, nebo respektive jaký lidi by měli mít zastoupení v té které kategorii. Při těm malinkým dětem potřebuješ úplně typologicky jiného člověka, který třeba nemusí mít až tolik zkušeností s profi kariérou, fotbalisty a tak dál. Měl by jim to samozřejmě umět ukázat a. Jo, takže tohle je jako velký téma, určitě máš pravdu, ale je to velmi specifický podle věku a jenom směřuje to zase k tomu, k té odbornosti. My potřebujeme dát prostor té odbornosti v té dané kategorii a souvisí to i s tou analýzou, kdo má vlastně dělat analýzu.
2: Repríza pořadu desítka Pavla Horváta.
11: No my se dostaneme k tomu, o co se snažíte s Antonínem Barákem, ale přesto zmíním tedy to, že Antonín Barák starší, který tady dneska je, tak vybudoval Příbrami fotbalovou metodiku a kdybychom jmenovali vedle vašeho syna další ty borce, tak nevím, jestli to bude se Dominik Mašek, Aleš Matěj, Václav Černý, takhle rok po roku, co jsem šel od roku 94-97, ty ročníky narození, o ty jste nějakým způsobem se taky zasadil. Vy jste vystudoval FTVS vlastně tělocvik a biologie, ale jakou tu metodiku jste si tedy osvojil a vytvořil třeba i vlastní pak na základě těch nabraných vystudovaných zkušeností?
13: Přesně tak, já jsem vycházel z fakulty a měl jsem výhodu, že Jarda Stárka v Příbrami na tu mládež vždycky dbal, ale zároveň my jsme měli jako šéftrenéři, dejme tomu, tak jsme měli volné ruce k té práci a on nám důvěřoval. Samozřejmě bylo to propojené s tím, že musel něco vidět zatím, ale když se vrátím k té metodice, měl jsem hroznou výhodu, že jsem vystudoval mé denní studium pětiletý FTVS a dělal jsem si zároveň vlastně určitý metodický a trenérský jaký minimum během té fakulty k té kantořině. A z toho jsem potom vycházel a tím, že jsem fotbal hrál od 6 let sám, tak jsem si to začal skládat, co vlastně ty kluci v tom věku by nejvíc potřebovali a to jsme se pokoušeli na tu sportovní školu do těch tříd vlastně do toho programu dostávat. A další věc, já navážu na Ondru, tam je hrozně důležitý, kdo s těma dětma, musím říct, jo, v kategorii přípravek a s většíma dětma v kategorii žáků, kdo s nima pracuje, jak je dokáže motivovat, jak s nima komunikuje,
12: co s nima zažije,
13: přesně tak, jak je prostě

0: přechodu do těch dorosteneckých kategorií. Oni potřebují mnohdy velkou oporu a pomoc. A to jsme jim na té škole dávali. Chodili víc za náma než za rodičem a svěřovali se nám s věcma, které pro ně byly citlivý a důležitý. A tohle si myslím, že tam hraje velikou roli taky. No.
1: A já možná jenom předejdu nevyřčený otázce. No, ale my jsme si s tím poradili i tak. Jenže my jsme to, co ty děti nezažívají, to, co k ním potřebujeme dostat vlastně i nad rámec z těch tréninků, tak my jsme si to prožívali odpoledne. To znamená, tebe Orvě vychovávalo prostředí venku a pak na tom tréninku si mohl dostat jako ten CRS od toho trenéra.
2: Dostal,
1: přesně
2: prostě.
1: Tak, no. Přesně tak. Takže to je to, co nám chybí, tak my vlastně teďka nějakým způsobem adekvátně té době a těm konkurenčním jako podnětům pro děti potřebujeme dostat do toho procesu.
2: Dobře, a nehejčkáme je teda moc?
1: Tam jsem právě mířil, no. Že my musíme udělat nějaký jako balanc vlastně toho, dát jim to tak, aby to pro ně bylo stravitelný a zároveň zajímavý.
3: Jo. Ale tím pádem asi i se naráží na tu odbornost těch lidí, kteří se starají přesně o děti. Tak. A vlastně nedávno jsem slyšel teda velký rozhovor Petra Čecha pro Life Sport Daily. A on tam mluví o tom, že ty lidi, kteří by byli třeba k ním platní, tak ti nejlepší, tak je nezaplatí nikdo, že ty podmínky vlastně nemají, že ani nemá tahle práce žádný kredit. Že se často mluví, a to zmiňoval i Aleš Majer v jiném rozhovoru, že vlastně si řekne trenér mládeže a on ale jako do dospělého to vůbec jako no.
0: Přesně. Já na tohle Honzíku navážu. My když jsme zakládali ty regionální akademie žákovský po republice, tak vlastně se jim z hlediska nebo ze strany fačerů vytvořili fantastické podmínky. Na tu dobu nevídaný. Brali prostě hezký peníze ty trenéři a ty realizační týmy byly poměrně široký. A v tom prostředí se to setkalo s obrovskou nevolí, protože najednou ty kluby začaly vlastně některý jakoby vyřovávat, jak je to možný, že tamhle 8-9 členy realizák má takovýhle podmínky k práci. No ale právě tam jsme ukazovali to, o čem se leta mluví, a to je to, že jsme si ty lidi mohli vybírat, jo, že jsme je znali z praxe i lidsky, no a chtěli jsme je ohodnotit, aby u toho zůstali dlouhodobě. Čili nebyla to práce na rok, na dva, ale chtěli jsme, aby v tom prostě pracovali kontinuálně. A to se nám dařilo, ty první leta.
2: Tak ona není náhoda, tady často zmiňujeme jméno pan Žaloudek prostě. Není náhoda, že ten člověk tam stráví 10-20 let. Já jsem zažil pana Krause, Tadeáš Kraus, bývalý fantastický hráč Sparty. Měl jsem tu možnost, že mě měl v A dorostu, ale on měl přede mnou dalších 10 generací a po mně 5 generací. Takže tyhle ty lidi, pan Šafařík, taky prostě tyhle ty lidi, kteří se vlastně o tyhle ty docházející talenty starali, no tak tam byli několik let a prostě vykazovali to, že ty kluci se posouvali a oni prostě z toho davu, bych řekl, prostě vybrali těch 4-5 za 3 roky, který se do toho Ačka posunuli a někam se dostali, takže je to o tom, že tam samozřejmě musí být nějaká jako posloupnost, bych řekl, té práce a nějaký vývoj i toho samozřejmě pedagoga nebo trenéra, že logicky asi těžko přijde někdo, kdo to všechno bude umět a bude hned v první rok jako vědět všechno, jak se má dělat. Že jo?
1: Já jenom navážu ještě na to, co zmínil Honza, tak ono je to právě o tom, že ve chvíli, kdy se vrátíme jako o pár let zpátky, tak s těma malinkýma i na těch nejnižších úrovních v regionech pracovali vlastně tátové, jo, měli na to o trochu víc času za prvé a za druhé to byli sportáci vlastně. Byli to lidi, kteří prošli nějakým tím volnočasovou aktivitou. A teďka my už ty tatínky vlastně nemáme. Jednak z důvodu toho času a druhá z důvodu toho, že už za sebou nemají to řekněme všestranný pohybový portfolio a i ty dovednosti, nejsou to všechno jako fotbalisti a dělají to jenom třeba proto, že tam mají syna a tak dál. A tam mířím k tomu, co říkal Honzik, že vlastně proto my potřebujeme tu mnohem vyšší odbornost v tuhle chvíli a mnohem lepší ocenění pro ty trenéry i na těch nejnižších úrovních, tak abychom ty děti vlastně nestráceli v tom útlém věku, aby jsme tam vytvořili tu lásku k tomu, aby jsme tam vytvořili tu všeobecnou pohybovou kompetenci, ty dovednosti a tak dál. Dali jsme jim ten prostor k tomu, aby byli kreativní, aby se rozhodovali sami. A to vlastně je ta základna, kterou vystavíme pro to, aby jsme pak z toho mohli vychovávat tu elitu, tu kvalitu těch hráčů.
3: Antonín Barák starší, Ondřej Lípa, kteří jsou dnes hosty desítky Pavla Horváta, tak jsou také členy projektu, který si teď představíme.
4: Repríza pořadu desítka Pavla Horváta.
3: Když mluvím o Antonínu Barákovi starším, tak je to dokonce vlastně spoluzakladatel projektu Trenéři ve školách. Myslím, že tam ještě figurovala další jména, včetně třeba Michala Prokeše, bývalého technického ředitele Fotbalové asociace České republiky. Už je to nějakých 9 let, co objíždíte republiku. Kolik máte za sebou třeba v úzovkách proškolených trenérů? Máte to spočítané?
0: No,

0: Samozřejmě v té databázi je máme přesně, ale odhadujeme to, že to číslo přesáhlo už 800 trenérů. Jenom pro jasnou představu, teď vlastně na jaře v tom posledním školním roce nám fakturovalo měsíčně zhruba 570 trenérů, zhruba ze 42 sportů v České republice. To znamená, v tom programu vlastně jsou trenéři nejenom ze sportů velkých, jako je hokej, fotbal, házená, basket a tak dále, ale jsou tam trenéři pingpongu, šermu, lukostřelby a tak dále.
1: Co jste tam fakturovali? Jakože nějakým způsobem jsou na vaší výplatní pásce? Nebo
2: ne, ono je to vlastně, my poskytujeme službu, proces, metodiku a kontrolu a ten pro zřizovatele, to znamená pro toho, kdo ten program vlastně chce realizovat ve své lokalitě, tak poskytujeme i ten proces administrativní, to znamená, že přes nás vlastně to prochází a my zase potom to vyúčtováváme tomu zřizovateli, takže to je jenom jakoby procesní věc, formální. Není to tak, že my bychom měli pod sebou, nebo že bychom měli v rámci svého spolku 750 trenérů, ale v rámci toho procesu, který my obhospodařujeme, tak pracujeme teďka aktuálně s 570 trenéry a dalších přibližně 100 jich přibude teď během září v rámci školení.
1: No tak Pavel Horváry začínal, tak jste to zmínili, tak plácky, sportovní aktivity různého druhu.
3: Já mám ještě jedno téma, ale ono se to k tomuhle vztahuje. Jo. Tady jsme se bavili o tom, že vlastně ty kluci mají hodinu a půl trénink a vlastně tím to většinou končí. Já jsem měl teď, nevím úplně přesně, jestli to bylo v Sokolově, když jsem byl, nebo vlastně i teďka v Mostě jsme se o tom bavili, když jsem přicházel, že by mě zajímalo, kdyby byl jeden nebo dva trenéři prostě od jedné hodiny, kdy ty děti končí ve škole, na tom hřišti v tom tréninkovém areálu a ty děti tam můžou chodit prostě a ten trenér řízeně, neřízeně, hele, tamhle máte jednu branku, tady máte hřiště udělaný, přišlo najednou opět dětí víc, tak hřiště zvětšíme, nebo je nás málo, hrajeme jeden na jednoho, dva na dva. Mě tohle by to nahrazovalo, to, jak jsi říkal, že ty bomby dostaneš, jo, protože samozřejmě tam byly děti, který skončí ve 12, ty prvňáci, druháci, no, pak přijdou ve dvě šestáci a už je tam řežba, prostě to, co vlastně my jsme všechno zažili. A my jim to vlastně jako nedopřejem, že jo. My furt je škatulkem se U7, U8, U9, U10 a to prolínání je tam vlastně sporadický, jenom tím, dobře, ten asi vypadá líp, tak jde do devítky, tenhle je future hráč, moderní výraz teďka, tak ten jako bude s mladšíma, ty vole, to je jako, mě to neuspokojuje.
2: Má to dvě roviny, to myslím začne.
0: Určitě.
2: Řekneme to samý.
0: Jo. Jsou kluby třeba přímo i ve fotbale, který na tohle reagují a dělají třeba pravidelně v každém týdenním mikrocyklu jakoby smísení tréninky. To znamená, že třeba ze tří kategorií právě ty děti dostávají k sobě, na každém stanovišti jsou ze tří ročníků prostě děti pohromadě a tak dále a tak dále.
3: Ale pořád je to ta hodina.
0: Pořád je to přesně, pořád je to vlastně v době toho klasického tréninku a je to pořád řízená činnost do velké míry. My potřebujeme k českým dětem dostat neřízenou, neorganizovanou činnost a tohle, co si řekl Pavle, by bylo geniální, protože děcka potom i ty pravidla těch her, jestli tam budou hrát 2 na 2, nebo budou hrát bago, nebo si budou jenom kopat vozeť a budou hrát na vola s balónem, to už je vyloženě na nich a tam oni rozvíjejí jakoby jak svoji nápaditost, tak i to, kdo s kým bude hrát proti komu a tak dále. A ověřují si, jak v pozici buď toho silnějšího, anebo naopak, když přijdou ty starší, a ty jsi to řekl dobře, je do určitého věku velmi důležitý, aby dítě z psychologického hlediska si dokázalo ověřit, jak vnímá ty situace, když je ten menší, slabší, pomalejší a zároveň zase za dva dny, když je ten větší, silnější, rychlejší. A oba tyhle ty protipóly jsou hrozně důležitý pro vůbec pro stavění toho sebevědomí a nastavení té osobnosti toho mladého sportovce.
2: Jak se říká, všechno už bylo vymyšlené a tohle, co si teďka zmínil, tak vlastně funguje v některých zemích standardně. To znamená, že oni mají odpoledne vlastně v uvozovkách jakýsi dozor, jo, anebo podněty. Jo, je tam trenér třeba multisportovní, který jim řekne, hele, basket, jo, tak ukáže něco a tak dál. A ta druhá věc, jenom která si myslím, že je hodně důležitá, je proto, aby nám ty děti odpoledne tam přišly, tak my u nich musíme vybudovat, nebo nevybudovat, oni mají, oni se hejbou a chtějí se hejbat, ale my to potřebujeme podnítit v tom pozitivním slova smyslu. To znamená,
3: to bude bavit.
2: Přesně tak, když jim uděláme těláky a tréninky takový, že jim to jako vlastně znechutíme, No tak prostě odpoledne to nebudou vyhledávat.
1: Vždycky se porovnáváme se zahraničím, s cizinou, jak to tam dělají, třeba lépe, hůře. A tady v tomhle ohledu jsem četl statistiku o tom, že Češi mají oproti ostatním evropským zemím méně hodin třeba tělocviku. Jenom teď se bavíme o tělocviku, a ne o téhle třeba neřízené sportovní aktivitě. Jako čím to je? Jako tady u tohohle chápu, že možná bychom narážili, že děti mají moc aktivit těch dalších, které odrazují od sportu nebo dostávají, nemají na to čas, ale v tom tělocviku, jako jak jsme se tam dostali?
0: Tak zase musíme oddělit ono tělocviku jako takového, tak většina těch evropských zemí nemá o tolik víc, většinou má jenom o jednu hodinu. Ale do toho RVP, což je ten rámcový vzdělávací program, tak ty ministerstva školství v těch státech zakomponovaly už před lety takzvaný hodiny pohybových aktivit. Je to velmi jednoduchý, protože proti tělocviku vlastně z legislativního hlediska je to mnohem jednodušší provádět. Vy stejně k těmhle činnostem potřebujete ale najít dospěláka, se kterým ty činnosti ty děcka budou bavit. Představte si učitelku, se kterou ty děti nebaví tělocvik, a vy byste jim rozšířili o další 2-3 hodiny týdně tělák, no tak oni budou totálně jakoby vytočen a hotový, protože prostě ona to neumí dělat. To znamená, my potřebujeme najít lidi, kteří třeba na prvním stupni, mnohdy v mateřských školách, dokážou s těmi dětmi pohybově super pracovat, získat je proto, a potom potřebujeme ten obsah těch hodin, jakoby, nebo ten objem velmi rozšířit. To znamená, aby ty děti se hýbaly skutečně i v tom školním prostředí dennodenně, ale v těchto těch podmínkách, či částečně neřízených, a s tím, kdo to s nimi umí. Když to zjednoduším.
2: Ty potřebuješ ošetřit kvalitu a potom můžeš jakoby navyšovat kvantitu. To stejně jak s tím reprezentačním trenérem. Když to bude boží trenér, ale nebude mít tu kvalitu, tak stejně jako z toho neuvaří nic pěkného.
1: To je pravda, že já osobně asi jsem se teda, nebo měl jsem štěstí, že byť jsem byl třeba na gymnáziu, tak jsme tam měli vlastně profesorku tělocviku, která měla vzdělání z FTVS a vlastně byla bývalou atletkou a nějakým způsobem to dokázala postavit, a dneska nechápu, že vlastně děcka nebo nějakcí třeba i spolužáci mi říkali, že nebaví tělocvik, že tam nechodí, že to asi nějakým způsobem naráží na tohle, že tam jsou neerudovaní lidi jako v tom systému.
0: Největší absencí z tělocviku je na středních školách, je to obrovský procento, obrovský. Teď konej mašemo, to se tím zabývá, protože tohleto nám může ublížit nejenom v tom, že nebudeme mít lepší fotbalisty v nároďáku, ale vůbec nebudeme mít zdravou populaci do budoucna. A k tomu směřujeme, protože říkám, jako Češi prostě jsme obezní, jsme málo pohybliví, nevím v jakém procentu, není životním stylem těch rodin to, aby se pravidelně hýbali ty jejich děti. Čili máme na čem pracovat. A je to otázka doopravdy, jako je budoucnosti, aby jsme na tomhle zamakali.
2: Jenom pozor na ten kontrast, na středních školách nebo i na druhých stupních už máte aprobovaný specializovaný pedagogy na tu tělesnou výchovu. To znamená, to, co se děje na druhých stupních, respektive na středních školách, tak je vlastně jenom dopadem toho, co zaséváme v mateřských a školách a na prvním stupni základy.
3: Já se zase vrátím k tomu, jestli je nehejčkáme. Jo. Dřív si nemohl říct, jako mě bolí hlava, a nešel si jako cvičit. Prostě dřív tam byl učitel a řekl, hele, tak ty jsi se zbláznil, jako tady padej a koukej cvičit, tady máme tělák, nevím, tady budeš hrát v obránce, nebo hraješ tady, budeme házet kriketákem a prostě jdeš cvičit, jako a dneska ty děti si napíšou podle mě sami omluvenku, nebo ani si ji nepíšou, řeknou, já nevím, mě bolej záda a nejdu prostě.
0: A Pavle, já jestli můžu na to navážu, řeknu jeden takový hezký příklad. Uvedu třeba otužování. Na prvním stupni vůbec je problém s dětma chodit ven cvičit, jo, kromě třeba září, října, dejme tomu. No a vy třeba v Praze v listopadu, tak máte, já nevím, je plus 14 stupňů.
3: Ale kdyby si bydlel to ve Španělsku, říkáš, vy v Praze máte.
0: No samozřejmě, já jsem Příbramák, jsem z Brd, takže já jsem tam je opět stupňů neustále méně než Praze. Takže
3: já jenom dám vsuvku, já když jsem šel do Příbramy, jak jsem hned prohrál první sázku, že jsem jako neuvědomil, že Příbram je jako takhle vysoko prostě.
0: No jasně. Takže...
2: Ale na ulitávky byla sakra zima.
0: Ale teď chci říct, když ředitel školy se domluví s pedagogy a nastaví ve školním řádu pravidla, jak se bude s těmi dětmi pracovat, tak pedagogové to jenom přepošlou rodičům a oni toto musí akceptovat. Musí prostě na to reagovat. A vytvoříte ty jsi to vlastně naznačil, proto na to reaguju. Ty jsi říkal, dřív to bylo tak a tak, no a pokud tohle nastavíme, tak to okolí to začne brát prostě jako normativ, jako součást pravidel a i pro ty rodiče bude mnohem složitější psát, no ale je chladno, dítě listopad, jak si můžete s druhákama dovolit chodit teď ven? No úplně v pohodě, protože i Finové chodí s druhákama celoročně ven, když je tam půl metru sněhu. To znamená, můžeme se postavit k čemukoliv, ale potřebujeme to vždycky dobře vykomunikovat, vysvětlit a nastavit k tomu pravidlo.
2: Tonda mi nahrál, protože to, co jsi zmínil, tak souvisí především s nastavením i rodin. A my říkáme třeba rodičům, že oba trénujeme na Dukle, tak říkáme rodičům dlouhodobě, i když jsou to rodiny, vlastně, které se mají dobře, jo, chtějí těm dětem samozřejmě zcela logicky dopřát to nejlepší, co můžou, tak ale jim říkáme, vystavujte je záměrně, řízeně, nekomfortním situacím, ne abyste ty děti trápili, ale vystavujte je chladu, vystavujte je hladu, ale prožívejte to s nima, hladu, ať ty děti. Ne. Hladu taky.
4: Hladu.
2: Ale ať prostě prožívejte to s nima, protože vy jste pro ně tím příkladem a když to s nima zvládnete, tak pak prostě člověk pochválí a to, ale oni si tím potřebují projít.
1: Ondřej Lípa, Antonín Barák, starší hosty, desítky Pavla Horváta.
5: Repríza pořadu, desítka Pavla Horváta.
1: Tak dostáváme se taky k tématu toho, když jsme mluvili o tom podhoubí, tak se pak ale samozřejmě často těšíme na ty produkty a když máme tady talentované, super schopné a teď jsme ve fotbalovém pořadu, tak fotbalisty, tak prostě narážíme na to, že nějakým způsobem to české prostředí s nimi neumí pracovat. Pavle, ty jsi připadal jako nějaký třeba hýčkaný talent, nebo jak k tobě přistupovali?
3: Já si myslím, že jsem nebyl úplně jako ten top talent, ale...
1: Že teď tě tady bereme, jsi hráč s geniální myšlenkou a podobně?
3: Bejvalej, no. Ne, to je pravda, že asi já nevím, čím se to rozvinulo, třeba periferní vidění, určitě to dílem talentu a dílem toho, že seš na tom hřišti prostě denodenně, že sleduješ věci, které se dějou, že vidíš, někdy, už jsem to fakt jako někdy zkoušel, že koukám, jako jsem v nějaký pozici a vidím, já nevím, teď abych stupně tady neházel, ale vidím prostě víc, než mám to vyzkouší než normální.
2: A
3: přitom nešilám, jsem takový trošku chameleonek.
1: Profesor Můži.
3: Ale samozřejmě ti to pomůže v určitých fázích té hry, takže to, ale že bych byl jako úplně upřednostňovaný talent, že bych jako pokaždý byl v nějakém nároďáku, vlastně jsem nebyl, byl jsem v 16 a pak jsem byl až v 21, takže jsem ty nároďáky jako minul. Nemyslím si, že jsem byl jako extra talent, ale měl jsem jednak štěstí, jednak zdraví a měl jsem tu píli, mě to bavilo neskutečně, to, o čem se tady bavíme, jednak samozřejmě jsem byl z té fotbalové rodiny, dřív nic jiného nebylo, byl fotbal, hokej, že jo, takže jsem byl z fotbalové rodiny a vlastně nic jiného, než ten fotbal jsem v uvozovkách neměl a ty děti teďka prostě to mají malinko jinak, no.
1: Ale když pak třeba byla březnová nominační tiskovka, kde Miroslav Koubek tehdy oznamoval, že Václava Černého nebere, protože je to dobrý hráč bez pochyb, ale zvažoval, jakou typologii a mentalitu třeba potřebují, takže se jim nevešel, tak se to zase nějakým způsobem přidalo k tomu, že i po mistrovství světa skončil Patrik Šik, váš syn Antonín Barák ještě neskončil oficiálně, ale poslední zápas byl proti tomu Turecku, tehdy nebyl i zápas Eura a taky se mluví v kontextu právě Antonína Baráka mladšího, Patrika Šika, Václava Černého, jsou enormně nadaní hráči, které to české prostředí nebo konkrétně repre dokázala využít. Když to vezmeme takhle konkrétně na individuality, možná můžeme, jak chcete, Antoníne, ale přece jenom jako jak líp v tomhle ohledu?
0: No, ono se s těma individualitama totiž vždycky hůř pracuje. Pozor. Oni jsou výjimeční, oni jsou dost často egoistický, oni mají svoje prostě stinné stránky. Vy musíte být trpěliví a zase se vracím i k té psychologii, bohužel. Vy s tímhle musíte počítat. Vy když tohleto nemáte dostatečně vybudovaný a nepočítáte s tím i a nemáte, neznáte nástroje, jak s těmhle hráčima pracovat, tak on vás ten hráč třeba otráví, jakoby za čas. A vy s ním ani moc a najednou začnete vnímat jeho slabý stránky, což má každý i Cristiano Ronaldo, tak je začnete vnímat mnohem víc než tu jeho nadstavbu. A nebo teda s ním musíte pracovat hodně individuálně, musíte s těmhle hráčema hlavně hodně mluvit. Oni potřebují mít tyhle ty hráči, potřebují mnohem víc věcí mít vysvětlených a mít jasno, než průměrný hráč v tom týmu. Tak to je. Ten hráč hraje, plní si svoji roli a funguje to. Ale když tam máte 2, 3, 4 špílbachry, který prostě na svých pozicích jsou pro vás jakoby enormně důležitý, tak se vyplatí s nima mluvit. Mluvit mimo trénink, mluvit v tréninku, ptát se jich na pocity. A to není tím, že by jim člověk ustupoval, ale je to o vzájemném chápání. Pokud hráč ví, že ho ten trenér víc chápe, tak cítí, že bude mít asi větší důvěru a víc pro něj udělá. A obráceně je to to samé. Když ten trenér si ho získá, tak ten hráč i pro toho trenéra bude i v těch slabých stránkách pracovat třeba abnormálně víc, než je normálně zvyklý. Jde to ruku v ruce, ale tahle práce, je to furt o práci a je to o hodinách, hodinách, hodinách denně se tím hráčům věnovat. Je to šíleně náročné.
1: To znamená, že v tom projektu Trenéři ve škole nějakým způsobem třeba i na tuhle stránku dbáte? Nebo jako, protože to rozvímečně, tak teď se bavíme o tom, že jsme vlastně přišli o několik hráčů takhle schopných, kteří už třeba nechtějí
3: reprezentovat. Jenom tohle doplním, jo. Ono máš dva výjimeční hráče v tom manšaftu, jeden je introvert, druhý bude šašek a ty musíš ještě k tomu těch dalších 17 hráčů nebo 16, kolik jich máš v kádru, připravit na to, že on je sticha, jemu se nesmějte, že se s váma nechce bavit, že si bude číst knížku a tenhle ten pitomen, že tady řve od té doby, co přijde do šatny a vlastně všechny může jako v uvozovkách naštvávat, bych řekl slušně, tak prostě ty vlastně musíš i ty ostatní, protože samozřejmě potřebuješ 10 hráčů na hřišti a ty dva ti nestačí, takže ty potřebuješ jako ten jeden trenér umravnit nebo uplácat z těch 18 kluků přes ty různý individuality ten tým. No.
2: A proto se bavíme o tom, že reprezentační trenér je spíš jako právě psycholog, manažer, než denodenní trenér, že jo? Ukázalo se to mnohokrát. Já to vrátím k té otázce Honzy. Tady si musíme umět popsat, co je práce opravdu s dětma, malejma dětma v tom formátu, o kterém se bavíme v rámci trenérů ve škole, a co je potom ta práce s těma hráčema už velkýma individualitama potom v profesionálním fotbale. Vrátím to, ale ono to spolu souvisí. My vlastně se snažíme těm trenérům ukázat v rámci psychologie, pedagogiky a dalších důležitých vlastně nástrojů, jakým způsobem efektivně komunikovat s těma dětma a jakým způsobem u nich vlastně nastavovat i prostředí, kdy oni se můžou vyjadřovat. A ve chvíli, kdy budeme mít trenéry, kteří budou schopní a ochotní komunikovat s těma hráčema, ať už jsou to malí děti, a poslouchat je a interagovat a potom to dělat vlastně i na tréninku a ve pozdějším věku, tak vytváříme, řekněme, prostředí, který je schopný mezi sebou mluvit. Jo, jak z pohledu trenéra k tomu jedinci, tak z pohledu toho dítěte nebo posléze hráče směrem k tomu trenérovi. A to je neoddělitelný, protože potřebuješ vysílač i přijímač. Takže ano, trenéři ve škole směřují mimo jiné, kromě pohybových kompetencí, kreativity, vytváření sociálních rolí, i k tomu, aby jsme se naučili mezi sebou efektivně komunikovat, abychom nějakým způsobem dokázali překonávat překážky, ať už jsou to prohry, jakýkoliv nekomforty a tak dál, aby jsme dokázali budovat samostatnost u těch dětí. Jo, vlastně je to velká pestrá škála kompetencí, které se díky tomu programu snažíme u těch dětí vytvořit, a je to předstupeň toho, aby jsme potom v pozdějším věku a v té specializaci, ať už fotbalový, hokejový, basketbalový nebo jakýkoliv jiný, z těch dětí mohli vychovávat kvalitnější kreativní hráče.
1: Ano, ten ledovec je na pak špičce, úplně ti nejlepší tam jsou, ale musí se k němu nějak dostat, a samozřejmě bavíme se o trenérech ve školách, ale pak se bavíme také o tom, že ty talenty, ti nejlepší, jsou směřováni do určitých skupin v rámci nějakých akademií, a právě o akademie se také, myslím, zasloužila skupina, nevím, se přímo kolem vás dvou, ale Michala Prokeše, kterého jsem zmiňoval, tak ten také se to hodně jako technický ředitel Fletcher zasadil. Jakým způsobem to, možná s čím to začínalo a jakým způsobem se to teď promítá do toho fotbalu? Už nějaký čas to je, co fungují?
2: Jenom jedna poznámka, ono to ještě začínalo za Dušana Ficla a Pavla Vrby a tam se vlastně nastavoval ten koncept toho, jak by to mělo vypadat, a potom tu realizaci a vlastně řekněme koncepci a strategii zrealizoval Michal Prokeš vlastně s týmem, ve kterém jsme byli i my, tak to jenom, aby to bylo správně pojmenovávané, že to byla už i iniciativa větší skupiny odborníků dřív.
1: V době, kdy trénoval repre Pavel Vrba, což je zhruba 10-11 let zpátky.
2: Přesně tak.
1: A teď jsme tedy aktuálně, jsou vlastně dva typy těch akademií, ale obecně ty akademie jsou klubové a regionální?
0: Ano, jsou klubové akademie, které se teďkon teda hrozně rozšířily. Jsou v několika jakoby vlnách, od jedničky po pětku tuším. Ale ty regionální akademie, ty mají jakoby jiný režim a jakoby jinou životaschopnost. Ty fungují skutečně jakoby v každém tom kraji, nebo ne v každém, ale ve většině krajů je regionální akademie pro kategorie starší žáků, to znamená pro U14, U15, kde se vlastně z mladších žáků dlouhodobě vybírají děti, které se sledují na ukázkových tréninzích, se s nimi pracuje nebo pracovalo v minulosti, a vybere se 25 hráčů vlastně do kategorie U14 v rámci toho kraje. To znamená, jsou tam samozřejmě hráči vždycky i z toho satelitního nejsilnějšího klubu. Teď použiju třeba Plzeň, takže z Viktorky Plzeň tam bude třeba polovina nebo třetina hráčů. Mm. A ten zbytek je z toho západočeského kraje. A vyberou se skutečně jakoby talenti, kteří už odchází na internát, chodí do jedné sportovní školy, kde mají velkou dotaci hodin, a na to je ušitý vlastně pohybový program, který souvisí ale i s kondičním tréninkem, se zdravotním programem, to znamená, pracuje tam fyzioterapeut, pracuje tam psychologický a mají tam výživový program, to znamená, mají, myslím, 5 jídel denně, které vlastně řeší výživář, lékař, objíždí ty akademie a podle somatotypu těch hráčů tak už mají i určitou úpravu jídelníčku k tomu, aby, jak říkal Pavel, dejme tomu future hráči, kteří jsou v tom věku prostě menší, jsou drobní, tak aby třeba dobírali rychleji svalovou hmotu a stavěli prostě i pevnou kostru, neměli třeba řídnutí kostí a tak dále. To znamená, těch věcí je tam hodně moc pohromadě. No a v současné době vlastně si myslím, že i fotbalová asociace dál řeší, jak zkvalitnit chod těch akademií a vůbec řešit ten jejich
2: provoz. Já to jenom vrátím k ideji těch akademií, protože historicky oni byli nebo vznikli na základě toho, abychom dokázali soustředit ten talent a z toho potom vybudovat ty budoucí reprezentanty, protože my jsme tady žili v tom, že jsme rozptylovali finanční i kapacitní prostředky do obrovského množství lokalit nebo jednotlivých center, a díky tomu jsme měli rozptýlenou tu práci, jak metodicky, tak i vlastně z pohledu soustředění těch hráčů. Takže tohle byl jeden argument. Druhý byl to, abychom dokázali ohodnotit trenéry, o tom už tady mluvil Tonda, jak by to mělo být správně. Třetí byl to, že jsme potřebovali ukázat, jak pracovat z pohledu mateřského klubu v tom regionu s celou tou pyramidou pod náma. To znamená, já jako regionální fotbalová akademie jsem se staral o ukázkový tréninky pro malý kluby, o vzdělávání trenérů malých klubů, o jednotlivý, řekněme, konzultace v rámci stravování, fyzia, zdraví, psychiky a tak dál a tak dál. A tímhletím já vlastně vybírám si z toho prostředí, navazuju tam vztahy, ale pečuju o něj. A tohle bylo něco, co jsme vlastně díky těm akademiím chtěli ukázat, že takhle by se to mělo dělat, proto do toho investujeme ty peníze. A byly to v takovémhle modelu, ty peníze byly investované správně. Samozřejmě, že pokud se to rozbije, ten koncept, a je to jenom jako izolovaná složka v té fotbalové struktuře, tak ty peníze potom jsou zpochybňovaný, zcela logicky.
3: Já jenom ještě pro mě, tadyhle to vlastně, já si pamatuju zase, když jsem teda byl já, ne mladý ani, ale malý ještě, tak vlastně byl výběr Prahy, výběr středočeského kraje a tak dál a tak dál, takže tam vím, že jsme se jako vlastně scházeli, že jo, se slávistama, s duklákama, s bojemákama, a jeli jsme, nevím, teď plácnu i do Bratislavy hrát proti jako Bratislavě výběry, takže to vlastně bylo něco podobného, že si trošku jako číhal na to, jak ty kluci se vyvíjejí, měl si nějaký kádr, že jo. No a teďka ale, když budeš mít opravdu těch dětí tolik, není, samozřejmě propadne tím sítem někdo, kdo se pak může jako znovu někde objevit, ale dokážou pak ty menší kluby a ty trenéři tohleto všechno jako využít, tyhle ty informace, ty tréninky, ještě chápu, na hřišti tam asi můžou si to natočit v dnešní době, že jo, řeknou si, hele, tady jsme dělali trénink, bylo nás tady 20, měli jsme to rozdělený na dva asistent hlavní, teď jako kecám, ale může to tak být, jo, ale třeba tu výživu, třeba to jak se mají rozcvičovat se tréninkem, dokážou, myslíš, to využít ty trenéři na té nižší?
2: Tohle je dlouhodobý proces. A to je hrozně důležitý zmínit, protože pokud my to budeme dělat dlouhodobě a tyhle informace nejsou pro ty trenéry pro to, aby to
6: není
2: oni
6: to
2: řekli,
6: jednorázově prostě.
2: Tak, aby oni to řekli těm dětem na tom tréninku. To je proto, aby s tím, aby o tom komunikovali s rodičema. Mm-hmm. A aby okolo těch dětí nastavovali prostředí, mm-hmm. který s nima bude mluvit podobnou řečí a dlouhodobě. A proto my se furt tady bavíme o nějaký jako v uvozovkách koncepci. A do toho spadá to, co jsi zmínil, licence, vzdělávání a tak dále a tak dále. My potřebujeme ty vzdělaný trenéry proto, aby ovlivňovali to prostředí okolo těch dětí, a samozřejmě i ty děti v tom tréninku, a díky tomu jsme přispívali k tomu, abychom ty děcka měli lepší.
1: Antonín Barák, Ondřej Lípa jsou hosty Desítky Pavla Horváta.
5: Repríza pořadu Desítka Pavla Horváta.
1: Příští týden ve čtvrtek 6. srpna jsme v Zubří s Pavlem, s Antonínem Panenkou a bude tam taky muž, který si potřásl z českých fotbalistů jako první s královnou Alžbětou, ale nevědí, jak se, jak, čím se vonila, viď, Pavle?
6: Ptal jsem se ho, no, mě to zajímalo, čím, nebo jak královna vonila, no, tak všichni, spousta lidí si s ní podalo ruku, spousta lidí s ní pohovořilo, mě zajímalo, jestli měla nějaký jako zajímavý parfém.
1: Tak pokud dorazíte do Zubří, tak se něčím navoňte, ať Pavel si to pak zapamatuje, každopádně bude to Miroslav Kadlec. Nicméně teď si můžeme vlastně zase už aktualizovat to téma, když se tady bavíme o trenéřině, o tom, jak dostat český fotbal zpátky na vrchol, tak přece jenom jedno to jméno reprezentačního kouče Ačka by asi bylo nejrezonantnější a teď je tedy hlavním kandidátem i podle toho, co psal včera předseda FAČR fotbalové asociace David Runda na Twitter. V tuto chvíli probíhají intenzivní jednání a věřím, že během následujících dnů budeme schopni poskytnout bližší informace. Mluvíme o Santim Deniovi, což je Španěl, a je to ta zahraniční cesta. Petr Čech, bývalý skvělý gólman, který se teď také docela, myslím, mediálně prezentuje se svými názory, tak promluvil s naším kolegou Jaroslavem Plašilem, potkali se na tenisovém Wimbledonu a k tomu zahraničnímu trenérovi řekl tohle.
7: Vím, že se vlastně obijou hlasy k zahraničnímu trenérovi, ale ono je zahraniční trenér a zahraniční trenér, jako vzít zahraničním trenérem, protože ze zahraničí jedna věc, ale aby měl kvalitu a aby vlastně ten český fotbal mohl posunout dál, tak to už je věc druhá. Samozřejmě na to člověk potřebuje mít i finance, i nějaký zázemí, takže jsem zvědavý, jakým směrem se tady ten výběr bude ubírat a nechám se překvapit. Každopádně času na to zase tolik není.
1: David Trunda v pořadu na rovinu Tomáše Pancíře 1. července řekl také, že hledáme trenéra, který pomůže a bude zároveň inspirovat české trenéry. Mně to tak nějak, pánové, pořád vychází, že tady jako se na veřejnosti možná prezentuje, možná veřejnost máte názor, že se to tady dělá jako špatně pořád. Tak jak to je teda, Antoníne, Ondro, vy jste v tom docela dlouho oba. Jako no, neštve vás to takhle to slyšet?
0: Zajímavá otázka. Druhá věc je třeba ta, že Pavel tady zmínil trenérské licence a když se zamyslíme, kolik trenérů českých za posledních 10 až 15 let třeba šlo trénovat do zahraničí, tak vlastně se dostáváme pomalu jakoby na bod mrazu. To znamená, že o tu naši trenérskou školu, o kterou v dřívějších dobách zájem byl, tak nějakým způsobem ten zájem upadl. To je prostě nevodiskutovatelný. Další věc je skutečně, jestli, protože jsme se toho zúčastnili taky a já jsem po druhém utkání skutečně s Jihoafrickou republikou byl doma velmi smutný a vlastně jsem se díval i sám jakoby do sebe, že jsem dlouhý leta lektoroval na FAČR na licencích a co jsem teda vlastně ovlivnil k dobrýmu, protože mi prošly stovky trenérů rukama na licencích od těch nejnižších po profi, kam všichni vlastně jakoby ten fotbal dostáváme. A teď vůbec netvrdím, že prostě je totálně v troskách, ale v pořádku ho nemáme. A nemáme i některý jiný kolektivní sporty, je to prostě otázka zase takýho pohledu ze zhora. To znamená, ten sport tady od revoluce byl malinko potlačený, nebyl dostatečně preferovaný a i vládou jako finančně podporovaný, protože je to totálně podhodnocený. A ty státy skutečně, který před x lety my jsme, oni se k nám jezdili učit a koukali se na nás jako na vynikající stát v tomhle ohledu, tak dneska se na ně můžeme dívat my a to je smutný. To mě samozřejmě mrzí, takže něco v pořádku není. A
1: dá se inspirovat třeba, když přijde španělský tady trenér se zkušenostmi z mládeže ze Španělska?
0: Všichni jsme asi určitě v očekávání, protože těch stáží jsme tam zažili moc, ta španělská škola je fantastická, fotbalová, ale zase i ty děti a ty talenti v tom Španělsku vycházejí z jiných podmínek než u nás. Takže myslím si, že všichni očekáváme, co ten trenér přinese a jestli bude mít vliv celkově vůbec možnost ovlivnit něco skutečně systémově, koncepčně do té republiky. Jestli to nebude jenom kouč prostě A týmu.
6: No tak Ondra to říkal, kouč nároďáků vlastně není úplně práce toho, že něco natrénuješ, obzvlášť na klubový úrovni, že jo, těžko, když přijede, teď budou 4 hráči ze Slávy, 2 ze Sparty, 2 z Plzně, tak těžko ty hráči ovlivně jako chod toho klubu nebo hru toho týmu, kam se vrátí z nároďáků. Vlastně ode mě byla i otázka, já si uvědomuji, že tady před x rokama bylo, hele, holandská cesta, jdeme holandskou cestou. Pak jsme zjistili, že jako Holanďani se nedostali 2x na mistrovství světa, takže Holanďani jsou na prd, takže co teď? Teď jdeme jako nějakou jinou. Takže teď jdeme, chtěli jsme Klinsmana, teď chceme Španěla. Já si myslím, že to je o tom, jako opravdu to, co jsme tady začali řešit, my to nevyřešíme za 2 roky, tohle není prostě ani 4letý problém. To si myslím, že je o toho, aby ty děti na tom hřišti byly. Ty jsi zmiňoval, že máme přetočený rozhovor s Lubošem Kaloudou, já jsem to nevěděl. Zmínil tam, že vlastně většina dětí ve Španělsku do 15 let hrajou na umělkách. Jenom proto, aby měli dobrý povrch, aby se naučili ovládat ten balón. Já se teďka uvědomuji, není to kritika Slávy, ale Patrik, vlastně můj syn, byl ve Slávii. Krásný jako prostory na Xaverově, ale vlastně ty hřiště jsou logicky ve stavu, že ty kluci mají problém s kontrolou míče, že jo? Když se tam 4x denně trénuje a o víkendu se tam hrajou na tom hřišti další 3 zápasy, tak logicky máš jinou kontrolu míče než na umělce, kde ti ten balón neodskočí. Jestli třeba tohle jsou takový ty detaily k tomu, aby ten hráč byl jako lepší. Jo?
2: Ať neodběhneme od toho tématu, ale zareaguju na to. Dvě srovnání. To, co jsi zmínil, Španělsko, dobrý umělky a hlavně hala, futsal. Oni všichni jsou zvyklí kontrolovat balon. Taky. Jsou zvyklí kontrolovat balon pod drážku a tak dále. A to B, který my jsme s Tondou zažili, protože jsme byli 3 týdny, možná díl, na velkém turnaji v Argentíně, tak tam zase ty kluci, kdybyste viděli, na čem trénujou, to je neuvěřitelný. A zase tam získáváš úplně jiný cit a jiný podněty v rámci toho fyziologického chování toho těla.
6: Taky nebude mít umělce.
2: Přesně tak. Takže je otázka, jestli, já si myslím, že je to obojí. My bychom ty děti měli se snažit učit hrát fotbal na co největším množství prostorů s různýma míčema a tak dál, aby vlastně se jim vytvořili tak dobře ty nervové dráhy, jasně, že prostě to bude fungovat potom dokonale i v těch, řekněme, ne optimálních, ale ideálních podmínkách. Ale my jsme odskočili od toho trenéra. Já jsem jenom chtěl říct, že já třeba si myslím, že my jsme mimo jiné i dlouhodobě nedávali příležitost mladým trenérům. Tady byla prostě parta jako trenérů, který byli kvalitní, ale prostě furt se to točilo. A až teďka přišlo období, kdy Rado Kováč, Honza Trousil a další trenéři.
1: Martinský v Plzni vlastně.
2: Jasně. A Aleš vlastně Majer, se to hodně, ano, Aleš Majer, osvěžilo se to hodně. V zahraničí se dostal vlastně Marcelička, nebudem řešit jako Rusko, ale on nešel přes Rusko, on byl v jiných zemích. A třeba i Petr Rumán. Jo, takže já úplně stejně jako s hráčema, já si nemyslím, že bychom neměli talenty mezi trenérama, ale je to o vlastním vzdělávání, je to o jazykovém vybavení a zároveň je to i o tom dát těm lidem příležitost a to souvisí zase s tou vytrvalostí, s tou trpělivostí, s koncepcí nechat tomu trenérovi prostor, aby realizoval ty svoje. Ty. V Boleslavi se to podařilo, vypadalo to, že Aleš by musel odejít jako rychle, no ale podívejte se teď.
6: A já ještě řeknu vlastně jedno, že samozřejmě od těch trenérů nemůže být 20 venku, ale myslím si, že o Jindru Trpišovského 100% zájem byl, ale má ve Slávě takové podmínky, nebo není třeba tak jazykově vybavený na začátku, teď si myslím, že na tom taky asi maká, ale ve Slávě má prostě takové podmínky, že nemá důvod vlastně jako odcházet. No.
1: teď ať to bude jakékoliv jméno, tak je velmi, velmi pravděpodobné, že úplně úspěchu moc nesezbírá, když si vezmeme ty soupeře, protože čistě úplně na papírově to jsou jako světové velmoci.
3: To dáme na zem.
1: Lize národu. A teď jako zase přijde teda nový kouč. Jaký je váš názor na tu dobu, jako kterou by měl už teda mít? Jestli to je fakt, jako smažme to té kvalifikace Eura, prostě dát mu několik let, anebo prostě zda to jako sekat po pěti porážkách, protože možná přijde šest porážek, nevím.
0: Když už tu důvěru dostane, tak vždycky jsem měl názor v tom, že bychom měli být trpěliví dlouhodobí a měl by dostat třeba minimálně 4 roky. To znamená 2 ty cykly, jak na Evropu, tak na svět a vlastně během toho ty věci analyzovat, budovat je a vidět, jestli krůček po krůčku prostě se zvedáme. Jo, protože a to se bojím, jestli ta trpělivost já jenom, tady bude.
3: To už se blíží ke konci. Já jenom nadhodím otázku. Myslíte si, že už má český fotbal zanalyzovaný?
2: No, já spíš, proč ho teda jakoby, jo, proč ho přivádíme? To je ta hlavní otázka. Proto, aby teď a tady pokusil se nějak tak zoptimalizovat, zoptimalizovat jako skladbu českého týmu a něco s ním jako uhrát, anebo jestli se teda chceme díky němu vydávat nějakou cestou. Pokud tohle víme, tak je to v pořádku, přiveďme kohokoliv. Ale my potřebujeme vědět, jakoby, co vlastně dlouhodobě chceme dělat.
1: No jo, to je téma, které podle mě nás bude provázet ještě tak pravidelně.
3: Jsme se bavili chvilku na kafi před tím, že bychom na tuhle tu dvojici potřebovali konferenci víkendovou.
1: Tak já myslím, že doporučení pro posluchače určitě sledovat dál práci jak projektu trenérů ve školách, tak i Antonína Baráka staršího, i Ondřeje Lípy, kteří byli hosty desítky Pavla Horváta. Budeme to dál sledovat. Přejeme hodně sil a hodně, řekněme, úspěšných absolventů vašich projektů. Ať se vám daří, pánové.
2: Kluci, díky.
0: My moc děkujeme za pozvání a zdravíme posluchače.
1: Já se teda omlouvám Antonínovi, já jsem mu nakonec zvykal.
2: Zvykal,
1: no. Síla zvyku, ale promiň, Tondo. A děkuju Pavlu Horvátovi, že tady s náma zase byla, že pozval opět velmi výjimečné hosty.
3: Já děkuju za pozvání ke mně, naslyšenou.
1: Těšíme se brzy naslyšenou, milí posluchači, přejeme krásný den.
8: Vstávat s námi se vyplatí.
9: Každý všední den v 8.50 můžete soutěžit o zajímavé ceny.
8: Dostanete se tak i na závody nebo zápasy, na které je jinak sehnat vstupenky skoro nemožné.
10: V letošní sezóně si myslím, že doma vyhrála všechny.
11: Přesně tak? Je to tak? Tak lístky jsou vaše. Ráda.
10: Z toho mám takovou radost, že na normální lístky dneska do Edenu je v podstatě nereálný. Ani nevím, co vám mám říct teďka, protože jsem z toho úplně nadšenej.
9: Fotbal, hokej, ale i atletika, biatlon nebo dostihy.
8: Stačí poslouchat Radiožurnál Sport, být pohotový, znát správnou odpověď a my vás dostaneme přímo na tribunu.
9: Buďte ve střehu každé všední ráno po 8:45.
8: Poslouchej Sport.
9: Radiožurnál Sport.
12: Felixi, potřebuji nové oblečení na trénink a musíme zaplatit příspěvky.
13: No Adriánko, to znám moc dobře. Rostl jsem rychle, chtěl hrát volejbal, ale náš rodinný rozpočet na to taky nestačil. Řekni doma o České olympijské nadaci, ta pomáhá platit příspěvky nebo vybavení dětem od 6 do 18 let.
12: Fakt? A kdy zjistím víc?
13: No hele, mrkni na web olympijskytým.cz/nadace. Tam najdou všechny informace rodiče i ti, kdo chtějí pomoci dětem zůstat u sportu.
8: Informace k projektu uslyšíte i ve vysílání Radiožurnálu. Projekt by nebylo možné realizovat bez partnerů Českého olympijského výboru, kterými jsou BILA a CSG.
9: Radiožurnál je 7 hodin. Jsou tu zprávy s Terezou Tomáškovou.
14: Pražská nemocnice Bulovka pečuje o ženu s podezřením na nebezpečnou nákazu. Vrátila se z Ugandy. Část Národního parku Saské Švýcarsko na německé straně zůstává po silné bouřce stále uzavřená. Fotbalisté Teplic i Slavie jsou v lize 100% i po druhém kole. Plzeň znovu zaváhala a bude oblačno až polojasno, ojedinělé přehánky, teploty většinou do 30 stupňů.
9: Radiožurnál, hlavní zprávy. Víme, co se děje.
14: Pražská nemocnice Bulovka pečuje o ženu, která se vrátila z Ugandy a je u ní podezření na vysoce nebezpečnou nákazu. Původně ji přijali lékaři ve fakultní nemocnici v Hradci Králové. Odtud ji zdravotníci za pomoci hasičů převezli na specializované pracoviště v Praze. Záchranné složky mají v takových případech jasně rozdělené funkce. Zásah popsal mluvčí hradeckých hasičů Radek Mencl.
15: My jako hasiči jsme okolo té ambulance přímové vytyčili bezpečnou zónu, připravili jsme tam dekontaminační stanoviště a pomohli jsme s transportem té pacientky v bioboxu, ve kterým je převážena do sanitního vozu.
14: Pražská nemocnice Bulovka je na podobné případy vybavena. Ženu hned přemístili do speciálního izolačního boxu. Jestli se nakazila například ebolou nebo jiným typem krvácivé horečky, ukážou testy specializované laboratoře v Německu. Podle primářky kliniky infekčních nemocí Hany Roháčové nemá pacientka kromě horečky žádné další příznaky a může jít o běžnou infekci. Část Národního parku Saské Švýcarsko na německé straně zůstává po silné páteční bouřce stále uzavřená. Pohyb v oblasti kolem městečka Ráten je životu nebezpečný, uvedl to zástupce Národního parku.
16: Daniel Thoman z Národního parku Saské Švýcarsko řekl středoněmeckému rozhlasu, že v pondělí začnou odklízecí práce. Turisticky oblíbené městečko Ráten leží v části parku vzdálenější od českých hranic. V této oblasti dál hrozí podle správců pád stromů a proto jsou uzavřené i hlavní přístupové cesty, které hlídá policie. Páteční bouře poničila asi 25 hektarů lesa, ale taky nepřežil 38-letý výletník, na kterého spadl strom, a tři lidé jsou vážně zranění. Bouře byla podle správců parku krátká, ale o to intenzivnější. Z Berlína Tomáš Havlín, Radiožurnál.
14: Některým lázním v Česku chybějí zaměstnanci, nejčastěji zdravotní sestry nebo fyzioterapeuti. Lázně ale schánějí taky například číšníky nebo servírky a další lidi v gastroprovozech. Vypomáhají proto třeba brigádníci, říká provozní ředitel společnosti Františkovy lázně Aquaforum František Nedbalý.
17: Samozřejmě, že se potýkáme s problémy zaměstnanců, to jak kvalifikovaných, tak i nekvalifikovaných, a já myslím, že to je všeobecný problém České republiky. Na každý pracovní pozici nám někdo jako chybí a pak se to snažíme samozřejmě saturovat buď agenturou práce nebo brigádníkama, a to převážně v době prázdnin.
14: Oběti romského holokaustu dnes v Letech u Písku připomene Muzeum romské kultury. Přímo v památníku holokaustu Romů a Sintů můžou zájemci navštívit i přednášku archeologa Pavla Vařeky. Přiblíží jim minulost bývalého koncentračního tábora. Po 17. hodině začne pieta u původního nouzového pohřebiště.
18: Sport. Fotbalisté Teplic a Slávie ve druhém kole šance ligy znovu naplno bodovali. Pražská Slávia vyhrála v Ostravě 4-0 a Teplice zvítězili 1-0 v Liberci. Domácí přitom už v první minutě přišli o vyloučeného Vasila Kušeje, kterého krátce před poločasem následoval spoluhráč Petr Hodouš. Výhru zajistil hostujícímu celku v 61. minutě gólem Lukáš Mareček.
19: Chyběl tomu druhý gól z naší strany, to myslím si, že dát druhý gól tak je po zápase, ale po tom gólu jsme byli až si myslím moc pasivní. Vyhrávali jsme si to na jejich půlce a vyčkávali jsme, což s postupem času jako nás znervoznilo. Navíc Liberec potom vypracoval ke konci 50 minut dobrý příležitosti. Ten konec jsme dohráli úplně dobře.
18: Plzeňská Viktoria neudržela vedení a remizovala s nováčkem Zborovkou Brno 1-1. Bod za remízu 1-1 vybojoval poprvé v prvoligové historii Artis Brno, a to na stadionu Slovácka.
20: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
21: Nehody jsou na D5 za Benešovicemi a taky v Liberci Rochlicích. Na dálnici D5 z Rozvadova do Plzně za odbočkou na Stříbro vyšetřují nehodu. Na kilometru 117 osobní auto srazilo zvěř, počítejte s možným omezením a raději zpomalte. V Liberci na silnici 14 do Vratislavic nad Nisou havarovalo osobní auto. Stojí u železniční zastávky Rochlice a čeká na odtažení. Dejte pozor na pohyb lidí na vozovce. A v Brně Židenicích překáží nehoda v Táborské ulici. Mezi Gajdošovou a Buskovou ulicí osobní auto narazilo do Ostrůvku. Je to teď s opatrností průjezdné. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
20: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
14: Bude oblačno až polojasno, ráno a dopoledne místy až zataženo, ojediněle přehánky, hlavně na horách. Teploty 25 až 30 stupňů, na jihu Moravy až 32 a na horách většinou kolem 20. Tolik zprávy.
22: 7 hodin, 5 minut, posloucháte vysílání Radiožurnálu Sport a já vám přeji příjemnou neděli. Včerejší zápasy fotbalové ligy přinesly mnoho zajímavého, konec konců slyšeli jste o tom i ve sportovní části zpráv a tak se právě tomu budeme věnovat v našem vysílání hodně během dopoledne a i za chvíli po písnice od Elis Coopera. Toto se totiž zaměříme na skvělý start Slávie do nového ročníku. Druhé kolo, druhá jasná výhra, tentokrát 4-0 v Ostravě a velký podíl na tom měl Michal Sadílek, který jeden gól dal, ale hlavně na první dva také nahrál po jeho rohových kopech padly první dvě branky. A to je tedy naše téma už za pár minut. Hezký den.
20: Radiožurnál Sport
4: a Ondřej Prokop.

0: Fotbalisté pražské Slávie zvítězili ve druhém kole šance ligy na hřišti Baníku Ostrava 4-0 a v této sezóně mají za sebou tedy dvě jasné výhry. Naopak domácí premiéra Baníku Ostrava v tomto ročníku nejvyšší soutěže byla hodně nepovedená. První dva góly padly po rohových kopech Michala Sadílka, třetí pak přidal on sám.
1: Zpočátku tam měli asi tři rohy a skvěle jsme uskákali, takže to byl určitě klíč v tom dobrém začátku a asi naše nějaká efektivita a údernost z těch situací, co jsme měli, protože musím říct, že jak kluci do toho šli a s jakou hladovostí jsme za těma gólama šli, tak tohle nás dobí.
2: Říkal Michal Sadílek nejdříve k tomu, že právě Baník začal náporem a měl několik rohů, ale pak právě Sadílek dvěma skvělými centry nasměroval Slávii k jasné výhře. Slávia byla ve vzduchu silná na obou polovinách hřiště.
1: My si říkáme ubránit standardku, když to někdo vyndá z vlastního vápna, tak je to, jak když střelíte gól vlastně v útočném území pro nás. Každý má svůj úkol a všichni ho splnili na jedničku, velmi důležité tři body.
2: Přidal Sadílek s bilancí gólu a dvou přihrávek. Trenér domácího Baníku Roman Skuhravý uznal obrovskou sílu Slávie ve standardních situacích.
3: Zasloužená prohra, darovaná na zlatém podnose, která jde jednoznačně za mnou. Slávie má prostě opěrný body, jakoby svýho výkonu je vlastně jedno, jakoby jestli to je před rokem, nebo jestli to je teď a útoční obranné standardky jsou jedni z nich.
2: Slávia vyhrála první dva ligové zápasy sezóny 5-1 a 4-0 a v Ostravě ukázala, jak skvělé hlavičkáře především mezi obránci má.
4: Když to zjednoduším, tak nemůžete šáhnout vedle, takže je to, jak když máte 8 dobrých lahví vína a šáhnete a vždycky vytáhnete tu dobrou, což je samozřejmě ale práce celý toho týmu, to není samozřejmě, že ty hráči se nahromadí. Je to hodně o té typologii těch hráčů, kteří tady budou, protože ne každý to umí, ta jako útočná hlava začíná být čím dál tím čím vzácnost u hráčů.
2: Doplnil s nadsázkou trenér Slávie Jindřich Trpišovský, z Ostravy David Procházka, Radiožurnál.
5: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.

Česká tenistka Dara Vidmanová postoupila na turnaj v Memphisu do finále a zahraje si o svůj první titul na okruhu WTA. Mexičanku Renatu Zarazuovou porazila v semifinále 2x6-3 a o titul se utká s teprve 16-letou Kristýnou Ljutovovou z Ruska, která zdolala domácí Američanku Elvinu Kalievovou také ve dvou setech. Finálový zápas je na programu od 19:30 našeho času. 23-letá Vidmanová do turnaje v Memphisu vyhrála v hlavních soutěžích na WTA Tour jen jeden jediný zápas. Teď přidala rovnou 4 vítězství, 83. hráčku světového žebříčku Zarazuovou zdolala za hodinu a půl a navázala tak na triumfy nad Američankami Katie Volinencovou, Sloane Stephensovou a Španělkou Marinou Basolsovou.

0: Guns N' Roses na radiožurnálu Sport v 7 hodin a 21 minut. Na webu britské BBC se můžete dočíst třeba o premiéře talentovaného 15-letého Angličana Gabriela v dresu Manchester United nebo o přestupu 35-letého veterána a bývalého reprezentanta Dannyho Welbecka z Brightonu do Chelsea. Proto je ve studiu Tadeáš Skalický a bude o tom mluvit podrobněji na úvod výběru toho nejzajímavějšího ze zahraničních sportovních webů. Dobré ráno.
1: Krásné ráno. Někdejší velký talent ostrovního fotbalu Welbeck podepsal s londýnským velkoklubem dvouletou smlouvu. Další detaily transferu nebyly zveřejněny. Přestup z přístavního města na lukrativnější adresu si bývalý hráč Manchester United nebo Arsenalu vysloužil třeba 13 brankami v minulé sezóně Premier League. Víc jich v jedné sezóně dosud nedal. Proč Chelsea pod trenérem Xabi Alonsem jde o třetí letní posilu po Morgan Rogersovi z Aston Villa a Marku Palestrovi z Atlanty Bergamo. Podle BBC nákup Dannyho Welbecka ukazuje změny v přestupní politice majitelů Chelsea, kteří si klub pořídili před 4 lety, dosud přiváděli totiž hlavně mladé a talentované fotbalisty.
0: Manchester United debutoval Welbeck, když mu bylo 17 let, ale potenciál možná tak úplně nenaplnil. United teď ukázali světu možná jinou další budoucí hvězdu. Soutěžní premiéru v dresu prvního týmu má točit za sebou teprve 15-letý Angličan JJ Gabriel.
1: Ano, jedna z největších nadějí současnosti si zahrála pár minut v přátelském utkání ve švédském Stockholmu a po závěrečném hvězdu se mohla se spoluhráči radovat z vítězného obratu Manchester United a taky triumfu nad Atletikem Madrid 2-1. Talentovaný hrotový útočník nahradil v 82. minutě autora obou branek Mbeumu a naznačil, proč se o něm tolik mluví. Gól sice nedal, ale vidět

0: podle BBC byl. JJ Gabriel je synem kyperské matky a taky bývalého irského reprezentanta Joea O'Searla. Kromě Anglie tak bude moct v budoucnu vybírat z reprezentačních nabídek Kypru, Irska, ale také Trinidadu a Tobaga, odkud pocházel jeho děda.
1: To je celkem široký výběr. My teď změníme kontinenty i sporty. Budeme mluvit o hvězdném basketbalistovi z NBA Kevinu Durantovi. Ten v rozhovoru pro ESPN přirovnal nově sestavenou soupisku Philadelphia k té z nejslavnějšího období Golden State Warriors. Tehdy v jejich dresu zářil také on po boku Curryho, Greena a Thompsona a byl z toho nejúspěšnější celek v historii základní části. To bývalá tvář zámořské soutěže a dnes expert televize TNT Shaquille O'Neal poslal super tým 76ers jedno varování. Jaké?
0: Španělská marka na svých stránkách píše, že se O'Neal obává, jak to asi bude šlapat v kabině Philadelphie. Rozehrávač Maxi podle něj v posledním playoff ukázal, že se tlačí na pozici hlavní tváře klubu, kterou byl do té doby americký pivot s kamerunskými kořeny Embiid. Do toho přišel z Bosnu svéhlavý lídr Jaylen Brown, šampion NBA a taky nejúžitečnější hráč finále. K tomu přidejte nejlepšího střelce v historii a jednoho z nejlepších basketbalistů všech dob, majitele 4 titulů v NBA LeBrona Jamese a máte prý o zábavu postaráno. Hlavní výzvou tak podle Shaquilla O'Neala, který na sklonku kariéry pomáhal tehdy začínajícímu Jamesovi v Clevelandu, bude ukočírovat velká ega v kabině.
1: Tady Skalický pro vás prozkoumal zahraniční sportovní weby. Díky.
0: Naslyšenou.
2: Poslouchej Sport.
3: Radiožurnál Sport.

0: Nová sezóna fotbalové šance ligy je tady.
1: A s ní i přímé přenosy Radiožurnálu Sport.
2: Darida se rozbíhá a těsně vedle rukou gólmana Markoviče posílá míč do sítě. Hradec Králové vede nad Slavií 2-1 a to je obrovská vřava v tuhle tu chvíli v Malšovické aréně.
0: Jsme tam, kde se píšou fotbalové příběhy.
3: To je všechno, je konec, Slavia se raduje, hráči vybíhají z lavičky, ve VIP sektoru se tleská, domácí mají ruce nad hlavou, poráží Jablonec 5-1, obhajují po roce titul.
1: Na každém zápase.
0: U každého důležitého momentu.
4: Bohemian Sparta 0-0, ale přichází velká komplikace pro favorizované hosty, protože před malou chvílí dostal přímou červenou kartu Jon Mercado.
1: Přinášíme radost vítězů i zklamání poražených.
5: Někdo se tady zbláznil. Já to nejsem. Rozhodčí slabý, slaboučkej. Sebevědomí tady, výkon tady. Katastrofa.
0: Fotbalová šance liga zní nejlíp na Radiožurnálu Sport.
1: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.
6: Radiožurnál 7 hodin a 30 minut. Jsou to zprávy s Terezou Tomáškovou.
7: Tři oběti má výbuch poblíž italské restaurace v centru Moskvy. Zraněných je přes 20. S odkazem na Národní protiteroristický výbor o tom informuje ruská státní agentura TASS. Po domácku vyrobené výbušné zařízení se do restaurace snažila vnést neznámá žena. Člen ostrahy jí v tom ale chtěl zabránit. Oba při výbuchu zemřeli. Třetí z obětí má být jeden z hostů. Motiv činu zatím není jasný. Podle ruské mutace BBC se v restauraci v tu dobu měla konat soukromá oslava generála ruských ozbrojených sil. Dnes končí platnost nejstarších občanských průkazů, vydaných do konce června roku 2000. Jde o knížkové doklady nebo zalaminované kartičky. Podle ministerstva vnitra je stále může mít asi 4700 lidí, většinou seniorů. Od zítřka už je jejich držitelé nebudou moct používat jako doklad totožnosti. Vyměnit je můžou i po skončení platnosti. Oběti genocidy Romů připomene dnešní koncert v památníku holokaustu v Hodoníně u Kunštátu. Vystoupí na něm zpěvačka a huslistka Iva Bitová společně s cymbalistou Petrem Pavlincem. V projektu nazvaném Kala Zingarika zahrají staré písně Romů z Horňácka v nových aranžích.
0: Sport.
7: Skokan na lyžích Roman Koudelka obsadil na úvod letní Grand Prix ve Visle 5. místo. Je to pro něj nejlepší výsledek v seriálu po 8 letech. Další Čech David Rigl skončil 55. Závod vyhrál Japonec Naoki Nakamura. Česká reprezentantka Natálie Nejedlová při své premiéře obsadila mezi ženami 34. místo.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
8: Nehoda na D5 u Benešovic a omezení na D7 za Buštěhradem. Na dálnici D5 z Rozvadova do Plzně pozor na nehodu za odbočkou na Stříbro. Na kilometru 117 osobní auto srazilo zvěř. Na místě se vyšetřuje, projíždějte opatrně. Na dálnici D7 z Chomutova do Prahy počítejte s omezením za odbočkou na Kladno. Mezi 7. a 3. kilometrem silničáři připravují dopravní značení pro práce na vozovce. Čekejte je v pravém pruhu. A v Liberci pozor na nehodu na silnici 14 do Vratislavy nad Nisou. U železniční zastávky Rochlice havarovalo osobní auto. Čeká na odtažení, dejte pozor na pohyb lidí okolo. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
0: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
9: Málo srážek a mírnější teploty. Asi tak by se dal charakterizovat dnešní den. Očekáváme oblačno až polojasno ráno a dopoledne místy i zataženo a ojediněle se budou vyskytovat přehánky. Měly by být hlavně na horách.
10: Dnes budou mírnější teploty než včera, vystoupí na 25 až 30 stupňů. Na jihu Moravy může být až 32 stupňů Celsia. I během pondělí bude poměrně slunečno, hlavně odpoledne se bude tvořit kupovitá oblačnost, jen výjimečně se vyskytnou přehánky nebo bouřky.
9: A teploty budou podle meteoroložky Marie Odstrčilové velmi vysoké, 31 až 36 stupňů, na jižní Moravě zítra odpoledne naměříte až 39. No a velmi teplé počasí bude pokračovat i v příštím týdnu. Tolik zprávy.
0: Poslouchej Sport.
1: Radiožurnál Sport.

7 hodin 37 minut posloucháte Radiožurnál Sport. Překvapivého vítěze má tenisový turnaj v mexickém Los Cabos. Stal se jím Francouz Arthur Chea, který tedy má svůj první titul, když porazil právě vítěze loňského ročníku turnaje v Los Cabos Denise Šapovalova z Kanady, a to 6-3 a 6-4. Další zprávy už za chvíli ve sportovním přehledu.

0: Vlajci titulu ze Slávie pokračují ve skvělém vstupu do nové sezóny Šance ligy. Nejen fotbalový víkend, ale i další sportovní události teď shrneme v pravidelném sportovním přehledu s Terezou Cedidlovou. Dobré ráno.
1: Dobré ráno. Slavia zvítězila v Ostravě nad Baníkem 4-0 a o výhře rozhodla už v prvním poločase, kdy vstřelila 3 branky. Prosadili se Novák, Zima a Jaose i Sadílek. Právě Sadílek navíc na první 2 góly nahrál z rohových kopů.
2: Zpočátku tam měli asi 3 rohy a skvěle jsme uskákali, takže to byl určitě klíč v tom dobrém začátku a asi naše nějaká efektivita a údernost z těch situací, co jsme měli, protože musím říct, že jak kluci do toho šli a s jakou hladovostí jsme za těma gólama šli, tak tohle nás dobí.
1: Vedle Slávie zůstávají po 2 kolech bez ztráty bodů také Teplice. Ty zvítězily v Liberci 1-0 gólem Lukáše Marečka a domácím výrazně zkomplikovala situaci 2 vyloučení Vasila Kušeje a Petra Hodouše už v prvním poločase.
0: Historický výsledek si připsal nováček soutěže Artis Brno. Po remíze 1-1 na hřišti Slovácka získal vůbec první bod v nejvyšší soutěži. Gólově se za brněnský celek v 84. minutě prosadil střídající Fomba, který po pasu Adedirana zakončoval do prázdné branky. Trenér Roman Nádvorník po utkání ocenil, že jeho tým dokázal na nepříznivý vývoj zareagovat. O prvním gólu, který si srazil do branky obránce Glosoa, mluvil po zápasu kouč Artisu Nádvorník.
3: Šťastný gól, že se tam dvakrát odráželo, dvakrát jsme ten balon měli na noze, měli jsme ho odehrát ven z vápna, nakonec náš hráč trefil našeho hráče, takže my jsme vlastně dali 2 góly a i přesto jsme remizovali. Musím už to pochválit za reakci po tom gólu směrem nahoru a že se nám povedlo rychle vyrovnat a myslím si, že tomu zápasu ve finále tady mi zase sluší.
0: A remizoval i druhý brněnský celek. Fotbalisté z Bojovky hráli v Plzni 1-1. Domácí v první půli poslal do vedení Kabongo. Za hosty pozdějšího stran vyrovnal Daniel Vašulín, který do Brna v létě přestoupil právě z Viktorie. Urostlý útočník stejně jako před týdnem proměnil sólový únik.
4: Teď jsem šel jako 2 zápasy sám na bránu. No. Musím říct, že hodně dlouho se mi to nestalo. Posledního půl roku jsem toho moc nenahrál a mám obrovskou motivaci do tady té sezóny. Dokázat, že ty góly budu dávat a věřím, že to bude pokračovat a že nebudu úspěšný, ale budem úspěšný jako tým.
1: Druhé ligové kolo dnes uzavřou 3 zápasy. Bohemians nastoupí proti Hradci Králové, Pardubice čeká Jablonec a Olomouc změří síly s Mladou Boleslaví. Všechna utkání uslyšíte na radiožurnálu Sport v přímém přenosu. Nepřerušovaně si je můžete pustit taky na webech iRozhlas.cz nebo radiožurnál Sport.cz.
0: Tenistka Darja Vidmadová si dnes v Memphisu poprvé v kariéře zahraje finále turnaje WTA. O titul bude bojovat proti 16-leté Rusce Kristýně Ljutovové. Do finále postoupila po výhře nad Mexičankou Zarazuovou, kterou porazila v semifinále 2x6-3. Utkání je na programu od 19:30 našeho času.
1: Životní výsledek na mistrovství světa zaznamenal plochodrážník Jan Kvěch. Na Grand Prix Polska v Lodži skončil 5. a vylepšil své dosavadní maximum, kterým byla 2/6 místa. Po druhé v kariéře vítězil Brit Lambert.
0: Poprvé v historii se v Česku jela světová série v gravelu. V Hlinsku zvítězil Dan Lindberg. Nejlepší z domácích závodníků byl Petr Vakoč, který dojel 3.
5: Myslím, že to bylo maximum, jsem hodně spokojený. Bohužel měl jsem defekt na začátku, docela důležitý moment, takže mi to stálo hodně sil. A ve finále to vypadalo, že budeme zájem o vítězství. Dostali jsme se na nějakých 30 vteřin od pozdějšího vítěze, ale pak už chyběly síly v tom závěru a 3. místo bylo maximum a užil jsem si to, nechal jsem tam všechno a byla skvělá atmosféra, bylo to super závěr v domácím prostředí.
0: Mezi amatéry dojel na 32. místě finský pilot Formule 1 Valtteri Bottas. Elitní ženskou kategorii Gravel Tour Hlinsko ovládla Australanka Nicole Frejnová, druhá byla Kristýna Zemanová.
1: 5. místem vstoupil do letní Grand Prix skokanů na lyžích Roman Koudelka. Pro 37-letého Čecha jde o nejlepší výsledek v seriálu po 8 letech. V polské Visle zvítězil Japonec Naoki Nakamura. Mezi ženami vyhrála Slovinka Klinecová. Česká reprezentantka Natálie Nejedlová při své premiéře obsadila 34. místo.
0: Tereza Cedidlová připravila první dnešní sportovní přehled. Díky.
1: Díky, naslyšenou.

0: Kapela Imodium na Radiožurnálu Sport v 7 hodin a 49 minut. Hodně dramatický byl včerejší průběh finské rally dalšího závodu mistrovství světa v automobilových soutěžích. První dva jezdci průběžného pořadí havarovali a do čela se tak dostal Fin Sami Pajary, který má před závěrečnými dvěma nedělními RZ-ami náskok 46 sekund. Horší nebo hůře dopadl Sebastian Ogier, devítinásobný mistr světa, se svým spolujezdcem Julianem Ingrassiou skončili v nemocnici poté, co havarovali v 17. rychlostní zkoušce. Naštěstí by ale nemělo jít o nic vážného. Zástupce šéfa týmu Toyota Juha Kankunen informoval, že tedy Ogiera a jeho spolujezdce do nemocnice transportoval vrtulník, ale vyšetření neukázala žádné vážnější zranění, žádné zlomeniny. Spíše šlo o řekněme prevenci po tvrdém nárazu. Při nehodě zůstali oba dva přes noc v nemocnici na pozorování. Havaroval ve 14. rychlostní zkoušce také v tu dobu druhý celkově lídr mistrovství světa Elfyn Evans. Několik kotrmelců mimo trať absolvoval se svým vozem, ale nakonec i za pomoci diváků se podařilo vůz dostat na kola a pokračovat v soutěži a Elfyn Evans je před závěrem programem na třetím místě.
1: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.

0: Celý tento týden se v encyklopedii Radiožurnálu Sport věnujeme videorozhodčímu ve fotbale a dnes na konci týdne se zaměříme na novinky pro sezónu 2026-27. Většina nových pravidel, která jsme viděli na uplynulém mistrovství světa ve fotbale, se už od začátku nové sezóny promítla i do šance ligy. Stejně jako na šampionátu může i v Česku videorozhodčí, tedy VAR, zasáhnout v případě, že hlavní sudí vyloučí hráče pochybně udělené druhé žluté kartě. VAR také může opravit rozhodčího, pokud správně potrestal kartou hráče, který se přestupku nedopustil. A videorozhodčí také může nově zasáhnout při chybně nařízeném rohovém kopu. Víte, co z novinek světového šampionátu týkajících se videorozhodčích v šance lize, ale zatím neuvidíme?
1: Sportovní encyklopedie. Nevíte?
0: Je to následné vysvětlování verdiktu na velkoplošných obrazovkách. Na mistrovství světa rozhodčí po přezkoumání situací oznamovali prostřednictvím mikrofonu fanouškům na stadionu svá rozhodnutí a oni viděli v uvozovkách důkazní materiál. V Česku to zatím z technických důvodů nejde.

0: Fotbal na Radiožurnálu Sport.
1: Fotbalová Slavia má účast v hlavní fázi Ligy mistrů díky titulu jistou. Sparta musí v kvalifikaci přejít přes dva soupeře. Tím prvním bude Olympique Lyon, za který hraje reprezentační záložník Pavel Schulz. V minulé sezóně dres francouzského klubu oblékal i spartanský středopolař Adam Karabec.
2: To bude pro mě speciální zápas. Samozřejmě Lyon má neuvěřitelnou kvalitu, ale je to playoff a myslím si, že stát se může cokoliv, když budeme kompletní a podáme všichni na standardní výkon.
1: Úvodní třetího předkola Ligy mistrů mezi fotbalisty pražské Sparty a Olympique Lyon začne v úterý ve 20 hodin a Radiožurnál Sport ho odvysílá v přímém přenosu.
0: Pohárový fotbal v přímých přenosech na Radiožurnálu Sport.
3: Poslouchej Sport.
0: Radiožurnál Sport.
4: Radiožurnál je 8 hodin. Zprávy a Tereza Tomášová.
5: Itálie zavedla kontroly na letištích a v přístavech pro cestující ze Španělska. Pražská nemocnice Bulovka pečuje o ženu s podezřením na nebezpečnou nákazu. Vrátila se z Ugandy. Fotbalisté Plzně ztratili body i ve druhém zápase ligové sezóny. S brněnskou Zbrojovkou hráli 1-1. Na nehodu pozor na dálnici D2 z Brna do Bratislavy na kilometru 11,5. A bude oblačno až polojasno, ojediněle přehánky, teploty většinou do 30 stupňů.
3: Radiožurnál, hlavní zprávy. Víme, co se děje.
5: Itálie na měsíc obnovila kontroly v přístavech a na letištích pro cestující, kteří jedou do Španělska. Řím to odůvodňuje krizí v autonomním španělském městě Ceuta na severu Afriky. V minulých dnech tam ze sousedního Maroka přišlo asi 60 tisíc lidí. Při pokusu dostat se do Ceuty po moři se jich nejméně 67 utopilo.
6: Několik hodin potom, co španělské televize přinášely záběry desítek tisíc lidí na plážích Ceuty, ráno už stejné davy lidí obklopovaly hraniční přechody zpět do Maroka. Část jich doprovázela armáda, povolaná vládou na žádost města. Do moře taky instalovala ochranné bariéry. Navzdory návratu většiny migrantů do Maroka, teď Madrid řeší diplomatickou roztržku s Itálií. Její diplomacie zavedení hraničních kontrol pro cestující ze Španělska označila za krok nutný k posílení bezpečnosti. Podle španělského premiéra Pedra Sancheze to ale porušuje unijní smlouvy. Jiří Kordík, Radiožurnál.
5: Irsko, které tento půlrok předsedá Evropské unii, svolalo na úterý kvůli masovému průniku migrantů do španělské enklávy mimořádnou schůzku ministrů vnitra členských států. Pražská nemocnice Bulovka pečuje o ženu, která se vrátila z Ugandy a je u ní podezření na vysoce nebezpečnou nákazu. Původně ji přijali ve fakultní nemocnici v Hradci Králové. Odtud ji zdravotníci za pomoci hasičů převezli na specializované pracoviště. Tam je ve speciálním izolačním bioboxu. O jakou nákazu jde, ukážou testy specializované laboratoře v Německu. Podle primářky kliniky infekčních nemocí Hany Roháčové nemá pacientka kromě horečky žádné další příznaky. A může tak jít i o běžnou infekci. Dnes končí platnost nejstarších občanských průkazů vydaných do konce června roku 2000. Jde o knížkové doklady nebo zalaminované kartičky. Podle ministerstva vnitra je stále může mít asi 4700 lidí. Od zítřka už je jejich držitelé nebudou moct používat jako doklad totožnosti. Vyměnit je můžou i po skončení platnosti, říká mluvčí rezortu Adam Rezler.
7: Neplatný doklad může seniorům zbytečně zkomplikovat každodenní život. Platný občanský průkaz je potřeba v řadě běžných situací, například na úřadech, u lékaře, v bance nebo na poště.
5: Gotickou sošku žarošické Madony prozkoumali odborníci pomocí počítačové tomografie. Její sken udělali lékaři ve fakultní nemocnici u svaté Anny v Brně. Zjistili, že soška je téměř celá vyrobená z jednoho kusu dřeva. Obsahuje ale jiné materiály. Z části je poškozená červotočem. 700 let stará socha na podobném průzkumu byla poprvé, vysvětluje opat a bývalý žarošický farář Marian Rudolf Kosík.
8: Cokoliv se zjistí, například to, že je socha celá z jednoho kusu dřeva, tak jsou poznatky, které jsme neměli podložený a které nám zase osvětlují takové drobnosti, které pro nás mají význam.
3: Sport.
9: Plzeňští fotbalisté mají po dvou kolech nové sezóny šance ligy jediný bod. Po prohře s Libercem tentokrát znovu doma remizovali s brněnskou Zbrojovkou 1-1. Domácí dostal do vedení ve 14. minutě Kabongo. Za hosty srovnal po změně stran Vašulín. Někteří nespokojení fanoušci Viktorie po utkání žádali skandováním konec trenéra Martina Hyského.
10: Já respektuju diváky a samozřejmě vnímám, co křičí. Mají na ten svůj názor absolutní právo, ale mě to nezlomí. Já věřím cestě svojí, vím, co tomu dávám, co tomu obětuju, vím, jakým směrem jdu a nechci z toho směru uhnout. Věřím, že může být úspěšný, takže se soustředím na tým. Nechci tu energii ztrácet někde kolem.
9: Slavia zvítězila nad domácím Baníkem Ostrava 4-0, Teplice vyhrály v Liberci 1-0 a nováček Artis Brno remizoval na hřišti Slovácka 1-1.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
11: Nehoda na D2 u Židlochovic a také na silnici 13 za Ostrovem. Na D2 z Brna ve směru do Bratislavy zpomalte před sjezdem na Slavkov u Brna. Na 11,5 kilometru řeší nehodu v omezení, místem se projíždí plynule. Na silnici 13 mezi Karlovými Vary a Chomutovem dejte pozor za odbočkou na Jáchymov. Osobní auto se tam střetlo se zvěří a musí se vybočovat. Na Českolipsku na silnici 263 zpozorněte před Kravařemi. Řeší tam nehodu osobního auta se zvěří. A v Liberci na tahu 14 směrem do Jablonce nad Nisou opatrně před Vratislavicemi nad Nisou. Stojí tam po nehodě osobní auto a čeká na odtah. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
3: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
5: Bude oblačno až polojasno, ráno a dopoledne místy až zataženo, ojediněle přehánky, hlavně na horách. Teploty 25 až 30 stupňů, na jihu Moravy až 32. Tolik zprávy.
12: 8 hodin 6 minut je s vámi Radiožurnál Sport. Ve sportovní části zpráv jste slyšeli, že se včera v Plzni skandovalo proti trenéru Hyskému na fotbale, protože Viktoria Plzeň nezačala sezónu dobře, má jediný bod ze dvou domácích zápasů s Libercem a brněnskou Zbrojovkou. Podobně je na tom Slovácko, které je také na jednom bodu, schytalo na úvod debakl v Praze v Edenu od Slávie. No a včera se Slovácku úplně nevyvedl zápas proti druhému brněnskému nováčkovi Artisu. Ztracené vedení, remíza 1-1 a i tam svoji nelibost dávali fanoušci najevo. Mluvit o tom podrobněji budeme hned po písnice od Amy McDonald.
3: Radiožurnál Sport
0: a Ondřej Prokop.

0: Fotbalisté Slovácka a Artisu Brno si po remíze 1-1 ve druhém kole šance ligy body rozdělili. Celek z Uherského Hradiště šel sice do vedení 5 minut na to, ale dopustil po chybě v rozehrávce brankáře Heči a obránce Behiračeho vyrovnání. Právě rozehrávky od vlastní branky byly velkým tématem zápasu, hlavně pro domácí fanoušky.
1: To k modernímu fotbalu patří, když ten trenér vám dá pokyn, že budete hrát až po tom, co tým soupeře spustí pressing. Vy vlastně musíte s tím balonem čekat a kolikrát třeba couvat trošku dozadu, abyste si ty hráče na sebe pozval. Pak si myslím, že je trošku nefér třeba vůči Hečovi od fanoušků domácích, kteří ty taktický záměry třeba úplně dopodrobna neznají. Začnou ho tam vypískávat. Ten tým to podobně musí vnímat, že ti diváci dávají najevo nějakou nespokojenost.
2: Divil se brankář Artisu Brno Tadeáš Stopen a nevoli fanoušků Slovácka registroval i trenér domácího celku Jan Jelínek.
3: Oceňuju to, jak nám fandili celý zápas, úplně perfektní. Ale kolik zla šlo od našich fanoušků do toho hřiště, jak je znervózňovali ty hráči místo toho, aby je podporovali, tak tomu nerozumím. To mně přišlo i úsměvné, že někdy ti fanoušci nade mnou řvali, nebudu tady zprostý, ale co je to učíš, prásk a Stojčevský šel málem sám na golmana.
2: A to právě díky cílené a přesné rozehrávce brankáře Slovácka Milana Heči. A právě on svým zdánlivým otálením při hře s míčem provokoval vlastní fanoušky nejvíce.
3: Do té situace byl neomylný, jako. Byl trpělivý, nenechal se rozhodit fanouškama, ani hráči. Naopak, já oceňuji hráče, že pod takovým nesmyslným tlakem domácích fanoušků dokázali udržet jako takhle nervy. On dával průnikové přihrávky, dával stranové přihrávky, otevřené prostory za obranu. On se prezentoval velmi dobře. Jo, je to zkušený golmán, donesl klid do té rozehrávky stejně s tou zakládající řadou.
2: Chválil svého brankáře trenér Jelínek, který následně své taktické záměry ohledně rozehrávky dále rozebíral.
3: Pokud chcete rozvíjet hru, potažmo rozvíjet hráče, tak proto musíte uspůsobit prostě nějaký styl rozehrávky. Ono to fanoušky teďka nebaví, ale když se dívali na mistrovství světa, tak třeba Kapverdy tak hráli. Kapverdy. A my to tady pořád někde kopeme. Soubojujeme, fajtujeme, faulujeme a tak dále. Když to budeme jenom bez hlavy kopat, OK, fanoušci budou spokojení, že se to nějak děje na tom hřišti, ale my vlastně nebudeme vědět, co se tam děje. A tak já hrát nechci. Musíme se přibližovat dál k tomu světu, kde je. My budeme chtít rozvíjet hru, jsme na začátku, poznáváme se a tak dále, ale když to nebudeme zkoušet, tak se v tom nebudeme ani zlepšovat.
2: Vysvětloval v emocích Jelínek, který v nastoleném trendu jistě bude pokračovat. I když po špatné rozehrávce a spolupráci brankáře s obráncem Behiračem dostalo Slovácko vyrovnávací gól. A třeba golman Artisu Stopen tento styl vítá.
1: Popravdě mě jako golmanovi by se ten způsob hry docela líbil. Mě baví hrát jako s balonem u nohy, tvořit, vymýšlet nějaký to řešení. A je potřeba, aby prostě tam byla dobrá nabídka od těch středňáků. Jsme viděli, že on se snažil kolikrát dát nějaký kolmej balon, ale zase myslím, že to musí být na úkor nějaké bezpečnosti, protože kolikrát jim tam dostal balon do nějakého takového špeku a když vlastně ten hráč je s čelem k tomu svému golmanovi a neuhraje to, tak pak se na ně může valit protiútok. No.
2: Právě jeden takový protiútok a úspěšný pressing dovedl Artis Brno k historicky prvnímu bodu v české lize po remíze 1-1. Z Uherského Hradiště Adam Kodét, Radiožurnál.
0: Dnes bude program druhého kola nejvyšší fotbalové soutěže pokračovat závěrečnými třemi zápasy. Olomouc bude hrát od 15.30 s Mladou Boleslaví. Bohemians ti nastoupí v 17.30 proti Hradci Králové a ve 20 hodin začne zápas mezi Pardubicemi a Jabloncem. Vše samozřejmě v přímých přenosech na Radiožurnálu Sport. A nebo také si můžete naladit fotbalové zápasy na webech iRozhlas.cz nebo Radiožurnál Sport.cz a v aplikaci Můj rozhlas.
4: Poslouchej Sport.
5: Radiožurnál Sport.

Český miliardář a majitel fotbalové Sparty Daniel Křetínský se podle agentury Reuters nestane největším akcionářem fotbalového West Hamu United. Spolupředsedkyně klubu Vanessa Goldová ve svém sobotním prohlášení uvedla, že se dohodla na prodej svých akcií, kterých drží 21,1% konsorciu vedenému Amandou Stavelyovou. Majitel fotbalové Sparty, tedy Křetínský, drží ve West Hamu 27% akcí a s Goldovou je spolupředsedou londýnského klubu. V polovině června právě West Ham oznámil, že český podnikatel získá dalších 16% od Goldové a se 43% se stane majoritním akcionářem. Transakce měla být dokončena do několika týdnů, nicméně dohodnutý prodej tedy byl zrušen a neuskuteční se. Plán na posílení vlivu Křetínského byl reakcí na skandál spolumajitele klubu Davida Sullivana, který drží přes 38%. 70-letý britský miliardář totiž čelí obvinění, že v minulosti zneužíval svého postavení a vynucoval si sex účasto velmi mladých žen. V červnu proto bývalý podnikatel v pornografickém průmyslu a vydavatel novin odstoupil z vedoucích funkcí v klubu. Nicméně dál je tedy největším akcionářem se svými 38%. No a Křetínský ve svém prohlášení pro britská média nevyloučil, že se ještě do boje o větší podíl v klubu nějakým způsobem zapojí.

0: kapela Kabát, jejich písnička Na sever v 8 hodin a 24 minut na Radiožurnálu Sport. Nejlepší česká golfistka Sára Kousková odehrála třetí kolo major turnaje British Open v Paru hřiště a polepšila si o 20 příček na dělené 35. místo. Útočí tak na překonání českého maxima z turnajů nejvyšší kategorie. Celkově má Kousková po třech kolech skóre plus 4 a to třetí kolo bylo opravdu neobvyklé. 27-letá profesionálka zaznamenala 6 birdie, 6 bogey a 6 parů. To znamená, že na 6 jamkách vždy jednu ránu ubrala ze svého skóre, na 6 jamkách se jí to naopak nepovedlo a pohoršila si vždy o jednu ránu a jenom 6 jamek odehrála v normě určené, tedy na počet ran na každou jamku. British Open hraje Kousková po druhé. Loni při premiéře neprošla do finálových kol. Na majoru se jí to vůbec poprvé povedlo nedávno na Evian Championship ve Francii, kde nakonec obsadila 57. místo a tentokrát tedy má zaděláno na lepší výsledek. Dosavadním českým maximem na turnajích nejvyšší kategorie je 50. příčka Kláry Davidson-Spilkové, také z britského Open z roku 2018. Před dnešním finišem turnaje je na prvním místě s náskokem 3 ran Američanka Jelimi Nohová se skórem minus 7. Za ní následuje s odstupem 3 ran hned 5 soupeřek, které se jí tedy budou snažit dohnat. Jednička světového žebříčku Nelly Kordová ze Spojených států zatím ztrácí s výsledkem plus 1 na děleném 16. místě na vedoucí Nohovou už 8 ran.
1: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.

Milou na Radiožurnálu Sport v 8:33. Příjemnou neděli. Nejlepší závod v seriálu mistrovství světa má za sebou český plochondrážní jezdec Jan Kvěch, který obsadil 5. místo v Grand Prix Polska v Lodži. 24-letý strakonický rodák byl dosud nejlépe 2x6. Na rozdíl od minulých let není v seriálu Grand Prix Kvěch letos pravidelným účastníkem. Nicméně v Lodži se představil už po 6. v řadě, je totiž oficiálním náhradníkem, takže vždy na něj dojde, pokud je kterýkoliv z jezdců zraněný a nemůže se závodu účastnit. Takže po 6. za sebou měl možnost závodit v Grand Prix Jan Kvěch a využil ji výborně. V základní části obsadil 4. místo a nebyl daleko ani od toho, aby postoupil přímo do finálové čtveřice, kam se dostanou první dva jezdci po základní části. Z 5 rozdížděk totiž dokázal 3 vyhrát, ale nakonec mu pár bodíků chybělo, protože v jedné z rozjížděk skončil 3. a jednou poslední a vyšel tedy bodově na prázdno. Po 5. v řadě se nicméně kvalifikoval do jedné ze dvou jízd poslední šance. Tam se bojuje o poslední dvě místa ve finále za těmi dvěma jezdci, kteří postupují přímo. Z každé té jízdy poslední šance tedy jde dál do finále jenom vítěz. No a český jezdec, přestože dobře odstartoval, tak a v první zatáčce vedl, tak nakonec dojel až 2., protože ho zvnějšku předjel Robert Lambert Brit, který se tedy pak díky tomu dostal do finále. O jedno jediné místečko to uteklo poprvé v kariéře Kvěchovi účast ve finále. Nicméně i tak z toho tedy bylo 5. místo nejlepší výsledek v seriálu. Celkově je český reprezentant 13. po 7. Grand Prix v Polsku. Nakonec vyhrál právě Lambert před domácím Patrikem Dudkem a Australem Bradym Kurcem. V průběžném pořadí světového šampionátu se Kurc bodově dotáhl na vedoucího Poláka Bartoše Zmarzlika, který poprvé v sezóně nebyl ve finále a celkově skončil v Polsku až 6. o jedno místo za Kvěchem. I don't wanna be that guy, says he's gonna make it. Lives at his mom's house, doesn't do anything but complaining. Drinking and gaming, letting the days go by. And he shows no signs that he's changing. Remaining complacent, doing the same thing over and over again. And he hates it, every waking moment. Every chance he gets, he blows it. I've got a habit, and it keeps me sick, I can't kick it. I need one more hit, and I'm oh so tired of living like this. All my friends have jobs, I can't

0: si!
1: Moc často se nestává, abyste na okraji Pardubického kraje, kde se Železné hory setkávají se Žďárskými vrchy, narazili na aktivního pilota vozu Formule 1. Tentokrát tomu tak bylo. Včera Valtteri Bottas ovšem nebyl v kokpitu rychlého vozu. Byl totiž na kole a postavil se na start cyklistického závodu světové série Gravel Tour Hlinsko.
2: Až chvíli před začátkem závodu se na konci startovního pole objevil muž, na kterého do Hlinska dorazila většina fanoušků. V bílém dresu s modrým křížem se s nimi Valtteri Bottas ještě minutu nebo dvě před startem s úsměvem fotil a rozdával podpisy na všechny strany.
3: A pro vás, diváky a fanoušky, Valtteri Bottas se dostává do první řady.
2: Pak pořadatelé Bottase asi i trochu proti jeho vůli protáhli v uvozovkách na pole position, tedy do první startovní řady amatérské kategorie. V samotném 131 km dlouhém závodě, ale čelní pozice neatakoval. Skončil na 32. místě.
4: Nevím, jak vypadám, ale jsem trochu unavený. Byla to těžká trať, ale pěkný závod. Hezké cesty lesem. Užil jsem si to.
2: Prohlásil po dojezdu do cíle Valtteri Bottas. 36-letý pilot Formule 1 nejenže rád jezdí na kole, ale doma ve Finsku dokonce i sám pořádá gravelové závody.
4: Je to dobré na fyzičku, na vytrvalost, ale také na vyčištění hlavy. Je to pěkný koníček.
2: Bottas, stejně jako ostatní piloti, má aktuálně měsíční pauzu mezi závody šampionátu vozů Formule 1. Do Hlinska dorazil i s přítelkyní, profesionální cyklistkou Tiffany Cromwellovou. I díky ní se zná třeba s Petrem Vakočem.
5: Shodou okolností jsme se potkali včera náhodou při vyzvedávání čísel. Byl jsem taky v kontaktu s jeho partnerkou, s tou se znám dobře vlastně z Canyonu, nebo ještě z doby, co jsem závěl Alpecin, jsme se spotkali někde na soustředění v Kalifornii, takže jsem jim dával i nějaký tipy, ať už tady v Hlinsku, tak v Praze, kde bylo zůstávat.
2: Vyprávěl Petr Vakoč, který dojel v elitní kategorii třetí.
5: Myslím, že to je super, že to bylo všude ve zprávách, myslím, že dorazilo plno lidí i díky němu a myslím, že je skvělý, že organizátoři to myslím, dobře rozhlásili, určitě mu udělal radost, že mu dali jeho závodní číslo z formule a myslím si, že to je fajn a že k tomu přistoupili velmi dobře a že se z toho podařilo vytěžit pro všechny strany super zážitek.
2: Účast Valtteriho Bottase na Gravel Tour Hlinsko sice možná zastínila vítězství Dana Lindberga a Australanky Frejnové v elitních kategoriích, ale do Hlinska zase přilákala nejen fanoušky cyklistiky, ale i Formule 1.
6: Valtterimu jsem strašně vděčný, protože nám ten závod zpropagoval, nebo to jeho jméno zpropagovalo takovým stylem, že kdyby tady nestartoval, tak to možná bude poloviční, nebo já nevím, aspoň co se týče divácký kulisy, jako děkuju moc.
2: Prohlásil ředitel závodu Petr Svoboda. Z Hlinska Tomáš Petr, Radiožurnál.

0: Jen trojici brankářů se v dosavadních 13 odehraných zápasech nového ročníku šance ligy podařilo udržet čisté konto. Jsou to ostravský Jedlička, slávista Markovič a také teplický gólman Trmal. Naopak střelcům po necelých dvou kolech kraluje polská posila, útočník Novák ze Slávie se třemi góly. Dva dal jeho kolega, útočník Chytil, také teplický půlkrab Adederan z Artisu Brno, no a také Vašulínovi se podařilo skórovat v obou kolech za nováčka Zbrojovku a dvougólový je také mladoboleslavský Klíma. A o nejvyšší soutěži fotbalistů budeme mluvit i za chvíli po písnice od Činasky.
1: Poslouchej Sport.
2: Radiožurnál Sport.

0: Fotbalisté Plzně se v úvodu nové sezóny dál trápí po prohře s Libercem. Včera večer ve druhém kole šance ligy znovu na domácím stadionu neuspěli a tentokrát remizovali s brněnskou Zbrojovkou 1-1. Někteří fanoušci Viktorie po utkání skandováním žádali konec trenéra Hiského.
1: Já respektuju diváky a já samozřejmě vnímám, co křičí. Mají na ten svůj názor absolutní právo, ale mě to nezlomí. Já věřím cestě svojí, vím, co tomu dávám, co tomu obětuju, vím, jakým směrem jdu a nechci z toho směru uhnout. Věřím, že může být úspěšný, takže se soustředím na tým. Nechci tu energii ztrácet někde kolem.
2: Řekl po remíze se Zbrojovkou plzeňský kouč Martin Hiský. Viktoria před sezónou vyhlásila útok na mistrovský titul už po dvou kolech, ale na úřadující šampiony ze Slávie ztrácí 5 bodů. Západočeši přitom v duelu s Brňany od 14. minuty po trefě Kabonga vedli. Po změně stran ale srovnal hráč, kterého Plzeň v létě s lehkým srdcem do Zbrojovky prodala. Útočník Daniel Vašulín stejně jako před týdnem při výhře nad Spartou proměnil samostatný nájezd.
3: Daniel Vašulín neúplně sám na Vigeleho, Vašulín pálí a to bude gól!
4: Teď jsem šel jako 2 zápasy sám na bránu, no. Musím říct, že hodně dlouho se mi to nestalo. Posledního půl roku jsem toho moc nenahrál a mám obrovskou motivaci do tady té sezóny. Dokázat, že ty góly budu dávat a věřím, že to bude pokračovat a že nebudu úspěšný jen, ale budem úspěšný jako tým.
2: Přeje si kanonýr Zbrojovky Daniel Vašulín, o kterém na pozápasové tiskové konferenci mluvil i jeho bývalý trenér z Plzně.
1: Ten jeho půl rok tady se mnou nebyl úplně nejšťastnější. Já bych si hrozně moc přál, aby se mu tady dařilo, aby dával góly, ale on měl drobný zdravotní problémy, které mu nedovolili úplně projevit to, co v něm je. Nebylo to poprvé, co byl v Plzni. Prostě hrát za Plzeň je mnohem složitější, než hrát za ostatní týmy a nikoho se nechci dotknout.
2: Prohlásil Martin Hiský, zatímco Viktoria má po dvou domácích zápasech v ligové tabulce jediný bod, nováček ze Zbrojovky navázal na výhru nad Spartou a ve Štruncových sadech obral dalšího favorita. Z Plzně Lukáš Michalík, Radiožurnál.

0: K vysílání radiožurnálu Sport už neodmyslitelně patří taky výjezdy naší fotbalové talk show Desítka.
1: Dobrý den, začíná další živá desítka Pavla Horváta. Tento rok je speciální, protože si připomínáme 50 let od zlata československých fotbalistů na Euro 1976 v Bělehradě a taky 30 let od stříbra českých fotbalistů v Anglii na mistrovství Evropy.
2: Ve čtvrtek 6. srpna se vypravíme do Zubří a kromě našeho experta Pavla Horváta se znovu můžete těšit i na historky autora legendárního gólu mistra Evropy z roku 1976 Antonína Panenky.
3: Můj spoluhráč Bohemce a do dneška nejlepší kamarád Karel Dobijáš, on se zhlídnul v anglickém hráči Georgi Bestovi. A George Best byl jeden z mála hráčů, který měl opravdu dlouhý vlasy až na ramena. A on si ty vlasy nechal takhle narůst, takže byl tím známý. Já pamatuju se, když přišel do Bohemky, první, co ho přivítal trenér Pospíchal, mu říká: Karolko, ale s takovýma vlasy bys tady neměl hrát, měl bys se nechal ostříhat. A on říkal: pán trenér, to radši odjedím z tohoto klubu.
0: Kromě Horváta s Panenkou do Zubří dorazí i vzácný host, mistr německé Bundesligy s Kaiserslauternem a kapitán stříbrného výběru z Eura 1996 Miroslav Kadlec, který tehdy před finále ve Wembley představoval své spoluhráče anglické královně.
4: Nebylo to vůbec jednoduché, protože člověk se soustředí na fotbal a teď přišel tiskový mluvčí a vykládal mi tam nějaký protokol, co se bude dít před zápasem, jak se máme chovat, a v ten moment jsem si to tak neuvědomoval, ale když jsem přijel domů, tak se mě, musím říct, že lidi ptali víc snad na královnu, než na ten fotbal.
2: Desítka Pavla Horváta živě.
0: Ve čtvrtek 6. srpna od 19 hodin v klubu Zubří.
2: Podrobnosti najdete na webu radiožurnalsport.cz.
0: Poslouchej Sport.
2: Radiožurnál Sport.
5: Radiožurnál je 9 hodin. Zprávy a Tereza Tomášová.
6: U ženy hospitalizované v pražské nemocnici Bulovka se podezření na nebezpečnou nákazu nepotvrdilo. Část Národního parku Saské Švýcarsko na německé straně zůstává po silné bouřce stále uzavřená. Fotbalisté Artisu Brno získali historicky první bod v nejvyšší soutěži. Se Slováckem remizovali 1-1. Na nehodu pozor na dálnici D8 z Prahy do Ústí nad Labem na kilometru 14,5. A bude oblačno až polojasno, ojediněle přehánky a teploty většinou do 30 stupňů.
2: Radiožurnál, hlavní zprávy. Víme, co se děje.
6: U ženy hospitalizované v pražské nemocnici Bulovka se podezření na nebezpečnou nákazu nepotvrdilo. Dnes ráno to Radiožurnálu řekla mluvčí ministerstva zdravotnictví Naďa Chatová. Laboratorní vzorky vyhodnocoval Kochův institut v Berlíně. Pacientka zůstává dál v péči lékařů na Bulovce. Pokračují v upřesnění diagnózy. Žena se vrátila z Ugandy, měla vysoké horečky, žádné další příznaky se u ní neobjevily. Rekordní počty zvířat přijali letos záchranné stanice v Česku. Za první pololetí jich ošetřili přes 22 tisíc. To je asi o pětinu víc než loni. Ochranáři nárůst spojují mimo jiné i s letošními vysokými teplotami. Zároveň upozorňují, že se stanice dlouhodobě potýkají s nedostatkem peněz i personálu.
7: A to je malý.
8: Praktikant Vítek se snaží otevřít malému ptáčeti zobák a pomocí pinzety ho nakrmit. Záchrannou stanici pro volně žijící zvířata ve Vlašimi vede Alena Konvalinová.
9: Máme nárůst už vlastně poslední 4-5 let.
8: Stejný trend hlásí celá národní síť záchranných stanic.
9: Jsme se dostali na číslo 22 tisíc přijatých zvířat do 36. Je to o více než 4 tisíce víc než v loňském roce.
8: Propočítává Marta Kročabrý Rindová, předsedkyně Rady národní sítě záchranných stanic při Českém svazu ochránců přírody. Před rozhodnutím záchrannou stanici zavřít na konci loňského roku stála dvě zařízení. Postupně se ale do problému dostávají i stanice další. Kristýna Vašíčková, Radiožurnál.
6: Část Národního parku Saské Švýcarsko na německé straně zůstává po silné páteční bouřce stále uzavřená. Pohyb v oblasti kolem městečka Rathen je životu nebezpečný, uvedl to zástupce Národního parku.
10: Daniel Thoman z Národního parku Saské Švýcarsko řekl středoněmeckému rozhlasu, že v pondělí začnou odklízecí práce. Turisticky oblíbené městečko Rathen leží v části parku vzdálenější od českých hranic. V této oblasti dál hrozí podle správců pád stromů a proto jsou uzavřené i hlavní přístupové cesty, které hlídá policie. Páteční bouře poničila asi 25 hektarů lesa, ale taky nepřežil 38-letý výletník, na kterého spadl strom, a tři lidé jsou jsou vážně zranění. Bouře byla podle správců parku krátká, ale o to intenzivnější. Z Berlína Tomáš Havlín, Radiožurnál.
6: Národní knihovna v Praze otevírá novou výstavu o ztracených židovských knihách. Představí výsledky dlouholetého výzkumu českých vědců. Ti zkoumali, komu patřily hebrejské tisky, které za druhé světové války ukradli nacisté. Část dokumentů se podařilo dohledat v pražském Klementinu. K vidění budou od úterý.
11: Já se osobně domnívám, že ty knihy, které měla převzít původně do správy Rada židovských náboženských obcí v Československu, ty knihy, které skončily v Klementinu, tak tady skončily vlastně omylem.
12: Textů umístěných na vysokých panelech se návštěvníci dozvědí, jaké typy knih nacisté zabavovali, co s nimi plánovali a také zjistí, jak se historikům podařilo určit, odkud jednotlivé svazky pocházejí.
11: Kromě toho tu máme i nejstarší tisk, čtvrtý svazek z vydání Mišne Tora 1575.
12: Jak dál popisuje badatel Jiří Blažek, pro zkoumání knih je důležité každé razítko, rukopisná poznámka nebo signatura. Michaela Vetešková, Radiožurnál.
13: Sport. Fotbalisté Artisu Brno si ve druhém kole šance ligy připsali historicky první bod v nejvyšší soutěži. Na hřišti Slovácka remizovali 1-1. Vyrovnání zařídil v 84. minutě střídající Fomba. První gol zápasu pak padl po vlastním zásahu domácího obránce Glosoa. Právě k němu se po utkání vracel trenér Artisu Roman Nádvorník.
14: Nešťastný gol, že se tam dvakrát odráželo, dvakrát jsme ten balon měli na noze, měli jsme ho odehrát ven z vápna, nakonec náš hráč trefil našeho hráče, takže my jsme vlastně dali dva góly a i přesto jsme remizovali. Musím už to pochválit za reakci po tom gólu směrem nahoru a že se nám povedlo rychle vyrovnat a myslím si, že tomu zápasu ve finále ta remíza si sluší.
13: Na bod dosáhl také druhý brněnský celek. Zbrojovka remizovala v Plzni 1-1. Slavia po výhře 4-0 nad Baníkem Ostrava zůstává po dvou kolech 100%. Uspěly i Teplice, které zvítězily v Liberci 1-0. Druhé kolo šance ligy dnes uzavřou další tři zápasy.
15: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
16: Nehoda na D8 u Kralup nad Vltavou a omezení na D3 u Českých Budějovic. Na D8 z Prahy ve směru do Ústí nad Labem spozorněte za sjezdem na Kralupy nad Vltavou. Na 14,5 kilometru se srazila dvě osobní auta, kolem se projíždí bez výraznějšího zdržení. Na D3 mezi Prahou a Dolním Dvořištěm počítejte s obousměrným omezením na obchvatu Českých Budějovic. Mezi 135. a 136. kilometrem se projíždí pouze pravým pruhem. Vzhledem ke slabšímu provozu se nezdržíte. Na tahu 6 mezi Karlovými Vary a Prahou velmi opatrně před golfem. V zatáčkách tam na vozovce leží sražené divoké prase. Na D5 z Rozvadova ve směru do Prahy opatrně před sjezdem na Stříbro. Na 119. kilometru pracují silničáři v pravém pruhu. A na tahu 183 mezi Přešticemi a Merklínem dejte pozor za Horušany. Před Merklínem řeší nehodu osobního auta a může se vybočovat. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
15: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
6: Do oblačno až polojasno, ojediněle přehánky a teploty 25 až 30 stupňů. Tolik zprávy.
17: 6 minut po 9. hodině je s vámi dál Radiožurnál Sport. Skvělý start obhájců titulu fotbalistů Slávie do nového ročníku nejvyšší soutěže. Naopak trápení Plzně nebo třeba dvě liberecká vyloučení během prvního poločasu. To jsou témata, o kterých budeme mluvit v našem vysílání už za chvíli s naším fotbalovým expertem Pavlem Horvátem. Příjemné dopoledne.
15: Radiožurnál Sport
0: a Ondřej Prokop.

0: Fotbalisté Slávie si zaslouží minimálně stejný potlesk jako kapela Nirvana teď v našem vysílání za start do soutěže. Druhý zápas, druhé suverénní vítězství, tentokrát na hřišti Baníku Ostrava. Po 11. v řadě Slávia v nejvyšší soutěži Baník porazila tentokrát 4-0, ale nejen toto utkání teď budeme probírat v našem vysílání s expertem Pavlem Horvátem. Hezké dopoledne.
1: Dobrý den.
0: Tak hlavní postavou toho zápasu v Ostravě byl jednoznačně Michal Sadílek. Jeden gól dal, na dva prohrál, tedy prohrál, přihrál. Prakticky stejné situace, dva centry z rohových kopů. Dá se říct, že Michal Sadílek je aktuálně nejlepším exekutorem rohů v soutěži?
2: No tak ze statistik to vyplývá. Já si myslím, že máme spoustu dobrých exekutorů, ale samozřejmě, když to tam po těch standardkách padá, tak ten hráč samozřejmě si věří a je schopný to nakopat velmi dobře a to si myslím, že je případ Sadílka.
0: Trenéři samozřejmě nemají rádi žádné inkasované góly, ale ty ze standardek zvlášť. Teď se tedy to Baníku stalo dvakrát během začátku zápasu, naprosto totožné akce, centry do nebezpečného prostoru a zakončení. Co na to asi musel říkat Roman Skuhravý? Je to velká facka pro Baník vůbec ten včerejší zápas?
2: No tak já si myslím, že určitě, ale na ty standardky prostě všichni se na to připravujou. Ono zase na druhou stranu i ty kopající se na to připravujou, takže to, že ta obrana je to jako jednoduchý gól, to určitě, ale zase na druhou stranu, pokud máš, jak jsme se bavili, dobrýho kopáče, dobrý hráče, který jsou schopný se prosazovat po těch standardkách, tak je to velká zbraň.
0: No a co říct ke Slavii, samozřejmě přijdou asi zápasy, kdy to nebude všechno se dařit, jak by si představovali, ale je reálně vůbec už po tom začátku sezóny, nebo vidíš někoho, kdo by mohl současnou Slavii zastavit a přibrzdit?
2: No tak já si myslím, že to je hrozně dlouhý ta sezóna, je to druhý kolo. Samozřejmě ty výsledky budí respekt, to je jasný, ale na druhou stranu těch zápasů bude ještě tolik, Slávě čeká spousta zápasů v pohárové Evropě a reprezentanty nějaký srazy, takže tam je spousta faktorů, který to můžou ovlivnit, ale samozřejmě Slávě do toho vstoupila velmi dobře a když vidíme konkurenty Spartu a Plzeň, tak úplně tak jako velkou formu nemají, ale ta soutěž je fakt dlouhá.
0: Můžeme tedy přejít k Plzni, když už si zmínil, té se tedy začátek sezóny naopak vůbec nedaří. Teď remizovala se Zbrojovkou, druhý domácí zápas zase bez výhry. No a stejně jako proti Spartě dal gól za Zbrojovku útočník Daniel Vašulín. Naprosto totožná akce, zase samostatný únik, do kterého vyrážel vlastně už z vlastní poloviny a zařídil tak tentokrát bod svému týmu za remízu 1-1. Jako kdyby dosavadní soupeři Brňanů netušili nebo nevěřili, že Vašulín může takto utéct. On tedy úplně není takový ten somatotyp na to, že by měl být úplně nejrychlejší, 195 cm, to nebývají ti nejrychlejší běžci, ale Vašulínovi to dvakrát vyšlo, co na to říkáš?
2: No, tak myslím si, že v tom prvním zápase měl velký náskok, včera to tak jako jednoznačně nebylo, ale dokázal, že fakt rychlej je a hlavně mu v tom běhu nepřekážel ten balón, měl fakt fantastický dva doteky, řekl bych, z vlastní poloviny a na té útoční polovině vlastně nebylo možné, aby brankář proti němu vyběh a Prepsil to měl hrozně daleko k němu, takže vlastně jenom ještě stačil tečovat tu střelu, možná trošku i smůla v tu chvíli pro Plzeň, ale je pravda, že Vašulín i hrál výborně, jo? Není to jenom o těch gólech, ale on opravdu hrál výborně a jakmile ze hřiště odešel, tak to bylo hodně znát a je to pro Brno důležitý hráč nejenom těma brankama.
0: Viktoria před sezonou vyhlásila útok na titul, v minulých sezonách vždycky to bylo o tom být mezi třemi, vyhrát třeba pohár, teď tedy útok na titul vyslovený, jenže po dvou kolech a domácích zápasech jediný bod, jak může reagovat vedení klubu, třeba i fanoušci už volali po odvolání trenéra Hiského.
2: No, tak to si myslím, že je takový nefér, jako po prvním kole, po druhém kole, vyhazovat trenéra zase. Něco tam nefunguje, to je jako evidentní, ale na druhou stranu nemyslím si, že to jenom je odraz jako trenéra, že by za to mohl ten jeden člověk, to si nemyslím. Myslím si, že Martin Hyský je určitě typem jako přemýšlivýho trenéra, nedával na sobě ten tlak znát. Samozřejmě je to nepříjemný, když ty lidi řvou tvoje jméno a aby si někam šel pryč, ven nebo někam jinam. Není to příjemný, ale Plzeň by se z toho měla dostat. Já si myslím, že ten kádr špatný není, bez ohledu na to, že jako úplně moc posil nepřišlo, tak ty hráči jsou tam velmi kvalitní a je potřeba se uklidnit, je to začátek sezóny. Uvidíme samozřejmě, jak vedení bude reagovat, ale já bych úplně neplašil.
0: S Pavlem Horvátem, naším fotbalovým expertem, probíráme sobotní zápasy šance ligy. Hodně zajímavý průběh měl duel Liberce s Teplicemi. Poté, co liberecký Slovan zvítězil v Plzni v prvním kole, tak tentokrát podlehl Teplicím. A to tedy zejména proto, že hrál velkou část zápasu v 9. Hned po 48 sekundách dostal červenou kartu Vasil Kuše a ještě v první půli ho pak následoval Petr Hodouš. Oba to byly zákroky někde u 16 soupeře, tedy na útočné polovině. Jak si je viděl Vasil Kušej, hned první vlastně náznak pressingu a docela divoký sklus, to asi byla jasná červená.
2: No já to shrnu, obě byly zbytečný, samozřejmě tady v těch prostorech je to taková, já tomu říkám pseudobojovnost, samozřejmě chápu, že chceš napadat, že chceš soupeři ukázat, že seš doma, samozřejmě Vasil Kušej prvně pod ještědem jako domácí hráč v té lize, je to složitý, samozřejmě chápu, že ty kluci mají motivaci, ale ani jeden z nich už není jako 18-letý mladíček a tohle jsou obrovský chyby, který samozřejmě v tom konečném důsledku ten výsledek ovlivňují, takže tady ten zápas Liberec prohrál sám.
0: Zatímco Vasil Kušej byl celkem srozuměný s tím, že to je červená, věděl to asi hned moc dobře, tak Petr Hodouš ten úplně s tím verdiktem spokojený nebyl. Tvrdil, že za prvé hrál míč, za druhé vlastně stahoval tu nohu po té, co odehrál míč. Tak i tohle byl tedy podle tebe zákrok na červenou, nebo to bylo třeba přísnější?
2: Za mě to byla nebezpečná hra, no já jako samozřejmě můžu souhlasit i s tím hráčem, ty tam, nebo on tam určitě nešel s úmyslem někoho zranit, nebo aby to vypadalo takhle, ale bylo to nebezpečný a vlastně vidíš, jak ten rozhodčí třeba posuzuje ty některý zákroky, jak ten zápas se vyvíjí, takže musí dávat pozor a dneska už prostě tohle se trestá, dneska ta nebezpečná hra, nebo i ten náznak té nebezpečné hry prostě se trestá a ty kluci by na tom měli jako myslet.
0: Ještě doplňme, že tedy v posledním včerejším zápasu Slovácko remizovalo s Artisem Brno 1-1, pro Artis historicky první bod v nejvyšší soutěži. Dnes jsou na programu zbývající 3 duely ve druhém kole. Sigma Olomouc nastoupí v 15 hodin proti Mladé Boleslavi. Od 17.30 budou hrát Bohemians s Hradcem Králové a v 8 večer začne utkání Pardubic s Jabloncem. Může být pro tebe highlightem neděle souboj Václav Pilař versus Hradec Králové po jeho nedávném neúplně odchodu v dobré z Hradce Králové, teď tedy nastoupí proti svému bývalému týmu, nebo by tě zaujal jiný příběh?
2: Čekal jsem tuhle otázku, musím říct, že to samozřejmě to je jasný první myšlenka Venca Pilař proti Hradci, to je jasný, ale musím říct, že mě bude zajímat Sigma doma proti ježišmarja, no, Sigma hraje
0: s
2: Mladou Boleslaví, která prostě vyhrála na Artisu to první kolo a myslím si, že by to mohl být takový černý kůň té soutěže a jsem na Sigmu zvědavý, protože tam ty ambice jsou veliký a první zápas se jim nepoved a musím říct, že tam čekám velký tlak.
0: Bude to tedy hned ten první zápas od 15 hodin Olomouc Mladá Boleslav a pak bude dost času na to sledovat.

Miles Smith na Radiožurnálu Sport v 9 hodin a 22 minut. 13 dnů po prohraném finále mistrovství světa se argentinský kapitán Lionel Messi zase vrátil do zámořské soutěže Major League Soccer a s Interem Miami byl u remízy 2-2 s Columbusem. Do hry zasáhl dvojnásobný nejlepší hráč zámořské fotbalové ligy v 53. minutě. V té době jeho tým vedl 2-1, o což se postarali střelci Luis Suárez a Noah Elen. Mezi nimi si dal vlastní gól Casemiro. No a v závěru o remíze rozhodl španělský záložník Brez Mendes. Skončila tak šestizápasová vítězná série Interu Miami. Obhájci titulu jsou zatím druzí v tabulce východní konference za Nešvilem. No a svoje první dva góly v zámořské soutěži vstřelila jiná bývalá hvězda Barcelony Robert Lewandowski. 37-letý polský kanonýr zařídil Chicago vítězství 2-1 nad Charlotte. Vítěznou branku ve svém prvním domácím zápasu v dresu Chicaga vstřelil v 68. minutě.

0: Teniska Dara Vidmanová si dnes v Memphisu poprvé v kariéře zahraje finále turnaje WTA. O titulu bude bojovat od 19.30 našeho času proti 16-leté Rusce Kristýně Ljutovové. Do finále Vidmanová postoupila po výhře nad Mexičankou Zarazuovou 2x6-3.
1: Poslouchej Sport.
2: Radiožurnál Sport.

0: 9 hodin a 30 minut. Zprávy a Tereza Tomášková.
1: U ženy hospitalizované v pražské fakultní nemocnici Bulovka se žádná nebezpečná nákaza nepotvrdila. Radiožurnálu to řekla mluvčí ministerstva zdravotnictví Naďa Chatová. Laboratorní vzorky vyhodnocoval Kochův institut v Berlíně. Žena se nedávno vrátila z Ugandy, která v posledních měsících bojuje s epidemií eboli. Podle Chatové zůstává pacientka v péči lékařů na Bulovce, kteří pokračují v upřesnění diagnózy. V Evropské unii platí ode dneška nová pravidla, která se týkají umělé inteligence. Nově budou muset chatboty a další interaktivní AI systémy upozornit uživatele, že jednají s umělou inteligencí a ne s člověkem. Také videa a obrázky upravené nebo vygenerované umělou inteligencí budou muset být speciálně označené. Evropská unie tak chce bojovat proti falešným zprávám, takzvaným deepfakes. Městské divadlo Kladno má novou letní scénu. Magistrát za ní zaplatil 27,5 milionu korun. Do hlediště se vejde 136 diváků. Poprvé tam herci vystoupí v září. Vystupovat bude i dětské hudební divadlo Lampion a další hostující umělci. K dispozici bude i promítací velkoplošné plátno, takže scéna může sloužit i jako letní kino nebo prostor k pořádání koncertů. Sport. Tenistka Darja Vidmanová si dnes poprvé v kariéře zahraje finále turnaje WTA. V americkém Memphisu postoupila přes Mexičanku Zara Zuavou, kterou porazila ve dvou setech. O titul se tenistka nastupující za Česko utká s 16-letou Ruskou Kristínou Jutovovou. A juniorka Barbora Bukovská vybojovala na mistrovství Evropy v horských kolech bronz v cross country. Ve švýcarském Monte Ceneri tak po zlatu ze short tracku získala už druhou medaili. Další Češka Lucie Grohová dojela osmá.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Nebezpečí na D1 u Rousinova a omezení na D5 u Stříbra. Na D1 z Brna ve směru do Vyškova velmi opatrně za sjezdem na Rousinov. Na 219,5 kilometru leží sražená srna v levém pruhu a náhle se tak vybočuje. Na D5 z Rozvadova ve směru do Prahy zpozorněte před sjezdem na Stříbro. Na 119. kilometru pracují silničáři, mají zabraný pravý pruh, kolem se projíždí plynule. Na silnici 3 mezi Českými Budějovicemi a Kaplicí dejte pozor před křížením s dálnicí D3. Srazila se tam dvě osobní auta, projíždí se Kyvadlově a tvoří se kratší kolona. Na tahu 16 mezi Horní Pakou a Trutnovem dejte pozor v Horní Olešnici. Havarovalo tam osobní auto, na místo se sjíždějí záchranáři. A v Praze na magistrále řeší nehodu v Legerově. U muzea se srazilo osobní auto s motorkou a tvoří se kolona od náměstí IP Pavlova. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
2: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
1: Bude oblačno až polojasno, ojediněle přehánky, hlavně na horách a teploty 25 až 30 stupňů, na jihu Moravy až 32. Tolik zprávy.
2: Poslouchej Sport.
4: Radiožurnál Sport.

Klok, klok, kapela, která dohrála na Radiožurnálu Sport v 9 hodin a 37 minut. Přeji vám příjemné dopoledne. Trochu sebevědomí nabral skokan na lyžích Roman Koudelka, protože se mu povedl vstup do letní Grand Prix. Skokanů na lyžích pátým místem si zajistil nejlepší výsledek v seriálu po 8 letech. V polské Visle zvítězil jako ponec Naoki Nakamura. Mezi ženami vyhrála Slovinka Klinicová, česká reprezentantka Natálie Nejedlová při své premiéře v letním seriálu obsadila 34. místo.

0: Radiožurnálu Sport se teď budeme zase věnovat fotbalu a teď pohledem do minulosti. Dnes totiž uzavíráme náš seriál, ve kterém si v tomto týdnu připomínáme nejvýraznější úspěchy českých klubů v pohárové Evropě. Před 28 lety se pražské Slavii podařilo něco, co od té doby žádný český tým zopakovat nedokázal, postoupit do semifinále evropského poháru.
1: Čistá, nefalšovaná radost. Fotbalisti pražské Slavie vyřadili v roce 1996 slavný AS Řím. Gól Jiřího Vávry znamenal postup mezi čtyři nejlepší týmy poháru UEFA.
2: Že to byl nejkrásnější, nejšťastnější moment v mé kariéry, na to vzpomínám.
1: Ve vzpomínkách Vávry pro Radiožurnál Sport ale nehledejme žádnou pohádkovou trefu z 30 metrů nebo pohlednou kombinaci. Jako důkaz může posloužit už připomínka náhodné asistence Jiřího Steinera, o které mluví právě Vávra.
2: Odhrál jsem to odzad, ke mně se to dostalo, já jsem se to posunul a vystřelil jsem. A mezi nohama toho bránícího hráče to šlo, ono to šlo asi vedle, že mu to škrtlo v opatu, ale naštěstí to zapadlo za tyč.
1: Dvojzápas s římským AS skončil nerozhodně 3-3, ale právě ta šťastná branka Vávry na olympijském stadionu před víc než 60 tisíci diváky posunula dál Pražany.
2: No tak běhal mráz po zádech a bylo to jako úžasný zážitek.
1: Úspěch to byl tak veliký, že se za něj mužstvo Slávie vydalo pomodlit do Vatikánu.
2: Byli jsme tam skoro všichni z katedrále svatého Petra.
1: V semifinále fantastická jízda Slávie pohárem UEFA skončila. Bordeaux v čele se Zinedinem Zidanem bylo nad její síly. I tak může tehdejší sestavě s Poborským nebo Šmicrem leckdo závidět. Od té doby totiž žádný český tým na takový úspěch v evropském poháru nedosáhl. Adam Procházka, Radiožurnál.
3: Poslouchej Sport.
4: Radiožurnál Sport.

0: Po ještě nedohraných dvou kolech šance ligy jsou jenom dva týmy s plným počtem bodů. Slavia od této asi každý tak trochu čeká, ale tím druhým týmem jsou Teplice, které v posledních letech jsme spíš zvyklí vídat v bojích o záchranu v nejvyšší soutěži. Ale start do sezóny mají Teplice povedené. V prvním kole zvládli zápas s Bohemians. No a včera zvítězili v Liberci 1-0. Domácí přitom dohrávali pouze z 9 hráčů. Už ve druhé minutě, respektive po 48 sekundách, kdy spáchal ten faul, tak pak ve druhé minutě dostal červenou kartu Vasil Kušejno a ve 38. minutě ho do kabin následoval také Petr Hodouš. Ten ovšem považoval své vyloučení za hodně přísné.
1: Trefil jsem balón, potom jsem stáhl nohu, nevím, jestli tam došlo nějakým kontaktu. Nemyslím si, že by to měla být červená karta. Se žlutou bych byl asi spokojený, ale červená to si rozhodně nemyslím. Ale chci říct, že výkon fanoušků, co předvedli fanoušci naši, já se neměl slov, jako dám velký kredit fanouškům hlavně a klukům, co předvedli, když jsme hráli o dva kluky míň.
2: Říkal po zápase v útrobách libereckého stadionu Petr Hodouš. Fanoušci byli skutečně pro oslabený tým výraznou oporou a moc nechybělo k tomu, aby Slovan v závěru srovnal skóre.
1: Prostě přehráváte soupeře, to je něco neskutečného. Pojďme si to říct. Prostě, že dva kluky míň a vy jste lepší jak soupeř.
3: Od toho momentu prakticky z naše strany. Už to bylo také ochotě, obětavosti a musím pochválit chlapcov a dát klobouk dole, jako to odmakali, odjazdili a odbojovali a nakonec. V závěre už potom je trošku do rizika jsme išli a dokázali jsme si pracovat, dovolím si tvrdit, tři čisté gólové šance před fantastickými lidmi, kteří na konci ty chlapcov hnali a bylo by to také pěkné vyvrcholení, ale futbal se hrál na góly a na konci zabrali 1-1, takže nás to velmi mrzí.
2: Navázal liberecký trenér Branislav Fodrek. Poklon domácímu celku složil také teplický kouč Zdenko Frťala.
4: Tak myslím si, že fanoušci a všichni, kteří ten zápas sledli, by měli v první řadě ocenit domácí tým, který organizací a houževnatostí a tou defenzivní činností nás vlastně do poslední minuty držel v napětí. Ty tři body, které si odsad vezeme, byly těžce vybojovány.
2: Teplicím tři body trefil Lukáš Mareček v okamžiku, kdy liberečtí dohrávali právě v 9 hráčích.
5: Chyběl tomu druhý gól z naší strany, to myslím si, že dát druhý gól tak je po zápase, ale po tom gólu jsme byli až si myslím moc pasivní. Vyhrávali jsme si to na jejich půlce a vyčkávali jsme, což s postupem času jako nás znervoznilo. Navíc Liberec potom vypracoval ke konci 5-10 minut dobrý příležitosti. Ten konec jsme dohráli úplně dobře.
2: Vyloučení domácích fotbalistů pak považoval za správné v souladu s pravidly.
5: Takhle ze hřiště za mě obě dvě karty byly jako jasný červený. Tam si myslím, že není výmluva, že by nějaká nebyla, si myslím. Takže jestli to bylo tvrdý, bylo to dohrané ty zákroky a v dnešní době pomocí toho varu, jako je to prostě riziko, když hráč tam takhle jde, tak s tím asi, když ho trefí, musí počítat, že něco takového přijde.
2: Uzavřel Lukáš Mareček ohlédnutí za duelem druhého kola fotbalové šance ligy. Z Liberce Pavel Petr, Radiožurnál.
0: No a druhé ligové kolo dnes uzavřou tři zápasy. Olomouc bude hrát od 15 hodin s Mladou Boleslaví. Bohemians nastoupí proti Hradci Králové v 17:30 a Pardubice čeká ve 20 hodin Jablonec. Všechna utkání budete moci sledovat na Radiožurnálu Sport v přímých přenosech. Můžete si je také pustit na webech iRozhlas.cz nebo Radiožurnál Sport.cz a v aplikaci Můj rozhlas.

0: Čím dál více lidí jezdí na kole a běhá.
1: Snad za to mohou i kilometry Jiřího Ješka, které každý pátek propojují různé sporty.
2: Karel Poborský.
3: Dobrý den, děkuji za pozvání.
4: Je to prostě Bára Strýcová. Báro, vítej a díky za tvůj čas.
5: Ahoj, dobrý den.
0: Nejen hvězdy českého sportu se vrhly na dlouhé tratě a do studia k šestinásobnému paralympijskému vítězi přišli říct své zkušenosti s maratonem.
6: Strašně se to posunulo.
7: Neuvěřitelné.
6: Oni prostě furtí.
7: Furt jako do sebe tlačí nějaký gely, cukry. Jak to máš ty při tom maratonu?
6: 8 gelů za ten maraton jsem schopná ujíst.
3: Pak v tom závodě většinou, když už to opravdu bolí, já si říkám, co já tady dělám? Ty, já už nikdy nikam nepoběžím.
7: Mám já tohle
3: zapotřebí
7: se svojí historií.
3: Pitomec se tady drží jak blázen.
1: Kilometry Jiřího Ješka.
0: To je také cyklistický servis pro amatéry, stejně jako rozbor dění mezi profesionály.
7: Paul Sexas, 19 let, a on vyhrál ten valonský šíp tak suverénně, že všichni čekali, co předvede na Lutychu. A jestli třeba nebude konečně už někdo, kdo by konkuroval Tadej Pogačarovi. No a splnilo se to.
0: Pořad o běhání a cyklistice, kam pravidelně chodí zajímaví hosté.
1: To jsou kilometry Jiřího Ješka.
0: Každý pátek po 10. hodině.
1: Poslouchej Sport.
0: Radiožurnál Sport.
8: No a právě kilometry Jiřího Ješka z tohoto týdne vám teď nabídneme za chvíli v repríze. Náš cyklistický expert Jiří Ježek se vrátil plný dojmu z Tour de France, nejslavnějšího cyklistického závodu, který znovu ovládl Tadej Pogačar. A vyprávět o tom tedy bude už po písnice od Chrisa Ray.

0: Repríza pořadu Kilometry Jiřího Ježka.
1: Krásné páteční dopoledne všem posluchačům radiožurnálu Sport i Kilometrů Jiřího Ježka. Od mikrofonu přeje Karel Janů a snad po víc než měsíci tady na Vinohradské 12 ve studiu vítám Jiřího Ježka. Jirko, moc děkujeme, že jsi se nám vrátil, jsme za to strašně rádi, vítej.
2: No to já děkuju, že jste mě přijali zpátky, já jsem se fakt strašně těšil.
1: My jsme se těšili na tebe, je to na tobě vidět, že jsi pořád živý, pořád v dobré náladě, tak jsme za to moc rádi a jak už jsme naznačovali, tak zážitky se skutečně jen hemžíš. Protože nepletu se, že jsi odjížděl do Španělska a pořád ještě byl vlastně červen?
2: Ano, já jsem odjížděl vlastně už skoro týden před začátkem Tour de France, někdy v úterý, a v podstatě jsem se vracel v pondělí večer po etapě na Champs-Élysées a hned v úterý ráno jsem naskočil do tradiční charitativní akce Cyclohandy Marathon, takže teď objíždím a ještě jsem vlastně pořád v závodě s naším osmičleným týmem Škoda Vila v Cycling, jedeme a pořád závodíme na trati 2222 kilometrů okolo České republiky. Jedeme letos pro zraněného Štěpána, který měl těžký úraz na motorce a trošku se jako vrací do života, takže mu chceme pomoct zpátky ke sportu. A vedeme si dobře, já mám pocit, že vedeme.
1: No to mě vůbec nepřekvapuje, nevím proč.
2: Ale je to náročný, je to náročný po té Tour de France. Vyšly na mě ještě navíc dost nočních etap, nočních přejezdů, ale ta Česká republika je tak nádherná. A mě na tomhle závodě strašně baví. Za prvé ta parta, kterou máme. Fakt zdravím moje kamarády, jestli mě slyší, bojujte, za chvilku se připojím zase zpátky hned, jak se vrátím z Českého rozhlasu a pojedu poslední etapu do finiše, takže doufám, že ten náš tým přivezu na tom prvním místě, ale je na tom krásný i to, jak člověk pozná nádherný kouty České republiky a měl jsem možnost jet cyklostezku Bečva, která je zase o něco třeba líp propracovaná, než si ji pamatuju před 10 roky. A měl jsem včera možnost zase najít nějaký nový úseky na Královéhradecku, no prostě je krásný.
1: A v těchto příšerných letních, řekněme, dnech, horkých dnech, tak přeci jenom není to zase tak špatné, ne, jet za tmy.
2: No právě, ty jsi, taky jsem viděl na Strávě, že ty jsi taky vyrazil na trénink s lampičkou, protože prostě je to příjemnější a mě to vůbec nevadí. Až teda na ty srnky a na ty zajíce, tím, že jako je to závod, nebo takhle, říkáme, že to není závod, ale samozřejmě každý ten tým chce přijet první, takže člověk jede rychle a těch srnek jsem na té trase potkal jako spoustu, takže i zdravím zvířátka, je to hezký, že máme plnou Českou republiku i té zvěře, takže je to fajn, ale včera jsem jel v poledne asi 100 kilometrů a bylo toho teda fakt dost. No.
1: Jirko, ty jsi se vrátil a rovnou si zase nasedl na kolo, teď já to vezmu tak trošku oklikou, vy jste se snažili, jestli jsem to správně viděl, dostat se na kolo vlastně skoro každý den, když jste na Tour de France taky byli, tak je něco, co bys takhle dokázal dohromady říct, že vystihuje třeba, nevím, francouzské silnice, nebo vím, že jste vlastně procestovali jako půlku Francie, tak nevím, jestli je tam něco společného, ale jaké to je pořád konat takovéhle, nebo jsou účastnit se takovýhle výjížděk vlastně po celé Francii?
2: No já jenom krátce jako připomenu, jakou jsem tam měl funkci. My máme vlastně jako jeden z partnerů Tour de France, máme možnost každý den pozvat na Tour de France 15 hostů z celého světa. Jsou to výherci soutěží. Měli jsme třeba lidi, kteří si koupili auto na Novém Zélandě, zapsali se do nějaké soutěže a najednou vyhráli jako manželský pár cestu na Tour de France, takže fakt na ten jeden den z Nového Zélandu přiletěli. A my se jim snažíme udělat jako plnej den zážitků, takže už o 6 od rána se jede právě na tu výšku, což je super, protože vždycky večer jeden z nás musí najít okruh aspoň na tu hodinovou, na tu hodinovou ranní výšku. Takže vždycky ráno vyrazíme na kolo, pak mají snídani a pak už jedem na etapu, ukážem jim všechno od startovní vesničky přes to, jak se závodníci připravují u těch autobusů, může se s někým třeba vyfotit, pokud si ty mý klienti vyžádali třeba někoho konkrétního, tak jsem poprosil u autobusu, zda by nemohl se běhnout na chviličku, udělat fotečku a potom s nimi jedeme vlastně v těch autech, mají možnost chvíli letět vrtulníkem, no a pak v cíli čekají v tom VIP prostoru na toho, kdo tu etapu vyhraje. No a zpátky na hotel, kde máme hezkou večeři, kde schrneme ten jejich zážitek a letí domů a přiletí nám zase noví klienti a každý den takhle prostě těch 15 lidí. Takže to, že jsme každý den museli najít tu cestu aspoň na tu hodinovou výšku, tak mě to třeba ráno vždycky ukázalo, jak ten kraj v té Francii, jak je ta Francie obrovská a jak každý ten kraj je úplně jiný. Líbily se mi místa mezi Bordeaux a centrálním masívem, kde teď už nevím, jak se to jmenuje, ale byla tam taková příjemná řeka v takovém údolí, spousta zámečků. Trošku mi to připomínalo zámky na Loáře, ale ohromně takový intimnější, ne tolik turistický. Pak samozřejmě hory, jak Vogézy, tak potom Alpy. Pyreneje na mě strašně zapůsobily. Já jsem nikdy nebyl v té nižší části Pyrenejí směrem jako ke Středozemnímu moři. V té oblasti, kde je lyžařské centrum La Molina. Tam jsem řekl, že se musím vrátit. Fakt jako nádherný. Trošku mi to připomínalo třeba kopce v Utahu v Americe. Takové ty dlouhá stoupání, široké poměrně cesty a zalesněné kopce. Fakt krásný. Takže mám jako tisíce zážitků z různých míst. Centrální masív na mě zapůsobil. Jako těžký kopce, ono to vždycky se říká, že tyhle ty etapy jsou nejtěžší pro závodníky, protože ten asfalt tam není nikdy úplně jako ideální a je to fakt nahoru dolů úzký cestičky, takže věřím, že je pravda, když závodníci na celkové pořadí se právě těchto těch etap v centrálním masivu bojí.
1: Často ten centrální masiv poslední dobou vychází na den Bastily, Christian Prudhomme to hodně často takhle dává na tenhle největší vlastně svátek ve francouzském kalendáři. Pyreneje jsou nádherné, jenom jsou trošku z ruky z České republiky, jinak by se tam člověk velmi rád dostával častěji. No a když to vezmeme teda Tour de France úplně od začátku, začínalo se v Katalánsku, tak ty první tři dny Barcelona bezprostřední okolí, jak to na tebe zapůsobilo?
2: No nádherné představení týmu ve čtvrtek před tím sobotním startem, nádherné představení v Barceloně přímo pod tou slavnou katedrálou Sagrada Familia. Asi lepší kulisu, pokud se tady startuje v Barceloně, se si organizátoři nemohli přát. Potkal jsem se s mým dětským idolem Miguelem Indurainem, takže jako zážitek jako blázen hned první den.
1: Pětinásobný vítěz Tour.
2: Ano, a jako obrovská osobnost pro mě, který vlastně v té době začínal s cyklistikou, tak pro mě to byl takový ten první velký vzor cyklistiky, takže se tak jako zase uzavřel jeden okruh pro mě. Zase po roce jsem viděl Marka Cavendishe, který vypadal velmi dobře. Uvolněný, fakt jako těšil se na tu Tour de France. Strávil tam nakonec celou Tour, protože říkal, já nevím, jak mě to dlouho bude bavit, abych tady byl. On byl samozřejmě ambasadorem celé té Tour de France, ale říkal jsem si, no tak tyjo, jestli neví, jestli ho to bude bavit. Já jsem měl před sebou celou Tour de France a byl jsem natěšený, ale Marka to evidentně bavilo, protože byl tam vlastně, potkal jsem ho i v poslední den na Champs-Élysées, kde asi hodinu před tím, než tam přijeli závodníci, tak tam natáčel něco pro televizi a prohnal se tam po té Champs-Élysées na kole, jako kdyby ještě vůbec neskončil. A takže to byl ten start v Barceloně, ta představovačka týmů. Samozřejmě jedno z největších témat byl účast Tadeje Pogačara a la Eminem. To se tam hodně řešilo. A pak také samozřejmě se řešilo to, jak skvěle vypadal Remco Evenepoel. Jako poté, co vlastně celé jaro nezávodil, hodně třeba z belgických fanoušků řešilo, jestli se dokáže připravit bez závodu na takhle těžký závod, ale jako zvládnul to skvěle. Takže to byla ta představovačka týmu, no a potom ty první dvě etapy, jak časovka týmu s cílem vlastně na Montjuic, kterou ovládla Visma a trošku třeba zaskočila tým UAE Emirates a tady Pogačara, tak ta byla velice zajímavá. A potom ta nedělní etapa, která vlastně zavedla závodníky na ten Montjuic asi třikrát, tak já jsem měl možnost si projet na kole posledních 60 kilometrů a v tom nejprudším stoupání byla tak skvělá atmosféra, že jsem to chtěl natočit na mobil a jak jsem pustil ty řídítka tou jednou rukou a natáčel jsem, tak jsem zjistil, že ten kopec je tak těžký, že jsem málem musel slézt. Zase před těmi lidmi se to člověku nechce. Zdeněk Štybar, který jel vedle mě, tak se strašně smál, ale já jsem fakt si říkal, že tohleto ti závodníci nebudou mít zadarmo a ta etapa byla nakonec krásná. Ovládl jí vlastně Isaac Del Toro s Tadejem Pogačarem a tam se ukázala ta jejich spolupráce, to jejich takové jako bratrství. Hmm. A vlastně to provázelo tu cyklistickou rodinu až vlastně do té předposlední etapy, kde se zase ty role obrátily a bylo krásně vidět, jak tady Pogačar s Isákem Del Toro jsou vlastně jak současnost, historie cyklistiky, tak i ta budoucnost.
0: Repríza pořadu Kilometry Jiřího Ješka.
1: Tak pojďme přeskočit i k té sportovní stránce, protože tohle zrovna je jedna z těch věcí, o které jsem s tebou chtěl mluvit, protože vlastně, když to budeme brát podle nějakého časové, podle časové souslednosti, tak tohle pro mě byl první výrazný okamžik Tour de France a první okamžik, ve které se ukázalo prostě, že tady Pogačar možná přeci jen udělal ještě další krok dál někam jinam, co jsme zatím ještě neviděli, protože, a on to ani nepopíral, protože to nešlo, on tu etapu vlastně daroval svému týmovému kolegovi. A ještě takovým způsobem kontrolovaným, kdy vlastně se ohlížel za sebe, jestli je dojede Jonas Vingegaard, případně Remco Evenepoel. A musím říct, že já jsem to sledoval teda v televizi, to jsem pořád ještě byl tady, že ten udivený výraz ve tváři Isáka Del Tora, když pochopil, co ten tady udělal, že ho vlastně nechává projet jako prvního. A ještě včera večer, protože jsem se připravoval na dnešní kilometry, tak jsem si pouštěl videa, která oni ty stáje potom už sami se prezentují na sociálních sítích. Tak UAE vydal vlastně na čtyři části mají shrnutou celou tour. Tak ten Isák tam prostě pláče. Úplně je absolutně dojatý, je úplně jako vyvedený z míry, jako vlastně vzliká. On vzliká jako malé dítě, když si uvědomí prostě, co se stalo, že mu ten tady tu etapu dal. A pro mě to jako ukázalo, dobře, tak tohle je nějaké partnerství, které tady možná máme do budoucna. Ale taky, nevím, jak jsi to vnímal ty, pro mě to ukázalo, jak moc si ten Pogačar musí věřit. Protože on tou dobou neměl vyhranou etapu. A prostě kdy, jako etapy na tour, a to je druhá věc, další věc, o které se s tebou chci bavit, prostě to nevyhráváte každý den. A když se pak podíváme na to, kdo vyhrává etapy na Tour de France, tak je to pár lidí. A on jí prostě takhle daruje svému mladšímu kolegovi. Neuvěřitelné.
2: To, jako vystihnul to úplně přesně, co mě šlo hlavou, když jsem to viděl. A já jsem stál fakt 20 metrů od cílové pásky a říkal jsem si, tak fajn, dojede Tadej a hned s ním jakoby Isák Del Toro. Ale protože já jsem z toho cítil, že ten Tadej chtěl okamžitě reagovat na to vítězství Jonase Vingegaarda a celého týmu Visma Leasebike v té časovce. Kde se čekalo, že možná jako UAE bude dominovat hned od první etapy a Jonas Vingegaard měl fakt radost obrovskou z toho, že se jim podařilo tu první etapu, tu týmovou časovku vyhrát, ale ten Tadej vlastně ho tímhletím úplně zlomil a já si myslím, že od té chvíle ten Jonas věděl, že tuhle tu tour nemůže vyhrát a věděl to potom čím dál tím víc, jak se i propisovala na jeho vlastně v kondici ta únava z Gira, která byla podle mě větší, než se čekalo. On Jonas Vingegaard, když ještě uteču k tomu Giru, tak ho vlastně vyhrál téměř kontrolovaně a vlastně v pohodě. Ale přesto, jako žádné vítězství na třítýdenním etapáku nemůže být úplně zadarmo. Takže to, podle mě se to do něj propsalo víc, než třeba i oni dokázali nějak předpokládat. A bylo to vidět potom v těch dalších etapách, kdy se mísila právě ta frustrace z toho, že ten tady je strašně silný a že vlastně nevědí, co s tím. A ta únava ještě byla větší a větší. Takže ten Jonas Vingegaard nakonec skončil v tom pádu, ale i kdyby v tom pádu neskončil, tak vlastně už od té, dejme tomu prvního týdne, už věděl, že tam je navíc vlastně, jako že už, že hraje jenom kompars, jo. Což je strašně smutný pro takového šampiona, jakým Jonas Vingegaard je. Ale pojďme teda k Isáku Del Torovi a Tadej Pogačarovi. Ten Tadej, přesně jak jsi to říkal, on vlastně neměl vyhranou etapu ještě ten rok, protože to byla teprve druhá etapa, ale daroval jí svýmu parťákovi. A za prvé, mexičtí fanoušci najednou zaplavili Barcelonu. Nevím, kde se vzali, protože nemohli předpokládat, jako že Isák Del Toro vyhraje druhou etapu a že tam teda přijedou oslavovat. Vědělo se, že bude chtít vybojovat bílý trikot, ale nebylo jich tam tolik, jako nebyli aspoň ten první den vidět tolik, jako třeba klasicky kolumbijští fanoušci a tak dále. ale najednou prostě tam byla mexická vlna, všichni v zeleném, ještě jak byl světový šampionát, tak všichni měli ty fotbalové dresy, tančilo se tam, všichni chodili v sombrérech a ten Isaac Del Toro mezi nima ve 22 letech seš středem vlastně cyklistického světa a možná i vlastně sportovního světa, protože sice paralelně ještě v té době byl světový šampionát ve fotbale, ale ta Tour de France je opravdu i díky třeba těm seriálům na té streamovací platformě, tak jako je slavnější a slavnější a dneska už je to na úrovni toho mistrovství světa ve fotbale celosvětově sledovaností. A ten Isaac Del Toro najednou ve 22 letech, jako najednou seš středem vesmíru vlastně sportovního a díky té obrovské síle a převaze tady je Pogačara, takže já se nedivím, že brečel. Tady Pogačar se jenom tak potutelně usmíval, protože podle mě musel cítit tu obrovskou sílu. Ono, když takhle vlastně poodjeli oba dva, a ten tady věděl, že se s tím pelotonem na té Tour de France bude moc dělat, co chce, tak to už od druhé etapy ti dá takový sebevědomí, který ho vlastně neopustilo celý ten závod.
1: U téhle dvojice se ještě pozdržíme za chviličku. Já teď jenom udělám vlastně takový malinkatý oslý můstek, protože ty jsi zmínil i fotbalový světový šampionát. A já si myslím, že třeba i s tím vlastně pracoval Christian Prudhomme a spol, když plánují prostě tu trať. Oni jednak nechtějí, aby se ten závod rozhodl na začátku. A jednak si byli moc dobře vědomi, že probíhá zároveň souběžně s tím další velká sportovní akce. A to nebývá pravidlem. Tour de France má tenhle ten termín pro sebe většinou sama a je to jedna z jejich silných stránek, řekl bych. A ta šestá etapa, kdy se jelo přes Tourmalet, myslím si, že určitě Prudhomme a spol. Nechtěli, aby byla tím, co vlastně už může klidně rozhodnout. Ale tady si myslím, že se taky ukázala věc, kterou jsme tady v kilometrech už mnohokrát říkali, že nejenom, že tady Pogačar je tady Pogačar, ale že ten jeho tým celý, když jsou zdraví, dokud byli zdraví, ano, takže jsou prostě nejsilnější.
2: No, samozřejmě. A tady Pogačar potom ukázal, jak začal ty etapy vyhrávat sám pro sebe a pro ten tým. Tak v těch rozhovorech on říkal, a to se mi na tom strašně líbilo, on říkal, že samozřejmě každého baví vyhrávat. A že když bude mít šanci, protože lidé se ho ptali, když daroval tu etapu Isákovi Del Toro, tak jestli bude darovat ty etapy další, třeba svým parťákům, nebo třeba i svým soupeřům, s tím, že si je vlastně jako zaváže pro nějakou spolupráci budoucí. Takže jestli třeba daruje etapu Paulu Sexasovi, třeba na ten den Bastily, nebo něco takového, ptali se ho na to pořád dokola. A on říkal, já se omlouvám, ale já nevím, jak dlouho budu ještě moc závodit a já chci vyhrát každou etapu, kterou budu moct. To, že jsem jí daroval tady Isákovi Del Toro, vím, proč to dělám, ten kluk si to zaslouží, je to budoucnost našeho týmu, chci mu tím pomoct, chci ho nějakým způsobem ještě víc motivovat pro další práci a on pro mě bude dřít celou tour, tak já jsem na začátku mu chtěl něco věnovat, protože vím, že pro mě bude potom pracovat dál. Ale v podstatě potom hned přiznal, že tady Pogačar, že bude chtít vyhrát každou etapu, kde to půjde. A to vlastně v podstatě splnil. Ty etapy, které nevyhrál, když ho třeba přespurtoval Remco Evenepoel na pásce, tak to bylo proto, že pár kilometrů předtím hodně sil vyčerpal a ani tady Pogačar není úplně jako nesmrtelný, tak hodně sil věnoval Isákovi Del Torovi, aby ho udržel v bílém trikotu, nebo vlastně aby v té době ho do bílého dostal. A další etapu, kterou nevyhrál, tak v podstatě vždycky to byla nějaká schoda náhod a ten důvod byl jasný, protože prostě dalo se říct, je to jasné, prostě z nějakého důvodu tohle vítězství, ale nepřenechal, jakože by ho dal jako dárek.
0: Repríza pořadu Kilometry Jiřího Ježka.
1: A já když na tohle navážu, protože tady už jsem třeba i zaznamenal nějaké kritické hlasy. Tady Pogačar vyhrál 5 etap na Tour, to je tak nějak ten jeho průměr z poslední doby, to asi člověka, který sleduje.
2: Vždycky,
1: tak.
2: Ano.
1: Pokud je zdravotně v pořádku, tak se pohybujeme v těchto číslech, to asi nikoho moc nemůže dopředu překvapit. Ale přiznám se, že třeba pro mě pohled na Tadeje Pogačara v té předposlední 20. etapě, kdy prostě přes Galibier přejede lidí méně než je prstů u zdravého člověka na dvou rukou a tady Pogačar potom vlastně táhne za sebou ve žlutém dresu lidi, kteří jsou v celkovém pořadí prostě 2-7, tak to je pro mě něco jakoby nepochopitelného.

0: Je tam vždycky protivítr. Tak v tom mírném klesání, kdy on opravdu musel jet naprosto naplno, jako by jel časovku, tak táhnul za sebou vědomně vlastně všechny svoje soupeře a plus teda svého parťáka Isaaca Del Tora, pro kterého to dělal. Tak tam bylo vidět to, zaprvé to neskutečný sebevědomí. Fakt to neskutečný sebevědomí, že sice jedu téměř na 100%, ale vím, že když budu potřebovat, kdyby náhodou se někdo z nich ještě zbláznil a chtěl mě ohrozit, tak že tam tu rezervu mám a že ho i hned umravním. Tak tohle je na tom jako strašidelný. A to vlastně takovýhle sebevědomí podle mě neměl ani Eddie Merckx, aspoň z těch knížek, co jsem čet, z těch různých třeba videí, nebo dneska videí, tenkrát filmových záznamů, tak bylo vidět, že on byl spíš ten kanibal, že chtěl každého zničit hned, prostě ujet, jet sám, ale tady poprvé vidíme, že ten šampion si dovolí vlastně táhnout svého parťáka na úkor ještě svých nějakých třeba potenciálních rizik v tom celkovém pořadí, ve žlutém drezu. A tohle to, co udělal, tak jako to je fakt zápis do historie, takový ten emotivní, není to žádný číslo, není to žádný vítězství, ale to, co se mu podařilo, tak tenhle ten příběh, krátkej, ale jako velmi výstižnej, tak ukazuje tu dominanci tady Pogačara. A to B, to je to jedna věc, to sebevědomí obrovský. A to B je v podstatě pro mě úplně změna jako myšlení tady Pogačara, že on už se cítí tak velký, že vlastně pro něj je radost pomáhat, že tu svoji sílu už neplácá jenom na to, aby vyhrával, ale že vlastně pomáhá svému týmu. A on sám říkal, že se cítil šťastný, že může pro někoho něco udělat. A bylo to úplně vlastně zvrácený, protože my jsme spočítali, při jedné večeři jsme počítali, jak dlouho, protože se říkalo, že Isaac Del Toro je super domestik, vlastně tady je Pogačara na té Tour de France, že je ten, který by s ním měl zůstat nejdýl a měl by mu pomáhat těm vítězstvím, měl by mu pomáhat dostat se do žlutého a držet ten žlutý trikot. Tak my jsme spočítali, že jenom během téhle etapy tady Pogačar asi 18 minut pracoval pro Isaaca Del Tora a Isaac Del Toro za celou Tour de France jel před Tadejem Pogačarem na špici asi minutu 20, jo.
1: Na Tourmaletu, no.
0: Než tady řekl, hele, pro mě to je furt málo, já jedu. Tak prostě to, že vlastně tady Pogačar tam jel nejenom jako lídr pro celkové pořadí, ale ještě jako super domestik pro bílý trikot pro Isaaca Del Tora a to je prostě, to je krásný.
1: No já už jsem ten třetí týden Tour de France taky strávil ve Francii a i když francouzsky vlastně neumím, ale tak trochu něco rozumím, tak jsem se snažil třeba i poslouchat francouzskou televizi a co tam říkali, protože experti oni mají fantastické, Laurent Jalabert, tam byl Marion Rousseau, manželka Juliana Alaphilippa, vlastně ředitelka ženské Tour de France, tak prostě ty postřehy mají skvělé a oni třeba říkali, že se jim právě zdá, že jako ten cíl vyhrát Tour de France už je tady Pogačarovi vlastně málo a že se u toho tak trošku nudí, obzvlášť tedy v té závěrečné fázi po tom nešťastném pádu Jonase Vingegaarda, kterého sám tady Pogačar litoval a já mu to upřímně věřím, že mu tam ten Jonas prostě chyběl, prostě bez něj to není zdaleka taková zábava a že prostě si k tomu vlastně pokud může, tak strašně rád přidává takové jako vedlejší úkoly k tomu a že právě pomáhat tomu mladému závodníkovi ze stejného týmu, tady je Pogačara viditelně které mě bavilo, že mu to opravdu přinášelo radost, ať už když mu pomohl vyhrát tu druhou etapu, anebo když ho doslova dokázal prostě na tom Alpe d'Huez v té 20. etapě dovést a udržet to třetí místo. A že prostě, jako jo, no, proč ne? Jen to ukazuje tu neuvěřitelnou sílu. Tady je Pogačara, která prostě byla patrná od začátku a která tentokrát byla až do úplného závěru. To by je třeba možná rozdíl oproti tomu Loňsku, kde jsme se pak postupně dozvěděli, že tam byl možná nějaký zdravotní problém. On tam taky spadl v té etapě do Toulouse, bolelo ho koleno pravděpodobně a nemohl ty etapy, které chtěl vyhrát, vyhrát. A na to evidentně tedy tady Pogačar ve své hlavě není zvyklý a proto tenkrát tedy ho to nebavilo. On mluvil o tom, že je to prostě strašná šichta, což evidentně je, když musíte pořád na všechny ty rozhovory a tak. Ale vlastně letos si troufám říct, že jsme viděli minimálně stejně silného tady je Pogačara jako v tom roce 24 a znovu jsme viděli tady je Pogačara, kterého i Tour de France strašně baví. A mě právě i v souvislosti s tím, když se pak mluví o Paulu Sexasovi a dostaneme se k němu a Isaacu Del Torovi a o té nastupující generaci, o tom, kdo tady za chvilku bude vyhrávat. Ano, ale prosím, nezapomínejme na to, že

0: Tadej Pogačarovi je pořád 27 let a on ale opravdu nevypadá, že chce končit. A vzhledem k tomu, jak vyhrává a jak ho to baví vyhrávat a kdo by se mu divil, já kdybych měl takovéhle nohy a takhle dokázal, když chci, tak ujet všem, tak Ježíši Maria, já bych to dělal do konce života, dokud by mi to šlo, tak jako já si vážně myslím, že tohle není konečná a dlouho nebude. No,
1: no určitě ne, teď jsem čet vyjádření, že Tadej Pogačar je šťastný, že se dostal do té výběrné skupiny,
0: do toho klubu,
1: jako kde je Miguel Indurain, Jacques Anquetil, Bernard Hinault a Eddy Merckx. Takže jsou to vítězové pěti Tour de France, hned za ním Chris Froome, ke kterému se taky dostaneme, ale on říkal, jako že ani vlastně se mu nechce do toho šestého vítězství, že vlastně si tolik váží těch lidí, že by nejradši zůstal na té úrovni. Ale na druhou stranu říkal, jediné, co mě může motivovat, a že já nechci být v jednom šuplíku, nechci být zaškatulkován, já chci mít svoji vlastní jako kategorii, no tak prostě bude muset vyhrát 6x, 7x, kde by jakoby dorovnal ty zastánce Lance Armstronga, který vyhrál 7x a někteří lidé pořád tvrdí, že je to 7násobný vítěz Tour de France, tak podle mě motivace tady Pogačara je vyhrát 8x a jako tuhle tu diskuzi úplně uzavřít. Jo? A je toho schopný. Tady je jiná otázka, jak dlouho to bude bavit. Protože on už má všechno. On, co se týče sportovního nějakého ukojení svých vlastních ambic, naprosto. Co se týče návratu nebo investic sponzorům, fanouškům, týmovým parťákům, podle mě přeplněno, to jako překonáno veškeré očekávání. A jediný co, tak musí ho to bavit a musí samozřejmě každý rok trénovat tvrději a tvrději, protože prostě ten sportovní svět se vyvíjí. A on to sám říkal, že pořád jako hledá tu ideální verzi sama sebe a že letos je nejblíž, co kdy byl, jako tomu ideálu, ale že má pocit, že tam ještě, jako, že to jde vylepšit. Z čehož jde teda úplně strach jeho soupeřům. Ale nezapomínáme na ty ostatní. Já když se ještě jednou vrátím k tomu Jonasu Vingegaardovi. A já jsem to říkal a spousta lidí mi to mělo jako za zlý, ale já si myslím, že pro něj, když to řeknu opravdu jako s velikou nadsázkou, prosím vás, berte mě, jakože to fakt přeháním, tak pro něj ten pád a ta zlomená klíční kost bylo vlastně vysvobozením, protože on by byl zase jenom druhý a to už byl několikrát, takže to pro něj určitě nebylo nějaký cíl a v podstatě ta frustrace, která na něm byla vidět každou etapou, která se blížila k tomu jeho pádu, byl frustrovanější a frustrovanější v cíli. Já když jsem ho viděl, tak dřív za to druhé místo byl rád, pogratuloval si s Tadejem a tentokrát už byl prostě zlomený psychicky, podle mě unavený z toho Gira a prostě myslím si, že tohle pro něj jako tak vlastně skončilo ta tour asi. Nechci říct nejlepší možnou variantou, ale jakože to bylo pro něj vysvobození. O to víc, zase jako, když se vrátím k Remco Evenpoolovi, tak o to víc jako bylo vidět, jak si užívá Remco Evenpool tu pozici prvního člověka na Tour de France, když odpočítáme tady Pogačara jako mimozemšťana. Tak ten zaprvé měl radost, že ta systémová příprava bez těch závodů, že jako se ukázala, že na tom je nejlíp, co kdy byl vlastně v etapových závodech. Časovku, kterou zajel neskutečně. Já jsem byl na trati a viděl jsem ho na nějakých 5 kilometrů před cílem projíždět. Tam byla vidět za prvé obrovská síla a za druhé strašná radost z té jízdy. Něco jako jsme viděli my dva Karle v Paříži na olympiádě. Takže to byl ten Remco, jakého ho vždycky chtěli mít, pokud teda se říkalo, že Remco bude vyhrávat 3 týdenní etapáky. A Remco sám říká, že má šanci vyhrát Tour de France jenom v případě, že nebude startovat Tadej Pogačar. Což jako je taková jako na jednu stranu přiznání té dominance Tadeje a na druhé straně jako, že cítí, že prostě už lepší být nemůže, že dělá maximum. Jo. A to je jako hrozně hezký a to se mi strašně líbí.
2: Repríza pořadu Kilometry Jiřího Ježka.
1: No a teď, když skočíme k těm dalším, ať to je Izák del Toro, kterého Tadej chtěl mít na tom Champs-Élysées, na tom stupínku vítězů s ním. Jo. To bylo strašně vidět. A to je hrozně hezký. Za druhé vyhrál bílý trikot. Ale potom, takže o něm už jsme mluvili, ale ta dvojice Francouzů, Paul Sexas a Lenny Martinez, jako mě se ty kluci strašně líbili. Paula Sexasa jsem měl možnost s ním jednou o volném dnu mluvit. Dělali jsme mu, on teda nepije kafe, tak jsme mu dělali nějaké čá.
0: To jsem se taky dozvěděl. A prej ale bere, promiň, že ti do toho skáču, prej ale občas na ty těžké etapy si bere ty gely s kofeinem a prej ho to strašně nastřelí, jak vůbec na to není zvyklý z kávy.
1: Jo. Ne, a to je hrozně vidět, jak dneska se ta strava řeší. Já jsem třeba jako byl hrozně překvapený, jak ti závodníci řeší i opravdu počty gelů. Počty gramů sacharidů v těch gelech, že je mají odstupňované, do toho započítávají, jak moc sladký je ten jonťák. A už si třeba ani nedají jako za odměnu třeba v autobuse kolu, protože by jim to nabouralo ten počet těch sacharidů na celý den. A jak je to strašně sofistikované. Měl jsem možnost mluvit s kuchaři týmu Alpecin a Premier Tech. A oni to fakt takhle mají. Každý ten závodník má svoji vlastní systémovou řadu jídla na celý den. A oni jsou už ti závodníci tak jako na tom ujetí, že si fakt nedají ani tu kolu, protože by to byl cukr navíc a už by jim to rozhodilo ten systém. Takže oni opravdu, dneska je ta cyklistika a proto může být letos třeba nejrychlejší Tour de France historii. I přes ty dopingové skandály kdysi v minulosti. Tak přesto je to díky té stravě, díky technice, aerodynamice, všemu, tak to byla prostě nejrychlejší Tour de France historii. Takže i tohle, to se mi na tom líbí, že ti mladí kluci to takhle berou. A přesně na tom Paulu Sexasovi bylo vidět, jak prostě, jo, já kofein, kafe moc nepiju, ale ten kofein jako potřebuju, tak si ho dám občas v těch gelech a o to víc mi funguje. Dřív to bylo, že cyklisti si dávali, já jsem si dával 12 espres za den, abych vůbec mohl fungovat. Ale dneska oni k tomu přistupují jinak. Takže Paul Sexas, ještě se mi strašně líbil, jak byl uvolněný. My jsme tady řešili i v kilometrech před Tour de France, jaký na něj musí být tlak, jak ho to může zabít vlastně ten tlak, stejně jako zabil Roména Bardeta, stejně jako zabil Thibauta Pinota. Tak Paul Sexas, tyjo, naprosto uvolněný kluk, vůbec se nic nepřipouštěl. Skvělá angličtina, takže taky posun jako u Francouze. Jo. Lenny Martinez, když skočím k němu, tak není taková hvězda jako Paul Sexas, ale líbil se mi, jak prostě tichou prací se dostal vlastně v tom bílém trikotu na třetí místo a když se podívám, tak v celkovém pořadí pátý, tak být pátý na Tour de France, ježišmarja. A celou dobu tam byl s ním jeho tatínek, Miguel Martinez, vlastně olympijský vítěz na horských kolech a závodník, který jezdil strašně rád do Prahy na ten takový exibiční závod, který tady byl na Pražské schody na Hrad. A když jsem se ptal, téměř každý den jsem se Miguela Martineze ptal, co Lenny, protože jsem častokrát tipoval ho na vítězství v etapě. A on říkal, no dneska Jiri, dívej se, dneska do toho chce jít. A zase mu to nevyšlo, jo, zase o kousek. Tenkrát v té etapě, kdy už to vypadalo, že tu etapu vyhraje, najednou se kolem něj prodral žlutý expres tady Pogačar a jak tam Lenny Martinez mlátil do těch řidítek, říkal, tak já už jsem se těšil, že to jednou vyjde a zase ne. Tak líbilo se mi, že Miguel Martinez mi ukazoval fotku z pražských schodů, kde má Lennyho asi v roce a půl na řidítkách, tak dneska ten kluk pátý na Tour de France. Jo. Tak to jsou příběhy a zase jako skvělej Francouz a jako to dělá tu Tour de France pořád, to třeba i nutí ty francouzské diváky se na to dívat, i když jako dlouho už tu Tour nevyhráli, tak teď mají vlastně nejblíž svoje hrdiny tomu žlutému trikotu. Čtvrté a páté místo Paula Sexase a Lenny Martineze. To je jenom jako nabídka na další ročníky pro francouzské diváky, ale těch diváků tam z celého světa, o tom se taky asi budeme bavit.
0: Dostaneme se k tomu za chviličku. Já se tě chci teď ještě zeptat na jedno jméno, které už padlo dvakrát, a to je Chris Froome. Ty jsi s ním taky strávil dost času, protože on byl vlastně v rámci té stejné firmy s tebou pracovně na Tour de France. A já vím, že jsem se tě vlastně na něj ptal ještě tady, když jsem byl ve studiu, asi už to bylo po tom Tourmaletu. A ptal jsem se tě, co on třeba říká na to, jak se ta cyklistika změnila, protože to byla klasicky etapa, která v té éře týmu Sky by prostě vypadala úplně jinak, než jaký teď jelo UAE na Tadeje Pogačara a taky to dopadlo s jiným výsledkem, než by se, kdyby se jelo na Chrise Froome. I když on tedy, komu čest tomu čest, v té závěrečné fázi kariéry taky tam měl třeba nádherný asi 80-kilometrový únik někde na Giro. Ale jak si tu současnou cyklistiku a tu současnou Tour užívá a užíval Chris Froome, čtyřnásobný vítěz závodu?
1: No, já jsem měl vlastně a říkal jsem mu to na konci, když jsme se loučili, že to pro mě byla fakt obrovská čest strávit s ním vlastně měsíc dennodenního kontaktu od rána do večera, protože on se stal vlastně hlavním ambasadorem toho našeho hospitality programu. Měli jsme tam ještě další VIP řidiče, se mnou řídil ty auta ještě Pedro Orio, skvělý španělský sprinter, a měli jsme tam belgické závodníky, kteří vyhrávali třeba klasiky a tak dále v minulosti, ale ten Chris Froome dodal po asi 8 letech, co tuhletu práci dělal Andy Schleck, a Andy Schleck se stává vlastně od letoška novým ředitelem týmu Lidl Trek, tak vlastně tím, že jsme najali a dokázali jsme najmout vlastně jako hlavního ambasadora Chrise Froomea, tak to byl, jako, když to řeknu úplně vulgárně, to byl kauf normálně, jako kauf století pro nás, protože neskutečně vstřícný kluk na to, co dokázal, čtyřnásobný vítěz Tour de France, vítěz Gira, dvou etap na Vuelte, teda dvou ročníků Vuelty, 7 vlastně Grand Tour, a na to, co dokázal, jo, každý ráno pumpoval kola našim hostům, jo, když bylo potřeba snížit sedlovku, tak prostě vyndal imbusy. Ale zároveň...
0: To bych asi nepřežil, ani jako třeba, víš, jak jsi říkal, ten pár, co vyhrál to jako v soutěži, tak představa, že tam dorazím na jeden den na Tour de France a čtyřnásobný šampion toho závodu mi upravuje výšku sedla, tak to by asi se propadl hambu.
1: No, ale tam je vidět jako ta vstřícnost, že čím víc toho člověk v životě dosáhne, tak tím se chová normálnějc a normálnějc. Jo. A bylo hrozně hezký, že když jsme třeba šli s Chrisem mezi fanoušky a on si nasadil takovou tu ten klobouček na hlavu, aby ho nikdo nepoznal, tak prostě lidi si tam fotili nějakého 170. závodníka v celkovém pořadí, prosili ho o selfiečko a vedle nich stál Chris Froome a jenom se tak jako usmíval. Do té chvíle, než si ho někdo všimnul, a pak jsem ho musel odtáhnout, pak jsem říkal, hele Chrisi, musíme jít, jo, pardon, takže jsem ho občas musel zachránit, ale strašně hodnej kluk, neskutečně jako i charismatický v tom, že každý večer vlastně jsme rozebírali tu etapu a ty jeho postřehy, jako tam je vidět, že jako Tour de France nemůže vyhrát někdo, kdo o té cyklistice nedokáže přemýšlet. Jo. A on jako neskutečně rozebíral ty etapy, sám říkal, že vůbec nechápe jako tu pozici tady Pogačara, že ta cyklistika musí být úplně někde jinde, když se tady někdo takhle zjeví. A zase na druhou stranu, jako bylo tam hrozně postřehů, který by pak jako nějakým způsobem ukazovali, že to, co se děje na té Tour de France, tak je vlastně logický. A mě by to třeba nenapadlo, protože nikdy takhle vysoko v té profesionální cyklistice jsem se nepohyboval a samozřejmě logicky jsem nikdy nebyl v pozici, že bych třeba vyhrával tu Tour de France. A rozebírali jsme ty kroky. O některých jsme říkali, že nechápem, jak to dokážou, ale jako dokázali. A o některých zase říkal, že prostě něco podobného řešili v tom týmu Sky, protože ta dominance týmu Sky v jeho době byla vlastně stejná jako UAE Emirates. A jsem fakt strašně vděčný, mě to jako obrovsky zase jako nastřelilo tu chuť do té cyklistiky, protože častokrát tady mluvím o tom, že třeba to běhání pro mě začínalo být poslední dobou zajímavější, ale tenhle ten zážitek z Tour de France mě se vrátil jako do hry a jsem pochopil, že ta cyklistika je to samozřejmě, čím žiju, a právě i díky tomu Chrisi Froomeovi, takže díky a těším se na další ročník.
2: Repríza pořadu Kilometry Jiřího Ješka.
0: Tak si přiznejme, že tě to možná taky nakoplo, protože jsi vlastně byl na největším cyklistickém závodě na světě, byl si na něm od začátku do konce a ještě jako to tak klidně můžeme říct, jsi vlastně si jeho součástí, protože ty jsi v té karavaně a prostě se pohybuješ vlastně v rámci té celé akce toho celého cirkusu. Když to takhle s nadsázkou nazvu, tak oslý můstek na další velké téma, protože tím pádem si projel vlastně celou tu Francii s tím závodem a to jsou diváci, fanoušci, protože pro ty cyklistika je opravdu výjimečná, pořád zůstává sportem, který je prostě zdarma. Máte to jednoduché, když investujete svůj čas a dostanete se na nějaké místo po trati, tak tam prostě stojíte a oni kolem vás projedou. To, že oni potom třeba jedou 70, když stojíte ve sjezdu, tak to je v zásadě vaše chyba, že je nevidíte, ale je to jenom šmouha. Tak já jsem se ve středu ptal Pavla Bittnera na to, kde se mu to líbilo i třeba stran té divácké podpory nejvíc, tak se teď chci zeptat tebe. Nebudu prozrazovat, co říkal Pavel, ale co ti utkvělo v paměti?
1: No, mě samozřejmě den dobytí Bastily, to je vždycky nádhera a to je prezentace francouzské hrdosti, ale takové té krásné hrdosti. Jo. A to bylo moc příjemný, ale potom mě překvapilo den vlastně po dobytí Bastily, což bylo myslím, že úterý a ve středu, kde je už normálně běžný pracovní den, tak to vypadalo vlastně pořád stejně, jakoby se trvačností ty lidi vlastně udělali stejnou atmosféru a to byla úplně běžná nudná etapa někde uprostřed Francie, vlastně taková někde kolem Loary a jako ta atmosféra byla úžasná a tam jsem si uvědomil, co pro ty Francouze ta Tour de France znamená. Bylo také hezké, že na téhle etapě já jsem potkal svoji ex-přítelkyni, se kterou jsem dlouho chodil, když jsem byl mladý a ona dneska žije ve Francii, má děti, které se tam narodily a vlastně už je to Francouzka. A jí, kterou cyklistika vůbec nezajímá, tak jsem jí pozval na tu jednu etapu, aspoň na start. A vlastně bylo vidět, jaký to baví, jaký to pohltilo. A takže zdravím Katku na dálku a mám radost, že jsem vlastně pochopil, že vlastně pro každýho tenhle ten závod je neskutečným zážitkem. A hrozně hezký bylo, měli jsme tam jako hosta Tomáše Třeštíka, významného fotografa, pořád mladýho kluka, ale jako známýho fotografa tady z České republiky. A on mi řekl v autě zajímavou myšlenku. Říkal, vlastně já vidím, jak je to demokratický sport, že vlastně k té trati může přijít každý, že to je vlastně zadarmo, není tam žádná bariéra, i co se týče kontaktu, což je někdy až scary, v těch, je to někdy jako já se bojím za ty závodníky na Alpe d'Huez a na těchhle těch kopcích, na těch etapách, ale mě třeba se strašně líbily Vogézy jako atmosférou. Ty kopce Ballon d'Alsace, Grand Ballon, neskutečný. Možná je to tím, že je to blízko Německa, že tam zase přijedou, jako je to dobře dostupný po dálnici, i třeba z Belgie a tak dále, takže tam byla úžasná atmosféra. Na to, jaký má, teď jsem to chtěl říct prostě, ale jaký má zákoutí má té Francie, se to jede. Tak jak ty cesty jsou úzký, nahoru, dolů, teď ještě byl problém s tím horkem, že tam tekl asfalt, jo, nebezpečný. I takový technik, jako Tom Pidcock, tam spadnul, tak to byl zážitek. A když ještě od těch diváků odhlídnu, tak pro mě vlastně celá ta Tour de France byla nádherná v tom, že a říká se to vždycky, že to je vlastně cestopis po Francii. A tentokrát i s tím Španělskem, s těmi Pyrenejemi a vůbec s tou kulisou toho severního Katalánska. Tak opravdu jako tohle to láká ty lidi na to kolo. Spousta těch fanoušků tam přijede právě s kolem. Za ten kemper tam zaparkuje. Ty jsi tam vlastně byl díky tomu závodu Le Top de Tour de France, co je ještě další důvod, proč tam ty lidi jezdí, že si můžou tu nejtěžší etapu vychutnat. K tomu se asi dostaneme až příští týden, protože myslím si, že ta Tour de France nám vydrží ještě na jeden díl. Ale když teda se bavíme o těch fanoušcích, tak fakt souhlasím s tím Tomášem Třeštíkem, že to je opravdu neskutečně demokratický sport. I co se týče vlastně toho přístupu k té cyklistice u těch dětí a začínajících závodníků, že to je vlastně jako strašně nízkoprahový, že většina těch klubů, a já to vidím i tady v Čechách, ty kluby, ty kola jsou schopný dětem půjčit, to znamená, že ta maminka se rozhodne, jo, dobře, zkusím dát kluka na cyklistiku a vlastně to tolik nestojí, jo. a proto vždycky ten sport byl jako hodně jako chudinský, dělnický, ty závodníci fakt byli schopní dřít, protože pocházeli z dělnických rodin a dneska pořád je ta cyklistika strašná otročina a i ten Tadej Pogačar, sice je to takováhle dominance, ale on třeba po rovinaté etapě, která mu nechutná, a říkal to i Chris Froome, že pro něj nejhorší byly ty transportní etapy, kde člověk nemůže nic jako vyhrát. Může to jedním pádem jako přijít o tu Tour de France, protože někde najede na nějaký odhozený bidon. A vlastně jede se, to jsou závodníci, kteří jsou spíš jako do kopců. A teď se jede 60 po té rovině dneska. A ty vrchaři tam samozřejmě trpějí, i když jsou jako chráněný těma svýma domestikama. A já jsem viděl tady jedinkrát unavenýho a byla to právě jedna z těch transportních etap. A říkal jsem si, večer jsem se ptal Chrise Froomea, jak to cítil on. A on říkal, já když byla etapa třeba ta královská přes Galibier, Col de la Croix de Fer, ta dvacítka s cílem na Alpe d'Huez, tak já jsem se na ní těšil. Mm-hmm. Protože to je můj terén. To je místo, kde já jsem ochotnej a schopnej podat svůj nejlepší výkon. Mm-hmm. Ale ty rovinaté etapy, to je prostě tam člověk trpí. A to jsou zase etapy, na který se těší sprinteři, na který se těší závodníci jako Matthew Van Der Poel, který mimochodem, oslý můstek, ano. Matthew Van Der Poel, to, co předvedl v té poslední etapě na Champs-Élysées přes Montmartre, s Tadejem Pogačarem opět,
0: jak jinak.
1: Tak tahle ta dvojice jako vesmírných závodníků, tak to, co předved Matthew Van Der Poel, jak v té etapě, kterou vyhrál v půlce Tour de France, tak v té etapě, kterou vyhrál v té poslední, tak jako klobouk dolů. Neskutečný, co ten člověk je ze sebe schopný vyždímat. Ono je nějaký vlámský, nebo prostě pořekadlo v cyklistice, že tohle je výkon, který jde až jako spod nechtu u palce, u nohy. Jo. Ale já si myslím, že to šlo ještě od někaj dál, protože tohle to, co předvedl, kde vyčerpal za sebe úplně maximum, tak to se fakt jako, to byla podívaná, hodná právě zakončení týhletý výjimečně nádherný Tour de France.
0: Vzpomínky nám stal 2019, Matěj Van Der Poel nejenom, že je nejsilnější, ale ještě ze sebe prostě absolutně nepochopitelně dokáže dostat do poslední kapičky 100% té energie, kterou má. Jirko, tak asi ten Montmartre tam zůstává, ne? Já myslím, že tohle se asi nedá zrušit.
1: To by byla strašná škoda. A jako mně se na tom líbí, že to mají rádi i ti závodníci. Ta atmosféra je tam úplně stejná, jak na Alpe d'Huez, ale je to kultivovanější. Jako kdo tam jednou byl, ať na tom Alpe d'Huez, anebo na tom Montmartre, a slyší, jak, já nevím, 10 000 lidí zpívá jednu písničku, skáčou do rytmu, nejdřív doprava, pak doleva, je to prostě, z toho mám husí kůže, ještě teď, když se na to vzpomenu. Samozřejmě pak jsou tam ty zážitky, kdy jsme jeli autem na těch stoupáních, ať v těch Vogézách, nebo na Alpe d'Huez, a ti fanoušci vám to auto málem otočí na střechu, lezou vám po střeše, po haupně, stříkají vám do, pokud zapomenete jako já, zavřít okýnko, tak já jsem přijel do cíle a měl jsem na sobě pivo, víno, v klíně hranolky, celý zlitý od hlavy jak patě vodou, protože letos byla nějaká novinka, že byly stříkací pistole, takže jsem dostal několikrát zásah, ale to je ta atmosféra, to je prostě to krásný a je to ten důvod, proč ty lidi jsou tam tak dlouho dopředu, oni to mají prostě jako nekonečnou party.
2: Repríza pořadu Kilometry Jiřího Ješka.
0: Zmínili jsme to, co zmiňoval Pavel Bittner, zmínili jsme ty tři místa Vogézy, Paříž a tedy Alpe d'Huez. Já na chviličku se u Alpe d'Huez zastavím, protože tam jsem na ty dvě etapy, které tam končily, byl já, hodně mě právě rozesmáli francouzští komentátoři v televizi. Víš, jak říkali, možná to potom ono to proniklo ven, víš, jak říkali, tady je Pogačarovi na tom kopci, Pacman, takový ten žlutý, co žere ty kuličky prostě,
1: jo,
0: protože
1: ano,
0: on
1: ano,
0: vlastně
1: ano.
0: Začínal dole a měl prostě nějaké 3,5 minuty na jako neuvěřitelně kvalitní únik, který tam byl, a oni prostě tohle použili a mě to úplně jako sundalo, protože mi to přišlo, že to strašlivě sedí. A tady Pogačar za těch 35 minut prostě jako ten Pacman dokázal prostě sežrat úplně všechno, co před ním bylo. A já jsem vlastně byl mezi skupinkou řeckých fanoušků a amerických fanoušků. S Američany jsme mimochodem probrali především to, že právě to, co říkal Tomáš Třeštík, že jak je možné, že tohle je zadarmo. Hmm. Že to by prostě v Americe absolutně nebylo možné ještě v době, kdy se tam konal světový šampionát a řešilo se, kolik tisíc dolarů prostě stály lístky na to vyřazovací část vlastně toho turnaje. Zatímco tady, jak ty si říkal, kdo přijde, ten přijde, kdo vidí, ten vidí. A prostě tohle byla vlastně jedna z těch věcí, které asi tady Pogačar možná měl napsané v zápisníčku, že tenhle ten kopec chce vyhrát, i když potom tvrdil, že vůbec neví, kolik to měl ten rekord Marka Pantányho, tak ten rekord tedy padl. A zároveň jsme se bavili o tom, že tam bylo prostě tak strašně moc lidí, že je otázka, jestli to takhle může vůbec pokračovat dál. Oni se tam přidávají ty bariéry, ale přeci jenom došlo tam k jednomu hodně ošklivému incidentu. Doplatil na to absolutně ne svojí vinou Rubio, pro kterého skončila Tour de France, což je prostě šílené. On, ten člověk vůbec za nic nemohl. A je to prostě otázka, jestli se tohle nějakým způsobem dá vyřešit. A nebo jestli se bude muset třeba přistoupit k tomu, že by ty bariéry musely být všude, nebo že by se nějak omezilo prostě počet lidí. Už takhle byla vlastně omezena doprava, to už jako den a půl před etapou tou první se zabránilo tomu, aby tam přijížděly další auta, protože i když Alpe d'Huez není malé alpské městečko, tak pořád je to alpské městečko. A když se na ten kopec, na těch 21 zatáček chce postavit několik set tisíc lidí, tak prostě všichni nemůžou přijet autem. No,
1: nebyl tam milion, jako kdysi byl rekord na Alpe d'Huez, ale prý právě díky i těm nějakým restrikcím 600 tisíc, tak to je prostě šílený a bohužel to, co se stalo Rubiovi, to, že prostě před ním zabrzdilo auto, tak to se prostě jako asi musí stát na takovýmhle, v takovýmhle davu a v tom počtu těch krizových situací, kterých i já, který jsem tam jel 2 hodiny před závodem, tak jsem měl, kdy prostě jsem měl pocit, že jsem přejel asi 50 lidem špičky a prsty jako u nohou, protože prostě ty lidi nemají půd sebe záchovy. Ale co na tom je vlastně fantastickýho, že tam nikdo se na nikoho nezlobí, není tam žádná animozita, jak mezi fanoušky, tak třeba mezi policií a těmi fanoušky, protože když už tam policie zasáhne, tak zasahuje spíš jako z důvodu, že chtějí chránit ty lidi, kteří jsou třeba podnapilí, a protože kdyby někdo spadnul pod to auto, a i když tam to auto jede prostě pomalu, tak by to bylo těžký zranění. Takže tohleto se mi na tom líbí, ale jako je to do budoucna se to nějak asi bude muset řešit, protože ty lidi jsou jakoby vynalézavější v těch různých sebeprezentačních jako projevech, to, že jsem tam viděl úplně nahé chlapy, ženy oblečené prostě zase naopak jako do kožichů, měli na sobě přeskáče, viděl jsem někoho s lyžema, prostě šílený věci, zvířata, Jurský park, já nevím.
0: Já mám rád takovou oblíbenou dvojici nafukovacích jednorožců. Ty mám rád, jo. Ti evidentně cestují z celou tour a ty mám zase moc rád já.
1: Já jsem viděl spoustu fanoušků, který jsem viděl vlastně každý den, stejně jako samozřejmě slavného fanouška Didiho Senfta, toho čerta, toho ďábla Tour de France, tak také, ten už je tak dokonce sofistikovaný, že má svůj instagramový profil, kde každý den ukáže, kde je, aby si ho lidi mohli najít. Prostě těch příběhů je tam strašně moc. Neměli jsme čas dneska, trošku mě to teď mrzí, že jsme neprobrali české závodníky, ale budeme se jim věnovat za týden, protože ta práce, kterou tam odvedl Matias Vacek, to byl pro mě jeden z největších highlightů té Tour de France. To, jak pomohl Matsi Pedersenovi a oba dva. I to, že Mats Pedersen ten zelený trikot nejlepšího sportéra vybojoval a způsobem, jakým mu Matias Vacek k němu pomohl, neskutečný, a to fakt jako to chci probrat příští týden. A stejně tak hrdinství Pavla Bittnera po tom, co se rozsekal v 70 km rychlosti, přišel jako to, o kolik přišel kůže a hlavně třeba na dlani, o kterou se pak druhou půlku Tour de France musel opírat o řidítka, jako fakt hrdinství. A to, co předváděl třetí Čech, třetí do party Jakub Otruba v těch dvou únicích dne. A to, jak všichni tři byli pozitivní od první etapy do poslední, každý den, kdy jsem měl možnost s jedním z nich mluvit, tak jako já z nich mám tak strašně radost, jakou máme generaci závodníků, že určitě tomu budeme věnovat příští kilometry.
0: Mohli bychom tady o Tour de France mluvit hodiny, tak se moc omlouváme za to, jestli jsme neprobrali zrovna tu stránku, na kterou jste se třeba těšili. Pokusíme se to napravit v následujících týdnech.
1: A příští týden určitě dáme prostor i vám, posluchači, abyste nám zavolali třeba nějakou otázku.
0: Takové byly dnešní kilometry Jiřího Ješka znovu s Jiřím Ješkem ve studiu tady na Vinohradské 12. Já jsem za to strašně rád. Jirko, moc děkujeme a těšíme se.
1: Karle, děkuju, krásný den.
2: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.

0: Fotbal na Radiožurnálu Sport.
1: Fotbalová Slavia má účast v hlavní fázi Ligy mistrů díky titulu jistou. Sparta musí v kvalifikaci přejít přes dva soupeře. Tím prvním bude Olympique Lyon, za který hraje reprezentační záložník Pavel Schulz. V minulé sezóně dres francouzského klubu oblékal i spartanský středopolař Adam Karabec.
2: To bude pro mě speciální zápas. Samozřejmě Lyon má neuvěřitelnou kvalitu, ale je to playoff a myslím si, že stát se může cokoliv, když budeme kompletní a podáme všichni na standardní výkon.
1: Úvodní duel třetího předkola Ligy mistrů mezi fotbalisty pražské Sparty a Olympiku Lyon začne v úterý ve 20 hodin a Radiožurnál Sport ho odvysílá v přímém přenosu.
0: Pohárový fotbal v přímých přenosech na Radiožurnálu Sport.
3: Poslouchej Sport.
0: Radiožurnál Sport. Napětí, emoce, špičkový volejbal. Mistrovství Evropy ve volejbalu žen po 29 letech opět v Brně. Dva týdny plné strhujících výměn, dramatických momentů a radosti z vítězství. Od 21. srpna na brněnském výstavišti v pavilonu P. Buďte u toho, buďte sedmým hráčem na hřišti na cestě za vítězstvím české reprezentace. Více na eurovolej2026.cz. Hlavním mediálním partnerem akce je Radiožurnál Sport.
4: Posloucháte Radiožurnál, je 11 hodin. Zprávy připravila Anna Horáčková. Nejstarším občanským průkazům dnes končí platnost. Týká se to tisíců lidí v Česku. Evropa si připomíná den romského holokaustu. Teplice vyhrály ve druhém kole šance ligy v Liberci 1-0. Domácí dohrávali v 9. Pozor na nehodu na dálnici D1 z Vyškova do Brna na kilometru 197,5. A počasí neděle bude oblačná až polojasná, na horách může zapršet a teploty dnes většinou do 30 stupňů.
3: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
4: Dnes končí platnost nejstarších občanských průkazů vydaných do konce června roku 2000. Jde o knížkové doklady nebo zalaminované kartičky. Podle ministerstva vnitra je stále může mít zhruba 4700 lidí v Česku. Od zítřka už je ale nebudou moct používat jako doklad totožnosti. Hekři napadli web Státního zdravotního ústavu, který od včerejšího večera stále nefunguje. Instituce o tom informovala na síti X. Podle mluvčí ústavu Štěpánky Čechové nejsou v ohrožení žádná citlivá data, laboratorní údaje ani provoz ústavu. Web totiž provozuje externí firma. Útok teď analyzují odborníci, říká Čechová.
5: Napadení webových stránek Státního zdravotního ústavu jsme nahlásili Národnímu úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost. Probíhá forenzní analýza útoku. Z důvodu forenzní analýzy bude web nedostupný pravděpodobně minimálně dalších 48 hodin.
4: Přesně před 82 lety nacisté hromadně zavraždili všechny romské vězně takzvaného rodinného tábora v koncentračním a vyhlazovacím táboře Osvětim 2 Březinka. Evropa si proto dnes, 2. srpna, připomíná den romského holokaustu.
6: Nacisté v noci z 2. na 3. srpna roku 1944 zavraždili v Osvětimi 4300 Romů a Sintů ze 14 zemí. Nacistický režim je označoval za rasově méně cenné. Takzvaným cikánským táborem prošlo za dobu jeho existence zhruba 23 tisíc lidí z celé Evropy, včetně 5,5 tisíce českých Romů. Mnozí umírali hladem a nemocemi ještě před transportem do plynových komor. Evropský parlament uznal Den romského holokaustu v roce 2015. Instituce Evropské unie si tak každoročně připomínají 500 000 Romů a Sintů, kteří byli zavražděni během druhé světové války. Zdeňka Trachtová, Radiožurnál.
4: Záchranné stanice pro volně žijící živočichy evidují za první půlrok rekordní nárůst přijatých zvířat. Celkem jich bylo přes 22 tisíc, což je zhruba o 20% víc než loni za stejnou dobu. Je to i kvůli letošním vysokým teplotám, které přehřívají hnízda. Záchranné stanice ale často narážejí na hranici kapacity, jak kvůli personálu, tak dlouhodobému podfinancování. To navíc vyúčtovávají zpětně a letos jsou problémem i spožděné peníze od ministerstva životního prostředí. Proč to vysvětluje Kateřina Kateřina Pacíková z tiskového oddělení rezortu.
7: Kvůli nezbytným škrtům totiž nebylo letos možné čerpat finance na podporu záchranných stanic přímo ze státního rozpočtu, konkrétně z programu Péče o krajinu, a bylo proto nutné udělat změny v nastavení programu. Náhradní řešení jsme našli skrze Státní fond životního prostředí a díky tomu stanice nepřijdou o 25 milionů korun na svůj provoz.
4: Podle ochránců přírody by ale na zajištění chodu záchranných stanic byl potřeba zhruba čtyřnásobek, tedy 100 milionů.
6: Sport. Fotbalisté Teplic mají po dvou kolech šance ligy plný počet bodů. V Liberci zvítězili 1-0. Domácí přitom hráli už od prvního poločasu v oslabení. Po červených kartách museli předčasně došat jen Vasil Kušej a Petr Hodouš. O vítězný gól se v 61. minutě postaral Lukáš Mareček.
8: Chyběl tomu druhý gól z naší strany, to myslím si, že dát druhý gól tak je po zápase, ale po tom gólu jsme byli až si myslím moc pasivní. Vyhrávali jsme si to na jejich půlce a vyčkávali jsme, což s postupem času jako nás znervoznělo. Navíc Liberec potom vypracoval ke konci 5-10 minut dobrý příležitosti, ten konec jsme dohráli úplně dobře.
6: Slavia zvítězila v Ostravě nad Baníkem 4-0, Slovácko remizovalo s nováčkem Artisem Brno 1-1 a stejným výsledkem skončilo také utkání Plzně se Zbrojovkou Brno. Druhé kolo šance ligy dnes uzavřou tři další zápasy.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
9: Nehoda na D1 před Brnem a překážka u Kácova. Na D1 z Vyškova ve směru do Brna zpomalte za sjezdem na Brno Slatina. Na 201. kilometru se dojíždí do kolony. Ta pokračuje až na 197,5. kilometr. Zasahují tam u nehody dvou osobních aut. Jsou v pravém pruhu s držení okolo půl hodiny. D1 ještě jednou, tentokrát z Brna ve směru do Prahy. Zpomalte za sjezdem na Zruč nad Sázavou. Na 51,5. kilometru stojí kamion ve stoupacím pruhu. Je to za zatáčkou a náhle se vybočuje. Na D3 mezi Dolním Dvořištěm a Prahou opatrně na obchvatu Českých Budějovic. V tunelu Pohůrka pracují silničáři mezi 135. a 136. kilometrem. V obou směrech se projíždí pouze pravým pruhem. A na tahu 152 mezi Novou Bystřicí a Slavonicemi zpozorněte za Albeří. Srazily si tam dvě motorky a tvoří se kolony z obou stran. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
3: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
4: Bude oblačno až polojasno, ojediněle se přidají přehánky, a to hlavně na horách. Teploty dnes 25 až 30 stupňů, na jihu Moravy až 32. Tolik zprávy.
10: 11 hodin, téměř 6 minut, pokračuje vysílání radiožurnálu Sport. Čeští hokejisté do 18 let odehráli přípravný zápas před startem Hlinka Grecky Cupu v Edmontonu. Tento prestižní turnaj začíná už zítra. No a Češi hráli přípravu s Kanadou se šokujícím, troufnu si říct, výsledkem. Češi vyhráli nad Kanaďany 6-0. V každé třetině dali dva góly a o to vítězství se tedy svými trefami zasloužili Suchý, Němec, Birtus, Šejc, Kučera a Hartl. Takže velké překvapení od českých hokejových mladíků. No a na radiožurnálu Sport se budeme za chvíli věnovat našemu dnešnímu tématu dne, a tím jsou zahraniční trenéři u fotbalových reprezentací. Samozřejmě důvod je jasný, od pátku má poprvé v historii zahraničního trenéra také česká fotbalová reprezentace, stal se jim Španěl Santi Denia. Teď ale ještě AC/DC. Hezké dopoledne.
3: Radiožurnál Sport
0: a Ondřej Prokop.

0: Zahraniční trenér u národního týmu. To je v posledních dnech v Česku, hlavně ve fotbalovém prostředí, velké téma. Reprezentaci totiž povede Španěl Santi Denia. Pro Česko je to vůbec poprvé, ale v celosvětovém kontextu to zase tak neobvyklé není. A řešit to budeme a řešíme v dnešním tématu dne. Jak časté to je a jak jsou zahraniční kouči u reprezentací úspěšní, to teď probereme ve studiu s Tadeášem Skalickým. Hezký den.
1: Pěkný den.
0: Tak nejprve k té první otázce, jak obvykle je mít zahraničního trenéra u fotbalu. Reprezentace.
1: Po nedávném mistrovství světa můžeme vlastně poprvé říct, že je to obvyklé, protože poměr zahraničních trenérů národních týmů na světovém šampionátu přesáhl 50%. Poprvé v historii, konkrétně 28 ze 48 koučů byli cizinci. V průběhu historie se jejich počet postupně zvyšuje. To, že českou reprezentaci bude trénovat Španěl Santi Denia, tedy zdaleka není žádná revoluce. Kdybychom chtěli v dějinách mistrovství světa najít úplně nejnižší čísla, museli bychom se vrátit k šampionátům v letech 1974 v západním Německu a 1978 v Argentíně. Na obou turnajích byl totiž jen jeden jediný zahraniční kouč.
0: Zahraničních trenérů u národních týmů tedy přibývá, jaká je ale jejich úspěšnost?
1: Ta dost možná nejpodstatnější statistika hovoří jasně. Žádný zahraniční trenér nikdy nevyhrál mistrovství světa. Jiné je to v historii evropských šampionátů. Tam se to povedlo alespoň jednomu. Němec Otto Rehagel ovládl Euro v roce 2004 s Řeckem. Ale zpátky k mistrovstvím světa. Blízko byli Brit George Rainer nebo se Švédskem v roce 1958 a Rakušan Ernst Happel s Nizozemskem v roce 1978. Oba došli do finále, ale prohráli.
0: Co by tady mohlo být tím důvodem, že se žádnému zahraničnímu trenérovi s reprezentací, kterou vedl, nikdy nepodařilo vyhrát světový šampionát?
1: Jedním z důvodů může být kvalita týmu, které zahraniční trenéři vedli. Vezměje si novodobou historii mistrovství světa od roku 1998. Cizinec vedl národní tým na světovém šampionátu celkem 107krát, jen v 9 případech, ale cizinec vedl reprezentaci top 10 žebříčku Mezinárodní fotbalové federace FIFA a to je zhruba 8%. Nejnovějšími výjimkami jsou třeba Ital Carlo Ancelotti u Brazílie nebo Němec Thomas Tuchel u Anglie. Často vedou zahraniční kouči spíš reprezentace typu Saudské Arábie, Pobřeží slonoviny, Kataru nebo Hondurasu.
0: Tak věřme, že Santi Denia půjde trošku proti těm statistikám, o kterým jsme teď mluvili a třeba se připojí k Otto Rehaglovi a příští Euro s českou reprezentací vyhraje. Všichni bychom si to samozřejmě přáli. S Tadeášem Skalickým jsme probírali to, jak se historicky daří zahraničním trenérům u fotbalových reprezentací. Díky.
1: Naslyšenou.
2: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.

Divoký byl na Radiožurnálu Sport v 11 hodin a 18 minut. 19-letý fotbalista Daniel Barát přestoupil ze Slovácka do Olomouce. Sigma dnes na svém webu uvedla, že s mládežnickým reprezentantem podepsala víceletou smlouvu. Křídelní hráč Barát je odchovancem Slovácka, má na svém kontě dokonce už 19 prvoligových zápasů a také 7 reprezentačních startů, 2 za výběr do 18 let a 5 za tým do 20 let. V něm také dal 2 góly. Generální sportovní manažer a zároveň trenér A týmu Sigmy Pavel Hapal řekl, že v mladém hráči hanácký klub vidí velký potenciál do budoucna. V nejbližší budoucnosti, tedy už dnes odpoledne, bude Olomouc hrát zápas druhého kola šance ligy. Od 15 hodin se utká s mladou Boleslaví. Bohemians ti nastoupí proti Hradci Králové v 17.30 a Pardubice čeká ve 20 hodin Jablonec. Těmito třemi zápasy se uzavře druhé kolo nejvyšší soutěže a vy všechna utkání uslyšíte samozřejmě na Radiožurnálu Sport v přímých přenosech.

0: Eric Clapton, Tears in Heaven, jeho písnička dozněla v 11 hodin a 23 minut. Novým spoluhráčem Víta Krejčího v Portlandu bude křídelní hráč Jeremy Sochan, jehož jenž tedy dosud působil v mistrovském týmu New York Knicks. Při tažení za titulem v NBA 23-letý basketbalista zase tak moc šancí nedostával. Američan s polskými kořeny Stray Blazers podepsal smlouvu na rok. Od mládežnických kategorií reprezentuje Polsko. San Antonio ho draftovalo před 4 lety jako 9. hráče celkově. No a v dresu Spurs během 3 sezon nazbíral v průměru necelých 10,5 bodu a lehce přes 5,5 doskoku. V únoru zamířil k Knicks, za ně nastoupil do 24 zápasů, včetně playoff. No a ve finálové sérii právě proti Spurs zasáhl do 3 utkání.
1: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.

Vítězem portugalského superpoháru je už po 25. rekordman této soutěže FC Porto. Po vítězství 1-0 nad Torense, o kterém rozhodl ve 38. minutě zápasu Dán Viktor Froholt. Zápas se hrál na neutrálním hřišti v Coimbře. Porto tedy vstupuje do nové sezóny hned první trofejí.

0: půl dvanácté na Radiožurnálu Sport vás čekají krátké zprávy. Hezké dopoledne.
1: Radiožurnál je půl dvanácté. Zprávy připravila Anna Horáčková. Dnes začínají platit některá ustanovení unijního aktu o umělé inteligenci. Nově budou muset chatboti a další interaktivní AI systémy upozornit uživatele, že jednají s umělou inteligencí a ne s člověkem. Taky obrázky a videa upravená nebo vygenerovaná umělou inteligencí budou muset být speciálně označená. Evropská unie tak chce bojovat proti takzvaným deepfakes, kterým ale někteří uživatelé věří, že jsou skutečné. Při nočním požáru bytu v pražských Hlubočepích zemřel jeden člověk, další skončil v péči záchranářů. Pražští hasiči o tom informovali na síti X s tím, že příčinou požáru se teď zabývají vyšetřovatelé. Na místě zasahovalo několik jednotek, které oheň dostali pod kontrolu asi po 40 minutách. Předběžná škoda je asi 1 milion korun. Při večerním výbuchu poblíž italské restaurace v centru Moskvy zemřeli 3 lidé, víc než 20 utrpělo zranění. S odkazem na Národní protiteroristický výbor o tom informuje ruská státní agentura TASS. Po domácku vyrobené výbušné zařízení se do restaurace snažila vnést žena. Člen ostrahy jí v tom ale zabránil. Oba při výbuchu zemřeli. Třetí z obětí má být jeden z hostů. Motiv činu zatím není známý. Podle ruského servisu BBC byla v restauraci v tu dobu soukromá oslava generála ruských ozbrojených sil. A autobusy na Pelhřimovsku a Humpolecku jezdí ode dneška podle nových jízdních řádů. Přibyla i nová přímá linka z Pelhřimova dopravy do Prahy na zastávku Rostily. Spoj pojede do Prahy ve špičkách pracovních dnů každých 60 minut a cesta zabere necelé 2 hodiny. A nový přímý spoj povede i mezi Prahou a Pacovem. Linka pojede přes Vlašim v pracovní dny ráno každou hodinu, po zbytek dne ve 2 hodinových intervalech.
2: Sport.
1: Tenista Dalibor Svrčina nezvládl závěrečné kolo kvalifikace kanadského turnaje Masters v Montrealu a v hlavní soutěži nenastoupí. Ostravský rodák podlehl Francouzovi Droguetovi 6-4, 3-6 a 4-6. V hlavní soutěži se představí trojice Čechů Jiří Lehečka, Jakub Menčík a Vít Kopřiva. Ženský turnaj letos hostí Toronto, kde bude startovat 8 českých tenistek. Jako první vstoupí do turnaje Sara Bejlek, která se už dnes večer utká s Číňankou Wang Xiu.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Nehoda na D1 před Brnem a překážka u Kácova. Na D1 Zbyšková ve směru do Brna zpozorněte za sjezdem na Brno Slatina. Na 201. kilometru se zastavuje, následná fronta pokračuje až na 197,5. kilometr. Tam zasahují u nehody 2 osobních aut, projíždí se pouze levým pruhem, celé je to na bezmála půl hodiny. Na D1 z Brna ve směru do Prahy opatrně za sjezdem na Zruč nad Sázavou. Na 51,5. kilometru stojí kamion ve stoupacím pruhu. Na D8 z Ústí nad Labem ve směru do Prahy spozorněte za sjezdem na Kralupy nad Vltavou. Na 7. kilometru stojí osobní auto ve stoupacím pruhu, je to za zatáčkou a náhle se vybočuje. Na D4 z Příbramy ve směru do Prahy velmi opatrně před sjezdem na Jíloviště. Na 10. kilometru leží plastová krabice v pravém pruhu. Na tahu 3 z Tábora směrem do Prahy opatrně na konci dálnice D3. Na 62. kilometru se zastavíte, pomalej se jede až do Miličína, zdržení je okolo 10 minut. A silnice 152 mezi Novou Bystřicí a Slavonicemi je za Albeří neprůjezdná. Odklízejí tam následky nehody 2 motorek. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
2: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: I dál bude oblačno až polojasno, ojediněle zaprší, a to hlavně na horách. Teploty dnes 25 až 30 stupňů Celsia, na jihu Moravy až 32 a na horách se ta maxima zastaví většinou kolem 20. To byly zprávy.
2: Poslouchej Sport.
4: Radiožurnál Sport.

11 hodin 38 minut dál posloucháte Radiožurnál Sport. Tlak na šéfa Mezinárodní fotbalové asociace, tedy FIFA, tedy na šéfa FIFA Gianni Infantina stoupá. Šéf organizace European Leagues, která združuje 53 evropských mužských a ženských profesionálních lig, případně organizace, které je mají tak říkajíc na povel, tedy včetně české LFA, tedy ligové fotbalové asociace, Claudius Schäfer uvedl, že pozice Gianniho Infantina v čele Světové federace FIFA vypadá neudržitelně. Reagoval tak na jeho zkrachovalý plán na prodej podílu na světových šampionátech soukromým investorům. Infantinův návrh prodat část komerčních práv na mistrovství světa do soukromých rukou vyvolal většinový odpor ve fotbalových organizacích, navzdory tomu, že v pátek tedy FIFA od plánu oficiálně odstoupila. Podle Schäfera by celá kauza měla mít pro Infantina, a teď cituji z jeho vyjádření pro švýcarský list Sonntagszeitung, jediný možný následek, tím samozřejmě asi míní odstoupení Infantina. Ten zhruba po třech dnech od vyhlášení v pátek oznámil, že tedy od plánu kvůli všeobecnému odporu odstupuje. Kontinentální organizace, ta evropská UEFA nebo na Severní a Střední Ameriky, tedy CONCACAF, v sobotu uvedli, že už ztratili v jeho vedení důvěru. Podle Schäfera, který je zároveň šéfem švýcarské ligy, bylo hlavním cílem návrhu FIFA zvýšit zisk třetích stran díky většímu počtu soutěží a jejich účastníků. No a jeho organizace European Leagues byla proti tomu návrhu kvůli tomu, že by přidal zápasy do už tak nabitého kalendáře a poškodil by právě národní ligy. Navíc o těch plánech nevěděl vlastně kromě Infantina prakticky nikdo, ani rada FIFA, což je řídící orgán právě tohoto světového zastřešujícího orgánu fotbalu.

0: Raymonds dohráli v 11 hodin a 42 minut, no a v pravidelném nedělním povídání o sportovních stavbách, kterému se teď budeme věnovat, jsme už mluvili o mnoha stadionech pojmenovaných po slavných sportovcích, ale teď premiérově představíme dokonce celé město. Ve Spojených státech amerických totiž jedno pojmenovali po slavném atletovi. Jehož jméno však už nejspíš hodně lidí zapomnělo, tak přestaneme asi teď už mluvit v hádankách. Kolega Lukáš Michalík, který je se mnou ve studiu, doplní o kom mluvíme a po kom je pojmenované město.
1: Hezký den, pojmenované je po Jimu Thorpovi, což byla možná první velká atletická hvězda moderních dějin. Thorp byl Indián z kmene Sauků, který se narodil v roce 1887. V té době se tehdejší americká vláda snažila Indiány začlenit do běžné společnosti a Thorpa po smrti obou rodičů poslali úřady do internátní školy. Tam jeden učitel objevil jeho sportovní talent a začal systematický trénink. Na olympijských hrách ve Stockholmu v roce 1912 se pak stal Thorp hlavní hvězdou, když vyhrál atletický desetiboj a k tomu taky moderní pětiboj. Rok po těchto úspěších ale o medaile hvězdný sportovec přišel, protože ještě před atletickou kariérou hrál chvíli za peníze baseball a tím přišel o status amatéra, který tehdy olympijský výbor vyžadoval. Po odebrání medailí se tedy k baseballu vrátil a kromě toho hrál profesionálně taky americký fotbal. Později získal ocenění pro nejlepšího amerického sportovce první poloviny 20. století.
0: To je samozřejmě úctyhodná kariéra, ale přesto, jak se stalo, že je po něm pojmenované celé město?
1: Po Thorpově smrti v roce 1953 mělo být jeho tělo pohřbené v rodné Oklahomě, tomu ale zabránila jeho třetí manželka a to dost bizarním způsobem. Tělo slavného sportovce prodala za $100,000 dvěma malým městečkám v Pensylvánii, která v té době hledala způsob, jak přitáhnout turisty. Obě města za společné peníze postavila mauzoleum, ve kterém je uchované Thorpovo tělo, a aby to turisti nemohli přehlédnout, obě města se spojila a přejmenovala na Jim Thorp. To je skutečný název města, takže je to stejné, jako kdyby se například nějaké české město přejmenovalo na Emil Zátopek. Důležité je zmínit taky to, že sám legendární sportovec Thorp nikdy v životě toto místo nenavštívil a nebyl s ním nijak spjatý.
0: Zmínil si mauzoleum, které mělo sloužit jako velká turistická atrakce. Jak vypadá?
1: Jde o venkovní prostor, jehož součástí je socha zachycující Thorpa při běhu a hlavně tedy samotná hrobka z červené žuly. Ta je vystavěná na hlíně, která byla na místo symbolicky převezená z rodné Oklahomy, z olympijského stadionu ve Stockholmu a taky z baseballového hřiště v New Yorku, kde Thorp hrával tento sport. Před několika lety se potomci Jima Thorpa snažili získat jeho tělo zpět a pohřbít ho na indiánském pohřbě. Soud ale rozhodl tak, že ostatky slavného sportovce zůstaly na původním místě.
0: S poměrně kuriózním příběhem tedy byl ve studiu Lukáš Michalík. Díky.
1: Díky, naslyšenou.

0: Už delší dobu se trápí americký tenista s českými kořeny Sebastian Korda s bolestmi zad a nakonec po 4 měsících právě takového trápení se rozhodl pro menší operaci, která by mu snad mohla pomoci a měla. Věříme, že ano. Syn vítěze Australian Open z roku 1998 Petra Kordy a bývalý 15. hráč světového žebříčku hrál naposledy na turnaji Masters v Miami v březnu.
1: Poslouchej Sport.
2: Radiožurnál Sport.

0: Fanoušci českého orientačního běhu už odpočítávají poslední dny do startu domácí zastávky světového poháru. Na Šumavě v okolí Vyššího Brodu budou mít od středy medailová očekávání hlavně od Terezy Roturie. 27-letá reprezentantka totiž na nedávném světovém šampionátu ve sprintech v italském Janově získala jeden z titulů pro Česko po 17 letech. Před závody na dlouhých tratích v aréně Martínkov s Terezou Roturie mluvil Jakub Kanta.
1: Jak se těšíte po těch městských závodech do lesa?
2: Těším se moc, přece jenom les je takové to naše gro toho orientačního běhu. Převážná většina orientačních běžců, kdyby si měla vybrat, jestli na dosmrti bude běhat v lese nebo na dosmrti ve městech a musí zvolit jenom jedno, tak to bude ten les a u mě to tak bude také. Takže ty sprintové distance, ač jsou svým způsobem hodně specifické a vlastně mají něco do sebe a taky člověka baví a naplňují, tak přece jenom ta krása pobíhání v uvozovkách po lese, tak je to, co mě naplňuje nejvíc, takže se těším. Terény okolí Vyššího Brodu budou velmi náročné, ale krásné. I když to člověk v průběhu toho závodu nemůže užívat tak naplno a kochat se okolo, tak i tak ta atmosféra tam bude skvělá. Divácky přeci jenom je to super, že teďka se to koná vlastně světový pohár na území České republiky. Český svaz je proslulý světově dobrou organizací. Vždycky se spousta závodníků ze zahraničí těší právě na akce, které jsou pořádány tady v Česku a pro nás je to skvělé a takový velký bonus, protože tam zároveň bude i spoustu fanoušků a je to takový velký svátek celého českého orientáku.
1: Organizátoři říkali, že až 3000 lidí denně by mělo docházet na ty vaše závody, ale mě zajímá, jak se těšíte vy i z toho pohledu, že budete úřadující mistryně světa v KO sprintu. Pomůže vám tohle třeba?
2: Hlavní, co pomůže, tak asi mě osobně už je takový ten velký tlak, kterým do určité míry možná opadl, protože přece mistrovství světa byl náš vrchol vlastně sezóny. Tento světový pohár je až v podstatě na, dalo by se říct, v druhém místě, pak ještě společně máme mistrovství Evropy, které bude v Litvě až na konci září, nicméně tím, že je to diametrálně odlišná distance, vlastně z těch měst se přesuneme do lesa na mnohem delší délky. No je těžké být vlastně plně připravený po té fyzické stránce, takže já sama jsem zvědavá trošku v očekávání, co mé tělo bude schopno ukázat. Přeci jenom se i od mistrovství potýkám s lehkým zraněním, takže ten trénink, ač by bylo vlastně i tak hodně zkrácený a do určité míry expresní, tak bohužel i teďka narušen vlastně zraněním, takže budu doufat, že vlastně nakonec se na ten start budu moc postavit, ale těším se a doufám, že budu moc předvést v rámci všech možností ty nejlepší výkony.
1: A stihla si vlastně Tereza Roturie i trochu třeba odpočinout po tom světovém šampionátu v italském Janově?
2: Já jsem pak naštěstí to měla naplánované, že jsem rovnou z Itálie přejela autobusem do Francie, kde mám vlastně část mojí rodiny a trávili jsme tam necelý týden v horách s přáteli a s rodinou. Byl tam zároveň i velký francouzský národní den, takže do určité míry jsem si odpočinula minimálně po té mentální stránce. To byla velmi příjemná změna z těch možná neúplně krásných janovských uliček, tak přenést se zase do přírody a být obklopen horami a trošku se navnadit právě teďka na tu lesní část této sezóny.
1: Zvykla jste si i díky tomu šampionátu v Itálii a pobytu ve Francii na to velké horko, které zřejmě bude i během světového poháru na Šumavě.
2: Věřím, že to tělo se už snad možná adaptovalo. I vlastně my jsme před mistrovstvím světa jsme měli závěrečnou přípravu tam v italském Janově a tam ty teploty byly vlastně možná o stupínek ještě vyšší, než byly pak v průběhu šampionátu. A ten týden mezi šampionátem jsem se snažila i aplikovat heat training a trošku se vlastně na to teplo takhle adaptovat, připravit. Je pravda, že teďka poslední už týden a půl se nacházím v Česku a třeba v okolí Liberce ty teploty spíš byly takové podzimní, jako 15 stupňů v létě si člověk úplně nepředstavuje.
1: Že jste běhala v bundě.
2: Přesně, takže jsem si vzala i párkrát, možná o vrstvu víc, než bych si v létě představovala. Na druhou stranu věřím, že to tělo je trošku adaptováno a v tom lese to bude přece jenom příjemnější než v těch městech.
1: Říká reprezentantka v orientačním běhu Tereza Roturie. Z Prahy Jakub Kanta, Radiožurnál.

0: Fotbal na Radiožurnálu Sport.
1: Fotbalová Slavia má účast v hlavní fázi Ligy mistrů díky titulu jistou. Sparta musí v kvalifikaci přejít přes dva soupeře. Tím prvním bude Olympique Lyon, za který hraje reprezentační záložník Pavel Schulz. V minulé sezóně dres francouzského klubu oblékal i spartanský středopolař Adam Karabec.
2: To bude pro mě speciální zápas. Samozřejmě Lyon má neuvěřitelnou kvalitu, ale je to playoff a myslím si, že stát se může cokoliv, když budeme kompletní a podáme všichni na standardní výkon.
1: Úvodní duel třetího předkola Ligy mistrů mezi fotbalisty pražské Sparty a Olympiku Lyon začne v úterý ve 20 hodin a Radiožurnál Sport ho odvysílá v přímém přenosu.
0: Pohárový fotbal v přímých přenosech na Radiožurnálu Sport.
3: Poslouchej Sport.
0: Radiožurnál Sport.
4: Posloucháte Radiožurnál, je 12 hodin. Začínají hlavní zprávy. U ženy hospitalizované na Bulovce po návratu z Ugandy se nebezpečná nákaza neprokázala. Trump zrušil plánovaný úder na Irán, přiměl ho k tomu telefonát se saudským korunním princem. Fotbalisté Hradce Králové nastoupí v lize na hřišti Bohemians. Olomouc bude hrát s Mladou Boleslaví. Pozor na pomalu jedoucí kolnu před Brnem z Vyškova od 201. kilometru. A počasí taky odpoledne bude oblačno až polojasno, jen výjimečně s přeháňkami a teploměry ukážou až 30 stupňů na jižní Moravě i 32. Dobré nedělní poledne vám přeje Anna Horáčková.
3: Radiožurnál, hlavní zprávy. Víme, co se děje.
4: U ženy hospitalizované v pražské fakultní nemocnici Bulovka se nepotvrdila nákaza nebezpečnou nemocí. Radiožurnálu to potvrdila mluvčí ministerstva zdravotnictví Naďa Chatová. Žena byla na Bulovce od včerejšího odpoledne, kdy tam zdravotníci ve speciálním bioboxu převezli z Hradce Králové. Předtím se totiž vrátila z Ugandy a měla zdravotní problémy. Laboratorní vzorky vyhodnocoval přes noc Kochův institut v Berlíně, říká Naďa Chatová.
5: Laboratorní výsledky z Berlína potvrdily, že u ženy, která se vrátila z Ugandy a byla včera převezena do fakultní nemocnice Bulovka, byla vyloučena vysoce nebezpečná nákaza, a to včetně eboli. Pacientka zůstává nadále v péči lékařů fakultní nemocnice Bulovka, kteří pokračují v dalších vyšetřeních s cílem upřesnit konečnou diagnózu.
4: Včera na českých silnicích zemřelo 5 lidí a 9 se těžce zranilo, vyplývá to z policejních statistik. Tragicky skončila mimo jiné nehoda v újezdě nad Lesy v Praze, kde se srazila dodávka s motorkářem. Dosud nejtragičtějším dnem v roce byl 27. červenec, kdy na silnicích zahynulo 6 lidí. Od začátku roku pak policie eviduje 227 obětí dopravních nehod. Americký prezident Donald Trump oznámil, že ruší chystaný rozsáhlý úder na iránskou energetickou infrastrukturu. Podle něj se strany dohodly na základních obrysech dohody a Irán znovu otevře Hormuzský průliv. Krok přišel jen pár hodin poté, co Trumpovi v sobotu telefonoval saudský korunní princ Mohammed bin Salman. O odklad žádali i další země regionu – Katar, Emiráty, Turecko a Pákistán.
6: Washington se spolu s Izraelem chystal na jednu z nejtvrdších vln náletů od začátku pětiměsíční války. Měla to být odpověď na iránský raketový útok na americkou základnu v Jordánsku a na blokádu Hormuzského průlivu. Ještě v pátek Trump s Camp Davidu hrozil, že bude Irán být velmi tvrdě, dokud se sám nevzdá. Irán mezitím varoval, že jakýkoliv útok Spojených států nebo Izraele narazí na rozhodnou odpověď. Jana Ciglerová, Radiožurnál.
4: Řecké úřady zadržely dva muže podezřelé z neumyslného způsobení jednoho z rozsáhlých požárů. Plameny měly zažehnout jiskry z kabelů propojujících větrnou farmu s hlavní rozvodovou sítí. Oba muži se na výstavbě farmy podíleli. V boji s požáry v zemi pomáhá taky tým českých hasičů. Včera tým zasahoval u města Navpaktos na pevninské části země u Korinského zálivu. Podle velitele české jednotky v Řecku Petra Vodičky k požárům hasiči vyjeli i během dnešního rána.
7: Naším úkolem bude bránit přestupu požáru z té černé, shořelé black zóny na neschořelou část. Budeme mít nasazeny zvlášť 3x20 plus kyrkolka bude vyjíždět právě do té black zóny, dohršovat ohniska.
4: Španělská vládní strana Sumar i marocké sdružení pro lidská práva podezírají marockou vládu ze zodpovědnosti za průnik desítek tisíc Maročanů do španělské Seuty. Vyzvali proto, aby incident, při kterém zemřelo skoro 70 lidí, vyšetřila OSN. Deník New York Times tvrdí, že podle svědků maročtí pohraničníci povzbuzovali migranty k překročení hranice.
8: Policisté na okraji centra Seuty nakládají do aut a odvážejí skupinku zřejmě Maročanů, kteří tu klidně sedí na svodidlech u silnice a svačí. Jinak je ve městě klid a drtivá většina příchozích se vrátila do Maroka. O kus dál jsou 13-letí mladíci. Jeden spal v centru pro nezletilé, další na pláži. Znají se z Maroka a sešli se tady v Seutě, když před několika dny přišli. Jeden z nich hranici obeplaval. Doufají, že získají doklady a budou smět do pevninského Španělska. Severoafrická Seuta je v šengenském prostoru dlouhodobě ve zvláštním režimu a při cestě do zbytku Španělska platí kontroly. Ze Seuty Dominik Tesár, Radiožurnál.
3: Radiožurnál. Hlavní zprávy.
0: Víme, co se děje u vás.
4: Národní knihovna otevírá novou výstavu s názvem Ze stínu ke světlu o ztracených židovských knihách. Představí výsledky dlouholetého výzkumu českých vědců. Ti zkoumali, komu patřily hebrejské tisky, které za druhé světové války ukradli nacisti. Část dokumentů se podařilo dohledat v pražském Klementinu. K vidění budou od úterý.
9: Já se osobně domnívám, že ty knihy, které měla převzít původně do správy Rada židovských náboženských obcí v Československu, ty knihy, které skončily v Klementinu, tak tady skončily vlastně omylem.
10: Z textů umístěných na vysokých panelech se návštěvníci dozvědí, jaké typy knih nacisté zabavovali, co s nimi plánovali a také zjistí, jak se historikům podařilo určit, odkud jednotlivé svazky pocházejí.
9: Kromě toho tu máme i nejstarší tisk, čtvrtý svazek z vydání Mišne Tora 1575.
10: Jak dál popisuje badatel Jiří Blažek, pro zkoumání knih je důležité každé razítko, rukopisná poznámka nebo signatura. Michaela Vetešková, Radiožurnál.
4: Oběti romského holokaustu dnes v Letech u Písku připomene Muzeum romské kultury. Přímo v památníku holokaustu Romů a Sintů můžou zájemci od 16 hodin navštívit přednášku archeologa Pavla Vařeky. Návštěvníkům na místě přiblíží minulost bývalého koncentračního tábora v Letech.
11: Přednáška Pavla Vařeky ukáže, jak odborníkům pomohly moderní technologie při hledání základů táborových budov. Zároveň představí drobné osobní předměty vězňů, kteří v něm pobývali. Setkání zakončí od 17 hodin a 15 minut pětní připomínka u nouzového pohřebiště. Z Letů u Písku Michal Bělský, Radiožurnál.
4: V Dolánkách u Turnova je pro veřejnost přístupný nový rekreační areál s biotopem. Na místě bývalého koupaliště vzniklo přírodní jezírko se zázemím a místem k odpočinku. Stavbaři tento týden odstranili zábrany, zprovoznili technologie, sprchy a taky veřejné osvětlení. Práce stály 25 milionů korun.
12: Mluvčí radnice Marcela Jandová na webu upozorňuje, že je biotop přístupný pouze pěšky, na kole nebo na koloběžce. Kiosek provozovatel otevře během srpna. Lidé se můžou v jezírku na vlastní nebezpečí koupat. Voda se ale čistí pouze biologicky. Kvalita vody proto není zaručená. Studnova Johana Tománková, Radiožurnál.
3: Sport.
13: Fotbalisté Olomouce se ve druhém kole šance ligy utkají s Mladou Boleslaví. Hanáci budou bojovat o premiérové body v nové sezóně.
14: Sigma na úvod nejvyšší soutěže prohrála na hřišti Jablonce, kde ztratila vedení 1-0. Naopak Středočeši zahájili nový ligový ročník vítězstvím 4-2 v Brně nad Artisem. Duel Olomouc Mladá Boleslav začne v 15 hodin. V 17:30 má výkop souboj Bohemians Hradec Králové, ve kterém se Východočeši představí jen 3 dny po postupu do třetího předkola Evropské ligy, podobně jako Jablonec, který prošel do stejné fáze kvalifikace konferenční ligy a ve 20 hodin ho přivítají Pardubice. Všechna utkání odvysílá Radiožurnál Sport v přímých přenosech. Radiožurnál nabídne pravidelné vstupy. Tadeáš Skalický, Radiožurnál.
13: Tenistka Daria Vidmanová si dnes večer zahraje o první titul na okruhu WTA. Ve finále se potká s teprve 16-letou Kristýnou Ljutovou z Ruska.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
15: Nehoda na D1 před Brnem a také u Šmejkalky. Na D1 z Vyškova směrem do Brna dejte pozor u sjezdu na Brno Slatina. Na 201. kilometru se dojíždí do Kolony, ta pokračuje až na 197,5. kilometr. Tam je po nehodě stále blokovaný pravý pruh, celé je to na bezmála půl hodiny. Na D1 z Prahy ve směru do Brna opatrně za sjezdem na Benešov. Na 24,5. kilometru se v omezení srazila dvě osobní auta v pravém pruhu, tvoří se kratší kolona. Na D5 z Rozvadova směrem do Prahy opatrně za sjezdem na Rokycany. Na 52. kilometru stojí porouchané osobní auto v podstavném pruhu a vybočuje se do levého pruhu. A na D35 z Mohelnice ve směru do Olomouce teď velmi opatrně za sjezdem na Loštice. Na 237. kilometru leží kočárek v pravém pruhu. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
3: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
4: Odpoledne bude oblačno až polojasno, ojediněle se přidají přehánky, a to hlavně na horách. Teploty dnes 25 až 30 stupňů Celsia, na jihu Moravy až 32 a na horách se ta maxima zastaví většinou kolem 20. K tomu fouká jen slabý, během dne místy, především na Moravě, mírný severovýchodní až východní vítr. To byly hlavní zprávy.
16: Krásnou neděli začíná nám odpoledne, které si věřím společně užijeme. Jak jste slyšeli i ve zprávách, čekají nás 3 zápasy fotbalové šance ligy, které nabídneme v přímých přenosech, a aspoň na dálku budeme sledovat celou řadu dalších sportovních událostí. Tenisové turnaje nebo evropské šampionáty na horských kolech, v plaveckých sportech nebo ve veslování. A k tomu přidáme fajn muziku, teď třeba kapelu Linkin Park, tak ať se vám příjemně posloucháme.
3: Radiožurnál Sport
0: a Jan Suchan.

už za chvíli vás na Radiožurnálu Sport podrobně pozveme na dnešní program nejvyšší české fotbalové soutěže, ale ony začaly už i některé nižší. Známe další dva konečné výsledky úvodního kola Moravskoslezské fotbalové ligy, tedy třetí nejvyšší soutěže. Havířov podlehl Bčku Zlína 0-1 a Uničov si poradil s rezervou Karviné 3-2. Dnes se ještě ve stejné lize odehrají další dva duely a oba také se zástupci rezerv klubů z šance ligy Bčko Artisu Brno se v 17 hodin představí na stadionu Polanky nad Odrou a B tým Sigmy Olomouc bude ve stejný čas hrát ve Vsetíně. Tak i o tom se třeba dozvíte v dalším vysílání Radiožurnálu Sport, ale samozřejmě nás zajímá hlavně nejvyšší česká fotbalová soutěž a o ní tedy už po další písničce, kterou pro vás máme od Phila Collinse. Příjemný poslech!

0: Radiožurnál Sport je s vámi i ve 12 hodin a 19 minut. Přejeme vám krásnou neděli. Dva české zástupce v pohárové Evropě dnes čeká druhé kolo fotbalové šance ligy. Hradec Králové nastoupí na stadionu Bohemians v Dělíčku a Jablonec v Pardubicích. Už předtím se Olomouc střetne s Mladou Boleslaví a my o tom teď budeme mluvit s kolegou ze sportovní redakce Tadeášem Skalickým. Dobré odpoledne.
1: Hezký den.
0: Jediné dva zatím 100% týmy po druhém kole jsou Slávia a Teplice, tak jaké další je dnes můžou napodobit?
1: Třeba Hradec Králové, který dnes bude hrát už čtvrtý zápas za 11 dní. Východočeši mají za sebou postup do třetího předkola Evropské ligy přes norské Tromze a taky výhru v úvodním ligovém kole v derby s Pardubicemi. A náročný program pro ně nekončí, protože dnes se od 17.30 představí právě na hřišti Bohemians a příští týden ve čtvrtek hned rozehrají další část kvalifikace Evropské ligy, a to proti tureckému Bešiktaši Istanbul. O náročném programu mluví záložník hradeckého týmu Samuel Dancák.
2: Prepínanie medzi súťažami je pre mňa niečo nové. Nestíha sa toho toľko natrénovať, keď sú zápasy v rýchlom slede. Myslím si, že sme to chytili správnym koncom. Veríme, že vo forme, ktorej sa nachádzame, ho zvládneme.
1: Mimochodem, Hradec má za sebou zatím 3 zápasy v nové sezóně a v každém se prosadil nizozemský útočník Mick van Biren.
0: Je to obdivuhodné zmrtvých stání tohoto bývalého forwarda Slávie, kterého už leckdo odepisoval, a on je rázem jednou z hlavních

0: Minimálně Sigma takové ambice určitě má. Hmm. Jak tedy vstoupili do nového ligového ročníku?
1: Úvodní kolo se vydařilo Středočechům, kteří zvítězili na hřišti brněnského Artisu Vysoko 4-2. Oproti tomu Olomouc prohrála v Jablonci 1-2, to už jsme zmiňovali. I to dnešní utkání by mohlo být docela gólové, protože v minulých třech sezónách mají Olomouc s Mladou Boleslaví ve vzájemných soubojích průměr 4,5 branky na zápas.
0: Tak to zní opravdu slušně. Radiožurnál Sport nabídne všechny tři duely v přímých přenosech, tak jak jste od nás zvyklí, a najdete je pochopitelně i na webu iRozhlas.cz, radiožurnalsport.cz nebo v mobilní aplikaci Můj rozhlas. Teď jsme na závěr druhého kola šance ligy pozvali Stadášem Skalickým. Tak ti za to děkuju.
1: Naslyšenou.
2: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.

0: Jako tenistka získala dva grandslamové tituly v deblu.
1: Má stříbrnou olympijskou medaili z Londýna.
0: Teď Andreu se Stýny Hlaváčkovou můžete pravidelně slyšet na Radiožurnálu Sport.
1: Už víc než 5 let totiž moderuje svoji talk show na síti.
2: Jak moc si myslíš, že sport buduje osobnost, sebevědomí, třeba sebejistotu?
3: Strašně moc. Já si myslím, že mít zdravý tělo je naprostý základ. Je to úzce spojený i s tvým mentálním zdravím. Když to řeknu úplně jednoduše, když o sobě víš, že

0: Zvedneš na dře prostě 105 kilo, teď už 110, tak ono to opravdu jako s tebou něco udělá.
1: Na síti s Andreou Sestýny Hlaváčkovou.
2: Pořad o sportu se společenským přesahem naladíte ve středu na Radiožurnálu Sport.
1: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.

0: Posloucháte Radiožurnál, je 12:30 odpoledne. A to je čas na zprávy s Anou Horáčkovou.
1: Izraelské útoky v pásmu Gazy zabily dnes v noci 8 lidí. Podle agentury AFP to uvedla tamní civilní obrana, kterou kontroluje teroristické hnutí Hamás. Dalších 8 obětí izraelských útoků hlásila organizace už během včerejška. Tel Aviv tvrdí, že cílil na členy Hamásu a sklady zbraní. Dál pokračuje v útocích na pásmu Gazy navzdory příměří, které v oblasti platí od loňského října. Lázním v Česku chybí zaměstnanci na různých pozicích. Nejčastěji vypisují inzeráty na zdravotní sestry, fyzioterapeuty nebo číšníky a servírky, ale taky pokojské. Nejhorší situace je podle Svazu léčebných lázní v Karlovarském kraji a dalších příhraničních regionech. 7 zemí sdružení OPEC se dnes znovu sejde na pravidelném měsíčním jednání, aby zhodnotili situaci na světovém trhu s ropou. Minule se dohodli, že od srpna navýší těžbu o 188 tisíc barelů denně. Ministři by dnes měli posoudit vývoj trhu, míru dodržování dohodnutých těžebních kvót i plnění kompenzací za dřívější nadprodukci. A České středohoří je podle přírodovědců rájem motýlů. Jak ukázal monitoring, v celé oblasti žije přes 2200 druhů tohoto hmyzu. Na jednom kopci třeba i několik set. Velké množství z nich patří mezi ohrožené druhy, jak upozorňuje Agentura ochrany přírody a krajiny. České středohoří je podle ní mimořádně bohatá oblast nejen díky reliéfu, ale i díky tomu, že jsou tam místa málo ovlivněná člověkem. Vysoká čísla pozorovaných motýlů nezahrnují jen nápadné velké denní motýly, ale i noční můry nebo drobné motýly, které laik snadno zamění za mušky. Sport. Čeští hokejisté do 18 let porazili v generálce na Hlinka Gretzky Cup domácí Kanadu 6-0. V Edmontonu udrželi čisté konto oba brankáři Jaroslav Martínek i Krištof Štěpánek. Prestižní turnaj zahájí svěřenci Jaroslava Nedvěda už zítra večer zápasem proti Američanům. V loni v Brně čeští mladíci skončili pátí, předtím brali dvakrát stříbro.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Nehoda na D1 před Brnem a překážka na D8 u Odoleny vody. Na dálnici D1 Zvyšková ve směru do Brna zpomalte za sjezdem na Brno Slatina. Na 201. kilometru se dojíždí do kolony, ta pokračuje až na 197,5. kilometr. Tam likvidují následky nehody v pravém pruhu zdržení okolo 20 minut. Na D8 z Ústí nad Labem ve směru do Prahy zpomalte za sjezdem na Kralupy nad Vltavou. Na 7. kilometru stojí kus od sebe dvě osobní auta ve stoupacím pruhu. Na D10 z Mladé Boleslavy směrem do Prahy zpozorněte za sjezdem na Benátky nad Jizerou. Na 22. kilometru řeší nehodu, kolem se projíždí plynule. A na tahu 3 z Tábora směrem do Prahy opatrně na konci dálnice D3. Na 63. kilometru se zastavíte, kolona pokračuje až do Miličína, zdržení je asi 15 minut. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Odpoledne bude oblačno až polojasno, místy i zataženo, ojediněle se objeví přehánky nebo slabý déšť a večer pak bude oblačnosti ubývat. Teploty dnes 24 až 29 stupňů, na severovýchodě Česka kolem 22 a naopak na jihu Moravy i 32. Tolik zprávy.
2: Poslouchej Sport.
4: Radiožurnál Sport.

0: Ve 12 hodin a 38 minut doznívá skupina Eurythmics. Tahle půl hodina radiožurnálu Sport bude věnovaná do jisté míry parkouru. Za pár minut uslyšíte o tom koňském, teď ale o tom, při kterém zvládají různé náročné překážky lidé. Na náměstí v Hluboké nad Vltavou připravili trať pro vozíčkáře a osobně se na ni vydal i předseda Českého paralympijského výboru Zbyněk Sýkora.
1: Děkujeme.
2: Děkoval přímo do mikrofonu Zbyněk Sýkora, který se zhostil hned několika rolí. Připravoval překážky, závodil, skončil na třetím místě a celou akci sám odmoderoval.
3: Ta startovní listina je namíchaná z lidí, kteří jsou tady s náma od začátku. U nich pozoruju bezesporu, řekněme, nárůst výkonnosti, protože tu trať už znají, už si to i lépe připravují, takže tam ty vteřiny k dobru určitě jsou.
2: Na druhém místě těsně před Zbyňkem Sýkorou skončil Matěj Cisár z Malšic.
4: Bál jsem se toho trošku, ale bylo vedro.
2: Jaké jsou ty překážky, jak byste je popsal?
4: Co těžký. Musíte na to rychle většinou.
2: A jaké jsou konkrétně a jsou třeba srovnatelné s tím, s čím se vozíčkář setkává potom na ulici?
4: Nejtěžší je asi tohle za váma, jak jsou tam ty dva kopečky a pak schodky dolů. Pár se jich tady najde, s kterýma se setkáme.
2: Pojmenoval Matěj Cisár velmi důležitou věc. Kdo zvládne překážky při parkouru, dokáže si poradit i v běžném životě. Předseda Českého paralympijského výboru Zbyněk Sýkora měl velkou radost i z toho, že se na náměstí objevily nové tváře.
3: Máme mezi sebou i nováčky a u nich mám opravdu radost, že se nebojí tu trať vyzkoušet. My každé to stanovisko máme vlastně ve dvou variantách, lehčí a těžší, tak někde volí lehčí variantu, někde si troufnou na tu těžší a to je strašně hezký pozorovat, protože prostě jestli něco zlepšuje kvalitu života na vozíku, tak je to právě to ovládání toho vozíku.
2: No, platí to, že kdo zvládne dobře parkour, tak potom si poradí třeba i v terénu o něco snadněji nebo lépe.
3: A to je jeden z hlavních bodů, proč my to děláme, protože pokud umíte ovládat vozík tak, že se nebojíte sjet někde jeden, dva schody nebo překonat nějakou bariéru, no tak se pak logicky ani nebojíte jít do města na nákup, jít na náměstí na kafe a tak dále, tak dále. A o tom je život.
4: Jako já jsem jel ten rok prvně teda, ale jako na vesnici vždycky jezdím docela rychle a ty překážky se docela užívám.
2: Dodal Cisár, vyhrál největší favorit Miroslav Šperk.
5: Je to ohromná zábava a vlastně parkour je tady proto, aby tou zábavnou formou naučil vozíčkáře se pohybovat v prostředí kolem sebe, aby zvládli kostky, aby zvládli věk obrubníky, aby se nebáli, protože tady si to můžou v bezpečném prostředí natrénovat.
2: Všichni, kteří trať projeli, teď dokážou zvládnout potíže na chodníku o něco snadněji. Z Hluboké nad Vltavou, Kamil Jáša, Radiožurnál.
6: Radiožurnál Sport.
7: Sport ze všech úhlů.

0: Taky trochu tenisu pro vás máme ve 15:45 na Radiožurnálu Sport. Jan Kumstát vyhrál jako třetí Čech Antukový Challenger v Liberci. 19-letý mladík porazil ve finále za hodinu Peruánce Buena 6-3 a 6-1 a navázal na triumfy Jiřího Lehečky z roku 2022 a Jiřího Veselého, který Sviany Open ovládl v premiérovém ročníku 2013. Finalista předloňské juniorky na Australian Open Kumstát startoval v Liberci na volnou kartu. Turnaj začal výhrou nad nasazenou jedničkou Zdeňkem Kolářem a nezastavili ho pak ani další čtyři soupeři. Premiérovou účast ve finále Challengeru proměnil v trofej a ve světovém žebříčku se posune do poloviny čtvrté stovky.
1: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.

0: Také Anetu Langerovou jsme vám nabídli na Radiožurnálu Sport. Mimořádný úspěch pro české jezdectví vybojoval na mistrovství Evropy juniorů Albert Písařík. Na šampionátu v Hangenu skončil v parkouru na druhém místě společně s 13-letou Klisnou Baltic Love a přivezl tak z Německa jeden z nejlepších českých výsledků v historii.
1: Fantastický výsledek a samozřejmě je to jeden prvních takovýchhle výsledků, takže to je samo o sobě úplně dojemný, nevím, jak to nazvat.
2: Říkal Albert Písařík po stříbru z Hagenu, kterým tak navázal na 26 let staré zlato Aleše Opatrného z šampionátu mladých jezdců. Písařík si tak připsal druhý nejlepší český výsledek z mistrovství Evropy v novodobé historii. V seniorské kategorii jsou Češi zatím bez medaile.
1: Co si budem, skoro jsme o tu zlatou medaili bojovali, kdyby nebyla chyba první den, tak na té první pozici jsme. Přece jsme byli jenom dva ze asi 111 lidí, co šli 4 parkoury čistě, takže myslím, že i tak se nám docela dobře dařilo, takže musím říct, že nemůžu být víc spokojený s tímhletím výsledkem.
2: Mluví o nečekaném stříbru Písařík, který tak využil letní prázdniny k zisku výjimečného úspěchu. A i když si dává postupné cíle, vrchol v jezdectví je jasný.
1: Olympiáda a mistrovství světa, tak to je dream pro jakýkoliv jezdce. A proč by taky nebyl, je to nejlepší, kam se můžete dostat. Takže myslím, že určitě to je velký cíl, ale ještě musíme zase zůstat trochu nohama na zemi, jak se říká. Já si to samozřejmě strašně vážím, toho výsledku z Evropy. Jediný, co je tvrdá práce a zůstat konzistentně s tím, co dělám, a ono to přijde samo.
2: Ale parkour přitom není jediným sportem, kterému se mladý talent věnuje. Písařík zvolil dost netradiční kombinaci.
1: Já teď dělám Formule 4. Je to fantastický sport, je to fantastický hobby. Vlastně to nedělá ani tolik lidí, ale všichni, co to dělají, tak jsou v tom sportu už několik let a je to právě strašně konkurenční a vůbec se nedá porovnávat nový řidič právě se zkušenými. Můj otec dřív taky závodil v GT3 za Ferrari. Odtamtud to trošku vyplývá.
2: Mluví o své další zálibě Albert Písařík a taky až s podívem, jak dokáže rozdělit čas mezi tyto dva úplně odlišné sporty.
1: Zrovna u té Formule 4 to je docela jednoduché skloubit, protože těch závodů je 6 za rok. A právě jsou to třídenní závody, takže není to tak těžké. Ale už se nám stalo, že jsme teda ten rok jeden závod propásli kvůli koním. A vůbec mi to nevadí, protože koně jsou teďka určitě priorita.
2: Potvrzuje Albert Písařík, pilot Formule 4, ale teď hlavně stříbrný z parkourového mistrovství Evropy juniorů, čím se tak zařadil mezi nejlepší mladé jezdce české historie. Jakub Marek, Radiožurnál.
3: Radiožurnál Sport.
4: Jediná sportovní stanice v Česku.

0: posledních 150 metrů. Kateřina Neumannová jde dopředu, nasazuje do finiše. Čepalovová nestačí. Kovalčiková také zůstává vzadu a Kateřina Neumannová si jede pro zlatou olympijskou medaili.
1: Byla úspěšnou běžkyní na lyžích. Už několik let je ale Kateřina Neumannová moderátorkou.
2: A proto můžete na Radiožurnálu Sport slyšet, jak se baví olympijská šampionka s další olympijskou vítězkou.
3: Co ty zlaté boty už si zaužila, které si koupila na cestě z olympiády, protože si nechtěla je kupovat před olympiádou, aby se znerouhala.
4: Jo, už jsem si je užila, bohužel teď už teda na ně není počasí, ale na léto mám taky poladěné boty. A teď jsem si koupila teda ještě zlatý podpatky, takže ke každému outfitu, kam jdu, mám zlatý boty.
1: Středeční klasika Kateřiny Neumannové.
2: Na síti s Andreou Sestýny Hlaváčkovou.
1: Nebo na place s Davidem Novotným.
2: Každou středu po 10. hodině, nebo kdykoliv ze záznamu v podcastových aplikacích.
1: Poslouchej Sport.
2: Radiožurnál Sport.
5: Posloucháte Radiožurnál, je 13 hodin. Zprávy a Anna Horáčková.
6: U žen ležící na Bulovce, která byla předtím v Ugandě, se nebezpečná nákaza neprokázala. Většina evakuovaných kvůli požárům v jihozápadní Francii se už může vrátit domů. Fotbalisté Pardubic nastoupí v lize proti Jablonci. Na kolonu pozor před Brnem z Vyškova od 201. kilometru. A počasí odpoledne bude většinou oblačno až polojasno, jen výjimečně s přeháňkami. A teploměry ukazují až 29 stupňů, na jihu Moravy víc.
1: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
6: Žena, která je od včera v pražské nemocnici Bulovka, nemá ebolu ani jinou vysoce nebezpečnou tropickou nemoc. Na sociální síti X to uvedl ministr zdravotnictví Adam Vojtěch za hnutí ANO. Laboratorní vzorky přes noc vyhodnotil Kochův institut v Berlíně. Pacientka, která se tento týden vrátila z Ugandy, začala mít vysoké horečky. Žádné další příznaky nemá. I tak zůstává v péči lékařů, kteří zjišťují přesnou diagnózu.
7: Neplatný doklad může seniorům zbytečně zkomplikovat každodenní život. Platný občanský průkaz je potřeba v řadě běžných situací, například na úřadech, u lékaře, v bance nebo na poště.
6: V oblasti Gironde na jihozápadě Francie se v sobotu mohlo vrátit domů dalších 10 000 evakuovaných. Rozsáhlý lesní požár mají hasiči pod kontrolou. Úřady na konci července evakuovaly kvůli ohňům přes 200 000 lidí. Oheň se zatím nešíří ani v Provence na jihu země.
8: Starosta Xavier Dany v sobotu odpoledne vítal obyvatele obce Ar nedaleko Bordeaux. Malé 5000 město hasiči uchránili před plameny. Z 200 000 evakuovaných lidí v jeho západní Francii se domů mohla vrátit většina. Úřady taky obnovily regionální vlakovou dopravu v departmánu Gironde. Nadále je vážná situace v okolí turistického městečka Le Porche, kde hasiči stále bojují s plameny. Naopak v departmánu Váh na jihu země se hasičům podařilo udržet oheň pod kontrolou. Na místě pomáhá i česká jednotka. Z Bordeaux Marcel Faltis, Radiožurnál.
6: Naprostá většina novorozenců, až 80%, je při propuštění z porodnice plně kojená. Vyplývá to z dat ministerstva zdravotnictví. Následně ale některé ženy kojení omezí nebo s ním přestanou. Jak upozorňuje organizace UNICEF u příležitosti Světového týdne kojení, do půl roku života je plně kojených už jen 15 až 20% dětí.
9: Mezi ně patří i děti Silvy z Prahy, která plně odkojila svou první dceru a totéž zkouší i u druhé.
10: Ta první byla kojená do 2,5 let a ty druhý jsou teďka 2, tak si myslím, že to uděláme stejně. Zvládli jsme to bez náhražky.
9: Častými důvody, proč ženy kojit přestanou, jsou nedostatečná podpora ze strany okolí nebo psychická nepohoda, říká laktační poradkyně Lucie Pátá.
11: Protože ta hladina těch hormonů, které jsou pro kojení nezbytné, tak přímo reaguje na to, jak se ta žena cítí.
9: Mateřské mléko má podle lékařů mnoho benefitů. Dítěti dává živiny a posiluje jeho imunitu. Michaela Bacílková, Radiožurnál.
1: Sport.
12: Pardubičtí fotbalisté se poprvé v nové sezóně šance ligy představí doma. Ve 20 hodin nastoupí proti Jablonci. Východočeši v prvním kole nebodovali, když prohráli derby v Hradci Králové 1-2. Pardubický záložník Tomáš Jelínek upozorňuje na silné stránky soupeře.
13: Já si myslím, že to bude kvalitní utkání s obou stran. Na soupeře už se připravujeme, víme, že je hodně silný ve standardních situacích, takže víme, že na to se budeme muset extra soustředit a jak jsem říkal, věřím v to, že to bude dobrý utkání.
12: Dnešní program Šance ligy začne v 15 hodin soubojem Olomouc s Mladou Boleslaví. V 17.30 pak začne utkání Bohemians z Hradec Králové. Radiožurnál Sport odvysílá všechny zápasy v přímém přenosu. Radiožurnál nabídne reportážní vstupy.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
14: Nehoda na D1 před Brnem a kolony před Šmejkalkou. Na D1 je Zvyšková ve směru do Brna, zpomalte za sjezdem na Brno Slatina. Na 201. kilometru se dojíždí do kolony, ta pokračuje až na 197,5 km. Tam stále řeší nehodu dvou osobních aut, jsou v pravém pruhu a zdržení okolo 20 minut. D1 ještě jednou, tentokrát mezi Prahou a Brnem, počítejte s obousměrným zdržením před Šmejkalkou na 24. kilometru. S obou strany to zhruba na 10 minut. Na tahu 3 z Tábora směrem do Prahy počítejte s kolonou na konci D3. Na 63. kilometru se zastavuje, pomaleji se jede až do Miličína. Další zdržení je dál potom u Votic, tam se sune fronta před Olbramovice. A na silnici 19 mezi Humpolcem a Pelhřimovem se zdržíte u omezení u Vystrkova, v obou směrech je to na zhruba 20 minut. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
6: Dál bude oblačno až polojasno, místy i zataženo, ojedinělé se objevují přehánky nebo slabý déšť, večer už pak bude oblačnosti ubývat. Teploměry ukazují 24 až 29 stupňů Celsia, na severovýchodě Česka kolem 22, naopak na jihu Moravy, tam je to víc, i 32 stupňů. A ještě přidáme informace o energetické situaci. Základní stupeň platí po celých 24 hodin, odběr zemního plynu podle základního odběrového stupně. To byly zprávy.
15: Na mistrovství Evropy v italském Varese už se opět může veslovat, protože se umoudřilo počasí. Na rozdíl od včerejšího stříbra Pavlíny Flamíkové s Anou Šantrůčkovou se dnes Česko medaile nedočká, protože jako jediná se do dnešních bojů o stupně vítězů dostala na paraskifu handicapovaná Eliška Krejčí a obsadila 5. místo. Ve finále B se představily další dvě české lodě, Alice Prokešová dojela 5. a celkově tedy bere 11. příčku a Tomáš Nevěčný na paraskifu si z Itálie odveze konečnou 9. pozici. Vrcholem sezóny bude pro veslaře mistrovství světa v Amsterdamu za 3 týdny. Tak budeme držet pěsti i tam.
1: Radiožurnál Sport
2: a Jan Suchan.

0: Docela se nám to hodí, že právě teď zaspíval Lenny Kravitz svůj hit Fly Away ve 13 hodin a 10 minut na Radiožurnálu Sport. Proč to pochopíte v následujících sekundách a minutách? Z mamutího můstku ve Slovinské Planici skočil Domen Preuc světový rekord 254,5 metru. Jaké to je letět tak dlouho vzduchem, to poznal na vlastní kůži i náš kolega reportér Pavel Petr. Využil totiž atrakci zvanou zipline. Jednoduše řečeno, vydal se na sjezd po ocelových lanech z vrcholu můstku až na doskočiště.
1: Podmůstky ve Slovinské Planici, ideální počasí, krása, koukat se na to, jak skokané a združenáři se pouští z můstku a směrem dolů. Je tady ale jeden skvost, a to je mamutí můstek, no a právě na něm je nejstrmější zipline na světě. Pokud se podíváme na její parametry, start je v nadmořské výšce 1151 metrů, no a délka je 566 metrů, sklon 38,33%. Takové jsou údaje, no a přiznám se, že jsem našel odvahu, abych si to vyzkoušel a zažil pocity skokanů, kteří se pouští z můstku a směrem dolů. Samozřejmě na lyžích bych asi netroufl, ale na ziplajně proč ne? Navíc je to u můstku, na kterém Slovinec Domen Preuc překonal světový rekord a ten má hodnotu 254,5 metru. Doprovází nás šéf úseku severské kombinace a bývalý reprezentant Tomáš Slavík. A právě Tomáše Slavíka se zeptáme, když člověk vystoupá nahoru na můstek a má se pustit směrem dolů, tak jaké zažívá pocity?
2: No a radost, čirou radost, když je krásný počasí a ten můstek je dobře připravený, tak je to opravdu radost, ale samozřejmě, když ty podmínky jsou trošku složitější, tak nějaký respekt tam také bývá.
1: No a zmínil jsem světový rekord, tak jaká to je vůbec dálnost letět čtvrt kilometru?
2: No asi pro normálního člověka nepředstavitelná, myslím si, že i pro většinu skokanů, ale umožňuje to vždycky ta velikost toho můstku, to znamená, takhle dlouhá vzdálenost i na tom mamutím můstku je něco nepředstavitelného a ty pocity, když vás to vlastně drží až za ty všechny vyznačené lajny a větvičky, je nádherná.
1: Tak uvidíme, jaký člověk zažije pocit, když se pustí na laně dolů. Tak ještě před samotným jezdem lanovkou na můstek jsme dostali patřičné instrukce, museli jsme vyplnit dotazník o zdravotním stavu a také o tom, že třeba nevážíme více jak 115 kg a neměříme více jak 2 metry. Dostali jsme přilby a mohli jsme vyrazit tedy na lanovku, která nás odveze na vrchol mamutího můstku. Lanovka už se pomalu, ale jistě blíží do cílové stanice, odkud už to bude jen pár metrů na legendární mamutí můstek. Zatím jsem neměl možnost se podívat dolů, tak uvidíme, co to se mnou udělá, až budeme stát na samém vrcholu, odkud Domen Preuc skočil vlastně světový rekord. Tak ještě poslední schody do nebe. Věřím, že to je bezpečná záležitost. Tak já už jsem poslední na řadě, tak předávám mikrofon. Tak pánové, loučím se s váma, čau.
3: 3, 2, 1, let's go.
1: Tak zipline je úspěšně za mnou, ještě jednou se podívám směrem k můstku, směrem nahoru, k tomu legendárnímu, kde Domen Preuc skočil 254,5 metru. Jediné, co mohu říct, že ten zážitek stál opravdu za to. A hlavně předskoukany a združenáři, kteří se pouští dolů z mamutího můstku, mám obrovský respekt. Z Planice Pavel Petr, Radiožurnál.
4: Poslouchej Sport.
5: Radiožurnál Sport.

0: neděli 2. srpna se můžeme s Radiožurnálem Sport podívat i trochu do historie. Dnes je to třeba přesně 30 let od zlata amerických basketbalistů na olympijských hrách v Atlantě. Tehdy to byl už třetí takzvaný Dream Team, tedy výběr snů, ve kterém hrály hvězdy jako Shaquille O'Neal, Scottie Pippen, Karl Malone, Charles Barkley nebo Gary Payton. Naopak chyběl Michael Jordan, který předem řekl, že dá šanci vyhrát zlato dalším. Američané tehdy jednoznačně zvítězili ve všech utkáních. Nejtěsnější bylo čtvrtfinále proti Brazílii, kterou Spojené státy porazili jen o 23 bodů. Ve finále američtí basketbalisté deklasovali tehdejší Jugoslávii 95-69. Olympiáda v Atlantě skvěle vyšla také českým sportovcům a 30-letá výročí 2 ze 4 zlatých medailí si můžeme připomínat zase zítra. 3. srpna totiž vyhrál kanoista Martin Doktor na 500-metrové trati a atlet Jan Železný mezi oštěpaři. Doktor pak o den později uspěl i na kilometru, naopak už o týden dřív slavila vodní slalomářka Štěpánka Hilgertová.
1: Radiožurnál Sport. Všechny výsledky na jednom místě.

0: Na rovinu s Tomášem Pancířem.
1: Jak sehnat pro sport víc peněz? Jak vychovávat úspěšné reprezentanty? A jak to funguje ve sportovním zákulisí?
0: Nejen na to se ptá moderátor Tomáš Pancíř v pořadu Na rovinu.
2: Ukazuje to sílu, nebo naopak malou sílu české sportovní diplomacie, nebo třeba to, že Ester Ledecká zkrátka není taková světová celebrita, aby kvůli ní se přistoupilo k takové změně?
3: Doufáte, že ten postup na šampionát tu kauzu překryje, anebo naopak doufáte, že ji nepřekryje?
4: To znamená, že jste neměl nikdy pocit, že Dukla třeba není tak chtěná v nejvyšší soutěži, nebo že Baník je víc chtěný než Dukla?
1: Na otázky Tomáše Pancíře odpovídají politici, sportovní funkcionáři i sami sportovci.
5: Tak jak jste říkal, je to 9 milionů jsou odměny, 1,5 milionů jsou náklady.
6: Asi by byl jinačí přístup, kdyby šlo o sportovce, který je z Ameriky, než z malé země, jako je Česko.
7: Já se ptám, proč nenechal tu situaci dohrát a pak se nepodíval na VAR, což běžně dělají u každé ruky, u každé penalty, kterou pískli proti nám ve všech ligových kolech.
1: Pořad Na rovinu s Tomášem Pancířem pro vás máme každé pondělí po 13. hodině.
0: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.

Kromě tří utkání fotbalové šance ligy nás dnes na radiožurnálu Sport bude hodně zajímat také finále tenisového turnaje v americkém Memphisu. To bude mít opravdu senzační obsazení. Utkají se v něm hráčky ze druhé a třetí stovky světového žebříčku. Nás ale může hodně těšit, že drobnou papírovou favoritkou je česká tenistka Derya Vidmanová, která porazila

Mexičanku Sarasuovou a teď ji čeká teprve 16-letá Ruska Kristýna Ljutovová, o které Vidmanová řekla, že je to sice velmi mladá hráčka, ale zároveň skvělá hráčka. Jak se Darje Vidmanové její první finále na okruhu WTA povede, to u nás samozřejmě uslyšíte.

0: Radiožurnál je 2:30 odpoledne. A to je čas na zprávy s Anou Horáčkovou.
1: Dnes končí platnost nejstarších občanských průkazů vydaných do konce června roku 2000. Jde o knížkové doklady nebo zalaminované kartičky. Podle ministerstva vnitra je stále může mít zhruba 4700 lidí v Česku. Od zítřka už je nebudou moct používat jako doklad totožnosti. Ruské ministerstvo obrany oznámilo, že protivzdušná obrana zničila v noci na dnešek přes 600 ukrajinských dronů. Vedení Saratovské oblasti na jihu Ruska tvrdí, že tam ukrajinský úder ze vzduchu zabil 2 lidi. Píše to agentura AFP. Ukrajinská protivzdušná obrana pak v noci na dnešek sestřelila 109 dronů, jak uvedlo ukrajinské letectvo. Za posledních 24 hodin zemřel na Ukrajině podle místních médií 3 lidi a zhruba 50 se zranilo. Web státního zdravotního ústavu stále nefunguje. Včera večer ho napadli hackři. Ústav o tom informoval na síti X. Podle něj útok neovlivňuje chod instituce ani neohrožuje citlivá data, laboratorní výsledky nebo jeho provoz. Případ zdravotní ústav nahlásil Národnímu úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost. Ten bude útok analyzovat. A čerpací stanice MOL zavírají své automyčky v Maďarsku. Společnost to oznámila v příspěvku na Facebooku s prohlášením Teď se počítá každá kapka vody. Reaguje tím na situaci v Maďarsku, které řeší velká sucha a rekordně málo vody. Ke stejnému kroku společnost vyzvala i své partnery. Kvůli nedostatku vody a nízké hladině Dunaje plánuje Budapešť taky odstavit svou jedinou jadernou elektrárnu Paks, která vodu z Dunaje používá k chlazení. Podle premiéra Petra Maďara by se mohl její provoz zastavit už během dneška. Sport. Fotbalová Olomouc získala další posilu. Ze Slovácka přivedla mládežnického reprezentanta Daniela Baráta. 19-letý křídelní hráč podepsal se Sigmou víceletou smlouvu. A ještě jedna fotbalová zpráva. Podle agentury Reuters se neuskuteční plánované navýšení podílu Daniela Křetínského v anglickém West Hamu. Český miliardář a majitel fotbalové Sparty zůstává vlastníkem 27% akcí klubu poté, co Vanessa Goldová oznámila, že prodá svůj podíl jinému investorovi.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Nehoda na D1 u Ostrovačic a kolona před Brnem. Na dálnici D1 z Brna ve směru do Prahy spozorněte za sjezdem na Ostrovačice. Na 177. kilometru se srazila dvě osobní auta. Blokují levý pruh, na místě už je policie. Na D1 z Vyškova ve směru do Brna zpomalte za sjezdem na Brno Slatina. Na 200.5 kilometru se dojíždí do kolony, ta se sune až na 197.5 kilometr. Tam je po nehodě stále blokovaný pravý pruh, zdržení je okolo 15 minut. D1 ještě jednou, tentokrát z Brna ve směru do Prahy, zpomalte za sjezdem na chodce Rady. Na 29. kilometru se zastavuje, kolona nesouvisle pokračuje až na Šmejkalku, zdržení je okolo 15 minut. Na D3 mezi Prahou a Dolním Dvořištěm počítejte s obousměrným omezením na obchvatu Českých Budějovic. Mezi 135. a 136. kilometrem se projíždí pouze pravým pruhem, vzhledem ke slabšímu provozu se nezdržíte. A na tahu 194 mezi Vrbicí a Podbořanským Rohoscem dejte pozor za Valčí. Havarovala tam motorka, na místo právě jedou záchranáři. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
2: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Celé odpoledne bude oblačno až polojasno, místy i zataženo, ojediněle se objeví taky přeháňky nebo slabý déšť, večer už pak ale bude oblačnosti ubývat. Teploměry dnes ukazují 24 až 29 stupňů Celsia, na severovýchodě Česka kolem 22, naopak na jihu Moravy, tam je tepleji i 32 stupňů. Tolik zprávy.
2: Poslouchej Sport.
4: Radiožurnál Sport.

Také jednu pozvánku pro vás máme na radiožurnálu Sport. Už příští čtvrtek, tedy 6. srpna, se můžete ve velkém sále klubu Zubří potkat s Pavlem Horvátem, Antonínem Panenkou, Miroslavem Kadlecem a také naším moderátorem Janem Pěruškou. Ano, jde o další desítku Pavla Horváta živě, na které si můžeme připomenout 50 let od zlata z mistrovství Evropy 1976 a také 30 let od stříbra z Eura 96. Vždyť Antonín Panenka první turnaj rozhodl a Miroslav Kadlec byl na tom druhém ve většině utkání kapitánem českého týmu. Vstupenky jsou stále k mání, jak si je pořídit, to najdete na našem webu radiožurnalsport.cz.

0: Skupina Rolling Stones na radiožurnálu Sport. Druhé kolo šance ligy dnes uzavřou poslední tři zápasy. Fotbalisty Hradce Králové čeká už čtvrté soutěžní utkání nové sezóny. Po ligové výhře nad Pardubicemi a postupu přes norské Tromsø do třetího předkola Evropské ligy nastoupí dnes na stadionu Bohemians. A víc už přidá na úvod sportovního přehledu Tereza Cedidlová. Dobrý den.
1: Dobrý den. Hradec Králové bude chtít navázat na povedený vstup do sezóny. Na hřišti Bohemians se představí od 17:30 odpoledne. O náročném programu mluvil před zápasem záložník Samuel Dancák.
2: Prepínání mezi soutěžami je pro mě něco nové. Nestíhá se toho tolik natrénovat, keď jsou zápasy v rychlém slede. Myslím si, že jsme to chytili správným koncem. Veríme, že vo forme, které se nacházíme, ho zvládneme.
0: Druhé kolo šance ligy dnes uzavřou ještě další dvě utkání. Olomouc přivítá v 15 hodin Mladou Boleslav a Pardubice od 20 hodin změří síly s Jabloncem. Oba duely nabídne radiožurnál Sport v přímém přenosu. Jednotlivé zápasy můžete bez přerušení poslouchat také na webech iRozhlas.cz a radiožurnál Sport.cz.
1: 19-letý fotbalista Daniel Barát přestoupil ze Slovácka do Olomouce. Sigma s mládežnickým reprezentantem podepsala víceletou smlouvu. Barát dosud odehrál 19 prvoligových zápasů.
0: Pozice prezidenta FIFA Gianniho Infantina je podle šéfa organizace European Leagues Claudia Schäffera neudržitelná. Reagoval tak na neúspěšný plán Mezinárodní fotbalové federace prodat část komerčních práv na světové šampionáty soukromým investorům, tenhle plán vyvolal většinový odpor ve fotbalových organizacích. Navzdory tomu, že v pátek Mezinárodní fotbalová federace od plánu oficiálně odstoupila, podle Schäffera by celá kauza měla mít pro Infantina jediný možný následek.
1: A český miliardář a majitel Sparty Daniel Křetínský se podle agentury Reuters nestane největším akcionářem fotbalového West Hamu. Vanessa Goldová totiž svůj 16% podíl prodá konsorciu vedenému Amandou Stavelyovou. Křetínský tak zůstává vlastníkem 27% akcí londýnského klubu.
0: Pojďme po fotbale na tenis. Daria Vidmanová si dnes večer zahraje finále turnaje v Memphisu. Pokud se jí podaří porazit 16-letou Kristinu Ljutovovou z Ruska, získá premiér titul na okruhu WTA. Zápas začne v 19:30 našeho času.
1: A v Kanadě mezitím začínají prestižní turnaje Masters. Už v 18 hodin se na kurt v kanadském Torontu postaví jiná Češka, Sara Bejlek. Ta si zahraje první kolo proti Číňance Wang Shiyu. V dalších dnech se v Kanadě představí také Linda Nosková, Barbora Krejčíková a další české tenistky. Mužskou část turnaje hostí Montreal, kde budou startovat Jiří Lehečka, Jakub Menšík a Vítko Přiva. Dalibor Svrčina se do hlavní soutěže neprobojoval, když v závěrečném kole kvalifikace podlehl Francouzi Drogetovi ve třech setech.
0: 19-letý Jan Kumstát vyhrál jako třetí český tenista Antukový Challenger v Liberci. Ve finále porazil Peruánce Buena 6-3 a 6-1 a navázal na triumfy Jiřího Lehečky a Jiřího Veselého. Díky premiérovému challengerovému titulu se ve světovém žebříčku posune Kumstát z úvodu 6. stovky na 336. místo.
1: A čeští hokejisté do 18 let vyhráli generálku na Hlinka Gretzky Cup jasně 6-0 nad domácí Kanadou. O čisté konto se v Edmontonu podělili brankáři Jaroslav Martínek a Krištof Štěpánek. Turnaj zahájí svěřenci Jaroslava Nedvěda v pondělí večer proti Spojeným státům.
0: Tak takový byl sportovní přehled s Terezou Cedidlovou. Díky za něj.
1: Díky, naslyšenou.
0: Naslyšenou. Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.

Jak už jste od nás několikrát slyšeli, dneska pro vás budeme mít na Radiožurnálu Sport 3 přímé přenosy z české šance ligy, konkrétně z druhého kola, ale někde se teprve soutěže rozjíždějí a v takovém Nizozemsku obstará předkrm před ligou Super Pohár, ve kterém proti sobě nastoupí v 18 hodin PSV Eindhoven s Alkmaarem. Utkají se o trofej Johana Cruyffa a ta může být první v nové sezóně i pro Matěje Kováře, který v minulé sezóně s PSV Eindhoven získal mistrovský titul a dnes tedy může skvělým způsobem rozjet i nový ročník. Budeme držet pěsti českému reprezentačnímu brankáři a na Radiožurnálu Sport se minimálně výsledek každopádně dozvíte.

0: K vysílání radiožurnálu Sport už neodmyslitelně patří taky výjezdy naší fotbalové talk show Desítka.
1: Dobrý den, začíná další živá desítka Pavla Horváta. Tento rok je speciální, protože si připomínáme 50 let od zlata československých fotbalistů na Euro 1976 v Bělehradě a taky 30 let od stříbra českých fotbalistů v Anglii na mistrovství Evropy.
2: Ve čtvrtek 6. srpna se vypravíme do Zubří a kromě našeho experta Pavla Horváta se znovu můžete těšit i na historky autora legendárního gólu mistra Evropy z roku 1976 Antonína Panenky.
3: Můj spoluhráč Bohemce a do dneška nejlepší kamarád Karel Dobijáš, on se zhlídnul v anglickém hráči Georgi Bestovi. A George Best byl jeden z mála hráčů, který měl opravdu dlouhý vlasy až na ramena. A on si ty vlasy nechal takhle narůst, takže byl tím známý. Já pamatuju se, když přišel do Bohemky, první, co ho přivítal trenér Pospíchal, mu říká: Karolko, ale s takovýma vlasama bys tady neměl hrát, měl bys se nechal ostříhat. A on říkal: pán trenér, to radši odjedím z tohoto klubu.
0: Kromě Horváta s Panenkou do Zubří dorazí i vzácný host, mistr německé Bundesligy s Kaiserslauternem a kapitán stříbrného výběru z Eura 1996 Miroslav Kadlec, který tehdy před finále ve Wembley představoval své spoluhráče anglické královně.
4: Nebylo to vůbec jednoduché, protože člověk se soustředí na fotbal a teď přišel tiskový mluvčí a vykládal mi tam nějaký protokol, co se bude dít před zápasem, jak se máme chovat, a v ten moment jsem si to tak neuvědomoval, ale když jsem přijel domů, tak se mě, musím říct, že lidi ptali víc snad na královnu, než na ten fotbal.
2: Desítka Pavla Horváta živě.
0: Ve čtvrtek 6. srpna od 19 hodin v klubu Zubří.
2: Podrobnosti najdete na webu radiožurnalsport.cz.
0: Poslouchej Sport.
2: Radiožurnál Sport.

0: Radiožurnál posloucháte ve 14 hodin. A taky zprávy s Anou Horáčkovou. Na silnicích v Česku včera zemřelo 5 lidí, byl to druhý nejtragičtější letošní den. Žena v restauraci v Moskvě odpalila po domácku vyrobenou výbušninu. Zemřeli 3 lidé, dalších 21 je zraněných. Druhé kolo šance ligy dnes uzavřou poslední 3 zápasy. Hradec Králové bude chtít navázat na postup v evropské lize. S Kolonou počítejte na D1 před Brnem z Vyškova mezi 201. a s tým 97. kilometrem. A počasí odpoledne bude většinou oblačno až polojasno, jen výjimečně s přehánkami a teploměry ukazují až 29 stupňů, na jihu Moravy víc.
1: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
0: Včera na českých silnicích zemřelo 5 lidí a 9 se těžce zranilo. Vyplývá to z policejních statistik. Tragicky skončila mimo jiné nehoda v újezdě nad Lesy v Praze, kde se srazila dodávka s motorkářem. Dosud nejtragičtějším dnem letošního roku byl 27. červenec, kdy na silnicích zemřelo 6 lidí. Od začátku roku pak policie eviduje 227 obětí dopravních nehod. Lázním v Česku chybí zaměstnanci na různých pozicích. Poptávka je po zdravotnickém personálu nebo taky po fyzioterapeutech. Chybí ale i lidé v gastroprovozech. Vypomáhají proto třeba brigádníci, říká provozní ředitel společnosti Františkovy lázně Aquaforum František Nedbalý.
2: Samozřejmě, že se potýkáme s problémy zaměstnanců, to jak kvalifikovaných, tak i nekvalifikovaných, a já myslím, že to je všeobecný problém České republiky. Na každý pracovní pozici nám někdo jako chybí a pak se to snažíme samozřejmě saturovat buď agenturou práce nebo brigádníkama, a to převážně v době prázdnin.
0: Při večerním výbuchu poblíž italské restaurace v centru Moskvy zemřeli 3 lidé, víc než 20 utrpělo zranění. S odkazem na Národní protiteroristický výbor o tom informuje ruská státní agentura TASS. Po domácku vyrobené výbušné zařízení se do restaurace snažila vnést neznámá žena. Člen ostrahy v tom ale zabránil. Oba při výbuchu zemřeli. Třetí z obětí má být pak jeden z hostů. Motiv činu zatím není známý. Podle ruského servisu BBC byla v restauraci tou dobou soukromá oslava generála ruských ozbrojených sil. Dnes večer po 7:30 začne několika měsíční výluka vlaku mezi Krnovem a Jeseníkem. Je to kvůli rekonstrukci trati. Až do 12. prosince proto budou zrušené spěšné vlaky v úseku Jeseník Jindřichov ve Slezsku. Osobní vlaky na trase Jeseník Mikulovice Zlaté hory pojedou bez omezení, potvrzuje mluvčí Českých drah Vanda Rajnochová.
3: Po dobu výluky zajistí České dráhy za všechny spěšné vlaky z Jeseníku do Krnova a Moravského Berouna v úseku Jeseník Jindřichov ve Slezsku náhradní autobusovou dopravu. Skupinové přepravy jako turistické akce, výlety a podobně je nutné nahlásit kontaktnímu centru Českých dráh nejpozději 72 hodin před odjezdem vybraného spoje.
4: Sport. Druhé kolo fotbalové šance ligy dnes nabídne závěrečné 3 zápasy. V 15 hodin se na hřišti Olomouce představí Mladá Boleslav. Od 17:30 nastoupí v Dělíčku proti Bohemians Hradec Králové. Ten bude chtít navázat na povedený vstup do sezóny jen 3 dny po postupu do třetího předkola Evropské ligy přes norské Tromsø. Od 20 hodin pak Pardubice přivítají Jablonec, který ve čtvrtek postoupil do třetího předkola konferenční ligy. Všechna utkání nabídne Radiožurnál Sport v přímém přenosu. Radiožurnál přinese pravidelné vstupy z jednotlivých stadionů.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Kolona na D1 před Brnem a také před Šmejkalkou. Na D1 z Vyškova ve směru do Brna zpozorněte za sjezdem na Brno Slatina. Na 201. kilometru se zastavuje, následná kolona pokračuje až na 197,5. kilometr. Tam je po nehodě blokovaný stále pravý pruh, zdržení okolo čtvrt hodiny. D1 ještě jednou, tentokrát z Brna ve směru do Prahy, zpomalte za sjezdem na Sázavu. Na 33. kilometru se dojíždí do kolony, ta nesouvisle pokračuje až na Šmejkalku na 24. kilometr. Celé je to zhruba na půl hodiny. Na D35 z Mohelnice ve směru do Olomouce zpomalte za sjezdem na Náměšť na Hané. Na 255. kilometru stojí porouchané osobní auto v odstavném pruhu, částečně zasahuje i do pravého pruhu, na místě už je šipka silničářů, kolem se projíždí plynule. A na tahu 3 z Tábora směrem do Prahy počítejte se silnějším provozem od Votic až za Olbramovice a také v okolí Benešova. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
1: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
0: I dál bude oblačno až polojasno, místy i zataženo, ojediněle se k tomu objeví přehánky nebo slabý déšť, večer už by pak mělo oblačnosti ubývat. Teploty dnes 24 až 29 stupňů, na severovýchodě Česka kolem 22, naopak na jihu Moravy i 32, na horách se ta maxima zastavují většinou kolem 20 a k tomu fouká jen slabý během dne místy, především na Moravě, severovýchodní až východní vítr. Tolik zprávy.
6: Hezké nedělní odpoledne, Radiožurnál Sport vás teď vezme do Švýcarska. Bajkeři totiž v Monte Ceneri bojují o medaile z mistrovství Evropy, teď tedy spíš bajkerky. Bohužel to neplatí pro ty české, ne že by nebyly na trati, ale stupňům vítězek jsou hodně vzdálené. V 29 členém poli najdeme Adélu Holubovou na 24. a Terezu Tvarůškovou na 26. místě. Jde o údaj ze třetího kola, kde v čele nacházíme Švýcarku Frajovou se Švédkou Rysvecovou a o nějakých 5 sekund za nimi další Švýcarku Kellerovou. V cíli už jsou ženy do 23 let, Eliška Hanáková jako nejlepší Češka dojela 14. Všechny medaile získaly domácí Švýcarky, tu nejcennější Huterová. V 16.10 začne elitní mužský závod, i o něm samozřejmě uslyšíte na jediném českém sportovním rádiu. A už to není ani hodina do startu prvního přímého přenosu z České šance ligy Sigma Olomouc nastoupí proti Mladé Boleslavi.
1: Radiožurnál Sport
7: a Jan Suchan.

0: I ve 14 hodin a skoro 10 minut máte naladěný Radiožurnál Sport a my se budeme snažit, abyste to považovali za dobrou volbu. Mít zahraničního trenéra u fotbalové reprezentace přináší spoustu specifik. Od pátku se to týká i českého národního týmu, který povede Španěl Santi Denia. Jaké faktory by mohly ovlivnit, jestli bude 52-letý kouč úspěšný, to už v našem tématu dne probereme s Lukášem Michalíkem. Hezký den.
1: Krásný den. Vycházet budeme ze studie profesora Tomase Peterse z roku 2019. Výzkum se zabývá právě fotbalovými trenéry cizinci a podle výsledků nejlépe funguje kombinace kouče, který pochází z úspěšné fotbalové země a vede naopak slabší fotbalovou
0: zemi. Tak to by mohlo klapnout.
1: To by mohlo být opravdu velmi dobré. A to v případě Denny odpovídá, jak už si tady naznačil. Španělsko je totiž v žebříčku Mezinárodní fotbalové federace FIFA první, Česko až 48. Taková dynamika podle studie funguje běžně, protože trenér přenese know-how z tradičně silného fotbalového prostředí a z toho bude logicky těžit nejvíce reprezentace, které se nedaří a za zbytkem světa zaostává. Výzkum tedy popisuje, že když cizinec vede kvalitní národní tým, přínos není zdaleka takový, jako když vede outsidera. Ideálním příkladem může být třeba Nizozemec Chris Hiddink, který dotáhl Jižní Koreu na mistrovství světa v roce 2002 do semifinále. Kéž by se to Deniovi podařilo s českým výběrem.
0: To bychom se asi vůbec nehněvali. Jak tuhle tezi podporují statistiky, je tohle spojení nejčastější tedy, že trenér z fotbalové velmoci vede slabší národní tým jiné země?
1: Je to tak. Počítejme z daty ze světových šampionátů od roku 1998. Od té doby vedl národní tým cizinec 107krát a velká většina z nich pocházela z jedné z top 10 zemí žebříčku fotbalové federace FIFA. Konkrétně 68%, nejčastěji to byli Argentinci nebo Francouzi. A ta zmiňovaná dynamika skutečně odpovídá, protože jen v 8% vedl zahraniční trenér z fotbalové velmoci další fotbalovou velmoc z top desítky.
0: Myslím, že to je vlastně celkem logické, protože ty týmy, které jsou na tom dobře, tak by to možná brali jako v úzovkách urážku, kdyby svěřovali svůj národní tým někomu dalšímu a nenechali ho trénovat vlastního trenéra. Z tohoto pohledu tedy angažmá Santiho Denny zatím dává smysl, co ještě zmiňovaná studie označuje za klíčové, aby zahraniční trenér třeba i u Čechů uspěl.
1: Výzkum často zmiňuje kulturní rozdíly, které můžou stát cizincům v cestě za úspěchem. Čím kulturně vzdálenější je země zahraničního trenéra a země reprezentace, kterou vede, tím méně úspěšní takoví kouči jsou. V našem případě nás tedy zajímá, jak kulturně vzdálené je Španělsko od Česka. Zjednodušeně řečeno, čím víc, tím hůř pro fotbalový národní tým. V tomto případě by to asi mohlo být v pořádku.
0: Doufejme, že jo, tak vlastně asi nejlepší by byl Slovák, ale ten zase není ze země, kterou můžeme považovat za fotbalovou velmoc, tak doufejme, že takhle to vychází lépe.
1: Myslím si, že to bude v pohodě svíčková místo paej a půjde to. Takzvaná kulturní vzdálenost mezi jednotlivými státy se dá zjistit v databázi výzkumného týmu Heatherberryové. Kulturně nejbližší je Česku pochopitelně Slovensko, jak už si zmínil, nejvzdálenější Bangladéš a Španělsko je zhruba někde uprostřed.
0: Takže možná Němec. Jürgen Klopp, kdyby na to kývnul tady, tak by to asi bylo výhodnější, protože předpokládám, že Německo je nám prostě vzhledem ke společné historii bližší. No, ale samozřejmě ani to, co jsme tady doteď říkali, tak nám nenapoví, jak úspěšný může být Santi Denia. Našel jsi v té původní studii o zahraničních trenérech ještě nějaký faktor?
1: Hledal jsem pečlivě a našel. V případě kulturních rozdílů zahraničnímu trenérovi výrazně pomáhá mezinárodní zkušenost. Jestliže cizinec už v zahraničí trénoval, negativní vliv kulturní vzdálenost ti postupně mizí. To ale není úplně případ nového kouče českého národního týmu. Santi Denia trénoval mimo Španělsko jen katarský Al-Shania a to jen zhruba 4,5 měsíce, tuším 13 zápasů.
0: Lukáš Michalík, který tedy není pravděpodobně jenom fotbalovým reportérem Radiožurnálu Sport, ale zdá se, že i takovým vědeckým výzkumníkem a hodně náruživým vědeckým výzkumníkem. Díky.
1: Díky moc, žlutý pes?
0: Ano.

0: Radiožurnál Sport.
1: Sport ze všech úhlů.
2: V kalendáři dnes máme 2. srpna 2026, to znamená, že by dnes 95. narozeniny oslavil legendární československý fotbalový brankář William Schrojf, který národnímu týmu vychytal stříbro na mistrovství světa v roce 1962 v Chile, kde ho vyhlásili nejlepším gólmanem šampionátu. Kromě toho má také bronz z prvního Eura v roce 1960. Většinu klubové kariéry strávil Schrojf ve Slovanu Bratislava a v roce 1955 s ním získal mistrovský titul. Pro jeho mršnost se mu přezdívalo Černá kočka. Zemřel v roce 2007.

Tady je Radiožurnál Sport ve 14 hodin a 21 minut. To znamená, že nás jen něco přes půl hodinu dělí od startu prvního dnešního utkání fotbalové šance ligy mezi Sigmou Olomouc a Mladou Boleslaví. Nabídneme vám přímý přenos jak tady

0: Chelsea v přátelském utkání s rivalem z Londýna hrála do poločasu nerozhodně 1-1, na startu druhé půle ale viděl červenou kartu stoper Tottenhamu Konca. I přesto nakonec v dresu Spurs rozhodl Richarlison v nastavení a Xabi Alonso se tak stal vůbec prvním koučem Chelsea, který prohrál s Tottenhamem o 10 hráčích. Tuhle statistiku sdílel instagramový účet Football Soccer Meme.
1: Tak takový vstup do angažmá jistě nepotěší, na Chelsea se snášela kritika ze všech stran, hlavně v minulé sezóně, ve které byla v anglické lize až 10. Teď to tedy nevypadá, že by se její výkony mohly zlepšovat?
0: Minimálně uživatelé sociálních sítí si to nejspíš nemyslí, protože na adresu Chelsea trousí jeden vtip za druhým. Teď nedávno třeba deník Daily Mail na Instagramu přesdílil video z tréninku Bayeru Leverkusen z doby, kdy německý klub ještě trénoval právě Xabi Alonso. Ten se tehdy zapojil a svým svěřencům servíroval jednu přesnou přihrávku za druhou. Daily Mail k videu přidal trochu posměšnou otázku, jestli náhodou není teď nejlepším nahrávačem v Chelsea právě bývalý španělský záložník.
1: Bavíme se o přátelských zápasech fotbalových velkoklubů, tak pojďme teď naskok k Realu Madrid, který má taky nového kouče a ještě zvučnějšího. Jak se daří svěřencům Joseho Mourinha v přípravě?
0: Real sice nejdřív porazil Leganés 4-1, ale v sobotu jen remizoval s italskou Fiorentinou 2-2 a portugalský trenér to nesl docela těžce. Podle Football Soccer Meme si ani s nikým po přátelském zápase nepodal ruku a zamířil hned do kabin. Nutno ale podotknout, že za madridský celek nenastoupila zdaleka ta nejlepší sestava, protože největší hvězdy týmu v čele s Francouzem Kylianem Mbappem si ještě užívají zaslouženou dovolenou po mistrovství světa.
1: Dívám se, jestli náhodou nějaké zajímavé týmy nehrají přátelské zápasy i teď a ta top kvalita, snad se na mě nebudou zlobit, to úplně není, ale třeba Union Berlin teď ve 23. minutě hraje s italským Cagliari 0-0. I to ukazuje, že přece jenom v těch elitních zahraničních soutěžích se začíná o něco později než tady u nás v Česku, ale my za to můžeme být rádi, protože už 2. srpna vám můžeme nabídnout zbývající 3 zápasy druhého kola fotbalové šance. Ligy. V zahraničí jsme teď chvíli pobyli s Tadeášem Skalickým. Díky.
0: Naslyšenou.
2: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.

0: Nová sezóna fotbalové šance ligy je tady.
1: A s ní i přímé přenosy Radiožurnálu Sport.
2: Darida se rozbíhá a těsně vedle rukou gólmana Markoviče posílá míč do sítě. Hradec Králové vede nad Slavií 2-1 a to je obrovská vřava v tuhletu chvíli v Malšovické aréně.
0: Jsme tam, kde se píšou fotbalové příběhy.
3: To je všechno, je konec, Slavia se raduje, hráči vybíhají z lavičky, ve VIP sektoru se tleská, domácí mají ruce nad hlavou, poráží Jablonec 5-1, obhajují po roce titul.
1: Na každém zápase.
0: U každého důležitého momentu.
4: Bohemian Sparta 0-0, ale přichází velká komplikace pro favorizované hosty, protože před malou chvílí dostal přímou červenou kartu Jun Mercado.
1: Přinášíme radost vítězů i zklamání poražených.
5: Někdo se tady zbláznil, já to nejsem. Rozhodčí slabý, slaboučkej, sebevědomí tady, výkon tady, katastrofa.
0: Fotbalová šance liga zní nejlíp na Radiožurnálu Sport.
1: Poslouchej Sport, Radiožurnál Sport.
6: Radiožurnál 14 hodin 30 minut. Poslechněte si zprávy s Anou Horáčkovou.
7: V úterý bude mimořádná schůzka evropských ministrů vnitra kvůli masovému průniku migrantů do španělské enklávy Ceuta. Svolává ji Irsko, které tento půlrok předsedá Evropské unii. Do španělské Ceuty na severu Afriky se ve čtvrtek dostalo na 60 tisíc migrantů ze sousedního Maroka. Španělská vládní strana Sumar i marocké sdružení pro lidská práva podezírají marockou vládu ze zodpovědnosti za incident. Vyzvali proto, aby událost, při které zemřelo podle nové bilance úřadu 72 lidí, vyšetřila OSN. Deník New York Times tvrdí, že podle svědků maročtí pohraničníci migranty k překročení hranice povzbuzovali. Vysoké teploty můžou zhoršit účinnost některých léků. Odborníci proto doporučují skladovat je na chladném a suchém místě a dodržovat podmínky uvedené v příbalové informaci. Zvláštní pozornost je potřeba věnovat například inzulínu, který vyžaduje stabilní teplotu. Na horko jsou citlivé taky čípky nebo masti. Málo sněhu, teplé jaro a taky dlouhotrvající vedro zhorší podmínky pro horolezce v Alpách. S odkazem na švýcarský alpský klub o tom informovala agentura DPA. Horolezci se stále častěji setkávají s úseky s holým ledem, sněhové mosty přes ledovcové trhliny se hroutí a okrajové trhliny jsou čím dál větší. Horko taky rozmrazuje permafrost. Ten ve vysokých nadmořských horách funguje jako lepidlo, které drží pohromadě kameny a kusy skal. Pokud ale rozmrzne, hrozí skalní sesuvy. Podle odhadů Ústavu pro výzkum sněhu a lavin v Davosu klimatická změna rapidně mění alpské prostředí. V Alpách uprostřed Evropy podle něj rostou teploty dvakrát rychleji, než je globální průměr. A záchranné stanice pro volně žijící zvířata letos přijali rekordní počet pacientů. Za první pololetí ošetřili přes 22 tisíc zvířat, což je asi o pětinu víc než loni. Ochranáři nárůst spojují mimo jiné s letošními vysokými teplotami a zároveň upozorňují, že stanice dlouhodobě trápí nedostatek peněz i personálu.
0: Sport.
7: Tenistka Sara Bejlek dnes nastoupí v prvním kole kanadského turnaje Masters v Torontu. Od 6:30 večer našeho času se utká s Číňankou Wang Shiu. V dalších dnech do turnaje nastoupí taky Karolína Plíšková nebo úřadující wimbledonská vítězka Linda Nosková. Mužskou část turnaje hostí Montreal, kde se v hlavní soutěži představí trojice českých tenistů. Jiří Lehečka, Jakub Menšík a Vít Kopřiva.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
8: Kolony na D1 před Brnem a také před Šmejkalkou. Na D1 je zvyšková ve směru do Brna, zpomalte za sjezdem na Brno Slatina. Na 201. kilometru se zastavuje, kolona pokračuje až na 197,5 kilometr. Tam je stále po nehodě blokovaný pravý pruh, zdržení asi 20 minut. D1 ještě jednou, tentokrát z Brna ve směru do Prahy, zpomalte za sjezdem na Sázavu. Na 32. kilometru se dojíždí do kolony, ta pokračuje až na Šmejkalku na 24. kilometr, tam je to zhruba na 20 minut. D1 směrem do Brna opatrně za sjezdem na Jihlavu. Na 112. kilometru se dojíždí do kolony, ta se sune až na 114. kilometr. Tam se před malou chvílí podařilo odklidit následky nehody z levého pruhu, kolona se tak bude dávat pomalu do pohybu. Na D1 naposledy z Prahy do Brna opatrně za sjezdem na Rosice. Před malou chvílí se na 183. kilometru srazily 4 osobní auta, blokují levý pruh a začíná se tvořit kolona. A na tahu 7 mezi Prahou a Chomutovem počítejte s překážkou za obchvatem Slaného. U Třebíze stojí nepojízdné vozidlo, projíždí se Kyvadlově, zdržíte se v 20 minut v obou směrech. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
0: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
7: Dnešní odpoledne je a taky dál bude oblačné až polojasné, místy až zatažené, ojediněle se k tomu přidávají přehánky nebo slabý déšť, večer už by pak mělo oblačnosti ubývat. Teploty dnes 24 až 29 stupňů Celsia, na severovýchodě Česka kolem 22, naopak na jihu Moravy, tam čekejte i 32 stupňů. Tolik zprávy.
0: Poslouchej Sport.
1: Radiožurnál Sport.

0: Také volejbal nás samozřejmě zajímá na radiožurnálu Sport a nemůžeme tedy zapomínat ani na finále mužské ligy národů, tedy soutěže těch nejlepších týmů světa. O celkové vítězství spolu teď bojují v čínském Ningpo Američané a Poláci a oba soupeři jsou v tuto chvíli úplně stejně blízko k trofeji, protože naši severní sousedi vyhráli první set 25-21, ten druhý ztratili 23-25 a v sadě třetí je aktuálně vyrovnané skóre 5-5.
1: Radiožurnál Sport. Všechny výsledky na jednom místě.

0: Lenkou Dusilovou jsme se dostali až ke 14. hodině a 43. minutě, to znamená, že za 17 minut přijde výkop prvního dnešního zápasu fotbalové šance ligy mezi Olomoucí a Mladou Boleslaví. Na Andrově stadionu už je připravený náš reportér, který se za chvíli připojí s novinkami před tímto duelem. Teď ale ještě jiné téma. Na okraji Pardubického kraje, kde se Železné hory setkávají se Žďárskými vrchy, se v sobotu odpoledne proháněl pilot Formule 1 Valtteri Bottas. Tentokrát nebyl v kokpitu rychlého vozu, ale na kole. Postavil se totiž na start cyklistického závodu světové série Gravel Tour Hlinsko.
1: Až chvíli před začátkem závodu se na konci startovního pole objevil muž, na kterého do Hlinska dorazila většina fanoušků. V bílém dresu s modrým křížem se s nimi Valtteri Bottas ještě minutu nebo dvě před startem s úsměvem fotil a rozdával podpisy na všechny strany. Pak pořadatelé Bottase, asi i trochu proti jeho vůli, protáhli v uvozovkách na pole position, tedy do první startovní řady amatérské kategorie. V samotném 131 km dlouhém závodě, ale čelní pozice neatakoval, skončil na 32. místě.
2: Nevím, jak vypadám, ale jsem trochu unavený, byla to těžká trať, ale pěkný závod, hezké cesty lesem, užil jsem si to.
1: Prohlásil po dojezdu do cíle Valtteri Bottas. 36-letý pilot Formule 1 nejenže rád jezdí na kole, ale doma ve Finsku dokonce i sám pořádá gravelové závody.
2: Je to dobré na fyzičku, na vytrvalost, ale také na vyčištění hlavy. Je to pěkný koníček.
1: Bottas, stejně jako ostatní piloti, má aktuálně měsíční pauzu mezi závody šampionátu vozů Formule 1. Do Hlinska dorazil i s přítelkyní, profesionální cyklistkou Tiffany Cromwellovou. I díky ní se zná třeba s Petrem Vakočem.
3: Shodou okolností jsme se potkali včera náhodou při vyzvedávání čísel. Byl jsem taky v kontaktu s jeho partnerkou, s tou se znám dobře vlastně z Canyonu, nebo ještě z doby, co jsem závěl Alpecin, jsme se spotkali někde na soustředění v Kalifornii, takže jsem jim dával i nějaký tipy, ať už tady v Hlinsku, tak v Praze, kde bylo zůstávat.
1: Vyprávěl Petr Vakoč, který dojel v elitní kategorii třetí.
3: Myslím, že to je super, že to bylo všude ve zprávách, myslím, že dorazilo plno lidí i díky němu a myslím, že je skvělý, že organizátoři to myslím, dobře rozhlásili, určitě mu udělal radost, že mu dali jeho závodní číslo z formule a myslím si, že to je fajn a že k tomu přistoupili velmi dobře a že se z toho podařilo vytěžit pro všechny strany super zážitek.
1: Účast Valtteriho Bottase na Gravel Tour Hlinsko sice možná zastínila vítězství Dana Lindberga a Australanky Frejnové v elitních kategoriích, ale do Hlinska zase přilákala nejen fanoušky cyklistiky, ale i Formule 1.
4: Valtterimu jsem strašně vděčný, protože nám ten závod zpropagoval, nebo to jeho jméno zpropagovalo takovým stylem, že kdyby tady nestartoval, tak to možná bude poloviční, nebo já nevím, aspoň co se týče divácký kulisy, jako děkuju moc.
1: Prohlásil ředitel závodu Petr Svoboda. Z Hlinska Tomáš Petr, Radiožurnál.
5: Radiožurnál Sport. Sport ze všech úhlů.

0: Těšíme se dnes na poslední tři zápasy druhého kola fotbalové šance ligy. Úmyslně to vezmu odzadu. Ve 20 hodin začne souboj Pardubic s Jabloncem. V 17 se proti sobě postaví Bohemians a Hradec Králové a už za nějakých 11 minut má výkop utkání Sigmy Olomouc s Mladou Boleslaví a na to nás teď přímo z Androva stadionu pozve Adam Kodet.
1: Hezký den z Olomouce, tak vše se připravuje, i když ty tribuny tady na Andrově stadionu úplně naplněné nejsou. Dá se to předpokládat i skrz to, že je zkrátka pořád ten prázdninový termín, takže spousta lidí ještě třeba ve městě není, spousta lidí ještě není nastavená na to, že soutěž začala, ale rozhodně na to jsou nastavené oba dva týmy, které nastupují trošku v jiném rozpoložení, protože výkon Olomouce v Jablonci byl velkým zklamáním asi nejenom pro fanoušky, ale také i pro trenéra Pavla Hapala, který to zmiňoval. Udělal tři změny v sestavě. Obranou trojici nechal pohromadě Lurvinka s Králem a Silou. Ve středu zálohy Beran s Barátem, ale poprvé v základní sestavě nastoupí letní posila Stefan Nubisi, který jinak je spíše stoperem, ale on sám říkal, že dokáže hrát i na kraji, takže ho Pavel Hapal dnes použije na levém wingbacku a na ten pravý se posunul Ahmad Galik, který jinak právě hraje vlevo, tak uvidíme, jak to půjde. No a před nimi David Tkáč a Dominik Janošek, kteří jinak jsou opravdu ryze, řekl bych, středovými hráči, před nimi záložníky, ale teď budou hrát spíše ze strany, z jedné i z druhé, pod Václavem Sejkem, který na hrotu útoku zůstal, takže docela zajímavě poskládaná sestava. Jsem zvědavý, jak a jestli to bude Olomouci fungovat, protože po té úvodní porážce v Jablonci by ráda před vlastními fanoušky bodovala. Naopak na druhé straně Aleš Majer musel udělat spíše vynucené změny, protože místo Romana Macka, který opustil Boleslav a zamířil do Sparty za větší výzvou, tak ve středu poledne s Jan Zíkano a na pravém kraji obrany místo Matouška Denis Donát. Jinak je ta sestava stejná, takže v obraně Hybš s Králíkem Karafiátem, ve středu zálohy Kozel tedy se Zíkou, před nimi Langham a křídelníci Kolářík a Solomon John a na hrotu útoku Jiří Klíma, v brance Jiří Floder. Takže spíše vynucené změny po vítězství Mladé Boleslavy v minulém kole na hřišti Artisu Brno a určitě na něco podobného budou chtít středošeči navázat i zde na Andrově stadionu. Pavel Hapal říkal, že Boleslav se vyznačuje hlavně kombinačním fotbalem a že to přesně budou chtít eliminovat, tak uvidíme, jak se to Olomouci povede.
0: Adame, ty už si zmiňoval, že tribuny nejsou úplně zaplněné, nicméně nějaké alespoň nesmělé tleskání jsme pod tým hlasem slyšet mohli. Jaká je teď vlastně nahané fotbalová nálada, když si vezmeme jednak tu úvodní porážku v Jablonci, ale třeba i setrvání Pavla Hapala na střídačce olomouckého týmu, anebo posilování, nebo ne úplně tak posilování, když se člověk podívá na to, jak se proměnil kádr.
1: Těžko říct, záleží asi, koho se ptáte, ale já si myslím, že stále jsou fanoušci nastavení spíše pozitivně, v tom pozitivním trendu už po tom loňském příchodu nových majitelů a vyhlašování větších ambic, než tomu bylo v minulosti. Samozřejmě fanoušci byli namlsaní i tou loňskou evropskou jízdou, která skončila až mezi 18 posledními celky, teda 16 samozřejmě v konferenční lize, takže si myslím, že stále panuje taková pozitivní atmosféra. Samozřejmě to první kolo bylo velkou kaňkou, protože se od toho kádru Sigmy, který nedoznal takových změn a možná stojí za zmínku jenom odchod Daniela Šturma, opravdu asi nejúžitečnějšího hráče loňského kádru, tak jinak se podařilo ten tým tak nějak udržet více pohromadě a to první kolo bylo opravdu velkou kaňkou. Ta hra a výkon Sigmy vůbec nebyl v souladu s tím, co by asi fanoušci očekávali a byl to opravdu spíše utrápený výkon a bránění toho jednogólového vedení skoro celý zápas, což se samozřejmě nevyplatilo. Takže uvidíme, jak herně dokáží na domácím hřišti hráči Sigmy na to navázat a jestli se z toho dokáží oklepat a předvést diametrálně odlišný výkon, tak jak to od nich Pavel Hapal ostatně vyžaduje.
0: Budeme zvědavi, jak to celé dopadne a uslyšíme to od Adama Kodeta přímo z Androva stadionu. V 15 hodin tedy za 5,5 minuty začne další zápas druhého kola fotbalové šance ligy mezi Sigmou Olomouc a Mladou Boleslaví. Přímý přenos jak na Radiožurnálu Sport, tak na webech iRozhlas.cz a v mobilní aplikaci Můj rozhlas. Tak Adame, zatím naslyšenou.
1: Brzy naslyšenou.

0: Sledujte Radiožurnál Sport i na sociálních sítích.
1: Jsme na Instagramu, Facebooku, síti X nebo YouTube.
0: Najdete tam historky z našich pořadů, aktuální zprávy nebo příběhy našich reportérů.
1: Radiožurnál Sport je i na sociálních sítích.
0: Poslouchej Sport.
1: Radiožurnál Sport. Would you rescue me? Would you get my back? Would you take my call when I start to crack? Would you rescue me? Would you rescue me? Would you rescue me when I'm by myself? When I need your love, if I need your help, would you rescue me? Would you rescue me?

0: Rescue me, would you get my back? Would you take my call when I start to crack? Would you rescue me? Would you rescue me? Would you rescue me when I'm by myself? When I need your love, if I need your help, would you rescue me? Would you rescue me?
1: Přímý přenos Radiožurnálu Sport.
2: Pojďme na to, přímý přenos fotbalového zápasu Šance ligy mezi Sigmou Olomouc a Mladou Boleslaví začíná a tak jdeme na Andrův stadion za reportérem Adamem Kodetem.
3: 18 vteřin uplynulo od úvodního hvizdu rozhodčího Daniela Vokouna, zatím nic podstatného se na Andrově stadionu nestalo. Teď se stalo to, že Sigma poprvé po dobré a rychlé kombinaci mezi Sejkem Tkáčem a Beranem přechází na útočnou polovinu. Tkáč se zastavil někde u středové čáry, nepřešel dál přes dobře postaveného Kozla, tak musel rozdělit balon doprava na Silu. Sila se snažil o nějakou průnikovou přihrávku, ještě možná přes Baráta, ale nebyl úplně přesný. Barát tam směrem k Silovi zpátky něco gestikuluje, asi nebyl spokojený s tím rozhodnutím Abdullahi Sily. Oba dva se příliš dobře nedomluvili a balon tak se odkutával až k brankáři Jiřímu Floderovi, který teď rozehrává ve středovém kruhu, ale zasahuje hlavou obránce Sigmy Jan Král a posouvá zase balon dopředu. Numbisi ho má teď nalevo, už byl u pokutového území, ale do cesty se mu postavil dobře bránící Donát, který teď znovu Numbisi ho zastavil u postraní čáry a navíc Stefan Numbisi se jako poslední dotkl toho balonu, takže z toho byl out právě pro Donáta, tedy hráče Mladé Boleslavy. Minuta 20 je odehrána, zatím je to 0-0 tedy mezi Sigmou Olomouc a Mladou Boleslaví. Kombinace Sigmy na polovině soupeře už končí, protože balon se od Donáta z autu dostal až k brankáři Floderovi. Teď to Boleslav zkouší po levé straně. Dobře, ve středu hřiště prodloužil balon Klíma směrem dále na Langhamrak, levé postraní čáře. Tomu ale balon utekl i za přispění Ahmada Galiho, který tam doběhla také Sily, takže z toho out teď už na útočné polovině Mladé Boleslavy, který už je rozehrán, ale nakonec ten balon míří zpět na vlastní půlku a rozehrávky se ujmou stopeři Karafiát s Králikem. Teď se ale úplně dobře nedomluvili. Kozel tam teď ve středu hřiště signalizuje, že byl Lurvinkem faulovaný a přidržený, ale hraje se dál. Tkáč jde dopředu, má před sebou prostor, šlo to klidně i na střelu, ale posunul ten balon na Galiho doprava centra. Ještě Janošek a obrovská šance končí na rukavicích brankáře Flodera. Tohle měl být gol. Janošek už to měl ložené na zadní tyči, ale Floder se tam fantasticky přesunul. Myslím si, že Janošek už v hlavě přemýšlel, jak ten gol oslaví, ale Floder se tam neskutečně stihl přesunout a zakročit, takže z toho bude v polovině třetí minuty pouze v uvozovkách rohový kop. Ale tohle byla 100% šance, i když samozřejmě pokud by byla 100%, zůstala by od Janoška proměněná. To se nestalo a právě Dominik Janošek na konci třetí minuty za stavu 0-0 v zápase mezi Sigmou Olomouc a Boleslaví teď rozehrává rohový kop. Ten byl odvrácen obranou Mladé Boleslavy, ale balon se vrací zpátky k Janoškovi, ten posouvá na Tkáče, oba dva si vyměňují balon a Beran do něj ještě teď vletěl, už je v pokutovém území, snaží se přejít přes bránícího Králika, to se mu ale po sérii kliček nepovedlo. 3 minuty jsou odehrány s utkání druhého kola mezi Sigmou Olomouc a Mladou Boleslaví. Zatím je to 0-0, ale před malou chvílí obrovskou šanci spálil Dominik Janošek, kterého vychytal tváří v tvář brankář Jiří Floder, takže je to nadále 0-0. Z Olomouce Adam Kudet, Radiožurnál. No, pokračujeme v přímém přenosu na Radiožurnálu Sport. Sigma se stále snaží obléhat branku Jiřího Flodera, jenomže jen co jsem to dořekl, tak od hlavičky Lurvinka se balon odrazil do zámezí, takže z toho bude out pro Donáta, který v sestavě nahradil Matouška oproti minulému utkání na pravém kraji obrany a Macka ve středu hřiště nahradil Zíka. Macek už za Mladou Boleslav samozřejmě nastoupit nemůže, protože už je hráčem Sparty. No a teď jeho bývalí už spoluhráči jenom sledují počínání Janoška s Barátem, kteří si dobře vyměnili balon. Barát už je na hranici pokutového území, Králik se tam k němu přesunul, Gali centruje na zadní tyč a Tkáč to tam nestihl už doběhnout a zalepit. Poslal to tam ještě ve skluzu, dotkl se balonu, ale už ho nestihl nějakým způsobem usměrnit na bránu, takže z toho bude právě odkop z tohoto prostoru pro brankáře Flodera, tedy brankáře Mladé Boleslavy. 4 minuty a 15 vteřin odehráno, je to 0-0, ale Sigma zatím hýří ofenzivní aktivitou a vypadá to, že jsou hráči správně namotivovaní po tom neúspěchu a porážce 1-2 v Jablonci. Teď trošku riskantní rozehrávka po zemi od Flodera a jeho stoperů Karafiáta s Králikem, ale naštěstí pro Středočechy to nějak ta defenzivní řada zvládla, i když tam hlídkovali jak Janošek, tak Sejk. Janoškovi vypadá, že zatím ta ofenzivnější role svědčí v minulé sezóně a hlavně ještě pod vedením Tomáše Janotky, když už tedy Janošek nastoupil, tak spíše hrál hodně vzadu na té pozici 6. A nevím, jestli úplně to jeho post. Tohle vypadá, že zatím mu svědčí. Obíhá tam teď rozehrávající hráče Mladé Boleslavy a zatlačil je zpátky a ještě Sejk teď míří presovat rozehrávku Jiřího Flodera, který podklouzl i proto a poslal balon přímo na Lurvinka, takže dobrá práce při napadání Václava Sejka. Sigma z toho získává balon, dobře si teď Numbisi ještě obhodil Solomona Johna ve vzduchu, ale nakonec Sigma nemohla s balonem pokračovat dál, protože Tkáčovi i Numbisi mu ten míč utekl. Jenomže od hráčů Mladé Boleslavy se odrazil do zámezí, takže z toho byl rychle rozehraný aut od Lurvinka, tedy na straně Sigmy směrem na Jana Koutného. Jan Král se po delší době dostává do hry, protože zkrátka spíše si vyměňovali balon ofenzivní hráči Sigmy zatím v dosavadním průběhu v těch 5,5 minutách, než že by se vracel zpátky na vlastní polovinu Olomoučanů. Teď Sejk nepřevzal dobře balon od Janoška, sice mu děkuje zdviženým palcem, byl to slušný míč do běhu, ale Sejk si s ním neporadil a tak může hrát Boleslav. Konkrétně je to Zíka, který vrací stoperům. Karafiát rozehrává vpřed na Kozla, který, nevím, jestli chtěl prodloužit za sebe nebo jenom netrefil balón, ale ten každopádně skončil u Galiho, tedy olomouckého krajního hráče, a ten ho poslal ještě bezpečně zpátky na Jana Koutného, který rozehrává tentokrát zase po zemi. Balón se dostal Davidu Tkáčovi na levou stranu. Tkáčovi se otevírá prostor ještě pro Numbisiho a také ještě pro Lurvinka, který si tam z pozice stopera naběhl teď hodně vysoko. Ale nakonec Numbisi na něj nepropasíroval balón, protože se tam do všeho vložil Solomon John a odkopl míč do autu. V polovině 7. minuty je to tak nadále 0-0 mezi Sigmou Olomouc a Mladou Boleslaví.
2: Fotbalový přímý přenos teď osvěžíme důležitou hokejovou zprávou. Litvínov povede v příští sezóně jako hlavní trenér olympijský vítěz z Nagana Robert Reichl, který šéfoval realizačnímu týmu už v závěru minulého ročníku, kdy Severočeši museli uhájit extraligu v baráži proti Jihlavě. Reichlovými asistenty budou Jakub Petružálek a Ivan Švarný. Hokejový Litvínov o tom informoval na svých webových stránkách.
1: Radiožurnál Sport a Jan Suchan.
2: A teď už zase zpátky na fotbal. Mladá Boleslav může být po Slávii a Teplicích teprve třetím týmem, který bude mít po dvou kolech šance ligy plný počet 6 bodů. Teď Středočeši hrají v Olomouci a je u toho i reportér Radiožurnálu Sport Adam Kodet.
3: 8. minuta, je to nadále 0-0, teď po další době si zase zahraje Mladá Boleslav, protože tam byl Barátův ofenzivní faul. Boleslav od vlastní branky, od Karafiáta a Králika, rozehrává směrem na Hybše. Hybš posouvá na levé straně na zběhnutého Koláříka, který se tam stáhl, ale velmi rychle balon ztratil na úkor Dominika Janoška. Janošek se vyměňuje teď s Galiem, který končí na zemi v souboji s Kozlem. Faul se tentokrát nepíská, ale tím, že Gali nemohl pokračovat ve hře, tak raději potom Barát vrátil balon zpátky stoperům, konkrétně Královi a Lurvinkovi, kteří si teď balon vyměnili a posouvají ho na pravou stranu zase už na Galiho, který už je připravený. Sejk si nabíhal na přihrávku od Janoška, dostal jí a sklepl balon pro Tkáče, který už se blíží k pokutovému území, jenomže dobře se tam s ním vrátili dva bránící hráči Boleslavy, a tak Tkáč zvolil zpětnou přihrávku. Přes Berana se dostává balon k Numbisimu, který posílá míč do vápna nakonec po zemi, když vypadalo, že bude spíše centrovat nějakým obloučkem na Tkáče se Sejkem. Nakonec to byl pas po hrací ploše, který nenašel svůj cíl v podobě kopaček jeho spoluhráče. Sigma ale zůstává v držení balónu a zatím Boleslav se v těch uplynulých 8,5 minutách vůbec nedostala do hry a téměř nedokáže držet balón a ani ho vybojovat. Platí to i teď. Sila na pravé straně posouvá na Galiho. Gali centruje do vápna na Tkáče, který hlavičkuje a pár decimetrů chybělo k tomu, aby zasáhl alespoň brankovou konstrukci a horní růžek branky Florera, kam mířil rozhodně David Tkáč, ale brankovou konstrukci a ani prostor mezi třemi tyčemi netrefil, takže z toho bude jenom poklidná rozehrávka, tedy Boleslav bude doufat, že bude poklidná od jejich branky. Králik se toho zhostil, poslal na krátko míč na Flodera a ten nízkoletícím míčem vyhledal ve středu pole a teď Solomon John už míří skoro sám na branku, Lurving ho nestíhá, Solomon John dává gól a Boleslav z první akce Nakonec úspěšná a vede v Olomouci 1-0. Salomon John to teď několika přemety a saltem na závěr oslavil. Tohle byl první vůbec pobyt jakéhokoliv hráče Mladé Boleslavy v pokutovém území soupeře. Smrtící protiakce a vypadá to, že na tom gólu nic rozhodčí nenašli, co by bylo v rozporu s pravidly. Takže po dvou rychlých přihrávkách rozehrávka Flodera a posunutí, myslím, od Ziky nebo od Langhamra vyslalo do úniku Salomona Johna a Lurving se s ním nestihl vrátit. A tak Mladá Boleslav na konci 10. minuty vede v Olomouci 1-0, ačkoliv vlastně vůbec nedrží balon a k ničemu ofenzivnímu se do té doby nedokázala dostat, ale i tohle může být cesta k úspěchu anebo k vítězství. Takže po 10 minutách hry Sigma prohrává, i když vstoupila do tohohle utkání velmi aktivně, tak zatím to nedokázala přetavit ve vstřelený gól, naopak před malou chvílí z kopačky Salomona Johna jeden inkasovala. Takže Sigma bude muset ještě více zatlačit na soupeře a bude se samozřejmě snažit před vlastními fanoušky o vyrovnání. Beran centruje vpřed, Numbisi si zbíhá za obranu za tím balónem, ale nebude tam dříve než Floder, který sice později, ale vyběhl nakonec pro ten míč, takže nehrozilo žádné nebezpečí pro jeho branku. Kolářík posouvá doprava na Salomona Johna. Barva si nakrátko vyměnili balón, John tentokrát ale nepokračoval směrem vpřed a vrací na Kozla a jakoby povzbudil Mladou Boleslav ten vstřelený gól a konečně se také odvážila k nějaké kombinaci. Zíka posouvá už balon do vápna na Langhamra, ale ten byl v obležení dvou bránících hráčů Sily a Lurvinka, kteří ho nakonec dokázali odzbrojit, nepustili ho k balónu a odkopli ho do autu, který ale bude rozehrávat samozřejmě Mladá Boleslav a bude to rozehrávat tím způsobem, že zřejmě Donát pošle ten balón až do vápna. Na některých stadionech České lize reklamní banery jsou velmi blízko za postranní čárou, takže tam není prostor na rozeběh, ale tady alespoň na té jedné straně na Andrově stadionu prostor je, takže Donát ho může využít. Nakonec je to ale rozehrávka nakrátko na Karafiáta. Karafiát vrací až Králikovi, kterého okamžitě napadal Sejk. Králik tak musel rychle odehrát balón, ale vládl to a Donát má na pravé straně možnost odcentrovat. Místo toho, myslím, přetáhl ten správný moment na přihrávku, napálil ten míč do Lurvinka. Když nic jiného, tak alespoň ve 12. minutě dokázala vybojovat Mladá Boleslav rohový kop. No a teď v rámci, myslím si, dvou minut se plně otočilo to těžiště zápasu. Nejprve Salomon John poslal Mladou Boleslav do vedení a teď několika dobrými kombinacemi na polovině soupeře a také průnikem Donáta vybojovali středočeši i rohový kop, který teď rozehrávají. Kozel posílá míč do vápna, ale tentokrát Lurving alespoň částečně odčinil ten svůj neúplně rychlý návrat předtím při tom inkasovaném gólu, protože hlavou odvrátil balón. Místo toho ale Langhammer může, respektive Karafiát může nacentrovat na zadní tyč na Králika. Nebyl tam úplně dobrý odkop balónu, myslím si, že od Berana, který to měl řešit trošku jinak a trošku bezpečněji pro Sigmu a je z toho další pobyt a hlavně kombinace hráčů Mladé Boleslavy na polovině soupeře. Kozel se už vrátil do středu pole a snaží se přejít přes Janoška, který se mu zblízka věnuje. Zadu tam do všeho ještě doběhl Václav Sejk, ale Kozel udržel balon na kopačkách a vrátil ho zpátky do Nátovi, ten ale nemůže pokračovat před. Hybš už vytlačen Sejkem a tkáčem do středového kruhu, stejně jako Zíka, takže tentokrát svou soustavnou činností Sigma vytlačila soupeře někam ke středové čáře, ale dvěma přihrávkami se zase Boleslav dostala do dobré pozice. Karafiát, vypadalo to, že byl faulovaný, nakonec ale ten zákrok vracejícího se Baráta posouzený jako čistý, ale právě od něj se odrazil míč za koncovou čáru, takže ve 14. minutě zastavu 1-0 pro malou Mladou Boleslav. Z toho bude rohový kop středočechů, druhý v rychlém sledu. Znovu ho rozehraje David Kozel, tentokrát z levé strany, z pohledu útočící Mladé Boleslavy. 13,5 minuty je odehráno utkání druhého kola na Andrově stadionu. Možná to vypadá, že teď Kozel bude rozehrávat nakrátko s Langhamrem. Je to tak, Langhammer posouvá ještě na Karafiáta, ale okamžitě se tam stahují 3-4 bránící hráči Sigmy a nechtějí nechat svého soupeře nějakým způsobem rozvinout tu kombinaci, což se také povedlo. Barát vyráží vpřed, Numbisi má před sebou dost volného prostoru, zezadu ho stíhá Salomon John a nakonec se Numbisi k ničemu nebezpečnému nedostane, protože trošku nekoordinovaně potom v té velké rychlosti došlápl a sám zakopl, takže Salomon John se k němu stihl vrátit a Numbisi mu pak ten balón utekl, ale dobře ho Barát našel ve volném prostoru na levé straně a bylo to taky takové varovné zdvižení prstu pro defenzivu Mladé Boleslavi, že i z těch standardních situací i jejich hráči se musí vracet rychleji ke své vlastní brance a že i Sigma má rychlé hráče, což Numbi si teď potvrdil. Autové vazování rychle rozehrané, Král má balon na své polovině za středovou čárou, vyměňuje si ho nakrátko s Barátem, který mu ukazuje, že ho chce znovu, takže ho dostal po druhé, po třetí si teď vyměnili balon.
2: Fotbalisté Mladé Boleslavi tak dál vedou v 15. minutě na Andrově stadionu nad domácí Sigmou Olomouc. 1-0, zdá se, že už je v podstatě rozhodnuto o mistryni Evropy na horských kolech, protože ve švýcarském Monte Ceri má domácí Zina Frajová už náskok skoro minuty a půl na svou krajanku Alessandru Kellerovou. Třetí momentálně jede Švédka Jenny Rysvecová. Pokud jde o české reprezentantky, tak to až tak slavné není, protože Adélu Holubovou najdeme na 22. místě a Terezu Tvarůškovou na 25. příčce. Samozřejmě i dál budeme sledovat dění ve Švýcarsku, a to i proto, že v 16 hodin a 10 minut začne elitní mužský závod.
1: Radiožurnál Sport. Všechny výsledky na jednom místě.
2: Teď už ale zase zpátky na fotbal, na druhé kolo šance ligy. Sigma Olomouc hostí Mladou Boleslav a také reportéra Radiožurnálu Sport Adama Kodeta.
3: Na Andrově stadionu pomalu končí 16. minuta. Mladá Boleslav po gólu Solomona Jonas z úniku vede 1-0, ale Sigma teď rozehrává rohový kop. Janošku centr propadl až k Lurvinkovi, který ho ale netrefil úplně ideálně. Těsně před ním ten balon spadl na hřiště, odrazil se vysoko a Lurvink ho nezasáhl ani hlavou, ani nohou tak, jak chtěl. A zvláštně se odrazil ten míč nakonec nad branku Jiřího Flodera a mimo ní. Takže Mladá Boleslav může rozehrát a vypadá to, že Sigma teď ani nějak výrazně napadat rozehrávku soupeře nebude, takže Králík má čas na to zakombinovat si s Floderem. Nakonec se přece jenom Janošek rozběhl, takže Floder musel rychle odehrát ten balon někam do středového kruhu na Klímu. Klíma prodloužil za sebe na rozběhnutého Langhamra a znovu teď Klímová přehrávka vysílá vpřed na pravé straně Solomona Johna. Tentokrát u něj je včas Louis Lurvink oproti tomu, kdy po souboji těchto dvou Solomon John zavěsil a poslal Mladou Boleslav do vedení 1-0, které také platí na konci 17. minuty. Tentokrát to ale na dvakrát Lurvink zádl a potom Numbi si odcentroval nebo odkopl spíše od vlastní branky ten balon daleko tak, aby nehrozilo žádné nebezpečí pro golmana Jana Koutného, který si pořádně na ten míč ani nesáhl. Možná zavadil rukavicemi při té ráně na Solomona Johna, ale jinak žádná další rána na něj neletěla. Možná to teď změní Klíma, který se snaží probojovat už na hranici pokutového území po přehrávce Langhamra vpřed, ale tentokrát Jan Král, jakožto kapitán Sigmy pro tento zápas, se s ním vrátil včas a odpravil balon ze hřiště, takže Donát mohl rozehrávat aut, už to také udělal. Sigma teď hodně agresivně napadala, ale kombinaci Mladé Boleslavy vysloužili se za to Beran s Káčem a s Janoškem potlesk a můžou pokračovat ve hře, protože do autu zakopl ten balon Zíka, takže Sigma u balonu, by si ale přihrál ten jako následně pak Beran na vlastní polovinu, odkud se teď dostávají zase na tu soupeřovu Barát s Galim. Kombinace u pravé postranní čáry hráčů Sigmy zatím nevede k posunu vpřed a Sila volí zpětnou přihrávku až na Krále. Král vypadalo to, že možná posune míč až na brankáře Koutného, ale nakonec si to rozmyslel, obrátil svůj pohyb. Přihrávka směrem vpřed od Janoška na Tkáče. Tkáč kolmo rozděluje doleva na Numbisiho, který centruje někam na Baráta do pokutového území. Ten dobře věděl, že za ním je Ahmad Gali, chtěl mu sklepnout balón. Ještě je tam prostor teď pro Galiho jako centrovat. Místo toho ale zvolil Gali přihrávku po zemi zpět na Baráta a do toho všeho už se vložil Daniel Langham, který vyrazil s balónem vpřed, daleko ale nedošel, protože Gali svoji lehkou chybu napravil, vrátil se tam skvěle a znemožnil další kombinaci Mladé Boleslavy a sám teď po levé straně pokračuje směrem vpřed po přihrávce Janoška. Janošek může střílet, chtěl zakroutit ten balón na zadní tyč do horního růžku, ale míč chytil takovou zvláštní faleš a stočil se vlastně úplně opačně, než Janošek zamýšlel, takže z toho byla spíše nepovedená střela. Končí 19. minuta. Mladá Boleslav vede na hřiště Sigmy Olomouc ve druhém kole šance ligy 1-0 po gólu Solomona Johna, který unikl v 10. minutě všem bránícím hráčům, hlavně Louis Lurvinkovi, který se tam s ním vracel, ale nedostatečně rychle a potom také překonal brankáře Jana Koutného, ale od té doby zase Mladá Boleslav vlastně ani se nedostala k žádnému střeleckému pokusu. Byly tam dva rohy, ze kterých středošiši příliš nezahrozil, ale zatím jim to stačí na to stále trvající vedení 1-0. Dominik Janošek pokračuje teď už na polovině soupeře. U pravé postranní čáry vyměnil si balon s Galim, ale ten vrací zpátky někam ke středové čáře na silu. Brála zase kombinace, rychlé přihrávky, to zatím teď jde a jestli slyšíte, já věřím, že slyšíte, uznalý potlesk od fanoušků na Andrově stadionu, který tady je několik tisíc, tak ti teď vzpomenuli, ne minutou ticha, ale právě už je možná minutou potlesku na nedávno zesnulého Petra Uličného, který tady odkoučoval spoustu zápasů a byl velmi oblíbený, řekl bych, jak u hráčů, tak i u fanoušků svou výřečností, svými vtipy a vším ostatním, za co ho měli fanoušci tak rádi. Vyhrál se Sigmou pohár v sezóně, kdy se vlastně zachraňovala jinak Sigma v lize. A dokázal tady velké věci, na které si fanoušci teď vzpomenuli. Bohužel po dlouhotrvající nemoci, nedávno před několika týdny, Petr Uličný zemřel. Takže obdivný potlesk teď a uznalý potlesk fanoušků, kteří už se ale můžou stejně jako vy na Radiožurnálu Sport věnovat tomu, co se děje na hřišti. Na hřišti se děje to, že kombinuje Mladá Boleslav někde ve středu hřiště. Když teď mířil z levé strany od hipše balona na klímu, tak útočníkovi Mladé Boleslavy ten míč utekl, takže zase může hrát Louis Lurving na levé straně stoperské trojce. Vrací balon Beranovi, který se tam teď místo Baráta stáhl hodně dozadu. Sigma přenesla hru na pravou stranu, kde si vyměnili balon Sila s Galim a také se do všeho zapojil Dominik Janošek, který teď o kopačky Josefa Koláříka dostal míč do autu a ten sám také následně velmi rychle rozehrál Barát ve středovém kruhu. Hodně komunikuje se svými spoluhráči Barát jak slovy, tak hlavně gesty rukama. Často se mu nelíbí, jak jsou hráči postavení a že by si měli se běhnout blíže k němu na nějakou kombinaci. To teď udělal Václav Sejk, ale nevím, jestli to úplně neslo svůj efekt, protože když potom od Bera namířil dlouhý balon doprava na Janoška, tak ho hodně přeletěl. Janošek zase již tak solidárně, řekl bych, zatleskal směrem k Beranovi, ale tomu to přenesení hry doprava moc nevyšlo. 22. minuta na Andrově stadionu ve druhém kole. Mladá Boleslav po gólu Solomona Johna z úniku vede 1-0. A i když Sigma v těch úvodních 9 minutách měla několik velmi dobrých šancí, tak je to Mladá Boleslav, která šla do vedení. A teď tvrdá srážka mezi Kozlem a Janem Koutným, který si teď ještě

0: Sigma Olomouc prohrává s Mladou Boleslaví ve 23. minutě 0-1. Celé utkání můžete poslouchat bez přerušování v mobilní aplikaci Můj rozhlas nebo na webech iRozhlas.cz a radiožurnál Sport.cz. Totéž bude platit také pro zbývající dva duely druhého kola Šance ligy. V 17 hodin nastoupí Bohemians proti Hradci Králové a ve 20 hodin Pardubice proti Jablonci.
1: Poslouchej Sport.
2: Radiožurnál Sport.
0: Přidáme teď jeden konečný, ale nejdřív jeden průběžný volejbalový výsledek. Američani hrají s Polskem v čínském Ningpo finále Ligy národů a vedou 2-1 na sety. Ve čtvrtém je to aktuálně 13-13 a už známe také majitele bronzových medailí. Těmi jsou Slovinci, kteří dokázali porazit Slovinsko 3-1 na sety. Teď už ale opět další výlet na Hanou na zápas Sigmy Olomouc s FK Mladá Boleslav za reportérem Adamem Kodetem.
3: V polovině 24. minuty Sigma nadále prohrává s Mladou Boleslaví 0-1 a teď dostává mladoboleslavský tým výhodu po faulu na Daniela Langhamra na vlastní polovině, který se stále ze hřiště nezvedá. Teď se ještě nepříjemně srazili v té pokračující výhodě Klíma s Numbisím a oba dva se tam přivodili, možná nějaké lehké potíže, protože oba dva se drží za obličej, ale sudí Daniel Vokounci zkontroloval, že oba dva jsou v pohodě a už jsou oba dva také na nohou, stejně jako předtím faulovaný Langhammer. Ve hře by teď asi měla pokračovat Mladá Boleslav, protože to byl faul od Numbisího na Jiřího Klímu a už jsou tam připraveni jak Donát, tak Kozel rozehrávat. Je to dost daleko k brance, ale samozřejmě vymyslet se z toho něco záludného dá směrem na branku Jana Koutného, který už musel jeden balón z ní vylovit po úniku Salomona Johna, který je teď u balónu. Mladá Boleslav vede 1-0. Salomon John dokázal přihrát přes Numbisího směrem do vápna, ale ten balón právě Stefan Numbisí srazil směrem na Jana Koutného. Ten si pohlídal jak náběh Langhamra, tak Klímy, aby se k balónu nedostali. Bylo lépe řečeno, aby se k němu zkrátka golman Sigmy dostal dříve než útočící hráči, což se také stalo. Rychle opak vyhodil ze svých rukavic směrem na silu Jan Koutný a teď už jenom sleduje, jak stopeři před ním kombinují. Do všeho se zapojil ještě Michal Berán. Ten vidí na levé straně volného Lurvinka, ale vybírá si Tkáče, který byl faulován Donátem, takže už několik metrů za středovou čárou bude rozehrávat znovu teď Sigma. Na začátku 26. minuty za stavu 1-0 pro Mladou Boleslav. Sila ve spolupráci s Králem přenesli hru až na pravou stranu na Galiho, který je teď úplně u pravé postraní čáry. Vrací balon na silu, protože neviděl cestu, jak přes hybše přejít vpřed. I když se tam na kombinaci nabízel Janošek, tak nakonec zvolil Gali zpětnou přihrávku. Vypadá to, že se to zatím vyplácí, protože na levé straně je mnohem více prostoru pro Berana, také Numbisího, který centruje na hranici pokutového území. Tam byl Sejk a také Gali, ale balon propadl přímo mezi ně, kde byl nachystaný také stoper Mladé Boleslavy Ondřej Karafiát, který alespoň částečně odkopl ten balon z prostoru kolem branky Mladé Boleslavy, kam ho ale Sigma bude chtít dostat znovu, protože ho ukořistila ještě na soupeřově polovině. Těl kombinace mezi Barátem a Janoškem Sigmě nevyšla a na druhou stranu vyráží David Kozel, ale zase dostal se jenom někam ke středovému kruhu. Janošek teď ale zaváhal, měl vedle sebe volného Lurvinka, místo toho se k němu vrátil soupeř a na druhé straně zase volný Salomon John může střílet levačkou, ještě jedna šance, zasekávačka. John to celé asi zbytečně přetáhl, měl tam dva dobré momenty, kdy mohl vystřelit, ale ještě myslím si, že zbytečnými pro něj doteky, navíc se vystavil do nevýhodnější pozice, než které byl předtím. Ještě teď ale Donát může střílet, posouvá na Hybše, který už to z dálky zkouší. Barát zastavil jeho ránu nebo odrazil ji na rohový kop, který bude rozehrávat Mladá Boleslav, která ukázala, že jen co Sigma udělá třeba byť jen ve středu hřiště nějakou chybu, tak má dostatečně rychlé hráče, kteří na dvě přihrávky dokáží přenést hru dopředu a být nebezpeční. Zase to šlo teď přes Solomona Johna, se kterým tam měla defenzíva Sigmy plné ruce a nohy práce, ale nakonec se sám John vystavil do pozic, ze kterých už to bylo pro něj těžké nějak smysluplně zakončit a nakonec to ani neudělal, ale měl tam dva dobré momenty, ze kterých se dalo vystřelit. Každopádně Boleslav nadále vede na začátku 28. minuty 1-0. Na hřišti Sigmy Olomouce navíc teď rozehrává rohový kop, po kterém ale zasáhla hlava stopera Jana Krále, který vyhlavičkoval balon mimo pokutové území zpátky k Hybšovi. Hybš posouvá doleva na Králika, ale jeden z boleslavských

0: Jich právě asi Králík a nebo možná Kozel, který se tam zapomněl, byli v offsideu. Takže bude rozehrávat v půlce 28. minuty Sigma Olomouc někde od své vlastní branky těsně od pokutového území. Míč si bere Sila, posouvá na Berana, takže už se znovu začalo hrát. Boleslav vede po gólu Solomona Johna z 10. minuty 1-0 a Sigma po nemyslivném začátku už se trošku hůře dostává samozřejmě pod tlakem toho vedení soupeře do nějakých ofenzivních možností. Jednu dobrou střelu tam měl před pár minutami Dominik Janošek, ale toho už dvakrát v tomhle zápase vychytal gólman Mladé Boleslavy Jiří Floder. Sigma teď na vlastní půlce, tohle bude příliš dlouhé od Michala Berana směrem na Baráta nebo Sejka, který tam ani do té situace nestihl doběhnout, ale bylo jasné, že ten balon daleko přeletí nejenom útočící hráče Sigmy, ale také bránící hráče Boleslavy a skončí bezpečně pro Mladou Boleslav u golmana Jiřího Flodera, který se teď zahraje znovu, protože balón mu vrací Karafiát. Floda teď posouvá doleva na Králika a ten ještě prodlužuje na Hybše na levou stranu. Dobrý teď náběh Koláříka, který se dostává už na levé straně za Silou. Zastavil hru, ale přenesl ji dobře, nebo se snažil minimálně přenést na Solomona Johna, který mu teď ukazuje, že to byla dobrá myšlenka, jenomže Král s Lumbisím se tam vrátili takovým způsobem, že ten centr z levé strany na pravou od Koláříka na Johna zastavili a nenechali tohoto ofenzivního hráče Mladé Boleslavy vymyslet něco, co by mělo ohrozit branku Jana Koutného. 29 minut za námi, 1-0, to je stav, kterým vede Mladá Boleslav na hřišti Sigmy Olomouc, která teď znovu bude chtít útočit. Sila už přechází po pravé straně přes středovou čáru, posouvá na Tkáče, který se dobře zbavil Králika a našel za obranou Galiho, který ještě posouvá na Sejka, který dává gól. Jestli to bylo z offsideu, bylo, takže tenhle gól platit nebude, Sejk to dobře věděl a tak velmi rychle doběhl přímo do branky, kam dostal sice balón a vrací ho zpátky Floderovi, už předtím asi Gale byl v těsném offsideu, takže proto, i když Sejk tu situaci dohrál a lízla si ten balón a ten takový oblouček Ahmada Galiho a usměrnil ho do brány, tak tenhle gól platit nebude. Ale Sigma zase ukázala, že rozhodně je schopná gól dát, je schopná si ofenzivní akce vypracovat. Ale zatím, i když teď gól dostala do sítě, tak to nebylo v souladu s pravidly. Takže je to nadále 1-0 pro Mladou Boleslav po 30 odehraných minutách. Ještě 15 jich nás tedy na Andrově stadionu čeká a vás samozřejmě v přímém přenosu na radiožurnálu Sport také. Mladá Boleslav vede 1-0. Solomon John teď dává pod sebe na Langhamra, ten rozděluje ještě doprava na Donáta, ten zpátky stále ještě u pravé postranní čáry na Solomona Johna, stále Mladá Boleslav kombinuje na pravé straně do všeho. Teď ale mají co říct obránci Numbisi a Lurving, kteří sice trošku krkolomně, ale nakonec uzmuli soupeři balón a poslali ho zpátky na brankáře Jana Koutného, který vysokým obloučkem neúplně ideálně trefil ten balón, ale následně tam byl faul Mladé Boleslavy na Janoška, který teď rozehrává. Rozehrává zpátky na Krále, který před sebou má spousty volného prostoru, takže zatím nespěchá za rozehrávku a postupuje vpřed. Nakonec se vybírá Silu, stojícího na pravé straně. Sila chtěl vyslat před Václava Sejka, ten se ale nerozeběhl, jenom ten balon zastavil a nakonec ho Olomoučí přenesli na levou stranu. Numbisího centr odvrací už od své vlastní branky hlavou Karafiát, ale zpátky na kopačky hráčů Sigmy. Teď ho má na začátku 32. minuty Lurving. Lurving posouvá na Berana, který zatím nevidí cestu, jak se dostat vpřed s balónem, tak volí zpětnou přihrávku na Lurvinka a pak i přihrávku do strany na dalšího svého spoluhráče. Barát s Janoškem teď kombinují někde u středového kruhu. Barát vrací Beranovi, Beran posouvá zpátky na Lurvinka. Lurvink postupuje směrem k brance, ale dobře se mu do cesty postavil Langhamra, nenechal ho přihrávat směrem vpřed, tak zase musel Lurvink rozdělit balon zpátky na Berana. Janošek už je na hranici pokutového území, obtěžován dvěma bránícími hráči, Hybšem a Langhamrem. Gali mohlo centrovat, ten centr byl sražený, ale nakonec dopadl do vápna někam k Numbisimu. Numbisimu se zblízka věnuje Solomon John, ale Stefan Numbisi se k tomu balónu dostal. Tokrát ale nezvolil centr. Lurvink možná může pálit, ale to už se k němu, než si to stihl Lurvink rozmyslet, stáhl Klíma. No a Beran teď, no nakonec Numbi si ho našel, ten udržel balón ve hřišti, ještě přidává po zemi na Janoška a ten další obrovskou šanci spálil. Dominik Janošek, vypadá to, že dnes gól nedá, už v úvodu zápasu byl v obrovské šanci, kde ho tváří v tvář vychytal Floder, potom pálil ze střední vzdálenosti z pravé strany, i tam byl u své tyče brankář Jiří Floder a teď ani zasahovat nemusel, protože v podstatě z penaltového puntíku nikým neobtěžován Dominik Janošek netrefil ten balón a přestřelil docela výrazně branku Mladé Boleslavy v 33. minutě, to je tedy nadále 1-0 pro Středočechy, ale tohle byla další obrovská příležitost Dominika Janoška, jak alespoň srovnat a zapsat se do listiny střelců, to se nepodařilo a hra se rychle přesunula k brance Jana Koutného. Odtamtud dokázala ale Sigma i z pressingu soupeře se dostat dvěma rychlými přihrávkami mezi králem Lurvinkem a Beranem a potom byl tkáč povalen na zem Kozlem, takže po faulu tohoto mladoboleslavského středopolaře bude hrát on. No, nakonec to byl Beran, který ho zahrál, tkáč zase faulovaný a teď už možná Beran směrem k rozhodčímu Danielu Vokounovi bude vyžadovat pro Donáta žlutou kartu, protože před tkáčem bylo spousty volného prostoru a Donát už ho bez jakéhokoliv úmyslu hrát balon zastavil, zahákl se mu nohu a poslal ho k zemi, takže David Tkáč dvakrát v rychlém sledu faulovaný a teď si sám nabíhá na balón, tkáč, je to 1-1. Tohle už vypadá, že platit bude, tak tohle bylo zajímavá minutka pro Davida Tkáče, který nejprve byl dvakrát faulovaný tím, několikrát Sigma získala pár metrů a nakonec po jednom centru, který doletěl na kopačky Davida Tkáče přímo do vápna, ten si skvěle ten balon zpracoval, byl tam přímo mezi dvěma obránci, kteří ho nechali hrát a pak už byl sám stříc brankáři Jiřímu Floderovi a je to David Tkáč, který srovnává na 1-1 v polovině 35. minuty. Na tomhle gólu už se asi nic měnit nebude, zatím tedy ta jednička neskočila na světelné tabuli na konto Sigmy Olomouc, ale teď už to platí, takže na gólu neshledali video rozhodčí nic nekalého, nic proti pravidlům. David Tkáč skóruje a srovnává na 1-1 v zápase druhého kola mezi Sigmou Olomouc a Mladou Boleslaví. A Dominik Janošek možná měl ještě větší radost než samotný David Tkáč, protože sám tři velké šance, nebo minimálně dvě, a jednu střelu spálil a v gól nepřetavil, takže je teď rád, že to za něj vyřešil jeho spoluhráč David Tkáč, kterého už během přípravy Pavel Hapal hodně chválil. Tkáč v loňské sezóně toho příliš mnoho neodehrál kvůli vleklému zranění, které se mu i během jeho stále ještě docela krátké kariéry ligové vrací. A Sigma bude doufat, že David Tkáč bude v téhle sezóně co nejvíce zdrav. A
1: v 36. minutě tedy Sigma Olomouc FK Mladá Boleslav 1-1. Když se teď na Radiožurnálu Sport věnujeme převážně fotbalu, tak můžeme připomenout i jedno fotbalové výročí. Dnes uplynulo 105 let od narození Václava Jíry, bývalého fotbalisty, trenéra i národního týmu a také funkcionáře, který byl místopředsedou Evropské fotbalové unie UEFA, předsedou Technické komise Mezinárodní fotbalové federace FIFA a také šéf Československého fotbalového svazu. Po Václavu Jírovi je pojmenovaná cena v Česku každoročně udělovaná za rozvoj fotbalového hnutí. Václav Jíra se tedy narodil 2. srpna 1921, zemřel 9. listopadu 1992.
2: Radiožurnál Sport.
3: Sport ze všech úhlů.
1: No a třeba cenu Václava Jíry jednou dostanou i fotbalisti, kteří spolu teď hrají v Šancelize, utkání mezi Mladou Boleslaví a domácí Olomoucí. Z Androva stadionu dál pokračuje Adam Kodet.
0: V 37. minutě je to 1-1, potom co zhruba před dvěma minutkami srovnal skóre David Tkáč, který teď po dobré práci jeho i Václava Sejka vytlačil kombinaci Mladé Boleslavy až někam ke středovému kruhu, ale nakonec Hipštam balon zastavil a posouvá k levé postranní čáře na Koláříka, který se snaží přejít přes bránícího Galiho, ten mu to zatím neumožňuje a tak Kolářík volí zpětný pas zase na Hipše, tomu se už zblízka chce věnovat Václav Sejk, Hipš přes něj ale přihrál zpátky na Koláříka, Koláříkovi se tam ještě nabídl do kombinace Zíka a tak Mladá Boleslav pokračuje směrem vpřed, teď se asi ale pochybil Mladé Boleslavy, Barát trošku ukvapil, trefil ale záda svým nepovedeným odkopem svého soupeře, kterým byl Josef Kolářík, a od něj se ten balon odrazil do autu, takže rozehrávat bude na své polovině Sigma, bude to Ahmad Gali, který tam pokračuje teď k tomu balónu, a Daniel Vokoun, jakožto sudí tohoto zápasu, ho trošku popohání s tou rozehrávkou, protože byl to právě Ahmad Gali, který třeba v prvním kole na hřišti Jablonce tak dlouho otálel, že ho podle toho nového pravidla, které platí od této sezóny, rozhodčí zastavili a otočili ten aut pro Jablonec nakonec. Takže rozehrávka by měla proběhnout do 5 vteřin. Tentokrát však ale vše proběhlo tak, jak mělo, tak se Sigma mohla přesunout několika přihrávkami a přenesením hry na levou stranu na polovinu soupeře. Lurvink posouvá až k levé postranní čáře, kde je David Tkáč. Zblízka, nebo blízko k němu doběhl Solomon John, ale i tak dokázal Tkáč v pohodě přihrát. Beran nachází už ve vápně Baráta, který je tam v péči Ondřeje Karafiáta, ale dokázal přihrát zpátky na Numbisího. To ale v jeho kombinaci a v dalším snažení Sigmy přerušil bránící Zíka, a tak se Klíma teď řítí na branku soupeře, ještě ho tam podporuje Solomon John. Klíma zkusil po zasekávačce rychle vypálit, ale trefil jenom blokujícího Abdullahi Silu. Stále ale Klíma u balónu. Klíma proniká do pokutového území, věnují se mu tři bránící hráči. I tak Klíma dokázal přihrát. Balón má teď na pravé straně velkého vápna Solomon John, který posouvá ještě na Langhamra. Jeho pokus o přihrávku už někam před branku, ale zlikvidoval David Tkáč, který teď dvakrát za sebou v rychlém sledu předvedl skvělý obranný zákrok a ukázal, že kromě střílení gólů a ofenzivní aktivity se umí i vracet zpátky. Zatím velmi slušný výkon Davida Tkáče po tom, co byl posunutý Pavlem Hapalem do základní sestavy oproti prvnímu kolu, kdy jen střídal. Polosav ale zůstává v 39. minutě za stavu 1-1 u balónu na polovině soupeře. Ten má teď Kozel, který ho posouvá na pravou stranu na Solomona Johna. Ten vrací pod sebe na Donáta. Zatím teď Mladá Boleslav nenašla cestu, jak se posunout vpřed, a tak několika zpětnými pasy se vrací ke středové čáře, kde je Karafiát. Karafiát ale nenechal přihrát směrem dopředu Václav Sik, který tam obíhá teď neúnavně rozehrávající hráče, stejně jako se k němu zapojil teď a připojil Janošek a také Barát. Takže tímhle vysunutým pressingem Sigma vytlačila soupeře aspoň na chvíli na jeho polovinu. Teď už je zase na té soupeřově Hybš, který posouvá doleva na Koláříka. Kolářík zrychluje svůj pohyb a Gali ho ale čistě odzbrojil. Vypadalo to, že ho už podkosí, ale trefil balón a tak Kolářík zůstal stát. Místo toho, aby teď Gali ale pokračoval směrem vpřed, tak jak si asi mysleli fanoušci, kteří hned začali bučet, tak zvolil zpětný pas zpátky na stopera Silu. Ten teď kombinuje se svými kolegy v té obrané trojici Králem a Lurvinkem. Všemu ještě pomohl Beran a také Barát. A Sigma to zkouší tedy postupným způsobem. Janošek se nabízí na pravé straně, rozmachuje rukama a žádá si balón, ale ten dostal až teď, když už se k němu stáhl Kolářík, takže vpřed pokračovat nemohlo a volí zpětný pas zpátky na Silu. Sila přenáší dlouhým balónem míč někam na Numbisího, ale toho předskočil Donát a odhlavičkoval balón před ním pro Malou Boleslav do bezpečí, a tady jde teď vpřed. Klíma dobře sklepl zpátky na Langhamra, Kolářík na levé straně postupuje a tady je dobrá pozice pro Kozla, který to zkusil ze střední vzdálenosti. Tentokrát Mladá Boleslav přesně v ten moment, kdy měli její hráči, a konkrétně to byl David Kozel, tak to udělal a hodně protáhl Jana Koutného. Nebyla to úplně špatně mířená rána, Koutný ale vyráží mimo své tři tyče, ale bude z toho ve 41. minutě rohový kop za stavu 1-1 v zápase mezi Sigmou Olomouc a Mladou Boleslaví. Balon si bere Langhammer, pokud správně vidím. Tentokrát tedy výměna exekutorů, předtím rozehrával rohové kopy výhradně David Kozel, tohle už pokud správně počítám čtvrtý, tentokrát se to bere tedy na svědomí Langhammer, který posílá míč na bližší tyč, ale za prvé ten balon skončil jako první na hlavě bránícího Sily a za druhé tam Gali předtím byl foulovaný jedním z hráčů, myslím, že to byl Ondřej Karafiát, který ho povalil k zemi. A tenhle ofenzivní faul viděl rozhodčí a také ho odpískal a celou akci zastavil. Takže v polovině 42. minuty za stavu 1-1 z toho bude jenom odkop od branky a z těch čtyřech rohů Mladá Boleslav vlastně nevytěžila vůbec nic, co by mělo nějak výrazně rozházet soustředění
1: I ve 42. minutě tak platí skóre 1-1 mezi fotbalisty Olomouce a Mladé Boleslavy. Na závěr prvního poločasu se za Adamem Kodetem pochopitelně vrátíme, ale pokud nechcete přijít byť jen o sekundu přímého přenosu, tak si ho můžete najít na webech iRozhlas.cz, RadioJournalSport.cz nebo v mobilní aplikaci Můj rozhlas. My teď můžeme na RadioJournalu Sport přidat konečné výsledky závodu žen na mistrovství Evropy horských kol ve švýcarském Montecenery. Zvítězila domácí Zina Frajová před svou krajenkou Alessandrou Kellerovou a před Švédkou Jenny Rysvecovou. Lepší z českého dua Adéla Holubová brala 22. místo, Tereza Tvarušková obsadila 25. příčku. V 16 hodin a 10 minut začne závod elitních mužů, tak doufejme, že v tomhle případě to bude přece jenom od českých reprezentantů o něco lepší. Můžeme připomenout i to, jak dopadl závod do 23 let, tam Eliška Hanáková skončila 14. zvítězila opět domácí závodnice Huterová před dalšími dvěma krajankami Šiblerovou a Benoatovou. Teď už ale slibovaný závěr prvního poločasu utkání fotbalové šance ligy mezi Olomoucí a Mladou Boleslaví a reportér Adam Kodet.
0: 2 minuty necelé zbývají do konce první půle, nebo minimálně do konce její základní hrací doby. Sigma Olomouc hraje s Mladou Boleslaví 1-0. V 10. minutě se z úniku trefil Solomon John, ale ve 34. minutě kontroval po dobrém zpracování míče ještě lepší střele David Tkáč. Takže od té doby je to 1-1 a bude to platit i po náběhu Davida Kozla na dobrý balon od Donáta, který ale nakonec byl o kousíček delší, než by David Kozel potřeboval, a Jan Koutný si pro ten míč došel a nenechal se k němu dostat Kozla. Takže teď jeho spoluhráči v obraně rozehrávají, hodně hluboko se tentokrát stáhl Janošek, který přenáší hru dlouhým křižným míčem na Numbisího na levou stranu. Ten se s ním tentokrát poradil, když měl lehké problémy několikrát v zápase při zpracování těch dlouhých míčů, které na něj na levou stranu létají. Ukázal, že má rychlé nohy, ale taková koordinace, ať už bez míče nebo s míčem, v některých situacích trošku chybí. Teď navíc fauloval Kozla na levé straně na polovině Mladé Boleslavy, takže na začátku 45. minuty budou rozehrávat středočeši z těchto míst, tedy z míst tohoto přestupku. A to už se také stalo. Kozel si upravil kopačku a je připravený se znovu rozběhnout a může běžet dopředu, stejně jako Solomon John, který přenáší hru na Koláříka, a teď tam doběhl Ahmad Galia, zabránil teď vyložené šanci, ve které by už jinak Kolářík byl, stále ještě ale u balonu na pravé straně, těsně před pokutovým územím Solomon John. Langhammer centruje do vápna, tam si nabíhal Klíma, ale tentokrát to Petr Barát zvládl a odvrátil hlavou ten balon do autu na pravou stranu. Ale je obdivuhodné, jak Mladá Boleslav v podstatě vždycky z ničeho velmi rychle po 1-2 přihrávkách se dokáže dostat do nebezpečné šance. Tak dlouho vždy čekají středočeši na svou šanci, až ji potom velmi rychle dokáží rozvinout, i když teď to bylo nezakončené nakonec, ale už ta předešlá přihrávka po zemi, která se kroutila na kopačky naběhnutého Koláříka, mohla být nebezpečná. Na poslední chvíli tam zasáhl Ahmad Gali. Teď z toho Sigmále vypadá to vyjedeno a nastavovat se nebude nic, protože se příliš ani v první půl nezdržovalo, alespoň tedy podle rozhodnutí sudího Daniela Vokouna, takže ten přesně po 45 minutách ukončuje první poločas za stavu 1-1. Připomenu, že v 10. minutě z úniku a vlastně z první a takové jediné velké šance Mladé Boleslavy skóroval Solomon John, na druhé straně v 34. minutě odpověděl po dlouhém centru Dominika Janoška skvělým zpracováním a ranou z pokutového území David Tkáč. Takže Sigma Olomouc hraje s Mladou Boleslaví ve druhém kole šance ligy po první půli 1-1.
1: A také druhou půli vám pochopitelně nabídneme díky Adamu Kodetovi, ať už na RadioJournálu Sport, anebo na webech iRozhlas.cz, RadioJournalSport.cz a v mobilní aplikaci Můj rozhlas. A to též bude platit také pro další dvě dnešní utkání. 17 hodin a 30 minut nastoupí Bohemians proti Hradci Králové a ve 20 hodin je výkop duelu Pardubice Jablonec. Můžeme zamířit ještě o patro níže. Česká Lípa nastoupí proti Bčku Slávie v šance národní lize, tedy druhé nejvyšší soutěži, v 17 hodin a 15 minut, a také o tomto utkání pochopitelně uslyšíte na jediném českém sportovním rádiu.
2: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.

0: Fotbal na Radiožurnálu Sport.
1: Fotbalová Slávě má účast v hlavní fázi Ligy mistrů díky titulu jistou. Sparta musí v kvalifikaci přejít přes dva soupeře. Tím prvním bude Olympique Lyon, za který hraje reprezentační záložník Pavel Schulz. V minulé sezóně dres francouzského klubu oblékal i spartanský středopolař Adam Karabec.
2: To bude pro mě speciální zápas. Samozřejmě Lyon má neuvěřitelnou kvalitu, ale je to playoff a myslím si, že stát se může cokoliv, když budeme kompletní a podáme všichni na standardní výkon.
1: Úvodní duel třetího předkola Ligy mistrů mezi fotbalisty pražské Sparty a Olympiku Lyon začne v úterý ve 20 hodin a Radiožurnál Sport ho odvysílá v přímém přenosu.
0: Pohárový fotbal v přímých přenosech na Radiožurnálu Sport.
3: Poslouchej Sport.
0: Radiožurnál Sport.
4: Po fotbalové pozvánce teď jedna tenisová. Těšíme se na finále turnaje v americkém Memphisu, které začne v 19:30 a které bude mít opravdu senzační obsazení. Utkají se v něm totiž hráčky ze druhé a třetí stovky světového žebříčku. Nás může hodně těšit, že drobnou papírovou favoritkou je česká tenistka, byť moskevská rodačka Daria Vidmanová, která porazila Mexičanku Sarasuovou, a teď ji čeká teprve 16-letá ruská Kristýna Ljutovová, o které Vidmanová řekla, že je to sice velmi mladá, ale zároveň skvělá hráčka. O finálovém utkání určitě na Radiožurnálu Sport uslyšíte, stejně jako už za pár minut o druhém poločase zápasu fotbalové šance ligy mezi Olomoucí a Mladou Boleslaví. Po první půli připomínám je skóre vyrovnané 1-1, když Středočechy poslal do vedení v 10. minutě po samostatném úniku Solomon John a vyrovnal v minutě 34. po standardní situaci David Tkáč.

0: Sami Pajary z Toyoty vyhrál domácí finskou rally a po druhém vítězství za sebou se posunul na druhé místo průběžného pořadí mistrovství světa. Čtyři soutěže před koncem sezóny ztrácí finský jezdec 30 bodů na týmového kolegu Brita Elfina Evanse. Ten na rychlých šotolinových tratích v okolí Jyväskylä skončil třetí. Čech Martin Prokop ve Škodě Fabia, který se věnuje převážně dálkovým rally a v mistrovství světa startoval teprve po druhé v sezóně, obsadil 25. místo, ale je to přece jenom zlepšení, protože červnovou Akropolis rally nedokončil. Šampionát bude po měsíční pauze pokračovat koncem srpna v Paraguaji. Už za chvíli půjdeme znovu na Andrův stadion na utkání fotbalové ligy mezi Olomoucí a Mladou Boleslaví. Předtím ještě stihneme říct, že vítězi volejbalové ligy národů se stali Poláci, kteří otočili souboj s Američany a vyhráli 3-2 na sety.
1: Radiožurnál Sport. Všechny výsledky na jednom místě.

0: Radiožurnál Sport.
1: Nová sezóna fotbalové šance ligy je tady.
2: A s ní i přímé přenosy Radiožurnálu Sport.
3: Darida se rozbíhá a těsně vedle rukou. Gól Vana Markoviče posílá míč do sítě. Hradec Králové vede nad Slavií 2-1 a to je obrovská vřava v tuhle tu chvíli v Malšovické aréně.
1: Jsme tam, kde se píšou fotbalové příběhy.
4: To je všechno, je konec. Slavia se raduje, hráči vybíhají z lavičky, ve VIP sektoru se tleská, domácí mají ruce nad hlavou, poráží Jablonec 5-1, obhajují po roce titul.
2: Na každém zápase,
1: u každého důležitého momentu.
5: Bohemian Sparta 0-0, ale přichází velká komplikace pro favorizované hosty, protože před malou chvílí dostal přímou červenou kartu Jon Mercado.
2: Přinášíme radost vítězů i zklamání poražených.
6: Někdo se tady zbláznil. Já to nejsem. Rozhodčí slabý, slaboučkej. Sebevědomí tady, výkon tady. Katastrofa.
1: Fotbalová šance liga zní nejlíp na Radiožurnálu Sport.
2: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.
7: A protože už se blíží výkop druhého poločasu utkání mezi fotbalisty Sigmy Olomouc a Mladé Boleslavy, vracíme se na Hanou za Adamem Kodetem.
8: Právě teď začala druhá polovina utkání, nebo druhý poločas utkání zápasu mezi Sigmou Olomouc a Mladou Boleslaví, který je zatím vyrovnán. Po 45 minutách 1-1, po gólech Solomona Johna z 10. minuty a Davida Tkáče z minuty 34. A Sigma jde i tentokrát jako první do útoku. Dobrá průniková přihrávka od Lurvinka na Numbisiho, který si nedal úplně dobrý první dotek s balónem a předkopl si ten míč příliš daleko. Ten sice stihl, nebo by stihl doběhnout, ale vrodil se tam do toho ještě bránící Karafiát. Nakonec se ale balón odrazil na kopačky Baráta ještě zpátky, místo toho, aby s ním bezpečně Mladá Boleslav vyjela nebo ho odkopla někam jinam. Takže Barát to zkusil ze střední vzdálenosti a hned v první minutě druhého poločasu musel předvést Jiří Floder další z kvalitních zákroků. Dvakrát takhle ve 100% šanci, nebo ne ve 100%, ale vyložené, řekněme, vychytal Dominika Janoška v první půli, který se rozhodně mohl radovat klidně z 2-3 gólů, protože na to měl 3 obrovské příležitosti. Jednou přestřelil a dvakrát ho vychytal brankář Mladé Boleslavy. Takže i proto je to stále v kouzovkách jen 1-1. Mladá Boleslav měla potom spíše náznaky po tom svém gólu, ale to úplně finále jejich hráčům a nějaká finální přihrávka nebo lepší zakončení tím Středočechům chybí. Ale mohou něco podobného teď předvést, protože jsou na polovině soupeře a mohou zásluhou Donáta rozehrát autové vhazování. Minuta a půl z druhé půle je pryč, stále je to 1-1 mezi Sigmou Olomouc a ve 47. minutě je to 1-1, protože v první půli skóroval jako první Solomon John na straně Mladé Boleslavy, na druhé straně odpověděl v 34. minutě David Tkáč, takže stav je srovnán mezi Sigmou Olomoucí a Mladou Boleslaví 1-1. Z Olomouce Adam Kodet, Radiožurnál. No a pokračujeme na Radiožurnálu Sport v přímém přenosu. Můžu vám přiblížit to, že Mladá Boleslav sice na vlastní polovině, ale kombinuje nakonec úspěšně a přihrávky mezi Kozlem, Zíkou a Langhamrem vynesly posun na polovinu soupeře. Solomon John má balon na pravé straně a zase bude větrat. Luje Lurvinka zase přes něj málem stihl přelézt i s balónem. Luje Lurvink na poslední chvíli se tam ještě zapřel a nenechal se Solomona Johna přes něj přehnat, ale tentokrát už to nezvládlo. John kličkou přes něj přešel a div, že teď nevyzval ke gólové ráně Koláříka na poslední chvíli. Tam ve skluzu zastavil ten balón Ahmad Gali, který už po několikáté dnes předvedl, že se umí vrátit i z pozice krajního hráče v záloze až úplně před vlastní branku a i teď to byl zase on, který jako poslední zastavoval balon, který už mířil na úplně volného Josefa Koláříka, který už by zakončoval do skoro odkryté brány. Nakonec ale zakončit nemohl, protože právě Gali ten balon zastavil, takže na začátku 49. minuty je to nadále 1-1 mezi Sigmou Olomouc a Mladou Boleslaví, která v některých pasážích je přehrávaná soupeřem, ale když Sigma třeba jenom maličkou chybičkou, maličko spožděnou rozehrávkou nebo balónem, který jim jen o kousek uteče, nabídne soupeři šanci, tak dokáže být velmi nebezpečná Mladá Boleslav a to velmi rychle. Na 2-3 přihrávky se klidně dostane přes celé hřiště až do vápna. Teď na několik přihrávek se dostala pouze ke středové čáře a následně Langhammer pak prohrál souboj s Janoškem, který se tam vrátil, uzmul mu balón a navíc ho ještě přesně přihrál zpátky Galimu, takže ten může rozvinout nějakou další akci. Beran se stáhla až téměř k vlastní brance, posouvá na krále, oba dva se znovu vyměnili balón, snaží se tam napadat Klíma, ale spíš jenom tak stínově, když teď přece jenom zahnal Jana Krále trošku více doleva a ten nakonec musel zvolit zpětnou přihrávku až zpátky na brankáře Jana Koutného, ale Sigma se z toho nějakým způsobem dostala a teď už hráči Mladé Boleslavy se zasunuli spíše více dozadu. Klíma přece jenom znovu obtěžoval Královu rozehrávku, ale i tohle Sigma zvládla. Janošku v balón za obranu na Numbisího, který ho nakonec nestihne. Možná krok chyběl Stefano Numbisimu, aby tam doběhl rychleji než brankář Floder, který ten balón zastavil. No a zase pak Numbisi špatně došlápl a drží se tam teď ze spodu za pravé stehno, to vypadá. Václav Sik k němu hned přispěchal stejně jako brankář Floder a tohle vypadá, že bude potřebovat ošetření a stejně tak to vidí i rozhodčí Daniel Vokoun, který i na pokyn Václava Sejka, který tam doběhl k Numbisímu, přivolal zdravotníky.
7: A tak můžeme v 50. minutě za stavu 1-1 mezi Olomoucí a Mladou Boleslav na chvíli opustit Hanou a připomenout si v 16 hodin a 7 minut, že jedinou Češkou ve finále a na mistrovství Evropy ve veslování byla dnes handicapovaná Eliška Krejčí, která skončila na paraskifu pátá. Ve finále B se představily další dvě české lodě, paraskifař Tomáš Nevěč vybojoval celkové 9. místo a skifařka Alice Prokešová 11. Nicméně celkově se bude v Česku pravděpodobně tento šampionát v italském Varese hodnotit pozitivně, protože se z něj vrátí dvojka bez kormidelnice Pavlína Flamíková s Anou Šantrůčkovou se stříbrnými medailemi. Loni v Plovdivu Česko vůbec žádný cenný kov nezískalo. No a na to hodnocení se ostatně zeptáme v zítřejší raním vysílání místo předsedkyně Českého veslařského svazu a olympijské vítězky z Londýna Mirky Topinkové-Knapkové. Bude to po 9:30 a ještě řeknu i to, že vrcholem sezóny bude pro veslaře mistrovství světa v Amsterdamu, které se koná za 3 týdny.
2: Přímý přenos Radiožurnálu Sport.
7: Ano, vracíme se k přímému přenosu ze zápasu fotbalové šance ligy mezi Sigmou Olomouc a Mladou Boleslaví. Celý přímý přenos vysíláme třeba na webu irozhlas.cz. Teď v něm ale pokračujeme i na Radiožurnálu Sport díky Adamu Kodetovi.
8: Ve 52. minutě je to nadále 1-1 mezi Sigmou Olomouc a Mladou Boleslaví. Numbisi po ošetření už byl vpuštěný zpátky do hry a vypadá to, že z ní zatím stažený nebude, i když Jáchym Šíp už je svlčený a už byl připravený Numbisi ho vystřídat, ale zatím se tak ještě trenéři nerozhodli, i když tahle tam teď přebírá pokyny Šíp na střídačce a možná díky tomu i nesleduje teď rozvíjející se akci. Sejk na levé straně, Sejk vypálil na zadní tyč. Janošek mu teď ukazuje, proč mu nepřihrál na pravou stranu, ale Sejk možná dobře ví proč, protože Janošek spoustu velmi dobrých příležitostí dnes už zazdil, anebo zkrátka neproměnil, takže Sejk to zkusil sám na zadní tyč, těsně horní růžek netrefil a opravdu Stefan Numbisi v 53. minutě teď už opouští hřiště a aby nemusel jít přes celé šíři hrací plochy, tak nakonec si opustil na druhé straně tam, kde byl, tedy na té levé a Šíp ho vystřídal a zaujme přímo jeho místo, takže řekněme post za post, když, jak jsem říkal, Jáchym Šíp byl spíše zvyklý hrát trošku výše v té křídelní pozici, ale v tomhle rozestavení 3-4-3 od Pavla Hapala je jeho místo právě tady, takže Šíp teď už se poprvé dotkl balónu, jenomže odrazil ho ze vzduchu pouze na rozběhnutého Kozla, který pokračuje směrem vpřed, dává na Solomona Johna a právě Šíp se mu teď staví do cesty a bude se ho snažit zastavit. To se mu nepovedlo, Solomon John z ostrého úhlu dokázal přes Šípa odcentrovat a Jan Koutný si musel na ten prudký balón sáhnout. Už to vypadalo, že to Solomon John nestihne, že je s balónem mimo hřiště, ale minimálně nějakou částí ten balón ještě za čárou, nebo před ní tedy, byl a tak mohla pokračovat hra a pokračuje i teď Mladá Boleslav v útočení. Langhammer bude pálit. Jeho balón se dvakrát odrazil po jeho střele tedy od země a skončil bezpečně v rukavicích Jana Koutného a ten co nejrychleji se snažil přímo z ruky rozehrát a kopnout balón na rozběhnutého Sejka. Zamířil dobře, ale Sejkovi chybělo na krok, krok a půl k tomu, aby ten balon dokázal zpracovat a třeba ho i vystřelit směrem na Flodera. 54. minuta, 1-1 je to mezi Sigmou Olomouc a Mladou Boleslaví a zase Středočeši jsou teď na polovině soupeře. Zíka posouval obloučkem ten balon někam na buď Klímu a nebo Kozla, ale ani jeden se zatím míčem nerozběhl, jako by tuhle variantu ani jeden z nich nečekal. Takže nakonec končí ten balon nikým z boleslavských nezasažen až u brankáře Jana Koutného, který rozehrává po zemi na silu. Ještě Janošek rozehrávajícím hráčům z dálky ukázal, ať uklidní hru, ať trošku přemýšlí, tak jak ukázal tím svým gestem na hlavu. Uvidíme, jestli ho poslechli. Každopádně Lurving teď pokračuje a postupuje směrem vpřed po levé straně. Snažil se vysunout za bránícího Donáta Jáchyma Šípa, ale právě Donáta trefil do kopaček a ten odkopl míč, nebo odrazil spíše míč mimo hřiště. Velmi rychle rozehraný aut Lurvinkem a Sigma přenesla několika přihrávkami hru až na pravou stranu ke Galimu. Gali ale přes hipše nemohlo pokračovat před a takto Sila zkouší dlouhým balonem na Davida Tkáče. Situace neúplně nepodobná tomu jedinému gólu Sigmy. I v tom případě v 34. minutě si takhle zbíhal Tkáč za obranu tehdy na centre Dominika Janoška. Tentokrát na něj o kousíček nedosáhl, natahoval se tam špičkou kopačky ve vzduchu, ale pár decimetrů možná Tkáčovi chybělo k tomu, aby balon si nějakým způsobem zpracoval a třeba ho zase stihl i vystřelit. Sejk obtěžuje teď spolu s Janoškem rozehrávku Mladé Boleslavy. Králík se dostal pod tlak, ale zvládl to. No a teď si Kolářík s Klímou dávali tak dlouho přednost, až nakonec ten balón nestihl Kolářík u levé postranní čáry doběhnout. Tohle se dalo určitě vyřešit lépe, protože Klíma a potom už i rozběhnutý Kolářík už byli za obranou. Kdyby se trošku lépe domluvili, kdo pro ten balon půjde dřív, tak by je mohli uhánět možná do přečíslení 2-1, ale to se nakonec nestalo. A hrát může Václav Sejk ve středovém kruhu. Je zastaven ale Kozlem, který okamžitě otáčí hru. Narazil si balon s Koláříkem, jenomže potom čistým způsobem, alespoň tady podle rozhodčího, zastavil Sila. Nevím, čemu se tam teď Kozel diví. Možná tomu, že Sila zahrál rukou, to nevím. A každopádně na faul to nevypadalo rozhodně. Čisté odebrání balónu a tak může pokračovat Beran. Beran přesouvá hru na volného Šípa na levé straně. Šíp centruje na zadní tyč na Galiho, ale tohle bylo příliš dlouhé i proto, aby Gali vůbec ten balón doběhl, nebo aby ho i zastavil ve hřišti. Zase teď s dviženým palcem pravé ruky Gali na dálku ukazuje Šípovi, že to byla dobrá myšlenka, ale to provedení úplně ideální nebylo. Takže na začátku 57. minuty je to nadále 1-1 mezi Sigmou Olomouc a Mladou Boleslaví, která bude teď rozehrávat od své vlastní branky. Zase se o to postaral Králík, který jenom nakrátko posunul míč na Flodera. Flodera lehce obtěžoval Dominik Janošek, ale přeci jenom Jiří Floder docela v poklidu odehrál ten dlouhý míč někam ke středovému kruhu, ten pak Mladá Boleslav posunula až na levou stranu na Koláříka. Kolářík, no, teď se úplně nedomluvil se spoluhráči. Chtěl nejdřív zastavit ten balon pro Kozla, potom tam ještě věděl dobíhat hipše, tak chtěl možná jakožto zkušenějšímu předat míč právě Hipšovi, ale bylo to takové polovičaté rozhodnutí a nakonec Boleslav o balon přišla a musí se pro něj vracet až k vlastní brance. Zvládl to nějakým způsobem Donát, který ho posunul zpátky na brankáře Flodera, ten ho nakopává před a dobře teď předčil Kozel v souboji Berana. Kozel pokračuje před, dává doleva na Koláříka, ten už má před sebou pouze Abdulaj Silu v pokutovém území, vrací zpátky na Kozla. Už se tam stihli bránící hráči Sigmy, ale vrátit a nakonec Kozel tam viděl hipše, ale nenarýsoval tu přihrávku směrem na něj přesně a tak mohla přijít proti akce Davida Tkáče. Tkáč zastavil před vracejícím se Klímou ten balón a poslal ho na úplně volného Šípa na levou stranu. Šíp přihrával po zemi na nabíhajícího Baráta, ale dobře se tam s ním vrátil Donát, pozastavil trošku tu přihrávku a ta pak na Baráta nemohla doskákat, ale dobrý návrat teď předvedl Denis Donát, který v základní sestavě nahradil krajního obránce Matouška a si nevede úplně špatně v tomhle zápase. Tentokrát zastavil přihrávku, která by už mířila do velmi dobré střelecké pozice v pokutovém území pro Petra Baráta. Místo toho je z toho out na vlastní polovině pro Mladou Boleslav. Na pravé straně ho teď rozehrává právě Donát, posouvá míč na Kozla. A když se teď k Donátovi potom zpátky, když dostal balon, velmi blízko stáhl tkáč, tak nezbývalo Donátovi nic jiného, než napálit ten míč právě do tkáče a aut se tedy bude opakovat na začátku 59. minuty. Je to 1-1. Donát tentokrát se zvládl dostat z tlaku Davida Tkáče a posunout balón někam na Zíku. Zíka prodlužuje na Hybše a ten ještě posouvá směrem dopředu. Kolaříka, který už rozbíhá své nohy, bude chtít přejít přes silu, ale tento zvládl perfektně, přečetl tu rychlou kličku, kterou proti němu vymyslel Kolaříka. Ve skluzu čistým způsobem ho zastavil a navíc rychle otočil hru. Sigma ji přenesla zase na Jáchyma Šípa, který posílá přihrávku na Berana. Berana nachází silu v pokutovém území. Sila přihrává na zadní tyč. Tam byl připravený nejprve Šíp a také dobíhající Václav Sejk, ale jeden z bránících hráčů, to Králik, ve skluzu ten balón ne, že zastavil, ale vychýlil, tak aby se nedostal ani na Sejka, ani na Šípa. A měl by z toho být rohový kop pro Sigmu Olomouc, který bude zahrávat Dominik Janošek. Teď tam ještě došel Janošek ke stoperovi Janu Královi, který už míří jako hlavní, řekl bych, vzdušná síla, hlavičkující hráč do pokutového území a Janošek si s ním domluvil, jaký signál a jaký způsob rohového kopu by teď chtěl sehrávat. 60. minuta, 1-1 mezi Sigmou Olomouc a Mladou Boleslaví v zápase druhého kola šance ligy. Janošek teď má k dispozici rohový kop, kterým posílá míč na bližší tyč, kde byl jak Sejk, tak Barát a nakonec se k hlavičce dostal jeden z bránících hráčů a byl to Zíka, který odpravil balón do bezpečí. Takže ani na jedné, ani na druhé straně z rohového kopu nepřišlo žádné nebezpečí zatím po celý zápas. Tak to Sigma bude zkoušet teď ze hry. Janošek na levé straně posouvá nakrátko na Šípa. Ten rychlou kličkou chtěl přejít přes Zíku, ale ten mu vystavil stopku. A Šíp se teď bude stejně jako Janošek a další hráči muset vracet, protože vpřed jde Kolářík. Kolářík nasadil jesle na dálku Lurvinkovi. Možná Solomon John na pravé straně ani nečekal, že tímhle způsobem to dokáže Kolářík vyřešit a že propasíruje přes vracejícího se Lurvinka ten balón. A tak na něj nevystartoval včas, jinak by už měl spoustu volného prostoru Solomon John na pravé straně. Ale opravdu byl možná překvapený, že ten míč prošel mezi nohama Lurvinka.
7: Který... Každopádně se nic nemění na skóre 1-1 mezi fotbalisty Olomouce a Mladé Boleslavy. Právě teď končí první hodina tohoto zápasu. Když na Radiožurnálu Sport posloucháte přímý přenos z fotbalové šance ligy, tak počítám, že máte rádi i pořad Desítka Pavla Horváta. Znovu ho uslyšíte zítra od 10 hodin, kdy bude náš fotbalový expert hodnotit pomalu končící druhé kolo nejvyšší soutěže, ale ve čtvrtek 6. srpna večer můžete Pavla Horváta vidět i na vlastní oči, protože chystáme další výjezdní desítku. Tentokrát to bude v Zubří. Stejně jako letos pokaždé se střelcem rozhodující penalty ve finále mistrovství Evropy 1976 Antonínem Panenkou a k němu teď přibude kapitán stříbrné party z Eura 96 Miroslav Kadlec. Vstupenky se ještě dají sehnat, jak to najdete na našem webu radiožurnalsport.cz.
1: Radiožurnál Sport. Jediná sportovní stanice v Česku.
7: A adresa radiožurnalsport.cz je pro vás důležitá, i pokud chcete nepřerušovaně slyšet přímý přenos zápasu fotbalové šance ligy mezi Olomoucí a Mladou Boleslaví. Teď ale dáme tomuto duelu prostor i tady u nás na Radiožurnálu Sport a konkrétně reportérovi Adamu Kodetovi.
8: 62. minuta, nadále je to 1-1 mezi Sigmou Olomouc a Mladou Boleslaví, která teď zásluhou Matěje Hybše drží balón. Hybš posouvá k levé postranní čáře na Kolaříka. Tam už je připravený jeden ze střídajících hráčů, kterého teď Aleš Majer instruuje. A jsou tam dokonce dva, kteří půjdou za malou chvíli do hry, ale ještě předtím bude dokončená akce Sigmy Olomouc. Sejk posouvá na Tkáče, který pálí tváří v tvář Floderovi a ten předvedl další perfektní zákrok. Dobře pozičně to vyřešil, vyběhl si proti Tkáčovi a zmenšil mu střelecký úhel a se perfektně vyřešená situace od brankáře Flodera, který několikrát už jeho tým nezachránil od nějaké větší pohromy, takhle je to stále v úvozovkách jen 1-1, Tkáč ale může centrovat ještě znovu z levé strany, stihne to ještě Gali na druhé straně ve hřišti, nestihne, tohle bylo příliš daleko i pro rychlonohého Nigerice ve službách Sigmy Olomouc Ahmada Galiho. Teď už se dívám směrem ke čtvrtému rozhodčímu a také k trenérovi Mladé Boleslavy Aleši Majerovi, jestli už bude chtít střídat nebo bude moci střídat, ale vypadá to, že ještě proběhne teď jednou autové vazování na vlastní polovině od Matěje Hybše. Jipš posílá na Zíku, který mu balón vrací. Jipšovi se do cesty staví Gali, teď tři hráči zamkli, dva mladoboleslavské rozehrávající a donutili je k chybě, takže tentokrát z toho bude out pro Sigmu, ale ještě předtím zřejmě avizované střídání. A nebo je z toho otočený out, nakonec opravdu out a změna rychlého rozhodnutí od asistenta a out pro Mladou Boleslav. Matěj Hybš může rozehrát, Zíka jakoby ale nevěl známky toho, že tentokrát s ním chce kombinovat, takže se tam nabízí Langhammer. Nakonec odrazem od země poslal Matěj Hybš ten balon vpřed až na Klímu, ten se ale nedostal před Abdullahi silou, nezískal balon a tak může rozvíjet akci na levé straně. Šíp, který ale přesně nepřihrál připravenému Tkáčovi na levé straně a balon tam zastavil dobře Donát a teď zase rychlé nohy rozhýbal Solomon John na pravé straně. Zase tam vyhrál souboj s Luem Lurvinkem. Tohle je zatím jednoznačná záležitost pro Johna v tomhle zápase. John vyzývá ke střele Kozla a dobře se tam vrátil Král, který Kozlovu ránu z dobré pozice zablokoval. Ještě Kolářík má balon na levé straně ve vápně. Oblouček po několika odrazech, který končí v náruči a v rukavicích Jana Koutného, ale zase v podstatě ze dvou přihrávek z jednoho zisku a po zasekávačce skvělé práce Salomona Johna na pravé straně. To zase bylo nebezpečí pro branku Sigmy Olomouc, které tentokrát vyřešil místo brankáře Jana Koutného obránce Král, který teď zase ještě musel zastavovat náběh s balónem z levé strany do pokutového území od Klímy. Zvládl to, takže žádné další zakončení zatím ze strany Mladé Boleslavy nehrozí. 65. minuta, je to nadále 1-1 mezi Sigmou Olomouc a týmem FK Mladá Boleslav, který už je připravený dvakrát střídat, možná třikrát, minimálně dva hráče už vidím, kteří jsou připraveni a půjdou dokonce tři noví hráči do hry a opravdu novým hráčem celkově Mladé Boleslavy je útočník Letenaj, který je na hostování z Liberce ve středočeském klubu a který půjde do hry, stejně jako do ní půjde Schubert a stejně jako do ní půjde Špatenka, takže ofenzivní hráči. Minimálně dva tedy, co se týče Špatenky a Letenaje, kteří by měli oživit ofenzívu Mladé Boleslavy, která se jistě bude tady na Andrově stadionu snažit o tříbodový zisk. Ale v tuhle chvíli sahá po jednobodovém, protože v 66. minutě je to 1-1 a stále se hraje a čeká se na přerušení hry, aby mohli noví hráči na straně středočeského celku jít do hry. Takže u středového kruhu má teď balon Zíka, posouvá zpátky na Králika, Králik kombinuje nakrátko s Karafiátem. Ten přenáší hru zase po chvíli směrem dopředu. Hybšova rozehrávka na Kolaříka tentokrát nenašla u jeho mladšího spoluhráče pochopení. Kolařík se vůbec nerozeběhl a navíc ta přihrávka nebyla úplně dobře od Hybše načasovaná, takže laciná ztráta pro Mladou Boleslav a hrát může Sigma. Beran je u stoperské trojce velmi blízko a tak kombinuje s Králem. Král přenáší do

0: 5 domácí jezdci, konkrétně Colombo, Šety a Lilo. Jan Sáska se pohybuje na 21. místě a Jan Zatloukal na 24. To je stav po prvním kole. Mezi ženami vyhrála Švýcarka Frajová, v kategorii do 23 let její krajenka Huterová, proto jsem mluvil o tom, že na prvních místech mezi muži jsou samozřejmě Švýcaři. Nejlepším dnešním českým výsledkem bylo právě ve 23. mezi ženami 14. místo Elišky Hanákové.
1: Radiožurnál Sport.
2: Sport ze všech úhlů.
0: A teď už opět budeme skloňovat fotbalová jména. Udělá to reportér Adam Korec ze zápasu druhého kola Šance ligy mezi Olomoucí a Mladou Boleslaví. Adame.
3: 68. minuta, nadále platí stav 1-1 mezi Mladou Boleslaví a Sigmou Olomouc a teď hned 5 střídání. Najednou 3 na straně Mladé Boleslavy a také na straně Olomouce se střídalo hned dvakrát. Ze hry šli Dominik Janošek a David Tkáč. Myslím si, že dva nejnebezpečnější hráči směrem dopředu, ale zejména v té první půli, v té druhé už toho minimálně Janošek moc nepředvedl a tak ho nahradil John Paul Dembe, pro kterého to je úplná premiéra v dresu Sigmy. A okolo tohoto ugandského útočníka bylo docela dost kontroverze, řekl bych, v létě, kdy šly informace, že se do Sigmy z Ugandy nechce vracet, ale spíš šlo jenom o tom, že si administrativně potřeboval vyřešit víza. A teď je tedy zpátky v dresu Sigmy a je připravený poprvé se zapojit do hry a teď se poprvé dotýká i balónu po přihrávce Abdullahi Sily. Vrátil se teď trošku zpátky, zakombinoval s Barátem, ale ještě předtím přišlápl o kopačku jednoho ze soupeřů, myslím, že to byl Zíka, kterého tam došlápl. A tak místo toho, aby rozvinul nějakou ofenzivní akci tenhle útočník, tak se připisuje první faul v 69. minutě za stavu 1-1. Tím druhým střídajícím hráčem Sigmy byl David Tkáč, který šel ze hry, jediný střelec Sigmy Olomouc, a místo něj se do hry dostal Marco Soldo, který už hrál v základní sestavě v minulém kole, teď tedy jako střídající hráč. Dobrý balon teď poslal Hybš na rozběhnutého taktéž střídajícího Špatenku, ten si s ním ale ve vápně úplně dobře neporadil a na druhé straně může hrát tedy na té levé Jáchym Šíp, ale po cestě při svém náběhu musel překonat 3 hráče, toho prvního překonal, ten druhý, kterým byl Kozel, už ho ale zastavil. Kozel velmi rychle zase otočil hru a Špatenka hraje s balónem na pravé straně, Solomon John ho od něj přebral, ale přes bránící ošípání Berana, který tam doběhl centrovat, ani přejít nemohl, takže z toho teď bude možná protiakce pro Dembeho, ale po druhé v řadě John Paul Dembe přišlápl soupeře a znovu mu je zapískaný faul a tohle je velmi dobrá příležitost v 70. minutě, standardní situace pro Mladou Boleslav, příliš mnoho, teď si dokonce nemůžu vzpomenout na žádný přímý kop, jsme v tomhle zápase neviděli, nebo minimálně ne takový, ze kterého by šlo výrazně ohrozit branku, spíše to byly kopy rohové. Teď tedy z pravé strany, někde od rohu pokutového území a řekl bych nějakých 10 metrů od něj, bude teď Mladá Boleslav rozehrávat, jsou tam hned 3 hráči připravení na exekuci, ale protože by to měl být Kozel, který bude rozehrávat tenhle přímý kop. Ve vápně připravená spousta mladoboleslavských hráčů, samozřejmě hlavičkář Králik a nebo střídající Letenaj, ale nakonec to byl Lurving, který hlavou odvrátil ten míč na rohový kop. Byl to opravdu Kozel, který centroval, ten míč byl hodně vysoký a nakonec nenašel žádného z jeho spoluhráčů, ale Kozel se přesouvá od místa, kde teď rozehrával, k rohovému praporku, kde bude rozehrávat znovu, protože je z toho rohový kop pro Malou Boleslav. Možná to bude rozehrávka nakrátko se Šubertem, který se tam pro ní nabízí a také to tak je. Jenom Kozel přikulil ten balon Šubertovi, který zkráceným centrem poslal balon do vápna, ten propadl až k Letenajovi, ještě Králik a Rafia, ta série zakončení od Malé Boleslavy nakonec gólem nekončí, už to několikrát zavánělo situací, ze které se dalo střílet, jeden nebo druhý hráč Mladé Boleslavy si tam dávali spíše přednost a nakonec tu poslední ránu tam zablokoval, myslím, obránce Jan Král, který se postavil do cesty tomu míči, ale tohle byla hodně slušně sehraná standardka, nakonec velmi nebezpečná pro branku Olomouce, ale ne fatální v podobě, že by musel Jan Koutný lovit po druhé balon ze své sítě. Takže je to nadále 1-1 v 72. minutě. Sigma chtěla zahrozit z rychlé protiakce Václava Sejka, který vypadá to i na sklonku zápasu. Má spoustu sil, takže zatím není ve hře jeho střídání. Velmi rychle se tam dostal po té ubráněné standardce do ofenzivy a bylo to 1-1 mezi ním a Karafiátem, ale Karafiát se tam včas

0: vrátil a dokázal neutralizovat šanci, rodící se šanci Václava Sejka. Takže v polovině 72. minuty nadále 1-1, balón ve středu pole, odkud ho nakopává Mladá Boleslav směrem dopředu na Solomona Johna. Tentokrát ale vzdušný souboj s ním Lurwink vyhrál, jenomže balón se odráží zpátky ke Špatenkovi, tedy k hráčům Mladé Boleslavy. Špatenka rozděluje doprava na Solomona Johna, který se rozbíhá své nohy, rychle se jenom narazil balón s jedním ze spoluhráčů, kterým byl Kozel, a Solomon John přihrává zpátky na Zíku, který byl před pokutovým územím, ale neodhodlal se ke střele, i protože před ním velmi aktivně operoval Michal Beran, nenechal ho vystřelit. Potom si myslím, že se po zisku balonu Louis Lurwink trošku ukvapil, chtěl to vyřešit co nejjednodušším způsobem, ale neměl kolem sebe v tu chvíli žádného protihráče, mohlo možná ten balon odehrát lépe, než ho bezmyšlenkovitě zakopnout do autu. I proto Michal Beran tak rozhodil rukama, i proto teď Solomon John je znovu v akci, znovu se snaží centrovat a bude z toho v dalším obraném zákroku Louis Lurwinka další rohový kop. Takže co všechno může způsobit jeden takový neuvážený odkop Louis Lurwinka, to uvidíme teď, protože David Kozel se připravuje k exekuci dalšího rohového kopu. 73. minuta končí, je to 1-1 mezi Sigmou Olomouc a Mladou Boleslaví a dobře víme, jaké nebezpečí hrozilo z předešlého rohového kopu. Znovu se tam připravuje na rozehrávku případnou, tedy nakrátko Šubert, ale vypadá to, že Kozel tentokrát s dviženou levou rukou dává signál, že bude centrovat přímo do vápna, což se také děje. Centr na bližší tyč, který sklepával ze vzduchu Karafiát směrem na Králika, ale hned potom tam byl útočný faul Letenaje, který zbořil Jana Krále, a tak z toho bude pouze odkop od branky Sigmy Olomouc. Si Jan Koutný dojde pro balon na jeden z těch podavačů za svou brankou a Sigma bude moci rozehrávat poměrně.
1: A bude to za stavu 1-1 mezi fotbalisty Sigmy Olomouc a FK Mladá Boleslav. V 74. minutě teď bych vás moc rád pozval na další zajímavé rozhovory, na které se můžete v příštím týdnu těšit na Radiožurnálu Sport, tak třeba zítra odpoledne po 13:00 v pořadu Na rovinu s Tomášem Pancířem bude viceprezident Českého svazu cyklistiky Robert Kolář, v který po 10:00 dopoledne navštíví Čistou hru Martina Procházky legendární útočník Sparty, teď už pochopitelně bývalý, Jiří Zelenka. Ve středu dopoledne po 10:00 si sedne do studia ke Kateřině Neumannové atletka Nikoleta Jíchová a ve čtvrtek po 10:00 uslyšíte desítku Pavla Horváta i s bývalým fotbalistou Brna nebo Sparty Lubošem Kaloudou. A samozřejmě, jak už jsem říkal před pár minutami, i zítra po 10:00 se můžete těšit na desítku Pavla Horváta, v tomto případě ale v tom klasickém pondělním formátu bez hosta, hodnotící to, co se děje teď na ligových trávnicích a nebo se stalo třeba včera, kdy Slávia se znovu rozstřílela, tentokrát na stadionu Baníku Ostrava, a věřím, že se Pavel Horvát s kolegy z redakce Radiožurnálu Sport dostane i k duelu Sigmy Olomouc s Mladou Boleslaví. Pokračujeme v přímém přenosu Adama Kodeta.
0: 76. minuta začala a je to nadále 1-1 mezi Sigmou Olomouc a Mladou Boleslaví na Andrově stadionu v Olomouci, kde sleduje utkání 4829 diváků. Asi na první domácí zápas v tomhle prázdninovém termínu. Myslím si, že docela slušná návštěva, ale určitě by tohle číslo během sezóny chtěli zvednout Hanáci, a to půjde jenom tak, že se jim bude minimálně v těch domácích zápasech dařit. Dnes je to spíše jen tak částečně. Sigma má dost příležitostí, ale také dost chyb vzadu a velmi rychle přechází do případné protiakce Mladá Boleslav. Zásluhou několika svých rychlých hráčů, zejména tedy na pravé straně Solomona Johna, který většinu těch ofenzivních akcí táhne, zakládá nebo z nich dělá akce nebezpečné. Zatím jednu dokázal proměnit, na druhé straně odpověděl David Tkáč v první půli, takže od té doby je to 1-1. Teď Sigma hraje od své vlastní branky, postará se o to defenzivní záložník Michal Beran, který posílá míč na Krále, Král přesouvá na Lurvinka, ten posouvá dopředu na Šípa, ten vysílá vpřed Sejka, rychlá kombinace, která možná povede k nějakému centru od Václava Sejka z levé strany, Sejk nakonec vrací balon Šípově a až ten posílá míč do vápna někam, kde byli připraveni jak Dembe, tak Gali, ale balon neskončil ani u jednoho z nich, ale končí bezpečně v rukavicích gólmana Jiřího Flodera, který předvádí, myslím si, že velmi slušný výkon, 2-3 těžké zákroky měl proti přímým střelám hráčů Sigmy v tomhle zápase. Jednou jeho branku ve vyložené příležitosti Janošek v první půli přestřelil. No, teď se úplně bránící hráči Králík s Hybšem nedomluvili, kdo půjde pro volný balon v rohu, a tak tam málem pro něj vletěl Marco Soldo, který má samozřejmě dost sil a který se tam snaží ještě teď obtěžovat rozehrávku právě Králíka s Hybšem. Do toho všeho se ještě vložil Gali a Dembe a Sigma vybojovala ten balon a Soldo může z pravé strany centrovat. Nakonec toho byla přihrávka po zemi, kterou zatím odvrací Králík, a protože balon ještě nevypadl ze hřiště, tak Sigma s ním může pokračovat ve hře. Dobrý oblouček teď od Berana. Na pravé straně pak právě po tomhle obloučku se snažil centrovat Sila, ale přetáhl ten svůj centr příliš a ten přeletěl celé velké pokutové území a skončil na druhé straně až v autu, který bude rozehrávat Mladá Boleslav, konkrétně Denis Donát v 78. minutě. Je to nadále tedy 1-1 a po opravdu velmi dobrém napadání a zisku balónu nakonec zazděl tu situaci Abdullahi Sila tím nepovedeným centrem. Stále se ale hraje na polovině Mladé Boleslavy, která se z ní po rozehrávce autu nedostala, protože balon získává ve středu pole Beran. Beran posouvá přes Dembeho, nebo snažil se posunout ten balon přes Dembeho na Sejka, který byl ukrytý za obranou, ale k míči se nedostal, protože tam zasáhl Donát. A tak Mladá Boleslav mohla otočit hru a protože tam ještě přišel olomoucký faul, tak je z toho rozehrávka pro Mladou Bulesa v podstatě zdarma. Zíka postupuje po ose hřiště, zezadu se k němu přiblížil Dembe, ale nešel do souboje s ním, takže Zíka mohl pokračovat v akci. Volí zpětnou přihrávku na Hybše, Hybš mu balón vrací a Zíka tentokrát už pokračuje směrem dopředu. Na levé straně se mu nabízí Schubert na přihrávku a také ji dostává, i když to bude mít těžké dostihnout ten balón, protože tam mířili zpátky jak Gali, tak Sila. Sila obraným zákrokem na hranici zranění možná, až tam vletěl do toho souboje, nechtěl nechat vůbec Schuberta se dostat k balónu ani k přihrávce. To se povedlo, ale možná si přivodil nějaké zranění. Nakonec se Sila zvedá, i když s bolestivým už klepkem ve tváři, ale vypadá to, že obránce Sigmy bude schopný pokračovat. 70. minutě v zápase, je to tak. A hlavně může pokračovat ve hře i Sigma, která rozehrává od své vlastní branky. Postaral se o to Barát. Tentokrát vlastně vůbec k rozehrávce hráči Sigmy od branky nepustili brankáře Jana Koutného. Teď svou rychlost ukazuje na levé straně Jáchym Šíp, který ale ten poslední dotek s balonem si nedal úplně ideálně, chtěl obejít po tom, co přešel přes dva hráče ještě toho třetího, kterým byl na pravé straně Donát. Ale právě on to byl, který nakonec po tom nepovedeném píchnutí od Šípa lízl ten balon kopačkami, ten končí mimo hřiště a bude z toho v 80. minutě za stavu 1-1 mezi Sigmou Olomouc a Mladou Boleslaví další rohový kop, který rozehraje Michal Beran. Většina jeho spoluhráčů už je připravených ve vápně a většina z nich je připravená na zadní tyči, takže možná tam bude mířit ten balon. Je to zhruba tak, ale než tam ten balon doputoval, tak z tohoto území v podstatě všichni hráči Sigmy odběhli a navíc ten balon byl až příliš dlouhý, i kdyby tam zůstali. Takže zase nic nebezpečného z rohového kopu. V podstatě z té série rohů na jedné nebo na druhé straně byl nebezpečný možná jeden na straně Mladé Boleslavy v druhé půli a to bylo po rozehrávce na krátko a centru od Schuberta zkrácenému. Schubert se dostává k balonu teď někde u středové čáry, vrací na vlastní polovinu Hybšovi, ten mu ale balon posílá zpátky, takže Schubert tentokrát se rozhodl vydat více do středu hřiště, potom ale volí stejně zpětnou přihrávku, tentokrát ne na Hybše, ale na Králíka. Karafiát posílá dlouhý centr na rozběhnutého Solomona Johna, kterého musí místo Lurvinka tentokrát stíhat Jáchym Šíp, nestihl ho a tak je z toho střela Schuberta a gól! Mladá Boleslav v 81. minutě jde do vedení 2-1 a tohle byla zase nezvládnutá situace v defenzivě. Šíp tam neubránil Solomona Johna na pravé straně, Lurvink tam vlastně v té situaci vůbec nebyl tentokrát a proto se pak otevřel po jeho přihrávce prostor pro Schuberta, střídajícího hráče, který se z otočky trefuje. No a tohle už je možná pro Sigmu Olomouc kritická chvíle, protože stejně jako prohrávala v Jablonci 2-1, prohrává, respektive 1-2, tak prohrává 1-2 i teď s Mladou Boleslaví. Má ještě 9 minut základní hrací doby a pak nějaké to nastavení k nějaké reakci. Možná to bude reakce i hráčská, protože někteří rozcvičující se hráči na straně Sigmy se teď stáli někam pod střechu lavičky a možná se připravují do hry. Minimálně jsem tam viděl Mikulenku, který si tam zbíhá. Každopádně hráči Mladé Boleslavy po vstřeleném gólu, který slaví střídající Martin Schubert, se ještě stihli občerstvit a vrací se teď zpátky na vlastní polovinu a vedou na hřiště soupeře 2-1 a směřují možná k dalšímu zisku bodovému, a to plnohodnotnému, na hřiště soupeře. Na hřišti soupeře. V prvním kole se to podařilo na půdě Artisu Brno po vítězství 4-2. Teď je to tedy poloviční příděl, jak co se týče střelených gólů, tak inkasovaných 2-1 ve prospěch Středočechů na hřišti Olomouce. 82 minut téměř už je minulostí, 8 minut se ještě bude hrát základní hrací době a řekl bych, že to nastavení, pokud se ještě něco nestane, tak nebude vůbec dlouhé, si nastaví rozhodčí 2-3 minutky, tak to bude až příliš možná, nebo tak nějak akorát, protože ta hra velmi rychle ubíhá, nedochází v podstatě k žádným průtahům, k žádným ošetřováním, k žádným zdržováním, takže není důvod nastavovat více, než řekl bych opravdu nějaké 3 minutky, ale to se samozřejmě rozvíjíme v následujícím průběhu. Teď vyváží balon z vlastní poloviny Zíka, který byl přitažený Barátem. Rozhodčí, myslím si, že nechali výhodu a tak může Mladá Boleslav dále hrát a povzbuzený Martin Schubert teď zase měl spoustu volného prostoru na levé straně. Tentokrát to chtěl vyřešit takovým krouceným balonem po zemi za obranu Sigmy, ale zakroutil ten balon přímo do prostoru, kde byl připravený brankář Jan Koutný, který rychle rozehrál ve spolupráci se svými stopery. A tak může hrát na levé straně Lurving, který rozhodně nepodává dnes úplně dobrý výkon v těch soubojích vzájemných se Solomonem Johnem. V tom prvním případě v 10. minutě ho nestihl doběhnout a Solomon John přes něj skóroval. No a teď v té druhé gólové situaci vlastně Solomona Johna vůbec nestihl doběhnout, nechal to na Jáchyma Šípa a ani jemu se nepovedlo ho zastavit a Solomon John tentokrát přihrával do šance Schubertovi, který ji proměnil. Takže v 84. minutě je to 2-1 pro Mladou Boleslav. Po zmařeném centru Solda z pravé strany má teď k dispozici Gali out na soupeřově polovině, ale místo toho, aby z toho Sigma vymyslela něco nebezpečného pro branku Flodera, tak vrátila balon až někam do středového kruhu. Gali ho dostává zpátky někam do prostoru, odkud předtím rozehrával out, posílá centr někam do malého vápna, kde byl připravený Dembe a za ním také případně Sejk, ale ten míč šel z velké výšky přímo do náruče připraveného Jiřího Flodera. Takže ten balon polapil a velmi rychle ho také rozehrál, jenomže neodehrál ho teď bezpečně úplně Hybš, takže hrát může znovu Gali. Gali posílá balon do vápna, kde si naskakoval Sejk, ještě je tam šance pro Šípa, který pálí, ale trefil jenom záda jednoho z bránících hráčů, kterým byl Donát. Ještě se balon odrazil k Barátovi, Barát vrací Šípovi, Barát potom, co dostal balon, znova tak Dembe střílí a trefil sice síť, ale jenom zvenku. Skvělá šance Johna Paula Dembeho, skvělý dotek s balonem a rána z voleje z otočky, ale mimo bránu, protože tam ještě byl zákrok Jiřího Flodera, který si trošku sáhl na ten balon, tak z toho je rohový kop, ale tohle byla velmi dobrá situace a Dembe ukázal svou šikovnost, ukázal zpracovat ten balon dobře ze vzduchu. Aleš Majer už chystá další střídání, do hry půjde Burián, ale až potom, co Michal Beran rozehraje další roh, balon míří do malého pokutového území, Gali se k němu dostává a střílí z povzdálí a trefil jenom kopačky blokujícího Matěje Hybše, nebo lépe řečeno spíše Holeň. Potom tam byl zbořen Solomonem Johnem, jeden z hráčů Sigmy, a vidí za to John žlutou kartu. Byl to Abdullahi Sila, kterého poslal Solomon John k zemi a kterého teď právě on zvedá ze hřiště a možná se mu omluvil, možná si s ním celou situaci vysvětluje. Každopádně na obou stranách je připravené v 86. minutě za stavu 2-1 pro Mladou Boleslav. Střídání ze hřiště jde Ahmad Gali a...
1: A tak na chvíli opustíme Hanou, za chvíli se pochopitelně vrátíme, protože nás zajímá závěr ligového zápasu mezi Olomoucí a Mladou Boleslaví, ale teď jedna zajímavá zpráva pro český golf, protože sice ještě není dohráno, ale vypadá to na nejlepší český výsledek v historii na turnaji kategorie Major. Postará se o něj sám Klára Kousková, která už má dohráno British Open ve Velké Británii a aktuálně se dělí o 12. místo po té, co své finálové kolo dokázala zahrát se skóre 4 ran pod par, celkově se tedy dostala přesně na hranici paru a ztrácí teď 7 úderů na vedoucí Američanku Nohovou. Je potřeba dodat, že ty nejlepší ještě mají řadu jamek před sebou. Nohová je teprve po 5. jamce a je možné, že některé konkurentky ještě Sáru Kouskovou předeženou, ale i tak tedy velice slušný výkon české golfové reprezentantky.
2: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.
1: A už zase míříme zpátky na fotbalovou šanceligu. Ještě nás dnes čekají 2 utkání. V 17.30 rozehrají svůj duel Bohemians a Hradec Králové. Ve 20 hodin vám pak nabídneme přímý přenos souboje Pardubic s Jabloncem. Teď se ale vracíme do duelu Olomouce s Mladou Boleslaví za Adamem Kodetem.
3: V 87. minutě je to 2-2. Václav Sejk nádhernou tvrdou ranou prostřelil zeď před sebou, která byla tedy hodně řídká. Hráči Mladé Boleslavy nebyli úplně po spolu postavení a buď to po teči některého z nich a některého, nebo některého z útočících hráčů, kteří ten balon přizvedli. Nakonec ten míč končí mimo dosah brankáře Flodera a tak Václav Sejk vyrovnává na 2-2. No a Sigma je v takovém módu, že chce ten zápas ještě vyhrát, protože Soldo hned potom vylovil ten balon ze sítě, velmi rychle ho přinesl do středového kruhu a chtěl by samozřejmě buď on nebo někdo z jeho spoluhráčů rozhodnout ten zápas ve prospěch domácího týmu. V tuhle chvíli je to tedy zase dělený bodový zisk případný, protože stav je 2-2, i když na světelné tabule ještě ta změna skóre se vůbec neprojevila, tak na tom gólu Václava Sejka nemohlo být nic v rozporu s pravidly a je to i důkaz toho, že se hraje dál a že se rozehrálo ve středovém kruhu, že ten gól samozřejmě platí. 88 minut už je teď přesně odehráno, 2 minuty základní hrací doby jsou ještě před námi. Teď Králík po střetu s Václavem Sejkem leží na hřišti s bolestivou grimasou ve tváři, se teď zvedá i za pomoci právě hráče, který ho fauloval, kterým byl Václav Sejk. Po faulu na Králíka, tedy na kapitána Mladé Boleslavy, bude rozehrávat právě hostující celek v 89. minutě ze své poloviny. Grafiát nakopává ten balón okamžitě co nejdál dopředu. Ten sbírá někde u rohového praporku Schubert. Zblízka se mu tam bude chtít věnovat Sila, který tam k němu doběhl, ale Schubert přes něj dokázal přihrát na Špatenku, který byl přitažený za dres Mikulenkou, ale tomu to u rozhodčího prošlo. A následně potom Soldo zakopl ten balon do zámezí, takže na polovině soupeře bude teď rozehrávat Matěj Hybš autové vazování. Nabízí se mu tam na kombinaci Špatenka i Schubert, takže oba dva střídající hráči. Nakonec si Hybš vybírá Schuberta, který centruje do vápna a málem se tam k zakončení dostal Letenaj, který tam byl v souboji, nevím, jestli to byl Král nebo Lurvink, jeden z nich. Na hranici možná faulu ho tam přidrželi, tedy Letenaje, který už byl v pádu, když zasáhl ten balón. Nakonec ho i díky tomu, že byl v sevření proti hráče, nebo kvůli tomu, že byl v sevření proti hráče, nedokázal nějak lépe usměrnit na bránu. A tak měl v mnohem zlehčenou práci brankář Jan Koutný. Půl minutka ještě do konce základní hrací doby. Mladá Boleslav hraje na hřišti. Sigma Olomouc nerozhodný zápas tuhle chvíli 2-2. Takže ofenzivně laděné utkání, řekl bych, spousta šancí, spousta i náznaků šancí na obou stranách. Nevypovídá to asi nic moc úplně dobrého o defenzívách na obou stranách, ale myslím si, že tenhle zápas se musí fanouškům líbit a určitě, věřím, že se líbí i vám, kteří ho na Radiožurnálu Sport posloucháte a ještě nějakou dobu poslouchat budete, protože až skončí základní hrací doba, tak rozhodčí nastaví nějaké ty minutky, nebude jich asi moc, jak jsem předeslal, jsou to 3 minuty, které se ještě budou hrát za stavu 2-2. Špatná rozehrávka Králíka teď, Barát získává balón, posouvá na Mikulenku na pravé straně, který má volný prostor, Mikulenka vystřelil a Jiří Floder ho zase vychytal na poslední chvíli, tam zakročil proti té ráně, kterou možná v první chvíli úplně neviděl, musel se proti ní položit, připadalo mi, že po jeho zákroku ten balon jde do brány, ale nakonec končí mimo ní a bude z toho rohový kop Michala Berana, tentokrát z pravé strany, už v nastaveném čase. První ze 3 nastavených minut za stavu 2-2. Sigma rozehrává roh Beran posouvá balon do vápna, Lurving se tam natahoval po hlavice, ale byl to bránící Karafia, který míč zasáhl. A teď to může být Mladá Boleslav, která půjde do rychlé protiakce, protože se tam stíhá vracet jenom obránce Abdullahi Sila, ale ne úplně ideálně tu situaci teď vyřešil Špatenka, který viděl před sebou naběhnutého jak Letena, tak Solomona Johna na pravé straně, ale tu přidávku narýsoval někam mezi ně a navíc byla příliš dlouhá, takže slibně vypadající situace nepřinesla pro branku Jana Koutného žádné nebezpečí a po ztrátě mladoboleslavských může hrát zase Sigma Olomouc. Beran posouvá na levou stranu na Sejka. Sejk zase nachází Solda na levé straně, který bude chtít přejít přes Karafiáta. To se mu nepovedlo, ale bude to alespoň za potlesku domácích fanoušků rohový kop. Fanoušci Sigmy, kterých je tady celých 5 000 a ten kotel za brankou teď Jiřího Flodera je velmi slušně naplněný, budou teď hnát domácí fotbalisty za posunutím skóre na jejich straně na trojku. V tuhle chvíli je to 2-2, ale Beran bude rozehrávat další ze série rohových kopů už v nastaveném čase. Má balce snáší do vápna. A Lurving ho dokázal odlavičkovat, ale nebylo to směrem na bránu, ale mimo ní. Předtím tam došlo ještě ke střetu dvou hráčů. Karafiáce sbírá ze hřiště stejně jako Soldo. Ale zvedli se velmi rychle, žádné ošetření není potřebné ani na jedné straně. Teď už jsme zhruba v polovině nebo možná na konci druhé minuty nastavení ze tří a přece jenom ještě Aleš Majer posílá na hřiště Jana Buriana na úkor Solomona Johna, který tedy má na kontě gól, asistenci a žlutou kartu. Více toho hráči ve fotbalovém utkání nebo o moc více nazbírat nemohou do statistik. Ještě tak možná červenou kartu, ale to si rozhodně Solomon John nepřál, ani se to nestane, protože hrát už nebude. Burian hned se zapojil do hry, ale byl to nakonec Letenaj, který tam musel svést souboj se Silou. Ještě jedna akce možná bude k vidění tady na Andrově stadion, předtím než vyprší nastavený čas. Sejk přenesl hru na levou stranu na Šípa, který bude chtít přejít přes bránící hráče. Barát má balón, ale než se odhodlal ke střele nebo k přihrávce doprava na Sejka, tak už byl odzbrojen a následně pak při tom, co se snažil Letenaj zahájit protiakci, tak byl faulovaný, myslím, že Beranem. Takže Mladá Boleslav zastavená ve své snaze přejít do útoku. Králik rozehrává v poslední nastavené minutě třetí ze tří dlouhý balon směrem na naběhnutého Buriana, ale to už je všechno, co bylo v tomhle zápase k vidění. 93 minut na Andrově stadionu přineslo 2 regulérní góly na každé straně, 1 neregulérní ještě na straně Sigmy, který byl v první půli v offsideu, což vychází tak, že konečný stav tohoto utkání je 2-2. Myslím si, že jsme sledovali velmi atraktivní utkání, se kterým bude spíše spokojená nebo s jeho výsledkem Mladá Boleslav, která si odsud z Androva stadionu odveze bod, stejně jako samozřejmě domácí Sigma, která už v tabulce není na nule, ale jestli s tím bude Pavel Hapal spokojený, uvidíme po zápase. Sigma Olomouc ve druhém kole šance ligy remizuje na vlastním hřišti s Mladou Boleslaví 2-2.
1: To říká Adam Kodet, kterému děkujeme za přímý přenos a můžeme doplnit, co to znamená pro tabulku. To, že po dvou kolech můžeme mít už jenom 4 100% týmy, protože Mladá Boleslav teď zaváhala, i když bod pro ní může být ziskem ze stadionu Sigmy Olomouc. O to, aby měli 6 bodů po dvou kolech, budou usilovat fotbalisté Hradce Králové už od 17:30 na stadionu v Dělíčku proti domácím Bohemians Praha a také se totéž může povést Jablonci, který nastoupí ve 20 hodin v Pardubicích. I tyhle dva zápasy vám nabídneme v přímém přenosu na Radiožurnálu Sport a také na webech iRozhlas.cz, Radiožurnál Sport.cz a v mobilní aplikaci Můj rozhlas. Teď se můžeme znovu podívat na mužský závod na mistrovství Evropy horských kol ve švýcarském Montecenery. Tam jsou ti nejlepší ve čtvrtém kole a v čele nacházíme Rakušana Foidla, ale těsně před Švýcary Šetim, Pintenerem i Flickigerem a do té úvodní skupiny patří ještě Italové Fontana s Canotim a Brit Aldridge. Pokud jde o Čecha Jana Sásku, tak ten posledním mezičasem projel na 18. místě. Druhý z českých reprezentantů Jan Zatloukal je aktuálně 23.
2: Radiožurnál Sport. Všechny výsledky na jednom místě.

Také zajímavou cyklistickou zprávu pro vás máme na Radiožurnálu Sport, a sice, že bratři Kopečtí skončili v cyklistickém etapovém závodu kolem Dánska v první desítce. Tomáš obsadil 7. a mladší Matyáš 9. místo. Z celkového prvenství se radoval hvězdný Belgičan Wout van Aert, který vyhrál první 3 etapy a udržel náskok 21 sekund před druhým Slovákem Lukášem Kubičem. Na třetí příčce byl tedy Dan Henrik Pedersen, jeho jmenovec Rasmus Pedersen ovládl závěrečnou etapu ve Spurtu. Tomáš Kopecký na letošního vítěze Paříž-Roubaix van Aerta ztratil 46 sekund, Matyáš o 20 sekund víc. Let's go!

0: Už skoro 100 let vysíláme sportovní reportáže.
1: Už skoro 100 let jste s námi u všeho důležitého.
2: Nádherné, přátelé, Jirka Čáslavská je olympijskou vítězkou.
0: A platí to dál na stanici Radiožurnál Sport.
3: A je to gól! A tenhle ten sen o medaili dostává reálné kontury.
1: Ročně vysíláme stovky přenosů z nejrůznějších disciplín i nejrůznějších míst na zemi.
0: Poslouchej Sport.
1: Radiožurnál Sport.
4: Je 17 hodin. Zprávy má Ondřej Látal.
5: Web státního zdravotního ústavu od včerejška nefunguje, napadli ho hackři. Americký prezident Trump zrušil plánovaný úder na Irán, přiměl ho k tomu telefonát se saudským korunním princem. Fotbalisté Mladé Boleslavy remizovali s Olomoucí. Kolonu čekejte na D1 z Brna do Prahy před Šmejkalkou. A zítra bude převážně slunečno a horko, výjimečně s bouřkami. Teploty až 39 stupňů.
1: Radiožurnál, zprávy, víme, co se děje.
5: Hackři napadli web státního zdravotního ústavu, který od včerejšího večera stále nefunguje. Instituce o tom informovala na síti X. Podle mluvčí ústavu Štěpánky Čechové nejsou v ohrožení žádná citlivá data, laboratorní údaje ani provoz ústavu. Web totiž provozuje externí firma. Útok teď analyzují odborníci, pokračuje Čechová.
6: Napadení webových stránek státního zdravotního ústavu jsme nahlásili Národnímu úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost. Probíhá forenzní analýza útoku. Z důvodu forenzní analýzy bude web nedostupný pravděpodobně minimálně dalších 48 hodin.
5: U ženy hospitalizované v pražské nemocnici Bulovka se žádná nebezpečná nákaza nepotvrdila. Radiožurnálu to řekla mluvčí ministerstva zdravotnictví Naďa Chatová. Laboratorní vzorky vyhodnocoval přes noc Kochův institut v Berlíně. Žena se nedávno vrátila z Ugandy, která v posledních měsících bojuje s epidemií eboli. Podle Chatové zůstává pacientka v péči lékařů na Bulovce, kde pokračují v upřesnění diagnózy. Americký prezident Donald Trump oznámil, že ruší chystaný rozsáhlý úder na iránskou energetickou infrastrukturu. Podle něj se strany dohodly na základních obrysech dohody a Irán znovu otevře Hormuzský průliv. Krok přišel jenom pár hodin potom, co Trumpovi v sobotu telefonoval saudský korunní princ Mohammed bin Salman. O odklad žádali i další země regionu – Katar, Emiráty, Turecko a Pákistán.
7: Washington se spolu s Izraelem chystal na jednu z nejtvrdších vln náletů od začátku pětiměsíční války. Měla to být odpověď na iránský raketový útok na americkou základnu v Jordánsku a na blokádu Hormuzského průlivu. Ještě v pátek Trump s Camp Davidu hrozil, že bude Irán být velmi tvrdě, dokud se sám nevzdá. Irán mezitím varoval, že jakýkoliv útok Spojených států nebo Izraele narazí na rozhodnou odpověď. Jana Ciglerová, Radiožurnál.
5: Zaměstnanci pražského dopravního podniku stočili ze tří včelstev na střeše vozovny ve Bokovicích 110 kg medu. Je to skoro o 60% víc než loni. Med pochází převážně z nektaru nazbíraného včelami v nedaleké přírodní rezervaci Divoká Šárka, říká mluvčí dopravního podniku Aneta Řehková.
8: Včelařský projekt dopravního podniku vznikl z iniciativy zaměstnanců vozovny Vokovice, kteří se o včelstva starají ve svém volném čase. Po skončení hlavní sezóny nyní probíhá příprava včel na zimní období.
1: Sport.
9: Fotbalisté Mladé Boleslavy remizovali ve druhém kole šanceligy s Olomoucí 2-2. A už zhruba za půl hodiny vyzvou fotbalisté Bohemians Hradec Králové. Ten před týdnem zvládl utkání prvního ligového kola proti Pardubicím a ve čtvrtek vyřadil v odvetě předkola Evropské ligy Norské Tromze. Pokračuje záložník Samuel Dancák.
10: Prepínání mezi soutěžami je pro mě něco nové. Nestíhá se toho tolik natrénovat, keď jsou zápasy v rychlém slede. Myslím si, že jsme to chytili správným koncem. Veríme, že vo forme, který se nacházíme, ho zvládneme.
9: V 8 hodin večer pak začne utkání Pardubice Jablonec.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
11: Nehoda na D1 před Šmejkalkou a také u Divišova. Na dálnici D1 z Brna ve směru do Prahy spozorněte za sjezdem na Divišov. Na 41. kilometru se zastavuje, pomaleji se jede až na 24. kilometr, celé je to na zhruba půl hodiny. D1 ještě jednou, tentokrát směrem z Prahy do Brna, zpomalte za sjezdem na Sázavu. Na 39. kilometru řeší nehodu dvou osobních aut v levém pruhu. Místo je označeno světelnou šipkou, výraznější zdržení nenaberete. Na tahu 13. mezi Chomutovem a Karaní řeší nehodu v Málkově. Srazila se tam dvě osobní auta a nákladní. Projíždí se Kyvadlově, zdržení čekejte s obou stran. A na tahu 3 z Benešova směrem do Prahy se zastavíte u odbočky na 4. Kolona pokračuje až na D1, zdržení je tam asi půl hodiny. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
1: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
5: V noci čekáme jasno až polojasno, při přechodně zvětšené oblačnosti se můžou ojediněle vyskytnout přehánky, teploty klesnou na 19 až 14 stupňů, na Jihomoravě bude kolem 20, na horách většinou kolem 17 stupňů. A zítra bude jasno až polojasno, odpoledne se místy objeví přehánky nebo i bouřky, teploty zítra 31 až 36 stupňů, na Jihomoravě i 39, na horách většinou kolem 27. A k tomu bude foukat jen slabý východní, na Moravě během dne mírný jižní vítr, který v bouřkách přechodně zesílí. Tolik zprávy.
12: Na Radiožurnálu Sport i v 17 hodin 5 minut dál sledujeme bajkery na mistrovství Evropy ve Švýcarsku. Po pátém kole už nám prořídla vedoucí skupina, už jsou v ní jen dva domácí jezdci, Pintener s Flickigrem, k tomu Ital Canotti a Brit Aldridge. Snažím se najít v průběžných výsledcích nějakou českou vlaječku. 22. je Jan Sázka, i když se v jednu chvíli pohyboval i kolem 14. pozice, a Jan Zatloukal momentálně na 25. příčce, tak třeba se to ještě vylepší. Připomínám, že dnes zatím slavili jen domácí Švýcaři, nebo respektive Švýcarky. Mezi ženami brala zlato Frajová v kategorii do 23 let, její krajenka Huterová, a nejlepším dnešním českým výsledkem bylo právě v té 23. 14. místo Elišky Hanákové.
1: Radiožurnál Sport
0: a Jan Suchan.

0: Na Radiožurnálu Sport v 17 hodin a 10 minut připomínáme první dnešní konečný výsledek fotbalové šance ligy. Sigma Olomouc, Mladá Boleslav 2-2. Ve 20 hodin proti sobě nastoupí Pardubice s Jabloncem a už za nějakých 20 minut Bohemians s Hradcem Králové, takže za pár minut se vydáme i do Dělíčku za naším reportérem.
1: Radiožurnál Sport. Sport ze všech úhlů.
0: Ale teď ještě jiné téma. Mistrovství Evropy jachtařů v lodní třídě 29er začne u Lipna slavnostním pochodem v 6:30. Na finální startovní listině je 181 přihlášených posádek ze 27 zemí. A k tomu můžeme přidat také jednoho účastníka v barvách Radiožurnálu Sport. Tím je reportér Kamil Jáša. Krásný podvečer.
1: Poslouchej.
0: Teď už se slyšíme, Kamile, pardon.
2: Hezké odpoledne, hezký podvečer od Lipna, kde jsou pro práci pro Radiožurnál Sport naprosto ideální podmínky. Nevím, jak pro jachtaře.
0: Šampionát v této třídě se koná v České republice historicky poprvé, tak kdo bude patřit mezi největší hvězdy?
2: Je tady, jak už zaznělo ze studia, hodně posádek, téměř 200, 30 zúčastněných států. Určitě velkými favority budou Francouzi, Alexander Mostyn a Rafael Allen, kteří vybojovali titul mistrů světa, jsou tady úřadující světoví šampioni, ale česká dvojice, která se připravuje také na závod, a já jsem rád, že tady mám polovinu z té dvojice, Karolínu Lojkovou, hezké odpoledne.
3: Dobrý den, zdravím.
2: Tak česká dvojice také si brousí zuby na některou z medailí. Jak to prožíváte vlastně několik hodin před startem šampionátu?
3: Tak určitě emoce jsou silné, protože je to velký šampionát, druhý největší v sezóně, a máme to štěstí, že letos je na domácí vodě, na Lipně, a že máme tu výhodu v tom, že to tady určitě známe víc než naši zahraniční soupeři.
2: Karolína Lojková a Kristián Bezušek, to je posádka lodní třídy 29er, je to takový předstupeň 49erů olympijské disciplíny. Dá se říct, že ti závodníci, kteří jsou tady teď na Lipně, tak už přemýšlejí i o účasti na olympijských hrách?
3: Ano, určitě to tak bude, že některá část pole tady už k tomu má blízko, pokud je třeba jejich poslední sezóna, tak určitě už vyhlíží, možná někteří i trénují na této nadcházející třídě. A často se s nimi potkáváme, zlížíme k ním, takže tomu tak určitě je.
2: Ale to ještě nebudou olympijské hry v roce 2028 v Los Angeles. Mimochodem, Radiožurnál Sport tam bude.
3: Pravděpodobně ne, protože ta olympijská kvalifikace je hodně dlouhá, obzvlášť v tomto sportu, kdy mnozí stráví klidně 8 let snahou se nominovat, takže spíše až ty hry v roce 32.
2: Tady nad Lipnem krásně svítí sluníčko, ti, kteří se přijeli vykoupat, tak jsou asi spokojení, co jachtaři. Bude to takové to klasické čekání na vítr?
3: Myslím si, že to tak bude. Česko je tím poměrně typické a teď jsme měli mistrovství světa naopak velmi větrné, a když už bylo čekání, tak bylo kvůli tomu, že vítr byl až příliš silný, takže teď to budeme mít velký opak a zase dopředu půjdou jiné posádky než na mistrovství světa.
2: No, hodně mě zajímá jedna věc, rád bych se vás zeptal na vodní terén. Na první pohled to je naprosto k nerozeznání, klidná voda, ale je to tekoucí voda, je to řeka, je to Vltava, Lipenská nádrž, jsou v ní proudy a fouká přibližně z podobného místa. Dají se tím využít i domácí podmínky?
3: Proudy tady naštěstí úplně neřešíme, ale určitě naši zahraniční soupeři jsou zvyklí spíše na stabilní vítr z moře, a takže naše výhoda je, že známe tady naše české rybníky a jezera, a ten vítr bude velmi proměnlivý a točit se z různých směrů a budou nárazy větru, a je důležité přemýšlet a taktizovat podle toho, což předpokládám, že bude naší výhodou.
2: Ten průvod, slavnostní zahájení celého šampionátu, to už opravdu zbývají minuty. Je to obvyklá věc šampionáty zahajovat průvodem, a zároveň se i zeptám, bavíte se s dalšími zahraničními posádkami a tak trochu špičkujete se před startem?
3: Je to určitě tradicí a je to taková příjemná tradice, kdy přesně jak jste zmínil, tak se potkáme a bavíme se mezi sebou, a potom většinou bývá ten průvod dojde na slavnostní zahájení, kde potom tak společně všichni stojíme, pokecáme, popovídáme a připravujeme se na ten nadcházející den, kdy to celé startuje.
2: Říká Karolína Lojková, zeptám se snad ještě na jednu věc. Probrali jste s vaším parťákem, probrali jste taktiku?
3: Tak taktiku budeme řešit až podle podmínek, které nastanou ten daný den.
2: Díky za odpovědi.
0: Kamile a nebo Karolíno, mohli bychom vlastně blíž vysvětlit a popsat tu lodní třídu 29er?
3: Tak určitě, je to dvouposádková třída, je to skiff a je to vlastně juniorská třída, taková přípravná na olympijskou třídu 49er a 49er FX, přičemž třída 49er je pro muže a 49er FX je pro ženy. Ale tady jezdíme i ve smíšených posádkách.
2: Karolíno, díky za to, že jste to vzala za mě, protože tady kolem mě je kolik těch lodí? Možná 200 lodí teď aktuálně?
3: Necelé 200.
2: V Černé, v Pošumaví, no připadají mi všechny minimálně hodně podobné. Jsou stejné?
3: Jsou stejné, je to takzvaná třída One Design, tomu říkáme, takže všechny lodě musí projít proměřením, musí mít stejné plachty a všechen materiál vlastně na lodi musí být stejný.
2: I barevně?
3: Nemusí být barevně stejný. Záleží podle pravidel, jak co.
0: Třeba jsme někoho navnadili, že by se vydal k Lipnu se dívat na mistrovství Evropy jachtařů v téhle zmiňované lodní třídě 29er. Tak jaký je vlastně program šampionátu?
3: Program šampionátu je, že následujících 6 dní bychom měli každý den závodit. Uvidíme ale, jak nám bude vítr přát. A přičemž první 3 dny jsou všechny lodě rozděleny do rovnoměrně stejných skupin podle výsledků a jede se takzvaná kvalifikace a po 3 dnech se rozdělí do skupin podle pořadí, takže potom v první skupině prvních 50 lodí bude bojovat o zlatou medaili a rozdělíme se takzvaně na zlatou, stříbrnou a bronzovou skupinu.
2: Já ještě doplním poměrně důležitou informaci, protože Karolína je studentkou prestižního gymnázia Česka, kde se sportu často a hodně věnují. Vycházejí vám vstříc? Vy asi hodně často cestujete po světě za vodou, za jachtingem.
3: Ano, velice mi vycházejí vstříc, za co jsem velmi vděčná všem učitelům a panu řediteli. A ačkoliv teda nejsem na bezsportovní třídě, tak i té nesportovní nám velice.
2: A už vyhlížíte říct. Kromě toho závodu, velkého závodu, je to pro vás velký závod mistrovství Evropy?
3: Je to určitě pro mě velký závod, obzvlášť na domácí vodě.
2: Dá se říct, že je třeba největší v České republice aktuálně?
3: To určitě, možná dalo by se říct největší v historii, určitě svou významností.
2: To je zajímavá věc. Já jsem se tak trochu chtěl zeptat a nasměrovat naše povídání k maturitě, ta už se také blíží.
3: Ta už se blíží, ta bude příští jaro.
2: Díky, ať se vám daří tady v závodě, ať se vám daří ve škole.
3: Děkuji moc.
0: Karolína Lojková s Kamilem Jášou z Lipna, tak děkuji i tobě, Kamile, a těším se na slyšenou.
2: Hezké odpoledne.

0: Máme rozpíváno 17 hodin a 21 minut a můžeme se podívat na jediné dnešní utkání druhé fotbalové ligy, tedy šance národní ligy. Už se začalo hrát v České Lípě. Nováček hostí Béčko Pražské Slávie. Hraje se 6. minuta a přesto už se měnilo skóre, a to po nádherné střele domácího Dominika Maška, který ji otřel ještě obřevno a pak zapadla za záda hostujícího brankáře. Takže Česká Lípa vede nad Béčkem Slávie 1-0. Už máme dohráno jedno dnešní střetnutí šance ligy. Olomouc remizovala s Mladou Boleslaví 2-2. Ve 20 hodin Pardubice nastoupí proti Jablonci a už za nějakých 8 minut Bohemians proti Hradci Králové. A tak pro nás má reportér Pavel Tilšar předzápasové informace. Pavle, dobré odpoledne.
1: Pěkné nedělní odpoledne z hodně vyhřátého dělíčku, kde ještě nejsou fotbalisté na hrací ploše, ale už jsou v útrobách stadionu. Za chvíli je vyvede na hrací plochu hlavní rozhodčí Pavel Orel se svými asistenty křížem a kotalíkem. Ale k tomu podstatnějšímu, co se týká obou týmů, Bohemians prohráli na úvod soutěže v Teplicích 1-3 a taky Jaroslav Veselý míchá sestavou. Třeba tak, že do té základní dnes se proti Hradci Králové umísťuje Romana Květa, který se vrátil po 3,5 letech z Belgie a z Plzně, kde působil ještě dřív před Dendrem, zpátky do Dělíčku a po pár trénincích tak nastupuje v základní sestavě proti Hradci Králové. Stejně jako Dominik Javorček, který si taky dnes odbije premiéru za tým z Dělíčku, kde je na hostování z Pražské Slávie. A speciální zápas bude taky pro Václava Pilaře, který v létě vyměnil Hradec Králové právě za Bohemians. Václav Pilař je taky v základní jedenáctce Jaroslava Veselého. Na druhé straně David Horejš se svými svěřenci pokusí vyhrát i 4. zápas na začátku tohoto ročníku, protože připomeňme, že Otroci už postoupili do 3. předkola Evropské ligy, 2x porazili norské Tromse, a tak když tu základní jedenáctku vztáhneme ke čtvrtečnímu utkání proti norskému soupeři, tak David Horejš udělal 3 změny v základní jedenáctce. Nehraje Mikvan Biren, asi je šetřený na úvod 3. předkola Evropské ligy proti Bešiktaši Istanbul, tedy na další zápas pro Otroky na čtvrtek. Místo něj v základní jedenáctce třeba Matěj Valenta, to je taky nová akvizice Hradce Králové, v týdnu přišel z plzeňské Viktorie, takže i pro Matěje Valentu ostrý start v základní jedenáctce Hradce Králové. To utkání začíná tedy

0: Bohemians byli hodně natěšení na to, až se jejich oblíbenci vrátí zpátky na domácí stadion tady ve Vršovicích, ale i ten kotel hostí je zaplněný lidmi, řekl bych možná 200 hradeckých fanoušků. Přicestovali sem v neděli odpoledne do Dělíčku a myslím, že to má i logický důvod. Otrokům se daří v úvodu sezony, jak jsem zmínil, 2 nad norským Tromsø ve druhém předkole Evropské ligy a taky výhra ve východočeském derby nad Pardubicemi minulou neděli. Takže Otroci mají tady taky početnou skupinu příznivců a věřme tomu, že oba dva tábory přispějí tedy ke skvělé atmosféře tohoto zápasu druhého kola šance ligy.
1: A my věříme, že skvělý bude přímý přenos Pavla Tilšara, který začne už za nějakých 5 minut, jak tady u nás na Radiožurnálu Sport, tak také na webech iRozhlas.cz, Radiožurnál Sport.cz a v mobilní aplikaci Můj rozhlas. Tak se, Pavle, těšíme na slyšenou.
0: Taky se těším, zatím.

0: Fanoušci legendární kapely R.E.M. prominou, ale my teď musíme před hudbou dát přednost fotbalu, protože už začíná druhý zápas dnešního programu. Fotbalové šance ligy Bohemians Praha versus Hradec Králové. U mikrofonu Radiožurnálu Sport Pavel Tilšar.
1: Krásné nedělní odpoledne, za malý moment začne utkání druhého kola šance ligy mezi Bohemians 1905 a Hradcem Králové. V brance domácích je Freewald, tři obránci, Kadlec, Liška a Havel, před nimi Javorček, Smrš, Sakala a Mirwald. O ofenzivu se budou starat ze zálohy Květ a Pilař a úplně na hrotu útoku Bohemianci Almáši. V brance Hradce Králové Zadražil, tři obránci, Čech, Petrášek, vracející se po zranění a Čihák, před nimi Kučera, Valenta, Darida, Horák, ofenzivní dvojce Trubač a Slončík. A na hrotu Mide Mihálik. Oba dva trenéři, jak Jaroslav Veselý, tak David Horejše, tedy volí rozestavení se třemi obránci, čtyřmi záložníky a třemi útočníky. Chcete-li dvěma ofenzivnějšími záložníky a jedním hrotovým forwardem. Hlavním rozhodčím je Pavel Orel a za malý moment zahájí tento zápas v Dělíčku. Bohemiance budou bojovat ve druhém kole této sezony o první body. Hradec Králové se pokusí navázat na dvě výhry nad Tromse v kvalifikaci Evropské ligy a taky na vítězství ve východočeském derby nad Pardubicemi. Zápas začal rozehrávkou Toma Slončíka, tedy rozehrávkou Hradcem Králové. Slončík vrací míč Zadražilovi a ten posílá dlouhým nákopem balón až na polovinu Bohemians, kde se hned zapojil do akce taky Dominik Javorček na hostování z Pražské Slávie. Míč poslal do zámezí. A teď informace pro Radiožurnál. Zápas před malým momentem začal, polovina první minuty Bohemians Hradec Králové 0-0. V sestavě domácích nechybí Václav Pilař, který v létě přestoupil z Hradce Králové právě do Bohemians. Z Dělíčku Pavel Tilšar, Radiožurnál. A právě Václav Pilař teď v akci na levé straně, chtěl si míč pustit mezi nohama kolem Kučery, ale ta finta mu nevyšla, míč skončil v zámezí po doteku hradeckého obránce, takže rozehrávají Bohemians a to dozadu autem až k brankáři Frihvaldovi se dostal ten balón, poslal ho nákupem na polovinu Hradce Králové, kde Almáši sice podstoupil souboj s Petráškem, to by mohl být takový mini příběh tohoto zápasu, dva vitální hráči budou asi srdnatě bojovat o balóny a to nejednou, ale teď byl vítězem tohoto duelu Petrášek a rozehrál tedy hradecký postupní útok do levé strany. Tam otroci vybojovali aut a už je míč zase ve hře. Má ho konkrétně znovu Petrášek, kterého napadá Almáši. Petrášek se dostává až před svou šestnáctku, tam vrací Zadražilovi. Golman otroků dlouhým nákopem hledá na útočné polovině Trubače. Trubač podstoupil souboj s bránícím Kadlecem, který zahrál míč hlavou do zámezí, takže Hradec bude pokračovat autem z poloviny hřiště. Z pravé strany Kučera se ale musí vrátit o pár kroků dozadu, protože ten míč přešel po straní lineu ještě na polovině Hradce Králové. Už rozehráno, dlouhým náhozem Kučera hledal Mihálika vedle pokutového území Bohemians. Mihálik tam nezískal balon pro svůj tým, takže opět u míče Pražané, konkrétně Javorček. Má ho v rukou, takže bude vhazovat z levé strany. Zase dlouhý nához, který letí až k půlící čáře. Tam hraje Petrášek, míč nadkopl až nad tu vlastně jedinou velkou tribunu, která tady je v Dělíčku. Pak se míč snesl mezi velké vápno a půlící čáru. Na polovině Bohemians, kteří získali balon, ale nerozehráli přesně, takže opět můžou kombinovat otroci a jmenovitě Darida. Do levé strany hraje balon Slončíkovi. Slončík vrátil Horákovi a ten už rozehrává dlouhým pasem po léně. A tam se Valenta dokázal zbavit Smrže, dává pod sebe Trubačovi. Trubač v 16. zakončení tečované vedle branky Bohemians. Bude z toho první rohový kop zápasu a to na konci třetí minuty za stavu 0-0 v utkání druhého kola šance ligy mezi Bohemians a Hradcem Králové východočeši. Tedy zahrozili poprvé v tomto utkání. Střela přímá na branku, z toho nebyla, byla tečovaná a tak si kapitán Hradce Králové Vladimír Darida může chystat balón u rohového praporku z pohledu východočechů. Z levé strany je to pod tím sektorem hostů tady v Dělíčku a tak Vladimír Darida teď má podporu zblízka od příznivců otroků. Míč letěl na bližší tyč, Bohemians si ho pohlídali a už je balón u středového kruhu, znovu poletí do pokutového území a Freewald si pro něj došel. Brankář Bohemians teď si našel ten balon ve vzduchu po centru od Horáka a tak je to stále 0-0. I po prvním rohovém kopu Hradce Králové v tomto utkání druhého kola šance ligy v Dolíčku zápas s domácími Bohemiance, kteří znovu ztratili balon při rozehrávce a tak s ním pracuje Tom Slončík, křídelník Hradce Králové. Měl na zádech přilepaného Havla, dnešního kapitána Bohemiance, při absenci Čermáka. Dobré přenesení ze středu hřiště od Daridy na Horáka. Pak se ale Darida trochu připletl Horákovi u půlící čáry, čehož využili Bohemians, konkrétně Květ, který, jak už zaznělo ve vysílání radiožurnálu Sport, se po 3,5 letech vrátil zpátky do Bohemians, kde chce prý znovu zažít pohárovou Evropu, ale k tomu budou potřebovat pochopitelně Pražané přidat, protože v úvodním kole prohráli v Teplicích rozdílem 2 branek. Teď je to 0-0 tady v Dolíčku v souboji s Hradcem Králové v polovině 5. minuty po faulu na Květa rozehráli Bohemians dozadu a pak Freewald podklouzl při výkopu, čehož chce využít Darida kombinací středem hřiště, jenže Valentu obralo o balón na středu hřiště Sakala. A tak jsou to opět Pražané, kteří zakládají postupný útok, tentokrát přes pravou stranu a obránce Mirvalda, který nepřihrál přesně právě Květovi, který byl v nabídce, ale bylo to stečí, čemuž se teď diví obránce Hradce Horák, ale sudí Pavel Orel ukazuje tedy aut pro Bohemians. Už je rozehráno, Havel dozadu na Lišku, míč kousek od půlící čáry, Hradec Králové nenapadá v úvodu zápasu nijak vysoko a nepresuje soupeřovu rozehrávku, takže obránci Bohemians zatím nejsou při postupných kombinacích nějak pod tlakem. Je z toho další aut, po té kombinaci přes pravou stranu vhazoval Havel a ještě jednou si to zopakuje u půlící čáry, protože Slončíkova přihrávka přes hlavu zády k brance skončila jen za postranní lajnou. 0-0, polovina 6. minuty, zápas Bohemians s Hradcem Králové ve druhém kole šance ligy. Zatím nenabídl větší příležitost jednu zblokovanou ránu Trubače uvnitř pokutového území, ale Freewald nemusel tedy zakročit. 0-0, konec 6. minuty a kombinace Bohemians na jejich polovině přes pravou stranu. Tentokrát přihrávka poléně na Mirvalda tečovaná nebyla, takže vhazují hradečtí po té, co balon opustil hrací plochu. Nabídl se Valenta ze středu hřiště, nová akvizice týmu Davida Horejše, která se i hned zapracovala do základní sestavy. Možná i proto, že Hradec čeká ve čtvrtek úvod 3. předkola Evropské ligy proti Bešiktaši Istanbula, tak trenér David Horejš potřebuje, aby si někteří hráči odpočinuli. Teď Valenta znovu v akci, nepřihrál přesně na půlící čáru, kde se pohyboval Trubač a Pilař se teď zbavil právě Valenty na levém křídle, kousek od rohu velkého vápna. Byl faulovaný tento ještě nedávno hráč hradeckého týmu, ale dnes už borec, který má na sobě zeleno-bílý dres, takže je z toho standardní situace. Nedaleko 16. Hradce Králové na konci 7. minuty za stavu 0-0. A míč si bude chystat právě Václav Pilař, případně Dominik Javorček, který nám toho pravda ještě v české lize příliš neukázal, když ho loni v létě koupila Slávia po euru 21-letých, tak se hned zranil, a to nadlouho, a tak restartuje kariéru nedaleko Edenu tady v Dolíčku. Rozehrál nakrátko Pilařovi, který se zbavil Daridy, Pilař je za 16, bude pálit a těsně míjí hradeckou branku. Hodně namotivovaný je Václav Pilař po tom odchodu z Hradce Králové, který asi nebyl úplně v rukavičkách. Podle toho jsme měli možnost si přečíst nebo i slyšet třeba na radiožurnálu Sport. Václav Pilař o tom sám mluvil v našem vysílání. Teď tedy pádl jako hráč Bohemian v zápase s Hradcem Králové těsně vedle Zadražilovy branky na začátku 8. minuty. Je to 0-0 mezi Bohemians a Východočechy. Rozehrává právě Tomáš Petrášek, což je stoper hradeckého týmu. Dlouhým nákopem hledal Mihálika na polovině Bohemians. Mihálik ale měl na zádech přilepené holičku a nedokázal sklepnout pod sebe Trubačovi. Takže hrají Bohemians, konkrétně golman Freewald, jeho dlouhý nákop, který hledá na útočné polovině Mirvalda, ten ale nespracoval, takže za Mirvaldem stojící Horák už může pracovat s balónem. Přihrál Slončíkovi takzvaně do špeku, protože u Slončíka stál Havel, který ho obral o balón a už letí míč k 16. Hradce Králové. Tam je Pilář, ještě nachází Almášiho, Almáši v šanci, protáhl za Zadražila, stále je to 0-0, protože míč letí vedle pravé Zadražilovy tyče na začátku 9. minuty. Pohledná kombinace Pražanů, u 16. Pilař našel Almášiho, ten protáhl Zadražila a rychle Pražané rozehrávají roh z levé strany. Pilařů v centr odvrací hostující defenziva k Sakalovi, který pálí spoza 16, ale tahle rána se mu nevydařila, končí daleko, daleko od pravé Zadražilovy tyče, takže skóre zůstává 0-0. I po prvním střeleckém pokusu mezi tři tyče a řekl bych velmi dobré příležitosti Ladislava Almášiho další posily týmu Bohemians. 0-0, konec 9. minuty, rozehrávka Východočechů, nakrátko si vyměnili teď balón, golman Zadražil s obráncem Čechem. A pak už posílá, Zadražil balon do levého křídla, kde hledal Slončíka, našel ho, ale Slončík skončil s míčem v zámezí, takže Bohemians vhazují a to na své polovině, konkrétně Havel si vybírá Lišku, který teď nemusí nikam spěchat za stavu 0-0 v 10. minutě, protože není napadaný Mihálikem, takže se dokonce zastavil nad balónem, vrátil ho zpátky Frivaldovi, který rozehrál doleva, ale tam už chybuje hráč Bohemians, konkrétně Kadlec, který pustil míč pod nohou a tak s balonem pracuje Čihák. Po něm Darida, znovu Čihák, Trubač, vybral si Slončíka na úrovni 16. Na levé straně už v náběhu Horák, který vrací zpátky Daridovi, ten z jedné sklepl vedle sebe Čechovi. A tak se Hradečtí dostávají od 16. až k půlící čáře, kde operuje teď hradecký kapitán Darida, obloučkem hledá Trubače v 16. Trubač v offsideu je, nakonec ukazuje hlavní rozhodčí Pavel Orel po té, co mu ukázal praporkem jeden z asi asistentů, takže z toho bude hradecká, respektive rozehrávka Bohemians po hradeckém offsideu. 0-0, máme za sebou 10 minut utkání druhého kola šance ligy mezi Bohemians.
0: Celý zápas mezi Bohemians a Hradcem Králové můžete poslouchat na webu iRozhlas.cz nebo třeba v mobilní aplikaci Můj rozhlas. My na radiožurnálu Sport teď se na chvíli zase podíváme, jak se vyvíjí průběžné pořadí golfistky Sáry Kouskové na British Open. I teď jí patří dělená 12. příčka, sama už to neovlivní, poslední kolo má za sebou a vyšlo jí výborně. Zahrála 4 rány pod par a to ještě pokazila závěrečné 2 jamky, celkově má skóre přesně v normě hřiště. Chvíli byla Kousková dokonce průběžně druhá. Dohráno ještě nemají všechny soupeřky a tak se umístění české reprezentantky může ještě měnit. I tak ovšem půjde o zdaleka nejlepší český výsledek na turnajích nejvyšší kategorie Major. Dosud to totiž byla 50. pozice Kláry Davidson-Spilkové, taky z British Open z roku 2018.
2: Přímý přenos Radiožurnálu Sport.
0: A my už se teď vracíme do Dělíčku na utkání fotbalové šance ligy. Bohemians hostí Hradec Králové a také reportéra Radiožurnálu Sport Pavla Tilšara.
1: Začíná 12. minuta zápasu, Bohemians Hradec Králové 0-0, nic podstatného se v Dělíčku nestalo v době, kdy jsme nevysílali taky pro Radiožurnál Sport. Vlastně jen to, že Mihálik chtěl spěchat za obranou Bohemians sám na Frivalda, ale míč si ukopl, takže z toho nebyla žádná velká příležitost, naopak Bohemians bez problému získali balon. Teď ho zase ztratili, takže s ním pracuje František Čech, obránce Hradce Králové, kousek od středového kruhu. Vrací ještě níž pod sebe Petráškovi, který si věřil na přihrávku po zemi středem hřiště. Tam mu vyšla, ale Kučera přišel o balón díky dobré práci Javorčeka, který má na levém křídle rozeběhnutého Pilaře. Pilař už je vedle pokutového území, míchá nohama nad balónem, vrací ho pak pod sebe Kadlecovi, který si nevěřil na kličku kolem Trubače. Kadlec si narazil se Sakalou a pak už centruje z levé strany, ale ten centr nebezpečný není pro hostující defenzivu a Adama Zadra žila v brance Hradce Králové. Golman Votroků si míč sebral ze vzduchu, aniž by některý z hráčů Bohemians běžil na ten centr a chtěl ho zakončit na jeho branku. Takže 0-0 i v polovině 13. minuty utkání. Rozehrávka hradeckých fotbalistů, Petrášek, Čech a Zadražil si teď vyměnili balón kolem pokutového území týmu hostů. Zadražil pak naznačil přihrávku do levé strany, ale vykopává. Ten míč nebyl dobrý, takže končí u domácího stopera Davida Lišky, který nakrátko přihrál Havlovi. Havel už si vybírá Sakalu u půlící čáry na konci 13. minuty za stavu 0-0. Zatím evidujeme jednu velkou šanci domácích Bohemians, to když Pilař připravil střeleckou pozici Almáši mu zhruba z úrovně velkého vápna. Almáši protáhl, zadražila v hradecké brance, byl z toho rohový kop. A teď si tuhle standardní situaci domácí zopakují, protože centr pilaře z levé strany, respektive Javorčeka, chtěl zahrát zřejmě bránící Čihák hrudí Zadražilovi, ale nevydařilo se mu to, takže míč skončil za koncovou lajnou a Bohemianci můžou tedy chystat druhý rohový kop v zápase. V polovině 14. minuty za stavu 0-0 u balónu Václav Pilař z levé strany pošle míč do pokutového území přesně nebo přímo před kotlem domácích příznivců tady v pražském Ďolíčku. Ještě předtím Pavel Orel uklidňuje hráče uvnitř malého vápna, kde se vytvořilo snad pět dvojíček zeleno-bílých a žlutých, protože dnes hradečtí fotbalisté oblékli žluté dresy. Centr na bližší tyč, Liška zakončil hlavou, Zadražil. Vytěsnil, jeho pokus vytěsnil, ano. Sudí Pavel Orel ukazuje na rohový kop z druhé strany. Další je tedy střelecký pokus mezi tři tyče hradecké branky. Gól z toho nebyl, Lišková hlavička nebezpečná byla, ale Zadražil připravený. Začátek 15. minuty, Bohemians Hradec Králové 0-0 ve druhém ligovém kole. Tentokrát rozehraje rohový kop z pravé strany z pohledu Bohemians Dominik Javorček, který ale nakonec nerozehraje, protože teď nám Pavel Orel tady ukázal nové pravidlo, které známe i z mistrovství světa v praxi, tedy chybně určený rohový kop znamená to, že ho může přezkoumat taky videorozhodčí. A tak Pavel Orel poté, co si tu situaci probral s Michaelem Kvítkem a Jiřím Adamem, ukázal odkop od hradecké branky. Takže ruším to, co jsem původně zmiňoval. Třetí rohový kop Bohemian s utkání se nekoná. Hradečtí rozehrávají na konci 15. minuty za stavu 0-0 tady v Ďolíčku, kde hrají domácí zápasy hráči Bohemian z 1905. Dlouhým nákopem Zadražil našel své spoluhráče u 16. Bohemian ze levé strany. Centru je Horák, ale nachází jen nastavenou nohu Havla, takže se hradečtí vracejí až k půlící čáře, kde rozehrává Čech do levé strany Daridovi. Daridovi se nabízí Slončík, který si míč převzal a bude pálit, ale Havel natáhl nohu do jeho zakončení. Možná to zkusí Valenta spoza 16. Ne, rozehrál do pravé strany, kde Kučerovi utíká balón. Kučera se ale ještě vrátil do souboje s Javorčekem a získal o něj autové vhazování vedle pokutového území. A vzhledem k tomu, že do 16. spěchá i Tomáš Petrášek, tak můžeme očekávat dlouhý aut týmu Hradce Králové. Už je počítáno Kučerovi, takže si musí pospíšit a tak už letí balón do pokutového území. Petrášek se k zakončení nedostal ani další hradecký fotbalista, takže z toho bude co? Bude z toho útočný faul zřejmě Filipa Čiháka, hradeckého stopera, který tam byl v tom souboji, do kterého se zapojilo snad pět hráčů. Všichni chtěli hlavičkovat, vlastně se to nepovedlo téměř nikomu, míč se odrazil vedle branky Bohemians, pak sudí Pavel Orel odpískal nedovolený zákrok tedy Filipu Čihákovi a proto rozehrávají Bohemians. Na začátku 17. minuty za stavu 0-0 míč má Javorček, vybírá si Pilaře u půlící čáry, Pilař padá po souboji s Čihákem, který ho srazil k zemi zezadu, když mu se trochu možná prošel po jednom z kotníků. Václav Pilař ukázal Pavlu Orlovi, hlavnímu rozhodčímu, gestem ruky, že by mohl vytáhnout žlutou kartu. Pavel Orel to neviděl, takže Václav Pilař byl možná ušetření toho, aby za toto gesto sám byl napomínaný. Konec 17. minuty 0-0 mezi Bohemians a Hradcem. Rozehrávka volného přímého kopu domácích z půlící čáry. Kadlec obloučkem hledal Almášeho, který se snažil míč srazit hlavou spoluhráčům u pokutového území soupeře, ale vůbec se to teď Bohemians nepodařilo. Míč skončil vedle hradecké branky a tak rozehrává Adam Zadražil. Opět si vyměnil míč s Čechem a dlouhým nákopem posílá míč na polovinu Bohemians, kde balon přiletěl Mihálika, což je ten nejvýše postavený hráč, a vzhledem k tomu, že za ní nezabíhal ani Trubač, ani Slončík, tak balon propadl až k Frývaldovi. Brankář Bohemians rozehrál středem hřiště po zemi Sakalovi. Sakala se vybírá Havla. Havlovi se nabízí ze středu hřiště Květ, který posílá balon do pravé strany. Mirvald vrátil Květovi a Květ z jedné hledá balonem za obranu Almášiho. Ten míč trochu překvapil Petráška, ale Almáši si ho nedokázal zpracovat tak, aby mohl třeba ze druhého doteku zakončit. Vlastně jen hrudí srazil míč do rukavic Adama Zadražila, takže další šance Bohemians se nekoná. Na konci 18. minuty stav stále zůstává 0-0 mezi Pražany a Hradcem Králové ve druhém ligovém kole. Poslouchat.
0: S tím si na chviličku vystačíme od Pavla Tilšara, pokud ho chcete poslouchat i dál bez jakékoliv pauzy, tak si najděte přímý přenos zápasu mezi Bohemians a Hradcem Králové v mobilní aplikaci Můj rozhlas a nebo na webových stránkách radiožurnalsport.cz, případně irozhlas.cz. My teď můžeme zamířit znovu do švýcarského Monte Ceneri, abychom řekli, že švýcarská nadvláda nad mistrovstvím Evropy horských kol nevydržela až do samotného závěru. Dnes se radovali mezi ženami Švýcarka Frajová v kategorii do 23 let její krajanka Huterová, ale elitní mužské kategorii vládnul Brit Charlie Aldridge, kterého nastupních vítězů doplní Ital Canotti, a Švýcar Pintener, nejlepší z Čechů, nebo lépe řečeno lepší z Čechů, Jan Sáska, dojel 20. 24. byl Jan Zatloukal, a tak dnešním nejlepším českým výsledkem zůstalo 14. místo Elišky Hanákové v kategorii do 23 let.
2: Radiožurnál Sport. Všechny výsledky na jednom místě.
0: A my už se už za chvíli budeme moct znovu vypravit na zápas mezi Bohemians a Hradcem Králové. Předtím můžeme připomenout, že spolu už dnes hráli Olomouc s Mladou Boleslaví a to skončilo výsledkem 2-2. Pardubice s Jabloncem se proti sobě postaví ve 20 hodin a i z tohoto utkání vám samozřejmě nabídneme přímý přenos. Zítra si pak poslechněte desítku Pavla Horváta od 10 hodin, kdy bude náš fotbalový expert jako obvykle každé pondělí hodnotit uplynulé ligové kolo, když se tedy zrovna hraje nebo hrálo, protože jsme vám nabízeli stejný pořad, pochopitelně třeba i po dobu mistrovství světa. Ve čtvrtek, jako vždy, bude desítka také s hostem a příští čtvrtek bude výjimečný, protože 6. srpna večer vám nabídneme také výjezdní desítku Pavla Horváta v Zubří, kam přivezeme kromě našeho fotbalového odborníka také Antonína Panenku a společně s ním Miroslava Kadlece. Teď už zpátky do dělíčku na Bohemians a Hradec Králové za Pavlem Tilšarem.
1: 0-0, polovina 21. minuty, na zemi teď zůstává ležet jeden z hráčů Bohemians a je to ten, co se vrátil po 3,5 letech do dělíčku, Roman Květ. Po souboji s Petráškem, hradeckým stoperem, hraje se dál, Pavel Orel nepřerušil hru a tak může Darida pokračovat v akci. Domácí příznivci by chtěli, aby v otroci míč zakopli do zámezí, to se neděje, nešlo o zranění hlavy, takže Pavel Orel nemusel přerušit hru a tak pokračuje kombinace Slončíka a Valenty před 16. Bohemians. Na levé straně Horák, Valenta si žádá balon k brankové čáře, dostal ho tam, centruje, ale ten míč přiletěl celou šíři velkého vápna, byl příliš vysoký pro nabíhajícího Mihálika a Trubače. Na druhé straně hřiště Pilas obral o balon Kučeru, respektive Čiháka, který tam ještě dobíhal z pozice stopera. Čihák se pak natáhl po Pilařovi, žlutou kartu nedostal, stejně jako u půlící čáry. Tak nakonec ano, Pavel Orel to už sečetl Filipu Čihákovi a teď ukazuje jeden zákrok na půlící čáře, druhý vedle 16 Bohemians a tak Filipu Čiháku vidíš, Filipe Čiháku vidíš žlutou kartu za tyto dva zákroky. 22. minuta, Bohemians Hradec Králové 0-0, domácí Pražané teď budou rozehrávat tedy po faulu na Pilaře od svého pokutového území. Nebude to rozehrávka nakrátko, bude to nákop od domácího brankáře a to do levého křídla, kde už hlídkuje Almáši a taky Pilař, který se vyšponoval do vzduchu do souboje s Kučerou a ten míč jenom prodloužil vedle hradecké branky, takže z toho je rozehrávka od branky východočechů. Je tu polovina prvního poločasu a vzhledem k tomu, že dnes v české metropoli, tedy v hlavním městě, je velké vedro a platí to i o Vršovicích a o místě, kde se nachází dělíček. Tak tedy Pavel Orel, hlavní rozhodčí, posílá oba dva týmy občerstvit se a to v minutě 23. přesně v její polovině za stavu 0-0. Jedinou velkou šanci dosavadního průběhu zápasu měl Ladislav Almáši, když pálil z úrovně velkého vápna, ale Adam Zadražil si s jeho zakončením poradil. Tak tedy i přímý přenos radiožurnálu Sport a na webu irozhlas.cz bude pokračovat dát za malý moment z toho, co se tedy děje na hrací ploše. Teď se oba dva
0: ano,
1: týmy...
0: můžeme dát i Pavlu Tilšarovi chviličku vydechnout, třeba i on se může občerstvit, dát si vodu a nebo třeba nějaký jiný nápoj, který má po ruce. Společně využijeme tuhle dobu na Radiožurnálu Sport v 17:54 k tomu, abychom se podívali také do druhé nejvyšší soutěže, kde spolu dnes hrají jen Česká Lípa a Bčko Slávie. Domácí i v 39. minutě vedou po gólu Dominika Maška 1-0 a hosté už navíc hrají bez kapitána Marka Suchého. Ne, že by viděl červenou kartu, ale musel odejít kvůli zranění a vystřídal ho Mervart. Slávisté už napálili jednou brankovou konstrukci, byla to tečovaná rána Solarteho, ale i teď tedy platí to skóre, o kterém jsem mluvil. Nováček druhé ligy z České Lípy vede nad rezervou mistrovské Slávie 1-0. To je jediné dnešní druholigové utkání, ale hrají se také třeba tři zápasy MOL Cupu a všechny mají teď poločasové přestávky. Dvůr Králové prohrává, s policií nadmetují 0-1. Vysoké Mýto vede nad Letohradem 2-1 a Karlovy Vary nad Chomutovem 1-0.
2: Radiožurnál Sport. Sport ze všech úhlů.
0: A těmi dalšími úhly budou ty fotbalové prvoligové Bohemians Hradec Králové. Pokračuje přímý přenos Radiožurnálu Sport a to díky Pavlu Tilšarovi.
1: Ve 25. minutě konkrétně za stavu 0-0 Bohemians Hradec Králové a teď rozehrávka Východočechů od branky, konkrétně od golmana Zadražila, kterému míč přiťukl obránce Čech. Zadražil pak naznačil přihrávku zpátky, ale posílá balon dlouhým nákopem na polovinu Bohemians, kde Mihálek přistrčil Lišku a to byl útočný faul, ukazuje sudí Orel. Tak nakonec to byl offside Ondřeje Mihálika a ne první v tomto zápase, takže budou rozehrávat Bohemians ze své poloviny z místa. Liška rozehrál vedle sebe stojícímu Kadlecovi. Kadlece napadá Trubač a tak musí obránce Bohemians vrátit balon Frivaldovi. Frivald před svou šestnáctkou naznačuje, že by rád pohyb ze středu hřiště a tak se mu nabídl Sakala, který z jedné srazil míč Liškovi, znovu Sakala, který se nabízí obráncům na krátké přihrávky po zemi. Teď už Kadlec posílá dlouhý pas po levé straně a výborně nachází Květa za Čihákem. Květ centruje z levé strany, ale Mirvald ani Almáši se k zakončení nedostali. Almáši pokračuje v akci z pravé strany vedle pokutového území. Tam vrací Havlovi. Do kombinace se zapojuje taky Smrš, který znovu oslovuje Havla. Ten teď se posunuje s míčem z pravého křídla na střed a u osy trávníku. Vrátil balon zpátky na půlící čáru Kadlecovi, ten si vybral Javorčeka, Javorček pak ochrániče Kučery posílá balon do zámezí. Následovat tak bude vhazování Bohemians ve 26. minutě utkání za stavu 0-0, zatím jediný střelecký pokus mezi tři tyče, který je má na svědomí Ladislav Almáši z úrovně velkého vápna. Gól ale nedal. Bohemians rozehráli autem z levé strany do středového kruhu, odkud Liška hledal dlouhým pasem na pravém křídle Mirvalda a ten vybojoval o bránícího Horáka rohový kop pro svůj tým, takže se teď Dominik Javorček už pokusí poslat balon od rohového praporku do pokutového území. On už si míč u rohového praporku chystal jednou, ale po zásahu video rozhodčích nakonec se Pavel Orel ukázal rozehrávku hradeckého týmu. 27. minuta 0-0 mezi Bohemians a Hradcem Králové. Pokračuje tento zápas i ve vysílání Radiožurnálu Sport, teď tedy rohovým kopem Javorčeka z pravé strany, přetažený centr zprava až za zadní tyč, ale Pavel Orel, hlavní rozhodčí, tam viděl nedovolený zákrok jednoho z hráčů Bohemians, byl to zřejmě Smrš, který se teď hodně zlobí na hlavního sudího. Nakonec se to zřejmě obejde jen s domluvou od sudího Orla směrem ke Smržovi. 0-0, 28. minuta právě začala v utkání druhého ligového kola tady v dělíčku mezi Bohemians a Hradcem Králové. Stále tedy gól nepadl a těch šancí zatím příliš nebylo na straně Hradce Králové jediné zakončení Trubače, které těsně minulo Frývaldovu branku po teči jednoho z hráčů Bohemians před Adamem Zadražilem, tedy hrozil Almáši a jednou pálil taky Václav Pilař vedle pravé tyče branky Hradce Králové. Ve 28. minutě za stavu 0-0 rozehrávají Otroci přes levou stranu, ale vracejí se s balónem zpátky k Petráškovi a Zadražilovi. Zadražilův nákop přes půlící čáru. Na polovině Bohemians se snažil ten míč zalepit si na hru Tiliška, to se mu tentokrát nepodařilo. Stejně dokonale jako před zhruba 10 minutami, kdy si stáhl ten nákop Hradeckých na svou hruď a rozehrál. Teď se od něj míč odrazil a následoval faul ve středovém kruhu na Daridu. Darida už rozehrál rychle, kombinuje s Trubačem mezi třemi hráči Bohemians. Trubač tam byl přišlápnutý a tak mají Hradečtí výhodu. Zkombinují zatím u půlící čáry. Darida se vybírá Čecha, Čech pak Valentu. Valenta postupuje s míčem do levé strany a tam nakrátko přihrává Slončíkovi. Hradeční fotbalisté si hledají teď cestu, kudy se dostat zase k nějakému střeleckému pokusu. Čekají na něj už opravdu hodně dlouho. Ve 29. minutě to zkouší Darida nákopem do levé strany. Valenta podstoupil souboj s Mirvaldem a ten byl úspěšnější. Odstavil svého soupeře tělem, nechal míč dokutálet se do zámezí a tak budou Bohemians vazovat z pravé strany na úrovni svého velkého vápna. Na konci 29. minuty stále za stavu 0-0. Mirvald vybral Almášiho, ten slepl Květovi a na levé straně je rozeběhnutý Javorček, který utíká Kučirovi, ale byl trochu zahnaný a tak musí centrovat, tak ten centr se mu vůbec nepodařil. Jen se tak podíval směrem do nebe Dominik Javorček a teď si vyčítá to, že nenašel Almášiho nebo Květa, který taky spěchal do pokutového území. Ten centr přeletěl branku Adama Zadražila a tak na začátku 30. minuty rozehrávají fotbalisté Hradce Králové znovu od své branky, respektive z malého vápna. Zadražil si opět vyměnil s Čechem a pak dlouhým nákopem hledá Mihálika. Ten byl znovu v offsideu, tak zatím defenziva Bohemians pracuje výborně v tomto ohledu. Konec konců i v jiných ohledech, ale Mihálek snad už po třetí v offsideu při výkopech Adama Zadražila. A teď Mihálek na nějakých 50 metrů volá na svého spoluhráče z branky, aby trochu tu rozehrávku zrychlil, aby se Mihálek tak často nedostával do postavení mimo hru. 30. minuta bude končit, Bohemians Hradec Králové 0-0 ve druhém kole šance ligy. Posloucháte Radiožurnál Sport. Bohemians rozehrávají ze své poloviny přes levou stranu a Kadlece, u kterého byl rychle Trubač, a tak Kadlece zvolil to, že o Trubače poslal míč do zámezí. Javorček bude vhazovat a ten míč posílá směrem dozadu Kadlec pak Frývaldovi a pokračuje tedy postupná kombinace Bohemians. Až od golmana Frývald si vybírá Havla, Havel zase Mirvalda na pravé straně, Mirvald opět zpětná přihrávka na Frývalda a jeho dlouhý nákop, který už končí na polovině Hradce, tam Čech přehlavičkoval Mirvalda a s odraženým míčem už pracují Hradečtí u půlící čáry, pak byl trochu zahnaný Kučera do lajny a Javorček použil tělo v tom souboji, nechal míč dokutálet se do zámezí a Bohemians vazují. Javorček si vybral Pilaře, Pilař míč sklepl Smržovi a Smrč zase Kadlecovi. Na konci 31. minuty za stavu 0-0, tak znovu ve vysílání Radiožurnálu Sport můžu mluvit o postupné rozehrávce Bohemians. Dlouhým nákopem teď už Kadlec tu kombinaci přes trávník změnil, ale nenašel Javorčeka ani Pilaře. Naopak míče se chopil Tomáš Petrášek, vrátil ho zpátky Zadražilovi, Zadražil si zase vybírá Čecha a na začátku 32. minuty za stavu 0-0 rozehrávají fotbalisté Hradce Králové. Tentokrát Zadražil po zemi středem hřiště nachází Čiháka. Čihák si vybírá na levém křídle Horáka, Horák zase Valentu u středového kruhu a Valenta vrací Petráškovi. 1, 2, 3 doteky používají fotbalisté Hradce Králové, ale ta kombinace není tak svižná. Ten trávník tady v Dělíčku pravda není úplně ideální. Řekl bych, že po tom, co byl nakropený před úvodním výkopem, tak už je i hodně suchý a tak ta kombinace na obou stranách drhne. Teď drhlo i zpracování Mihálika na úrovni 16. Míč dal daleko od nohy a tak se Hradečtí znovu dostali z dobré pozice až téměř ke středovému kruhu. Následně Darida přichází o balón a tak budou vhazovat Bohemians z pravé strany někde na půli cesty mezi velkým vápnem a půlící čárou, tedy samozřejmě za postranní lajnou na pravé straně. Už má míč Mirval ve svých rukách, hodil ho do země a zpátky. Havlovi, který stojí u rohu 16. Havel zase poslal balon Frývaldovi, který je uvnitř pokutového území. Frývalda už se teď snaží napadat Mihálek a trochu do úzkých se dostávají Bohemians tou kombinací a tak Kadlec volí oblouček kulící čáře, kde chtěl Pilař prodloužit přes Čiháka. Čihák pak ztratil balon, Javorček ho získal a Květ se zapojuje do následné akce. Míč vyvezl ze středu doleva, přihrává Pilařovi, který se dostává za Kučeru, ale na zakončení si z nějakých 25 metrů ještě nevěří. A tak vrátil balon znovu pod sebe, jak se říká ve fotbale, tedy spíš dozadu a od branky soupeře Sakalovi. Sakala na půlící čáru Havlovi, kde teď Bohemians málem chybovali. Nakonec Sakala razantně přihrál do pravé strany Mirvaldovi a tak se Hradečtí nemohli vyřítit do rychlého útoku. Naopak Pilař na ose hřiště má před sebou Čiháka. Dává si kolem něj dotek do pravé strany, přihrává Smržovi. Smrž se ve snaze zaseknout si Valentu trochu zadrhl nohou v trávníku, přišel o balon a pak fauluje Daridu na začátku 34. minuty za stavu 0-0. Tedy neevidujeme další příležitost tohoto zápasu druhého kola šance ligy, pravda od té střely Almášiho, která byla nebezpečná zhruba na konci 10. minuty. Žádná velká příležitost, kterou bych mohl připomenout ve vysílání Radiožurnálu Sport. Tak pokračuje popis tohoto utkání, 34. minuta 0-0 mezi Bohemians a Hradcem Králové a tak teď po dlouhém nákopu Horák u rohového praporku se ale nedostal kolem Mirvalda ani k centru, ani k tomu, aby sám pronikl, když by kopíroval pohybem brankovou čáru směrem do 16. Naopak upadl, míč se od ní odrazil za koncovou lajnu a tak budou rozehrávat fotbalisté Bohemians. Konkrétně golman Frývald z úrovně svého malého vápna, hráči Liška, Kadlec a Havel, tedy tři obránci Bohemians, nabízejí na rozehrávku nakrátko s blížícím se koncem prvního poločasu, byť ještě 10 minut základní hrací doby chybí. Nechtějí Bohemians riskovat. Teď ale Smrž, dobře si zpracoval balon, dal Pilařovi, Pilař na úrovni 16. Zasekávačka rána zblokovaná vedle hradecké branky. Ve 35. minutě se skóre nemění, stále je to 0-0 mezi Bohemians a Otroky. Pražané ale budou pokračovat rozehrávkou rohového kopu z levé strany po druhém zakončení Pilaře v zápase. Pilař asi prováhal správný moment na zakončení, tou zasekávačkou zpomalil svůj pohyb a to už se k němu stáhli tři hráči Hradce Králové a srazili jeho pokus, tedy daleko od pravé tyče Zadražilovy brány. Přesně 35 minut za námi z prvního poločasu 0-0. Hradecká defenziva musí být na pozoru, protože Pilař centroval opravdu hodně dobře z odlevého rohového praporku, zkusil to přímo do brány a byl to jeden z obránců, který ten míč poslal znovu vedle branky Hradce Králové na rohový kop Bohemians, ale z druhé strany, takže ten balon vlastně kopíroval branku a nakonec minul levou tyč Zadražilovy brány. Velmi šikovně to teď zkoušel Václav Pilař, ale o změnu skóre se tedy nepostaral, stále je to 0-0 mezi Bohemians a Hradcem Králové. Čas poskočil do poloviny 36. minuty. Javorček rozehrává tentokrát od rohového praporku nakrátko. Pilař se zbavil Slončíka a centruje. Ten míč byl příliš vysoký a na druhé straně hřiště ho stíhá. Květ snaží se teď obehrát u rohového praporku Kučeru, což se mu zatím nedaří. Na Květa navazuje Kadlec, Květ, který pak sklepl Javorčekovi a ten už centruje z jedné, své spoluhráče nenašel před 16. Javorčeka, pak Mirvald pálí, Zadražil, má míč ve svých rukavicích, ještě ho lehce vyrazil před sebe, ale Almáši byl daleko, Zadražil kontroloval ten střelecký pokus Mirvalda, číslo dvě na branku v tomto zápase v podání Bohemians, kteří jsou aktivnější než hradečtí fotbalisté, co se týká střeleckých pokusů i střel na branku. I protože Hradec Králové tedy ani jednou nezaměstnal Frývalda v bráně Bohemians. Skóre ale stále 0-0, 37. minuta. Rozehrávka týmu Davida Horejše znovu končí v zámezí, tedy výkop Adama Zadražila a tak Bohemians už vhodili. Javorček si vybral Kadlece a Kadlec posílá balon obloučkem znovu na polovinu Hradce, kde Petrášek opět vrací dlouhým nákopem na půlící čáru. Kadlec hlavičkuje, vybral si Květa a ten je stažený za dres Čechem. Za chvilku budeme informovat taky posluchače Radiožurnálu ve zprávách. Začíná 38. minuta utkání Bohemians Hradec Králové 0-0. Aktivnější jsou domácí Pražané, kteří už dvakrát zaměstnali golmana Zadražila, ale střelecké pokusy Almášiho i Mirvalda Zadražil zlikvidoval. Přímý přenos dál pokračuje ve vysílání digitálního radiožurnálu Sport. Z Dělíčku Pavel Tilšar, Radiožurnál. Pokračujeme tedy na jediném sportovním rádiu v Česku s utkáním Bohemians Hradec Králové ve druhém kole fotbalové šance ligy. Teď volný přímý kop Bohemians, potom faulu na Květa. Javorček na ten balón takovým jemným obloučkem poslal do 16, daleko od levé tyče Zadrželovy brány se ještě Liška snažil vrátit do toho nebezpečnějšího prostoru k malému vápnu, ale tam už si Zadržel míč našel a tak tedy Bohemians nezahrozili. Třeba po třetí nebo třetím střeleckým pokusem přímo na Zadržela v tomto zápase, stále je to 0-0. Čas už ve 39. minutě na jejím začátku aktuálně. Bohemians teď na své polovině na pravé straně Havel o Horáka získává autové vhazování. Mirvalci s ním ještě plácne a sám ten míč pošle zpátky na hrací plochu. Už je Mirvaldovi počítáno a tak vhazuje. Vybral si Květa u půlící čáry. Květ hlavičkuje dál. Zase co se týká tedy délky hřiště od branky Frivalda, ale jen do zámezí, takže zase Hradečtí si vyzkouší autové vhazování z levé strany. Konkrétně Horák, jeho nához za půlící čáru, který jí hledá Mihálika. Mihálik ten míč pustil za sebe, ale Trubaček míči nedostal v souboji s Kadlecem, takže balon znovu na polovině Hradce Králové, přetahují se tam o něj Horák s Mirvaldem, nakonec v tomto minisouboji úspěšnější Horák, myšleno tak, že získal aut pro svůj tým. Na konci 39. minuty za stavu 0-0 v souboji Bohemians s Hradcem Králové, teď ruka u půlící čáry, které si všiml hlavní rozhodčí Pavel Orel, byl to Javorček, který potom autu hradeckých hráčů z levé strany zahrál rukou. A tak Vladimír Darida, kapitán Votroků, rozehrává nakrátko Slončíkovi. Slončík vrátil Petráškovi, Petrášek do levé strany Čechovi. Čech si vybírá zase Valentu, taky Hradečtí si chtějí po delším čase užít balon na kopačkách a zakombinovat si s ním. Ale vracejí se znovu kombinací až k brankáři Zadražilovi. Ten defenzivní blok Bohemian zatím pracuje velmi dobře v tomto zápase a Hradečtí jakoby nevěděli moc kudy se dostat k pokutovému území Bohemians. Znovu teď drhne kombinace středem hřiště, Darida si narazil se Slončíkem, pak ho ale nenašel další přihrávkou a tak se míč dostává znovu až do 16 Hradce Králové. Almáši tam napadá rozehrávku Petráška a Zadražila, ale míče se nezmocnil, takže se teď můžou s míče těšit hráči východočeského celku, konkrétně Petrášek, který si ho vzal od Zadražila. Vedle Petráška stojí Čihák a dostává balón. Čihákův dlouhý nákop, který hledá Trubače na polovině Bohemians. Javorček tam ale znovu ubránil svého soka a pak vrátil balon Frivaldovi. Teď se trochu zlobí na brankáře Bohemians, že mu nevrátil míč po zemi, ale úplně se nedivím Frivaldovi, že si teď nechtěl hrát na technicky vytříbeného hráče, když mu šel skákavý balon do pokutového území a navíc za ním spěchal Trubač. Hráči Hradce Králové se pak dostali k míči. Darida na pravé straně vybírá si Trubače před 16. Trubač padá, ale faulování není podle soudího Orla. V akci pokračuje Mihálik, Horák si pak zasekl Mirvalda a už je v 16. v ostrém úhlu. Končuje, ale nakonec získal alespoň rohový kop pro svůj tým. Teď to byly ale dobré individuální momenty Trubače, Mihálika, zejména Horáka, který naznačil vedle pokutového území Bohemians centr, zasekl si Mirvalda a dostával se možná i do střelecké pozice, jenže ten ideální okamžik prováhal. A tak se teď chystá rohový kop Hradce Králové. Na začátku 42. minuty utkání, tedy prvního poločasu za stavu 0-0, Derda centruje z levé strany, Slončíka ani Čiháka nenašel a na úrovni 16. Pilař se sklepává míč Květovi. Rychlý protiútok 2-3, Květ táhne ten balon zatím sám, spěchá mu tam ještě Almáši, ale taky Pilař se nabízí, Pilař se vyhnul Daridovi, pak udělal zidanovku kolem Čecha, je faulovaný a centr z pravé strany už je zastavený. Pilař končí na zemi po souboji s Čechem, který ho poslal k trávníku. Je na něm vidět opravdu velká motivace ukázat se v tomto zápase na zkušeném Václavu Pilařovi. že Hradec Králové udělal chybu, když ho propustil ze svých služeb v tomto létě. Pilař si rychle našel angažmá u Bohemians a ve druhém ligovém kole tedy v tomto utkání patří, řekl bych, k nejvýraznějším hráčům, možná zatím úplně ten nejlepší, který se pohybuje na trávníku. Na konci 42. minuty Pilař tedy získal pro svůj tým volný přímý kop kousek od rohu velkého vápna soupeře a sám stojí u míče, je to od osy hřiště zprava z pohledu Bohemians. Začátek 43. minuty, Bohemians Hradec Králové 0-0 a u míče kromě Pilaře taky Javorček, který by jako levák mohl třeba přes dvoučlennou zeď, kterou tvoří Slončík s Dalidou, kloutit míč přímo na branku. Javorček se rozeběhl, míč přeskočil a Pilař centruje, ale své spoluhráče nenašel. Mezi malým vápnem a penaltou hlavičku je obránce Hradce Králové Čech, a to do strany z pohledu Bohemians doleva, kde teď Květ si naráží s Mirvaldem, pak chtěl oslovit ještě Kadlece, ale jeho pas přes Valentu neprošel. Valente ale zahrál míč jen do zámezí, takže Bohemians zůstanou u míče, budou vhazovat teď na konci 43. minuty za stavu 0-0 z levé strany. U míče je připravený tedy levý bek Javorček, který si chce teď vyžádat větší pohyb od svých spoluhráčů. Gestem rukou nakonec je to nához Almášimu. Almáši zády k brance, snažil se z otočky zakončit, ale podržel si tam Čiháka rukama v tom souboji urostlých hráčů, čehož si všiml hlavní rozhodčí Orel, a tak píská útočný faul vlastně prakticky ještě předtím, než Almáši stačil zakončit. On by ani ten jeho pokus nedoletěl na Zadražila, protože Čihák, přestože byl faulovaný, tak dokázal ještě padnout Almášimu pod nohy a zblokovat jeho střelecký pokus. I proto stále 0-0, 44. minuta ve své polovině, rozehrávka Hradce Králové přes levou stranu Čecha a Valentu, který se teď trochu vyčítavě dívá před sebe na ofenzivní hráče, kteří podle Valenty neměli dobrý pohyb, aby mohl přihrát, takže vrátil balon zpátky Zadražilovi. Na konci 44. minuty za stavu 0-0 v utkání Bohemians s Hradcem Králové teď výkop východočeského brankáře Zadražila do pravé strany, kde dokázal přehlavičkovat teď Čihák Javorčeka, ale Slončík na jeho dobrý vzdušný souboj nenavázal. Balon opět u fotbalistů Bohemians, konkrétně u Smrže, který vrátil Frivaldovi. Frivald pak na pravou stranu Havlovi, Havel na střed Smržovi a následuje už kombinace Bohemians přes levou stranu, Liška a Kadlec teď překročil s míčem půlící čáru, stále táhne ten balon sám Kadlec a o Kučeru nevybojoval autové vhazování. Teď neviděl kudy, Kadlec musel jít sám, všechny cesty na přihrávku byly zavřené. Kadlec to zkusil odrazem znovu o jednoho ze soupeřů, byl to Kučera, ale míč se ještě odrazil do něj a tak vázovali východočeši. Rychle na střed, dlouhý balón na Mihálika. Mihálik u 16 Bohemians trochu se tam snažil ještě ten balón skrotit a přihrát vedle sebe, což se mu nepodařilo. Bohemians rozehráli přes levou stranu a pak putoval balón k Almášimu, který ho dokázal udržet u půlící čáry. Rychle si ho zastavil a rozehrál Sakalovi, který má teď před sebou hodně prostoru. Sakala před 16 nevystřelil na konci první půle. Před dvouminutovým nastavením přihrál ještě do pravé strany, odkud letí centr na Almášiho, který se ale k zakončení nedostal. Před pokutovým územím následně není faulovaný Kadlec, ale odražený balon má Javorček a vrací ho zpátky až Frivaldovi. Javorček si znovu zalepil ten balon a vrací ho opět brankáři Bohemians, který teď levačkou nevykopl ideálně a Slončík si ten míč může zalepit, jenže si ho dal daleko od těla, čehož využil zkušený Liška, který pak vrací míč zpátky Frivaldovi a ten už teď rozehrál přesně. Jsme v první ze dvou nastavených minut prvního poločasu, Bohemians Hradec Králové 0-0. V přímém přenosu radiožurnálu Sport teď jedna z posledních akcí prvního poločasu tohoto zápasu mezi Pražany a Východočechy a tu akci obstarávají domácí, konkrétně teď Květ, který se nabídl Sakalovi na ose trávníku na polovině Hradce Králové, ale měl zavřenou cestu do 16 a tak dává doleva Javorčekovi, kterému znovu nevychází centr v tomto utkání. Znovu přiletěl branku Adama Zadražila, který samozřejmě s rozehrávkou teď spěchat nebude. Využije i toho, že jsou na hrací ploše dva balóny, teď už jen jeden. a ten mu vrací zpátky Horák, takže si zadražil, postaví míč na malé vápno. Řekl bych, že ve druhé a poslední nastavené minutě prvního poločasu nebude chtít rozehrávat. Nakrátko za stavu 0-0 posílá tak dlouhým míčem balon až k Mihálikovi. Mihálik podstoupil souboj s Havlem, tuto dvojičku míč přeletěl, skončil u dvojice Mirvald Slončík a obránce Bohemian zahrál balon do zámezí, takže východočeši budou vhazovat na polovině soupeře, z levé strany je to ale daleko na zakončení od 16 Frývalda a čas už kvapí směrem ke konci druhé nastavené minuty. Ještě ale hrajeme přes čas pár sekund třetí nastavené minuty, ale vzhledem k tomu, že se nechystala šance Hradce Králové u pokutového území Bohemians, tak Pavel Orel, hlavní rozhodčí tohoto zápasu, ukončil první poločas, ve kterém gól nepadl. Bohemians Hradec Králové 0-0, aktivnější domácí Pražané, co se týká střeleckých pokusů. Almáši ani Mirvald, ale Zadražila nepřekonali střelami zhruba z úrovně velkého vápna, tak tedy v prvním poločase zápasu Bohemians Hradec Králové gól nepadl.
3: 18 hodin, 18 minut, v tuhle chvíli děkujeme Pavlovi Tilšarovi, za kterým se samozřejmě, jakmile se znovu v Dělíčku začne hrát, vrátíme. My ale teď pojďme nejdřív připomenout jeden konečný dnešní výsledek. V šance lize zrodila se totiž remíza 2-2, a to konkrétně v duelu fotbalistů Olomouce s Mladou Boleslaví. Hosté v zápase dvakrát vedli zásluhou Solomona Johnano a střídajícího Martina Schuberta. Za Hanáky srovnali David Tkáč a v 87. minutě potom Václav Sejk. No a ještě jeden zápas dnes nabídneme na Radiožurnálu Sport. Rozehraje se ve 20:00 a pardubičtí v něm přivítají Jablonec. Teď už ale Beatles, příjemný poslech.
2: Radiožurnál Sport
4: a Karel Janů.

Beatles dohrávají v nedělním radiožurnálu Sport, je 18 hodin a 23 minut. Jsme moc rádi, že posloucháte jediné čistě sportovní rádio v Česku. Můžeme klidně doplnit taky jeden dnešní průběžný výsledek druhé nejvyšší fotbalové soutěže, tedy šance Národní ligy. Česká Lípa ve 48. minutě vede 1-0 nad Béčkem pražské Slávie. Od fotbalu ale pojďme na horská kola. Mistryní Evropy v cross country se ve švýcarské Montesenery stala domácí závodnice Sina Frajová. 29-letá držitelka olympijského stříbra z Tokia získala mezi elitou premiérový evropský titul a navázala tak na čtvrteční prvenství ze short tracku. České reprezentantky Adéla Holubová a Tereza Tvarušková skončily ve třetí desíce, no a mezi muži vyhrál na mistrovství Evropy horských kol po short tracku taky závod v cross country Brit Charlie Aldridge. Český jezdec Jan Sá.

18 hodin 28 minut neděle 2. srpna posloucháte vysílání Radiožurnálu Sport a můžeme si připomenout, že aktuálně se nacházíme o poločasové přestávce duelu nejvyšší fotbalové soutěže Šance ligy. Bohemians hrají zatím s Hradcem Králové v Dělíčku bez branek. Jakmile se začne hrát, tak se tam znovu samozřejmě na našem rádiu přesuneme a večer ještě připomínám po 20. hodině Pardubice Jablonec, taky v přímém přenosu tady na Radiožurnálu Sport. V tuhle chvíli ale pojďme na golf. Sára Kousková totiž v závěrečném čtvrtém kole British Open se doslova blízkla výkonem 4 rány pod par. Znamená to, že vylepší české maximum na majorech. Zatím ještě jenom není úplně zřejmé, kolikátá, že Sára Kousková skončí. Po dohrání česká jednička v průběžném pořadí byla 12. Část jejich soupeřek ale ještě nebyla ani v polovině kola. Znamená to, že se může posouvat oběma směry. Předvedla na závěr turnaje česká hráčka tedy tohoto turnaje s dotací 10 milionů dolarů svoje nejlepší kolo na úvodních 11 jamkách, dokonce zahrála 5 birdie, pak přišlo tedy

0: jedno bogey, ale na 13. až 15. jamce zase následovali 3 birdie za sebou. 27-letá česká profesionálka se v té době posunula z té sobotní 35. příčky až do první desítky. Krátce byla dokonce druhá. Jakmile bude dohráno, tak samozřejmě ten aktuální výsledek, nebo respektive ten konečný výsledek, uslyšíte tady na Radiožurnálu Sport.
1: Poslouchej Sport.
2: Radiožurnál Sport.

0: Alanis Morissette, 18 hodin 34 minut, posloucháte Radiožurnál Sport a pojďme si ještě jednou připomenout, že ve fotbalové šance lize dnes už máme jeden konečný výsledek. Olomoucká Sigma remizovala s Mladou Boleslaví 2-2, jeden zápas naopak začne teprve za necelou hodinu a půl. Ve 20:00 se rozehraje zápas na východě Čech, ve kterém Pardubice budou hostit Jablonec. Nás ale pochopitelně bude zajímat druhý poločas, který se bude hrát v Ďoličku. Bohemians hostí Hradec Králové. Za Radiožurnál Sport je u toho Pavel Tilšar.
1: V prvním poločase gól nepadl, takže za stavu 0-0 začne ten druhý. Oba dva týmy už jsou na hrací ploše tady na vršovickém stadionu Ďolíček, kde zřejmě ani jeden z trenérů nestřídal pro druhý poločas, takže Hradec začíná v brance se Zadražilem, v obraně pak má Čiháka, Petráška a Čecha, v záloze Horáka, Valentu, Daridu a na pravé straně Kučeru a ofenzivu se starají Trubač, Slončík a Mihálek. Byť v tom prvním poločase se příliš tato trojice neukázala, Hradec ani jednou nezakončil na brankáře Frivalda, který má před sebou Lišku, Havla a taky Kadlece. V záloze jsou Javorček, Sakala, Smrš a Mirvald a dva ofenzivní hráči Květ, vracející se nebo už navrátivší se do Ďolíčku po 3,5 letech. Taky Pilař a na hrotu útoku Ladislav Almáši. Právě Květ rozehrál druhý poločas zápasu druhého ligového kola mezi Bohemians a Hradcem Králové. Následuje dlouhý Liškův nákop na Almášiho. Almáši hlavičkuje, protahuje ten balón do pokutového území Hradce Králové, kde Čech pro jistotu před Květem zakopává balón do zámezí, takže Pražané budou pokračovat autovým vhazováním z pravé strany. Prakticky na úrovni velkého vápna si míč bere do rukou obránce Mirvald a ukazuje, že to bude dlouhý nához, kterým hledá Almášiho. Almáši ale nedostal se k hlavičce. Ještě ale Bohemians pracují u pokutového území, konkrétně Smrš, který chtěl nacentrovat, ale trochu se mu střetly myšlenky a tím pádem nedokázal nacentrovat přesně. Ale Bohemians dobře napadali, Slončíka na pravé straně, Havel s Mirvaldem získali od tohoto hráče Hradce Králové autové vhazování za stavu 0-0 na konci první minuty druhého poločasu. Tak Pražané budou pokračovat u 16 soupeře. Znovu Mirval hledá dlouhým náhozem Almášiho v 16. Ani tentokrát to ale nebyla účinná rozehrávka. Almáši ten míč nedokázal zasáhnout a předat ho spoluhráčům. Pak trochu zavařil Kadlec Frivaldovi u 16 Bohemians skákavým balónem, který brankář Pražanů trefil pravým chráničem a poslal ho do zámezí, takže Hradec Králové vhazuje na polovině Bohemians už z levé strany. Horák si vybírá Valentu, Valenta zase Daridu, Darida opět na levé straně Horáka, který pak hraje dozadu Čechovi, ten stojí u půlící čáry, zatím není napadaný domácími fotbalisty. Čech si vybral Trubače, Trubače sklepl Valentovi na polovině Bohemians, ale Valenta nepředal Slončíkovi nebo Mihálikovi a tak se dopředu může rozeběhnout na pravé straně dvojce Květ Mirvald. Mirvald naboural do soupeře, skončil v zámezí, je z toho out Bohemians. Na polovině Hradce Králové z pravé strany pak Mirvald vrací míč pro Havla. Dnešní kapitán Bohemians při absenci Aleše Čermáka přihrává přes Lišku do levé strany na Kadlece. Kadlec si vybírá Pilaře a Pilař zase rozeběhnutého Javorčeka na levé straně, kterému ten míč ale přiletěl na stehno a od něj se odrazil do zámezí. Za postranní lajnu vhazují tedy fotbalisté Hradce Králové z pravé strany, konkrétně Kučera. Vybírá si Mihálika, který má na zádech přilepeného Lišku. Ten míč u půlící čáry pak nedokázal přihrát Mihálik pod sebe Daridovi, ale ještě se východočeši dostali k míči. Následně ho ale Valenta posílá do vzduchu trochu zbrkle, přesto Kučera u balónu na pravé straně ten míč dostal k Daridovi a po něm už s míčem pracuje Trubač, který ale nevěděl, že má za zády přilepeného Smrže a Smrš se pak kolem Trubače dostal k balónu a Trubač ho fauluje. Ve 48. minutě se tedy východočeši nedostali k prvnímu zakončení na Glomana Frivalda. Je to 0-0 mezi Bohemians a Hradcem Králové ve druhém kole šance ligy. Rozehráno přes pravou stranu Bohemians. a Květ už táhne balón kolem Valenty, snaží se mu udělat kličku, pak naznačil centr, zasekl míč, tancuje kolem balónu. Roman Květ vybírá si na rohu 16 Mirvalda, po Mirvaldovi už Smrš, který centruje, hledá Almášiho, ten v souboji s Petráškem nedokázal zakončit. Střetli se tam tihle dva hráči hlavami a proto sudí Pavel Orel ukazuje směrem ke střídačkám, aby přispěchali lékaři, zejména k Almášimu. Petrášek, ten má taky asi nějaký šrám na hlavě a tak bude potřebovat ošetření. Je to jasné, vypadá to, že Tomáš Petrášek má taky nějaké zranění hlavy, ale sám dojde ke střídačce východočeského celku a Almáši, ten zůstává ležet na hřišti a tak to zranění je u něj asi horší. Petrášek došel sám mezi střídačky a bude tam ošetřený, tedy lékaři hostujícího celku. 0-0 mezi Bohemians a Hradcem Králové na začátku 50. minuty se tady v Dolíčku tedy chvíli nehraje, ale vypadá to, že Almáši i Petrášek budou v pořádku po tom souboji uvnitř pokutového území Hradce Králové, kde se právě Almáši a Petrášek tedy střetli hlavami. Petrášek si bude muset vyměnit dres, protože ten svůj žlutý má od krve. Podobně na tom bude Ladislav Almáši, ne, ten vypadá, že se to, ten souboj obešel bez nějakého krvavého zranění a tak tedy Almáši nebude muset měnit svůj zeleno-bílý dres. Naopak Petrášek má teď obvázanou hlavu a chvilku tedy zřejmě nebude moc zasáhnout do zápasu, stejně jako Almáši, který bude muset počkat na to, až ho Pavel Orel, hlavní rozhodčí, a ten čtvrtý Aleš Mach pustí zpátky na hrací plochu. Teď tedy chvílku 10 na 10 se hraje tady v Dolíčku zápas druhého ligového kola mezi Bohemians a Hradcem Králové. Rozehrávají východočeši. Zadražil si vybral Mihálika u pokutového území Bohemians. Mihálik sklepl Trubačovi a Trubač pokračuje v kombinaci s Kučerou. Po Kučerovi Darida, jeho pas za obranu Bohemians, ale Frývald tam vypustil balón z rukou a Horák trefuje tyč. Tak tohle bylo velké zaváhání brankáře Pražanů, ale Horák z ostrého úhlu nedokázal ten míč dostat do odkryté branky. Ještě tam možná byla teč bránícího Havla nebo Mirvalda. Každopádně největší šance východočechů, byť ani ta se nezapíše mezi střelecké pokusy mezi tři tyče, protože Horák trefil brankovou konstrukci z ostrého úhlu v 51. minutě, tedy stále pokračuje utkání druhého kola šance ligy mezi Bohemians a Hradcem Králové za bezbrankového skóre. Petrášek i Almáši zpátky na trávníku. Petrášek s obvázanou hlavou, Almáši nikoliv. Ve 52. minutě rozehrávají Pražané dlouhým nákopem za stavu 0-0 a znovu Almáši s Petráškem zaklesnutí do sebe. Almáši zády k brance, končí na zemi po souboji s Petráškem. Petrášek mu pak ukazuje, ať vstává, a taky, že se nebude pískat nedovolený zákrok. Hradec mezi tím už rozehrál přes levou stranu, Darida nenašel Slončíka, následně Mirvald sice předvedl pěknou finesu přímo před komentátorskou pozicí Radiožurnálu Sport, ale dostal se po ní za postranní lineu. Takže vhazuje Hradec Králové u půlící čáry, Horák z levé strany na konci 52. minuty za stavu 0-0. Horák se vybírá Mihálika, po Mihálikovi bude hrát Valenta. A po Valentovi zase Slončík u rohu 16. Slončík si vybírá Mihálika, který dokázal udělat kličku Kadlecovi a už to vypadalo na to, že by mohl vypálit, ale ještě se tam zjevil Sakala, který je padnul do té kličky Mihálika a odkopal balón. Kam? Za koncovou lajnu. Nakonec Vladimír Darida, kapitán hradeckých fotbalistů, jde k rohovému praporku a otroci si tady chystají tuto standardní situaci v 53. minutě za stavu 0-0 tady v Dolíčku proti domácím Bohemians. Daridův přetažený centr na zadní tyč, Petrášek, ale před ním Liška hlavičkuje a posílá balón až do křídla, kde je první Trubač. Trubač si vybírá Valentu, který se pohybuje kolem 16. Bohemians na pravé straně. Následně srazil Javorček Horáka, ale v auto podle sudího Orla nebyla, tak dopředu můžou jít Bohemians, jenže Pilař si v souboji dvou bývalých hráčů plzeňské Viktorie nedokázal obhodit Daridu, a tak jsou tu Východočeši s akcí a střelou Mihálika spoza pokutového území, která ale přesná není, daleko od pravé tyče Frývaldovy branky skončil ten Mihálikův pokus. Na konci 53. minuty, teď už na začátku 54. Bohemians Hradec Králové stále 0-0. Poté, co na začátku druhého poločasu, tedy z ostrého úhlu, zakončoval Horák po velké chybě Frývalda, když mu míč vypadl z rukavic, ale ještě po teči jednoho z hráčů Bohemians trefil tyčku. Horák tedy z hodně ostrého úhlu, když byl prakticky na brankové čáře. Teď se tady v Dolíčku znovu chvilku nehraje v 54. minutě za stavu 0-0, protože před chvílí ošetřovaný Petrášek si sednul na trávník, jakoby byl stále otřesený po tom souboji s Ladislavem Almášem, po té, co se střetli hlavami a oba dva museli za postraní lajnu. Teď jde Almáši za Petráškem, hezké gesto útočníka Bohemians, jde si plácnout s Petráškem. Byl to férový souboj, když se střetli hlavami Almáši s Petráškem, ale Petrášek, byť to tak dlouho nevypadalo z toho souboje, nakonec odešel jako v uvozovkách poražený, protože musí střídat. On odešel sám ke střídečkám, Almáši zůstal ležet na hrací ploše, ale Petrášek měl krvavé zranění, obvázanou hlavu a zřejmě je otřesený tak, že si sednul na trávník a odešel teď do útrop tady stadionu v Dolíčku. Místo něj přijde na hrací plochu Uhrinčať a vzhledem tomu, že šlo o zranění hlavy a byla přerušená hra, tak se čeká tedy na to, až si čtvrtý rozhodčí a jeden z asistentů zapíšou číslo střídajícího Jakuba Uhrinčata a ten vstoupí na hrací plochu místo zraněného Petráška. 0-0 mezi Bohemians a Hradcem Králové, pokračuje vyrovnané utkání, byť v tom prvním poločase byli Bohemians dopředu aktivnější, ale po změně stran už si zatím žádnou šanci nevypracovali, naopak na druhé straně po chybě brankáře Frivalda trefil Horák tyčku, takže na velké šance víceméně vyrovnáno, protože v prvním poločase pálil nebezpečně hlavně Almáši z úrovně velkého vápna, zadražil jeho pokus, zlikvidoval. Teď jsme v 56. minutě, posloucháte Radiožurnál Sport a přímý přenos fotbalového utkání šance ligy mezi Bohemians a Hradcem Králové, stále tedy 0-0. Darida a jeho pas do pokutového území vzduchem hledal nabíhajícího Kučeru, ale ten míč si pohlídal taky Javorček, který kopíroval pohyb Kučery a zahrál míč do zámezí, konkrétně za koncovou lajnu, takže Roman Horák si doběhne pro balón, respektive Daniel Horák, pardon, si doběhne pro balón a dovede ho až k rohovému praporku, odkud bude centrovat do pokutového území Bohemians. Roh Botroků v 57. minutě, Daniel Horák tedy u míče a jeho levačka v akci, bude centrovat teď balón do pokutového území a vlastně do branky Frivalda. Horák už se rozeběhl, centruje těsně nad zemí a Almáši si našel ten jeho pas do pokutového území od drahového praporku. Skóre se nemění, 0-0, 57. minuta. U míče konkrétně teď zadražil, který rozehrává Daridovi do levé strany a Darida pošle míč opět do zámezí, protože v pokutovém území potom neproměněném rohovém kopu Hradce Králové znovu zůstal ležet jeden z hradeckých fotbalistů, který potřebuje ošetření. Když se tak dívám po trávníku, tak to je zřejmě Filip Čihák, to by bylo opravdu nepříjemné, kdyby musel trenér David Horejš střídat dalšího stopera v průběhu vyrovnaného zápasu, ve kterém zatím gól nepadl. Je to 0-0 mezi Bohemians a Hradcem Králové v 58. minutě. K Čihákovi tedy přispěchal lékařský tým Hradce Králové a v Dolíčku tedy další pauza, ten druhý poločas.
0: Tentokrát už si na chviličku vezmeme slovo ve studiu Radiožurnálu Sport. V 18:48 si můžeme připomenout, že Martin Zajíc zaběhl na mítinku v belgickém Ordrechemu nejrychlejší český čas na 5 kilometrů. Od roku 1998 výkonem 13 minut 33 sekund 53 setin se zařadil na 11. místo v dlouhodobých tabulkách za rekordem rekordem Jiřího Sýkory z olympijských her v Moskvě 80 zaostal svěřenec někdejšího elitního vytrvalce Roberta Štefka o víc než 8 sekund, ale svoje dosavadní osobní maximum z loňského startu na tom samém meetingu si zajíc vylepšil o víc než 13 sekund, což je tady opravdu něco neuvěřitelného, a obrovské zlepšení osobního rekordu se podařilo na stejné trati taky Karolíně Sasinové, která poprvé pokořila hranici 16 minut, a to výrazně s výkonem 15 minut 34,97 setiny sekundy. Jí patří třetí místo v české historii za Moirou Stuartovou a Kristýnou Sasínek-Meky. My už ale pojďme v odpoledním vysílání Radiožurnálu Sport v 18 hodin a 49 minut zpátky do Dělíčku. Znovu nás bude zajímat, jak se daří tedy fotbalistům Bohemians a Hradce Králové. Slovo má Pavel Tilšar.
1: 59. minuta, Bohemians Hradec Králové 0-0, už se znovu hraje po té, co byl ošetřený další stoper Hradce Králové Čihák, a vypadá to, že on bude schopný pokračovat v zápase na rozdíl od Petráška, který skončil otřesený už v kabině od roku, byť to ještě zkusil po souboji s Almášim s obvázanou hlavou chvilku hrát, ale po nějaké minutce dvou si sedl na trávník a nechal se vystřídat. 59. minuta končí 0-0 mezi Bohemians a Hradcem Králové. Čihák už doběhl mezi střídačky a za chvilku vstoupí na hrací plochu. Teď je tedy Bohemians chvilku v přesile. Kombinují na své polovině Sakala a po něm Smrš. Začíná 60. minuta, Bohemians Hradec Králové 0-0 v době, kdy se vrací zpátky na hrací plochu hradecký stoper Čihák, takže už hra bude pokračovat 11-11. Komplikace pro Hradec Králové ve druhém poločase. Tomáš Petrášek, jeden ze tří stoperů, musel střídat po souboji s Almáším, když se oba dva střetli hlavami, tak byl Petrášek tím smutnějším v tomto souboji, protože jednak mu obvázali hlavu a druhák poté, co to chvilku zkusil na trávníku, tak musel ze hřiště, protože byl otřesený, a teď tedy další stoper Čihák ošetřovaný, ale Čihák bude schopný pokračovat v zápase, který je zatím hodně vyrovnaný. Za 60 minut tedy gól nepadl tady v Dělíčku. Ve druhém poločase měli k brance blíž Východočeši, a to poté, co z takový pokus spoza 16 brankář Freewald vypustil ze svých rukavic, čehož málem využil obránce Hradce Králové Daniel Horák, který spěchal za balónem a ten vypadnutý míč z ostrého úhlu se snažil propasírovat do odkryté branky, ale byl tam ještě jeden z bránících hráčů Bohemians, který tečoval Horákův pokus na tyčku. To byla tedy největší šance Hradce Králové v celém utkání, a protože šlo o pokus do brankové konstrukce, tak Východočeši stále čekají na pokus mezi tři tyče Freewaldovy branky. To Bohemians v prvním poločase zakončovali dvakrát na golmana Zadražila, ten ani jednou tedy nepustil střelu, ať už Almášiho nebo Mirvalda za svá záda, a tak je to stále 0-0 v zápase druhého ligového kola mezi Bohemians a Hradcem Králové v utkání, které dál vysíláme v přímém přenosu na digitálním Radiožurnálu Sport. Z Dělíčku Pavel Tilšar, Radiožurnál. Pokračujeme dál tedy na Radiožurnálu Sport. U balónu jsou fotbalisté Bohemians, teď u pokutového území Hradce Králové, ale ten balón znovu zakopává do zámezí. Teď Javorček, a to asi nechtěně, bylo to tedy nějaký moment, kdyby chtěl znovu hru přerušit, ale prostě technická nedokonalost od obránce, který hostuje v Dělíčku z pražské Slávie po dlouhém zranění kolena. V 62. minutě zastavu 0-0 tedy vhazuje Hradec Králové vedle pokutového území, konkrétně je to Uhrinčať, který nahradil na hrací ploše zraněného Petráška. Trubač klepl Daridovi a ve středovém kruhu už Valenta má teď před sebou víc prostoru, ale zpomalil tu akci pomalejší přihrávkou do levé strany na Horáka. Horák se pak srazil před pokutovým územím s Mirvaldem, následně ale Mirvald nerozehrál přesně, a tak fauluje zase Sakala, a to kapitána Hradce Daridu, takže si nakonec Východočeši z té dobré kombinace od pravé lajny po autovém hazování vypracovali nebezpečnou situaci v podobě volného přímého kopu, byť je to daleko na přímý střelecký pokus, zřejmě pro Vladimíra Daridu, který si chystá ten balón nějakých 15 metrů před pokutovým územím Bohemians. V 63. minutě za stavu 0-0 mezi domácími Pražany a Východočechy tak zřejmě nemůžeme očekávat přímý střelecký pokus Vladimíra Daridy na golmana Tomáše Frivalda. Ten si nepostavil ani zeď, všichni hráči Bohemians v 16. Darida centruje, ale nenašel nabíhajícího Mihálika ani Slončíka. Balón zapadl do rukavic Tomáše Frivalda a brankář Bohemians tak na konci 63. minuty za stavu 0-0 rozehrává další postupný útok domácích Pražanů. Sakala ze středu hřiště zpátky do 16. Bohemians dostal pod tlak Frivalda, byl u něj blízko Mihálik, kterému zatleskal i trenér Horejš, protože Východočeši vybojovali autové vhazování na polovině soupeře a o zkvalitnění ofenzivy se bude snažit teď taky Mik van Biren, který už je připravený míze střídečkami a vstoupí na hrací plochu místo Ondřeje Mihálika, který vypadá hodně unavený po tom, co odehrál 63 minut v tomto hodně horkém počasí. Mik van Biren tedy na hrací ploše místo Mihálika a na trávník se dostane taky Abdullahi Umar, kterému přinechá prostor na trávníku Daniel Trubač. Umar pomohl Hradci Králové v kategorii do 19 let vyhrát dorosteneckou ligu v minulém ročníku a vysloužil si tedy pozvánku do A týmu. Už má i na kontě pár minut v předkolech Evropské ligy. Zahrál si proti norskému Tromse a pomohl tedy Hradci Králové k postupu do další fáze kvalifikace této soutěže. Připomínám, že ve čtvrtek budou hrát v Otroci s Bešiktašem Istanbul doma na úvod třetího předkola Evropské ligy. Taky tento zápas vám nabídneme na Radiožurnálu Sport živě. Teď jsme v Dělíčku na ligovém utkání mezi Bohemians a Hradcem Králové. Už je tedy vystřídáno a pokračuje hra. Konkrétně střídající Mik van Biren teď táhne balón z středového kruhu doleva. Tam přihrál Horákovi. Horák udělal kličku Mirvaldovi, ten ho fauloval, takže v 65. minutě za stavu 0-0 rozehrávka Otroků z místa. Konkrétně Čech dává doleva Horákovi. Horák na Umara. Umar zády k brance nedokázal sklepnout Horákovi, ale pokračuje pak v pohybu do 16 a dostává se do pokutového území, kde zkusil si ten míč píchnout kolem Frivalda a zkusil pát, ale sudí Pavel Orel okamžitě spěchá k Umarovi a rozpažuje, což znamená, že se penalta pískat zřejmě nebude, pokud si to tedy Pavel Orel nerozmyslí po diskuzi s videoasistenty Kvítkem a Adamem, ale i odtud z komentátorské pozice Radiožurnálu Sport na nějakých dobrých 60 metrů vzdálenosti to vypadalo jako na jasný nafilmovaný pád v podání Abdullahiho Umara, který tedy měl dostat žlutou kartu za ten nasimulovaný pád, ale Pavel Orel, hlavní rozhodčí, ho ušetřil. 0-0, 66. minuta mezi Bohemians a Hradcem Králové. Po výkopu Frivalda u 16. Hradce Králové dokázal míč zpracovat Almáši pro Květa, který u rohového praporku v souboji s Valentou získává aut pro svůj tým. 66. minuta 0-0 mezi Bohemians a Hradcem Králové a Mirvald už bude vhazovat. Musí si pospíšit, protože se uplatňují v nejvyšší české soutěži pravidla, která vyšla v platnost taky na mistrovství světa, tedy zrychlená autová vhazování. Mirvald to stihl, ale Bohemians si po jeho autu nic nevytvořili, naopak vhazují Východočeši zleva, ale zase se to obrátí, protože Horák dostal Daridu pod tlak tím autem, míč mu hodil na hruď, od Daridy se ten míč odrazil daleko až do zámezí, takže Bohemians opět už pracují s míčem na trávníku, poté co tentokrát hodili přesně, Havel si vybral Mirvalda, ale jeho centr přesný není a tak se Otroci snaží dostat ze své 16 obloučkem k Umarovi. Umar to zvládl, sklepnout balon Van Birenovi, Van Biren ale naboural do Sakaly mezi střídačkami nebo těsně od tohoto prostoru a ještě na hrací ploše, takže Bohemians se mohli zahrozit, což se taky nestalo. Před pokutovým územím si nerozuměl Květ s Almášim a na pravé straně už pokračuje v hradecké akci Kučera. Získává tam ve spolupráci s Umarem taky autové vhazování pro svůj tým. 0-0, 67. minuta končí v zápase druhého kola šance ligy mezi Bohemians a Východočechy, kteří ve druhém poločase trefili tyč poté, co Frivaldovi vypadl balon z rukavic, postřelec poza šestnáctky Horák istečí soupeře. tedy nedostal balón do branky, ale jen na tyčku v prvním poločase dvakrát musel zakročit Adam Zadražil v hradecké brance, a to proti pokusům Almášiho a Mirvalda, ale ani jeden se tedy neujal a tak je to stále 0-0 mezi Bohemians a Hradcem Králové. Píše se 68. minuta tohoto ligového zápasu. Teď balón ve středovém kruhu nebo kousek od něj a Uhrinčať hledá dlouhým pasem Daridu, který se vydal až za obranu Bohemians, ale byl to pro něj příliš rychlý pas, takže Freewald ho vrátil zpátky ke středovému kruhu. Tam padá Almáši po souboji s Čihákem a vzhledem tomu, že se obořil na sudího Orla a sudí Orel to slyšel, tak hru pozastavil. Almáši mu za nesportovní chování ukazuje žlutou kartu a píská tedy nepřímý volný kop pro Hradec Králové ze středového kruhu. Almáši už si víckrát stěžoval v tomto zápase na některé souboje s hradeckými obránci a tak mu to tedy hlavní rozhodčí Pavel Orel spočítal. 0-0 mezi Bohemians a Hradcem Králové, 69. minuta, pokračuje vyrovnané ligové utkání, ve kterém Bohemians bojují o první body v sezóně. Východočeši se naopak snaží navázat na povedený vstup do ročníku, na dvě evropské výhry nad Tromsø a taky na vítězství nad Pardubicemi ve východočeském ligovém derby. Teď Bohemians vystihli rozehrávku Hradce Králové, ale Pilař nepřihlá přesně u středového kruhu a Horák se snaží zatáhnout balón k 16. Bohemians, rychle k němu přispěchal Pilař a nepustil ho do nebezpečného prostoru, takže Horák hraje dozadu Daridovi, Darida otáčí hru ze středu do pravé strany, Uhrinčať dobře oslovuje Van Birena a ten se dostal k zakončení souhlu. Freewald proti němu vystoupil a nohou zlikvidoval pokus nizozemského útočníka, který ještě pokračuje v akci. Hradec Králové dobral ten odražený balon a centr, který zakončuje Umar Freewald znovu se zákrokem. Teď tedy dokonale odčinil ten zákrok, po kterém vypustil míč z rukavic a Horák trefil tyč, když lapil nohou střelecký pokus Van Birena a rukama zakončení Umara. V 70. minutě tedy dvakrát se dostali východočeši k zakončení a už neplatí, že by ani jednou netrefili prostor mezi třemi tyčemi. Freewald má dva dobré zákroky, i proto je skóre 0-0 na konci 70. minuty v době, kdy sudí Pavel Orel znovu přerušuje poločas zhruba v jeho polovině, a to proto, že je hodně horko v metropoli, a tak se jdou oba dva týmy občerstvit ke svým střídečkám. Za malý moment tak bude pokračovat utkání nejvyšší domácí soutěže mezi Bohemians a Hradcem Králové za stavu 0-0.
0: A my tedy v 19 hodin a jednu minutu si na chviličku můžeme vzít zase slovo ve studiu Radiožurnálu Sport a můžeme se podívat tedy na ten dnešní celkový program fotbalové šance ligy a připomenout už tu dnešní remízu olomoucké Sigmy s Mladou Boleslaví 2-2, 71. minuta Bohemians Hradec 0-0. To jste ostatně před chviličkou slyšeli od kolegy Pavla Tilšara. No a ještě za hodinu se začne hrát taky na východě Čech. Pardubičtí fotbalisté přivítají Jablonec. I tenhle duel nabídneme na Radiožurnálu Sport v přímém přenosu. Druhé kolo má dnes na programu alespoň tedy částečně taky šance Národní liga. Jeden zápas se rozehrál v 17 hodin a 15 minut a v 86. minutě Česká Lípa hraje s Bčkem Pražské Slavie 1-1. Ještě se krátce můžeme podívat taky do zahraničí. PSV Eindhoven hraje ve finále tedy poháru Johana Cruyffa s AZ Alkmaarem. PSV v brance samozřejmě s českým reprezentantem Matějem Kovářem, no ale tenhle klub hraje už od samého začátku zápasu tedy o 10, a to protože v 9. minutě dostal červenou kartu Ferman, no a za AZ Alkmaar se v 25. minutě trefil Merdink, a od té doby tedy AZ Alkmaar vede 1-0, aktuálně poločasová přestávka. A my na Radiožurnálu Sport pojďme znovu do Ďolíčku, Bohemians Hradec Králové a Pavel Tilšar.
1: Neujala. 72. minuta, 0-0 mezi Bohemians a Hradcem Králové, už se znovu hraje po té pauze pro občerstvení a hráli teď s míčem Bohemians, konkrétně Almáši, který se točil kolem soupeře a ten ho fauloval, takže těsně před velkým vápnem budou rozehrávat Pražané volný přímý kop. No s tím těsně jsem to trochu přehnal, je to nějakých 12-15 metrů od rohu velkého vápna. Javorček a Pilař jsou u balónu. Adam Zadražil si ale postaví zeď jednočlenou, je tam jen kapitán Darida, který stojí nedaleko tedy toho míče, od kterého jsou taky kousek Javorček a Pilař, kteří rozehrají ten volný přímý kop Bohemians v 73. minutě za stavu 0-0. Už tato dvojice od Sudího Orla dostala pokyn k rozehrávce. Javorček míč přiťukl Pilařovi a ten centruje, ale nenašel své spoluhráče v pokutovém území. A teď informace pro posluchače Radiožurnálu do zpráv po 19. hodině. V 73. minutě hrají Bohemians s Hradcem Králové stále 0-0. I přesto, že hradečtí fotbalisté trefili tyč po změně stran po chybě golmana Frivalda. Byl to hráč, který z ostrého úhlu nedokázal zakončit do poloodkryté branky. Šance měli taky Van Biren a Umar, tedy dva střídající hradečtí fotbalisté, ale góly nedali. Tak tedy 0-0 mezi Bohemians a Hradcem Králové teď střídá Václav Pilař, bývalý hradecký fotbalista, aktuálně křídelník Bohemians. Z Dolíčku Pavel Tilšar, Radiožurnál. Pokračujeme tedy dál na Radiožurnálu Sport v našem přímém přenosu. Bohemians Hradec Králové 0-0 v čase 73:30, kdy už tedy na trávníku není Václav Pilař, kterému teď zatleskali i fanoušci Hradce Králové, kteří nesli těžce to, že Václav Pilař v létě vyměnil otroky za Pražany, byť sám asi ani nechtěl. Místo Pilaře na trávníku Matoušek a hned se zapojil do hry tak, že u rohu pokutového území fauluje Filipa Čiháka, ten zůstává znovu chvilku na hrací ploše, ale ne tak dlouho, že by chtěl ošetřovat, byť si chtěl, respektive spíš chtěl možná pošetřit nějaké síly, protože ten zápas musí být nesmírně fyzicky náročný a v tomto hodně teplém počasí. 75. minuta, Bohemians Hradec Králové 0-0 a chyba v rozehrávce Východočechů, půlící čáry získal míč Mirwald, předal ho Květovi, ale jeho křížný oblouček na nabíhajícího Almášiho a Matouška přesný nebyl, takže opět pokračují s balónem fotbalisté Hradce Králové, konkrétně teď Zadražil, golman Východočechů má míč před svým pokutovým územím, není teď napadaný Almášim, přesto posílá míč vzduchem na polovinu Bohemians, Umar tam dokázal sklepnout balón Slončíkovi, který ale prohrál souboj s Květem, Květ pak táhne míč přes pravou stranu a Slončík ho nestíhá, Květ si pak chtěl hodit míč kolem Horáka, ale ten rychle zcvaknul nohy k sobě a balón tak neprošel mezi nohama Daniela Horáka. Bohemians vhazují z pravé strany, Havel si vybral Květa, pak dělá kličku Slončíkovi a centruje, ale Valenta v 16 dokázal míč dostat před hradeckou 16. Smrš následně poslal k zemi Umara a uvidí taky žlutou kartu v tomto zápase od hlavního sudího Orla, konkrétně na začátku 76. minuty v době, kdy stále čekáme na úvodní gól ve vysílání Radiožurnálu Sport v tomto zápase druhého kola šance ligy mezi Pražany a Východočechy. V zápase, na který si našlo čas přes 6 tisíc lidí, takže Dolíček je téměř zaplněný. Je vidět, že fanoušci pražského klubu, přestože jejich oblíbenci na úvod soutěže prohráli v Teplicích, se na první domácí utkání sezony hodně těšili. Končí 76. minuta, Bohemians Hradec Králové 0-0, rozehrávka Východočechů z levé strany přes Daridu. Kapitán hradeckých posílá balon obloučkem do levého křídla, kde se Slončík teď snaží obhodit Havla, což se mu nepodařilo. Oba dva se potkali mimochodem taky v Plzni ještě nedávno. Teď Slončík se nabízí na autové vhazování Čecha a bude z toho rohový kop. Ještě se tam zapojil taky Darida do nabídky a právě on v souboji se Sakalou dostal balón do zámezí tak, že jako poslední hrál Sakala a tak Darida zůstal u rohového praporku, postavil si tam míč na ten čtvrt kruh a ukazuje spoluhráčům rukama nad hlavou, kam míč bude chtít poslat. Je to balón za zadní tyč a Umar se tam vyšplhal do vzduchu, ale znovu sudí Pavel Orl nechává zakončit některého z útočících hráčů. Často píská útočné fauly v tomto zápase. Možná i proto je to stále 0-0 na konci 77. minuty. Po třech hradeckých šancích ve druhém poločase Horák trefil z úhlu tyč. Van Biden a taky Umar zase Frivalda a v prvním poločase Mirvald s Almášim, tedy tito dva hráči Bohemians nechali vyniknout Adama Zadražila. To jsou ty největší šance dosavadního průběhu zápasu druhého kola šance ligy mezi Bohemians a Hradcem Králové. Stále tedy 0-0 i na začátku 78. minuty. Pražané se mezi tím, co jsem rekapituloval, to nejpodstatnější v tomto utkání, dostali dlouhým výkopem Frivalda až 16. soupeře, kde získali out. Jenže Mirvald se, respektive Květ se po Mirvaldově autu dostal s balonem znovu do zámezí, takže vhazování se otáčí zase pro Hradecké. Míč už má ve svých rukách Horák, nahodil ho Valentovi, který ale netrefil ten míč čistě, takže ho je nadrazil nad sebe a využívá toho Almáši se Sakalou. Kousek od rohového praporku Sakala v souboji s Valentou, těžký souboj pro oba dva nakonec dokázal Sakala nacentrovat. Matoušek slepo pod sebe a rána spoza 16, která protáhla, Zadražila. Byl to smrš s tečovaným pokusem o zřejmě uhrinčaťa, který ten míč nadzvedl a Zadražil předvedl asi nejhezčí zákrok dosavadního průběhu celého utkání. Tak tedy první střelecký pokus Bohemians po změně stran. Skóre ale stále 0-0 v tomto souboji, který zřejmě může rozhodnout jedna jediná trefa. Rohový kop Javorčeka z levé strany, smrš se k zakončení teď nedostal, Zadražil v pokleku boxuje. Hodně atypický fotbalový zákrok golmana, ale pokračuje se dál před pokutovým územím Hradce Králové, ale hru pozastavuje sudí Orel pro ruku střídajícího útočníka Umara a tak z toho bude volný přímý kop pro Bohemians. Pražané zůstávají u 16 soupeře po tom zakončení smrže z pozapokutového území, které hodně protáhlo Adama Zadražila v brance Hradeckých. Následoval tedy rohový kop a teď další standardka, konkrétně volný přímý kop z pozapokutového území. U míče stojí tři hráči, Květ, Javorček a Havel. Havel už odchází, ten tedy zakončovat nebude. Možná si to na sebe vezme Roman Květ po návratu do Dělíčku po 3,5 letech, které strávil v Belgii a taky v Plzni. Je na něm vidět velká chuť v tom prvním zápase po návratu do Dělíčku. A tak to Květ zkusí sám, jenže ta rána se mu ale vůbec nepovedla. Chtěl jsem říct, že sám zakončil prachbídně vedle Zadražilovy branky, ale byla tam ještě teč. Byla to střela, která měla možná letět pod zdí, možná ne. To ví asi Květ jen sám, ale byla tam teč a pomalu se tak dokutálel balon vedle Zadražilovy branky, vedle jeho pravé tyče. A tak Bohemian zůstávají u 16. Hradce Králové, mají k dispozici další rohový kop v 80. minutě za stavu 0-0. Centruje Matoušek a to byl prudký nástřel na bližší tyč. Almáš jeho ale nedokázal usměrnit na hradeckou branku. Balón se dostal vedle 16 Pražanů a Mick van Biren tam nerozehrál přesně, naopak smrš může znovu centrovat, přetažený balón Zadražil před Almášim, konečky prstů, ten míč nadrazil nad útočníka Bohemians, který se drží za hlavu, protože věděl, že pokud by se tam Zadražil nedostal, tak by mohl Almáši skórovat. Je to 0-0 v 81. minutě mezi Pražany a Východočechy. Rohový kop Bohemians třetí v krátkém časovém úseku. Znovu rozehrává Květ v 81. minutě za stavu 0-0, míč na bližší tyč a zakončení ličky, které má ve svých rukavicích Adam Zadražil. Tak teď tedy série zakončení v podání domácích Pražanů. Ani ty neskončili gólem, stále je to 0-0 po ráně smrže spoza 16 a hlavice lišky. Teď tedy zase na tahu Východočeši, konkrétně Valenta už přihrává Horákovi vedle pokutové území Bohemians na konci 81. minuty za stavu 0-0. Valenta před 16. za chvilku se podstavil nad míčem, předal Horákovi do levé strany, ten už centruje. Sakala z úrovně velkého vápna odkopává ten míč až k půlící čáře, kde Almáši zalepil ten balon pro smrže. Smrš chtěl z jedné poslat Matouška do úniku, ale vůbec se mu nepovedl ten pas, který skončil v zámezí. Při přerušené hře oba dva trenéři, jak Jaroslav Veselý, tak David Horejš, využijí té pauzy ke střídání. Na trávník na straně domácích se dostane Šimon Černý a společně s ním taky Vladimír Zeman. Končí právě Roman Květ, který byl hodně aktivní po svém návratu do Dělíčku po 3,5 letech, a společně s ním i Vojtěch Smrš. Na trávníku tedy Zeman a Černý. A na straně Otroků střídání jen jedno. Na hřiště se dostane Dancák a nahrazuje Matěje Valentu, který má tady za sebou ostrý start v hradeckém dresu, protože v týdnu vyměnil Plzeň za východočeský klub a hned v tom prvním utkání po příchodu tedy nastoupil v základní sestavě. 0-0, 83. minuta, Bohemians Hradec Králové, utkání, které už nabídlo několik šancí, ale zatím jsou těmi nejslavnějšími v tomto zápase brankáři Freewald a Zadražil, byť jednou Freewald tedy daroval šanci Horákovi a ten trefil tyč. Teď se nepovedla rozehrávka východočechům, konkrétně Uhrinčať hrál svou pravou nohou dlouhý balón, na který měl spěchat Van Biden, ale vůbec se mu nepovedl ten pas za obranu, skončil tedy za koncovou lajnou a tak rozehrávají Bohemians od svého brankáře z malého vápna. Byl to Zeman, který zbíhal Freewaldovi na rozehrávku na krátko, ale Freewald ukázal, že nebude v takto už pozdní fázi utkání rozehrávat nakrátko na tom neúplně ideálním terénu. Za stavu 0-0 v 84. minutě tedy nakopl míč na polovinu Hradce Králové, kde se Matoušek srazil s Čihákem a fauto nebyl podle rozhodčího Orla, takže hra pokračuje a míč mají východočeši. Mick van Biren sklepl Daridovi, který pasem do pravého křídla našel Umara. Umar má na zádech přilepeného Lišku, který se nenechal obehrát, natáhl nohu do Umara kličky a jak šel Lička za míčem, tak se po něm ohnal Umar. Jednoznačný faul, který viděl i sudí Orel a po něm tedy budou rozehrávat Bohemians ze svého území. Vedle pokutového území má míč už postavený golman Freewald na konci 84. minuty za stavu 0-0. Pražané pošlo míč opět na polovinu hradeckých. Dlouhý míč Freewalda Almáše dokázal sklepnout levou do levého křídla, ale Zeman tam míč nestihne před Uhrinčatem, který poslal balón půlící čáře, tam ale Kučera ztratil v souboji s Matouškem a v akci pokračuje Černý. Na levé straně Zeman vrací zpátky Javorčekovi, Javorček po něm opět Zeman na levém křídle, Černý se tam nabízí pohybem a u rohu 16 si věří. Na zaseknutí balónu předal Zemanovi, Javorček zády k brance, teď neví kudy a Mick van Biren ho obral o balón a chystá se tu rychlý break. Mick van Biren, Slončík a Umar a čtyři hráči Bohemians, kteří se musí rychle vracet. Slončík trochu zpomalil ten pohyb, chtěl udělat protisměrnou kličku Mirvaldovi, nepodařilo se mu to, přesto udržel balón Slončík, natáhl ten balón do 16, ale k zakončení se nedostává. Bohemians byli rychle v defenzivě zpátky ve své 16 a dokázali tedy Slončíka odzbrojit, aniž by zakončil. U půlící čáry následně Almáši na zemi, ale tentokrát neprotestuje tak, aby si vymodlil pro soupeře žlutou kartu, byť by si ji možná Čech zasloužil, protože Almáši už za ty řeči směrem k sudímu Orlovi jednu žlutou kartu viděl a tak by taky on sám, byť byl faulovaný, mohl opustit hřiště pro červenou kartu. 86. minuta, Bohemians Hradec Králové stále 0-0 ve druhém kole šance ligy. Rozehrávka Pražanů po faulu na Almášiho končí jen ztrátou balónu po pasu Havla k 16. A Havel teď musí rychle zpátky, protože Slončík rozeběhl Umara, který je v pokutovém území. Umar v ostrém úhlu chtěl bodlem překonat Freewalda, ale vůbec netrefil branku. Tak teď si to může mladý útočník Hradce Králové vyčítat, protože se dostal po přihrávce Slončíka do velmi dobré pozice, ale místo toho, aby zvolil zakončení třeba vnitřním nártem po zemi na zadní tyč, tak to zkusil tím takzvaným kladenským nártem, tedy bodlem špičkou své pravé kopačky a Freewaldovu branku vůbec netrefil. V 87. minutě tedy po další velké hradecké šanci pokračuje utkání druhého kola šance ligy mezi Bohemians a Východočechy za stavu 0-0. Freewaldův nákop zastavil ve středovém kruhu hradecký tým a Darida už na pravé straně dlouhou přihrávkou dostává Kučeru vedle 16. Tam Kučera svedl souboj s Javorčekem, který míč dostal za postranní lajdu těsně od rohového praporku. Budou Východočeši vhazovat. Kučera si vezme suchý míč, byť řekl bych, že ten trávník už není nakropený. K Každopádně vzal si tedy míč, co tam postával na kužílku. Rychle rozehrál autem balon na Dalidu, který zasekl soupeře a pálí spoza 16. Tečovaný pokus Freewald vytěsnil u své levé tyče na rohový kop pro Hradec Králové. Teď tedy zkušený Darida povodil mladého Černého před 16. Bohemians a zakončil svou slabší levačkou. Ta rána byla nepříjemná, byla tečovaná, ale Freewald ji viděl a u své levé tyče zneškodnil. V 88. minutě Bohemians Hradec Králové stále 0-0. Další rohový kop Votroků z pravé strany. Míč pošle do pokutového území znovu Daniel Horák. Míč na malé vápno, Čihák tam chtěl zakončovat, ale přes lišku se mu to nepovedlo. Horák má možnost ještě jednou centrovat a znovu je tam Čihák, taky Freewald. Kde je balon? V rukavicích brankáře Bohemians by se tam ještě snažil zakončovat Kučera, ale tomu sudí Orel odpískal útočný faul, takže ani po dalším rohovém kopu se skóre nemění. Stále je to 0-0 mezi Bohemians a Hradcem Králové v 88. minutě, kdy Jaroslav Veselý znovu střídá v tomto utkání. Na hřiště přijde Denis Vala, nahradí na hrací ploše Petra Mirvalda, kterému teď tleská tady ta největší tribuna v dělíčku, zhruba tak z poloviny ve stoje. 0-0 mezi Bohemians a Hradcem Králové v 89. minutě. Jsme v úplném závěru zápasu druhého kola nejvyšší domácí soutěže. Freewald posílá balon dlouhým nákopem na hradeckou polovinu. Míč se vrací zpátky k 16. Bohemians, kde teď je s míčem Vala dlouhý nákop směrem k 16. hradeckého týmu. Tam má míč Almáši, sklepává pod sebe Černému. V 89. minutě je to 0-0 mezi Bohemians a Hradcem Králové. Pražané teď v útoku, konkrétně střídající křídelník Černý se snaží dostat do 16, ale nedaří se mu to přes dvojici Horák Darida. Ještě ale dokázal Černý předat míč Valovi, který centruje a před bližší tyčí Čech dokázal srazit ten balón na autové vhazování pro Bohemians. To už začíná 90. minuta utkání, které nabídlo spoustu šancí na obou stranách, ale zatím nejvíc vynikají ze všech tedy brankáři. Na domácí straně Tomáš Freewald, na druhé straně Adam Zadražil, který třeba po změně stran musel vytěsnit nepříjemnou střelu Vojtěcha Smrže zpoza pokutového území. Na druhé straně Freewald zase pokusy Fan Birena a nebo Umara, který se před chvílí řítil sám na branku Bohemians, když přesprintoval zkušeného Milana Havla, ale už ne zase tolik rychlého. Umar je hodně mladý a navíc se byl čelem k brance. Havel se musel otáčet a tak se tedy dostal do úniku z levé strany, ale v ostrém úhlu zakončoval špičkou kopačky vedle Freewaldovy branky. Jsme už v posledních sekundách 90. minuty, čtvrtý rozhodčí ukáže fanouškům tady v Dělíčku, kterých přišlo na zápas druhého kola šance ligy mezi domácími a Hradcem Králové je přes 6000. To, že se budou nastavovat ještě 4 minuty nad rámec celého utkání a ty můžete poslouchat v přímém přenosu na Radiožurnálu Sport. Konečný výsledek pro posluchače Radiožurnálu tedy budeme mít ve zprávách těsně po půl osmé. Z Dělíčku Pavel Tilšar, Radiožurnál. Na Radiožurnálu Sport pokračujeme dál. Začalo tedy 4minutové nastavení a to tím, že taky Vladimír Darida vidí žlutou kartu za svůj nedovolený zákrok na útočné polovině, respektive na polovině Bohemians. Rozehrávat tak bude Freewald nějakých 10-15 metrů před svým pokutovým územím dlouhým nákopem. Pošle ten balón až k 16. soupeře, nebo se alespoň o to pokusí na začátku 4minutového nastavení. Dlouhý míč, který letí směrem k Zemanovi, ten svádí souboj s Uhrinčatem vedle pokutového území a je úspěšnější než hradecký obránce, který vystřídal během druhého poločasu zraněného Petráška, takže z toho bude rohový kop pro domácí v nastaveném čase na konci první ze 4 nastavených minut, kdy je skóre mezi domácími Bohemians a Hradcem Králové stále 0-0. Míč si chystá Matoušek z levé strany už na začátku druhé ze čtyř nastavených minut a pošle ho prudce na bližší tyč. Liška se tam nabízel, ale byl tam taky Van Buren, který nepustil ten balón na hradeckou branku. Balón v zámezí a vhazovat budou Bohemians ve druhé ze čtyř nastavených minut. Je to 0-0. Rychle vhodil míč Zeman Matouškovi, ale tomu balón utíká od kopaček. Následně ale dobře napadají Bohemians a Kadlec. Získal míč v souboji s Umarem. Matoušek na rohu 16. Chtěl jít do rychlé kličky. A pak ještě rána. Po té, co se míč odrazil od Uhrinčaťa k Černému, ale ta minula hradeckou branku. Řekl bych, že zadražil, teď moc neviděl, prakticky nereagoval na zakončení střídajícího křídelníka Šimona Černého, ale skóre je stále 0-0. To už v době, kdy jsme za polovinou 4minutového nastavení, zadražil, posílá balon dlouhým nákopem do středového kruhu, tam Liška přehlavičkoval Umara, odražený míč hraje Dancák, zase blíž k 16 Bohemians. Balon tam skáče po souboji Lišky s Van Burenem, Liška ho ale dokázal skrotit k Almášimu, Almáši sklepl Černému, Černý ale teď ukázal, že nemá tolik zkušeností a z jedné chtěl rozeběhnout Matouška, ta přihrávka dobrá nebyla, rozehrávají Hradečtí. Přes levou stranu za stavu 0-0 ve třetí ze čtyř nastavených minut ve druhém kole šance ligy. Horák, Slončík na levé straně před střídečkou Východočechů. Slončík ten míč prohodil na Dancáka do středu hřiště a sám se nabízí v křídle. Slončík znovu tedy s míčem a před sebou má Havla, hraje na střed hřiště Kučerovi, pak pohybem pokračuje k 16. Tom Slončík dal si dlouhý dotek a využil toho Kadlec, který po souboji se Slončíkem padá před pokutovým územím. Už to vypadalo na zakončení křídelníka Hradce Králové, ale nakonec je z toho útoční faul. A tak zápas druhého kola nejvyšší domácí soutěže mezi Bohemians a Hradcem Králové spěje k bezbrankovému remízovému konci, byť ještě je čas na to nějakých 40 sekund, aby si jeden nebo druhý tým vypracoval šanci i na vstřelení gólu. Freewald teď ukazuje svým spoluhráčům, ať se to nejvíc natlačí k 16 Hradce Králové v závěru nastavení. Dlouhý pas, kterým hledá Freewald Almášiho, ale hlavičku je Čihák a to do zámezí. Takže Bohemians budou mít k dispozici aut u pokutového území. Je to Vala, který ukazuje svým spoluhráčům, že pošle dlouhý aut do 16. A Vala musí rychle rozehrát, protože už mu je počítáno, zvládl to ve čtvrté z těch 6 avizovaných sekund, po kterých by se aut otáčil.

O sport já doplním, ta druhá remíza, o které Pavel mluvil, to je samozřejmě dnešní duel olomoucké Sigmy s Mladou Boleslaví, zápas, který skončil 2-2. Od 20 hodin nabídneme na Radiožurnálu Sport třetí dnešní zápas nejvyšší české fotbalové soutěže, tedy šance ligy Pardubice proti Jablonci. Ještě přidejme taky výsledek z druhé nejvyšší české fotbalové soutěže. Česká Lípa ve druhém kole druhé ligy remizovala doma se slavistickou rezervou 1-1. Teď už skupina Oasis přijeme příjemný poslech.

0: 19 hodin 30 minut. Ve studiu Ondřej Látal, tady jsou zprávy.
1: Při srážce vrtulníků, které západně od Athén hasily lesní požáry, zemřeli dva lidi. Agentura AP s odvoláním na řecké úřady uvedla, že šlo o Řeka a Dána. Posádku druhého vrtulníku tvořili Řek a Brit, ti jsou v pořádku. V Řecku bojuje s požáry v okolí Korinského zálivu několik stovek hasičů, včetně

0: Skupiny Čechů. Ti ale na místě nemají vrtulník, jen vozidla. Včera na českých silnicích zemřelo 5 lidí a 9 se těžce zranilo. Vyplývá to z policejních statistik. Dosud nejtragičtějším dnem letošního roku byl 27. červenec, kdy na silnicích zemřelo 6 lidí. Starosta Moskvy Sergej Sobjanin označil sobotní útok na tamní restauraci za teroristický čin. Informovala o tom agentura AP. Sobjanin zároveň vyjádřil soustrast rodinám obětí. Podle ruské státní televize výbuch v luxusní italské restauraci zabil 3 lidi, včetně ženy, která bombu na místo přinesla. Nová výstava Národní knihovny představí osud 700 ztracených knih, které za druhé světové války ukradli nacisté. Expozice s názvem Ze stínu ke světlu ukazuje vybrané vzácné hebrejské tisky, ale taky dokumenty a fotografie. Výstava začne v pražském Klementinu v úterý a potrvá až do října. Sport. Hokejisty Litvínova povede v nové sezóně Robert Reichl. Asistenty mu budou dělat Jakub Petružálek a Slovák Ivan Švarný. Klub o tom informoval na webu. 55-letý bývalý útočník a olympijský vítěz z Nagána už v závěru minulé sezóny šéfoval realizačnímu týmu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Kolona na D1 u Šechrom a také u Kroměříže. Na D1 z Brna směrem do Prahy počítejte se silným provozem za sjezdem na Sázavu. Na 27. kilometru se zastavuje, pomalej se jede nesouvisle až na 16. kilometr, celé je to na zhruba 20 minut. D1 ještě jednou, tentokrát z Ostravy ve směru do Brna, opatrně za sjezdem na Kroměříž západ. Na 257. a půltém kilometru se dojíždí do Kolony, ta pokračuje až na 255. kilometr. Tam po nehodě osobního auta je průjezd pouze levý pruh, zdržení okolo čtvrt hodiny. Na silnici 3 z Tábora ve směru do Prahy dejte pozor na průtahu Benešovem. Před odbočkou na Konopiště řeší nehodu a tvoří se kolona. Další zdržení čekejte dál před D1 a to od sjezdu na Čtyřkoly. Na silnici 19 mezi Humpolcem a Pelhřimovem se zdržíte u omezení u Vystrkova. V obou směrech je to zhruba na 10 minut. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
0: V noci čekáme jasno až polojasno. Při přechodně zvětšené oblačnosti se můžou ojediněle vyskytnout přehánky. Teploty 19 až 14 stupňů. Na jihu Moravy naměří kolem 20. A zítra má být jasno až polojasno. Odpoledne se místy objeví přehánky anebo bouřky. Teploty zítra 31 až 36. Na jihu Moravy až 39 stupňů. Tolik zprávy.
1: Poslouchej Sport.
3: Radiožurnál Sport.

0: Fanoušci českého orientačního běhu už odpočítávají poslední dny do startu domácí zastávky světového poháru. Na Šumavě v okolí Vyššího Brodu budou mít od středy medailové očekávání hlavně od Terezy Roturie. 27-letá reprezentantka totiž na nedávném světovém šampionátu ve sprintech v italském Janově získala jeden z titulů pro Česko po 17 letech. Před závody na dlouhých tratích v aréně Martinkov s Terezou Roturie mluvil Jakub Kanta.
1: Jak se těšíte po těch městských závodech do lesa?
2: Těším se moc, přece jenom les je takové to naše gro toho orientačního běhu. Převážná většina orientačních běžců, kdyby si měla vybrat, jestli na dosmrti bude běhat v lese nebo na dosmrti ve městech a musí zvolit jenom jedno, tak to bude ten les a u mě to tak bude také. Takže ty sprintové distance, ač jsou svým způsobem hodně specifické a vlastně mají něco do sebe a taky člověka baví a naplňují, tak přece jenom ta krása pobíhání v uvozovkách po lese, tak je to, co mě naplňuje nejvíc, takže se těším. Terény okolí Vyššího Brodu budou velmi náročné, ale krásné. I když to člověk v průběhu toho závodu nemůže užívat tak naplno a kochat se okolo, tak i tak ta atmosféra tam bude skvělá. Divácky přeci jenom je to super, že teďka se to koná vlastně světový pohár na území České republiky. Český svaz je proslulý světově dobrou organizací. Vždycky se spousta závodníků ze zahraničí těší právě na akce, které jsou pořádány tady v Česku a pro nás je to skvělé a takový velký bonus, protože tam zároveň bude i spoustu fanoušků a je to takový velký svátek celého českého orientáku.
1: Organizátoři říkali, že až 3000 lidí denně by mělo docházet na ty vaše závody, ale mě zajímá, jak se těšíte vy i z toho pohledu, že budete úřadující mistryně světa v KO sprintu. Pomůže vám tohle třeba?
2: Hlavní, co pomůže, tak asi mě osobně už je takový ten velký tlak, kterým do určité míry možná opadl, protože přece mistrovství světa byl náš vrchol vlastně sezóny. Tento světový pohár je až v podstatě na, dalo by se říct, v druhém místě, pak ještě společně máme mistrovství Evropy, které bude v Litvě až na konci září, nicméně tím, že je to diametrálně odlišná distance, vlastně z těch měst se přesuneme do lesa na mnohem delší délky. Je těžké být vlastně plně připravený po té fyzické stránce, takže já sama jsem zvědavá trošku v očekávání, co mé tělo bude schopno ukázat. Přeci jenom se i od mistrovství potýkám s lehkým zraněním, takže ten trénink, ač by bylo vlastně i tak hodně zkrácený a do určité míry expresní, tak bohužel i teďka narušen vlastně zraněním, takže budu doufat, že vlastně nakonec se na ten start budu moc postavit, ale těším se a doufám, že budu moc předvést v rámci všech možností ty nejlepší výkony.
1: A stihla si vlastně Tereza Roturie i trochu třeba odpočinout po tom světovém šampionátu v italském Janově?
2: Já jsem pak naštěstí to měla naplánované, že jsem rovnou z Itálie přejela autobusem do Francie, kde mám vlastně část mojí rodiny a trávili jsme tam necelý týden v horách s přáteli a s rodinou. Byl tam zároveň i velký francouzský národní den, takže do určité míry jsem si odpočinula minimálně po té mentální stránce. To byla velmi příjemná změna z těch možná neúplně krásných janovských uliček, tak přenést se zase do přírody a být obklopen horami a trošku se navnadit právě teďka na tu lesní část této sezóny.
1: Zvykla jste si i díky tomu šampionátu v Itálii a pobytu ve Francii na to velké horko, které zřejmě bude i během světového poháru na Šumavě?
2: Věřím, že to tělo se už snad možná adaptovalo. I vlastně my jsme před mistrovstvím světa jsme měli závěrečnou přípravu tam v italském Janově a tam ty teploty byly vlastně možná o stupínek ještě vyšší, než byly pak v průběhu šampionátu. A ten týden mezi šampionátem jsem se snažila i aplikovat heat training a trošku se vlastně na to teplo takhle adaptovat, připravit. Je pravda, že teďka poslední už týden a půl se nacházím v Česku a třeba v okolí Liberce ty teploty spíš byly takové podzimní, jako 15 stupňů v létě si člověk úplně nepředstavuje.
1: Že jste běhala v bundě.
2: Přesně, takže jsem si vzala i párkrát možná o vrstvu víc, než bych si v létě představovala. Na druhou stranu věřím, že to tělo je trošku adaptováno a v tom lese to bude přece jenom příjemnější než v těch městech.
1: Říká reprezentantka v orientačním běhu Tereza Roturie z Prahy, Jakub Kanta, Radiožurnál.
3: Poslouchej Sport.
4: Radiožurnál Sport.

0: racing home. Only know you love her when you let her go. And you let her go.
1: 19 hodin 46 minut neděle 2. srpna posloucháte večerní radiožurnál Sport. Nizozemská cyklistka Lorena Wiebesová ovládla i druhou etapu Tour de France Femme. V hromadném spurtu v Ženevě nedala svým zrychlením šanci soupeřkám, zvítězila před Italkou Balsamovou a 39letou nizozemskou hvězdou Marianne Vosovou. V pondělí už peloton přejede ze Švýcarska konečně do Francie, když je to Tour de France a čeká tedy cyklistky i první náročné stoupání. Česká jezdkyně Nikola Nosková, která v sobotu téměř celý den byla v úniku a dostala včera taky cenu pro největší bojovnici první etapy, dnes dojela na 65. místě.
2: Radiožurnál Sport
3: a Karel Janů.

0: Joe Cocker, Summer in the City, 19 hodin 51 minut, posloucháte nedělní radiožurnál Sporta. V našem seriálu si tento týden připomínáme nejvýraznější úspěchy českých klubů v pohárové Evropě. Před 28 lety se pražské Slavii podařilo něco, co od té doby žádný český tým zopakovat nedokázal. Postoupit do semifinále evropského poháru.
1: Čistá, nefalšovaná radost. Fotbalisti pražské Slavie vyřadili v roce 1996 slavný AS Řím. Gól Jiřího Vávry znamenal postup mezi čtyři nejlepší týmy poháru UEFA.
2: Že to byl nejkrásnější, nejšťastnější moment v mojej kariéry, na to vzpomínám.
1: Ve vzpomínkách Vávry pro radiožurnál Sport ale nehledejme žádnou pohádkovou trefu z 30 metrů nebo pohlednou kombinaci. Jako důkaz může posloužit už připomínka náhodné asistence Jiřího Steinera, o které mluví právě Vávra.
2: Odhrál jsem mu to odzad, ke mně se to dostalo, já jsem se to posunul a vystřelil jsem. Mezi nohama toho bránícího hráče to šlo, ono to šlo asi vedle, že mu to škrtlo v opatu, ale naštěstí to zapadlo za tyč.
1: Dvojzápas s římským AS skončil nerozhodně 3-3, ale právě ta šťastná branka Vávry na olympijském stadionu před víc než 60 tisíci diváky posunula dál Pražany.
2: No tak běhal mráz po zádech a bylo to jako úžasný zážitek.
1: Úspěch to byl tak veliký, že se za něj mužstvo Slávie vydalo pomodlit do Vatikánu.
2: Byli jsme tam skoro všichni z katedrále svatého Petra.
1: V semifinále fantastická jízda Slávie pohárem UEFA skončila. Bordeaux v čele se Zinedinem Zidanem bylo nad její síly. I tak může tehdejší sestavě s Poborským nebo Šmicrem leckdo závidět. Od té doby totiž žádný český tým na takový úspěch v evropském poháru nedosáhl. Adam Procházka, Radiožurnál.

0: Fotbal na Radiožurnálu Sport.
1: Fotbalová Slavia má účast v hlavní fázi Ligy mistrů díky titulu jistou. Sparta musí v kvalifikaci přejít přes dva soupeře. Tím prvním bude Olympique Lyon, za který hraje reprezentační záložník Pavel Schulz. V minulé sezóně dres francouzského klubu oblékal i spartianský středopolař Adam Karabec.
2: To bude pro mě speciální zápas. Samozřejmě Lyon má neuvěřitelnou kvalitu, ale je to playoff. A myslím si, že stát se může cokoliv, když budeme kompletní a podáme všichni na standardní výkon.
1: Úvodní třetího předkola Ligy mistrů mezi fotbalisty pražské Sparty a Olympique Lyon začne v úterý ve 20 hodin a Radiožurnál Sport ho odvysílá v přímém přenosu.
0: Pohárový fotbal v přímých přenosech na Radiožurnálu Sport.
3: Poslouchej Sport.
0: Radiožurnál Sport.

0: Skupina Činasky dohrává krátce před 20. hodinou. Posloucháte nedělní radiožurnál Sport. Pojďme znovu na fotbal. Olomoucká Sigma dnes remizovala s Mladou Boleslaví 2-2. Utkání mezi Bohemians a Hradcem Králové skončilo taky remízou, tentokrát bezgólovou. No a v posledním zápase druhého kola fotbalové šance ligy hrají Pardubice doma proti Jablonci a je u toho Ota Gutwirth.
1: Kombinaci směrem dopředu. Hezký večer z Pardubic, uzavíráme tady druhé kolo šance ligy mezi domácími Pardubicemi a Jabloncem. Poprvé se hraje v této sezóně na východě Čech. Pojďme se podívat na sestavy. V brance Pardubic Šerák, před ním Noslin, Bamenc a Icha, dále Boledovič, Jelínek, Hlavatý a Godwin a vepředu trojice Tanko, Patrák a Drchal. Hosté nastoupili v obměněné sestavě oproti tomu pohárovému zápasu, což je samozřejmě logické. V brance je Mihelak, před ním Pavlovič, Tekijašky a Novák, dále Souček, Nebila, Sedláček a Čanturišvili, Suchan a vepředu Rusek a Chramosta. Tyto dvě jedenáctky, červení proti tmavě zeleným, proti sobě teď nastoupí. Byli to pardubičtí, kteří se teď dostávali k vymezenému území, ale zakončit nedokázali. Boledovič v souboji s bránícím jablonickým hráčem, který ho fauloval. Faul na tohoto mladého pardubického hráče, který je zatím jediným střelcem východočechů v této sezóně. Prosadil se v minulém kole na hřišti Hradce Králové, kde pardubičtí prohráli poměrem 1-2. Jablonec má v nohách o dva zápasy víc v této fázi sezóny. Samozřejmě je to vzhledem k tomu evropskému poháru, ve kterém úspěšně postoupil do třetího předkola. Pardubičtí rozehráli, ale rozehráli nepřesně, a tak teď Godwin musí spěchat směrem dozadu, kombinuje ale s Šerákem bez větších problémů. Sice tam snažil se doběhnout Sedláček, ale na ten balón byl krátký. Teď už se středem hřiště rozbíhá Jelínek, ale ta akce je zastavená, vrací se zpátky k Michalu Hlavatému, který teď na pozici falešného obránce vypomohl vzadu Pardubicím, a ty volí další postupný útok. Je to Noslin, který ho rozjíždí směrem dopředu, přihrávka doprava na Godwina, ale znovu vracečka zpátky až na Bamence, který na středu hřiště hledá, komu by mohl přihrát. Vybírá se na levé straně, i Ichur dostal takový vyšší míč, ale znovu byl faulovaný. Takže znovu přerušená hra. Sudí Antonín Bohata byl velmi blízko té situaci, takže teď na začátku třetí minuty, kde je to mezi Pardubicemi a Jablonce bez branek 0-0, pardubičtí rozehrávají, ale bylo to hodně daleko od branky, takže volí postupný útok. Icha vybírá si směrem dozadu Bamence a Bamenc vrací až Šerákovi, který v brance východočechů dostal přednost před Alešem Andousem, který byl podepsaný za tím úvodním gólem, který v Hradci pardubičtí dostali, kde mu balón vypadl. Mick van Buren dorazil ten míč a dal první gól toho zápasu. Potom tam přišla ještě další standardní situace, tedy rohový kop, který pardubičtí taky neúspěšně bránili a taky z něj inkasovali. Vůbec standardní situace jsou pro pardubické problém. Teď out, pardubičtí vhazují na úrovni 16. V končící třetí minutě bude to pokus o nahození dalekého autu, on zase tak daleký nebyl, hlavičkový souboj, úspěšně tam zabojoval Novák o ten balón a jablonečtí odkopávají. Až na polovinu Pardubic a teď budu informovat posluchače Rady žurnálu. Čtvrtá minuta zápasu a zatím jsme neviděli ani šanci, ani gól. Pardubice hrají s Jabloncem v tom závěrečném zápasu druhého kola šance ligy bez branek 0-0 a platí to i teď, když se pardubičtí dostali směrem k 16, ale o míč přišli. Z Pardubic Ota Gutwirth, Radiožurnál. Tak, to byly informace pro posluchače Radiožurnálu, aby oni byli v obraze, jak se tady ten zápas vyvíjí. Zatím víc na balonu jsou pardubičtí, ale žádné nebezpečí z toho není. Šerák teď drží balón a čeká, komuže bude rozehrávat. Má tam dva spoluhráče nakrátko. Nakonec se rozhodl pro odkop až za půlící čáru. Hlavičkový souboj, ve kterém byl na malou chvíli úspěšnější Noslin, ale ten míč nakonec skončil v zámezí, takže jablonečtí budou vhazovat out. Samozřejmě si musí pospíšit, protože žádné zdržování se netoleruje. Teď už byl jablonecký hráč upozorněn od rozhodčího a zahraje si i gólman Mihelak, ke kterému se teď míč dostává od svých vlastních obránců. Rozehrá na krátko směrem doprava a jablonečtí ovolí ten postupný útok. Nabíhal si tam pro balon Souček, který ho také získal, a teď tu máme souboj, který nakonec je posouzený jako nedovolený faul na středu hřiště na jabloneckého Suchana. Rozhodčí píská a v páté minutě tak sledujeme zatím stále bezbrankový zápas 0-0. Uvidíme, jak se na Jablonci může nebo podepíše ten náročnější zápasový program, jak už jsem to zmiňoval. Byl tam ten pohárový zápas, ta pohárová odveta, která ale pro Jablonecké skončila úspěšně, takže samozřejmě potom se regeneruje určitě mnohem lépe, než pokud byste prohráli a nebo v tom poháru vypadli. Jablonečtí drží balón u půlící čáry, ale Novák teď neměl moc komu přihrávat. Nakonec kombinace, která směřovala směrem dopředu, zahrát si i Čanturišvili, ale míč je opět v zadních řadách jabloneckých. Pardubičtí se snaží vysoko napadat. Hostující kapitán Tekijašky si s tím napadáním ale poradil. Další nahrávka, ale už byla nepřesná. Tanko sbírá ten balón a už si to míří do vymezeného území. Nahrávka, sklepnutí balónu, ale hlavatý se k zakončení nedostal. Tohle Pardubičtí nevykombinovali dobře, ta střela tam měla přijít dřív. Navíc potom tam byl protiútok Jablonce zastavený faulem, takže přerušená hra. Rychlá rozehráno a Pardubičtí si musí dávat pozor na Chramostu, který byl cílem té přihrávky, ale teď to tam dobře odbránil Bolerovič. Dává na Bamence, Bamence vybírá hlavatého. Hlavatý to bere na sebe, protože nemá moc komu. Dává Bolerovičovi, Bolerovič v pádu vrací a znovu je na balónu. Bolerovič má velkou chuť hrát, teď tam byl přidržený a teď poslaný na zem. A nakonec se píská, ale přijde mi, že rozhodčí Bohata vždycky tak vteřinku dvě ještě nechá hrát, než ten nedovolený zákrok nakonec posoudí, ale stalo se. Sedmá minuta začíná tady v Pardubicích, poslední zápas druhého kola šance ligy. Pardubice hrají zatím s Jabloncem 0-0. Teď pokus od Bamence, nákup, který směřoval směrem doleva, kam nabíhal Drchal, ale ten balón nezastihl. A tak Pardubičtí kombinují jenom po levé straně, ke střele to nevedlo. Přerušená hra, rozehrávat teď budou Pardubičtí, bude to Hlavatý, který se ještě domlouvá s rozhodčím, odkud že se přesně bude rozehrávat. A nakonec ten aut získávají pro sebe Jablonečtí, takže to nebudou Pardubice, ale Jablonec, který vhodí míč do hry, ale hluboko na své obrané polovině. Zkusili to Jablonečtí rozehrát tak, aby rychle přehráli ten balón na střed hřiště, jenže tam nebyl nikdo připravený v tom tmavě zeleném dresu. Zatím série nepřesností Hlavatý zpracoval a posílá dlouhou přihrávku podél té prostřední čáry na Godvina, ale Godvin potom už to nezvládl a teď by toho Jablonec mohl využít. Rusek si vzal balón, teď obehrál dva pardubické hráče, snažil se ho tam stíhat Hlavatý, to se ale nepovedlo. Pak přišel centr od Ruska a ještě odkopnutí do 16, jenže tam úřadují Pardubičtí. Takže z toho žádné nebezpečí nebude. Patrák se tam teď dostal do souboje u postranní čáry a je z toho alespoň autové vhazování pro Jablonec, který rychle rozehrál, Rusek sklepává směrem na Sedláčka. Sedláček si vybírá Suchana na spolupráci. A poprvé jsou Jablonečtí okolo pardubické šestnáctky a snaží se kombinačními přihrávkami se tam nějakým způsobem propracovat, jenže ta poslední nahrávka od Součka byla nepřesná, skončila za brankovou čarou a bude z toho jenom odkop od pardubické branky. Teď v končící 8. minutě, kdy je to mezi Pardubicemi a Jabloncem 0-0, hodně velké teplo tady v Pardubicích i teď po 20. hodině. Uvidíme, jestli se hráči budou občerstvovat během toho prvního poločasu, taky jsme to sledovali třeba na světovém šampionátu, a nebo i v zápasech šance ligy, které už jsou odehrané. Pardubičtí rozehrávají nakrátko, Patrák drží balón na levé straně, vybírá si Tanka, Tanko vrací zase zpátky Patrákovi. Patrák tam byl teď povalený a čárový sudí upozorňuje na ten faul Sedláčka. Patrák tam zůstává ležet v takové nefotbalové pozici. Sedláček mu pomáhá sportovně na nohy, ještě přátelské poplácání a všechno to dobře skončilo, co se týká tohoto střetu těchto dvou hráčů. A Pardubičtí znovu rozehrávají ze zadních řad. Bamenc na Noslin a Noslin přenáší ten balon směrem dopředu, jenže nadrchala nedoletěl, zpracovává ho tam Jablonecký Novák a na kombinaci si vybírá svého golmana Mihelaka, který odchytal i ten první ligový zápas, zatímco v poháru dostal přednost jeho zkušenější kolega Hanuš. Dnes v lize znovu naskakuje Mihelak. Teď Jablonečtí ho zkusili nákupem směrem dopředu, jenže ten míč skončil v autu a Pardubičtí ho velmi rychle vhodili a poslali ho směrem na golmana Jáchyma Šeráka. Ten si na středu hřiště vybírá Hlavatého. Hlavatý vrací zase zpátky Šerákovi, protože tam dobře napadal nebyla. A Šerák se nakonec rozhodl odkopnout ten míč až za půlící čáru. Drchal v hlavičkovém souboji, padal, nakonec ten míč získali Pardubičtí, je konkrétně Jelínek. A pozor, Tanko se tam dostává do slibné příležitosti. To byla obrovská šance, kterou tam teď Tanko měl, ale ten míč si ukopl A vůbec nezamířil mezi tři tyče. Byl by to jasný gol, protože Mihelak byl absolutně mimo postavení, nemohl vůbec zasahovat. Vyběhl proti té přihrávce, Tanko měl před sebou prázdnou bránu, ale tohle nezvládl. Neskutečná příležitost v 10. minutě, kdy Pardubičtí mohli jít do vedení, aby je to nebrzelo. 10. minuta, Pardubice, Jablonec ve druhém kole šance ligy stále bez branek, 0-0. Teď je to hostující kapitán Tykiašky, který zpracovává ten balón posunutý na Součka. Souček ale vrací zase směrem dozadu a míč se dostává až k Mihelakovi, který počká, až se jeho spoluhráči rozestaví, tak aby jim mohl přihrát a rozjet nějakou útočnou akci. Opět nahrávka na krátko, přihrávka na Sedláčka, Sedláček zase na Mihelaka. Mihelak teď posílá míč doleva, Pardubičtí nejsou tak blízko Jabloneckým, aby je napadali, takže teď nebyla, má trošičku klidu na rozehrání celé té situace. Souboj ve středu hřiště nakonec pro sebe ten balon Pardubičtí nezískali, ale Boledovič tam o něj bojuje a vybojoval ho pro Ichu, který je u půlící čáry. Znovu je to Boledovič, který sprintuje po levé straně, nahrává na Ichu, Icha na Hlavatého, ale jsou to krátké přihrávky, které nejsou nějak moc překvapivé, a tak se zapojí do hry Bamenc a následně i Šerák, to znamená pardubický gólman. V malou chvíli začne 12. minuta tohoto zápasu, jedna velká šance, a sice ze strany Tanka. Tanko si tam teď znovu nabíhá, není volný, ale možná by mohl něco zkusit vymyslet, posunul ten míč na Drchala, ta přihrávka byla krátká, nepřesná. No, okénka vznikají vzadu v jablonecké defenzivě. Ta jedna situace volala po tom gólu, teď to také mohlo být určitě vyřešené lépe, kdyby Tanko zvolil větší intenzitu té přihrávky, tak aby k Drchalovi ten míč doletěl rychleji, než předtím zasáhli jablonečtí. Každopádně bude z toho rohový kop pro pardubický celek. Pardubičtí v loňské sezóně dali jen jeden jediný gól z rohových kopů, to bylo nejméně z celé soutěže. Rohy se jim vůbec nedaří. A co je pro ně horší, hodněkrát inkasovali právě z rohových kopů. Teď ho ale zahrávají sami, takže se pokusí tuto nelichotivou statistiku nějakým způsobem vylepšit. Míč tam letí a letí po hlavičce těsně nad branku Mihelak, ale ten jí dokázal kontrolovat, ten míč. Tu hlavu, která tam letěla, tak dokázal zkontrolovat. Bylo to o nějaký zhruba necelý půl metřík, metřík nad břevno. Takže zasahovat ani nemusel, jenom zkontroloval pohyb míče. Jablonečtí chtěli rychle rozehrát, ale byli v tom nepřesní, a tak se míč velmi rychle přesunul až k pardubickému gólmanovi Šerákovi. Ten si vybírá Noslina, Noslin nikam nespěchá, dává na Bamence na střed hřiště a Bamenc hledá nějakou lepší nabídku od svých spoluhráčů. Je tam Hlavatý, ale je mezi dvěma jabloneckými, a tak míč dostává na levé straně Icha. Icha tam zkusil nakopnout ten balón a znovu se tam dere teď do zakončení pro změnu Godwin, jenže k zakončení se nedostal, protože jablonečtí odhlavičkovali ten míč za postranní čáru a bude z toho tady autové vazování pro pardubický celek. Aut z levé strany za pohledu útočících pardubických hráčů a uvidíme, jak se s tím pardubičtí dokáží poradit. Zase pokus o dlouhý aut, hlavičkový souboj, ale jablonečtí dokázali ten míč dostat dál od své šestnáctky. Přesto pardubičtí jsou na tom balónu a jsou na tom míči. Teď ještě pokus o centra, chtěl se tam vložit. Do té hlavičky Drchal, jenže na ní nedosáhl. Před ním dobře odbránili tuto situaci jablonečtí. 14. minuta utkání, 0-0 mezi Pardubicemi a Jabloncem, ale Pardubice k gólu měli blíž po té, co tam mohl zakončovat Tanko. Ale v tom zakončení úspěšný nebyl, mezi tři tyče nezamířil, a tak sláda sledujeme bezbrankový zápas. Bamenc na polovině hřiště, hodně vystoupený, ale moc nemá s kým kombinovat. Přidržuje si ten balón, nalevo má Ichu, ke kterému také ten míč směřuje. Icha vrací zase Bamencovi. Všechno je to kombinace kolem půlící čáry. Tam dostává nahrávku Jelínek. Přihrávka na Noslina. Noslin tam zkusil poslat průnikovku na Tanka, ale na to byli jablonečtí dobře připraveni a zasáhli, jenže dál už s míčem nezakombinovali. A tak to jsou zase hráči v červených dresech, tedy domácí, kteří teď kombinují mezi sebou. Hlavatý si chvíli podržel míč, Jelínek tam chtěl zase posunout na Tanka, ten už se tam už dostával za jabloneckou obranu, ale na poslední chvíli jablonečtí ten míč zpracovali. A teď krosová přihrávka na druhou stranu. To se ale pohlídá Šerák, který ale byl mimo vymezené území, takže musel jenom odkopávat ten balon, poslal ho na policí čáru. Jelínek tam bojuje o skákající balon a teď tu situaci uklidňuje Patrák v kombinaci s Hlavatým. Pardubice víc na balonu, to je jednoznačné, drží ten balon mnohem víc v těch úvodních 15 minutách. Očekávané góly 0,93 Pardubice a čistá nula na straně Jablonce. Ten se k žádné nebezpečné situaci zatím nedostal. Vamenc zkouší nákop směrem k pokutovému území, ale to si Jablončtí pohlídali, hlavičkoval tam Souček do náruče golmana Mihalaka, který teď ten balon drží a uvidíme, jakou rozehru zvolí, jestli to bude nakrátko nebo jestli to bude odkop. Je tam proti němu vystoupený Patrák, nakonec vyhozený balon směrem doprava. No, trošičku si zahrávají teď Jablonečtí vzadu, ale nakonec to zvládají alespoň odkopem. Posunutý míč na polovinu hřiště, ale tam zase jenom hráči v červeném. Jako kdyby Jablonci to nějakým způsobem moc zatím nefungovalo. Dost změn v té sestavě, už jsem to zmiňoval, oproti tomu pohárovému zápasu. A teď nedovolený zákrok ze strany pardubických, i když se to jak domácím hráčům, tak domácím fanouškům nelíbí, ale to je tak všechno. A rozhodčí Bohata tak rozhodl. A tak to budou Jablonečtí, kteří budou rozehrávat ze své obrané poloviny. Kapitán Tekijašky čeká, jak tu situaci nakonec bude rozehrávat a na koho. Sám ukazuje, nemám komu, vybírá si na pravé straně Pavloviče. Pavlovič Mihalka, to znamená, že vrací zase zpátky na svého golmana. A teď pardubiští očekávají. Tanko už ale čekat nechce, nabíhal směrem ke gólmanovi. Nakonec přihrávka, která letěla na Nebilu, nebyla posouvá ten míč ještě směrem doleva, ale zase pardubiští vysoko napadají a Jablonec to s tou rozehrou nemá vůbec jednoduché. Teď Sedláček přidržel na malou chvíli ten balon, zamířil s ním směrem doleva. Teď pokus, který letěl sice tak, aby Čantorišvili mohl ohrozit pardubickou branku, jenže to si pardubická defenziva dokázala pohlídat. Nákop od Čeráka, souboj dvou kapitánů, Tekijašky versus Patrák v hlavičkovém souboji, nakonec o něco výš hostující kapitán, který sklepl ten balón, ale Jablonec hodně daleko od pardubické branky. No, je to Tekijašky, který drží ten balón a na policí čáře přihrávka, která zamířila na Nebilu. Nebila je tam napadaný Hlavatým a tak nouzi posouval ten balón na Pavloviče. Pavlovič zase na Tekijašky a pardubiští hodně vysoko vystoupení. Aha, Jablonci to zatím dělá problémy, protože se nedokáže dostat k ohrožení té branky a je velmi rychle napadaná ta jeho rozehra. Teď Jablonečtí po dlouhé době na útočné polovině, sice dost daleko od Šerákovy branky, ale mohli by z toho zkusit něco vymyslet. Konec tam přišel takový dloubáček, přiklepnutí, jeden z jablonických tam padá. Pár jabloneckých fanoušků se tady rozčiluje, že to byl penaltový zákrok, ale rozhodně to tak odsud z komentátorského stanoviště Radio Žurnál Sport nevypadalo a tak to vnímal i rozhodčí Bohata, který nechává rozehrát. Čerák posouvá na Bamence. Bamenc drží ten balon na středu hřiště, nikam nespěchá, vybírá si Noslina na pravé straně. Noslin přidržuje balon zase zpátky na Bamence, snaží se tam napadat Růsek, ale Bamenc si to pohlídal takovým způsobem, že nahrál na Šeráka směrem dozadu, Hlavatý se teď stáhnul dozadu na levou stranu a dostává balon právě od svého golmana a zkouší to středem hřiště. Přihrávka, která tam mířila na Jelínka, Jelínek moc nespěchal k tomu míče, jak ho tam napadal, nebyla, ale nakonec si s tím Jelínek dokázal poradit. Godwin, kombinace na Boledoviče, Boledovič už se rozbíhá, proti němu dva jablonečtí hráči, no podle sudího to faul nebyl, takže pokyn na Boledoviče, vstávej, mezitím Jablonečtí drží balon, ale zase jenom kolem půlící čáry. Teď tady trochu volného prostoru na pravé straně, kam si nabíhá Souček a už je u 16, přijde tam centra, no a je to krásný vlastní gol, přátelé, který jsme teď viděli. Jablonec se dostává do vedení a nešťastníkem momentu Marek Icha. Jablonec jde do vedení, 19. minuta, v podstatě první střela, která letěla na branku a nešťastník Marek Icha tečoval ten balón za záda bezmocného Šeráka, který s tím nemohl nic dělat. Takže pardubičtí od 19. minuty prohrávají 0-1. Marek Icha si dává vlastní gól, sklopená hlava, no samozřejmě to žádnému hráči nepomůže, žádného hráči to nepotěší. Jablonec v podstatě opravdu doteď nic neměl, byla to první střela, která letěla na branku, ale zase na druhou stranu, dobře vymyšlené ze strany jabloneckých, Souček tam měl hodně otevřeného prostoru na té pravé straně, stáhl si ten balón k 16 a potom zkusil vystřelit, byl to pokus o střelu, nebyla to žádná nahrávka, žádný centr, no a od Marka Ichy se ten balón dostává za domácího golmana Šeráka. Takže radost na straně Jablonce, smutek na straně Pardubic, ale přeci jenom ještě minimálně 70 minut, samozřejmě plus nějaké to nastavení navíc, k tomu, aby Pardubiští s tím nepříznivým výsledkem mohli něco udělat, protože ve 20. minutě prohrávají poměrem 0-1, Marek Icha si dal vlastní gól. Pardubiští mezi tím rozehrávají, hlava Tito bere na sebe, dává na Noslina, Noslin na Bamence. Bamenc přidržuje ten balón tak, aby ho měl pod kontrolou, nikdo ho tam nenapadá z Jabloneckých. Takže může něco zkusit vymyslet, dává na Ichu. Icha tam zkusil poslat centr na Drchala. Drchal doběhne ten balón, dává pod sebe, jenže tam nikdo v červeném, aby mohl zasáhnout. A tak to je Souček, který dává ten míč do bezpečí. A teď souboj je jeden na jednoho, Noslin to ale zvládá dobře v tom hlavičkovém souboji proti Chramostovi. Sklepl ten balón přímo na Bamence, Bamenc dává na Jelínka. A Jelínek si vede balon. Vybírá si Godvina na polovině hřiště na kombinaci, posunutí na Hlavatého, Hlavatý znovu na Godvina. By to mohl zkusit po pravé straně, přišel tam ten centr, Drchal se tam snaží dostat do zakončení, ale je mimo šestnáctku, takže bude muset ještě nějakým způsobem zakombinovat. Godvin tam dává pod sebe, myslel to dobře, jenže tam nikdo v červeném dresu, kdo by mohl zakončovat. Ještě se tam zkoušel prosadit Icha směrem dopředu, už do té správné branky. Ale ta jeho snaha byla zastavená ve 21. minutě, která právě teď končí. Pardubice prohrávají poměrem 0-1 ve druhém kole šance ligy. Poté, co Marek Icha stečoval ten míč k bližší tyči a Šerák na tu změnu dráhy míče už nedokázal zareagovat. Teď autové vhazování na polovině hřiště. Rozehra Jabloneckých směrem na střed. Bere si míč Suchan, posouvá ho na levou stranu. No, Jabloneckým asi to trošičku prospělo. Určitě je to uklidňující, když vedete 1-0. Navíc, když si do té doby nevypracujete absolutně žádnou šanci. Kombinace Tekijaškyho směrem dozadu. Tekijašky se znovu zapojí do té rozehry a vybírá si gólmana Mihelaka, který v klidu dává na pravou stranu. Pardubičtí jsou daleko od jak jablonenského brankáře, tak i jablonenských bránících hráčů, takže ten klid teď taky jašky na tu rozehru má. Bere to na sebe a vydává se s míčem směrem dopředu, posunutí směrem doleva, ale už Pardubičtí dokázali vystihnout. Teď souboj jeden na jednoho, Hlavatý, ale úspěšný nebyl a od jednoho z pardubických se míč odrazil za postranní čáru. Ne, tak nakonec to bude out pro Pardubické, ještě tam byla teč někoho z Jablonce. A tak Pardubiští vazují na polovině hřiště ve 23. minutě, když Východočeši prohrávají poměrem 0-1 a musí otáčet nepříznivý vývoj zápasu poté, co Marek Icha si dal vlastní gól. Jablonečtí teď zatlačení do defenzivy, chtěl tam ten vysoký míč zpracovat Pavlovič, úplně se mu to přesně nepovedlo, a tak se bude muset zapojit do hry ještě Souček. Souček tam kličkuje před dvěma pardubickými hráči, znovu kombinace směrem k Pavlovičovi a nakonec toho bude out pro pardubický celek, který bude vhazovat u 16. No, Pardubiští potřebovali na ten obdržený gól odpovědět co možná nejdřív, protože přeci jenom není to tým, který by dával v každém zápasu 3-4 góly a samozřejmě čím dřív vyrovnáte, tím pro psychiku lepší. Znovu pokus o dlouhý aut, ale ta hlavička už vůbec nevychází a jeden z jabloneckých tam teď zůstává, ale že došlo tam k nějakému střetu a rozhodčí Bohata píská a okamžitě přivolává, zdá se zdravotníky, signalizoval to poměrně jasně. Takže zdravotníci jabloneckého týmu.
0: Takže to znamená, že se v Pardubicích chviličku hrát nebude, a tak ve 20 hodin a 23 minut si můžeme vzít slovo tady ve studiu Radiožurnálu Sport a připomenout další dnešní výsledky fotbalové šance ligy. Olomoucká Sigma remizovala s Mladou Boleslaví 2-2 a remíza se zrodila i v tom druhém zápase, který dnes zatím nejvyšší česká fotbalová soutěž nabídla. Bohemians 1905 hráli v Dělíčku s Hradcem Králové bez gólů 0-0. Zápas Pardubice Jablonec, ten je zhruba v polovině poločasu, vrátíme se tam za malý okamžik, ale ještě předtím, alespoň takhle telegraficky, na jediném čistě sportovním rádiu v Česku zamíříme přes oceán do Spojených států amerických za tenisem, protože v Memphisu se hraje finále s českou účastí, konkrétně tedy Daria Vidmanová tam nastoupila proti mladičké Rusce Liutovové, no a první set Daria Vidmanová vyhrála jednoznačně 6-1, v tom druhém setu zatím odehraný jediný gem a ten brala Ruska. Daria Vidmanová v tuhle chvíli na podání, tedy 40-30, nepříznivý stav 0-1 v tom druhém setu. My už ale znovu pojďme tedy za fotbalovou šanceligou Pardubice Jablonec a Otagu Tvirt.
1: 0-1. Je tady přestávka na osvěžení, ale ta přestávka už skončila, takže rozhodčí to spojil společně s ošetřením jednoho z jablonečkých hráčů a rozehrávat. Tak teď budou znovu jablonečtí, za pro ně příznivého stavu vedou tady v Pardubicích 1-0. Poté, jak už jsem říkal, co si Marek Icha srazil míč do vlastní sítě. Tentokrát to byl pokus o dlouhý odkop od Mihalaka, jenže byl tak dlouhý, že končí až u Šeráka. Ale ten volí kombinaci přes Bamence a Noslina, respektive na Bamence, a Bamenc přihrál Noslinovi. Noslin tam poslal takový dloubáček, hlavičkový souboj, patrák, ale teď už se k balonu nedostali, když ještě by tam mohl být k zakončení a nakonec zablokovaná střela. Patrák se tam dostal na druhý pokus k odraženému míči, ale trefil jenom nejbližšího bránícího jabloneckého hráče a míč tak na jabloneckou bránu vůbec nedoletěl a hostující golman tak zasahovat nemusel. Pardubice ale stále vysoko na...

krok, kdy tam pardubický hráč dostal při výskoku ve snaze hlavičkovat dozad a spadl. Není z toho karta, ale faul to odpískaný je. A Pardubičtí rozehrávají na polovině hřiště. Volí kombinaci na Noslina a ten zase na Bamence. Bamenci přidržuje balán a už se dostává přes půlící čáru. Nakonec přihrávka na Hlavatého, který je posunutý na pravé straně. Hlavatý vrací zase Bamencovi. Trošičku se ten tlak pardubických rozmělnil. Z začátku tam byl, ale teď už se Pardubičtí do žádných výrazných příležitostí nedostávají. Godwin dostal polovysokou přihrávku, zpracovalý ve výskoku na pravé straně, kde se s balónem vrací zase k půlici čáře. Poslal na Bamence, Bamence vybírá Hlavatého, kombinace pardubických, která ale nevede k pohybu směrem dopředu. Je tam takové překopávání mezi sebou, Pardubičtí teď zkouší něco vymyslet, konkrétně je to Jelínek, který si vedl balon po pravé straně. Jenže ten mu odskočil od nohy a končí až za brankovou čarou a bude z toho jenom odkop od jablonecké branky. Takže vůbec žádné ohrožení, vůbec žádné nebezpečí pro Jablonec teď z toho vůbec nevyplynulo ve 28. minutě. Kdy Jablonec vede tady v Pardubicích 1-0, ale v zápisu je uvedena vlastní branka ze strany Pardubic. Teď to zkusil Jelínek svojí pravou nohou, ale mířil hodně mimo tři tyče. Dostal se tam docela dobré pozice, bylo to na hranici 16, jenže nedokázal zamířit přesně a taky z toho zase jenom rozehra od jablonecké branky. Patrák se tam snaží napadat. Michalaká, pozor, přeci jenom Jelínek tam teď vybojoval ten balon a ještě jedna rána, ale tohle prostě Pardubičtí musí dávat. Jelínek se tam ocitl úplně sám po hraničním souboji s jedním z jablonických hráčů a měl naprosto ideální příležitost, ale nechal vyniknout golmana Michalaká. Druhá 100% šance pro Pardubice, troufnu si to takhle popsat a troufnu si to takhle říct, ale opět v ní Pardubičtí selhali a tak se nemohou divit, že na konci 28. minuty prohrávají poměrem 0-1, protože do příležitosti se dostávají, ale jejich využívání to je hodně špatné. Přenesený míč na útočnou polovinu Jablonce, ale tam rychlonohý Boledovič si s tím dokázal poradit, dal na Noslina, ale ta rozehra nebyla úplně ideální. To ještě nebyla, který se tam snaží napadat Šeráka, ke kterému v nouzi musel Bamenc nahrát ten balon. Šerák si s tím ale poradil parádním způsobem, poslal míč na polovinu, jenže tam ho zachytil Souček a už si to pádí po pravé straně. Zkusil něco podobného jako předtím, když teď byl mnohem dál od branky Jicha, už si dal hodně velký pozor, aby se tam nikam nepřimotal do trasy toho míče, ale golman Šerák ho bez problému teď je dokázal zbalit do svých rukavic a už rozehrává. Posunutý míč na Jelínka, jenže ta přihrávka na něj byla nepřesná a tak to jsou hosté, kteří se dostali na balon, konkrétně Souček na pravé straně. Přihrávka na střed hřiště, ale Mic se zase vrací zpátky k Součkovi. Souček si nekomplikuje situaci, posílá zase směrem dozadu, kde jsou připraveni jablonečtí obránci a ti kombinují také s golmanem Jihelakem. Ten bude rozehrávat tentokrát odkopem a míč nakonec odhlavičkovává Bamenc. Uplatnil ty svoje vysoké centimetry, Hlavatý tam zabojoval ještě o ten balon, jeden z jablonických tam zůstává ležet, ale hře se pokračuje, Tanko si vede míč, ale přišel o něj přišlápnutý, drží se za nohu, jeden jablonecký hráč leží na hřišti, jeden pardubický hráč leží na hřišti a sudí Bohata přerušuje hru a jde zjistit zdravotní stav hlavně toho jablonického hráče, který tam po souboji, myslím, že to bylo s Michalem Hlavatým, zůstal ležet, ale vypadá to, že se zvedne, je to nebyla, který už je na nohách a na nohách už je taky Tanko, takže ošetřování nebude potřeba a budeme tedy moci pokračovat ve hře ve 30. minutě, kdy Pardubice prohrávají s Jabloncem poměrem 0-1. Připomínám, stalo se tak, když Marek Icha v 19. minutě srazil míč do vlastní sítě. Dvě velké šance měli pardubičtí. Před malou chvílí to byl Tomáš Jelínek, ale nechal vyniknout hostujícího golmana, který se tam vrhl po té jeho střele, která ale rozhodně mohla být lépe umístěná a silnější, než jakou Jelínek nakonec rozehrál. Michalak balí míč do svých rukavic a bude rozehrávat. Už to vypadalo, že to bude nakrátko, ale nakonec volí nákop směrem dopředu. Icha si tam ukazuje, že ten míč bude mít Šerák a to se taky děje. Dobíhající Růsek neměl šanci být u míče včas a tak to jsou Pardubičtí, kteří rozehrávají zase od své obrany. Nakrátko Bamenc Noslin, tahle kombinace vzadu, ještě se tam do toho připojuje teď Hlavatý. Trochu volného prostoru na levé straně, kde je Icha. Icha zpracovává ten balón a zkouší tam poslat míč na Patráka, Patrák si tam zabývá.

0: Bíhá za obranu Jablonce Pardubice v 16. Patrák dává ještě míč pod sebe. Teď by tam měl přijít centra, jenže jablonečtí to dokázali zatím ubránit. Hlavatý se tam zapojuje do rozehry a dostává se teď taky k míči. Centr tam letěl, ale byl hodně nízký a nakonec tam přišlo nepřesné zakončení. Teď informace pro posluchače Radiožurnálu o vývoji tohoto zápasu. 32. minuta utkání a Pardubice prohrávají s Jabloncem poměrem 0-1. Ten jediný gól, který jsme viděli, padl v 19. minutě a byl to vlastní gól od pardubického Marka Ichy, od kterého se balon odrazil za gólmana Šeráka. Takže pardubičtí ve 32. minutě prohrávají s Jabloncem poměrem 0-1. Z Pardubic Otaku Twirt, Radiožurnál. Teď se tady nehraje, protože je tam znovu jeden ze zraněných jabloneckých hráčů, takže vidíme další ošetřování.
1: A tak si ve 20 hodin 31 minut znovu můžeme na chviličku vzít slovo ve studiu Radiožurnálu Sporta. Znovu tedy se podíváme za tenisem do Spojených států amerických, konkrétně na finále v Memphisu. Daria Vidmanová, připomeňme, nad ruskou Liutovou vyhrála první set poměrem 6-1. V tom druhém setu zatím ale je úspěšnější její soupeřka, která v tuhle chvíli vede 2-1 a taky 30-0 při podání české tenistky. My ale můžeme znovu zamířit zpátky na od Čech. Připomeňme ještě předtím dnes dva konečné výsledky ve fotbalové šance lize. Sigma Olmouc Mladá Boleslav 2-2 a remíza taky v Dělíčku. Bohemians hráli s Hradcem Králové bez branek. Jak to dál vypadá v zápase Pardubice Jablonec, to už řekne Otaku Twirt.
0: 33. minuta, taky Jašky na nohách, takže bude moci v zápasu pokračovat a míč dostává Mihalak, který bude rozehrávat od své branky. To znamená jablonecký gólman, který předvedl jeden velmi dobrý zákrok, to bylo proti Jelínkovi. U té druhé šance, kdy pálil Tanko, tak zasahovat nemohl, ale Tanko pálil hodně, hodně nepřesně. Boledovič si bere míč, dává na Vahlavatého na levé straně. Vahlavatý vrací Boledovičovi. Boledovič přenáší hru na pravou stranu, to byla dobrá volba, protože tam je volný prostor. Noslin dává na Godvina. Godvin tam čechrá centr, ale tam nebyl nikdo v červeném, kdo by na něj doskočil. Ještě Icha se snaží ten míč doběhnout a znovu ho tam poslat, ale jablonečtí odhlavičkovávají z toho bezprostředního nebezpečí. Ještě tam přišla Godvinova rána, teď Tanko. Tanko drží balon, zkusil to levačkou, ale ten míč zamířil hodně, hodně vysoko nad jabloneckou branku, takže z tohohle žádné velké nebezpečí nebude. Už jsme tady viděli lepší pardubické šance, ale přesto na kontě pardubických stále svítí nula, zatímco Jablonec se jednou radoval a vede tady v Pardubicích poměrem 1-0. Rozehrávat teď bude Mihelak. Opět daleký odkop, už to nejsou žádné kombinace směrem dozadu. Icha v hlavičkovém souboji sice se dokázal prosadit a ten míč poslal na zem, jenže ho taky poslal za postranní čáru, takže z toho bude autové vhazování hostujícího celku. Šikovně to teď bylo posunuté směrem na Součka. Přihrávka, která mířila na Ruska. Rusek si zpracovával balón. Ještě tam jablonečtí jsou v ohrožení branky nebyla. Přidržel míč, dává na Nováka střela, ale dobře se tam do toho dokázal vložit Tanko. Vypomáhá mu Godvin. Ještě pokus od Čantorešviliho, jenže ten končí až v autu. Takže z toho bude autové hazování pro pardubický tým. Rychle rozehráno, jablonečtí ale napadají, ale tohle Pardubice vzadu zvládnou, protože Bamens tam má hodně volného prostoru kolem sebe a taky si teď zakombinoval. Společně s Hlavatým, který přechází přes půlku hřiště, dává na zatím nešťastníka zápasu Marka Ichu. Icha vrací na Hlavatého. Hlavatý teď roztáhne hru, ne? Tak nakonec ta přihrávka měla mířit doprava, ale vybírá si znovu Ichu na levé straně. Icha tam už bude centrovat, jenže ten centr byl hodně nepovedený. Propadl tam až ke gólmanovi Mihalakovi, který si s míčem, který před ním těsně skočil, dokázal bez větších problémů poradit. A tak poslal míč na Sedláčka. Sedláček si vybírá Nebilu. Nebila kombinuje na polovině hřiště, nahrávka na Suchana. No, tohle byl nedovolený zákrok jednoznačně od Bamence a Bamenc to dobře věděl, ani neprotestoval, viděl to i rozhodčí Bohata, takže přerušuje hru kvůli faulu a jablonečtí budou rozehrávat u půlící čáry. Kombinace znovu nakrátko, nahrávka na Nebilu nebyla, ale úplně ideálně nespracoval ten balón a tak ho poslal na směrem dozadu na Sedláčka. Přidržený balón, tekyašky v souboji kapitánů úspěšnější, dokázal tu situaci ustát, v nouzi musel nahrát na Mihelaka, ten si s tím trošku rychlým a skákavým balónem nakonec dokázal poradit, ale pardubičtí teď hodně napadají, rozehru Jablonce a hostující golman to vůbec neměl jednoduché. Nakonec odpálili ten míč až do autu ve 37. minutě, která právě teď začala. Jablonec vede ve druhém kole šance ligy nad Pardubicemi 1-0 po vlastním gólu Marka Ichy. Vamenc vybírá si Noslina. Noslin posouvá směrem doprava na Godvina. Godvin ale vrací zase zpátky na Vamence. Pardubičtí u policí čáry, ale jablonecká defenziva vzadu sešikována a připravená, rozehra na levou stranu. Pardubičtí zkusí zacentrovat. Je tam připravený Drchal, který očekává tu přihrávku, jenže zatím žádná nepřichází a nakonec z toho je ztráta pro pardubický celek. Rychlý kontr, jenže dozadu se stačil vrátit Bamenc, který natáhl krok před dotírajícím Chramostou a tuhle situaci vzadu dokázal zvládnout a sklidil za to potlesk. Nepříliš moc zaplněných tribun, i když ta návštěva není až tak špatná, jak to tady bylo v minulé sezóně, kdy si diváci museli postupně najít cestu sem do pardubického hlediště. Ale zdá se, že přeci jenom i tady se blízká trochu na lepší časy. Byť vyprodáno není, ale není to tak špatná návštěva. Patrák se tam snaží zpracovat míč v 16. Nakonec se k zakončení ale nedokázal dostat, protože o balon připravil Růsek. Teď souboj u postraní čáry. Míč ve vzduchu. Nakonec dopadá na hřiště, není z toho out. Prostrčení patou, ale nevychází Jablonecký a taky to Jelínek, který se může pustit směrem dopředu. Vybírá si Godvina, ten hledal Tanka, ale to byla tak čitelná přihrávka a tak špatně zahraná, že Tanko se k balonu vůbec neměl šanci dostat, protože od Godvina ta přihrávka mířila přímo na jablonecké kopačky, které zabránily tomu, aby se Tanko dostal k zakončení. Pokus o vysunutí Patráka, hodně dlouhý míč, který nakonec končí až za brankovou čarou. Tohle neměl šanci Patrák doběhnout. A tak ve 38. minutě Pardubice stále prohrávají 0-1, poté co spálili dvě obrovské šance. Jednu měl Tanko, druhou měl Jelínek, který tam střílil hned třikrát. Ta třetí střela byla nejnebezpečnější, ale ke gólu nevedla. Tak pardubičtí prohrávají 0-1. Růsek prodloužil ten balón. No a teď pozor, Chramosta se tam dere do zakončení. Faul to nebyl, podle rozhodčího. Bamen se tam dostal s Chramostou do souboje. Chramosta skončil na hřišti, ale podle rozhodčího se nic nestalo. Chramosta moc neprotestuje proti tomu verdiktu, takže asi s tím byl srozuměný, ale přece jenom ještě přerušená hra. A Tekijašky tam teď diskutuje s hlavním sudím, který posílá ten balón, nebo ukazuje, ať rozehrává gólman Šerák. Tekijašky ještě stále něco říká hlavnímu sudímu, ale ten na něj nějak výrazně nereaguje. A tak už je rozehráno. Pardubičtí přes Jelínka dostávají ten balón na polovinu hřiště. Přihrávka na pravou stranu na Noslina. Vrací se zpátky do středového kruhu Jelínkovi. Co Jelínek vymyslí? Posunutí na Godvina. Godvina, ale ten balón přichází a tak to mohou zkusit jablonečtí teď směrem dopředu. Nahrávka, která mířila na levou stranu, kde byl Čanturišvili. Konec dokázal ten balón udržet ještě na hřišti. Sklepnutí směrem dozadu. A kombinace až zase přes golmana Mihelaka, který přenáší míč zleva směrem na pravou stranu. Jablonečtí na policí čáře. Míč si tam bere Suchan, který chtěl teďka Kolmici vysunout Součka. Ono se to docela i povedlo a na poslední chvíli Šerák. Rukanovi tam asi nebyl, tak zvolil takové podklouznutí a ten balon odkopl alespoň do autu. Hodně nebezpečná situace pro Jablonec. Souček se tam hnal po dobré přihrávce od Suchana, kterou dostal z poloviny hřiště. Zabíhal si tady na pravé straně, ale nakonec o půl kroku byl přeci jenom rychlejší domácí golman Šerák, který ten míč dokázal na poslední chvíli odkopnout. Bude z toho tedy autové vhazování. Je to Novák, který si dělá hodně velký rozběh, to znamená, že ten míč se bude snažit poslat co nejdál, což se také děje. Ale nejvíc se tam vyšpahal znovu Bamen s hlavičkovým souboji a odhlavičkoval směrem za sebe, kde byl ale připravený Sedláček, který ten balón sebral a posílá ho dozadu na Čanturišviliho. Čanturišvili na balonu, posílá zase na Sedláčka, ten je na polovině hřiště, kombinace mezi těmito dvěma hráči se znovu ještě jednou zopakuje. Drchal se tam teď snažil napadat Čanturišviliho a rozehrávku a ten raději volil přihrávku na svého brankáře, takže Mihelak odkopává ten balón, prodloužený míč, ale byl by to offside. Takže veškeré zrušení zbytečné a rozehrávat z místa přestupku budou pardubičtí. Je to Bamenc, který si bere balon ve 41. minutě 0-1 prohrávají Pardubice. Potom, co si Marek Jícha dal vlastní gól. Bamenc natáhl krok a poslal ten míč doleva směrem na Hlavatého. Hlavatý utíká po levé straně, snaží se tam něco vymyslet, dává na Ichu. Ichochu v centrále, ten se nepovedl, byl hodně přízemní, hodně nízký. Takže tam s tím nemohl nikdo nic vymyslet, takže Icha si to může vyzkoušet ještě jednou. Boledovič dostává balon a Boledovič teď padá a to byl jednoznačný faul od Součka. No, nemusí to být špatná standardní situace pro Pardubické, je to zhruba na polovině útočné půlky z levé strany a Jelínek si tam chystá ten balón na to, aby ho nějakým způsobem poslal do nebezpečné pozice. A někdo z Pardubických se bude snažit samozřejmě hlavičkovat nebo zakončovat ve 42. minutě. Jelínek zvedá pravou ruku a za malou chvíli rozehraje tuto standardku. Pardubičtí těsně před velkým vápnem, většina z nich. Jelínek tam ten míč načechral poměrně slušně, ale jablonečtí si s tím dokázali poradit. Ještě zpracovaný balon. Střílel tam Drchal, jenže trefil jenom bránícího jabloneckého hráče. Od něj se ten balón odrazil, další rána a Mihelak si připisuje další zákrok. Bylo to hodně z úhlu, pohlídal si tam ten prostor a celou tu situaci. A teď další zákrok, tentokrát na straně Pardubických a uvidíme první žlutou kartu pro jednoho z domácích borců. Vypadá to na Noslina, který si tam počínal hodně nedovoleně a hodně tvrdě ve 43. minutě. Za stavu 0-1 z pohledu pardubického, tedy domácího celku. Ano, byl to Jason Noslin, který dostal žlutou kartu. Rozehrávat tak budou jablonečtí, ale bude to z jejich obrané poloviny. Teď ta karta pro pardubického zadáka potvrzená. A Jablonec bude chtít minimálně dohrát ten poločas za tohle stavu, to znamená, že vede 1-0. A nebo si zkusit ještě něco směrem dopředu vypracovat. Drchal dává pod sebe. Naslepo, kde zpracovává Hlavatý, ten si vybírá Jelínka a Jelínek na Ichu, ale je to všechno vzadu. Dokonce i Šerák si zahraje. Teď na začátku 44. minuty, ten si pro změnu vybírá Noslina, ten Godvina na polovině hřiště, jenže Godvin bude vracet asi zase zpátky dozadu, to vypadá, protože je tam poměrně obsazený. Převedl si ten míč až na levou stranu, posílá ho doleva a obíhá celé hřiště, míč se k němu od Ichy vrací. Icha ještě bude bojovat o ten balón, dává na Godvina, Godvin na levé straně, vybírá si Bamence, Bamenc bude centrovat, jenže ten centr mu trošičku sjel po kopačce a tak nezamířil úplně ideálně do té šestnáctky, tak aby mohl někdo z Pardubických zakončovat. Ještě to zkusil Noslin, ale Patrák už se pak zakončení nedokázal dostat, přesto z toho nakonec ještě bude rohový kop pro pardubický celek. Patrák si zakončení nedostal. Konec 44. minuty. Pardubičtí prohrávají 0-1. A Jelínek jde rozehrát pardubický rohový kop. Jedna z možností, jak vyrovnat stav tohoto zápasu, který je od 19. minuty pro pardubické nepříznivý. Teď začala 45. minuta, ale jablonecká defenziva zafungovala bezchybně. A ten míč poslali hosté až do středového kruhu. Kde je Boledovič, ale dokázal si tam poradit s napadajícím Sedláčkem, přihrál na Hlavatého. Pardubice se snaží zatlačit v závěru toho prvního poločasu. Hlavatý tam centruje, Noslin hlavou míjí, míč se k němu ale dostává zase od Godvina zpátky. Ten dává znovu na Godvina. Godvin centruje, hlavička tanka, jenže tak brance nemíří. Jablonečtí odhlavičkovali, Noslin se tam vložil ještě do toho souboje, míč hodně vysoko vyletěl teď. Tanko se tam snaží dostat k tomu skákajícímu balónu, ale to se mu nepovedlo a jablonečtí se nerozpakovali a posílají ten míč až na obranou polovinu Pardubic s hodně dalekým odkopem, vůbec ne s náznakem založení akce. Nastavovat se budou 3 minuty v tom prvním poločasu, to tak dejme tomu nějak odpovídá tomu, co jsme tady pozorovali, byla tady nějaká ošetřování, byl tady jeden gol, takže pardubičtí mají ještě 3 minuty na to zkusit do první půle a do ukončení prvního poločasu, alespoň vyrovnat. Na 1-1 zatím o gol prohrávají. Bamenc zpracovává balon na polovině hřiště po nahrávce od Tanka. Je to Godvin, který se žene směrem dopředu. Tanko, přidržený míč, pokus o nahrávku na Drchala, ale prošel a nebyl úspěšný. Drchal se k zakončení nedostal, jablonečtí znovu jenom odkopli ten balon. Sbírá ho znovu Bamenc u půlici čáry. Vyměňuje si s Hlavatým. Hlavatý posouvá na Jelínka, Jelínek si tam našel Patráka, ale Patrákovi ten míč odskočil od kopačky a tak jablonečtí teď mohou být v klidu zásluhou Ruska. Opět jenom nakopnutý balón ze strany jabloneckého celku, který dobíhá Michal Hlavatý už v nastaveném času. Prvního poločasu Boledovičovi teď utíká míč, ale dokázal ještě zrychlit. Dává na Patráka, Patrák si vybírá Hlavatého. Pardubičtí jsou teď víc na balónu, jablonečtí v podstatě jenom odkopávají, ale co je nejdůležitější, Jablonec tady vede 1-0. To je to nejpodstatnější, co tady sledujeme v nastaveném čase prvního poločasu. Jablonečtí teď kombinují mezi sebou, ale teď nepřesná přihrávka Patráky dokázal vystihnout. Teď tam nakopává ten míč, ale Noslin to měl hodně daleko. A tak je to Mihela, který ho sbírá do svých rukavic, takže ani z tohohle nic nebude. Co se týká úspěšného zakončení pardubického týmu, Mihalak si předhazuje balon před sebe. Nakonec rozehrává směrem do středu hřiště, kde je připravený Suchan. Ten míč zpracoval, posunutí na střed na pravou stranu. A pozor, teď by tam mohlo dojít ještě k zakončení. Další posunutý balon a je to 2-0. Pardubičtí tohle zvládli. Místo toho, aby zatlačili a ten tlak měli, aby z toho zkusili něco vytěžit, tak inkasují druhý gól. Jablonec se dostává velmi sporadicky na útočnou polovinu hřiště. No, ale byl tam dvakrát a jsou z toho dva góly. Takže Jablonec vede tady v Pardubicích 2-0. Uvidíme, kdo bude tím úspěšným střelcem, protože tam bylo několik hráčů, ale vypadá to na Chramostu možná, který se dokázal prosadit. Tento ostrostřelec, který už má 113 gólů, měl před touto sezonou, tak se zdá, že svůj gólový vynikající výsledek ještě vylepšuje. Jablonec vede 2-0, hodně ledová sprcha pro pardubický celek. Tohle už budou mít pardubičtí hodně těžké v tom druhém poločasu něco zkusit vymyslet a bude mít trenér Jan Trousil svým hráčům určitě co říci a co říkat. Nevyužité šance, které opravdu volali potom, aby pardubičtí šli do vedení a mohli v klidu vést. Teď končí právě první poločas, takže po úvodních 45 minutách ještě potvrzuje Jana Chramostu jako autora druhého gólu. Jablonec v posledním zápasu druhého kola šance ligy vede tady v Pardubicích po první půli 2-0.
1: Říká to Gutwirt ve 20 hodin 48 minut, jakmile se znovu začne v Pardubicích hrát, tak se tam samozřejmě taky vrátíme i na radiožurnálu Sport. Připomeňme v tuhle chvíli další dnešní zápasy, které se v šance lize hrály a už jsou dohrané. Olomoucká Sigma remizovala s Mladou Boleslaví 2-2 a Bohemiance 1905 hráli s Hradcem Králové v Dělíčku bez gólu 0-0. Taky nás, pokud nás posloucháte delší dobu, víte, že zajímá finále tenisového turnaje v Memphisu s českou účastí. Darja Vidmanová tam vyhrála první set nad ruskou Liutovou 6-1, no a úplně stejným poměrem ten druhý set česká hráčka před pár okamžiky ztratila. Takže se začíná na novo o tom, kdo vyhraje trofej v Memphisu, kdo získá tenhle turnaj ke svému jménu, se rozhodne ve třetím rozhodujícím setu. Ode mě Bon Jovi.

0: Česká golfistka Sára Kousková se v závěrečném čtvrtém kole British Open blízkla nejlepším výkonem dne, 4 rány pod par zahrála, no a konečným 12. místem vylepšila české maximum na majorech. Vítězství vybojovala Japonka Kuvakiová, která v dodatečném rozstřelu porazila na druhé jamce Němku Hanslajtovou a získala první titul z turnajů nejvyšší kategorie. Kousková za vítězkou zaostala jen o 5 ran, o 2 údery lepší než česká jednička byla první hráčka světa Nelly Kordová ze Spojených států amerických, která obsadila 4. příčku.
1: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.

Vypsaná fixa ve večerním radiožurnálu Sport je 20 hodin a 58 minut. Reprezentační brankář Matěj Kovář z fotbalisty Eindhovenu nizozemský superpohár neobhájil. PSV zahájil sezonu debaklem s Alkmaarem 0-4. Za Alkmaar nenastoupil záložník Matěj Šín. Eindhoven hrál už od 9. minuty oslabený poté, co Ferman zasáhl kolíky své kopačky Merdinga do obličeje a dostal červenou kartu. No a byl to právě Merding, který jako první využil početní převahu. V 25. minutě Alkmaar poslal do vedení, no a ve druhém poločase Kováře překonali ještě Wesley Pataty, 19-letý obránce Jigstra, a z penalty taky dál. Alkmaar vyhrál superpohár po druhé 17 let po svém prvním triumfu. PSV je s 15 výhrami v téhle soutěži rekordmanem.

0: vám teplo a potřebujete se alespoň trochu ochladit?
1: I v létě vás bereme k ledu.
0: Vysíláme totiž dál o hokeji.
1: S Martinem Procházkou je tak čas na vzpomínky na hokejové začátky a bývalé spoluhráče.
2: Já ho představím, já jsem samozřejmě hrozně rád, že Ota Vejvoda přijal pozvání do našeho pořadu.
3: Naše filozofie byla strávit co nejvíc času v útoční třetině, takže jsme byli celkem disciplinovaní ve ztrátách puku, protože se nám nechtělo se nám jezdit 55 metrů na zpátek do vlastní třetiny, tak jsme se radši drželi na puku v útoční třetině. Hrozí to říkat vůbec, to je 30 let, to je promlčení.
1: Martin Procházka si i v letních měsících zve hosty z hokejového prostředí. A do pořadu Čistá hra můžete zavolat i vy.
0: Každé úterý mezi 10. a 11. hodinou dopoledne vysíláme živě.
4: Já přišel ráno do kabiny a říkám dobrý den, tam byl jeden hráč, ten říká, ty jsi zdravil, a říkám, no, já jsem tě neslyšel, tak přijď ještě jednou, pozdrav na hlas, no, tak já jsem šel za dveře, vrátil jsem se zpátky, říkám dobrý den, jo, to už bylo lepší.
0: Ve vzpomínkách vás nevezmeme jen na ledovou plochu a na střídačku, ale i do hokejové šatny.
1: A ne vždy nutně za samotnými hráči, ale třeba i za kustody.
5: Jsme se honili stříkacíma pistolema a stříkali jsme po sobě vodu a kluci mě svazovali, házeli mě do bazénu a no, ale teď už to, že jo, by si říkali, aby jsme dětkovi neublížili. Vždycky za mnou přišli tyhle, ta partička, tak co ty
6: slabé. Jména?
5: Neřeknu. No, tak byl to Skourovec, Kříž a tyhle ty.
1: I léto si můžete díky radiožurnálu Sport udělat částečně hokejové s pořadem Čistá hra Martina Procházky.
0: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.
7: Vy posloucháte nedělní radiožurnál Sport ve 21 hodin a 4 minuty. Nejprve se pojďme podívat znovu přes oceán na tenis, na finále turnaje, který se hraje ve Spojených státech amerických v Memphisu s českou účastí. Darja Vidmanová tam nad Ruskou Liutovou získala první set poměrem 6-1. Od té doby ovšem bohužel ten zápas se nevyvíjí. Podle našich představ Liutová druhou sadu vyhrála 6-1, no a v té třetí v tuhle chvíli vede 2-0. My už ale od tenisu pojďme zpátky k fotbalové šancelize. Připomeňme dva konečné dnešní výsledky. Olomoucká Sigma hrála nerozhodně s Mladou Boleslaví 2-2 a remíza se zrodila taky v Dělíčku, kde Bohemians hráli s Hradcem Králové Bezbranek. Teď už pojďme v přímém přenosu znovu na druhý poločas do Pardubic. Pardubice hostí Jablonec, je u toho tak utvrd.
8: Druhá minuta druhého poločasu, tedy 47. minuta celkově. Pardubice stále prohrávají poměrem 0-2. Jednu změnu skončil Emanuel Godwin a do druhého poločasu v pardubickém dresu naskakuje Botos. To je jediná změna, kterou Jan Trousil udělal. Hostující trenér Luboš Kozel nemusel udělat žádnou změnu, neměl k tomu důvod. Jablonec tady v Pardubicích vede 2-0. Teď si taky navádí míč, ale je to všechno kolem půjdící čáry. Zapojuje se teď obránce Novák, který přidržuje ten balón. Na levé straně si vybírá Čantorešviliho. Čantorešvili ale potom už nahrává nepřesně, souboje jeden na jednoho. Noslin, ale ten balón přichází a pak tam přišel taky faul od Růska, který tam poslal na trávník Hlavatého. Pardubičtí rozehrávají přes svého golmana Šeráka, který lovil míč ze sítě dvakrát, jednou po odrazu od Marka Ichy, který si dal vlastní gól, a po druhé, co zamířil ke vzdálenější tyči ze svého pohledu Jan Chramosta, a Šerák na ten míč nedosáhl a hodně se rozčiloval na své spoluhráče, že vůbec k té situaci došlo. Pardubičtí jsou aktivnějším týmem, Jablonec se na tu útočnou polovinu dostával poměrně sporadicky, ale byl velmi efektní. Dokázal ty svoje příležitosti využívat. Pardubičtí teď vysoko napadají do zehru Jabloneckých a teď golman Mihelak si musel pomoci odkopem do levé strany, tam košel do hlavičkového souboje a právě od jeho hlavy se míč odráží za postranní čáru, takže ve 48. minutě budou hosté na své obrané polovině rozehrávat aut. Bere si ho znovu Čantorešvili, dává směrem dozadu. A teď už přijde odkop na polovinu hřiště. Icha v hlavičkovém souboji úspěšně dává na Noslina. Icha posunul ten balón, rychlý přechod pardubických, Tanko na pravé straně, trochu volného prostoru, vybírá si Patráka. Jenže Patrák to měl na dlouhou nohu a nedokázal zakončit. Teď se tam Jablonečtí dožadují toho, že by to neměl být rohový kop, že by to měl být jenom odkop od branky, ale rozhodčí Bohata se nenechává přesvědčit, takže z toho bude v pořadí třetí rohový kop v tomto utkání pro pardubický celek. Jelínek už si tam připravuje balon na to, aby ho zatočil, a nebude z toho roh nakonec, ne. Tak změněný verdikt, takže Jablonečtí protestovali a viděli to správně, takže to bude jenom hostující golman Mihela, který předvedl dva skvělé zákroky proti Jelínkovi proti Patrákovi a drží tady v Pardubicích čisté konto, takže Jablonec tady vede 2-0. Mihelak nakopává ten balon směrem dopředu, tam ale nejvýše vyskočil Bamenc. Hlavou posílá ten míč na Botose, Botos si zpracoval ten balon a dává na Patráka. Patrák vrací směrem dozadu, Pardubice na útočné polovině. Rychlá výměna míče mezi Voledovičem a Botosem. Botos má teď balon. Centruje tam, tam je Icha, ale to by musel mít asi tak 3 metry, aby na tenhle centr dokázal doskočit, protože ho zhruba o metr minul ve výskoku. Takže z toho nakonec bude jenom odkop od jablonecké branky, na který se chystá hostující gólman Mihelak. Má velký podíl na tom, že Jablonec je tady blízko tříbodovému zisku, protože, jak jsem říkal, v prvním poločasu dokázal předvést dva velmi dobré zákroky. Teď odkopává směrem dopředu. Ale Pardubičtí rychle převzali ten balon. Tanko si tam zpracovává, ještě tam nechal Patrák propadnout ten míč pod sebe. Botos tam přepouštěl přihrávku, jenže k zakončení už se nikdo v červeném nedostal. Teď už to vypadalo na přečíslení Jablonce 3-2, ale nakonec tam Noslin dokázal dobře zasáhnout. Botos si teď tělem odstavil jednoho z jabloneckých hráčů a opět přerušení hry až po nějakých 2-3 sekundách, poté co jablonecký hráč zůstává ležet. Botos nepřišlo mi, že by si počínal nějak vysloveně tvrdě. Dal si tam před sebe tělo, před tím dopadajícím míčem, ale podle rozhodčího to na nebylu faul byl, takže jablonečtí budou rozehrávat s Pulicí čáry v 51. minutě. Za stavu 2-0 pro Severočechy, kteří tady v Pardubicích vedou. Rozehra, která směřovala směrem na Ruska, Rusek zpracovává ten balón a teď se bude muset hodně rychle vracet Bamenc směrem dozadu. Před Ruskem to zatím zvládl, ale Rusek si ho dokázal odstavit, centroval nakonec do 16, ale tam nikdo k zakončení, ale jablonečtí ještě ten míč zastavil, byl to Sedláček. Další centr, který je předtažený na zadní tyč, ale tohle je daleko na to, aby z toho bylo zakončení. Jablonečtí ale ten míč ale přeci jenom ještě zastavili na hrací ploše a tak mohou pokračovat v útočení směrem dopředu, ale Rusková hlavička teď byla ze záklonu a hodně slabá, mířila hodně vedle levé tyče. Domácí fanoušci rozminuli transparent, původně jsem si myslel, že to mělo směřovat ke hře, protože tam bylo napsáno proberte se, ale je to cílené na logo. Vraťte nám koně, vedení, proberte se, to je samozřejmě reakce na nově představené logo, které ve fanouškovské obci zrovna velký obdiv nesklidilo. Ale pojďme se věnovat hře. Tanko si přidržuje balón na útočné polovině. Dává na Ichu, ten si trošičku nechal mít spadnout, aby mohl nacentrovat. To se povedlo. Jablonec ještě odhlavičkoval. Ještě Botos tam mířil ten míč do 16 a Jablonec znovu. Stejně jako v závěru toho prvního poločasu jenom odkopává. Vůbec se nikam netlačí a spíš to asi bude hrát zodpovědně v defenzivě a na nějaké ty breaky, což se jim v té první půli dařilo a dokázali z toho dát dva góly. A proto v 52. minutě Jablonec tady v závěrečném zápasu druhého kola šance ligy vede 2-0. Tanko tam teď byl přidržený, ale přesto se dokázal udržet na nohách. Jenže ta přihrávka byla v běhu naslepo a nepřesná. Ještě jeden centr, ale to si v klidu sebere Mihelák, nechá ten míč doskotačit až za brankovou čáru. Od podavače si vezme nový balón a uvede ho do hry v začínající 53. minutě. Pardubičtí pokračují v takové té aktivní hře, jsou určitě aktivnějším celkem, jenže zatím se do žádné nebezpečné příležitosti, aby se dostali alespoň na dostřel, dostat nedokázali ve druhé půli, prohrávají stále poměrem 0-2. Nákop od Mihelaka zpracovávají Pardubičtí u Pulicí čáry. A teď se budou snažit něco vymyslet. Botos tam protečovává míč na Ichu, Icha na pravé straně. Není to pro ně jednoduchý zápas. Jak jsem říkal, dal si vlastní gól. S tím se nehraje určitě dobře, ale Icha se snaží nějakým způsobem to odčinit. Noslin tam teď zkusil nacentrovat, Hlavatý si tam zpracovává balon, jenže ten mu nakonec od nohy odskočil, pomohl k tomu taky Sedláček, který mu ho ukopl a teď je to Souček, který po pravé straně peláší do trošku otevřené pardubické obrany. Souček si stále drží na balonu, ale ta finální přihrávka už byla nepřesná, počkal si tam na ní zkušeně Bamenc, který ten křižní pas dokázal dostat pod kontrolu. A tak to jsou znovu hráči v červeném, tedy domácí, kteří teď budou vymýšlet, jak se nějakým způsobem dostat do šance. Hlavatý si vede míč kolem Pulicí čáry, dává na Boledoviče. Jelínek si přebírá balon. Jelínek stále sám proti trojici jabloneckých. Vyšší pas na Ichu, Icha sklepává balon dolů, posílá na Noslina. Noslin si vybírá zase Ichu, Icha si tam teď čeká na další přihrávku, která se k němu nakonec vrací. Pardubiči teď obléhají 16, Hlavatý se tam do toho zapojuje. Na čechraný balón, jeden z pardubických tam končí po kontaktu s protihráčem na zemi. Byl to Patrák, který byl povalený v 16, ale rozhodčí Bohata hned ukazoval, ne, tohle se pískat nebude, žádná penalta. A tak jablonečtí vedou ten balón teď směrem dopředu, konkrétně Sucha na půlici čáře. Jablonec se nikam nežene, Souček souboj jeden na jednoho. Nakonec úspěšný, protože odrazil ten balón od jednoho z pardubických hráčů do autu, takže z toho bude aut pro hostující celek v 55. minutě, kdy tady Jablonec vede poměrem 2-0. Souček rozehrává a vazuje, ale neudělal to úplně ideálně. Pardubičtí znovu vysoko napadají, je to Patrák, který sprintuje směrem dozadu, od tanka se odráží ten balón do autu a bude z toho míč znovu pro hostující celek. Čantorišvili dává dozadu na Nováka. Novák zpracovává a posouvá doprava směrem na Tekijaškio. A Tekijašky si vede balón na své obrané polovině, ale špatně přihrál teď, vystihl to Drchal a žene se směrem dopředu z levé strany. Vede to na sebe, dává přihrávku, ne. Tak nakonec tam v poslední chvíli přiletěl Richard Sedláček, který zablokoval tu přihrávku, která už by mířila pravděpodobně na tanka, který tam byl ve společném náběhu s Drchalem, ale nakonec toho bude rohový kop. Uvidíme, jestli z toho Pardubiční něco vytěží. Zatím příliš z rohu nebezpeční nebyli. Tradiční exekutor Tomáš Jelínek už si tam připravuje ten balón. Teď ještě hlavní sudí píská a ukazuje směrem ke střídačkám a vypadá to, že dojde ještě ke střídání na straně Pardubic. Připravený je tam Daniel Smékal a dolů jde právě Drchal. Takže ještě střídání před rozehráním toho rohového kopu. Václav Drchal pryč, jedna z posil, která přišla sem do Pardubic před touto sezonou. Plácl si s celým realizačním týmem, včetně Jana Trousila. No a teď Smékal. Takže pár centimetrů navíc, protože výškový rozdíl mezi těmito dvěma hráči tam určitě je. Začíná 57. minuta. Střídání teď uvidíme i na straně Jablonce. Dohrál Chramosta. Takže ještě jedno střídání. Vidíme, jestli to bude ještě před tím rozehráním. Ukazuje se, že ano, ale Chramosta vůbec nemíří k svojí lavičce, tak aby se tam posadil. A teď už tam vbíhá Lamin Javo. Takže další výrazná proměna na straně Jablonce. To je první střídání, no a teď konečně už snad Jelínek v polovině 57. minuty rozehraje ten rohový kop, čtvrtý v pořadí pro pardubický celek. Tentokrát z pohledu útočících Pardubic je to z jejich levé strany, takže míč by měl kroutit směrem dovnitř. Zvednuté obě dvě ruce, jenže ještě nemůže hrát, protože sudí Bohata si tam něco vyjasňuje ještě se Sedláčkem a až teď dává pokyn k rozehrání. Míč se tam kroutí šikovně, ale ten, kdo si ho našel, tak to byl Mihelak, který ho dokázal vyrazit. Míč zůstává na hřišti, ale už je hodně blízko druhé strany rohového praporku. A teď se dostal i za brankovou čáru a bude z toho odkop. Takže jablonečtí tuhle situaci zvládli dobře, byli tam 3-2. Ten míč se tam kroutil šikovně, Jelínek to nezahral špatně, ale Mihelak si tu celou situaci dokázal pohlídat a ten míč vyboxoval z toho nejnebezpečnějšího prostoru. Takže stále platí v 58. minutě, že Pardubice o dva góly pozadu, protože prohrávají tady s Jabloncem 0-2. Mihelak nakopl ten balón a Javo se k němu poprvé po svém vystřídání dostává na prostředku hřiště. Teď volil přihrávku, jenže ta přihrávka byla hodně dlouhá, takže Čantorišvili vůbec neměl šanci ten míč doběhnout. Icha bude vhazovat na půlce hřiště, posílá ale míč směrem dozadu na Noslina. Noslin vrací zase zpátky Ichovi. Icha si vybírá Hlavatého, kombinace těchto ex-libereckých hráčů, kteří se potkali tady v Pardubicích, poté oba dva byli v Liberci a teď se schází opět tady na pardubickém trávníku a v pardubickém týmu. Noslin má míč, Botos trošku volného prostoru na pravé straně a chce toho využít. Posílá napravo na tanka, tanko už je v nebezpečné pozici u šestnáctky, dává na Botose, co s tím vymyslí Botos. Nakonec tam letí centr, kdo si vyskočí, smejkal tam, skákal vysoko, jenže nakonec na ten míč nedosáhl, ale Pardubice ještě pokračují v obléhání jablonecké branky. Jelínek si tam přidržuje ten míč. poslaný teď dozadu na Bamence. Bamenc na Noslina, je to takové jako přiházené. Pardubice jsou v útoku a v obležení jablonecké branky. Noslin to vzal na sebe rána z takových nějakých dobrých, no možná 25, 28 metrů, ale velmi nepřesná, takže se s ní jablonecký Mihelak vůbec nemusel zabývat. V 59. minutě tak stále platí, že Jablonec vede tady v Pardubicích poměrem 2-0. Oba dva trenéři vystoupení v těch svých zónách udílí pokyny. Teď byl trochu hlasitější Luboš Kozel. Jan Trousil tam teď něco rozebírá se svým asistentem Tomášem Poláchem. Mezitím má Pardubice na balónu na své obrané půlce. Hlavatý přidržel míč a přihrává na levou stranu na Jelínka. Jelínek se snaží zpracovat, ale nebylo to pro něj vůbec jednoduché, protože měl na zádech Nebilu a ten ho nakonec fauloval. Rychlá rozehra, Noslin na Ichu. Icha na pravé straně, ale je dobře obsazený. Nakonec přeci jenom dokázal odehrát, Botos tam je na pravé straně, ale tohle se vůbec nepovedlo, byl to přízemní centra, ale Tanko to zkusí ještě vylepšit, čechrá tam ten balón. Ale opět skvělý Mihelak, který si vyskočil pro ten míč, přidržel ho ve svých rukavicích vysoko nad hlavou, aby nenechal bez žádné pochybnosti, že tohle situaci nezvládne a že by z toho Pardubičtí něco mohli vytěžit. Teď Novák nezahrál úplně ideálně směrem dozadu na Mihelaka, ten si s tím ale dokázal poradit a odkopává ten balón až na útočnou polovinu, kde si ho chtěl převzít Sedláček, ale skončil na zemi. Souboj jeden na jednoho nezvládl, Botos tam chtěl posunout míč na Tanka, ale to se nepovedlo, série nepřesností na obou dvou stranách vyústila v to, že no, málem Džavo se tam dostal k balónu, naskakoval tam hlavou, ale ještě vysoko zvedl nohu Noslin, který dokázal ten míč odpálit, to se nelíbilo trenérovi Kozlovi. Nakonec přerušená hra pro faula na Noslina v 61. minutě, kdy se Pardubicím hodně ten čas zkrátí. Jsou víc na balonu, ale není jim to nic platné, protože naráží na skvělého Mihalaka a prohrávají tak stále ve druhém kole šance ligy při svém prvním domácím vystoupení v této sezóně poměrem 0-2. Botos vybírá si i Chujcha na pravé straně. Zkouší centr a nakonec z toho bude roh, protože se ten míč odrazil od Vakanga Chantršviliho za brankovou čáru, takže Pardubice si znovu vyzkouší rohový kop a tuhle standardní situaci, ale zatím tam ten prostor jednoznačně ovládá slovenský jablonecký gólman Mihelak. Uvidíme, jak si poradí teď. Opět zvednuté obě dvě ruce od Jelínka, který je exekutorem těchto standardních situací v Pardubicích. Míč tam letěl, ale jablonečtí dokázali odhlavičkovat. Nejvíc se tam vyšpahal Džavo, který ho poslal mimo 16. Jenže tam je jenom připravený pardubický atak, konkrétně Botos. Ten se dostává k míči, zkusil tam poslat míč na Bamence, je tam hodně velký zmatek teď v malém pokutovém území, no a tohle těžko říct, co to bylo. Jestli to byl pokus o střelu nebo pokus o centr, každopádně nebylo z toho ani jedno, ani druhé, hodně daleko od ohrožení jablonecké branky a tak v 62. minutě Pardubice stále prohrávají poměrem 0-2 a Mihelak teď bude odkopávat od svojí branky. Což teď taky činí, posílá míč na Java, který byl v souboji s Noslinem. Nakonec toho bude autové vhazování právě pro jablonecký celek. Ujme se toho Chanturišvili, ten drží balón. Je to už na útočné polovině jabloneckého celku, ale to už teď neplatí, protože ta přihrávka mířila na Nováka, který je zatažený na své polovině. Přihrávka na Tykiaškyho. Tykiašky roztahuje směrem na pravou stranu na Pavloviče. A teď pokus o vysoký centr ze strany jabloneckých. No, tahle domluva mezi pardubickými nebyla úplně ideální. Noslin tam ještě musel vložit hlavu tak, aby Šerák mohl zbalit ten balón do svých rukavic, ale Šerák velmi rychle rozehrál, poslal míč na Ichu. Teď je to znovu Jelínek, který tam byl přidržený, trošku se olédl po rozhodčím, že to byl nedovolený zákrok, rozhodčí si to nemyslel. Pardubice na balónu přichází na útočnou polovinu, konkrétně Hlavatý, který drží balon posunutý na levou stranu. A co přijde teď? Bude tam centr? Ano, letí tam. Smejkal se tam snažil vyskočit, ale byl dobře ubráněný. Tanko se udrží na balonu, Pardubice stále u šestnáctky. Tanko si vede míč, ale ta přihrávka byla špatná, krátká a nepřesná, tak z toho mohou těžit jablonečtí. Džavo tam je teď ve spolupráci s Ruskem. Rusek potom stáhl ten balon přece jenom trochu pod sebe a tohle je na Džava dlouhé. Na pravé straně a jako první tam bude pardubický Hlavatý. který posílá ten míč zase zpátky ke středu hřiště. Pardubice by se potřebovali dostat do nějaké příležitosti. No, to jsem to málem teď už vymyslel, když jsem to řekl, protože Patrák si tam zabíhal směrem za jabloneckou obranu, ale Michal zkušeně pohlídal tuto situaci, nechal ten míč dopadnout před sebe a přeci jenom Patrák němu měl dál. A tak to jablonecký gólman dokázal bez problémů vyřešit a nebude to žádná rozehra nakrátko v 64. minutě, ale bude to daleký odkop, který chtěl prodloužit ještě Javo, to se mu částečně povedlo, ale dal jenom na Šeráka. Šerák rychle vybalil ten míč a vyhodil ho ze své rukavice směrem na Ichu, připravené dvojité střídání na straně Pardubic, ale samozřejmě až po téhle akci smékal, dostal přihrávku do 16, jenže dobře byl bráněný Tekijaškým, takže musel zase ze vymezeného území ven, Tanko v kombinaci s Noslinem, Tanko na pravé straně, sám si vede míč, tak jak si poradí teď s přihrávkou, nijak. Dává doprava na Jelínka, nebylo to do pokutového území a přetažený centro od Jelínka, který se tam snaží Pardubiští marně stíhat. Boledovič k němu měl daleko a tak z toho je jenom out pro jablonecký celek. Připravené to dvojité střídání na straně pardubického celku, takže uvidíme, kdo nám půjde ze hřiště. Takže pro dnešek končí Vojtěch Patrák, kapitán, takže musí předat kapitánskou pásku a místo něj naskakuje Samuel a Samuel Šimek půjde na hřiště a končí hlavatý. Takže tohle je dvojité střídání na straně Pardubic. Oba dva tito hráči odbíhají ze hřiště, mají pro dnešek už doslouženo. Patrák tam měl jednu slušnou příležitost, ale jinak bychom možná od něj čekali přeci jenom o trošičku víc. Michal Hlavatý asi si ten svůj standard, který jsme u něj zvyklí, tak nějak odvedl. Ale ani on se nedostal do žádných výraznějších příležitostí. Takže uvidíme, jak toto dvojité střídání pomůže pardubickému celku ve snaze smazat ten dvoubrankový náskok Jablonce. Jablonečtí zatím poměrně v pohodě brání. Vidíme, jestli Samuel se dokáže dostat do nějakých zajímavých příležitostí, protože býval takovým žolíkem trenéra Jana Trousila a to samé by se dalo říct i o šikovnosti Samuela Šimka, na kterého pardubičtí taky hodně, hodně sázeli v té minulé sezóně. Teď jablonečtí na balonu na své obrané polovině v 67. minutě. Rychlý posun směrem na Java, jenže potom přišla nahrávka, která byla nepřesná a tak teď pardubičtí mohou jít směrem dopředu. Jeden z hostujících hráčů tam zůstává ležet, teď už zůstává ležet i pardubický hráč a na něj to bylo posouzené jako faul, zatímco ležící sedláček tam teď doslova kopal kopačkou do trávníku v bolestivé grimase a sudí Bohata jde teď posoudit jeho zdravotní stav, ale vypadá to, že ošetření nebude potřeba. Takže sedláček se nakonec zvedá a rozehrávat se bude z místa přestupku, kdy byl pískaný faul. Na jednoho z pardubických hráčů na polovině hřiště Botos dostává přihrávku, vrací míč zase směrem dozadu na Bamence. Ten se teď moc nedohodl s Noslinem a tak to teď pardubiští museli řešit tak trochu v nouzi, ale nakonec se jim to vyřešit podařilo. Pardubice na půlící čáře Icha v kombinaci s Noslinem a Noslinci vybírá tentokrát na spolupráci Jáchyma Šeráka, který dnes dost

Jan Chramosta. Pardubice rozehrávají standardní situaci nákop a kdo tam vyskočí nejvíc? Smejkal vyskočil nejvíc, to je pravda, jenže mířil vysoko nad jabloneckou branku, takže ohrožení prostoru mezi třemi tyčemi z toho nebylo v 68. minutě, kdy Pardubice stále prohrávají poměrem 0-2 a už by potřebovali ten kontaktní gol, protože se jim potom ta ztráta bude dohánět samozřejmě mnohem obtížněji. Hostující golman Mihelák odkopává ten balón daleko, jenže tam na zpracování nikdo z jabloneckých nebyl. No, taková dost prudká přihrávka na Botose, který si s ním dokázal poradit a Icha roztahuje hru. Po pravé straně přechází na útočnou polovinu. Znovu čechraný centr, Pardubice už tam ty balóny posílají, jenže Samuel se tam dostal do offsideu. Takže z toho nic nebude. A rozehrávat tak budou jablonečtí. Znovu odkopem od golmana Mihelka, který si tam posílá své spoluhráče směrem dopředu. 69. minuta 0-2. Oba dva góly padly v první půli. Pardubice měli víc příležitostí v té první polovině. V té druhé se zatím do žádné nebezpečné šance nedokázali dostat. Teď je daleký nákop, který ale zpracovávají znovu na své polovině, jenom pardubičtí. Posun doprava. Další kombinace pardubických už tak přesná není, přesto se dokázali ještě udržet na balonu a přes Samuela se snaží dostat až k zakončení. Tanko tam byl na balonu, Samuel si ho ještě zpracovává. Všechno se to odehrává kolem 16, Samuel tam padá, ale rozhodčí mu jasně ukazuje, nic z toho nebude, vstávej. Divákům se to nelíbí, ale nepřišlo mi, že by to byl zrovna penaltový zákrok tohle. Přerušená hra kvůli tomu, že se míč dostal za postranní čáru a bude z toho autové vazování pro pardubický celek. Na polovině útočné půlky, dalo by se říct, je v podstatě přesně přímo proti našemu komentátorskému stanovišti Radiožurnálu Sport. Míč rozehraný až na Noslina. Noslin si vybírá Ichu, ten má volno napravo a bude centrovat, ale ten centr se mu vůbec nepovedl. Vůbec neměl výšku, vůbec neměl parametry. To není ten zápas Marka Ichy. Nutno říci v 70. minutě, kdy Pardubice prohrávají poměrem 0-2. Míč skončil za brankovou čarou, takže z toho bude jenom odkop od branky Klemena Mihelaka. Opět posílá své spoluhráče hodně dopředu a nakopává ten balón až na útočnou půlku. Znovu to mělo mířit na Java, ale ten se k hlavičce nedostal. Pardubičtí odvrátili ten balón a posunuli ho, jenže teď série nepřesností na jedné i na druhé straně. Bamenc tam teď nepřesně přihrával a ten jeho pas zachytil Sedláček, posílá balón směrem na Suchana. Suchan to chtěl ještě vylepšit a nabíhal si tam Růsek na tu přihrávku, jenže tohle už Noslin v kombinaci se Šerákem dokázali zvládnout a ten míč mají Pardubičtí znovu pod kontrolou. Bamenc ze zadních řad to zkouší směrem dopředu, posunutý balón směrem na Samuela Šimka. Ten přechází s míčem na střed, přihrávka na Ichu na pravou stranu, tam je zase tradičně trošku více prostoru a trošku více volna. Icha chtěl nacentrovat, ale trefil jen Čantorišviliho a od něj se ten balon zvedl hodně vysoko. Teď se tam trošičku překáželi Botos společně s Ichou. Botos chtěl centrovat a chtěl tam ten míč poslat někomu a posadit mu ho na hlavu, jenže ten balón se odrazil od jednoho ze jablonských hráčů do zámezí, takže z toho bude out, ale bude z toho out až po střídání. Sebastian Nebila na straně Jablonce končí a místo něj nastupuje Okeke. To je jedno střídání na straně jabloneckého týmu, ale myslím si, že není poslední. Přesně tak, zápas končí pro Suchana a místo něj nastoupí Filip Zorvan. Takže dvojité střídání i na straně Jablonce. A poté budeme rozehrávat ten již avizovaný aut, který budou vhazovat pardubičtí v 72. minutě, kdy prohrávají poměrem 0-2. Pardubickým nevyšel úvodní zápas v Hradci, kde prohráli 1-2. A na body to zatím tedy nevypadá ani dnes. To by určitě nebyl ideální vstup pro pardubický tým do nového ročníku šance ligy, kdyby po dvou zápasech pardubičtí byli bez bodu, ale zatím to k tomu směřuje. Další aut, tentokrát ale pro jablonecký celek, který ho bude rozehrávat ze své obrané poloviny. Čantorišvili posílá ten balón na Java. A teď informace pro posluchače Radiožurnálu. 73. minuta zápasu a od stavu prvního poločasu se tady nic nezměnilo. Pardubice stále dohánějí ztrátu, prohrávají totiž s Jabloncem v závěrečném zápasu druhého kola šance ligy poměrem 0-2. Z Pardubic, Otaku Tvirt, Radiožurnál.

0: Tak to byly informace pro posluchače Radiožurnálu a teď budeme sledovat další snahu, tentokrát Jablonecký, kteří po delší době jsou u 16 Pardubic, ale moc dlouho se tam nezdrželi, protože o ten míč je domácí dokázali připravit. Tanko tam poslal teď dost dalekou přihrávku, no a teď si tam má nedovoleně faulem vypomohl dobíhající Smékal, který tam poslal k zemi Tekijaškyho. A bylo to posouzené jako nedovolené, takže i kdyby tam k něčemu mělo dojít, tak by z toho zakončení nebylo. No a ještě jedno střídání na straně Pardubic. Pro Marka Icho zápas končí a místo něj nastupuje Jan Trédl. Takže smola utkání, Marek Icha už je po 74 minutách ze hřiště pryč a místo něj naskočil Trédl, ale rozehrávat budou Jablonečtí. Z místa přestupku, tedy z místa faulu na Tekijaškyho, ujme se té rozehrávky gólman Mihalak v 74. minutě, kdy jeho tým vede tady v Pardubicích poměrem 2-0. Znovu to směřovalo na Java, jenže tam přišel lavičkový souboj, ve kterém Java úspěšný nebyl a Hamíc se od jednoho z pardubických hráčů odrazil, ale do zámezí. Takže z toho je out pro hosty na jejich útočné polovině, ale dost daleko od 16. Přesto Javo se tam snaží ještě dostat k nějakému zakončení, ale teď zase faul na druhé straně. Dostal se tam do souboje Filip Zorvan, který je na hřišti chvilku. Ale jinak ten zápas se dá říci, že je poměrně slušně. Viděli jsme jenom jednu žlutou kartu, ale teď takový důkaz zmaru na pardubické straně, kdy Noslin tam hledal Trédla úplně jednoduchou přihrávkou na nějakých 7 metrů, ale prostě nebyli schopni si na tuhle vzdálenost přihrát a ten míč skončil v autu. Takže znovu Jablonečtí v podstatě ze stejného místa jako před malou chvílí budou hazovat. Posouvají ale ten míč směrem dozadu na stopera Nováka. Novák posouvá ten balón ještě víc dozadu na svého golmana. Ten odkopává a přenáší hru na pravou stranu z pohledu Jablonce. Potom tam přišla ještě jedna hlavička od hostujících hráčů, ale to skončila v zámezí, takže z toho je out pro pardubický celek. Ale je to na jejich obrané polovině, takže se budou muset snažit nějak prokombinovat směrem dopředu. 2978 diváků, není to úplně špatná návštěva, 4620 je maximum, které sem může přijít, ale to se nedalo asi úplně očekávat. Většinou tady bylo vyprodáno buď na derby s Hradcem Králové a nebo samozřejmě na Spartu nebo na Slávii, takže necelé 3000 diváků sledují tento poslední zápas druhého kola šance ligy, kterým se to druhé kolo uzavírá. Pardubice na balonu, ale zatlačení na své obrané polovině, takže teď budou muset zkusit zakombinovat směrem dopředu. No, Tanko se tam dostává k propadnutému balonu, no, to není možné. Přátelé, kdybyste to viděli, to není možné. Tanko trefil tyč u úplně odkryté brány. To je neuvěřitelně nevyužitá příležitost od Tanka. Tanko se tam dostal za Jablonskou obranu. Obrovská hrubka u hostujícího celku. Tanko v podstatě potřeboval jenom obstřelit golmana Mihalaka, ale trefil pravou tyč. To, co dnes pardubičtí neproměnili, to je trestuhodné. A zatím za to taky trestání jsou, protože v 77. minutě prohrávají poměrem 0-2, přestože už 4 góly dát mohli, ale tohle Tanko vůbec nezvládla a myslím si, že to bude velké téma. Nejen jeho zakončení, ale celého týmu. Byl z toho nakonec rohový kop, Mihalak tam tentokrát promáchl další rána, ale tam mířila už úplně mimo tři tyče, takže Mihalak mohl tentokrát zůstat v klidu, no a pardubičtí hráči se mohou jenom chytat za hlavu. Co všechno už dnes nedokázali proměnit a co všechno dnes už nedokázali dát. V 77. minutě prohrávají poměrem 0-2 a rozehrávat teď budou Jablonečtí od své branky. Míč si tam staví Tekijaškyho, kterému tu rozehru hostující golman Mihalak přenechal. Nakopnutý balon na polovinu hřiště v hlavičkovém souboji tam byl Bamenc úspěšný a dokázal ten míč vybojovat pro Samuela. Ještě sklepnutý balon, který se tam snažil zpracovat Šimek, ale bylo to hodně složité. Nakonec faul na Boledoviče znamená, že rozehrávat budou pardubičtí, ale jsou na své obrané polovině a potřebují něco nějakým způsobem vymyslet. Bamenc dává na Noslina. Noslin roztahuje na Trédla, tentokrát už přihrávka mezi těmito dvěma hráči vyšla. Další posunutý balon, který zamířil na Tanka. Botos se tam zapojil také do té rozehry. Znovu je to Trédl, přihrávka, která směřovala dozadu. Pardubice se postupně přibližují, Šimek tam teď žongluje s balonem, ale byl dobře dostoupený Žavem, takže musel nahrát až směrem dozadu na Bamence. A Bamenc dokonce zvolil přihrávku až na vyběhnutého golmana Šeráka, který byl daleko ze své branky, ale přeci jenom to, ten pohyb pardubických směrem dopředu samozřejmě vrátilo úplně zpátky. Samuel posouvá na Šimka, Šimek na polovině útočné půlky, na pravé straně trochu volna, dostoupil k němu Zorvan, ale ne úplně ideálně. Ještě se tam ten míč snažil zabodovat Samuel, ale ke zpracování toho balónu už se dostat nedokázal. Bamenc si teď musel vystoupit hodně dopředu a pomohl si nedovoleným zákrokem, což neušlo hlavnímu sudímu Bohatovi, který zastavil hru a v 79. minutě tak jablonečtí budou rozehrávat ze své obrané poloviny. Ale to je to, co jim vyhovuje. Vedou tady v Pardubicích 2-0 a nikam se hnát nemusí. Pardubice ty své šance prostě pálí. To je úplně neuvěřitelné, co dnes dokázali pardubičtí nedat. Proto na jejich kontě, co se týká střelených branek, svítí nula. Teď nejideální kombinace pardubických, ale Šerák to zvládnul a ten balon dokázal odkopnout. Botto si ho zpracovává na polovině hřiště a žene se směrem dopředu. Chtěl dát na průnikovku na Samuela, ale ten byl zdvojený. Tohle nemělo šanci na úspěch. A golman Mihalak si zpracovává ten balon u sebe. Bere ho do rukavic a nakonec bude volit v 80. minutě. Znovu další rozehru směrem od své branky a to na dálku. Nebude to žádná kombinace vzadu, což se taky tak děje, ale tentokrát se Mihalakovi ten odkop nepovedl a tak míč nepřešel ani půlící čáru a zastavili ho pardubičtí. Trédl napravo má trošičku volného prostoru. Trédl zkusil zacentrovat a myslím si, že to ještě stečoval Novák a nakonec sice Tanko se tam snažil cpát do toho zakončení, ale Mihalak bez problémů dokázal ten balón stáhnout ze vzduchu, zbalil ho do svých rukavic a dokázal si tuhle situaci pohlídat. Ten další odkop ze strany slovenského golmana v jabloneckých službách už je výrazně lepší. Hledal Java, našel Java. Od Java se míč odrazil k Zorvanovi. On si vybírá Čanturišviliho. Čanturišvili posílá míč na levou stranu, kam si nabíhal Rusek, ale k balonu se nedostal. A tak to jsou znovu pardubičtí. Od Botto se míč odráží dost nešťastně. Zpracovává ho Javo. Zorvan posouvá míč na levé straně, ale tam není nikdo. Tmavo zeleném dresu a tak si pro ten balón tam doběhne domácí brankář Šerák a zkusí rychlým způsobem rozehrát, což se taky podařilo, ale ta jablonecká defenziva, jejší mám tak přesně teď pod sebou, vypadá seskupeně, připraveně, nachystaně, takže pardubičtí to neměli a nebudou to mít asi vůbec jednoduché. Další nahrávka, zpracování dozadu, jablonečtí si to dávají teď mezi sebou, přestože se pardubičtí snaží je napadat. Ale jablonečtí to tím bez větších problémů zvládají. Teď tam na hřišti skončil Souček, který se ale za pomoci svého spoluhráče rychle zvedá a z místa přestupku se bude rozehrávat. No, pardubickým se ten čas hodně, hodně krátí. Jestliže na začátku druhého poločasu ještě se dalo čekat, že by s tím pardubičtí mohli něco udělat, tak teď už toho času moc nemají, protože začala 82. minuta a Pardubice, připomínám, stále prohrávají poměrem 0-2. Ichův vlastní gól a Jan Chramosta, který se prosadil v nastaveném čase. Nahrávka na Samuela. Samuel zpracovává ze vzduchu, už je před 16. Je tam ale dobře dostoupený jabloneckou obranou. Prostrčil tam ten míč, ale nepřesně. Jablonec dokázal znovu odkopnout. Byl to Čanturišvili, který poslal ten míč až na půlící čáru. Od ní to ale pardubičtí rychle vrátili. Jelínek tam centroval a nevypadalo to vůbec špatně, jenže si tam potom pardubičtí v tom boxu pomohli faulem, takže se píská nedovolený zákrok na straně pardubického celku, takže z toho bude jenom rozehra hostů, kteří nikam spěchat nemusí. Teď navíc bude ještě dvojité střídání. Antonín Růsek končí, místo něj nastoupí Polidar a ještě jedno střídání na straně Jablonce. Končí Čanturišvili a místo něj nastupuje Cedidla. Takže tuto dvojitou změnu v 82. minutě udělal trenér Luboš Kozel. Čerstvé síly na hřišti. Ne, tak ještě jinak to bude. Souček končí a místo něj jde Cedidla. Tam bylo něco chybně nahlášeno na té světelné tabuli, takže ještě se to opraví tady na hřišti. K Každopádně Cedidla nastupuje a Souček končí. Taková je ta druhá změna na straně Jablonce v 83. minutě, kdy golman Mihelak odkopává od své branky, že ten míč znovu na své polovině zpracovávají Pardubičtí. Pokus o přenesení hry jim ale vůbec nevychází, protože tam jako první byl Novák. Navíc se tam k tomu balonu dostal ještě Okeke, který to zatáhl po levé straně. A Pardubičtí už se snaží to dostat co nejrychleji směrem na útočnou polovinu, ale je to na úkor přesnosti. Teď souboj na středové čáře posouzený jako faul ze strany Jablonských na Samuela, který je teď právě u balónu na hranici 16. Přiťuknutí na Botose, no a přijde střela, no přijde, ale jenom do blokujících jablonských hráčů, byl to Sedláček, který se tam vložil do té rány. Javo přidržel ten balón, Jablonečtí přes Zorvana na Nováka kombinují na své polovině. Nemusí úplně nikam extra spěchat, teď jde hlavně o to neudělat chybu. Chybu teď udělal Tanko, protože se provinil faulem a tak můžou rozehrávat Jablonečtí. Zorvan toho využil a rychle zpracoval míč na Okekeho, ale Okekeho přihrávka byla hodně nepřesná. Jenže nepřesné to bylo i z druhé strany od Pardubic a tak Zorvan znovu kombinuje směrem dozadu s Čanturišvilim, který byl původně nahlášený jako hráč, který bude střídat, ale nestřídal. Jablonečtí teď nakopli ten balón, ale do svých rukavic ho bez problémů zbalil Šerák, protože vůbec nebyl pod tlakem, takže si mohl počkat, až k němu ten balón doskáče. Začala 85. minuta. Šance se nám od té doby, co tutovku spálil Tanko, tak nějak vytratili. Jablonec v podstatě žádnou výraznou příležitost ve druhé půli neměl, Pardubičtí ano, ale využít ji nedokázali. Nákop na Trédla, Trédl posunuje na Tanka, obléhání 16. Tanko, centrovaný balón, jenže tam se nejvýš vyšplhal Tekijašky, který odhlavičkoval ten balón, ale jenom k Samuelovi, který drží míč a bude se snažit něco vymyslet. Obšlapovačka jedna druhá. Nakonec centra Smejkal se tam snažil dostat nahoru, ale byl proti dvěma jabloneckým hráčům a teď tam došlo asi pravděpodobně k nějakému zranění hostujícího golmana Mihelaka, protože okamžitě tam bylo signalizováno a voláno ošetřování, ale myslím si, že Mihelak na tom nebude tak hrozně, protože už je v kleku. Hodně tam musí teď klidně Čanturišviliho, který hodně emotivně tam vystartoval, jeho spoluhráče ho museli držet. Byl tam v tom vzdušném souboji, ale už se uklidnil a s Tankem si plácli, takže všechno bude pokračovat v klidu i bez ošetřování Mihelaka, což je dobře, že slovenský golman bude moci pokračovat, protože předvedl opravdu výborné zákroky proti některým zakončením pardubických a stále drží nulu na svém kontě. Jablonec ukázal využít dvě šance a vede tady v Pardubicích v 86. minutě, která za malou chvíli skončí 2-0. No, teď to byl takový souboj, kdy Okeke tam v podstatě v leže se sápal po rukách směrem k míči. Byl to faul samozřejmě na jeho osobu a také Jablonečtí budou rozehrávat z půlící čáry. A Pardubickým se ten čas, jak jsem říkal, krátí a to takže hodně. Novák tam dává na Zorvana. Zorvan hlavičkou sklepl a Jablonečtí dostávají ten míč pod sebe. Ještě by to mohl zkusit Javo, no a teď Šerák si připisuje dobrý zákrok proti Javově střele, ta vůbec nebyla špatná. Takže registrujeme slušnou příležitost i Jablonce ve druhém poločasu. Tentokrát se ale zaskvěl golman Šerák, který ten míč dokázal zastavit. Samuel přenesl hru na druhou stranu, ty centry tam létají, ale nikdo tam v červeném dresu, kdo by mohl naskočit. Teď se tam tak trochu srazili Jablonečtí ve snaze zabránit tomu míči. Jeden z nich tam dostal do obličeje, ale od svého vlastního spoluhráče. Ale nic vážného to není a Pardubice budou rozehrávat rohový kop, protože poté, co si tam Jablonečtí tak neporozuměli, tak ten míč propadl za brankovou čáru. Javo se vyšplhal nejvýše na ten centr, který tam tradičně posílal pardubický Jelínek a dokázal odhlavičkovat mimo šestnáctku. Ještě to zkouší Šimek, který si přidržel ten balón, vzal to na sebe, ale střílel hodně vedle pravé tyče z jeho pohledu. Takže hostující Mihalak vůbec zasahovat tentokrát nemusel. A Pardubicím zbývají 2 minuty v té normální hrací době. Nějaké to nastavení asi tam ještě bude, ale nic dramatického se očekávat nedá. Trédl v hlavičkovém souboji na polovině hřiště uspěl a poslal ten míč směrem k 16, jenže s tím si Jablonečtí dokázali poradit. Moslin v souboji s Javem, míč zůstává na hřišti a sbírá ho tam Boledovič. Boledovič dává směrem dozadu na Jelínka, Jelínek na Boledoviče, ale Boledovič už se tam k míči nedostal. Žlutá karta, tentokrát to bylo za faul, ale bylo to mimo míč. Je to Javo, který dostává žlutou kartu za faul na Jelínka. Javo se tomu hodně diví, takže vidíme druhého potrestaného hříšníka v tomto zápasu. V prvním poločasu to byl Noslin, teď je to hostující Lamin Javo, který dostává žlutou kartu. Takže rozhodčí si ho ještě zapíše a v 89. minutě Pardubice budou rozehrávat standardku, jenže je to zhruba nějakých 7 metrů za policí čárou. Takže na přímou střelu rozhodně ne, ale na nějaký možná signál. Centr, který tam letí a propadá až k Mihalokovi. Ne, tohle Pardubickým nejde, na to musí zapracovat. Musí být boxu nebezpečnější, protože v podstatě z těch standardních situací si vůbec nedokázali nic vypracovat. Ty šance vznikly ze hry, které měli. Po hříchu byly 4, takže Pardubičtí, i kdyby jich využili jenom polovinu, tak hráli remízový stav, ale takhle v 89. minutě prohrávají 0-2. Hostující golman zvolil daleký odkop a byl tak daleký, že letěl až k Šerákovi a Šerák rychle rozehrává směrem dopředu. Samuel se dostává na balón, ale stahuje tu hru až na Noslina, který je za policí čárou. Ten si teď vybírá na kombinaci Šimka. Šimek posílá na levou stranu, kde je Boledovič, ale je dobře dostoupený s Orvanem, neměl tam prostor. Přesto dokázal odehrát na střed hřiště. Další centr, který tam letěl na Trédla, ale opět se do toho hlavičkového souboje Trédl nedostal. Čanturišvili pochválený svými spoluhráči za to, jak tu situaci vyřešil, a vyřešili velmi dobře. No a nám zbývá půl minuta z základní hrací doby z toho druhého poločasu a uvidíme, kolik se bude nastavovat a kolik času ještě Pardubičtí budou mít. Na body asi už mohou pomýšlet jenom těžko. Mihalak nerozehrává, už to bylo podruhé, co přenechal tu rozehrávku jednomu ze svých spoluhráčů. Je dost možné, že přeci jenom tam trošku nějaké pochroumání u slovenského golmana je. Přesto v zápasu pokračuje a my se teď dozvíme ten nastavený čas. 3 minuty, něco podobného jako, nebo úplně stejné jako v té první půli, když tam se řešili 2 góly. Ve druhém poločasu se neřešil ani jeden a Jablonec vede tady nad Pardubicemi 2-0 v první nastavené minutě druhého poločasu. Přihrávka na Samuela. Samuel chtěl centrovat, ale nakonec ten míč otřel o jednoho z jabloneckých hráčů. Míč skončil až před kotlem jabloneckých fanoušků, kterých tu je několik desítek, ale není jich moc. Ale přesto určitě jsou spokojeni s vývojem tohoto utkání, protože sledují cestu svého týmu k dalšímu vítězství. Centr, který ale přeletěl všechny hráče v červeném a nakonec z toho rohového kopu nic není a bude z toho jenom odkop od jablonecké branky, ne, tak nakonec z toho bude roh. Bylo to otření o jednoho z hostujících hráčů, takže Jelínek si velmi rychle přeběhl na druhou stranu, ne, tak to je Šimek, který bude rozehrávat tentokrát ten rohový kop. Posílá ho znovu do 16, ale nedokázal ho využít. A teď se k nám na závěr zápasu připojí také posluchači Radiožurnálu. Běží už druhá nastavená minuta druhého poločasu. Nastavovat by se celkově měli 3 a s Pardubickými šancemi to vůbec nevypadá dobře, protože stále prohrávají o 2 góly. Oba 2 dostali v prvním poločasu. Nejprve si dal vlastní Marek Icha a v nastavení první půle se prosadil Jan Chramosta. Pardubičtí měli ve druhém poločasu také jednu skvělou a velkou příležitost, jenže Tanko nepochopitelně už po druhé v dnešním zápasu selhal a proto Pardubice 0-2 prohrávají. Teď v samotném závěru zkusili centr do vymezeného území. Samuel tam zpracoval a balon dává na Šimka. Šimek obchází jabloneckou obranu, zkusil nacentrovat, ale nakonec toho bude jenom odkop. Jablonečtí srdnatě brání ty poslední náznaky šancí Pardubice na vítězskorigování tohoto zápasu. Slovenský golman Mihalak nechává znovu rozehru na Tekijaškyho. Absolvoval tam jablonecký golman jeden ze soubojů, po kterém se držel za nohu, takže odkopávání teď od své branky nechává na svých spoluhráčích. Javo otřel teď míč o Trédla, ideální situace pro jablonecké, kteří budou hazovat aut na polovině hřiště a za malou chvíli Asi už dojde k ukončení zápasu, protože nastavují se 3 minuty a už běží právě ta třetí nastavená minuta. Jablonečtí se drží svého plánu, to znamená dostávat ten míč co nejdál od své branky, což se teď taky děje. Javo tam zůstává ležet, v bolestivé grimase rozhodčí si ho ale nevšímá. A tak pardubičtí mohou pokračovat, teď přechází na útočnou polovinu, ale je to hodně pomalý přechod. Bamenc tam zpracovává míč na půlící čáře. Přetažený míč na Tanka, Tanko zpracovává a posouvá pod sebe na Šimka. Pomalu se stahují Pardubičtí k 16, jenže zatím k ohrožení branky to nevedlo. Tanko dostal nahrávku na pravou stranu a bude centrovat, nebude centrovat. Přihrává na Šimka. Šimek si vybírá na středu hřiště Jelínka. Je to jenom taková bezzubá kombinace ze strany pardubického celku. Teď tam přichází Rána, ale je to ze strany Pardubic málo a teď dokázali Jablonečtí odkopnout ten balon až ke golmanovi Šerákovi a ten je poslední, který se v tomto zápasu dotkl balónu. Zápas druhého kola šance ligy mezi Pardubicemi a Jabloncem končí. Pardubičtí zůstávají bez bodu, naopak Jablonec 100% v lize úspěšný. Tady v Pardubicích vítězí 2-0. Z Pardubic Otaku Twirt, Radiožurnál.
1: 21 hodin 52 minut, dál posloucháte nedělní Radiožurnál Sport. Ještě doplňme zbývající dva dnešní výsledky fotbalové šance ligy. Olomoucká Sigma remizovala s Mladou Boleslaví 2-2 a body se dělily taky v Dělíčku. Bohemians hráli s Hradcem Králové 0-0.

0: Posledních 150 metrů Kateřina Neumannová jde dopředu, nasazuje do finiše. Čepalovová nestačí. Kovalčiková také zůstává vzadu a Kateřina Neumannová si jede pro zlatou olympijskou medaili.
1: Byla úspěšnou běžkyní na lyžích. Už několik let je ale Kateřina Neumannová moderátorkou.
2: A proto můžete na Radiožurnálu Sport slyšet, jak se baví olympijská šampionka s další olympijskou vítězkou.
3: Co ty zlaté boty už si zaužila, které si koupila na cestě z olympiády, protože si nechtěla je kupovat před olympiádou, aby se znerouhala.
4: Jo, už jsem si je užila, bohužel teď už teda na ně není počasí, ale na léto mám taky poladěné boty. A teď jsem si koupila teda ještě zlatý podpatky, takže ke každému outfitu, kam jdu, mám zlatý boty.
1: Středeční klasika Kateřiny Neumannové.
2: Na síti s Andreou Sestýny Hlaváčkovou.
1: Nebo na place s Davidem Novotným.
2: Každou středu po 10. hodině nebo kdykoliv ze záznamu v podcastových aplikacích.
1: Poslouchej Sport.
2: Radiožurnál Sport.

0: Radiožurnál Sport.
1: Jediná sportovní stanice v Česku.
2: 22 hodin, dobrý večer. Teď Ondřej Látal a zprávy.
3: Maďarsko podle jeho premiéra čekají těžké dny kvůli odstavení jaderné elektrárny Paks. Je světový týden kojení a lékaři poukazují na zdravotní benefity mateřského mléka. Tenistka Vidmanová nestačila ve finále turnaje WTA na Rusku Ljutovovou. A zítra bude převážně slunečno, výjimečně bouřky, teploty až 39 stupňů.
0: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
3: Maďarská vláda bude rozhodovat o odstavení jaderné elektrárny Paks kvůli nízké hladině Dunaje. Voda z této řeky totiž slouží k jejímu chlazení. Podle předsedy vlády Petra Maďara čeká jeho zemi těžký příští týden. Na základě vládního opatření už začaly průmyslové podniky a velké firmy omezovat spotřebu elektřiny. Maďar taky vyzval obyvatele k tomu, aby od zítřka během večerních špiček šetřili elektřinu.
4: Je před námi 5 zásadních dnů. Elektrárna Paks nebude vyrábět elektřinu a zároveň očekáváme nejteplejší dny s teplotami okolo 40 stupňů. Celá elektrická síť, naše veřejné služby i my sami budeme vystaveni obrovské zátěži.
3: Je světový týden kojení. Podle lékařů má mateřské mléko pro dítě mnoho benefitů. Snižuje třeba riziko alergií, astmatu anebo obezity. Dál přínosy kojení vysvětluje předseda České neonatologické společnosti Jan Malý.
5: Kojení se přizpůsobuje potřebám dítěte v závislosti na jeho věku. Dodává dítěti spoustu obranných látek, které tomu novorozenci chybí. Jsou to různé imunoaktivní látky v mléku, které ho chrání proti infekcím.
3: Až 80% českých novorozenců je při propouštění z porodnice plně kojených, ukazují to data Ministerstva zdravotnictví. Následně ale ne všechny ženy u kojení zůstanou. Podle agentury UNICEF je do půl roku života plně kojených jen 15 až 20% dětí. Po silné páteční bouřce zůstane uzavřená část německého národního parku Saské Švýcarsko. Pohyb v oblasti kolem městečka Rátén je pořád životu nebezpečný, uvedl to zástupce národního parku.
6: Daniel Thoman z Národního parku Saské Švýcarsko řekl středoněmeckému rozhlasu, že v pondělí začnou odklízecí práce. Turisticky oblíbené městečko Rátn leží v části parku vzdálenější od českých hranic. V této oblasti dál hrozí podle správců pád stromů a proto jsou uzavřené i hlavní přístupové cesty, které hlídá policie. Páteční bouře poničila asi 25 hektarů lesa, ale taky nepřežil 38-letý výletník, na kterého spadl strom, a 3 lidé jsou vážně zranění. Bouře byla podle správců parku krátká, ale o to intenzivnější. Z Berlína Tomáš Havlín, Radiožurnál.
3: Ve fakultní nemocnici u svaté Anny v Brně udělali lékaři sken gotické sošky žarošické Madony pomocí počítačové tomografie. Zjistili, že téměř celá je vyrobená z jednoho kusu dřeva, obsahuje ale taky jiné materiály a část je poškozená červotočem. Vyšetření na CT farníci nechali udělat, protože zhruba 700 let stará socha na podobném průzkumu nebyla. Shrnuje opat a bývalý žarošický farář Marian Rudolf Kosík.
7: Cokoliv se zjistí, například to, že je socha celá z jednoho kusu dřeva, tak jsou poznatky, které jsme neměli podložený a které nám zase osvětlují takové drobnosti, které pro nás mají význam.
3: Sport. Tenistka Daria Vidmanová prohrála ve finále turnaje WTA s ruskou Ljutovovou 1-2 na sety. V americkém Memphisu přesto dosáhla na nejlepší výsledek kariéry. Fotbalisté Sigmy Olomouc ve druhém kole šanceligy remizovali s Mladou Boleslaví 2-2 a v novém ročníku nejvyšší soutěže dál čekají na výhru. Trenér Pavel Hapal si ale cenil zlepšeného herního výkonu a přístupu mužstva oproti prvnímu kolu v Jablonci.
8: Všichni chceme, i fanoušci naši chcou výsledky, chcou vidět ty 3 body na konci, ale hodně těch věcí vyměníme a přece jenom toho času moc nebylo. A mě spíš vadil trošku ten běžecký výkon v Jablonci. Tentokrát si myslím, že jsme byli dobře připraveni, když se vám potom nepodaří střelit branku. Z jediného breaku, kterou Boleslav vlastně měla, nás potrestala a šla do vedení. Jsme prakticky museli pořád dohánět.
3: V dalších utkáních pak Jablonec zvítězil nad Pardubicemi 2-0 a Bohemians remizovali s Hradcem Králové 0-0.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
9: Nebezpečí na D4 na Příbramsku a chodec na silnici 26 u Plzně. Na dálnici D4 z Příbramy do Prahy za sjezdem na Voznici je hlášená sražená zvěř. Kilometr 22,5. Na silnici 26 z Plzně do Domažlic stále pohybuje chodec. A teď v úseku mezi Stodem a Holíšovem. Na D35 se z Litomyšle do Hradce Králové večer narazil osobní auto do značení. Následky nehody čekejte na kilometru 166 u sjezdu na Vysoké Mýto. Vše je zaznačením v omezení na konci dálnice. Na silnici 13 z Karlových Varů do Chomutova narazilo auto do svodidel. Nehoda je mezi Ostrovem a Stráží poblíž odbočky k Hornímu Hradu. Na místě policie místo teď průjezdné, naopak neprůjezdná by měla být každou chvíli D3 u Českých Budějovic. Tunel mezi kilometry 135 až 136 obousměrně ruší tam omezení. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
0: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
3: Zítra bude jasno až polojasno, odpoledne se místy objeví přehánky nebo bouřky. Teploty zítra 31 až 36, na jihu Moravy i 39 stupňů, na horách většinou kolem 27. Tolik zprávy.
10: 22 hodin 6 minut neděle 2. srpna. Posloucháte večerní radiožurnál Sport, jak jste slyšeli teď na závěr zpráv, tak zítra se vrátí do Čech a na Moravu tedy především vedra, tak na sebe dávejte pozor. Pojďme ale k ledu. Zápasem proti Američanům vstoupí v pondělí hokejová 18 do Hlinka Grecky Cupu v Edmontonu. Svěřenci kouče Jaroslava Nedvěda se pak ve skupině B utkají taky s Německem a Finskem. Pondělní úterní duel začnou v 21 hodin našeho středoevropského času. Středeční souboj se Severany potom o 2 hodiny později. Právě Američané loni prestižní turnaj v Brně a Trenčíně vyhráli. Českým mladíkům tenkrát nevyšel, ale předloni v Edmontonu skončili druzí, stejně jako v roce 2023 v domácím prostředí.
0: Radiožurnál Sport
1: a Karel Janů.

0: Dnešní rozhovor Radiožurnálu Sport budeme věnovat fotbalu a taky tenisu. Mluvit totiž bude fotbalový trenér a bývalý hráč olomoucké Sigmy Josef Mucha, tatínek tenistky Karolíny Muchové. Josef Mucha aktuálně působí v Sigmě jako trenér kategorie do 19 let a právě mládež s ním probíral reportér Adam Kodet.
1: Mi dáte nějaká konkrétní jména kluků, hráčů, třeba i těch, kteří už byli v mládežnických reprezentacích, kteří opravdu před sebou mají nějakou, nebo vy vidíte, že by mohli mít nějakou světlou budoucnost, nebo třeba na které by se vyplatilo i pro fanoušky chodit už i na ten dorost?
2: Konkrétně nebudu, ale určitě 4-5 hráčů máme hodně na standardní. Věřím, že i v budoucnu se nestratí ve fotbale a je jenom na nás, jak s nimi budeme pracovat. Samozřejmě nejvíc je to na nich, jak oni budou pracovat, ale my jim chceme tady v Sigmě dát ten nejlepší servis, jaký můžou mít, a potom samozřejmě hodně bude záležet na nich, záleží samozřejmě na tom charakteru toho hráče. Někdy půl rok může být špatný, ale ten hráč je pořád v budoucnu se ještě může projevit i ti ostatní. Určitě 4-5 hráčů věřím, že je velmi kvalitních, a jestli to bude na ligu, to záleží především na nich.
1: Sigma Olomouc jako klub se hodně transformuje, noví majitelé, peníze, ambice. Jak je těžké pro ty kluky z té mládeže mít před sebou nějakou tu vidinu, že se jde do toho A týmu propracovat, protože asi to je teď mnohem těžší, než to bylo před několika lety.
2: To si myslím, že je pravda, že je to těžší se dostat do toho A týmu, ale musí prostě lepší, než ti současní hráči jsou v tom A týmu. A je několik cest, nemusí se to povíc hned, nemusí hned naskočit do prvního týmu, může přes hostování se dostat do toho první ligy, přes druhou ligu, musí kvalitně samozřejmě mít kvalitní tréninkový proces, což si myslím, že tady v Sigmě ti hráči mají. Někdo je v dobrý 19, někdo může prorazit do ligy v 21 a může se dostat do reprezentace prostě později. Musí dobře pracovat, být dobře nastavený, a je to o tom charakteru toho hráče, takže to myslím, že je jedna z cest.
1: Stále si povídáme s fotbalovým trenérem, bývalým fotbalistou Josefem Muchou. Zeptám se ještě na cizince obecně, nejenom třeba tady v Sigmě, protože taky máte pár k dispozici už v těch mládežnických kategoriích. Jak se díváte na tenhle trend, že kluby už do mládeže si pořizují, zejména tedy Afričany, a jak to může pomoci těm týmům nebo celkově ostatním spoluhráčům? Jaký je podle vás tenhle trend, protože vidíme to i v ostatních klubech?
2: Já bych řekl, opravdu moc nějak tomu nakloněný nejsem. Teď si myslím, že to bude v dorosti omezený počet cizinců mimo Evropskou unii, což si myslím, že je správně, ale je to bohužel trend, který ve fotbale je. Pokud jsou ti hráči lepší než čeští hráči, tak s tím se nedá nic dělat, a je to o ekonomické situaci, je taková doba. Sigma nikdy takovou cestou nešla, ale myslím si, že teďka se to prostě změnilo. Je tady spoustu cizinců a jsou to určitě dobří hráči a určitě je to i tahák pro diváky, takže se tomu nelze vyhnout, takže to tak je a žijeme s tím, jak to je. No.
1: Říkáte, že tomu moc nakloněný nejste, ale i když teda máte některé ty kluky z Afriky k dispozici, tak co oni tomu týmu už takhle v mládeži můžou dát, nebo co si z toho vzít, i když třeba se vám ta cesta úplně nelíbí, co si z toho vzít dobrého, jak to, aby to bylo prospěšné pro ten tým?
2: Musí to být v první řadě na standardní hráči. Takový dva jsem tu viděl v mládeži, kteří jsou opravdu jako na standardní, když se s nimi bude dobře pracovat, tak do velkého fotbalu můžou prorazit. Takže někteří jsou jiná mentalita, pokud jsou extrémně rychlí nebo mají nějakou jinou přednost, techniku nebo tak určitě je to pro tomu týmu i tím ostatním hráčům to můžou pomoci. Ale musí to být ti rozdíloví hráči, kteří budou vlastně rozhodovat o tom výsledku.
0: To říká fotbalový trenér Josef Mucha a rozhovor s ním bude pokračovat už za chvíli.

0: skupině Inexis ve 22 hodin 18 minut pokračuje na radiožurnálu Sport rozhovor s fotbalovým trenérem Josefem Muchou a teď uslyšíte o Sigmě Olomouc a jejím posunu mezi ambiciozní a movité kluby, ale taky o vyhlášené líhni fotbalových talentů a reprezentantů. Řeč bude i o jeho dceři, tenistce Karolíně Muchové, která měla v mládí k fotbalu taky velmi blízko. Tato témata probíral s Josefem Muchou reportér Adam Kodet.
1: Sigma vždycky patřila k týmům, které uměly vychovat hráče, ať už do ligy nebo i do reprezentací, do Evropy. V čem to podle vás bylo, že se to tady v Sigmě, v té mládeži hlavně, dělalo velmi dobře i v minulosti?
2: Tak Olomouc je takové spádové město tady z okolí, takže to je jedna z věcí a je to výběrem těch trenérů, kteří pozbírají z okolí ty hráči, kteří vyrostli na těch menších městech nebo na těch vesnicích. Teď už se to více centralizuje, teď už není už tolik plácků, na těch vesnicích není tolik dětí, kteří by sportovali, ale vždycky byla nějaká doba, takže z mého hlediska je to hodně o rodičích, co tomu dítěti obětuje a jak to nastaví.
1: V minulosti taky platilo, že když se tady vychoval nějaký dobrý hráč, tak řekněme v takýmto nejlepším věku se zase prodal někam. Mění se možná tohle teďka, že když nějaký takový hráč se vychová teď tady, že ten klub je nastavený teď tak, že ho zkrátka nebude chtít prodat nebo nebude muset.
2: Každý prodej, takže to v každém klubu takhle asi funguje, že cena je na standardní, ale myslím, že Olomouc nebude chtít prodávat hráče. Myslím si, že jim dá čas a i ať už formu nějakého hostování v druhých ligách a pokud věřím, že se můžou někteří ti nejlepší posunout i do ligy v Olomouci, ale samozřejmě je to hodně těžké se dostat tady. Pro ty hráče bude muset být hodně moc dobrý, aby se prosadil v Sigmě.
1: Stále u mikrofonu fotbalový trenér Josef Mucha, bývalý hráč Sigmy dlouholetý a samozřejmě i trenér v minulosti i teď. Jak se vám líbí celkově teďka Sigma, ta cesta vlastně, kterou od toho loňského nástupu nových majitelů se dal ten klub? Velké ambice, velké finance, možná třeba v dohledné době i myšlenky ty nejvyšší na titul, tak jak se vám líbí tahle transformace vlastně klubu?
2: Líbí se mi to, protože není Sigma spokojená s tím, že by byla někde na konci tabulky, prodávala hráče a takhle přežívala. Neříkám, že minulosti přežívala vždycky, ale teď je to prostě nastavené tak na nejvyšší cíle. To se mi líbí, že věřím, že může hrát hodně nahoru a myslím, že současně má výborné mužstvo. Je to tady pro fanoušky i pro celý vlastně tenhle region. Pěkné slyšet, když to mužstvo bude hrát nebo chce hrát nahoře a myslím, že na to i má, aby hrála o ty nejvyšší příčky a uvidíme si letos za rok, za dva bude chtít možná hrát o ty první místa. Samozřejmě těch majitelů je hodně, je tam možná 10 ambiciozních, nemůžou být všichni dobří, ale myslím, že Sigma bude patřit mezi ty, který věřím, že bude hrát hodně nahoře.
1: Je to hezká představa, nebo dokážete si představit vy jako dlouholetý tady bývalý hráč Sigmy, že prostě to logo toho klubu bude v té tabulce úplně nahoře?
2: Ano, já jsem rád, že to tak je, to je perfektní a myslím, že tady všichni v tom klubu si to i zaslouží a teď je to tak prostě nastavené a jsem rád za to, že to tak je. Věřím, že ještě začne chodit víc diváků a to je to, co vás na tom fotbale baví.
1: No možná teď s dovolením teda od fotbalu bych se přesunul trošku k tenisu. Jedno z vašich dětí, Filip, hraje fotbal, ale samozřejmě hodně se teď mluví i mluvilo v minulosti už o Karolíně Muchové, tenisce. Co jsem slyšel, tak ona i s tím fotbalovým míčem v mládí to hodně uměla, je to tak?
2: Jo, uměla, myslím, že umí pořád, že ten cít má pro ten tenisový, pro ten fotbalový míč, takže ona zvládne žonglovat a patičkou se přehodí, myslím si, že, jako, že má cít pro míč a míč nedělá problém ani fotbalový.
1: A nebo někdy ve hře, že jí dáte na fotbal, když byla malá?
2: Tak to dělala všechny sporty, tak potom si vybrala tenis, ale tenkrát vlastně před těma, když ona začínala, tak ten ženský fotbal nebyl tolik populární, jak je teď. Teď je to prostě úplně na jiný profesionální úrovni. Tenkrát to bylo vlastně v plenkách, takže to ani tak ve hře moc nebylo.
3: Říká Josef Mucha, fotbalový trenér, bývalý hráč a také tatínek tenistky Karolíny Muchové, o které si budeme povídat už za chvíli.
4: Poslouchej Sport.
5: Radiožurnál Sport.

0: Sam Fender dohrává v nedělním radiožurnálu Sport, je 22 hodin a 25 minut a ještě jednou se vracíme k povídání s fotbalovým trenérem a bývalým hráčem Olomouce Josefem Muchou. Uslyšíte hlavně o tenisu. Muchova dcera Karolína je dvojnásobnou grandslamovou finalistkou, aktuálně taky šestou hráčkou světa. Nedávné finále ve Wimbledonu i povahu české sportovkyně rozebíral s tatínkem úspěšné tenistky Josefem Muchou reportér Adam Kodet. A začali tím, jak celou tenisovou kariéru své dcery prožívá.
1: Samozřejmě na začátku si člověk dělá pro to dítě, řekl bych, jako mu dělá nějaký servíz a jestli jednou se dostane zúčastní Grand Slamu nebo nezúčastní, to prostě vyšlo pak samo sebou a nakonec to bylo tak, že se dostal na Grand Slam a teď už bych ho přál vyhrát, takže to tak prostě postupem času šlo nahoru a samozřejmě je to velká radost a moc si to takhle užíváme.
2: Ono během té kariéry si prošla některými těžkými momenty, několika zraněními, ale vždycky se z toho skvěle dostala, tak svědčí to i o tom, jak je silná nebo jaká je ona, nejenom tenisově, ale spíš jako člověk.
1: Určitě je to o charakteru a ona to v sobě si myslím, že má hodně a je pracovitá a tenis je úplně jiný nastavený než fotbal, tam jste sám na sám, všechno si zařizujete sám, řídíte si, přihlašujete se sám a to platí

0: vás udělala dojem, jak jste to prožíval přímo tam v té loži?
1: Tak je to krásné, je to jako i kultura toho, jsem měl to štěstí, že jsem byl i v Austrálii, jsme byli s manželkou, pohybovat se v tomhle prostředí, je to trošku jiné než fotbal, nechci říkat kulturnější, nebo prostě je to jiný sport, ale jdete se pojet na zápas, jdete se projít v tom areálu, takže mně se tohle moc líbí a moc jsem si to užil.
2: Stále u mikrofonu fotbalový trenér a také tatínek tenistky Karolíny Muchové Josef Mucha.
0: Jaký jste fanoušek, když jste takhle rád tenise Karolíny, protože vypadalo, že jste docela v klidu, mi přišlo z těch závěrů televizních.
1: Asi už jsem zkušený. Před pár lety jsem byl víc nervózní, ale i teď vás to pohltí ten zápas, takže to bylo o pár míčcích, se to pak na to díváte zpětně, tam řeknete, že stačí tam ten míček uhrát, pak si během toho zápasu říkáte, to je důležitý míč, tak chvilku je další, zase no, to je ještě důležitější, pak další, takže to je vlastně takhle, to běží ten zápas a pohltí vás to, samozřejmě fandíte a to bylo jako všechny zápasy, i těch šest předešlých byly vyrovnaný a je to prostě o síle toho hráče a myslím, že Kája v tomhle byla hodně silná, vynikající turnaj odehrála.
0: Věřil se po té otočce v tom druhém setu, že právě tím, že by to mohlo dopadnout, že by to mohl být ten moment, který to obrátí celé, nakonec to bohužel tedy pro Karolínu nedopadlo.
1: Jo, tak v tenise je to tak, že rozhoduješ poslední míč, i v historii spoustu zápasů, hráčka prošla v druhém, v třetím kole z matchballu a nakonec to třeba vyhrála ten turnaj, takže věřil jsem určitě, věřil jsem i v tom prvním setu, pořád věříte, tam říkám, to se může, v tenise se to zvrtne, během chvilky se ten zápas může úplně otočit, takže věřil jsem, ale jako bylo to pořád, myslím, že to byl krásný zápas.
0: Co jste říkal potom finále na tu řeč poslední Karolíny, která myslím nejdřív rozesmála celý svět, ale potom myslím, že byla hodně taková empatická.
1: Určitě, myslím, že to zvládla výborně. Perfektní to bylo, jo. Myslím, že to unesla všechno, ale ona je taková vlastně i ve všech ostatních zápasech, třeba uznali sílu ty soupeřky a jednou vyhrajete, jednou prohrajete, takže myslím, že se chová i velice slušně během toho zápasu a když já jsem takový odborník, možná tenisový, tak ale čtu články tenisových legend a to potěší, když oni takhle oni píšou.
0: Věříte ještě, že Karolína to může dokázat nejenom být finalistkou, ale být vítězkou Grand Slam?
1: Tak je to její sen a já bych to určitě moc přál.
2: Říká Josef Mucha, fotbalový trenér, bývalý hráč a také tatínek úspěšné tenistky Karolíny Muchové. Z Olomouce Adam Kudet, Radiožurnál.
3: Sledujte Radiožurnál Sport i na sociálních sítích.
4: Jsme na Instagramu, Facebooku, síti X nebo YouTube.
3: Najdete tam historky z našich pořadů, aktuální zprávy nebo příběhy našich reportérů.
4: Radiožurnál Sport je i na sociálních sítích.
3: Poslouchej Sport.
4: Radiožurnál Sport.
5: 22 hodin 30 minut. Monika Chmilová a zprávy.
6: Při srážce vrtulníků, které západně od Athén hasily lesní požáry, zemřeli dva lidé. Agentura AP s odvoláním na řecké úřady uvedla, že šlo o Řeka a Dána. Posádku druhého vrtulníku tvořili Řek a Brit, ti přežili. V Řecku bojuje s požáry v okolí Korinského zálivu několik stovek hasičů, včetně skupiny Čechů. Ti ale na místě nemají vrtulník, jen vozidla. Starosta Moskvy Sergej Sobjanin označil sobotní útok na tamní restauraci za teroristický čin, informovala o tom agentura AP. Sobjanin zároveň vyjádřil soustrast rodinám obětí. Podle ruských státních médií výbuch v luxusní italské restauraci zabil tři lidi, včetně ženy, která bombu na místo přinesla. Na českých silnicích v sobotu zemřelo 5 lidí a 9 se těžce zranilo. Vyplývá to z policejních statistik. Tragicky skončila mimo jiné nehoda v újezdě nad Lesy v Praze, kde se srazila dodávka s motorkářem. Dosud nejtragičtějším dnem v roce byl 27. červenec, kdy na silnicích zahynulo 6 lidí. Od začátku roku pak policie eviduje 227 obětí. A nová výstava Národní knihovny představí osud 700 ztracených knih, které za druhé světové války ukradli nacisté. Expozice s názvem Ze stínů ke světlu ukazuje vybrané vzácné hebrejské tisky, ale taky dokumenty a fotografie. Výstava začne v pražském Klementinu v úterý a potrvá až do října.
4: Sport.
6: Fotbalisté Jablonce zvítězili ve druhém kole šance ligy na hřišti Pardubice 2-0. V dalších utkáních pak Olomouc remizovala s Mladou Boleslaví 2-2 a zápas Bohemians proti Hradci Králové skončil bez branek. A golfistka Sára Kousková na British Open vylepšila české maximum na turnaji nejvyšší kategorie Major. V závěrečném čtvrtém kole předvedla nejlepší výkon a skončila 12. Vyhrála Japonka Shiho Kuwakiová.
4: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
7: Omezení na D3 u Českých Budějovic a další na dálnici.

0: D1 u sjezdů na Kroměříž. Dálnice D3 u Českých Budějovic byla zhruba 10 minut neprůjezdná. V obou směrech tunel Pohůrka mezi kilometry 135 až 136 měnili, stavěli tam omezení. Nově se jezdí obousměrně jen tubusem na Benešov a Prahu. S tím souvisí uzavírka sjezdu z exitu 136 směr jízdy Rakousko. Objíždí se otočením na dalším exitu, ten je číslo 141. Na D1 z Ostravy do Brna za sjezdy na Kroměříž stojí osobní auto. Kilometr 256 na krajnici, dobře označené Šipkou a Kužely. A na D35 z Litomyšle do Hradce Králové se stále objíždí následky večerní nehody. Kilometr 166 u sjezdu na Vysoké Mýto. Vše je zaznačením v omezení na konci dálnice. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
2: Zítra čekáme jasno až polojasno, odpoledne ojedinělé přehánky nebo i bouřky. Nejvyšší teploty 31 až 36 stupňů, na jihu Moravy i 39. Na horách většinou kolem 27 stupňů Celsia. Tolik zprávy.
1: Poslouchej Sport.
3: Radiožurnál Sport.

0: Irští YouTube dohrávají ve 22 hodin a 38 minut. Posloucháte nedělní radiožurnál Sport. Je tu aktuální čas a taky aktuální sportovní přehled. S ním se mnou ve studiu František Kuna. Hezký večer.
1: Dobrý večer. Fotbalisté Hradce Králové nenavázali na výhru nad Pardubicemi. Ve druhém kole šance ligy remizovali v Praze s Bohemians 0-0. K zisku bodu přispěl Východočechům i brankář Adam Zadražil, který ve čtvrtém soutěžním utkání ročníku udržel druhou nulu a byl rád, že ho nepřekonal Václav Pilař, jeho bývalý spoluhráč a teď křídelník Bohemians.
2: Vašek je můj kamarád, takže to bylo taky zajímavý střetnutí. Mám ho, vím, co má rád, jak zakončuje, takže je dobře, že ho kluci do ničeho úplně nepustili, ačkoliv si myslím, že bude hrát dobrý zápas. A jemu jako přeju jenom to nejlepší.
1: Další utkání čeká Hradec Králové už ve čtvrtek. Na úvod třetího předkola Evropské ligy nastoupí doma proti Bešiktaši Istanbul.
0: Bod získali taky fotbalisti Mladé Boleslavy, když na hřišti Olomouce remizovali 2-2. V zápase sice dvakrát vedli, ale Sigma dokázala pokaždé srovnat. V 10. minutě otevřel skóre po úniku Solomon John a v 81. minutě z otočky zvýšil na 2-1 Martin Schubert. Z utkání úroveň utkání plného ofenzivních akcí si pochvaloval i brankář středo Čechů Jiří Floder.
3: Jak pro golmany, tak i pro diváky je to určitě zajímavější než 90 minut, že se nic neděje. I víc je golman jako vstažený do toho zápasu, do toho průběhu té hry. Mě osobně se chytá takhle, když té práce je víc, líp určitě. Ty zápasy, které tam ty práce moc není, tak jsou daleko těžší na koncentraci, protože kdykoliv může přijít nějaká ta jedna šance a tam vždycky se může ten chleba lámat.
0: V posledním utkání druhého kola zvítězili fotbalisté Jablonce na hřišti Pardubic 2-0. Nejprve se v 19. minutě trefil do vlastní branky Marek Icha a na konci prvního poločasu pak ještě skoroval jablonecký útočník Jan Chramosta.
1: 19-letý fotbalista Daniel Barát přestoupil ze Slovácka do Olomouce. Sigma dnes na webu uvedla, že s mládežnickým reprezentantem podepsala víceletou smlouvu. Barát je odchovancem Slovácka, za které odehrál 19 prvoligových zápasů. Na kontě má taky 7 reprezentačních startů, 2 za výběr do 18 let a 5 za tým do 20 let.
0: Tenistka Daria Vidmanová v Memphisu premiérový titul na okruhu WTA nezískala. S 16-letou Rusko-Ljutovovou dobře začala, ale nakonec v finále prohrála 6-1, 1-6 a 3-6.
1: Novým hlavním trenérem hokejového Litvínova je Robert Reichl. Bývalý útočník a olympijský vítěz z Nagana už v závěru minulé sezony šéfoval realizačnímu týmu. O jeho nové roli informovali Severočeši na webu. Asistenty mu budou dělat také bývalý hokejista Litvínova, mimo jiné Jakub Petružálek a Slovák Ivan Švarný.
0: Čeští hokejisté do 18 let porazili v generálce na Hlinka Grecky Cup domácí Kanadu 6-0. V Edmontonu drželi čisté konto oba brankáři, Jaroslav Martínek i Krištof Štěpánek. Prestižní turnaj zahají svěřenci Jaroslava Nedvěda v pondělí večer zápasem proti Američanům. V loni v Brně čeští mladíci skončili pátí, předtím brali dvakrát stříbro.
1: A golfistka Sára Kousková vylepšila konečným 12. místem české maximum na turnajích kategorie Major. V závěrečném čtvrtém kole British Open předvedla nejlepší výkon dne. Vítězství vybojovala Japonka Shihoku Vakijová.
0: Tolik sportovní přehled, připravil ho František Kuna. Naslyšenou.
1: Naslyšenou.

0: Někdy si musíte jako reportér témata vymýšlet a dojet za nimi, někdy vám spadnou tak říkajíc pod nos, tak jako našemu ostravskému kolegovi Davidu Procházkovi. Ten měl minulou sobotu doma celodenní výpadek internetu a tak se šel odpoledne podívat na ligový zápas Baníku Ostrava do místní hospody. No a v poločase se vracel domů pro diktafon, protože narazil na velmi zajímavou partičku bývalých fotbalistů VTJ Slaný z počátku 90. let a z jejich veselého pravidelného setkávání, tentokrát z víkendové akce v Ostravě Lhotce, vám teď nabízíme reportáž. Prečo si mi řekla, prečo sa
1: Hostitel akce v Ostravě Lhotce David Blokeš, který pozval své bývalé spoluhráče po 35 letech z VTJ Slaný. Jak jste hrdý na to, že jim ukážete, odkud jste?
2: Moc. Opravdu hodně. Jsem rád, že tady jsou, že dorazili. Je to tak na půl. Půl Slováci, půl Češi. A je to bezprostřední, tak jak to má být.
1: Ukázal jste jim, kde bydlíte, kde jsou ubytovaní?
2: Ano, jsou tady na penzionu Lhotka, ubytování, všechno v naprostém pořádku. A dneska vlastně se bavíme tady pod věží v Lhotce. Super hospoda.
1: Prý už to máte po 13. po 12. takovou nějakou číslovku jsem slyšel.
2: Ano, je to tak.
1: Koho to napadlo? Kdo vás dal první dohromady?
2: Je to kluk vlastně, který ze Slovenska, který hraje na tu kytaru a je takový dobrodruh v tom, že se začal v tom vrtat po nějaké době a dal to dohromady. Že začal psát, sehnal si telefonní čísla, začal to obvolávat a až se mu to podařilo. Po aspoň těch 10-12 lidí, ale jsem rád za to, že aspoň těch 12 je, protože na vojně nás bylo třeba 20-25. Jo, a střídalo se to vlastně čtvrtletně, protože tak ty cykly byly. Tak, ale naprosto spokojenost, tak jak to má být.
1: Vy jste před vojnou hrál za Baník Ostrava, jak se pak ta kariéra vyvíjela dál?
2: Já jsem potom přišel po vojně vlastně a hrál jsem ve Frýdku místku, potom jsem byl, bylo to o hostování, nebylo to takové, že bych mohl být v Ačku, ale odehrál jsem nějaké sezóny v druhé lize, ve třetí lize, až jsem se zranil a do toho zranění jsem hrál do 28 let. Vlastně.
1: Tak to říká hostitel akce v Ostravě Lhotce David Blokeš, jdeme zpívat. Richard Michel z Považské Bystrice, který také působil v 90. letech ve VTJ Slaný na vojně a který vlastně stojí za tím, že spunktoval to setkávání pravidelné před zhruba 13 lety. Je to tak?
3: Je to tak.
1: Ta parta, jak slyšíme tady, vy jste zároveň skvělý kytarista a zpěvák, zpíváte perfektní hity, výborně hrajete na kytaru. Teď jste v Ostravě Lhotce u Davida Blokeše, tak střídá se Slaný, různé destinace v bývalém Československu. Ta parta drží stále při sobě?
3: Ano, drží. Je to krásné. Já nevím, no tak jsme to dali v roku 2014 dohromady, tak jsem obvolal kopu lidí, tak jsem to dal já zo Slovenska dohromady, aby jsme se celé Československo zišli, hej? Tak to vzniklo.
1: A jaká byla potom ta fotbalová kariéra po vojně vaše?
3: Moja kariéra byla taká, že jsem skoro podpísal Slávii, lebo mal jsem šancu jít do Slávie, ale podpísal jsem do Považskej Bystrice a podpísal jsem, hral jsem prvú národnú ligu.
1: Radek Duda, Skladna?
4: Skladna, ano.
1: Tady v Ostravě Lhotce na setkání 35 let od vojny VTJ Slaný, to je důležité dodat.
4: Já myslím, že na tom prvním setkání jsem vojně já nebyl, ale na tom druhém určitě jsem byl. Pak už jsem toho moc nevynechal a jsou to prostě zábavy, je to sranda, je to setkání bývalých kamarádů i současných samozřejmě. Bavíme se u toho a užíváme si to, no, vzpomínáme.
1: Hrali jste v těch 90. letech divizi na vojně, váš trenér Pepa Knespl, který se dožil více než 100 let, 103 let.
4: Byl to takový unikát v republice, byl i vlastně v televizi, že byl s ním nějaký dokument, když měl těch 100 let, takže nás začal trénovat, když mu bylo 70 let, běhal s náma po hřišti, přihrával nám, kopal do nás, do míče, do všeho, takže jako bylo to jako velmi jako úsměvný, ale respektovali jsme ho, protože to byl vlastně bývalý voják z povolání, takže on byl trošku ostřejší, on se s nikým nemazlil, takže jsme museli respektovat a tak to bylo.
1: Jak vám ty dva roky vojny fotbalově pomohly v tom dalším životě fotbalovém?
4: Co se tady setkáváme ty kluci, tak je to rozmezí těch 4 let, že se všichni poznáme. Dalo mi to jako hrozně moc, dalo mi to kamarády, s kterými se vídám přes 30 let a fotbalově právě mi to dalo určitě do života nebo do budoucna do toho sportovního života mi to dalo hodně, protože tam hráli velmi kvalitní hráči, kteří se prosadili v lize a hráli v Evropě.
1: Máte tady na tom setkání dost Slováků, tak odkud odevšad jsou vaši bývalí spoluhráči z celé republiky?
4: No, dalo by se říct, že to bylo od Aše až po Bardějov, hlavně Bardějov, rodák, že ho známý fotbalista chytal, byl to brankář, jeho syn teď momentálně chytal někde v anglickou ligu, chytal ve Fulhamu, druhý ho teď zkoušelo Kladno, Moraváci, Bruntál, to asi jste poznal tady kamaráda, který tady odpočívá, ta Ostrava, teď jsme v Ostravě momentálně, kde se nám líbí a na té druhé straně to bylo všechno Český Budějovice, já nevím, Příbram, Sokolov, Kladno, Plzeň, prostě celá republika. No.
1: Kde to bude příště?
4: Plánujeme, nevíme a vypadá to, že se možná dohodneme na nějakou Moravu, do nějakého sklípku, tam jsme ještě nebyli.
1: Tak to říká Radek Duda z VT Slaný po 35 letech. Děkuju za rozhovor.
4: Já taky děkuju a těšilo mě.
1: Ostravy Lhotky David Procházka, Radiožurnál.
5: Poslouchej Sport.
6: Radiožurnál Sport.

0: Na rovinu s Tomášem Pancířem.
1: Jak sehnat pro sport víc peněz? Jak vychovávat úspěšné reprezentanty? A jak to funguje ve sportovním zákulisí?
0: Nejen na to se ptá moderátor Tomáš Pancíř v pořadu Na rovinu.
2: Ukazuje to sílu, nebo naopak malou sílu české sportovní diplomacie, nebo třeba to, že Ester Ledecká zkrátka není taková světová celebrita, aby kvůli ní se přistoupilo k takové změně?
3: Doufáte, že ten postup na šampionát tu kauzu překryje, anebo naopak doufáte, že ji nepřekryje?
4: To znamená, že jste neměl nikdy pocit, že Dukla třeba není tak chtěná v nejvyšší soutěži, nebo že Baník je víc chtěný než Dukla?
1: Na otázky Tomáše Pancíře odpovídají politici, sportovní funkcionáři i sami sportovci.
5: Tak jak jste říkal, je to 9 milionů jsou odměny, 1,5 milionů jsou náklady.
6: Asi by byl jinačí přístup, kdyby šlo o sportovce, který je z Ameriky, než z malé země, jako je Česko.
7: Já se ptám, proč nenechal tu situaci dohrát a pak se nepodíval na VAR, což běžně dělají u každé ruky, u každé penalty, kterou pískli proti nám ve všech ligových kolech.
1: Pořad Na rovinu s Tomášem Pancířem pro vás máme každé pondělí po 13. hodině.
0: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport. Thank you.

0: Poslouchej Sport.
1: Radiožurnál Sport.
2: Je 23 hodin. Teď Monika Chmilová a zprávy.
3: Za migrační krizi v Soutě můžou podle marocké vlády pašeráci a dezinformace na sociálních sítích. K nejstarším občanským průkazům dnes končí platnost. Fotbalisté Jablonce vyhráli i ve druhém kole a mají plný počet bodů, stejně jako Slavia a Teplice. A zítra bude převážně slunečno a taky horko, výjimečně s bouřkami. Teploty až 39 stupňů.
0: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
3: Marocká vláda obvinila z migrační krize ve španělském městě Ceuta pašeráky a dezinformace na sociálních sítích. Informují o tom španělská média, podle kterých jde vůbec o první oficiální vyjádření Rabátu ke čtvrtečním událostem. Během nich z Maroka do sousední Ceuty za jediný den proniklo na 50 tisíc migrantů. Už v pátek přitom španělské úřady hlásily, že téměř všichni migranti se vrátili zpátky. Marocké ministerstvo vnitra tvrdí, že španělská čísla jsou pravdivá. Do Ceuty se podle něj dostalo asi o 10 tisíc migrantů méně. Dnes končí platnost nejstarších občanských průkazů vydaných do konce června roku 2000. Jde o knížkové doklady nebo zalaminované kartičky. Podle ministerstva vnitra je stále může mít zhruba 4700 lidí. Od zítřka už je jejich držitelé nebudou moct používat jako doklad totožnosti. Vyměnit je ale mohou i po skončení platnosti, jak říká mluvčí resortu Adam Rezler.
4: Neplatný doklad může seniorům zbytečně zkomplikovat každodenní život. Platný občanský průkaz je potřeba v řadě běžných situací, například na úřadech, u lékaře, v bance nebo na poště.
3: Na pražských Vinohradech dnes zasahovali policisté. V bytě v ulici Čáslavská se zabarikádoval psychicky nemocný muž a odmítal ho opustit. Zásahové jednotce asistovali i hasiči. Muž nakonec po naléhání policejního vyjednavače dveře otevřel. Policisté ho následně předali do péče záchranářů, kteří ho převezli do nemocnice na vyšetření. Nikomu se nic nestalo. Městské divadlo Kladno má novou letní scénu. Magistrát za ní zaplatil 27,5 milionu korun. Do hlediště se vejde 136 diváků. Poprvé tam herci vystoupí v září, říká kladenská mluvčí Kateřina Přibylová.
5: Prostor nebude sloužit pouze souboru městského divadla Kladno, ale také dětskému divadlu Lampion, hostujícím umělcům a dalším pořadatelům. Součástí vybavení bude rovněž mobilní velkoplošné plátno. Programovou skladbu tak v budoucnosti doplní i koncerty, přednášky nebo promítání letního kina.
3: Díla populárního provokativního britského umělce Banksyho představuje nová kniha, jejíž česká verze se v těchto dnech objevila v knihkupectvích. Publikaci s názvem Banksy, nekonvenční průvodce, vydalo nakladatelství Grada. Nabízí fotografie pouličních maleb, které kombinují humor umělce se záhadnou identitou s vážným poselstvím. Jeho street artové umění se objevuje ve městech od Londýna až po Gazu nebo Ukrajinu.
0: Sport.
3: Fotbalová šance liga má po druhém kole tři týmy, které nestratily ani bod. Ke Slavii a Teplicím se přidal Jablonec po výhře 2-0 v Pardubicích. Bohemians Praha remizovali s Hradcem Králové 0-0 a Olomouc s Mladou Boleslaví 2-2. A tenistka Darja Vidibanová v Memphisu premiérový titul na okruhu WTA nezískala. S 16-letou ruskou Ljutovovou prohrála 1-2 na sety.
6: I přes vyhraný první set ztratila česká tenistka utkání po více než dvou hodinách. Pro 23-letou Vidmanovou to bylo první finále na okruhu WTA v kariéře. Cestou do posledního utkání turnaje porazila třeba i Američanku Sloane Stephensovou. Ve finále 7x ztratila podání a v závěru zvládla ještě odvrátit 3 matchboly. Rozhodující set vyhrála soupeřka 6-3. Vidmanová se narodila v Moskvě. V 5 letech se přestěhovala s rodiči do Česka, které reprezentuje už 10 let. František Kuna, Radiožurnál.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
7: Nehoda na dálnici D4 u Dobříše, další na silnici 13 na Karlovarsku. Na dálnici D4 s Příbrami do Prahy srazilo osobní auto Lesní zvěř. Nehoda je za prvním sjezdem na Dobříš na kilometru 30,5 na výjezdu s omezení se zúženými pruhy. Kolona se v místě teď netvoří. Na dálnici D35 z Litomyšle do Hradce Králové se už několik hodin objíždí následky večerní nehody. na kilometru 166 u sjezdu na Vysoké Mýto. Za značením v omezení na konci dálnice stojí osobní auto a jsou tam taky hasiči. Místem projedete plynule. Na silnici 13 z Karlových Varů do Chomutova před více než hodinou narazilo osobní auto do svodidel. Nehoda je mezi Ostrovem a Stráží nad Ohří poblíž odbočky k Hornímu Hradu. Šetří policie a místo je teď s opatrností průjezdné. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
0: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
3: Zítra čekáme jasno až polojasno, odpoledne se ojediněle objeví přehánky nebo i bouřky. Nejvyšší teploty 31 až 36 stupňů, na jihu Moravy i 39. Tolik zprávy.
1: Repríza pořadu Kilometry Jiřího Ješka.
8: Krásné páteční dopoledne všem posluchačům Radiožurnálu Sport i Kilometrů Jiřího Ješka. Od mikrofonu přeje Karel Janů a snad po víc než měsíci tady na Vinohradské 12 ve studiu vítám Jiřího Ješka. Jirko, moc děkujeme, že jsi se nám vrátil, jsme za to strašně rádi, vítej.
9: No to já děkuju, že jste mě přijali zpátky, já jsem se fakt strašně těšil.
8: My jsme se těšili na tebe, je to na tobě vidět, že jsi pořád živý, pořád v dobré náladě, tak jsme za to moc rádi a jak už jsme naznačovali, tak zážitky se skutečně jen hemžíš. Protože nepletu se, že jsi odjížděl do Španělska a pořád ještě byl vlastně červen.
9: Ano, já jsem odjížděl vlastně už skoro týden před začátkem Tour de France, někdy v úterý, a v podstatě jsem se vracel v pondělí večer po etapě na Champs-Élysées a hned v úterý ráno jsem naskočil do tradiční charitativní akce Cyclohandy Marathon, takže teď objíždím a ještě jsem vlastně pořád v závodě s naším osmičleným týmem Škoda Vila v Cycling, jedeme a pořád závodíme na trati 2222 kilometrů okolo České republiky. Jedeme letos pro zraněného Štěpána, který měl těžký úraz na motorce a trošku se jako vrací do života, takže mu chceme pomoct zpátky ke sportu. A vedeme si dobře, já mám pocit, že vedeme.
8: No to mě vůbec nepřekvapuje, nevím proč.
9: Ale je to náročný. Je to náročný po té Tour de France. Vyšly na mě ještě navíc dost nočních etap, nočních přejezdů, ale ta Česká republika je tak nádherná. A mě na tomhle závodě strašně baví. Za prvé ta parta, kterou máme. Fakt zdravím moje kamarády, jestli mě slyší, bojujte, za chvilku se připojím zase zpátky hned, jak se vrátím z Českého rozhlasu a pojedu poslední etapu do finiše, takže doufám, že ten náš tým přivezu na tom prvním místě, ale je na tom krásný i to, jak člověk pozná nádherný kouty České republiky a měl jsem možnost jet cyklostezku Bečva, která je zase o něco třeba líp propracovaná, než si ji pamatuju před 10 roky. A měl jsem včera možnost zase najít nějaký nový úseky na Královéhradecku, no prostě je krásný.
8: A v těchhle příšerných letních, řekněme, dnech, horkých dnech, tak přeci jenom není to zase tak špatné, ne, jet za tmy.
9: No právě, ty jsi, taky jsem viděl na Strávě, že ty jsi taky vyrazil na trénink s lampičkou, protože prostě je to příjemnější a mě to vůbec nevadí. Až teda na ty srnky a na ty zajíce, tím, že jako je to závod, nebo takhle, říkáme, že to není závod, ale samozřejmě každý ten tým chce přijet první, takže člověk jede rychle a těch srnek jsem na té trase potkal jako spoustu, takže i zdravím zvířátka, je to hezký, že máme plnou Českou republiku i té zvěře, takže je to fajn, ale včera jsem jel v poledne asi 100 kilometrů a bylo toho teda fakt dost, no.
8: Jirko, ty jsi se vrátil a rovnou si zase nasedl na kolo, teď já to vezmu tak trošku oklikou, vy jste se snažili, jestli jsem to správně viděl, dostat se na kolo vlastně skoro každý den, když jste na Tour de France taky byli, tak je něco, co bys takhle dokázal dohromady říct, že vystihuje třeba, nevím, francouzské silnice, nebo vím, že jste vlastně procestovali jako půlku Francie, tak nevím, jestli je tam něco společného, ale jaké to je pořád konat takovéhle, nebo jsou účastnice takovýchhle výjížděk vlastně po celé Francii?
9: No já jenom krátce jako připomenu, jakou jsem tam měl funkci. My máme vlastně jako jeden z partnerů Tour de France, máme možnost každý den pozvat na Tour de France 15 hostů z celého světa. Jsou to výherci soutěží. Měli jsme třeba lidi lidi, kteří si koupili auto na Novém Zélandě, zapsali se do nějaké soutěže a najednou vyhráli jako manželský pár cestu na Tour de France, takže fakt na ten jeden den z Nového Zélandu přiletěli. A my se jim snažíme udělat jako plný den zážitků, takže už od 6 od rána se jede právě na tu výšku, což je super, protože vždycky večer jeden z nás musí najít okruh aspoň na tu hodinovou, na tu hodinovou ranní výšku. Takže vždycky ráno vyrazíme na kolo, pak mají snídani a pak už jedem na etapu, ukážem jim všechno od startovní vesničky přes to, jak se závodníci připravují u těch autobusů, může se s někým třeba vyfotit, pokud si ty mý klienti vyžádali třeba někoho konkrétního, tak jsem poprosil u autobusu, zda by nemohl se běhnout na chviličku, udělat fotečku a potom s nimi jedeme vlastně v těch autech, mají možnost chvíli letět vrtulníkem, no a pak v cíli čekají v tom VIP prostoru na toho, kdo tu etapu vyhraje, no a zpátky na hotel, kde máme hezkou večeři, kde shrneme ten jejich zážitek a letí domů a přiletí nám zase noví klienti a každý den takhle prostě těch 15 lidí. Takže to, že jsme každý den museli najít tu cestu aspoň na tu hodinovou výšku, tak mě to třeba ráno vždycky ukázalo, jak ten kraj v té Francii, jak je ta Francie obrovská a jak každý ten kraj je úplně jiný. Líbily se mi místa mezi Bordeaux a centrálním masívem, kde teď už nevím, jak se to jmenuje, ale byla tam taková příjemná řeka v takovém údolí, spousta zámečků. Trošku mi to připomínalo zámky na Loáře, ale ohromně takový intimnější, ne tolik turistický. Pak samozřejmě hory, jak Vogézy, tak potom Alpy. Pyreneje na mě strašně zapůsobily. Já jsem nikdy nebyl v té nižší části Pyrenejí směrem jako ke Středozemnímu moři. V té oblasti, kde je lyžařské centrum La Molina. Tam jsem řekl, že se musím vrátit. Fakt jako nádherný. Trošku mi to připomínalo třeba kopce v Utahu v Americe. Takové ty dlouhá stoupání, široké poměrně cesty a zalesněné kopce. Fakt krásný. Takže mám jako tisíce zážitků z různých míst. Centrální masív na mě zapůsobil. Jako těžký kopce, ono to vždycky se říká, že tyhle ty etapy jsou nejtěžší pro závodníky, protože ten asfalt tam není nikdy úplně jako ideální a je to fakt nahoru dolů úzký cestičky, takže věřím, že je pravda, když závodníci na celkové pořadí se právě těchto etap v centrálním masivu bojí.
8: Často ten centrální masiv poslední dobou vychází na den Bastily, Christian Prudhomme to hodně často takhle dává na tenhle největší vlastně svátek ve francouzském kalendáři. Pyreneje jsou nádherné, jenom jsou trošku z ruky z České republiky, jinak by se tam člověk velmi rád dostával častěji. No a když to vezmeme teda Tour de France úplně od začátku, začínalo se v Katalánsku, tak ty první tři dny Barcelona bezprostřední okolí, jak to na tebe zapůsobilo?
9: No nádherné představení týmu ve čtvrtek před tím sobotním startem, nádherné představení v Barceloně přímo pod tou slavnou katedrálou Sagrada Familia. Asi lepší kulisu, pokud se tady startuje v Barceloně, se si organizátoři nemohli přát. Potkal jsem se s mým dětským idolem Miguelem Indurainem, takže jako zážitek jako blázen hned první den.
8: Pětinásobný vítěz Tour.
9: Ano, a jako obrovská osobnost pro mě, který vlastně v té době začínal s cyklistikou, tak pro mě to byl takový ten první velký vzor cyklistiky, takže se tak jako zase uzavřel jeden okruh pro mě. Zase po roce jsem viděl Marka Cavendishe, který vypadal velmi dobře, uvolněný, fakt jako těšil se na tu Tour de France. Strávil tam nakonec celou Tour, protože říkal, já nevím, jak mě to dlouho bude bavit, abych tady byl. On byl samozřejmě ambasadorem celé té Tour de France, ale říkal jsem si, no tak tyjo, jestli neví, jestli ho to bude bavit. Já jsem měl před sebou celou Tour de France a byl jsem natěšený, ale Marka to evidentně bavilo, protože byl tam vlastně, potkal jsem ho i v poslední den na Champs-Élysées, kde asi hodinu před tím, než tam přijeli závodníci, tak tam natáčel něco pro televizi a prohnal se tam po té Champs-Élysées na kole, jako kdyby ještě vůbec neskončil. A takže to byl ten start v Barceloně, ta představovačka týmů. Samozřejmě jedno z největších témat byl účast tady Pogačara a la Eminem. To se tam hodně řešilo. A pak také samozřejmě se řešilo to, jak skvěle vypadal Remco Evenepoel. Jako poté, co vlastně celé jaro nezávodil, hodně třeba z belgických fanoušků řešilo, jestli se dokáže připravit bez závodu na takhle těžký závod, ale jako zvládnul to skvěle. Takže to byla ta představovačka sestavovačka týmu a potom ty první dvě etapy, jak časovka týmu s cílem vlastně na Montjuic, kterou ovládla Visma a trošku třeba zaskočila tým UAE Emirates a tady Pogačera, tak ta byla velice zajímavá. A potom ta nedělní etapa, která vlastně zavedla závodníky na ten Montjuic asi třikrát, tak já jsem měl možnost jí projet na kole posledních 60 kilometrů. A v tom nejprudším stoupání byla tak skvělá atmosféra, že jsem to chtěl natočit na mobil. A jak jsem pustil ty řídítka tou jednou rukou a natáčel jsem, tak jsem zjistil, že ten kopec je tak těžký, že jsem málem musel slézt. Zase před těmi lidmi se to člověku nechce. Zdeněk Štybar, který jel vedle mě, tak se strašně smál. Ale já jsem fakt si říkal, že tohleto ti závodníci nebudou mít zadarmo. A ta etapa byla nakonec krásná. Ovládl jí vlastně Isaac Del Toro s Tadejem Pogačarem a tam se ukázala ta jejich spolupráce, to je jejich takové jako bratrství. A vlastně to provázelo tu cyklistickou rodinu až vlastně do té předposlední etapy, kde se zase ty role obrátily a bylo krásně vidět, jak tady Pogačar s Isaacem Del Toro jsou vlastně jak současnost, historie cyklistiky, tak i ta budoucnost.
1: Repríza pořadu Kilometry Jiřího Ješka.
8: Tak pojďme přeskočit i k té sportovní stránce, protože tohle zrovna je jedna z těch věcí, o které jsem s tebou chtěl mluvit, protože vlastně, když to budeme brát podle časové souslednosti, tak tohle pro mě byl první výrazný okamžik Tour de France a první okamžik, ve které se ukázalo prostě, že tady Pogačar možná přeci jen udělal ještě další krok dál někam jinam, co jsme zatím ještě neviděli, protože, a on to ani nepopíral, protože to nešlo, on tu etapu vlastně daroval svému týmovému kolegovi. A ještě takovým způsobem kontrolovaným, kdy vlastně se ohlížel za sebe, jestli je dojede Jonas Vingegaard, případně Remco Evenepoel. A musím říct, že já jsem to sledoval teda v televizi, to jsem pořád ještě byl tady, že ten udivený výraz ve tváři Isaaca Del Tora, když pochopil, co ten tady udělal, že ho vlastně nechává projet jako prvního. A ještě včera večer, protože jsem se připravoval na dnešní kilometry, tak jsem si pouštěl videa, která oni ty stáje potom už sami se prezentují na sociálních sítích. Tak UAE vydal vlastně čtyři části mají shrnutou celou tour. Tak ten Isaac tam prostě pláče. Úplně je absolutně dojatý, je úplně jako vyvedený z mír, jako vlastně vzliká. On vzliká jako malé dítě, když si uvědomí prostě, co se stalo, že mu ten Tadej tu etapu dal. A pro mě to jako ukázalo, dobře, tak tohle je nějaké partnerství, které tady možná máme do budoucna. Ale taky, nevím, jak jsi to vnímal ty, pro mě to ukázalo, jak moci ten Pogačar musí věřit. Protože on tou dobou neměl vyhranou etapu. A prostě kdy, jako etapy na tour, a to je druhá věc, další věc, o které se s tebou chci bavit, prostě to nevyhráváte každý den. A když se pak podíváme na to, kdo vyhrává etapy na Tour de France, tak je to pár lidí. A on jí prostě takhle daruje svému mladšímu kolegovi. Neuvěřitelné.
9: To, jako vystihnul to úplně přesně, co mě šlo hlavou, když jsem to viděl. A já jsem stál fakt 20 metrů od cílové pásky a říkal jsem si, tak fajn, dojede Tadej a hned s ním jakoby Isaac Del Toro. Ale protože já jsem z toho cítil, že ten Tadej chtěl okamžitě reagovat na to vítězství Jonase Vingegaarda a celého týmu Visma Leasebike v té časovce. Kde se čekalo, že možná jako UAE bude dominovat hned od první etapy a Jonas Vingegaard měl fakt radost obrovskou z toho, že se jim podařilo tu první etapu, tu týmovou časovku vyhrát, ale ten Tadej vlastně ho tímhletím úplně zlomil a já si myslím, že od té chvíle ten Jonas věděl, že tuhle tu tour nemůže vyhrát a věděl to potom čím dál tím víc, jak se i propisovala na jeho vlastně v kondici ta únava z Gira, která byla podle mě větší, než se čekalo. On Jonas Vingegaard, když ještě uteču k tomu Giru, tak ho vlastně vyhrál téměř kontrolovaně a vlastně v pohodě. Ale přesto, jako žádné vítězství na třítýdenním etapáku nemůže být úplně zadarmo. Takže to, podle mě se to do něj propsalo víc, než třeba i oni dokázali nějak předpokládat. A bylo to vidět potom v těch dalších etapách, kdy se mísila právě ta frustrace z toho, že ten tady je strašně silný a že vlastně nevědí, co s tím. A ta únava ještě byla větší a větší. Takže ten Jonas Vingegaard nakonec skončil v tom pádu, ale i kdyby v tom pádu neskončil, tak vlastně už od té dejme tomu prvního týdne už věděl, že tam je navíc vlastně, jako že už že hraje jenom kompars, jo. Což je strašně smutný pro takového šampiona, jakým Jonas Vingegaard je. Ale pojďme teda k Isaku Del Torovi a Tadej Pogačerovi. Ten Tadej, přesně jak jsi to říkal, on vlastně neměl vyhranou etapu ještě ten rok, protože to byla teprve druhá etapa, ale daroval jí svýmu parťákovi. A za prvé, mexičtí fanoušci najednou zaplavili Barcelonu. Nevím, kde se vzali, protože nemohli předpokládat, jako že Isaac Del Toro vyhraje druhou etapu a že tam teda přijedou oslavovat. Vědělo se, že bude chtít vybojovat bílý trikot, ale nebylo jich tam tolik, jako nebyli aspoň ten první den vidět tolik, jako třeba klasicky kolumbijští fanoušci a tak dále. Ale najednou prostě tam byla mexická vlna, všichni v zeleném, ještě jak byl světový šampionát, tak všichni měli ty fotbalové dresy, tančilo se tam, všichni chodili v sombrérech a ten Isaac Del Toro mezi nima ve 22 letech seš středem vlastně cyklistického světa a možná i vlastně sportovního světa, protože sice paralelně ještě v té době byl světový šampionát ve fotbale, ale ta Tour de France je opravdu i díky třeba těm seriálům na té streamovací platformě, tak jako je slavnější a slavnější a dneska už je to na úrovni toho mistrovství světa ve fotbale celosvětově sledovaností. A ten Isaac Del Toro najednou ve 22 letech, jako najednou seš středem vesmíru vlastně sportovního a díky té obrovské síle a převaze tady je Pogačara, takže já se nedivím, že brečel. Tady Pogačar se jenom tak potutelně usmíval, protože podle mě musel cítit tu obrovskou sílu. Ono, když takhle vlastně poodjeli oba dva, a ten Tadej věděl, že se s tím pelotonem na té Tour de France bude moc dělat, co chce, tak to už od druhé etapy ti dá takový sebevědomí, který ho vlastně neopustilo celý ten závod.
8: U téhle dvojice se ještě pozdržíme za chviličku. Já teď jenom udělám vlastně takový malinkatý oslý můstek, protože ty jsi zmínil i fotbalový světový šampionát. A já si myslím, že třeba i s tím vlastně pracoval Christian Prudhomme a spol, když plánují prostě tu trať. Oni jednak nechtějí, aby se ten závod rozhodl na začátku. A jednak si byli moc dobře vědomi, že probíhá zároveň souběžně s tím další velká sportovní akce. A to nebývá pravidlem. Tour de France má tenhle ten termín pro sebe většinou sama a je to jedna z jejich silných stránek, řekl bych. A ta šestá etapa, kdy se jelo přes Tourmalet, myslím si, že určitě Prudhomme a spol. Nechtěli, aby byla tím, co vlastně už může klidně rozhodnout. Ale tady si myslím, že se taky ukázala věc, kterou jsme tady v kilometrech už mnohokrát říkali, že nejenom, že Tadej Pogačar je Tadej Pogačar, ale že ten jeho tým celý, když jsou zdraví, dokud byli zdraví, ano. Takže jsou prostě nejsilnější.
9: No, samozřejmě. A Tadej Pogačar potom ukázal, jak začal ty etapy vyhrávat sám pro sebe a pro ten tým. Tak v těch rozhovorech on říkal, a to se mi na tom strašně líbilo, on říkal, že samozřejmě každého baví vyhrávat. A že když bude mít šanci, protože lidé se ho ptali, když daroval tu etapu Isákovi Del Toro, tak jestli bude darovat ty etapy další, třeba svým parťákům, nebo třeba i svým soupeřům, s tím, že si je vlastně jako zaváže pro nějakou spolupráci budoucí. Takže jestli třeba daruje etapu Paulu Sexasovi, třeba na ten den Bastily, nebo něco takového. Ptali se ho na to pořád dokola. A on říkal, já se omlouvám, ale já nevím, jak dlouho budu ještě moc závodit. A já chci vyhrát každou etapu, kterou budu moct. To, že jsem jí daroval tady Isákovi Del Toro, vím, proč to dělám, ten kluk si to zaslouží, je to budoucnost našeho týmu, chci mu tím pomoct, chci ho nějakým způsobem ještě víc motivovat pro další práci. A on pro mě bude dřít celou Tour, tak já jsem na začátku mu chtěl něco věnovat, protože vím, že pro mě bude potom pracovat dál. Ale v podstatě potom hned přiznal, že Tadej Pogačar, že bude chtít vyhrát každou etapu, kde to půjde. A to vlastně v podstatě splnil. Ty etapy, které nevyhrál, když ho třeba přespurtoval Remco Evenepoel na pásce, tak to bylo proto, že pár kilometrů předtím hodně sil vyčerpal a ani Tadej Pogačar není úplně jako nesmrtelný, tak hodně sil věnoval Isákovi Del Torovi, aby ho udržel v bílém trikotu, nebo vlastně aby v té době ho do bílého dostal. A další etapu, kterou nevyhrál, tak v podstatě vždycky to byla nějaká schoda náhod a ten důvod byl jasný, protože prostě dalo se říct, je to jasné prostě z nějakého důvodu tohle vítězství, ale nepřenechal, jakože by ho dal jako dárek.
1: Repríza pořadu Kilometry Jiřího Ježka.
8: A já když na tohle navážu, protože tady už jsem třeba i zaznamenal nějaké kritické hlasy. Tady Pogačar vyhrál 5 etap na Tour, to je tak nějak ten jeho průměr z poslední doby, to asi člověka, který sleduje. Tak. Pokud je zdravotně v pořádku, tak se pohybujeme v těchto číslech, to asi nikoho moc nemůže dopředu překvapit. Ale přiznám se, že třeba pro mě pohled na Tadeje Pogačara v té předposlední 20. etapě, kdy prostě přes Galibier přejede lidí méně než je prstů u zdravého člověka na dvou rukou a tady Pogačar potom vlastně táhne za sebou ve žlutém dresu lidi, kteří jsou v celkovém pořadí prostě 2 až 7, tak to je pro mě něco jakoby nepochopitelného, protože jsem to jednoduše nikdy předtím ve svém životě neviděl. Aby člověk ve žlutém ten vlastně setrvalý mírný sjezd mezi Galibierem přes Latoret a směrem k Saren, když se zadem jelo do Alpe d'Huez, aby ten člověk, který vede Tour de France, aby táhl, tak to je prostě pro mě, myslím, že se na to dá koukat z různých úhlů pohledu, jak si to vnímal ty, prostě tu převahu tady je Pogačar.
9: Já tam viděl právě dvě věci, já tam v tenhle ten moment, kdy v tom údolí ještě byl jako protivítr, jo, takže on tam vlastně
8: je vždycky
9: táhnul, a to je pravda, tímhle směrem je tam vždycky protivítr, tak v tom mírném klesání, kdy on opravdu musel jet naprosto naplno, jako by jel časovku, tak táhnul za sebou vědomně vlastně všechny svoje soupeře a plus teda svýho parťáka Isaaca Del Tora, pro kterého to dělal, tak tam bylo vidět to, za prvé to neskutečný sebevědomí. Fakt to neskutečný sebevědomí, že sice jedu téměř na 100%, ale vím, že když budu potřebovat, kdyby náhodou se někdo z nich ještě zbláznil a chtěl mě ohrozit, tak že tam tu rezervu mám a že ho i hned umravním. Tak tohle je na tom jako strašidelný. A to vlastně takovýhle sebevědomí podle mě neměl ani Eddy Merckx, aspoň z těch knížek, co jsem čet, z těch různých třeba videí, nebo dneska videí, tenkrát filmový záznamů, tak bylo vidět, že on byl spíš ten kanibal, že chtěl každého zničit hned, prostě ujet, jet sám, ale tady poprvé vidíme, že ten šampion si dovolí vlastně táhnout svého parťáka na úkor ještě svých nějakých třeba potenciálních rizik v tom celkovém pořadí, ve žlutém drezu. A tohle to, co udělal, tak jako to je fakt zápis do historie, takový ten emotivní, není to žádný číslo, není to žádný vítězství, ale to, co se mu podařilo, tak tenhle ten příběh, krátkej, ale jako velmi výstižný, tak ukazuje tu dominanci tady Pogačara. A to B, to je jedna věc, to sebevědomí obrovský. A to B je v podstatě pro mě úplně změna jako myšlení Tadeje Pogačara, že on už se cítí tak velký,

0: dostat se do žlutého a držet ten žlutý trikot. Tak my jsme spočítali, že jenom během téhle etapy tady Pogačar asi 18 minut pracoval pro Isaaca Del Tora. A Isaac Del Toro za celou Tour de France jel před Tadejem Pogačarem na špici asi minutu 20, jo.
1: Na Tourmaletu.
0: Na Tourmaletu.
1: Na Tourmaletu, no.
0: Než tady řekl, hele, pro mě to je furt málo, já jedu. Tak prostě to, že vlastně tady Pogačar tam jel nejenom jako lídr pro celkové pořadí, ale ještě jako super domestik pro bílý trikot pro Isaaca Del Tora, a to je prostě, to je krásný.
1: No, já už jsem ten třetí týden Tour de France taky strávil ve Francii, a i když francouzsky vlastně neumím, ale tak trochu něco rozumím, tak jsem se snažil třeba i poslouchat francouzskou televizi a co tam říkali, protože experti oni mají fantastické. Laurent Jalabert tam byl, Marion Rousseau, manželka Juliana Alaphilippa, vlastně ředitelka ženské Tour de France, tak prostě ty postřehy mají skvělé. Oni třeba říkali, že se jim právě zdá, že jako ten cíl vyhrát Tour de France už je tady Pogačarovi vlastně málo a že se u toho tak trošku nudí, obzvlášť tedy v té závěrečné fázi po tom nešťastném pádu Jonase Vingegaarda, kterého sám tady Pogačar litoval, a já mu to upřímně věřím, že mu tam ten Jonas prostě chyběl, prostě bez něj to není zdaleka taková zábava, a že prostě si k tomu vlastně, pokud může, tak strašně rád přidává takové jako vedlejší úkoly k tomu, a že právě pomáhat tomu mladému závodníkovi ze stejného týmu, tady je Pogačara viditelně extrémně bavilo, že mu to opravdu přinášelo radost, ať už když mu pomohl vyhrát tu druhou etapu, anebo když ho doslova dokázal prostě na tom Alpe d'Huez v té 20. etapě dovést a udržet to třetí místo. A že prostě, jako jo, no, proč ne? Jen to ukazuje tu neuvěřitelnou sílu. Tady je Pogačara, která prostě byla patrná od začátku a která tentokrát byla až do úplného závěru. To by je třeba možná rozdíl oproti tomu Loňsku, kde jsme se pak postupně dozvěděli, že tam byl možná nějaký zdravotní problém. On tam taky spadl v té etapě do Toulouse, bolelo ho koleno pravděpodobně a nemohl ty etapy, které chtěl vyhrát, vyhrát. A na to evidentně tedy tady Pogačar ve své hlavě není zvyklý, a proto tenkrát tedy ho to nebavilo. On mluvil o tom, že je to prostě strašná šichta, což evidentně je, když musíte pořád na všechny ty rozhovory a tak. Ale vlastně letos si troufám říct, že jsme viděli minimálně stejně silného tady je Pogačara jako v tom roce 24, a znovu jsme viděli tady je Pogačara, kterého i Tour de France strašně baví. A mě právě i v souvislosti s tím, když se pak mluví o Paulu Sexasovi a dostaneme se k němu a Isaacu Del Torovi a o té nastupující generaci, o tom, kdo tady za chvilku bude vyhrávat. Ano, ale prosím, nezapomínejme na to, že tady Pogačarovi je pořád 27 let a on ale opravdu nevypadá, že chce končit. A vzhledem k tomu, jak vyhrává a jak ho to baví vyhrávat, a kdo by se mu divil, já kdybych měl takovéhle nohy a takhle dokázal, když chci, tak ujet všem, tak Ježíši Maria, já bych to dělal do konce života, dokud by mi to šlo, tak jako já si vážně myslím, že tohle není konečná a dlouho nebude. No,
0: no určitě ne, teď jsem čet vyjádření, že tady Pogačar je šťastný, že se dostal do té výběrné skupiny,
1: do toho klubu,
0: jako kde Miguel Indurain, Jacques Anquetil, Bernard Hinault a Eddy Merckx. Takže jsou to vítězové pěti Tour de France, hned za ním Chris Froome, ke kterému se taky dostanem, ale on říkal, jako že ani vlastně se mu nechce do toho šestého vítězství, že vlastně si tolik váží těch lidí, že by nejradši zůstal na té úrovni. Ale na druhou stranu říkal, jediné, co mě může motivovat, a že já nechci být v jednom šuplíku, nechci být zaškatulkován, já chci mít svoji vlastní jako kategorii, no tak prostě bude muset vyhrát 6x, 7x, kde by jakoby dorovnal ty zastánce Lance Armstrong, který vyhrál 7x, a někteří lidé pořád tvrdí, že je to 7násobný vítěz Tour de France, tak podle mě motivace tady Pogačara je vyhrát 8x a jako tuhle tu diskuzi úplně uzavřít. Jo? A je toho schopný. Tady je jediná otázka, jak dlouho to bude bavit. Protože on už má všechno. On, co se týče sportovního nějakého ukojení svých vlastních ambic, naprosto. Co se týče návratu nebo investic sponzorům, fanouškům, zimovým parťákům, podle mě přeplněno, to jako překonáno veškeré očekávání. A jediný co, tak musí ho to bavit a musí samozřejmě každý rok trénovat tvrději a tvrději, protože prostě ten sportovní svět se vyvíjí. A on to sám říkal, že pořád jako hledá tu ideální verzi sama sebe a že letos je nejblíž, co kdy byl, jako tomu ideálu, ale

0: že má pocit, že tam ještě jako, že to jde vylepšit.
1: Z čehož jde teda úplně strach jeho soupeřům.
0: Ale nezapomínáme na ty ostatní. Já když se ještě jednou vrátím k tomu Jonasu Vingegaardovi. A já jsem to říkal a spousta lidí mi to mělo jako za zlý, ale já si myslím, že pro něj, když to řeknu opravdu jako s velikou nadsázkou, prosím vás, berte mě, jakože to fakt přeháním, tak pro něj ten pád a ta zlomená klíční kost bylo vlastně vysvobozením, protože on by byl zase jenom druhý a to už byl několikrát, takže to pro něj určitě nebylo nějaký cíl. A v podstatě ta frustrace, která na něm byla vidět každou etapou, která se blížila k tomu jeho pádu, byl frustrovanější a frustrovanější v cíli. Já když jsem ho viděl, tak dřív za to druhé místo byl rád, pogratuloval si s Tadejem a tentokrát už byl prostě zlomený psychicky, podle mě unavený z toho Gira a prostě myslím si, že tohle pro něj jako tak vlastně skončilo to, ta tour asi nechci říct nejlepší možnou variantou, ale jakože to bylo pro něj vysvobození. O to víc, zase jako, když se vrátím k Remco Evenpoolovi, tak o to víc jako bylo vidět, jak si užívá Remco Evenpool tu pozici prvního člověka na Tour de France, když odpočítáme tady Pogačara jako mimozemšťana. Tak ten zaprvé měl radost, že ta systémová příprava bez těch závodů, že jako se ukázala, že na tom je nejlíp, co kdy byl vlastně v etapových závodech. Časovku, kterou zajel neskutečně. Já jsem byl na trati a viděl jsem ho na nějakých 5 kilometrů před cílem projíždět. Tyjo, tam byla vidět za prvé obrovská síla a za druhé strašná radost z té jízdy. Něco jako jsme viděli my dva Karle v Paříži na olympiádě. Takže to byl ten Remco, jakého ho vždycky chtěli mít, pokud teda se říkalo, že Remco bude vyhrávat 3 týdenní etapáky. A Remco sám říká, že má šanci vyhrát Tour de France jenom v případě, že nebude startovat Tadej Pogačar. Což jako je taková jako na jednu stranu přiznání té dominance Tadeje a na druhé straně jako, že cítí, že prostě už lepší být nemůže, že dělá maximum. Jo. A to je jako hrozně hezký a to se mi strašně líbí.
2: Repríza pořadu Kilometry Jiřího Ježka.
0: No a teď, když skočíme k těm dalším, ať to je Isaac Del Toro, kterého Tadej chtěl mít na tom Champs-Élysées, na tom stupínku vítězů s ním. Jo. To bylo strašně vidět. A to je hrozně hezký. Za druhé vyhrál bílý trikot. Ale potom, takže o něm už jsme mluvili, ale ta dvojice Francouzů, Paul Sexas a Lenny Martinez, jako mě se ty kluci strašně líbili. Paula Sexasa jsem měl možnost s ním jednou o volném dnu mluvit. Dělali jsme mu, on teda nepije kafe, tak jsme mu dělali nějaké čá.
3: To jsem se taky dozvěděl. A prej ale bere, promiň, že ti do toho skáču, prej ale občas na ty těžké etapy si bere ty gely s kofeinem a prej ho to strašně nastřelí, jak vůbec na to není zvyklý z kávy.
0: Jo. Ne, a to je hrozně vidět, jak dneska se ta strava řeší. Já jsem třeba jako byl hrozně překvapený, jak ti závodníci řeší i opravdu počty gelů. Počty gramů sacharidů v těch gelech, že je mají odstupňované, do toho započítávají, jak moc sladký je ten jonťák. A už si třeba ani nedají jako za odměnu třeba v autobuse kolu, protože by jim to nabouralo ten počet těch sacharidů na celý den. A jak je to strašně sofistikované. Měl jsem možnost mluvit s kuchaři týmu Alpecin a Premier Tech. A oni to fakt takhle mají. Každý ten závodník má svoji vlastní systémovou řadu jídla na celý den. A oni jsou už ti závodníci tak jako na tom ujetí, že si fakt nedají ani tu kolu, protože by to byl cukr navíc a už by jim to rozhodilo ten systém. Takže oni opravdu, dneska je ta cyklistika a proto může být letos třeba nejrychlejší Tour de France historii. I přes ty dopingové skandály kdysi v minulosti. Tak přesto je to díky té stravě, díky technice, aerodynamice, všemu, tak to byla prostě nejrychlejší Tour de France historii. Takže i tohle, to se mi na tom líbí, že ti mladí kluci to takhle berou. A přesně na tom Paulu Sexasovi bylo vidět, jak prostě, jo, já kafe moc nepiju, ale ten kofein jako potřebuju, tak si ho dám občas v těch gelech a o to víc mi funguje. Dřív to bylo, že cyklisti si dávali, já jsem si dával 12 espres za den, abych vůbec mohl fungovat. ale dneska oni k tomu přistupují jinak. Takže Paul Sexas, ještě se mi strašně líbil, jak byl uvolněný. My jsme tady řešili i v kilometrech před Tour de France, jaký na něj musí být tlak, jak ho to může zabít vlastně ten tlak, stejně jako zabil Roména Bardetta, stejně jako zabil Thibauta Pinota. Tak Paul Sexas, tyjo, naprosto uvolněný kluk, vůbec se nic nepřipouštěl. Skvělá angličtina, takže taky posun jako u Francouze. Jo. Lenny Martinez, když skočím k němu, tak není taková hvězda jako Paul Sexas, ale líbil se mi, jak prostě tichou prací se dostal vlastně v tom bílém trikotu na třetí místo a když se podívám, tak v celkovém pořadí pátý, tak být pátý na Tour de France, ježišmarja. A celou dobu tam byl s ním jeho tatínek, Miguel Martinez, vlastně olympijský vítěz na horských kolech a závodník, který jezdil strašně rád do Prahy na, na ten takový exibiční závod, který tady byl na Pražské schody na Hrad. A když jsem se ptal, téměř každý den jsem se Miguela Martineze ptal, co Lenny, protože jsem častokrát tipoval ho na vítězství v etapě. A on říkal, no dneska Jiri, dívej se, dneska do toho chce jít. A zase mu to nevyšlo, jo, zase o kousek. Tenkrát v té etapě, kdy už to vypadalo, že tu etapu vyhraje, najednou se kolem něj prodral žlutý expres tady Pogačar a jak tam Lenny Martinez mlátil do těch řidí, tak říkal, tak já už jsem se těšil, že to jednou vyjde a zase ne. Tak líbilo se mi, že Miguel Martinez mi ukazoval fotku z pražských schodů, kde má Lennyho asi v roce a půl na řidítkách, tak dneska ten kluk pátý na Tour de France. Jo. Tak to jsou příběhy a zase jako skvělej Francouz a jako to dělá tu Tour de France pořád, to třeba i nutí ty francouzské diváky se na to dívat, i když jako dlouho už tu Tour nevyhráli, tak teď mají vlastně nejblíž svoje hrdiny tomu žlutému trikotu. Čtvrté a páté místo Paula Sexase a Lenny Martineze. To je jenom jako nabídka na další ročníky pro francouzské diváky, ale těch diváků tam z celého světa, o tom se taky asi budeme bavit.
3: Dostaneme se k tomu za chviličku. Já se tě chci teď ještě zeptat na jedno jméno, které už padlo dvakrát, a to je Chris Froome. Ty jsi s ním taky strávil dost času, protože on byl vlastně v rámci té stejné firmy s tebou pracovně na Tour de France. A já vím, že jsem se tě vlastně na něj ptal ještě tady, když jsem byl ve studiu, asi už to bylo po tom Tourmaletu. A ptal jsem se tě, co on třeba říká na to, jak se ta cyklistika změnila, protože to byla klasicky etapa, která v té éře týmu Sky by prostě vypadala úplně jinak, než jaký teď jelo UAE na Tadeje Pogačara a taky to dopadlo s jiným výsledkem, než by se, kdyby se jelo na Chrise Froome. A i když on tedy, komu čest tomu čest, v té závěrečné fázi kariéry taky tam měl třeba nádherný asi 80-kilometrový únik někde na Giro. Ale jak si tu současnou cyklistiku a tu současnou Tour užívá a užíval Chris Froome, čtyřnásobný vítěz závodu?
0: No, já jsem měl vlastně a říkal jsem mu to na konci, když jsme se loučili, že to pro mě byla fakt obrovská čest strávit s ním vlastně měsíc dennodenního kontaktu od rána do večera, protože on se stal vlastně hlavním ambasadorem toho našeho hospitality programu. Měli jsme tam ještě další VIP řidiče, se mnou řídil ty auta ještě Pedro Orio, skvělý španělský sprinter, a měli jsme tam belgické závodníky, kteří vyhrávali třeba klasiky a tak dále v minulosti, ale ten Chris Froome dodal po asi 8 letech, co tuhle tu práci dělal Andy Schleck, a Andy Schleck se stává vlastně od letoška novým ředitelem týmu Lidl Trek, tak vlastně tím, že jsme najali a dokázali jsme najmout vlastně jako hlavního ambasadora Chrise Froomea, tak to byl, jako, když to řeknu úplně vulgárně, to byl kauf normálně, jako kauf století pro nás, protože neskutečně vstřícný kluk na to, co dokázal, čtyřnásobný vítěz Tour de France, vítěz Gira, dvou etap na Vuelte, teda dvou ročníků Vuelty, 7 vlastně Grand Tour, a na to, co dokázal, jo, každý ráno pumpoval kola našim hostům, jo. Když bylo potřeba snížit sedlovku, tak prostě vyndal imbusy. Ale zároveň...
3: To bych asi nepřežil, ani jako třeba, víš, jak jsi říkal, ten pár, co vyhrál to jako v soutěži, tak představa, že tam dorazím na jeden den na Tour de France a čtyřnásobný šampion toho závodu mi upravuje výšku sedla, tak to by asi se propadl hambu.
0: No, ale tam je vidět jako ta vstřícnost, že čím víc toho člověk v životě dosáhne, tak tím se chová normálnějc a normálnějc. A bylo hrozně hezký, že když jsme třeba šli s Chrisem mezi fanoušky a on si nasadil takovou tu ten klobouček na hlavu, aby ho nikdo nepoznal, tak prostě lidi si tam fotili nějakého 170. závodníka v celkovém pořadí, prosili ho o selfiečko a vedle nich stál Chris Froome a jenom se tak jako usmíval. Do té chvíle, než si ho někdo všimnul a pak jsem mu musel odtáhnout, pak jsem říkal, hele Chrisi, musíme jít, jo, pardon, pardon, takže jsem ho občas musel zachránit, ale strašně hodný kluk, neskutečně jako i charismatický v tom, že každý večer vlastně jsme rozebírali tu etapu a ty jeho postřehy, jako tam je vidět, že jako Tour de France nemůže vyhrát někdo, kdo o té cyklistice nedokáže přemýšlet. Jo. A on jako neskutečně rozebíral ty etapy, sám říkal, že vůbec nechápe jako tu pozici tady Pogačara, že jako ta cyklistika musí být úplně někde jinde, když se tady někdo takhle zjeví. A zase na druhou stranu jako bylo tam hrozně postřehů, který by pak jako nějakým způsobem ukazovali, že to, co se děje na té Tour de France, tak je vlastně logický. Hmm. A mě by to třeba nenapadlo, protože nikdy takhle vysoko v té profesionální cyklistice jsem se nepohyboval a samozřejmě logicky jsem nikdy nebyl v pozici, že bych třeba vyhrával tu Tour de France. A rozebírali jsme ty kroky. O některých jsme říkali, že nechápem, jak to dokážou, ale jako dokázali. A o některých zase říkal, že prostě něco podobného řešili v tom týmu Sky, protože ta dominance týmu Sky v jeho době byla vlastně stejná jako UAE Emirates. A jsem fakt strašně vděčný, mě to jako obrovsky zase jako nastřelilo tu chuť do té cyklistiky, protože častokrát tady mluvím o tom, že třeba to běhání pro mě začínalo být poslední dobou zajímavější, ale tenhle ten zážitek z té Tour de France mě se vrátil jako do hry a jsem pochopil, že ta cyklistika je to samozřejmě, čím žiju a právě i díky tomu Chrisi Froomeovi, takže díky a těším se na další ročník.
2: Repríza pořadu Kilometry Jiřího Ješka.
3: Tak si přiznejme, že tě to možná taky nakoplo, protože jsi vlastně byl na největším cyklistickém závodě na světě, byl jsi na něm od začátku do konce a ještě jako to tak klidně můžeme říct, jsi vlastně si jeho součástí, protože ty jsi v té karavaně a prostě se pohybuješ vlastně v rámci té celé akce toho celého cirkusu. Když to takhle s nadsázkou nazvu, tak oslý můstek na další velké téma, protože tím pádem si projel vlastně celou tu Francii s tím závodem a to jsou diváci, fanoušci, protože pro ty cyklistika je opravdu výjimečná, pořád zůstává sportem, který je prostě zdarma. Máte to jednoduché, když investujete svůj čas a dostanete se na nějaké místo po trati, tak tam prostě stojíte a oni kolem vás projedou. To, že oni potom třeba jedou 70, když stojíte ve sjezdu, tak to je v zásadě vaše chyba, že je nevidíte, ale je to jenom šmouha. Tak já jsem se ve středu ptal Pavla Bittnera na to, kde se mu to líbilo i třeba stran té divácké podpory nejvíc, tak se teď chci zeptat tebe. Nebudu prozrazovat, co říkal Pavel, ale co ti utkvělo v paměti?
0: No, mě samozřejmě den dobytí Bastily, to je vždycky nádhera a to je prezentace francouzské hrdosti, ale takové té krásné hrdosti. Jo. A to bylo moc příjemný, ale potom mě překvapilo den vlastně po dobytí Bastily, což bylo myslím, že úterý a ve středu, kde je už normálně běžný pracovní den, tak to vypadalo vlastně pořád stejně, jakoby se trvačností ty lidi vlastně udělali stejnou atmosféru a to byla úplně běžná nudná etapa někde uprostřed Francie, vlastně taková někde kolem Loary a jako ta atmosféra byla úžasná a tam jsem si uvědomil, co pro ty Francouze ta Tour de France znamená. Bylo také hezké, že na téhle etapě já jsem potkal svoji ex-přítelkyni, se kterou jsem dlouho chodil, když jsem byl mladý a ona dneska žije ve Francii, má děti, které se tam narodily a vlastně už je to Francouzka. A jí, kterou cyklistika vůbec nezajímá, tak jsem jí pozval na tu jednu etapu, aspoň na start. A vlastně bylo vidět, jaký to baví, jaký to pohltilo. A takže zdravím Katku na dálku a mám radost, že jsem vlastně pochopil, že vlastně pro každýho tenhle ten závod je neskutečným zážitkem. A hrozně hezký bylo, měli jsme tam jako hosta Tomáše Třeštíka, významného fotografa, pořád mladýho kluka, ale jako známýho fotografa tady z České republiky. A on mi řekl v autě zajímavou myšlenku. Říkal, vlastně já vidím, jak je to demokratický sport, že vlastně k té trati může přijít každý, že to je vlastně zadarmo, není tam žádná vlastně bariéra, i co se týče kontaktu, což je někdy až scary, v těch je to někdy jako já se bojím za ty závodníky na Alpe d'Huez a na těchto kopcích, na těch etapách, ale mě třeba se strašně líbily Vogézy jako atmosférou. Ty kopce Ballon d'Alsace, Grand Ballon, neskutečný. Možná je to tím, že je to blízko Německa, že tam zase přijedou, jako je to dobře dostupný po dálnici, i třeba z Belgie a tak dále, takže tam byla úžasná atmosféra. Na to, jaký má, teď jsem to chtěl říct prostě, ale jaký má zákoutí má té Francie, se to jede. Tak jak ty cesty jsou úzký, nahoru, dolů, teď ještě byl problém s tím horkem, že tam tekl asfalt, jo, nebezpečný. I takový technik, jako Tom Pidcock, tam spadnul, tak to byl zážitek. A když ještě od těch diváků odhlídnu, tak pro mě vlastně celá ta Tour de France byla nádherná v tom, že a říká se to vždycky, že to je vlastně cestopis po Francii. A tentokrát i s tím Španělskem, s těmi Pyrenejemi a vůbec s tou kulisou toho severního Katalánska, tak opravdu jako tohleto láká ty lidi na to kolo. Spousta těch fanoušků tam přijede právě s kolem, za ten kemper tam zaparkuje. Ty jsi tam vlastně byl díky tomu závodu L'Étape de Tour de France, co je ještě další důvod, proč tam ty lidi jezdí, že si můžou tu nejtěžší etapu vychutnat. K tomu se asi dostaneme až příští týden, protože myslím si, že ta Tour de France nám vydrží ještě na jeden díl. Ale když teda se bavíme o těch fanoušcích, tak fakt souhlasím s tím Tomášem Třeštíkem, že to je opravdu neskutečně demokratický sport. I co se týče vlastně toho přístupu k té cyklistice u těch dětí a začínajících závodníků, že to je vlastně jako strašně nízkoprahový, že většina těch klubů, a já to vidím i tady v Čechách, ty kluby, ty kola jsou schopný dětem půjčit, to znamená, že ta maminka se rozhodne, jo, dobře, zkusím dát kluka na cyklistiku, a vlastně to tolik nestojí, jo. A proto vždycky ten sport byl jako hodně jako chudinský, dělnický, ty závodníci fakt byli schopní dřít, protože pocházeli z dělnických rodin. A dneska pořád je ta cyklistika strašná otročina. A i ten tady Pogačar, sice je to taková ale dominance, ale on třeba po rovinaté etapě, která mu nechutná, a říkal to i Chris Froome, že pro něj nejhorší byly ty transportní etapy, kde člověk nemůže nic jako vyhrát. Může to jedním pádem jako přijít o tu Tour de France, protože někde najede na nějaký odhozený bidon. A vlastně jede se, to jsou závodníci, kteří jsou spíš jako do kopců. A teď se jede 60 po té rovině dneska. A ty vrchaři tam samozřejmě trpějí, i když jsou jako chráněný těma svýma domestikama. A já jsem viděl tady jedinkrát unavenýho, a byla to právě jedna z těch transportních etap. A říkal jsem si, večer jsem se ptal Chrise Froomea, jak to cítil on, a on říkal, já když byla etapa třeba ta královská přes Galibier, Col de la Croix de Fer, ta dvacítka s cílem na Alpe d'Huez, tak já jsem se na ní těšil, protože to je můj terén, to je místo, kde já jsem ochotnej a schopnej podat svůj nejlepší výkon, ale ty rovinaté etapy, to je prostě, tam člověk trpí. A to jsou asi etapy, na který se těší sprinteři, na který se těší závodníci jako Matthew Van Der Poel, který mimochodem, oslý můstek, ano. Matthew Van Der Poel, to, co předvedl v té poslední etapě na Champs-Élysées přes Montmartre. S Tadejem Pogačarem opět.
3: Jak jinak?
0: Tak tahle ta dvojice jako vesmírných závodníků, tak to, co předved Matthew Van Der Poel, jak v té etapě, kterou vyhrál v půlce Tour de France, tak v té etapě, kterou vyhrál v té poslední, tak jako klobouk dolů. Neskutečný, co ten člověk je ze sebe schopný vyždímat. Ono je nějaký vlámský, nebo prostě pořekadlo v cyklistice, že tohle je výkon, který jde až jako spod nechtu u palce, u nohy. Jo. Ale já si myslím, že to šlo ještě od někaj dál, protože tohle to, co předvedl, kde vyčerpal za sebe úplně maximum, tak to se fakt jako, to byla podívaná, hodná právě zakončení týhletý výjimečně nádherný Tour de France.
3: Vzpomínky nám stal 2019, Matěj Van Der Poel nejenom, že je nejsilnější, ale ještě ze sebe prostě absolutně nepochopitelně dokáže dostat do poslední kapičky 100% té energie, kterou má. Jirko, tak asi ten Montmartre tam zůstává, ne? Já myslím, že tohle se asi nedá zrušit.
0: To by byla strašná škoda. A jako mně se na tom líbí, že to mají rádi i ti závodníci. Ta atmosféra je tam úplně stejná, jak na Alpe d'Huez, ale je to kultivovanější. jako kdo tam jednou byl, ať na tom Alpe d'Huez, anebo na tom Montmartre, a slyší, jak, já nevím, 10 000 lidí zpívá jednu písničku, skáčou do rytmu, nejdřív doprava, pak doleva, je to prostě, z toho mám husí kůže ještě teď, když se na to vzpomenu. Samozřejmě pak jsou tam ty zážitky, kdy jsme jeli autem na těch stoupáních, ať v těch Vogézách, nebo na Alpe d'Huez, a ti fanoušci vám to auto málem otočí na střechu, lezou vám po střeše, po haupně, stříkají vám do, pokud zapomenete jako já, zavřít okýnko, tak já jsem přijel do cíle a měl jsem na sobě pivo, víno, v klíně hranolky, celý zlitý od hlavy jak patě vodou, protože letos byla nějaká novinka, že byly stříkací pistole, takže jsem dostal několikrát zásah, ale to je ta atmosféra, to je prostě to krásný, a je to ten důvod, proč ty lidi jsou tam tak dlouho dopředu, oni to mají prostě jako nekonečnou party.
2: Repríza pořadu Kilometry Jiřího Ješka.
3: Zmínili jsme to, co zmiňoval Pavel Bittner, zmínili jsme ty tři místa, Vogézy, Paříž a tedy Alpe d'Huez. Já na chviličku se u Alpe d'Huez zastavím, protože tam jsem na ty dvě etapy, které tam končily, byl já, hodně mě právě rozesmáli francouzští komentátoři v televizi. Víš, jak říkali, možná to potom ono to proniklo ven, víš, jak říkali, tady je Pogačarovi na tom kopci, Pacman, takový ten žlutý, co žere ty kuličky prostě, protože on začínal dole a měl prostě nějaké 3,5 minuty na jako neuvěřitelně kvalitní únik, který tam byl, a oni prostě tohle použili a mě to úplně jako sundalo, protože mi to přišlo, že to strašlivě sedí, a tady Pogačar za těch 35 minut prostě jako ten Pacman dokázal prostě sežrat úplně všechno, co před ním bylo. A já jsem vlastně byl mezi skupinkou řeckých fanoušků a amerických fanoušků. S Američany jsme mimochodem probrali především to, že právě to, co říkal Tomáš Třeštík, že jak je možné, že tohle je zadarmo, že to by prostě v Americe absolutně nebylo možné ještě v době, kdy se tam konal světový šampionát a řešilo se, kolik tisíc dolarů prostě stály lístky na to vyřazovací část vlastně toho turnaje. Zatímco tady, jak ty si říkal, kdo přijde, ten přijde, kdo vidí, ten vidí. A prostě tohle byla vlastně jedna z těch věcí, které asi tady Pogačar možná měl napsané v zápisníčku, že tenhle ten kopec chce vyhrát, i když potom tvrdil, že vůbec neví, kolik to měl ten rekord Marka Pantányho, tak ten rekord tedy padl. A zároveň jsme se bavili o tom, že tam bylo prostě tak strašně moc lidí, že je otázka, jestli to takhle může vůbec pokračovat dál. Oni se tam přidávají ty bariéry, ale přeci jenom došlo tam k jednomu hodně ošklivému incidentu. Doplatil na to absolutně ne svojí vinou Rubio, pro kterého skončila Tour de France, což je prostě šílené. Ten člověk vůbec za nic nemohl. A je to prostě otázka, jestli se tohle nějakým způsobem dá vyřešit, a nebo jestli se bude muset třeba přistoupit k tomu, že by ty bariéry musely být všude, nebo že by se nějak omezilo prostě počet lidí. Už takhle byla vlastně omezena doprava, to už jako den a půl před etapou tou první se zabránilo tomu, aby tam přijížděly další auta, protože i když Alpe d'Huez není malé alpské městečko, tak pořád je to alpské městečko. A když se na ten kopec, na těch 21 zatáček chce postavit několik set tisíc lidí, tak prostě všichni nemůžou přijet autem. No,
0: nebyl tam milion, jako kdysi byl rekord na Alpe d'Huez, ale prý právě díky i těm nějakým restrikcím 600 tisíc, tak to je prostě šílený, a bohužel to, co se stalo Rubiovi, to, že prostě před ním zabrzdilo auto, tak to se prostě jako asi musí stát na takovýmhle davu a v tom počtu těch krizových situací, kterých i já, který jsem tam jel 2 hodiny před závodem, tak jsem měl, kdy prostě jsem měl pocit, že jsem přejel asi 50 lidem špičky a prsty jako u nohou, protože prostě ty lidi nemají půd sebe záchovy. Ale co na tom je vlastně fantastickýho, že tam nikdo se na nikoho nezlobí, není tam žádná animozita, jak mezi fanoušky, tak třeba mezi policií a těmi fanoušky, protože když už tam policie zasáhne, tak zasahuje spíš jako z důvodu, že chtějí chránit ty lidi, kteří jsou třeba podnapilí, a protože kdyby někdo spadnul pod to auto, a i když tam to auto jede prostě pomalu, tak by to bylo těžký zranění. Takže tohleto se mi na tom líbí, ale jako je to do budoucna se to nějak asi bude muset řešit, protože ty lidi jsou jakoby vynalézavější v těch různých sebeprezentačních jako projevech, to, že jsem tam viděl úplně nahé chlapy, ženy oblečené prostě zase naopak jako do kožichů, měli na sobě přeskáče, viděl jsem někoho s lyžema, prostě šílený věci, zvířata, Jurský park, já nevím.
3: Já mám rád takovou oblíbenou dvojici nafukovacích jednorožců. Ty mám rád, jo. Ti evidentně cestují z celou tour a ty mám zase moc rád já.
0: Já jsem viděl spoustu fanoušků, který jsem viděl vlastně každý den, stejně jako samozřejmě slavného fanouška Didiho Senfta, toho čerta, toho ďábla Tour de France, tak také. Ten už je tak dokonce sofistikovaný, že má svůj instagramový profil, kde každý den ukáže, kde je, aby si ho lidi mohli najít. Prostě těch příběhů je tam strašně moc. Neměli jsme čas dneska, trošku mě to teď mrzí, že jsme neprobrali české závodníky, ale budeme se jim věnovat za týden, protože ta práce, kterou tam odvedl Matias Vacek, to byl pro mě jeden z největších highlightů té Tour de France. To, jak pomohl Matsi Pedersenovi a oba dva. I to, že Mats Pedersen ten zelený trikot nejlepšího sportéra vybojoval. A způsobem, jakým mu Matias Vacek k němu pomohl, neskutečný, a to fakt jako to chci probrat příští týden. A stejně tak hrdinství Pavla Bittnera po tom, co se rozsekal v 70-kilometrové rychlosti, přišel jako to, o kolik přišel kůže a hlavně třeba na dlani, o kterou se pak druhou půlku Tour de France musel opírat o řidítka, jako fakt hrdinství. A to, co předváděl třetí Čech, třetí do party Jakub Otruba v těch dvou únicích dne. A to, jak všichni tři byli pozitivní od první etapy do poslední, každý den, kdy jsem měl možnost s jedním z nich mluvit, tak jako já z nich mám tak strašně radost, jakou máme generaci závodníků, že určitě tomu budeme věnovat příští kilometry.
3: Mohli bychom tady o Tour de France mluvit hodiny, tak se moc omlouváme za to, jestli jsme neprobrali zrovna tu stránku, na kterou jste se třeba těšili. Pokusíme se to napravit v následujících týdnech.
0: A příští týden určitě dáme prostor i vám, posluchačům, abyste nám zavolali třeba nějakou otázku.
3: Takové byly dnešní kilometry Jiřího Ješka, znovu s Jiřím Ješkem ve studiu tady na Vinohradské 12. Já jsem za to strašně rád. Jirko, moc děkujeme a těšíme se.
0: Karle, děkuju, krásný den.
2: Sledujte Radiožurnál Sport i na sociálních sítích.
4: Jsme na Instagramu, Facebooku, síti X nebo YouTube.
2: Najdete tam historky z našich pořadů, aktuální zprávy nebo příběhy našich reportérů.
4: Radiožurnál Sport je i na sociálních sítích.
5: Je přesně půlnoc. Radiožurnál připravil hlavní zprávy.
6: Maďarsko kvůli vedrům čeká kritických 5 dní. Země bude zřejmě muset odstavit i jadernou elektrárnu. U ženy hospitalizované po návratu z Ugandy na Bulovce se nebezpečná nákaza neprokázala. Tenistka Daria Vidmanová prohrála ve finále turnaje WTA s Ruskou Ljutovovou a dnes bude převážně slunečno a horko. Objeví se i bouřky, teploty až 39 stupňů. Je pondělí 3. srpna. U poslechu hlavních zpráv vás vítá Monika Chmilová.
4: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
6: Maďarsko dělí jen centimetr od vypnutí jediné jaderné elektrárny v zemi. Hladina Dunaje, používaná k jejímu chlazení, podle premiéra Pétera Maďara na měřící stanici klesla na -133 cm. Pokud to bude ještě níž, elektrárna pak vůbec poprvé za téměř půl století odstaví všechny 4 reaktory.
7: Maďarsko podle premiéra Maďara čeká následujících 5 dní kritické období.
8: Žádám firmy, instituce i domácnosti, aby ve večerní špičce výrazně snížili spotřebu elektřiny. Nákupní centra by měla méně chladit a obce dočasně vypnout nepotřebná a dekorativní osvětlení.
7: Na výzvy vlády k šetření už od pátku reagovala řada velkých podniků. Například chemička MOL, automobilky, obchodní řetězce nebo maďarský operátor Telekom. Úsporné kroky chystají také třeba lázně nebo akvaparky. Vláda navíc už dřív schválila opatření, které umožní velké spotřebitele elektřiny dočasně odpojit. Bára Vránová, Radiožurnál.
9: Oheň v Provencálsku na jihu Francie se dál nešíří a 2 500 evakuovaných lidí se mohou vrátit domů. Oznámil to prefekt Simon Babr. Příznivá je podle hasičů i situace na jihozápadě země nedaleko Bordeaux. Region zasáhl nejhorší požár ve Francii od konce druhé světové války.
10: Z více než 220 tisíc evakuovaných lidí se domů může vrátit většina. Požár v departmánu Gironde, který spustošil přes 42 tisíc hektarů porostu, mají hasiči pod kontrolou. Domů se vrátili například obyvatelé městeček Ares nebo Léž. Chybí ale turisté, na kterých je tato část Francie závislá. Do oblasti se totiž můžou dostat jenom její obyvatelé a vjezd do obcí kvůli riziku dalších požárů kontrolují policisté. Prázdné jsou tak obchody, turistické restaurace nebo pláže a surfařské školy. Na návrat domů si musí ještě počkat obyvatelé na poloostrově Cap Ferret, oblíbeném turistickém letovisku, kde je stále vysoké riziko požárů. Z Cap Ferret Marcel Faltis, Radiožurnál.
9: U ženy hospitalizované v pražské fakultní nemocnici Bulovka se nepotvrdila nákaza nebezpečnou nemocí. Radiožurnálu to řekla mluvčí ministerstva zdravotnictví Naďa Chatová. Žena byla na Bulovce od sobotního odpoledne, kdy tam zdravotníci ve speciálním bioboxu převezli z Hradce Králové. Předtím se totiž vrátila z Ugandy a měla zdravotní problémy. Laboratorní vzorky vyhodnocoval Kochův institut v Berlíně, dodává Chatová.
11: Laboratorní výsledky z Berlína potvrdily, že u ženy, která se vrátila z Ugandy a byla převezena do fakultní nemocnice Bulovka, byla vyloučena vysoce nebezpečná nákaza, a to včetně eboli. Pacientka zůstává nadále v péči lékařů fakultní nemocnice Bulovka, kteří pokračují v dalších vyšetřeních s cílem upřesnit konečnou diagnózu.
9: Záchranné stanice v Česku letos hlásí rekordní počty přijatých zvířat. Jen během prvního půl roku jich mají zhruba o 20% víc než za stejné období v minulém roce. Můžou za to i letošní vysoké teploty, které přehřívají hnízda. Ochranáři přitom ale narážejí na kapacity, personální i finanční.
12: A to je malý,
13: praktikant Vítek se snaží otevřít malému ptáčeti zobák a pomocí pinzety ho nakrmit. Záchranou stanici pro volně žijící zvířata ve Vlašimi vede Alena Konvalinová.
14: Máme nárůst už vlastně poslední 4-5 let.
13: Stejný trend hlásí celá národní síť záchranných stanic.
15: Jsme se dostali na číslo 22 tisíc přijatých zvířat do 36. Je to o více než 4 tisíce víc než v loňském roce.
13: Propočítává Marta Kročabrý. Rindová, předsedkyně Rady národní sítě záchranných stanic při Českém svazu ochránců přírody. Před rozhodnutím záchranou stanici zavřít na konci loňského roku stála dvě zařízení. Postupně se ale do problému dostávají i stanice další. Kristýna Vašíčková, Radiožurnál.
9: Při propuštění z porodnice je v Česku plně kojená většina dětí, až 80%. Vyplývá to z dat ministerstva zdravotnictví. Následně ale některé ženy kojení omezí nebo s ním přestanou. Podle organizace UNICEF je do půl roku života plně kojených jen 15 až 20% dětí. Připomněl to Světový týden kojení.
16: Mezi ně patří i děti Silvy z Prahy, která plně odkojila svou první dceru a totéž zkouší i u druhé.
17: Ta první byla kojená do 2,5 let a ty druhý jsou teďka 2, tak si myslím, že to uděláme stejně. Zvládli jsme to bez náhražky.
16: Častými důvody, proč ženy kojit přestanou, jsou nedostatečná podpora ze strany okolí nebo psychická nepohoda, říká laktační poradkyně Lucie Pátá.
18: Protože ta hladina těch hormonů, které jsou pro kojení nezbytné, tak přímo reaguje na to, jak se ta žena cítí.
16: Mateřské mléko má podle lékařů mnoho benefitů. Dítěti dává živiny a posiluje jeho imunitu. Michaela Bacílková, Radiožurnál.
9: V Litomyšli v neděli skončil filmový a hudební festival. Za 5 dnů ho navštívilo podle odhadů více než 22 tisíce diváků. Litomyšl Fest se ve městě konal podruhé. V předchozích 11 letech působil v jihočeských Slavonicích. Letošní návštěvnost potvrdila, že diváci si na nové místo našli cestu, říká zakladatel festivalu, režisér a producent Ondřej Trojan.
19: Moc se nám letos vydařil program hudební a tím, že nám do toho nepršelo, tak přišlo tady opravdu spoustu lidí.
20: Lidé mohli vidět skoro 100 filmů v 7 promítacích sálech.
21: Program je super, viděli jsme toho spoustu koncertů, všechno jsme stihli.
20: Hodnotí festival jedna z divaček, Pavla Kvasnička. Na programu bylo i 12 koncertů přímo na Renesančním zámku.
22: Litomyšl je tak
1: jako fantastický město a tak kulturní, že jsme tady dneska si to užili úplně, to prostě lítala energie vzduchem.
20: Říká hudebník Milan Zeiss z kapely Tata Boys. A dobře hodnotí festival i starosta Litomyšle Daniel Brídl z hnutí generace 89.
3: Já myslím, že se to povedlo. Já myslím, že festival Litomyšli sluší a Litomyšl sluší festivalu.
20: Festival skončil. Příští rok se odehraje opět v Litomyšli. Naděja Kubínková, Radiožurnál.
9: V hlavním městě dnes začne lidskoprávní festival Prague Pride. Už 15. rokem se snaží o změnu postavení LGBT plus lidí. Až do neděle organizátoři připravili na 200 akcí, přednášky, filmové projekce nebo divadelní vystoupení. Tématem letošního ročníku je heslo Časy se mění, vysvětluje za organizátory Nikola Páleníčková.
22: Reaguje na to, jak rychle se dnes proměňuje politická mapa, legislativa, jazyk i společenská pravidla, a to platí i uvnitř queer komunity. Ten klíčový vzkaz za nás je, že změna není dobrá ani špatná, prostě se děje. Queer lidé mají se změnou bohatou historickou zkušenost. Po generace se učí přizpůsobovat, vzdorovat a vytvářet nové způsoby soužití.
9: V sobotu projde Prahou tradiční duhový průvod. Sport. Česká tenistka Daria Vidmanová prohrála ve finále turnaje WTA s ruskou Ljutovovou 1-2 na sety. V americkém Memphisu to pro ní byl i tak nejlepší výsledek kariéry. A fotbalisté Jablonce jsou v šancelize dál 100%. Ve druhém kole vyhráli v Pardubicích 2-0. Olomouc remizovala s Mladou Boleslaví 2-2. Bohemians Praha vybojovali první bod. S Hradcem Králové remizovali 0-0. V základní sestavě Pražanů nastoupil i záložník Roman Květ, který se do Bohemians vrátil po 3,5 letech. Má za sebou i angažmá v Turecku a Belgii a tak je znovu rád za českou šatnu.
23: Mám tady vlastně 3 dny a už po těch 3 dnech prostě člověk cítí úplně jinou tu energii z toho týmu, úplně jinou tu komunikaci s těma spoluhráčema, takže to mi chybělo 100% a jsem rád, že to zase můžu mít a doufám, že si to budeme užívat společně a podaří se nám i z té dobré party vytěžit dobré výsledky.
24: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
25: Omezení na dálnici D1 u Brna a nehoda v Ostravě. Na dálnici D1 na výjezdu z Brna do Ostravy stojí dodávka. Na jezdu ze Svitav na kilometru 203 vpravo na krajnici. Už je tam šipka a podél vozidla Kužely. V Ostravě porubě v Opavské ulici se střetlo auto s chodcem. Nehoda je na křižovatce u vozovny. Blokuje pravý pruh směr Globus Opava. Záchranáři odjeli, na místě je policie. Kolem se projet dá. Na D3 u Českých Budějovic je jenom z půlky průjezdný tunel Pohůrka. Kilometry 135 až 136 nově se jezdí. Obousměrně jen tubusem na Benešov a Prahu. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
24: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
9: Dnes čekáme jasno až polojasno, odpoledne se ojediněle objeví přehánky nebo i bouřky, při kterých může zasilovat vítr. Nejvyšší teploty 31 až 36 stupňů, na jihu Moravy i 39 a na horách většinou kolem 27 stupňů Celsia. Tolik hlavní zprávy. Na řadě je repríza nedělní publicistiky s Tomášem Pancířem.
26: Které domácnosti si od srpna pohorší kvůli zavedení takzvané superdávky? Jaký dopad na energetickou síť by mohla mít úplná odstávka maďarské jaderné elektrárny Paks, první po téměř půl století? A jaký přínos mají mít nová ustanovení v rámci unijního nařízení o umělé inteligenci, která začínají platit od dnešního dne? 238 tisíc domácností dostane v příštích dnech poprvé takzvanou superdávku. Ta jim nahradí dosavadní příspěvky a doplatky na bydlení, přídavky na děti a příspěvky na živobytí. Skoro polovina těchto domácností si přitom pohorší minimálně o 500 korun měsíčně. Vyplývá to z dat, která poskytlo Ministerstvo práce a sociálních věcí. Superdávku zavedla minulá vládní koalice od loňského října. Ti, kdo dostávali staré dávky a o superdávku požádali do konce loňského roku, ale dostávají dávky postaru až do současné doby. Superdávka jim poprvé přijde až v srpnu. Ve vysílání teď vítám sociologa, zakladatele a šéfa agentury PAK Research Daniela Prokopa. Dobrý den.
27: Dobrý den.
26: Už jsem říkal, že skoro polovina, přesně 49% domácností, které přecházejí na superdávku z těch starých dávek, si pohorší, takže budou dostávat minimálně o 500 korun měsíčně méně. O jaké domácnosti typicky jde?
0: Tak rozdělil bych to asi na dvě skupiny. Jedné jako záměrné pohoršení, to je taková skupina, dejme tomu, domácnosti, které už nejsou úplně chudé. A ta dávka, předtím ty dávky, protože nebyly úplně dobře cílené, tak jim tu dávku sníží, protože oni více klesají ty dávky teďka s tím, jak se vám zvyšuje příjem, takže vlastně to sníží takové skupině, dejme tomu lidi s nižším středním příjmem, osvobodčů některým a podobně, takže tam jsou jakoby věci, které jsou záměrné. Zároveň o tu dávku hodně lidí, zhruba čtvrtina podle těch dat vlastně úplně přijde. To jsou lidé, kteří neprojdou tím majetkovým testem, že mají nějaký majetek a podobně. Tak tyhle věci jsou vlastně jako záměrné lepší zacílení těch dávek. A potom tam je druhá skupina lidí, to jsou spíš chyby. A ty si pohorší, jakoby, protože ta dávka není úplně dobře nastavená. A to je zejména skupina malých domácností, které mají jenom jednoho člověka. K nímž je ta dávka velmi přísná. No a potom někteří lidé, kteří žijí ve městech, kde jsou relativně drahé nájmy a ta dávka to špatně zohledňuje v nastavení té podpory bydlení. Takže to jsou dvě věci, které je potřeba opravit mimo jiné.
26: Jak velký problém to právě pro tyhle domácnosti může být?
0: Já si myslím, že většinou to je zhoršení, které se, protože tam bude novelizace od října, tak je to většinou zhoršení, které se 2 měsíce nebo 3 měsíce dá vydržet. Jo. Ale spíš to ukazuje, že v té dávce jsou problémy, že na ní je potřeba pracovat, aby fungovala dobře. Protože ona, když je dobře zacílená, tak samozřejmě může potom to ministerstvo se zaměřit na to, aby ji čerpali všichni. Protože problém té dávky, těch dávek předtím byl, že byly roztříštěné. Muselo se žádat o 4 dávky a podobně. Že nebyly úplně zacílené. A třetí věc, a to přetrvává dodnes, že to i mezi nejchudšími lidmi ty dávky čerpá zhruba jenom polovina lidí oprávněných. Jo. Takže ta složitost vede k tomu, že řada lidí prostě neví, že má nárok, nechce se doprošovat a podobně. Takže je třeba pracovat na jako zacílení té dávky dobrém opravě těch chyb a potom na zvýšení toho takzvaného čerpání, toho take-upu. Protože největší problém těch dávek v Česku je, že díky té složitosti lidé nečerpají ani ty potřební.
26: Když se ještě vrátím k tomu negativnímu dopadu na některé domácnosti, Ministerstvo práce a sociálních věcí slibuje, že těm domácnostem, které se kvůli výraznému poklesu dávek dostanou do potíží, mohou úřady práce případně vyplatit dávku mimořádné okamžité pomoci. Tak z toho, co jste říkal, i s ohledem na to, že tedy výpočet té dávky se bude na podzim měnit, tak to považujete v tuto chvíli za dostatečné a adekvátní řešení?
0: No možná na 2 měsíce je to adekvátní, ale obecně ta dávka mimořádné okamžité pomoci, to Česko, ty české úřady nezvládají vydávat vůbec. Ani v případě nějakých velmi jako živelných katastrof a podobně. To je velmi složitá dávka administrativně. A není to řešení. Jo. Obecně v dávkách je otázka, jestli by vůbec neměli toho mechanismus, o kterém mluvíte, obsahovat jako sama ta superdávka. Ve smyslu, že má být na začátku vyšší, když třeba máte problém, jdete z nemocnice, z nějakého instituce nebo ztratíte bydlení, takže by mohla být na začátku vyšší a potom se třeba po 6 měsících nebo 12 snižovat. Jo, ono by dávalo smysl, aby ty dávky byly takhle trošku dynamičtější, aby dávaly větší podporu na začátku a potom třeba lidem, kteří můžou pracovat, aby se u nich mírně snížily.
26: Zatím mluvíme o polovině nebo skoro polovině domácností, kterým přechodem na superdávku ta výše peněz, které dostávají měsíčně, klesne. Podle dat ministerstva si naopak přechodem na superdávku polepší třetina domácností, pokud tedy tím polepšením bereme, že budou dostávat minimálně o 500 korun měsíčně více. Mm-hmm. To se týká jakých domácností typicky?
0: Ta dávka zavádí takzvanou zranitelnost, to znamená, že větší podporu v bydlení mají domácnosti, které nemůžou pracovat. Takže ty si občas polepší, jsou to třeba domácnosti seniorů, když tam žijí 2 seniori nebo samoživitelka s dítětem do 7 let a podobně. Takže většinou to jsou tyhle ty zranitelné domácnosti, které si polepší. Což je vlastně asi dobře, nicméně jako ani tam to není uděláno úplně optimálně prostě, jo, třeba domácnost, která má 4-5 členů, kteří nemůžou pracovat a jednoho, který může pracovat, tak je pořád považována za nezranitelnou a to se často pohorší naopak.
26: Vy už jste mluvil o tom, že od listopadu se výše superdávky opět změní. Za prvé se bude upravovat výše životního minima. Navíc Senát v tomto týdnu schválil novelu, podle které se budou takzvané normativy, tedy stropy pro dávky na bydlení, nově počítat zvlášť pro jednotlivé okresy. Jak výrazně se tyhle ty změny projeví ve výši superdávky? Kdo na tom, když to řeknu jednoduše, kdo na tom nejvíc vydělá?
0: Tak jsou to úpravy, které my jsme navrhovali na základě analýzy dat od roku 23 zhruba. Jo. Takže jsem rád, že to po třech letech ministerstvo reflektuje. A to životní minimum, tam je problém, že ono je velmi nízké u těch jednočlenných domácností a ta dávka hodně klesá, všechny ty její části klesají podle toho, jak vám roste příjem vyjádřený v násobcích toho životního minima. To znamená, že ona je dneska hodně tvrdá na jednočlenné domácnosti, včetně těch důchodců jednočlenných. Jo. A potom druhý problém je v těch normativech, že v Česku ty stropy na to, co vám uznají jako nájem přijatelný, se řídí velikostí města. To znamená, že v Ostravě a v Ústí nad Labem vám uznají velký nájem a třeba v Mladé Boleslavi nebo u Prahy někde v Říčanech jenom malý nájem. Jo. Takže vlastně nereflektují ty reálné ceny vůbec normativy a to ministerstvo chce změnit a přejít na nějakou cenovou mapu. Takže to pomůže domácnostem, to první, ty životní minimum pomůže domácnostem těm menším, trošku opraví tu chybu, kterou jsem zmiňoval. A ty normativy, ty pomůžou domácnostem, který žijou, jsou chudé, ale žijou v regionech, kde to nájemné je relativně velké. Jo. Je to dobré proto, aby jsme nedělali systém, kde když jste chudý, tak se musíte ostěhovat v nějaké jako nejchudší oblasti Česka a tím pádem neposlovovat to sociální vyloučení. Takže tyhle dvě úpravy jdou dobrým směrem.
26: Při zavádění superdávky se hodně debatovalo o takzvaném majetkovém testu. Kolik lidí kvůli němu přišlo o dávky a naznačuje ten výsledek, že ten majetkový test je nastavený správně?
0: No to se bohužel neví z těch dat ministerstva. Nám vycházelo, že přijde asi 10% ty dávky kvůli majetkovému testu a nějakých dalších 5% kvůli jako vyššímu příjmu a podobně. Takže nám vycházelo 15%, že přijde o dávku, ale teďka ministerstvo vychází asi 28%. Jo. Takže tam není vůbec jasné, na základě čeho je tam tolik těch ztrát té podpory. Já si myslím, že tam budou ztráty díky tomu, že ty lidi nebyly schopni to nějak doložit a že by ještě měla ministerstvo vyzvat. Jo. Jen takový problém je, že oni zavedou dávku od srpna a od října ji novelizují, ale vyřadili lidi, kteří by to od toho října dostali, jo, protože tam upravili to životní minimum a ty normativy. Takže to ministerstvo by mělo oslovit znovu ty lidi, které vyřadilo, díky tomu, že tam mělo chybu, tak by mělo podle mě znova oslovit, aby mohlo čerpat ty dávky. Jo. Ale abych odpověděl na tu otázku, tím majetkovým testem bych to odhadoval 10-15%, že to zhruba vyřazuje, protože mají velké úspory nebo více nemovitostí a podobně.
26: Říká sociolog, zakladatel a šéf agentury PAK Research Daniel Prokop. Díky moc za rozhovor. Naslyšenou.
0: Naslyšenou, díky.
26: Maďarsko dnes poprvé po téměř půl století provozu zcela odstaví svou jadernou elektrárnu Paks. Sdělil to v sobotu pozdě večer premiér Péter Maďar s tím, že tento krok je nezbytný vzhledem k dalšímu poklesu hladiny Dunaje po dlouhodobém období sucha a vlně veder. Maďarský vodohospodářský úřad očekává, že hladina Dunaje, odkud elektrárna Paks čerpá vodu pro chlazení, bude v příštích dnech dál klesat. Chod elektrárny, která zajišťuje zhruba polovinu maďarské spotřeby, má být obnoven až při nárůstu hladiny Dunaje. To se neočekává v nejbližších týdnech. Premiér Maďar vyzval velké firmy v Maďarsku k energetickým úsporám a dnes předpolednem apeloval na obyvatele, aby v dalších dnech přistupovali ještě zodpovědněji ke spotřebě elektřiny. Pomoc s náhradou výpadku energie nabídlo Slovensko. A já už zdravím Andreje Žiarovského, odborníka v oblasti tepelné a jaderné energetiky, ředitele pro rozvoj a mezinárodní vztahy slovenské společnosti VUJE. Dobrý den.
2: Dobrý den, pane.
26: Byl takovýto zásah nebo odstavení provozu jaderné elektrárny Paks opravdu nevyhnutelný?
2: Evidentně áno, protože Paks čelí problému s hladinou Dunaja. Ono to nie je ani momentálně tou samotnou vodnatosťou toho Dunaja, ale tým, že ten tok Dunaja podomiela korito a fakticky tá hladina klesá už skutočne k tej úrovni vstupových zariadení pre chladiaci okruh. Dneska sa pohybujeme niekde na úrovni 120-125 cm pod vodočet. Tá kritická úroveň je na 134 cm. Takže ono sa pôvodne uvažovalo, že to bude v útorok. Dneska v tejto chvíli už je v prevádzke, len dá sa povedať, jedna turbína z týchto štyroch blokov a vyrába asi 175-177 MW. Ja by som len trošičku skorigoval ten Paks. Ten Paks vyrába polovicu maďarskej výroby elektrickej energie, leže Maďarsko je cirka štvrtinovo deficitné. Takže štvrtinu svojej energie dováža. Čiže keď to vzťahneme k tomuto číslu, tak ono je to zhruba, ten Paks predstavuje asi 16 TWh ročne, je to asi tretina. 35% maďarské spotřeby.
26: Pořád je to ale samozřejmě zásadní zásah. Jak, když se ještě vrátím k tomu odstavení jaderné elektrárny, jak složitý proces to je?
2: Ono odstavenie to je štandardný prevádzkový režim, takže to nie je v zásade nič zložitého, zvlášť, že tu sa deje o postupné odstavovanie, takže fakticky v prevádzke už je len jeden blok, tie ostatné tri už sú odstavené a aj ten jeden blok ide, dá sa povedať, na menej ako polovicu svojho východu. Takže keď to poviem zjednodušene, prosto zasunú sa regulačné tyče do aktívnej zóny a v priebehu pár sekúnd, 2,5-3 sekúnd, jednoducho štiepná reakcia ustane. V tej chvíli na prevádzkovom personáli už je len zabezpečenie práve odvodu zbytkového tepla, to znamená to dodatočné chladenie a práve preto sa znižuje ten výkon, aby sa tá spotreba alebo potreba vody minimalizovala. V tom prípade už sa bavíme na začiatku toho procesu, sa bavíme o percentách nominálneho výkonu, ale to samozrejme s časom klesá.
26: Co odstavení jaderné elektrárny Paks znamená a bude znamenat pro maďarskou energetickou síť?
2: Ja už som to naznačil, v podstate Maďarsko alebo Paks tými svojimi 16 terawatt hodinami ročne predstavuje cirka tretinu maďarskej spotreby, takže jej výpadok sa okamžite musí nejakým spôsobom vykrývať. Takto cez deň, keď svieti slnko, sa to až tak nezdá ako problém, lebo Maďarsko má pomerne silný fotovoltický park aj v tejto chvíli. Do siete ide asi 3 gigawaty. Z fotovoltaik, ale ono je to strašne kolísavé. Ešte pred 20 minútami to bolo 3600, pretože mám online výstupy. Takže jednoducho je tu veľký nápor na flexibilitu, je to veľký nápor na vyrovnávanie odchýlok siete a tá kríza nastáva vždycky tak po 6, medzi 6 a 7 večer, keď to slnko sa začína skláňať k horizontu, vtedy fakticky to Maďarsko okamžite padá do mínusu, niekde až 3,5 gigawatu a ono je to potom spojené aj s cenou, ktorá z nuly zrazu skáče na 200 eur za megawatt hodinu. To hovoríme o spotových cenách. No a logicky v zástrčke to máte ešte krát 2, tá koncová cena. Takže je to vážne. Zo Slovenska konkrétne v tejto chvíli posielame do Maďarska asi ekvivalent 470 megawattov, takže to je zhruba jeden blok, ale samozrejme my Slovensko je tranzitnou krajinou. Cez nás tečie elektrina do Maďarska, na Balkán, z Polska aj z Českej republiky a zase čas svojej energie Maďarsko distribuje do Chorvátska. Takže ono, toto je riadené fyzikálnymi zákony.
26: Vypovídá to, co se děje okolo elektrárny, pak něco zásadnějšího o potenciální zranitelnosti jaderných elektráren za mimořádných klimatických nebo vodohospodářských podmínek?
2: Tento problém sa vyslovene týka iba jadrových elektrární s tzv. Prietočným chladením. To znamená elektrárne, ktoré si berú vodu z rieky a odvádzajú to zbytkové teplo alebo to odpadné teplo priamo do rieky. Tento problém sa netýka slovenských, ale ani českých elektrární jadrových. Pretože naše elektrárne sú chladené prostredníctvom chladiacich veží. To sú tie veľké hyperboloidy, ktoré vidíme vedľa elektrární s takouto párnou vlečkou. A tu sa teplo odvádza do atmosféry a potreba vody sa obmedzuje akurát na ten odpar, ktorý, keď to hodím do čísel, tak na jeden blok vychádza zhruba 1000 kubických metrov za hodinu. Keď vezmeme vodnatosť váhu, je 200 tisíc kubických metrov za hodinu, alebo vodnatosť hrona je 80-90 tisíc metrov kubických za hodinu v týchto suchých podmienkach. Takže pre slovenské a tým pádom ani pre české elektrárne tento problém nie je akútny a nie je na programe dňa. Jednoducho, naši predkovia to vymysleli správne. Naše chladenie spočíva na chladiacich vežiach, nie na prietokovom chladení.
26: Říká odborník na tepelnú a jadernú energetiku Andrej Žiarovský. Díky za rozhovor, naslyšenou.
2: Ďakujem pekne, do počutia.
26: Povinnost upozornit zákazníky, že s nimi na infolinkách nebo na internetu komunikuje místo člověka chatbot nebo jiný systém umělé inteligence, nebo povinnost označovat takzvané deepfakes, tedy obrázky, zvukové nahrávky nebo videa vytvořené nebo upravené pomocí umělé inteligence takovým způsobem, aby bylo jasné, že jde o výtvory AI. Tak to jsou novinky, které ode dneška platí v zemích Evropské unie. Právě dnes totiž vstupuje v účinnost další část takzvaného AI Actu, tedy nařízení Evropské unie o umělé inteligenci. A víc teď dodáme s Lukášem Benclem, ředitelem České asociace umělé inteligence. Dobrý den.
4: Dobrý den.
26: Cílem pravidel, která jsou ode dneška účinná, je zvýšit transparentnost ohledně využívání umělé inteligence. Kterou z těch změn považujete za nejdůležitější?
4: Podle mě jsou to dvě změny. Ta jedna je označování právě těch chatbotů a voicebotů, kdyby člověk, který komunikuje s AI systémem, doopravdy měl vědět, že na druhé straně je AI. A určitě musím zmínit i to označování obsahu, kdy toho AI generovaného obsahu je čím dál tím víc, je čím dál tím uvěřitelnější a proto by lidé měli být informováni, že se třeba nejedná o realitu.
26: Pokud jde o to povinné označování obrázků, zvuku nebo videí vytvořených umělou inteligencí, to se bude vztahovat úplně na všechny výtvory AI nebo jenom na nějakou část?
4: Rozhodně ne. Zaprvé je důležité zmínit, že se to nestahuje na soukromé použití, takže pokud si generujete třeba něco ze srandy pro své přátele, označovat to nemusíte, týká se to především komerčních subjektů a je zapotřebí označovat deepfakey, což je AI generovaný obsah, který se podobá existujícím osobám, objektům, místům nebo událostem a který by mohl někdo považovat za autentický nebo pravdivý.
26: Je stanoveno, jak to označení má vypadat?
4: Evropská unie doporučuje takové ikonky, na kterých je napsáno buď AI generated, AI generovaný obsah, nebo AI modified, AI modifikovaný obsah, ale není nutné je používat. Důležité je, aby to označení bylo jasné, rozlišitelné, aby bylo i hned na začátku prvního zobrazení toho obsahu, aby ho člověk dokázal vnímat. Ty ikonky jsou pouze takým doporučením.
26: Počítá se i s označováním v takzvaných metadatech, aby to bylo možné poznat i z hlediska toho, kdy ten obrázek se bude dál šířit, když třeba někdo ten obrázek, to označení, tak jak jste o něm mluvil, to viditelné umaže?
4: Je to tak, je tam i druhá vrstva toho označení, je to označení, které vidí především stroje, ale to označení jde především za tím poskytovatelem, za těmi velkými nástroji, jako je ChatGPT, Claude, ty musí zajistit, aby ten obsah měl i tuhle neviditelnou vrstvu, která je strojově čitelná.
26: Další novinkou je, že pokud někdo používá systém pro rozpoznávání emocí nebo biometrickou kategorizaci, tak musí osoby vystavené tomuto systému informovat o jeho provozu. Jak běžné takovéhle systémy jsou a kde na ně

0: Kteří uživateli vyřizují praktické záležitosti. Tam musí být zveřejněno nejenom, že jde o umělou inteligenci, ale i její, jaké jméno nebo kdo vlastně zadal nebo používá toho agenta, čím jejímž jménem jedná. Jak důležité je právě tohleto?
1: Za mě je to velmi důležité, protože právě ty agentní systémy se stávají čím dál tím běžnější a dostupnější a s velkou pravděpodobností každá firma bude mít v budoucnosti nějaké agenty, kteří za ně budou třeba nakupovat, vyřizovat nějakou konkrétní agendu a v ten moment je důležité, aby se ten agent identifikoval, aby řekl, kdo za ním stojí, kdo za ním má tu zodpovědnost a jakmile je prostě agent v interakci s člověkem, tak má být navržen tak, aby doopravdy oznamoval vždy, že je agentem a kdo za ním stojí.
0: Kdo to všechno, o čem mluvíme, bude kontrolovat?
1: Jsou tam dva základní orgány, které na to budou dohlížet v České republice. Je to Český telekomunikační úřad, který má tuhle agendu a dozor nad trhem ve své pravomoci. A pak je to AI Office, tedy Evropský AI úřad, ale v České republice je to ČTU.
0: Jaké hrozí tresty za porušení těchto pravidel?
1: Ty tresty budou pravděpodobně rozděleny do takových nějakých dvou kategorií. Jedno může být nějaké menší napomenutí, nicméně v těch nejhorších proviněních tak hrozí pokuta až 15 milionů eur nebo 3% celosvětového ročního obratu podle toho, co je vyšší. Takže rozhodně bych to nepodceňoval.
0: O změnách v pravidlech využívání umělé inteligence, které začínají v Česku i v dalších zemích Evropské unie platit právě dnes, jsme mluvili s ředitelem České asociace umělé inteligence Lukášem Benclem. Díky za to, naslyšenou.
1: Naslyšenou.
0: A to už je z publicistické části poledních hlavních zpráv Radiožurnálu a Českého rozhlasu Plus všechno. Hezké odpoledne vám od mikrofonu přeje Tomáš Pancíř.
2: Radiožurnál. Každý den s vámi. I o prázdninách.
3: Skončila repríza polední publicistiky Radiožurnálu s hosty Tomáše Pancíře a právě teď máme půl minuty po půl jedné. Krátké zprávy a Monika Chmilová.
4: Izraelská armáda v pásmu Gazy v neděli zabila dalších nejméně 15 Palestinců. Uvedli to tamní zdravotníci. Podle nich útoky zasáhly i stany, ve kterých žijí obyvatelé vysídlení válkou. Mezi oběťmi je i 9leté dítě. Už v sobotu zemřelo při izraelských úderech v pásmu Gazy 8 lidí. Tel Aviv tvrdí, že cílil na členy Hamásu a sklady zbraní a že armáda přitom zabila 3 teroristy. Izrael dál pokračuje v útocích na pásmo Gazy navzdory příměří, které v oblasti platí od loňského října. Web státního zdravotního ústavu napadli hackři. Od sobotního večera nefunguje. Ústav o tom informoval na síti X. Žádná citlivá data, laboratorní údaje ani data o provozu instituce neunikla. Potvrdila to jeho mluvčí Štěpánka Čechová. Hackerský útok vyšetřuje Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost. Podle Čechové kvůli forenzní analýze web pravděpodobně nebude fungovat minimálně do úterý. Dělníci v Brně dokončují předposlední etapu výměny parovodů za horkovody. Práce za 3 miliardy korun začaly v roce 2010. Hotové mají být podle plánu příští rok. Brněnské teplárny teď nahrazují starou technologii za novou, třeba u autobusového nádraží před hotelem Grand. Letošní práce tam skončí na podzim. A začala několika měsíční výluka vlaků mezi Krnovem a Jeseníkem. Část trati vede přes Polsko. Tamní dopravce rekonstruuje trať. Až do 12. prosince jsou proto zrušené spěšné vlaky v úseku Jeseník Jindřichov ve Slezsku. České dráhy zajistily náhradní autobusovou dopravu. Osobní vlaky na trase Jeseník Mikulovice Zlaté hory jedou bez omezení. Sport. Golfistka Sára Kousková vylepšila konečným 12. místem české maximum na turnajích kategorie Major. V závěrečném 4. kole British Open předvedla nejlepší výkon dne. Vítězství vybojovala Japonka Shiho Kovakijová. Dosavadním nejlepším českým výkonem bylo 50. místo Kláry Davidson-Spilkové z roku 2018.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Odstavená auta na D1 u Brna a nehoda u Domažlic, další v Ostravě. Na dálnici D1 z Vyškova do Brna u sjezdu na Slavkov uvízla dodávka. Kilometr 211, je to v omezení se dvěma pruhy, blokuje jeden z nich, kolona se v místě teď netvoří. Na D1 na výjezdu z Brna do Ostravy je další porouchaná dodávka. Stojí u nájezdu ze Svitav na kilometru 203 vpravo na krajnici. Místo je dobře označené. Na silnici 20 z Plzně do

0: Do Mažlic srazilo osobní auto zvěř. Nehodu taky omezený průjezd čekejte kousek za Staňkovem. A v Ostravě Porubě v Opavské ulici se střetlo auto s chodcem. Nehoda je na křižovatce u vozovny a blokuje pravý pruh směr Globus Opava. Na místě je policejní hlídka. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
2: Dnes čekáme jasno až polojasno, odpoledne se ojediněle objeví přehánky nebo i bouřky, při kterých může zesilovat vítr. Nejvyšší teploty 31 až 36 stupňů, na jihu Moravy i 39, na horách většinou kolem 27 stupňů Celsia. Tolik zprávy. A teď už začíná noční radiožurnál s Adamem Cardou.
3: 4 minuty po půl jedné začíná noční radiožurnál a také pracovní týden, tak snad jste během víkendu stihli vše, co jste měli v plánu, i odpočinek třeba někde u vody a dobili jste si baterky pro následujících 5 pracovních dní. Já vám přeji příjemný poslech nočního vysílání a hned pojďme na první téma. Lázně v Česku stále trápí nedostatek zaměstnanců. Nejhůř jsou na tom regiony u hranic, personál chybí v podstatě na všech pozicích. Mluvit o tom budeme v nočním radiožurnálu už za pár minut.
1: Noční radiožurnál
4: a Adam Carda.

0: Některým lázním v Česku stále chybí zaměstnanci. Nejčastěji vypisují inzeráty na zdravotní sestry, fyzioterapeuty nebo číšníky a servírky. Nejhorší situace je podle Svazu léčebných lázní v Karlovarském kraji a dalších příhraničních regionech. Využívají tam proto agenturní pracovníky nebo také brigádníky.
1: Dobré ráno, Mikuláši, dneska tě poprosím, aby si šel na velkou verandu, pravá část, a připrav prostírání pro snídaně.
2: Hanko, Mikuláš je jeden z brigádníků, který tady v hotelu pomáhá. Jste za ně rádi, že ti brigádníci tady jsou?
1: Jsme za ně moc rádi, bez všech brigádníků by to bylo těžké a hlavně v letní sezóně na ně spolíháme.
2: Mikuláši, co to znamená připravit velkou verandu?
3: Připravit velkou verandu znamená prostřít, vyměnit ubrusy, když jsou špinavé.
2: Hlavně seš tady přes léto tady, tak aby si vypomohl.
3: Hlavně přes léto, ale snažím se chodit i přes rok, takže o víkendech chodím vypomáhat.
2: František Nedbalý, provozní ředitel společnosti Františkovy lázně Aquaforum. Co se týče zaměstnanců, jak je to tady u vás v lázeňských domech? Také ti lidé chybí?
4: Já myslím, že se nevymykáme všem ostatním lázeňským provozům nebo společnostem a já myslím, že to je všeobecný problém České republiky.
2: Je přece jenom některá pozice, kde je těch lidí opravdu málo.
4: Na každý pracovní pozici nám někdo jako chybí a pak se to snažíme samozřejmě saturovat buď agenturou práce nebo brigádníkama, a to převážně v době prázdnin.
2: Podle prezidenta Svazu léčebných lázní Eduarda Bláhy chybí nejvíc personálu v příhraničí, třeba v Karlovarském kraji.
5: Obrovským způsobem chybí personál v kuchyních, v gastronomii, ty pomocné síly, pokojské a podobně. Ještě před pár lety jsem si nemyslel, že by mohl být problém s profesí lázeňská, to znamená obsluha vany.
2: A nedostatek je také zdravotníků.
5: Hlavně středního personálu, fyzioterapeutů, zdravotních sester, chybí lékaři také.
2: Právě kvůli chybějícímu zdravotnickému personálu by do budoucna nabídka léčebných služeb především pro samoplátce mohla být omezená. Léčebné pobyty by se začaly postupně soustřeďovat do těch zařízeních, které spolupracují se zdravotními pojišťovnami. Z Karlovarského kraje Andrea Štromajerová, Radiožurnál.

0: John Legend v nočním radiožurnálu s datem 3. srpna. Slyšeli jste píseň All of Me. V tropických dnech jsou k nezaplacení vzrostlé aleje. Pod jejich korunami lidé nacházejí stín i úlevu od rozpálených ulic. Bohumín své nejstarší lipové stromořadí chrání ozdravnými ořezy, které pomáhají předcházet napadení škůdci a předchází i chorobám.
1: Je to v podstatě jediná oboustranná lipová alej v tomto věku, kterou v Bohumíně máme.
2: Bohumín podle mluvčí Jany Končítkové musí provést ozdravné ořezy.
1: Ty suché větve se opravdu musí odstraňovat i z toho důvodu, že oni představují takovou vstupní bránu pro ty škodlivé organismy. Ve chvíli, když se provedou ty ořezy správně a včas, tak ten strom lépe hospodaří s energií a má lepší kondici a vitalitu.
2: Když je horko, tak lidé vyhledávají ten stín, vy o ně takhle bojují. Bojujete, aby zůstaly zdravé ty lípy.
1: V podstatě každým rokem o ty stromy bojujeme. Když se podíváte naproti té cesty, vidíte tady dva stromy, které už tou odbornou péčí prošly.
2: Aha, tady vidím ty ořezy, ano.
1: Ono je potřeba opravdu každoročně ty stromy hlídat a kontrolovat, tak aby nám ty stromy vydržely co nejdéle.
2: Teď už se blíží poledne a je cítit, jak se to slunce opírá. To slunce je opravdu intenzivní.
1: Fungují jako čistička vzduchu a tím, že jsou vlastně ty stromy vedle toho parku našeho největšího dohromady, ta zóna opravdu tvoří takovou zelenou plíci toho Bohumína.
3: Já bydlím tu v tom baraku.
2: Aha.
3: Zaprvé mi to tlumí ty auta, ty stromy, a mám pořád otevřené okna.
2: Senior Jiří Guňa. Právě teď tady pod korunami těch vzrostlých stromů hledá milosrdný stín opřený o své kolo.
3: Jsem na slunku, jsem ve stínu, vzduch tu je dobrý, no bydlím tu od roku 68. Jak jsem se nastěhoval, byly to poloviční ty stromy.
2: Zrají s váma.
3: Zrají.
4: Město už ve dvou lokalitách nechalo vysadit další stromy pro nové parky. Z Bohumína Andrea Brtníková, Radiožurnál. Come on.

0: Radiožurnál je jedna hodina. Zpravodajský přehled přináší Monika Chmilová.
1: ČEZ ode dneška začíná vyplácet dividendu z loňského zisku. Stát dostane asi 16 miliard korun. Za necelé 3 týdny ukradli lidé z výstavy v Salzburku polovinu Mozartových sošek. Hokejist Litvínova bude v příští sezóně trénovat Robert Reichl a dnes bude převážně slunečno, objeví se i bouřky, teploty až 39 stupňů.
2: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
1: Skupina ČEZ ode dneška začíná vyplácet svým akcionářům dividendu z loňského zisku. Za jednu akcii to bude 42 koruny. Energetická společnost takto celkem rozdělí přes 22 miliardy korun. Z toho asi 16 miliard dostane stát jako většinový akcionář. O výši dividendy rozhodla v červnu na návrh představenstva valná hromada ČEZu. Výše dividendy odpovídá 80% loňského očištěného zisku firmy. Policie v Salzburku vyšetřuje sérii krádeží z umělecké instalace věnované Wolfgangu Amadeu Mozartovi. Z veřejně přístupné výstavy v Mirabelských zahradách za necelé 3 týdny zmizela přibližně polovina z 230 vystavených zlatých sošek. Jejich autor kvůli tomu podal trestní oznámení. Škodu odhaduje v přepočtu na více než 250 000 korun.
3: Rakouská policie předpokládá, že sošky nekradla organizovaná skupina, ale desítky různých návštěvníků. Většina z nich si podle vyšetřovatelů odnesla jednu nebo dvě figurky. Autor Otmar Herl přitom očekával, že se ztratí jen několik exponátů, ne téměř polovina. Instalace vznikla u příležitosti letošního 270. výročí narození skladatele Wolfganga Amadea Mozarta. Po jejím skončení se měly všechny sošky prodávat za 90 eur. Každá je proto speciálně označena. Pokud chybí autorův podpis a figurka má stále otvory po šroubech, jde podle vyšetřovatelů o ukradený kus. Bára Vránová, Radiožurnál.
1: V Dolánkách u Turnova je pro veřejnost přístupný nový rekreační areál s biotopem. Na místě bývalého koupaliště vzniklo přírodní jezírko se zázemím a místem k odpočinku. Stavbaři minulý týden odstranili zábrany, zprovoznili technologie, sprchy i veřejné osvětlení. Práce stály 25 milionů korun.
4: Mluvčí radnice Marcela Jandová na webu upozorňuje, že je biotop přístupný pouze pěšky, na kole nebo na koloběžce. Kiosek provozovatel otevře během srpna. Lidé se můžou v jezírku na vlastní nebezpečí koupat. Voda se ale čistí pouze biologicky. Kvalita vody proto není zaručená. Studnova Johana Tománková, Radiožurnál.
1: Sport. Fotbalisté Jablonce vyhráli i druhé utkání v sezóně. V Pardubicích zvítězili 2-0. V dalších zápasech druhého kola šance ligy remizovala Olomouc s Mladou Boleslaví 2-2 a Bohemians Praha s Hradcem Králové 0-0. A hokejisty Litvínova bude trénovat Robert Reichl. Olympijský vítěz z Nagana tak navazuje na závěr minulé sezóny, kdy šéfoval realizačnímu týmu.
5: Litvínov povedou v nové sezóně muži, kteří za klub hráli. Reichl se do role hlavního kouče vrací po 15 letech. Mezitím byl i jako asistent nebo u mládeže. Dalším mužem na střídačce bude Jakub Petružálek, který byl jako hráč u jediného klubového titulu v roce 2015. Přidá se k němu Slovák Ivan Švarný. Ten hrál na severu Čech přes 3 sezony. U brankářů zůstává Zdeněk Orst. Litvínov se v minulé sezóně udržel v extralize. V baráži porazil Jihlavu 4-1 na zápasy. Nová extraligová sezona začne Litvínovu 16. září domácím zápasem proti Brnu. František Kuna, Radiožurnál.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: Omezení na dálnici D1 u Brna a nehoda na silnici 20 na Domažlicku. Na dálnici D1 z Vyškova do Brna u sjezdu na Slavkov blokuje pruh odstavená dodávka. Kilometr 211 v omezení blokuje jeden ze dvou pruhů. Kolona se tam teď netvoří. Průjezd omezují střety se zvěří. Na silnici 20 z Plzně do Domažlic za Staňkovem a na silnici 52 z Brna do Mikulova za Pohořelicemi, vodní nádrží Nové Mlýny. Na obou místech čekejte omezený průjezd, kolony se tam netvoří. Na dálnici D3 u Českých Budějovic je zavřený tubus v tunelu Pohůrka, kilometry 135 až 136. Nově se jezdí obousměrně jen tím na Benešov a Prahu. S omezením souvisí i uzavírka sjezdu z exitu 136 směr Rakousko. Uzavírka se dá obět otočením na vedlejším exitu exitu 141. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Dnes čekáme jasno až polojasno, odpoledne se ojediněle objeví přehánky nebo i bouřky, při kterých může zesilovat vítr. Nejvyšší teploty 31 až 36 stupňů, na jihu Moravy i 39 a na horách většinou kolem 27 stupňů Celsia. Tolik zprávy. Posloucháte noční radiožurnál s Adamem Cardou.
0: 5,5 minuty po jedné pokračuje noční radiožurnál a celých 84 let se perutě větrného mlýna v Nových Dvorech na Novojičínsku ani nepohnuli. Teď se ale opět mohou točit. Bílovecké muzeum opravilo složitý systém soukolí a lan a k dřevěnému mlýnu z roku 1870 vás zavedeme v následující reportáži už za okamžik.
2: Noční radiožurnál
7: a Adam Carda.

0: Po 84 letech se můžou perutě větrného mlýna v Nových Dvorech na Novojičínsku opět roztočit. Muzeum v Bílovci opravilo poslední součástku, která k tomu byla zapotřebí. Teď už jenom musí foukat správný vítr, anebo se musí najít několik párů hodně silných rukou.
1: Tak máme smůlu. Vítr fouká ze špatné strany. A abychom pohli s perutěmi, na to je nás tady málo. Mlýn se zatím roztočil jenom jednou, a to díky lidské síle. Do perutí tlačil i tatínek malého Matyáše.
2: Vždycky byli tam na levé straně toho mlýnu a rozběhli se a tlačili to. A jsem se bál trochu.
1: Dřevěný mlýn je z roku 1870 a k tomu, aby se mohl točit, chyběla jen speciální mechanická brzda, říká ředitel Bíloveckého muzea Petr Haverland.
3: Když si vyměnili perutě v minulém roce, my jsme mohli mlýn roztočit, ale neuměli jsme ho zastavit. A v letošním roce už díky mechanické brzdě ho umíme i zastavit.
1: Ta brzda je dřevěná z několika částí a objímá takzvané palečné kolo. Když je potřeba otáčení zastavit, brzda se přitiskne a kolo se vře.
4: Tady je vlastně hlavní soukolí klína, kde se sype samozřejmě zrní, nebo případně už tam letá mouka, protože ono se to třeba mlelo na 12krát.
1: Mouka se tady ale v současném stavu mlít nedá. Dříve bylo možné mlýn natočit podle větru. To dnes taky nejde, pokračuje Petr Haverland.
3: Problém je v tom, že na tomto mlýně, ale vlastně na všech mlýnech, není nic do pravého úhlu. Nic není rovné. Každá ta součástka je trošičku jiná.
1: Pracovníci muzea tak objíždí jiné mlýny v Česku, aby mohli napodobit součástky, které se nedochovaly. Do budoucna by chtělo muzeum určit stáří dvou hlavních a nejtlustších trámů mlýna, takzvaného tatíka a hlavy. Mlynáři je tehdy ukládali na desítky let do země, aby pořádně stvrdly. Jak jsou staré, má odhalit historikům metoda dendrochronologie, která analyzuje letokruhy dřeva. Z Nových Dvorů Natálie Janišková.

0: Ray Dalton a píseň Blood Runnin' s vámi byla v nočním radiožurnálu a přeji i nadále příjemný noční poslech. Leckdo by si mohl myslet, že zahrádkářské kolonie jsou něco specificky českého. Zdaleka tomu tak ale není. Tento fenomén je typický pro řadu evropských zemí a měst. Dlouhou tradici má i ve Velké Británii. Kdysi se tam zrodil z nutnosti a stejně jako v Česku i v Británii měly zahrádkářské kolonie v jednu chvíli na kahánku. Dnes ale zažívají renesanci, jako například v severním Londýně.
1: Vypadá to, že úroda švestek bude slušná. Angrešt už jsem snědla, stejně tak rybíz. Letos dozrálo všechno strašně brzy.
2: Záhumenek paní Jill leží uprostřed zahrádkářské kolonie v luxusní čtvrti Muswell Hill. Pozemek má jen něco přes 100 metrů. Vejde se na něj maličký domek na nářadí, jehož střecha slouží k zachytávání dešťové vody v nádrži, lavička a podél cestičky řady upravených záhumenek. Sedmdesátnice Jill bydlí nedaleko a se svojí fenkou Pip chodí na zahrádku každý den.
1: Snažím se pěstovat ovoce, které nepotřebuje moc zalévat. Angrešt, rybíz, ten v obchodě nekoupíš a když, tak za strašné peníze. Pěstuju rebarboru, ostruženy a taky květiny.
2: Kdysi byly zahrádkářské kolonie zdrojem ovoce a zeleniny. Téměř vlastenecký rozměr získaly záhumenky během druhé světové války. Kdy se nacisté snažili odříznout Británii od zásobování. Britská vláda vyhlásila kampaň Dig for Victory, tedy kopejte nebo spíše okopávejte pro vítězství. Řada parků i hřišť, včetně golfových, se proměnila v zahrádkářské kolonie. Dnes slouží především pro radost, ale aby někdo pěstoval jen květiny, to zase ne. Zahrádky leží většinou na městských pozemcích. Nájem není vysoký, pravidla jsou ale přísná.
3: 70% of your allotment should be productive.
1: Musí být vidět, že zahradničíš. 70% pozemku musí být využito pro pěstování zeleniny nebo ovoce. Jinak dostaneš výstrahu, potom druhou a pak už následuje výpověď.
2: Zahrádkářské kolonie se často rozkládají na krásných místech. Například z pozemku paní Jill je nádherný výhled na půl Londýna. Tržní ceny takových pozemků by byly astronomické a developeři samozřejmě krouží kolem. Zahrádkářské kolonie jsou však v Británii chráněny zákonem a pokud by je místní zastupitelstvo chtělo změnit na stavební parcely, muselo by získat vládní souhlas. Před 30 lety to vypadalo, že o městské zahradničení už nebude zájem. Dnes se na záhumenky čeká roky.
1: Já sama čekala na tento záhumenek dlouhých 11 let. Seznam čekatelů na pozemek v naší kolonii je momentálně uzavřený. Je na něm přes 200 lidí, což znamená, že na většinu z nich se nikdy nedostane.
2: Hodnotí paní Jill z londýnské čtvrti Muswell Hill, Jaromír Marek, Radiožurnál.

0: Máme 30 minut po jedné hodině. Posloucháte zprávy s Monikou Chmilovou.
1: Marocká vláda obvinila z migrační krize ve španělském městě Ceuta pašeráky a dezinformace na sociálních sítích. Informují o tom španělská média, podle kterých jde o vůbec první oficiální vyjádření Rabátu ke čtvrtečním událostem. Během něch z Maroka do sousední Ceuty za jediný den proniklo na 50 tisíc migrantů. Už v pátek přitom španělské úřady hlásily, že téměř všichni migranti se vrátili zpátky. Oheň v Provencálsku na jihu Francie se dál nešíří a 2,5 tisíce evakuovaných lidí se mohou vrátit domů. Oznámil to prefekt Simon Babr. Příznivá je podle hasičů i situace na jihozápadě země nedaleko Bordeaux. Region zasáhl nejhorší požár ve Francii od konce druhé světové války. Plameny v oblasti sežehly 1800 hektarů půdy. Žena hospitalizovaná v nemocnici Bulovka není nakažená nebezpečnou nemocí. Radiožurnálu to potvrdila mluvčí ministerstva zdravotnictví Naďa Chatová. Pacientku na Bulovce přijali v sobotu odpoledne kvůli zdravotní potížím po návratu z Ugandy. Laboratorní výsledky z Kochova institutu v Berlíně následně vyloučily nákazu ebolou i jinými nebezpečnými nemocemi. Podle Chatové je žena i dál v péči lékařů v Praze. A autobusy na Pelhřimovsku a Humpolecku jezdí podle nových jízdních řádů. Přibyla i nová přímá linka z Pelhřimova do Prahy na zastávku Rostyly. Nový přímý spoj vede i mezi Prahou a Pacovem.
2: Sport.
1: Skokan na lyžích Roman Koudelka byl i ve druhém závodě letní Grand Prix v nejlepší desítce. Ve Visle byl sedmý, předtím pátý, což bylo jeho nejlepší umístění v tomto seriálu od roku 2018. Jiný Čech v Polsku neskákal. Oba závody vyhrál Japonec Naoki Nakamura. V seriálu nestartuje kompletní světová špička.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Odstavené auto na D1 u Brna a nové omezení v Ostravě. Na dálnici D1 z Vyškova do Brna u sjezdu na Slavkov podle policie stojí dodávka. 211. kilometr v omezení blokuje jeden ze dvou pruhů. Kolona se v místě netvoří. Na silnici 26 z Plzně do Domažlic se objíždí noční střed auta se zvěří. Pozorněji za Staňkovem. V Ostravě v Rudné ulici zřejmě bude během dne komplikovat brzdit provoz nové omezení. Mezi Porubou a odbočkou na jih se jezdí jen po půlce Rudné. Obousměrně jedním pruhem omezení kvůli opravám vozovky potrvá 20 dnů. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Dnes čekáme jasno až polojasno, odpoledne se ojediněle objeví přehánky nebo i bouřky, při kterých může zesilovat vítr. Nejvyšší teploty 31 až 36 stupňů, na jihu Moravy i 39, na horách většinou kolem 27 stupňů Celsia. Tolik zprávy. Pokračuje noční radiožurnál s Adamem Cardou.
0: Dnes je pondělí 3. srpna a v nočním radiožurnálu budeme pokračovat ve společnosti Meta Simonce. Zazní píseň Catch and Release.
2: Radiožurnál. Každý den s vámi. I o prázdninách.

0: Loděnice na jezeře hlásí díky vysokým teplotám výbornou sezónu. Ne všechny řeky jsou ale na tom podobně. Většinu řek totiž trápí sucho a splouvat se dají jen obtížně. My se k tématu vrátíme podrobněji za pár minut v nočním radiožurnálu.
1: Radiožurnál. Každý den s vámi. I o prázdninách.

0: Ladíte noční radiožurnál a teď asi nepotěším vodáky, co teprve plánují vyrazit na vodu. V Česku se aktuálně dá splouvat jen 7 řek, další 3 jsou pouze v některých úsecích splavné. Vyplývá to z webu raft.cz. To ale není případ Jizery, tam si letošní sezónu chválí.
1: Jsou tady stovky lidí na lodích, ale hodně se jich přijelo také vykoupat. Extrémně vysoké teploty lákají turisty k chladné řece a jezera má vody dostatek na obojí.
2: Tak jeli jsme 4 loděma, 3 rafty a 1 kák.
3: A dobrý?
2: Jo, dobrý, jede to.
3: Byli jste poprvý?
2: Ne,
4: jezdíme takhle každý rok.
5: Já ho poprvé. Vždycky
3: sem?
5: Ne.
2: My jsme byli několikrát na Vltavě, na Berounce, na Sázavě a ostatní řeky.
6: Máme stejný trička.
3: Máte všichni stejný trička?
6: Tam tyhle.
2: Nemáte jméno?
3: Nemám, no.
2: A palouka na vodě.
1: Podle webu raft.cz je na tom hůř například Lužická Nisa, kde se dá splouvat jen část řeky a pouze na kánoji.
7: Tady byli kamarádi včera a my jdem teď. Jo, sjeli to. Asi dobrý, jo. Nevím, jednou dvakrát drhli, ale jinak asi dobrý.
1: Turisté tady v Dolánkách si obvykle nejčastěji půjčují loď na malé skále a doplují do Dolánek a zpátky k autu jedou na koloběžce. Když jsou ale velká vedra, lidé jedou zpátky raději vlakem, říká z půjčovny koloběžek Matěj Marek.
8: No, jako bylo to i lepší. Třeba minulý rok to opravdu v ty soboty to se člověk nezastavil.
1: Podle Českého hydrometeorologického ústavu je na většině řek málo vody. Extrémní sucho panuje zejména u podzemních vod. Z Libereckého kraje Johana Tománková, Radiožurnál.

0: Příběhy, které vás chytnou za srdce.
1: Unikátní časosběry.
0: Nebo historické rekonstrukce.
1: Seriál Radiožurnálu.
0: Každý všední den krátce po 8:45.
1: Radiožurnál.
0: Každý den s vámi.
2: Radiožurnál, jsou 2 hodiny. U mikrofonu je Monika Chmilová, zazní zprávy.
3: Platí nová evropská pravidla pro využívání umělé inteligence a označování obsahu. Brazilská strana pracujících oficiálně nominovala do prezidentských voleb stávající hlavu státu Lulu da Silvu. Fotbalisté Jablonce vyhráli v Šancelize i druhý zápas v Pardubicích 2:0. A dnes bude převážně slunečno, objeví se i bouřky, teploty až 39 stupňů.
1: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
3: Videa nebo fotografie vygenerované umělou inteligencí, které uveřejní firmy nebo instituce, musí být od 2. srpna označené. Pravidla vycházejí ze článku 50 evropského nařízení AI Act. Uživatelé by měli také poznat, že se třeba na stránkách nějakého e-shopu baví s chatbotem a ne se živým člověkem. Další povinnosti pak dopadají přímo na firmy vyvíjející AI, vysvětluje Lucie Malá, právnička České asociace umělé inteligence.
4: Typicky OpenAI nebo Anthropic, oni mají povinnost do toho výstupu, který vám dají, nějak zapéct tu informaci, že jde o umělou inteligenci. Takže je to technická vrstva nějaké jako transparentnosti, kterou nevidí člověk, ale stroj ji pozná.
3: Na dodržování pravidel v Česku bude dohlížet Český telekomunikační úřad. Za jejich porušení hrozí v krajních případech a při těch nejhorších prohřešcích sankce až 15 milionů eur nebo ve výši 3% celosvětového ročního obratu firmy. Každý případ ale bude telekomunikační úřad posuzovat individuálně. Brazilský prezident Lula da Silva se stal oficiálním kandidátem strany pracujících do říjnových prezidentských voleb. V případě vítězství by šlo o jeho 4. mandát v čele největší latinskoamerické země. Při nástupu do úřadu v lednu příštího roku by mu bylo 81 let. Nejsilnějším soupeřem současného prezidenta ve volbách bude senátor Flávio Bolsonaro, syn krajně pravicového ex-prezidenta Jaira Bolsonara. Favoritem ale zatím podle průzkumů zůstává da Silva. Vodovody a kanalizace Náchod začnou pravděpodobně od příštího roku dodávat vodu do Polska do jedné z místních částí příhraničního lázeňského města Kudva Zdruj. Z veřejného vodovodu poteče do zahraničí 30 kubíků vody denně, což je podle předsedy představenstva VAKU Náchod Dušana Téra téměř zanedbatelné množství.
5: Spolický křídový pánve na našich zdrojích máme povolení asi 9 800 000 kubíků za rok a v současné době využíváme to na polovině, vody je dost. A v tomto množství je nějaký 1,5 milionu kubíků, který dodáváme do Hradce Králové.
3: Sport. Fotbalisté Hradce Králové v Šancelize na výhru nad Pardubicemi nenavázali. Ve druhém kole soutěže remizovali v Praze s Bohemians 0:0. K zisku bodu přispěl východočechům i brankář Adam Zadražil, který ve 4. soutěžním utkání ročníku udržel 2. nulu a byl rád, že ho nepřekonal Václav Pilař, jeho bývalý spoluhráč a aktuálně křídelník Bohemians.
6: Vašek je můj kamarád, takže to bylo taky zajímavý střetnutí. Mám ho, vím, co má rád, jak zakončuje, takže je dobře, že ho kluci do ničeho úplně nepustili, ačkoliv si myslím, že hrál dobrý zápas a jemu jako přeju jenom to nejlepší.
3: V dalších zápasech 2. kola remizovala Olomouc s Mladou Boleslaví 2:2. Fotbalisté Jablonce opět vyhráli, v Pardubicích zvítězili 2:0. V lize je tak Jablonec bez ztráty bodu, stejně jako Slavia a Teplice.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
7: Neprůjezdný hlavní tah v Pardubicích a omezení na trase Karlovy Vary Praha. V Pardubicích je na průjezdu městem úplná uzavírka, dočasná.